0: Ner Valencia 0-0. Adam Vajnetaler, Radiožurnál.
1: Hrát ještě budou Tunisané a Japonci, a to od 6 hodin ráno našeho času.
2: Nehoda na dálnici u Pohořelic a omezení na pražském okruhu u Ořechu. Na nehodu pozor na dálnici D52 z Brna do Mikulova. U Pohořelic se před sjezdem na 53 do Znojma střetlo osobní auto se zvěří. Projíždějte místem opatrně. Na pražském okruhu směrem z letiště, kde jedničce, je uzavřený sjezd na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem se totiž pracuje v pravém pruhu. A najet od Ořechu ve směru, kde jedničce, se ale dá. Na silnici 40 z Mikulova do Břeclavi vyšetřují nehodu v úseku mezi Valticemi a Sedlcem. Po střetu osobního auta s dodávkou se projíždí ke Vadlově jedním pruhem. Na Karlovarsku opatrně na silnici 13 za Ostrovem ve směru na Karlovy Vary hořel včera večer autobus. Kvůli úklidu následků je uzavřený jeden pruh a v místě se zpomaluje. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. Jde o plánované noční čištění, skončit má do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27, na horách nejčastěji kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Daří se Ukrajině na bojišti proti Rusku víc než dřív?
5: Z Trumpovy dohody s Íránem mají radost autokratičtí vládci.
4: Bývalý syrský prezident Assad žije v osamělém exilu v Moskvě.
5: Venezuelané jsou zklamaní z Trumpa.
4: Z Afghánistánu se stává ideologický policejní stát.
5: Taková jsou témata následujícího pořadu.
4: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
5: Od mikrofonu vás vítají
4: Lenka Buriánková
5: a Ladislav Dvořák.
3: Svět ve 20 minutách.
4: Uprostřed chmurných geopolitických zpráv je jediným světlým bodem Ukrajina. Ještě nikdy se jí na bojišti nedařilo tak dobře jako v současnosti. Rusko platí stále vyšší cenu a má stále méně vojenských úspěchů. Jestli Kyjev tento trend udrží, dokáže možná přimět Moskvu k uzavření slušné dohody o míru, soudí komentátor Hal Brands v analýze pro agenturu Bloomberg.
5: Je však otázka, jak dlouho si Ukrajina převahu udrží a jak nebezpečný by mohl být Vladimír Putin, kdyby se ocitl v úzkých. Od neúspěšné ukrajinské ofenzivy v roce 2023 měla válka většinou depresivní průběh. Rusové postupně zabírali ukrajinské území a využívali své ekonomické a personální převahy. Náklady na tuto strategii byly obrovské a pokrok byl nepatrný. Vývoj však Putina utvrzoval v přesvědčení, že Rusko nakonec zvítězí.
4: Letos je to ale jinak. Rusové postupují pomaleji než v předchozích letech a mají obrovské ztráty. Až 35 tisíc mužů je každý měsíc zabito, zraněno nebo pohřešováno. A Ukrajinci dobývají menší území. Situace se změnila hlavně díky špičkovým schopnostem ukrajinských dronů. Inovace nepřetržitě pokračují a výsledky jsou vidět rychleji. Všudy přítomné drony na frontových liniích představují pro Rusy smrtící zónu, kde se nemohou volně pohybovat ani soustředit síly.
5: Kyjev znásobil počet dronů středního doletu, které dokážou zničit vlaky, nákladní automobily a další logistické cíle až 150 kilometrů daleko od fronty i dál, takže Moskva nemůže účinně posilovat sporné pozice. Ukrajinci mají i důmyslný program útoků na dlouhé vzdálenosti pomocí jednorázových dronů a raket vyrobených na Ukrajině. Právě tento program zkazil Putinovi letošní přehlídku na Den vítězství v Moskvě, narušil ekonomický summit v Petrohradu a poničil ropnou infrastrukturu, kterou Rusko potřebuje k válčení.
4: Podle britského týdeníku Economist je letošní jarní výkon ruských rafinérií o 15% nižší než loni na jaře, přestože za ropu se platí víc kvůli válce v Íránu. Měsíční ztráty Ruska na bojišti dnes převyšují počet nových vojáků. Sílí nespokojenost ruských elit a válečná ekonomika je pod stále větším tlakem. Mění se i diplomatická situace. Putin ztratil Viktora Orbána, svého nejlepšího přítele v Evropské unii, který soustavně vetoval evropskou velkou finanční pomoc pro Ukrajinu.
5: To vše ale neznamená, že se blíží vítězství. Ukrajina stále nedokáže osvobodit okupovaný východ země a Putin je dál odhodlaný pokračovat. Jestli však Kyjev udrží současný trend i po zbytek roku, možná dokáže oslabit Putinovu ochotu směřovat se s tak vysokou cenou. Mohl by tak vzniknout prostor pro příměří, které by Ukrajině umožnilo obnovu a integraci na západ. Mohla by se napojit na západní systém obranné technologie prodejem dronů a systémů k jejich ničení.
4: Není však jisté, jestli je dronová převaha Ukrajiny strukturální nebo jen cyklická. Ukrajina získala nakrátko převahu i začátkem roku 2025, ale Rusko jí tuto výhodu v průběhu roku zničilo tím, že se přizpůsobilo její taktice. Například nasazením dronů s širokým úhlem navádění, které se umějí vyhnout ukrajinské metodě elektronické války. Ruská armáda se neustále učí a průmysl dokáže vyrábět drony a další zbraně ve velkém. Ukrajina nemá dost vojáků a ruské zimní útoky poškodily její energetickou síť, takže příští zima by mohla být těžší.
5: Nebezpečí tkví v tom, že Putin zahnaný do kouta zesílí tlak. Tvrdí, že konflikt s Kyjevem je boj proti západu. V posledních letech se uchýlil k jaderným hrozbám, sabotážím a agresivní hybridní válce, aby ukrajinské přátele vyvedl z klidu. Tento způsob války se stupňuje. Nedávno ruský útok zasáhl dům v Rumunsku, které je členem NATO a sílí i ruské pohrůžky po baltským zemím.
4: Putin se nechystá na třetí světovou válku. Jeho armáda stěží zvládá tu současnou. Nejspíš však doufá, že vojenské zastrašování přiměje evropské státy k zeslabení podpory Ukrajiny anebo odradí Kyjev od útoků na ruská města. Také si možná myslí, že hrozba eskalace přiměje k nějakému příznivému diplomatickému zásahu Donalda Trumpa.
5: Někteří představitelé NATO se dokonce obávají, že by Putin mohl vyvolat nějaký menší vojenský konflikt, například obsadit Estonsko a pak se rychle stáhnout, aby Severoatlantickou alianci zdiskreditoval a ukázal Evropanům, že Trump se za ně nepostaví. Je to sice jen krajní možnost, ale Putin vsadil na Ukrajinu všechno a nesmíří se s hořkým zklamáním. Konflikt by se tak ještě mohl vyhrotit, varuje komentátor agentury Bloomberg Helbrands.
4: Donald Trump interpretuje americkou dohodu s Íránem jako další důvod, proč by měl dostat Nobelovu cenu míru. Válka začala atentátem na íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího, ale Trump teď uzavírá mír s jeho synem Mojtapou a zjevně se smířil s tím, že režim ajatoláhů u moci zůstane, píše britský deník The Times.
5: Je to nepochybně rajská hudba pro islámské revoluční gardy a íránské duchovní. Právě proto vyráběli jadernou zbraň, což byl Trumpův důvod k válce, a znamenala pro něj zajištění vlastního přežití. Americkou dohodu s Íránem vítají i představitelé dalších zemí, jejichž vlády nevyhovují představám západu.
4: Například severokorejský prezident Kim Jong-un. Před 25 lety byla Severní Korea na seznamu zemí, které chtěli američtí jestřábové bombardovat ještě před Íránem. Neudělali to a Pchjongjangu se podařilo vybudovat jaderný arzenál. Kim Jong-un dokonce řekl svému čínskému protějšku Xi Jinpingovi, že už nemá smysl požadovat jaderné odzbrojení korejského poloostrova.
5: Z Trumpovy dohody s Íránem má jistě radost i Putin. Nikdy mu sice nehrozila americká intervence, ale ztráta spřáteleného íránského režimu, který mu dodává drony proti Ukrajině, by byla velká rána. Oddechnout si může i Čína. Americká válka proti Íránu odvedla pozornost světa od Tchaj-wanu a americký zásah na jeho obranu je dnes méně pravděpodobný, přestože Peking si tím úplně jistý být nemůže. Jelikož však americko-íránská jednání budou nejspíš trvat déle než stanovených 60 dní, Číně tak nějakou dobu nehrozí verbální útoky Washingtonu.
4: Vždy panoval rozpor mezi agresivním proizraelským postojem Trumpových stoupenců, kteří požadovali změnu íránského režimu, a zastánci sloganu Amerika na prvním místě kolem viceprezidenta J.D. Vance, kteří chtěli ukončit zahraniční války. Současná dohoda s Íránem to zdánlivě řeší. Trump zašel nejdál, jak mohl, a možná nejdál ze všech amerických prezidentů v otázce zajištění strategického postavení Izraele. Rudou čárou byla jen pozemní operace amerických vojáků.
5: Výsledek války je ovšem zklamáním pro íránské odpůrce režimu, kteří byli přesvědčeni, že jim Trump

0: Kladnu. Zatím však není známo, zda Teherán bude moci použít peníze na nové rakety a posílení libanonského Hizbaláhu.
1: Zdá se, že moc upevnili velitel islámských revolučních gard Ahmad Vahidi a zraněný duchovní vůdce Mojtaba Chameneí, kterého od začátku války nikdo neviděl. Řada západních komentátorů považuje skutečnost, že Trump tuto situaci akceptuje za známku omezenosti americké moci. Mohou se však mýlit. Jen málo která země je ochotná obětovat vše za cenu obrovské hospodářské bídy a smrti vlastních občanů, jako je Irán. Pro ty, kdo tuto ochotu sdílejí, by však americko-iránská dohoda mohla znamenat konec 40-letého období, kdy byla změna iránského režimu předpokládanou součástí západní ideologie.
0: Američtí spojenci na Dálném východě se po politickém tlaku demokratizovali. Sovětský svaz se rozpadl kvůli hospodářským zmatkům, vlády autokratů v Evropě a Asii padly při lidových revolucích a iráckého diktátora Saddáma Husajna svrhly tanky. Írán existuje dál. Možná to ale ještě není konec. Spojené státy se už v dějinách stáhly několikrát, zejména z Vietnamu, ale později své zájmy a ideologii prosadili ještě razantněji. Lze si těžko představit, že Írán, Severní Korea, Afghánistán a řada dalších zemí bude vypadat stejně i za 3 nebo 4 desetiletí. V současnosti je to však možné, uzavírají londýnské Timesy.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Život bývalého syrského diktátora Bašára Asada v luxusním bytě v Moskvě se zdá být na první pohled klidný a pohodlný. Žije tam na vlastní náklady, přesněji z miliard dolarů, které se mu za dobu své vlády podařilo do Moskvy převést. Vlastní v Moskvě asi 20 bytů, které během 24 let u moci koupil. Se svou rodinou však dnes obývá jen ateliérový byt v Moskvě a vilu v její rezidenční čtvrti Rubljovka, kde bydlí ruská smetánka a také politická elita. Nedaleko žije i svržený proruský ukrajinský prezident Viktor Janukovič, píše izraelský server Inet.
0: Podle zdrojů blízkých Asadovi přichází do moskevského věžáku kolem 11. dopoledne ochranka a odvede ex-prezidenta do haly. Tam se nad kávou začte do oftalmologických knih. Asad oční lékařství vystudoval a praktikoval, než se stal prezidentem. Teď hraje počítačové hry a snaží se učit rusky. Po 2 až 3 hodinách se s ochrankou vrací nahoru a pokouší se s ní komunikovat v ruštině, ale strážci předstírají, že mu nerozumí.
1: Od prosince 2024, kdy Asad ze Sýrie uprchl, ještě svůj střešní byt a vilu neopustil. Nebyl ani v nákupním středisku, ani v kině, ani na procházce. Jeho 2 synové a dcera, kterým je přes 20, i jeho manželka Asma chodí občas nakupovat do luxusních obchodů a navštívili i Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech. Rodina se tam chtěla přestěhovat natrvalo, ale vládce emirátu Mohammad ibn Zayed žádost zamítl s odůvodněním, že by se Asad mohl stát obětí atentátu.
0: Asadova dcera Zejna dokonce musela odejít ze studií na emirátní pobočce francouzské Sorbony poté, co studenti zjistili její totožnost a veřejně její přítomnost kritizovali. Přešla na Moskevský státní institut mezinárodních vztahů a loni tam získala bakalářský titul. Promoce se zúčastnila celá rodina, kromě otce. Ruské úřady mu účast nepovolily. Na přímý rozkaz Putina nesmějí k Asadovi novináři a dodnes se žádnému nepodařilo ex-prezidenta vyfotografovat. Poradci Kremlu ho dnes označují za irelevantního a Rusko buduje vztahy s novým syrským režimem.
1: Asad má problémy i s manželkou, která se s ním chce údajně rozvést a obnovit svůj britský pas. Asma přijela do Moskvy ještě před manželem na léčení rakoviny prsu. V roce 2024 se zjistilo, že má také leukémii. Asma chtěla odjet za rodiči do Británie, ale britské úřady ji odmítly. Než se provdala za Asada, pracovala v jedné významné londýnské bance a plánovala přesun do finanční instituce ve Spojených státech. Nikdo tehdy netušil, že má syrský původ.
0: Sýrie letos v dubnu zahájila soudní procesy proti zločincům bývalého režimu. Kdyby byl Putin Asadovi neudělil status uprchlíka z humanitárních důvodů, hrozila by mu dnes v jeho zemi poprava obětí.

0: pěšením. Putin se postaral, aby ruská média zdůrazňovala, že se s Asadem v exilu nikdy nesešel, ani ho nepozval do Kremlu, přestože o to někdejší syrský prezident usiloval. Rovněž mu zakázal hovořit s ruskými a mezinárodními médii. Nesmí natočit ani podcast.
1: Ruští novináři zdůrazňují, že Asad Putina nezajímá. Opovrhuje slabochy, napsala Pravda. List Izvěstia zase vysvětlil, že Asad není zajímavý, nemá co nabídnout, je bezvýznamný a Putin ho ani nelituje. Někdejší syrský prezident je tak v Moskvě osamocený.
0: O jeho současném životě neexistuje žádné vizuální svědectví ani fotografie s manželkou. A ruský letoun Iljušin, který potají odvezl Asadovu rodinu do Moskvy, se po 17 měsících do Sýrie zase vrátil. Tamnější prezident Ahmad Shara nabízí Putinovi dohodu. Může na syrskou námořní základnu vrátit ruské vojáky, ale jen výměnou za vydání Bašára Asada, píše izraelský server Inet.
1: Donald Trump tvrdí, že Venezuelané tančí v ulicích, protože do země jim po svržení prezidenta Nicolase Madura proudí peníze. Mnozí obyvatelé Venezuely však mají jiný názor. Jak ukazují průzkumy, Trumpova hvězda v zemi pohasíná, protože změny jsou příliš pomalé, píše britský deník Financial Times.
0: Po zatčení Madura podpořila Trumpova vláda jeho viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, která měla zahájit reformy s cílem zpřístupnit ropu a nerosty soukromým investicím. Washington začal rušit sankce a dovolil Venezuele prodávat ropu za tržní ceny přes americké prostředníky. Kromě propuštění zhruba 600 politických vězňů a větší tolerance demonstrací, však Venezuelané žádné zásadní změny nezaznamenali. Podle centrální banky činila meziroční inflace v květnu více než 500% a životní úroveň se nezvyšuje.
1: V ulicích protestují tisíce lidí a požadují zvýšení minimální mzdy. Ta současná činí 130 bolívarů měsíčně v přepočtu 26 amerických centů. I když lidé dostávají ještě měsíční prémie ve výši 240 dolarů, náklady na domácnost to nepokryje. Všichni oceňujeme svržení Madura, ale ekonomika je na tom pořád stejně špatně, vysvětluje majitel obchodu s potravinami Luz Blanco.
0: Po Madurově svržení převzala správu nad venezuelskými příjmy z ropy americká vláda, která tvrdí, že je spravuje tak, aby v zemi zajistila stabilitu a distribuci pomoci. Venezuelané však nemají žádné informace o tom, zda jsou tyto prostředky využívány v jejich prospěch. Podle amerického ministerstva plynou zahraniční příjmy na účet jedné banky v New Yorku. Venezuelská vláda oznámila, že do března dostala 300 milionů dolarů a internetová stránka, která sleduje pohyb těchto peněz, uvádí, že je všechny vydala na prémie pro státní zaměstnance.
1: Washington nezveřejnil žádný harmonogram politických změn. Venezuelský odborový předák Carlos Salazar napsal několik dopisů americkému velvyslanectví v Caracasu, které bylo v březnu opět otevřeno s žádostí o vyhlášení voleb. Odpověď ale nedostal. Trumpova vláda tvrdí, že volby budou, až se země a její hospodářství stabilizuje.
0: Za 13-leté Madurovy vlády odešlo z Venezuely na 8 milionů lidí. Podle amerického ministra zahraničí Marka Rubia se dnes Venezuelanům žije lépe než před 5 měsíci. Ale aby došlo ke skutečné transformaci, musí se konat svobodné a spravedlivé volby. Podle koordinátora Organizace na ochranu lidských práv pro VEA v Caracasu Oscara Muria však hrozí, že stabilizační opatření upřednostní záruky pro zahraniční investice před lidskými právy.
1: Rodríguezová vyměnila většinu členů Madurovy vlády, ale nezrušila represivní aparát a jmenovala ministrem obrany bývalého šéfa tajných služeb Gustava Gonzálese Lópeze, který měl na svědomí brutální podmínky ve venezuelských věznicích. Dodnes v nich zůstává na 400 politických vězňů. Podle Muria je represivní systém stále stejný. Hospodářské a legislativní změny sice naznačují spořádanější model, ale nikoli transparentnější a už vůbec ne takový, který by dodržoval lidská práva.
0: Trump naznačil, že by se Venezuela měla stát 51. americkým státem a podnítil tím latentní nacionalismus. Odmítla to i Rodríguezová, která sice chválí lepší vztahy s Amerikou, ale v květnu prohlásila, že Venezuela není kolonie, ale svobodná země. Oliver Díaz, Díaz, který každý den vychází do ulic Caracasu prodávat kávu, shrnul situaci takto. Maduro je pryč, ale jinak je všechno stejné. Lidé se už sice tolik nebojí, ale nic se nezlepšilo a ceny rostou, uzavírá Financial Times.
1: Hnutí Talibán v Afghánistánu po skoro 5 letech od návratu k moci stále posiluje represivní aparát a omezuje základní svobody. Restrikce, které uvalil na ženy, patří k nejhorší diskriminaci v moderním světě. Podle OSN nemá od roku 2021 přes 2,25 milionu afgánských dívek a žen přístup ke středoškolskému a vysokoškolskému vzdělání a smějí dokončit jen 6 tříd základní školy, píše politoložka Saima Avzalová pro nezávislý server Fair Observer.
0: Podle nejnovější zprávy rozvojového programu OSN žije pod hranicí chudoby téměř 28 milionů Afgánců. 80% domácností má dluhy a 92% z 5 milionů Afgánců, kteří se po roce 2023 vrátili do vlasti, nemá peníze na základní denní potřeby. Ženy zmizely z veřejného sektoru a od loňského září nesmí žádná žena, zaměstnankyně ani návštěvnice vstoupit ani do areálů OSN.
1: Inspektoři ministerstva pro šíření cnosti a předcházení neřesti sledují oblečení a chování žen i na veřejných prostranstvích. Ve městě Herát byla letos řada žen vykázána z taxiku a autobusu jen proto, že na sobě neměli čádor. Zdravotní střediska v několika provinciích, včetně Kandaháru, dostala nařízení, že nesmí ošetřit ženu, kterou nedoprovází muž. Obchodníci nesmí prodat zboží ženě bez mužského doprovodu, která navíc musí mít na sobě hidžáb, a v Kandaháru si žena bez muže nesmí pronajmout byt.
0: Režim sleduje i cizince a cizinky, jak se oblékají, jaký vedou společenský život, jestli se chovají morálně nebo zda se postí. Během letošního ramadánu bedlivě sledoval i dodržování náboženských předpisů, včetně počtu věřících v mešitách. Podle nového nařízení z ledna mohou být ženy dokonce uvězněny, pokud se pohybují mimo domov bez dovolení manžela. Příbuzným, kteří nedokážou ženu k návratu přinutit, hrozí až 3 měsíce vězení.
1: Talibán prohlásil za dominantní náboženství sunnický islám a všechna ostatní vyznání označil za kacířská. Vyvolal tím obavy menšinových komunit. Člověk, který kritizuje orgány Talibánu a jejich interpretaci islámského práva, může být uvězněn, urážka imáma se trestá 39 ranami bičem a ročním vězením a tělesný trest a odnětí svobody hrozí i za urážku vůdců Talibánu. Když někdo neoznámí schůzku údajných odpůrců vlády, jde do vězení na 2 roky. V praxi se však tyto tresty uplatňují selektivně. Duchovní a příslušníci elity jsou za prohřešek často jen napomenuti, zatímco lidé z nižších a středních vrstev nemine bičování a žalář.
0: Talibán systematicky likviduje i nezávislou žurnalistiku. Médiím hrozí likvidace, cenzura a pozastavení činnosti. Novináři jsou stále častěji zatýkáni, zastrašováni a vyhošťováni ze země. Podle letošního světového indexu tiskové svobody se Afghánistán nachází na 175. místě ze 180 zemí. Pozastaveno bylo i vysílání televizní stanice Rahe Farda, protože její ředitel veřejně kritizoval politiku Talibánu. V březnu následovala i soukromá rozhlasová stanice Chušal, protože s mužským moderátorem mluvili během živého vysílání studentky. Proti takovým rozhodnutím se navíc nelze odvolat.
1: Z médií zmizely všechny novinářky a stovky žurnalistů uprchly ze země ze strachu z perzekuce. Od nástupu Talibánu k moci byla zrušena více než polovina médií. Zničení nezávislé žurnalistiky vytvořilo regulované informační prostředí, ve kterém převládá cenzura, propaganda a vynucené mlčení. Veřejná kritika je nebezpečná. Skupiny občanské společnosti prudce oslabily a politický nesouhlas je trestný. Jestli mezinárodní společenství vládu Talibán uzná bez důležitých podmínek, bude to znamenat legitimizaci modelu vládnutí založeného na autoritářské náboženské kontrole a diskriminaci žen. Zdůrazňuje analytička Saima Avzalová na serveru Fair Observer.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Za mixážním pultem byl Jaroslav Novotný. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách Plus rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
1: Ladislav Dvořák
0: a Lenka Buriánková.
2: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
3: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ukrajina očekává další ruský mohutný úder. Ten má být podle Kremlu odpovědí na ukrajinské nálety, které vyřadily z provozu největší moskevskou rafinérii v Kapotně. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by měli být obyvatelé Ukrajiny velmi ostražití a sledovat signály vzdušného poplachu. Na řeckém ostrově Euboja úřady nařídily evakuaci dvou osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny šíří a žene jak obydleným domům. Hašení z letadel komplikuje nejen vítr, ale i vedení vysokého napětí a větrné elektrárny. Druhý největší ostrov v Řecku v posledních letech opakovaně bojuje s požáry. Před 5 lety oheň zničil desítky tisíc hektarů lesa. Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí SMS zpráv bývá taky odkaz na internetovou stránku, která slouží k provedení platby. Tyto odkazy ale vedou na falešné stránky a jejich cílem je vylákat z lidí osobní a platební údaje. V případě pochybností by lidé měli kontaktovat policii nebo zavolat na linku 158. A Mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové vstupuje do třetího dne svého programu. Ten dnes nabízí 6 produkcí v kamenných divadlech i pod širým nebem. Kromě hostů z Česka se představí i soubory a umělci ze zahraničí. Fotbalisté Německa porazili Pobřeží Slonoviny 2-1 a postoupili ze skupiny mistrovství světa. Nizozemsko si poradilo se Švédskem 5-1. Teď hrají Ekvádor a Curaçao a vidí to Adam Weidenthaler.
5: Ekvádor má řadu šancí, ale prostřelit brankáře Curaçao Ruma, takže i ve 32. minutě je skóre v Kansas City vyrovnané 0-0. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
4: Hrát ještě budou Tunisané a Japonci a to od 6 hodin ráno našeho času.
6: Omezení na Pražském okruhu a překážka u Miroslavy na Znojemsku. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 z letiště k D1 je na 19. kilometru uzavřený sjezd na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem pracují silničáři v pravém pruhu. Nájezd od Ořechu směrem k D1 je ale možný. Na silnici 53 z Pohořelic do Znojma se vyhněte překážce u Miroslavy. V křižovatce na Miroslav leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. Na silnici 40 z Mikulova do Břeclavi vás zpomalí nehoda. Mezi Valticemi a Sedlcem se kolem následku srážky osobního auta s dodávkou projíždí Kyvadlově jedním pruhem. S omezením počítejte i na silnici 13 z Ostrova do Karlových Varů. A před sjezdem na Sadov na 5. kilometru se uklízí po požáru autobusu. Místem se projíždí pomaleji. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem z Břevnova na Smíchov. Čištění a údržba jsou plánované do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo, s přeháňkami a taky s bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Vítězství není blízko. Vládní koalice chce nejvyšší státní vyznamenání pro Miloše Zemana. V jakém stavu je lidskoprávní politika? A Itálie, země, kde Big Mac ještě nevyhrál. I to jsou témata sobotních komentářů a poznámek k aktuálnímu dění doma i ve světě. Provede vás jimi Patricie Polanská.
3: Názory a argumenty.
7: Oh. Obří víko jedné z nádrží rafinérie v moskevské Kapotně o průměru 30 metrů, vznášející se do vzduchu po náletu ukrajinských dronů na toto zařízení, se už stačilo stát předmětem mnoha memů a vtipů a snad i jakousi vizuální zkratkou ukrajinských úspěchů během 5. roku války. Nejsou ale optimistická očekávání přehnaná, i nad tím se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
8: Útoky ukrajinských dronů po ruské energetické infrastruktuře jsou stále efektivnější. Některé odhady tvrdí, že Rusko ztratilo zhruba třetinu své zpracovatelské kapacity v rafinériích. Prováleční publicisté už řadu týdnů bíjí na poplach, že nedostatek pohonných hmot podvazuje možnosti ruské armády útočit. Existují ale dobré důvody, proč krotit optimistické nálady Ukrajinců. Tedy ne, že by to nebyl velký úspěch pro Kyjev. Rafinerie v Kapotně zabezpečovala zhruba 60% spotřeby benzínu v Moskvě a alespoň podle zveřejněných záběrů se jí jen tak znovu zprovoznit nepodaří. Ještě důležitější je, že ukrajinské drony překonaly minimálně 3 okruhy protiletecké obrany Moskvy a precizně zasáhly cíl. A to je ruské hlavní město, s výjimkou Putinových rezidencí, patrně nejchráněnějším místem v Rusku. Ale jak už ukázala skromná vojenská přehlídka na Rudém náměstí, sám Kreml nevěří, že by dokázal ukrajinské drony zastavit. Je to důležité i z psychologického hlediska. Obyvatelé Moskvy poslední roky byli dopadů války víceméně ušetřeni. I mobilizace podzimu roku 2022 se týkala hlavně vzdálených regionů. I tak po ní z Ruska odjelo skoro 1 000 000 lidí, hlavně z velkých měst, jako je Moskva. Od té doby Kreml verbuje do války lidi za peníze, což opět znamená, že z ruského hlavního města odešlo do války minimální množství lidí. Protože průměrný plat v Moskvě je výrazně vyšší než někde v buriatské vesnici. Proto vidíme různé posty na sociálních sítích, kde Moskvané vyjadřují zděšení s poškozením moskevské rafinerie. Populární je i internetový mem, kde jistá influencerka tvrdí, že útok na Kapotňu je pokusem zatáhnout Moskvu do války mezi Ruskem a Ukrajinou. Jistě jde o internetový vtípek. Ale když si čtu diskuzní fórum obyvatel čtvrti Lublino, kde jsem svého času žil a která je od Kapotně vzdálená asi 4 kilometry, tak podobné názory tam věru nejsou ojedinělé. To neznamená, že v Moskvě by lidé stáli fronty na benzín. To se děje na okupovaném Krymu a v takzvaných lidových republikách v Doněcku a Luhansku. Ukrajinské drony nyní kontrolují nebe do vzdálenosti 120 kilometrů od fronty. Cisterny s benzínem jsou přirozeně logickým cílem. Takže místní fora jsou plná zpráv od lidí, kteří odjeli na dovolenou autem a nyní schánějí benzin, aby se mohli vrátit domů do Ruska. Stejně tak si výrazně stěžují prováleční ruští blogeři, kteří tvrdí, že nedostatek benzínu výrazně omezuje možnosti ruské armády útočit. Jenže to neznamená, že válka na Ukrajině končí. Rusko je stále schopno útočit drony a raketami na ukrajinské cíle, včetně tolik zmiňované Kyjevo-Pečerské lavry, asi nejhlavnějšího chrámu východního pravoslaví. Patrně Rusové nemířili na chrám, ale jejich tvrzení, že útočili výhradně na vojenské cíle, nemůže vyvolat nic než úsměv. Což také znamená, že současná ukrajinská převaha není věčná. Válka dronů je nesmírně dynamická. Stroje, které byly na špičce před půl rokem, mohou být dnes nepoužitelné, protože tou dobou protivník se přizpůsobil. Sami ukrajinští vojáci přiznávají, že nemají dostatek lidí, aby mohli využít svou převahu v nebi, takže nějaká přehnaná očekávání jsou mylná. A nebo předčasná, pokud chcete být optimisty.
7: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Do prezidentské kanceláře každoročně míří desítky návrhů na udělení státních vyznamenání od poslanců i senátorů. Opakovaně se na seznam dostal i návrh na udělení nejvyššího státního vyznamenání bývalému prezidentu Miloši Zemanovi. Více už v komentáři publicisty Jiřího Leštiny.
9: Již dvakrát neúspěšně navrhoval v minulé sněmovně poslanec hnutí ANO Radek Vondráček na státní vyznamenání Miloše Zemana. Napotřetí se dočkal. Poslanci současné vládní koalice navrhli Petru Pavlovi, aby svého předchůdce vyznamenal řádem Bílého lva. Pro Zemanovo ocenění přitom hlasovali všichni vládní poslanci s výjimkou Renaty Vesecké z Motoristů sobě. Zatímco od opozice nezískal jediný hlas. I tohle hlasování tak jasně odráží hluboké rozpolcení české společnosti, na němž právě Zeman jako prezident pracoval usilovně a s nevyčerpatelnou dávkou cynismu. Podle pravidel o státních vyznamenáních prezident uděluje řád Bílého lva za zvláště vynikající zásluhy o stát. Českým občanům se řád jen propůjčuje, mimo jiné za mimořádný přínos k rozvoji státu, jeho suverenity a bezpečnosti. Přisuzovat tuhle státnickou aureolu Zemanovi ale odporuje zdravému rozumu. Jako prezident byl bezpečnostním ohrožením pro stát, když vycházel vstříc snahám Ruska stáhnout do své sféry vlivu země východní a střední Evropy, včetně České republiky. Zemanova výzva k uznání ruské anexe Krymu za hotovou věc, jeho líčení vpádu neoznačených ruských vojáků na Donbas jako občanské války mezi dvěma skupinami ukrajinských obyvatel, zpochybňování závěrů BIS, že muniční sklady ve Vrběticích vyhodili do vzduchu ruští agenti tajných služeb, nebo sveřepé prosazování ruské státní firmy Rosatom při výstavbě jaderných bloků v Česku, to je jen zlomek Zemanova působení ve prospěch Kremlu. S vnitřním oslabováním státu a demokracie Miloš Zeman začal už jako premiér, když si v mocenském kartelu s Václavem Klausem rozparcelovali sféry vlivu. Jako prezident se Zeman v červnu 2013, 4 měsíce po nástupu do úřadu, pokusil uzurpovat výkonnou moc, když po pádu Nečasova kabinetu bez podpory některé z hlavních parlamentních stran sestavil vlastní úřednickou vládu vedenou Jiřím Rusnokem. Zeman tak vykročil mimo ústavu tím, že na rozdíl od ostatních prezidentů, nejenom z období České republiky, ale i první Československé republiky, jmenoval vládu bez jakékoliv dohody, alespoň z částí politického spektra. Po druhé se Zeman pokusil zmocnit vlády hned v říjnu 2013 po předčasných volbách, kdy na spikleneckém sezení v Lánech domlouval se skupinou politiků z ČSSD svržení jejich předsedy Bohuslava Sobotky. Po něm měla vzniknout další vláda složená ze spojenců Miloše Zemana. Už tenhle zdaleka neúplný výčet temných milníků Zemanovy politické kariéry nasvědčuje tomu, že s jakýmikoliv zásluhami o stát je v skutku na štíru. Jak si pak ale vysvětlit volání vládních poslanců po udělení lvího metálu Zemanovi? Objevují se názory, že se jedná o jakousi další koaliční provokaci směrem k radu, což je ještě ta lepší varianta. Tou horší je, že většina z těch, kdo hlasovali pro Zemana, má až příliš mnoho pochopení pro jeho zvrácený přístup k nakládání s mocí.
4: To byl komentář publicisty Jiřího Leštiny.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Od července se z úřadu vlády přesouvá na některá ministerstva několik důležitých agend, týkajících se například lidských práv či ochrany menšin. Komentátorka a publicistka Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found se zamýšlí nad tím, jakou roli v tom všem sehrála Taťána Malá z hnutí ANO, mimo jiné úřadující zmocněnkyně pro lidská práva.
10: V posledních týdnech otřáslo Českem překvapivé zrušení zásadních agend úřadu vlády. Nešlo přitom o technickou reorganizaci, jak se vláda snažila tvrdit, ale o zásah do roky budované nadrezortní politiky v oblasti lidských práv, menšin, práv osob s postižením, do protidrogové politiky, rovnosti žen a mužů, občanské společnosti nebo otázek duševního zdraví. Odpor odborné veřejnosti byl tak silný, že zaměstnanci úřadu vlády dokonce vstoupili do stávkové pohotovosti. Upřímně řečeno, těžko říct, co jiného jim v situaci, kdy se jim před očima rozebírá smysl jejich vlastní práce, ještě zbývalo. Hlavní odpovědnost za destrukci roky fungujícího systému nese klíčová osoba Babišovy vlády, šéfka úřadu vlády Tinde Bárta. Nemělo by se ale zapomínat ani na šéfku poslaneckého klubu ANO a úřadující zmocněnkyni pro lidská práva Taťánu Malou. Ta se nejdřív snažila veřejnost přesvědčovat, že se nic zásadního neděje. Později podle vlastního vyjádření skončila kvůli vyčerpání v nemocnici. Za poslední měsíce předvedla jen těžko pochopitelný názorový obrat od političky, která patřila k liberálním hlasům ANO, v někoho, kdo svým způsobem přikryl možná největší destrukci lidskoprávní politiky v české polistopadové historii. Ve své roli totiž zcela selhala a umožnila obrat, který trvale poškodí Českou republiku. Ještě pár dní před zrušením přitom Malá poslala do připomínkového řízení návrh, který měl posílit oblast ochrany lidských práv a pevně ji zakotvit na úřadu vlády. Stal se ale pravý opak a agenda, kterou měla samotná Malá na starosti se zásahem Babiše a jeho pravé ruky, dostala pod kuratelu různých ministerstev. Stalo se tak ve jménu údajné efektivity, což je běžný politický fíkový list pro vypořádávání se s oblastmi, které té či oné vládě zkrátka nevoní. My dnes víme, že Babišově vládě nevoní zrovna lidská práva a práce na jejich posilování. Nečekaný vládní krok vyvolal nebývalou vlnu rezignací předních českých odborníků a odbornic na výše vyjmenovaná témata a s ní spojené ochromení těchto oblastí. Kritiku schytává Babišova vláda doslova ze všech stran. Experti poukazují na to, že převáděná témata se týkají více ministerstev dohromady a je potřeba nadrezortní řešení. To se ale nejspíš navzdory masivnímu odporu nestane. Babiš sice z některých pozic ustoupil, základ změn ale ponechal. Malá ve své funkci zatím zůstává. A její zoufalá prohlášení na Instagramu, kde se vládu snaží bránit, jsou nyní zcela zbytečná. Je totiž otázkou, co má zmocněnkyně, která ztratila veškerou důvěru, vlastně dělat. Z reakcí odborné veřejnosti je jasné, že Malá ztratila většinu dosavadních spojenců a že se na ní částečně právem dívají jako na někoho, kdo agendy lidských práv nejen nehájil, ale dokonce přihlížel jejich zničení. Je to přitom smutný pohled na političku, která v minulosti dokázala spolupracovat i s tehdejšími vládními stranami a aktivně se za ANO zasazovala například o změny v otázkách potírání sexuálního násilí nebo ochrany dětí. Svým přitakáním agresivní politice Babiše a Bárty veškerý svůj dosavadní kredit nyní ztrácí. Ano, Táně Malá svou pozici uhájila. Už ale není jasné, k čemu je zmocněnkyně pro lidská práva, která nedokázala lidskoprávní agendu ubránit ve chvíli, kdy to bylo nejvíce potřeba.
7: Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found. Itálie, země, kde Big Mac ještě nevyhrál. A to i kvůli jednomu zajímavému muži, zakladateli hnutí Slow Food. Poslechněte si příspěvek publicistky Veroniky Lefrancoise.
11: V Itálii před pár dny v médiích proběhla zpráva o úmrtí Carla Petriniho, gastronoma, novináře a především zakladatele mezinárodního hnutí Slow Food. Mimo Itálii jeho jméno zná jen málo kdo, ale doma patří k výrazným veřejným intelektuálům, kteří dokázali zdánlivě obyčejné téma jídla proměnit v širší debatu o dopadu globalizace a o významu zachování krajiny, biodiverzity i kulturní identity. Od 80. let se Petrini snažil koncept pomalého jídla vymezit proti rychlému občerstvení obřích řetězců amerického typu. Slow food v reakci na uniformitu fast foodové kultury představoval návrat ke kvalitním lokálním potravinám, tradiční kuchyni a pomalejšímu uvědomělému způsobu stravování. Nešlo jen o nový gastronomický směr nebo o nostalgii po venkově, ale o vytváření a rozvoj udržitelného potravinového systému. Staronový koncept pomalého jídla měl za cíl zdůraznit, že potraviny na našem talíři jsou spojené s místem, tradicí i lidmi, kteří je vyrábějí. Právě v Itálii našla tato filozofie mimořádně úrodnou půdu. Země si totiž i v době globalizace dokázala uchovat své rozmanité regionální kuchyně, síť malých producentů a poměrně zdrženlivý vztah ke stravování po americku. Zatímco v mnoha zemích se fast food stal symbolem pokroku a efektivity, v Itálii se prosazoval celkem pomalu a s menším úspěchem. Zejména jižní Itálie je vůči rychlému stravování poměrně odolná. Jeden slavný příklad triumfu místních tradic nad importovanými řetězci se odehrál v městečku Altamura v Apulii. Asi před 20 lety tady na hlavním náměstí otevřel svou pobočku McDonald's. Zvědaví obyvatelé přišli zprvu ochutnat, ale velmi rychle se zase vrátili k fokáči, oblíbenému kynutému chlebu s olivovým olejem, který je v Altamuře vyhlášený. Fokaču si kupovali v pekárně naproti a do McDonaldu si ji chodili sníst, protože restaurace rychlého občerstvení poskytovala klimatizovaný sál. Americký kolos odpověděl cílenými marketingovými kampaněmi. Ale co naplat? Big Mac fokaču neporazil. Po krátké době musel McDonald's v Altamuře zavřít a z města odtáhnout s nepořízenou. Tato historka se v Itálii dodnes vypráví jako doklad o tom, jak může místní gastronomická tradice zvítězit nad globalizací. Porážka McDonaldu v Altamuře samozřejmě není zásluhou Karla Petriniho, je ale ukázkou způsobu myšlení, o jehož zachování usiloval. Petrini sám přitom v podobném boji neuspěl. Jeho protesty proti otevření prvního McDonaldu v centru Říma nepomohly. Americký řetězec tehdy svou restauraci na Španělském náměstí otevřel a dodnes tam stojí. Petrini však pochopil, že zákazy a protesty kulturní změny nezastaví. Místo boje proti fast foodu začal prosazovat alternativu, založenou na kvalitě, tradicích a respektu k výrobcům. O 40 let později je slow food mezinárodním hnutím a pojmem známým i za hranicemi Itálie. Pokud dnes v některých koutech země fokáča ještě dokáže porazit Big Mac, je to alespoň částečně i jeho zásluha.
12: To byl příspěvek publicistky Veroniky Lefrancoise. V pondělí by měla vláda konečně rozhodnout o složení české delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Ve hře jsou ovšem daleko důležitější věci, jak se v komentáři, který si poslechněte v repríze, domnívá šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
13: Červencový summit NATO v Ankaře bude zcela zásadní pro bezpečnost České republiky, Evropy a celého demokratického světa. Nepodstatným detailem se jeví složení české delegace a co případně řekne premiér Andrej Babiš americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Vzhledem k dění ve světě nemůže být důležitým bodem summitu to, zda země plní starý závazek vydávat na obranu 2% HDP. To už překonalo loňské zásadní vrcholné jednání aliance v Hágu. Teď jsou cílem 3,5% HDP na vojenské a 1,5% na související výdaje do roku 2035. Ani to nebude předmětem diskuze. Závazek platí, i když se z něj některé země, včetně Česka, snaží všelijak vyvléknout. NATO je v odlišné situaci než před rokem. Musí se jinak vyrovnávat s válkou na Ukrajině, řešit konflikt na Blízkém východě a zvládnout spory o dělení zodpovědnosti mezi USA a evropské členy. Generální tajemník NATO Mark Rutte hovoří o nutném historickém přenastavení aliance, o přechodu od nezdravé vzájemné závislosti ke zdravému partnerství. Všem zodpovědným členům je jasné, že nedostatek jednoty je rakovina, která může oslabit dosavadní schopnost aliance odstrašit jakéhokoliv protivníka. A ta nemoc se projevuje v okamžiku, kdy členské země začnou zpochybňovat dohodnuté závazky. V Ankaře se bude v první řadě jednat o tom, jak dohodnuté navyšování obranných rozpočtů, od každé země se očekává konkrétní věrohodný plán rok po roku, promítnout do reálných vojenských schopností, do použitelné bojové síly NATO. Ne, že by obrana aliance mínila použít. V první řadě jde o odstrašení. Pro evropské členy aliance to prioritně znamená podporovat Ukrajinu a zadržovat Rusko. Dokud bude mít Vladimír Putin vážný problém na Ukrajině, získává Evropa čas připravit se na případnou další agresi Ruska směrem na západ. A Spojené státy dostávají možnost věnovat se více svým strategickým hlavním úkolům v Asii a vztahům s Čínou. Už v roce 2025 USA výrazně omezily pomoc Ukrajině a Evropa byla schopná je do značné míry nahradit finančně a zčásti i vojensky. Samozřejmě i díky tomu, a to je další důležitá zpráva pro Trumpa do Ankary, že investuje velkou část zvýšených obranných výdajů do nákupu amerických zbraňových systémů. V této logice by Česko udělalo dobře, kdyby nejen pokračovalo v muniční iniciativě, ale také do ní finančně přispělo. Některé americké vojenské kompetence jsou nenahraditelné, určitě ne rychle. Jde například o protiraketovou obranu, operační zpravodajství nebo satelitní technologie. Proto mluvil nedávno prezident Petr Pavel o tom, že by Evropa měla přijít s vlastním návrhem, který by odpovídal americkým očekáváním, tedy posílení evropské strany NATO a převzetí větší zodpovědnosti za sebe samé. Konec citátu. Někteří analytici před summitem ze stejného důvodu navrhují vytvoření skupiny NATO pro plánování přechodu za účasti Spojených států, evropských spojenců a Kanady. Koordinovala by postup změny, úkoly jednotlivých států, zásadní otázky obranného průmyslu a ukotvila by zachování nezbytných amerických schopností v Evropě. S důkladnou domácí přípravou na tyto klíčové otázky celé aliance usednou k jednacímu stolu v Ankaře 7. července zástupci zodpovědných členských zemí. A někdo z Prahy.
12: Šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. A podíváme se ještě do Francie. Politický komentátor a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Janiška se zamýšlí nad tím, jaký dopad mohou mít výsledky tamních prezidentských voleb.
14: Za necelý rok si Francie bude volit prezidenta a výsledek bude mít dopad nejen na tu největší zemi Evropské unie, ale na celý kontinent a na podporu Ukrajině. Buď se tam udrží dosavadní centristicko-liberální směřování, nebo se k moci dostane nacionalistická, víceméně protievropská krajní pravice. Nikdy ještě nebyla tak blízko možného vítězství jako dnes. Země je v hluboké politické krizi. V parlamentu proti sobě stojí tři přibližně stejně silné bloky. To je nacionalistická pravice, radikální levice a pravicoví centristé, kteří se navzájem blokují. Prezident Macron se intenzivně věnuje zahraniční politice, do domácí scény mluví ale jen minimálně a jeho popularita je téměř na bodu mrazu. Zmíněné rozložení sil se promítá i do dosavadního výběru prezidentských kandidátů. Nacionalistická pravice má jasno. O post hlavy státu bude usilovat buď Marine Le Penová, pokud jí za měsíc odvolací soud zruší pětiletý zákaz kandidovat, anebo to bude mladý předseda její strany Jordan Bardella. Není mezi nimi zcela rovnítko. Bardella se nevymezuje zdaleka tak ostře proti Evropské unii jako ona. Nicméně oba se budou opírat o stejný elektorát frustrovaných lidí, kteří mají dojem, že dosavadní politice je přihlížejí, že nežijí v bezpečné zemi a že Francie nezvládá imigraci. Ohledně Ruska a jeho agrese jsou oba velmi opatrní. Odsuzují je, jak si jen na půl úst. Radikální levice už má také jasno. Kandidovat bude už po čtvrté za sebou její autoritářský vůdce Jean-Luc Mélenchon, který sází stále víc na hlasy arabsko-muslimské části obyvatel. Ta se dosud o politiku moc nezajímala a nechodila k volbám. Mélenchon ji ale politicky probudil a intenzivně jí nadbíhá a zároveň doufá, že dostane levicové hlasy. A potom tu je politický střed včetně socialistů, který sice reprezentuje většinu voličstva, ale je dnes rozdrobený. Jakoby jeho politici nechápali, že aby se k moci nedostala krajní pravice, musí postavit silného charismatického kandidáta. A takový ale není. Zatím z centristického okruhu vyčnívá Edouard Philippe. Byl 3 roky Macronovým premiérem a dnes je starostou velkého přístavního města Le Havre, kde v místních volbách přesvědčivě zvítězil. Disponuje také menší stranou, která by mu mohla zajistit logistiku kampaně. Potom tu je 37-letý Gabriel Attal, který byl sice pár měsíců premiérem, ale na post prezidenta nemá moc zkušeností. Padají i další jména, průzkumy jim ale nedávají šanci. Zatím jediný, kdo by podle nich oba známé kandidáty krajní pravice porazil, je Philippe. Mnoho Francouzů vnímá jako noční můru, že by se mohl opakovat rok 2002. Tehdy se soudilo, že vyhraje socialista Lionel Jospin, jenže rozdrobená levice tenkrát nasadila ještě 8 dalších kandidátů, každý získal pár hlasů a ve svém celku sebrali Jospinovi možnost postoupit do druhého kola. Přišel šok, o fous ho tam předběhl otec Marine Le Penové. Pokud by dnes došlo v politickém centru k podobnému rozdrobení a ve druhém kole by se utkali jen kandidáti pravého a levého extrému, mnoho centristických voličů by asi zůstalo doma, nebo by do urny vhodilo prázdnou obálku. V tom případě by podle průzkumů zvítězil Bardella či Le Penová a trumpistická nacionalistická pravice by začala přemalovávat mapu celé Evropy.
12: Komentářem Petra Janišky končí sobotní názory a argumenty. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
3: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Americký viceprezident Vance odjel do Švýcarska na jednání o trvalé dohodě s Íránem. Má se tam setkat se zástupci Teheránu. Lidé si dnes připomenou 84. výročí vyhlazení osady Ležáky. Čeští volejbalisté porazili v Evropské lize Španělsko 3-1 a udrželi šanci na semifinále. A dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až zataženo s přeháňkami a bouřkami, teploty až 34 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Viceprezident Spojených států J.D. Vance odcestoval do Švýcarska, kam už přijeli hlavní iránský vyjednavač Ghalibaf i ministr zahraničí Arákčí. Na původní páteční termín iránská delegace nedorazila kvůli izraelským útokům na Libanon. Tvrzení Teheránu, že v sobotu opět zablokoval Hormuzský průliv, Washington odmítl. Průliv je prý stále průjezdný.
15: Vance novinářům před nástupem do letadla řekl, že hlavními tématy jednání budou podle něj příměří v Libanonu a otázka výroby jaderných zbraní. Mluvčí amerického centrálního velitelství popřel prohlášení Íránu, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen. Provoz podle něj nadále pokračuje. Sledovací data BBC potvrdili, že průlivem během soboty proplulo i několik tankerů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Sobotní izraelské údery a střelba v pásmu Gazy zabily nejméně 9 lidí, včetně dítěte, tvrdí to místní zdravotníci. Vzdušný útok zasáhl bytový dům ve městě Gaza. Mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás platí od loňského října klid zbraní, který ukončil rozsáhlé vzájemné boje. Obě strany se ale vzájemně obvinují z jeho porušování. V Ležákách na Chrudimsku si dnes lidé připomenou 84. výročí od vyhlazení obce. Kamenickou osadu v roce 1942 vypálili a zlikvidovali nacisti v odvetě za pomoc československým výsadkářům ze skupiny Silver A. Tragédii nepřežilo 48 obyvatel, zachránili se jen dvě dívky. Pietní vzpomínku zahájí bohoslužba. Následovat bude čtení jmen zavražděných u pomníku Kniha obětí.
16: 24. června 1942 nacisti osadu obklíčili a zapálili. 33 dospělých ještě týžden popravili v Pardubicích, další 4 pak později. Děti odvlekli do koncentračních táborů, 11 z nich zavraždili v plynovacím voze v polském Chelmnu. Konce války se dočkali jen dvě ležácké děti, sestry Jarmila a Marie Štulíkovy. Z Ležáků Anna Svobodová, Radiožurnál.
4: Sobotní tropické teploty doprovázely během odpoledne i bouřky. Polámané větve a odčerpávání vody ze zatopených prostor řešili hasiči na Královéhradecku a Trutnovsku. Bouřky zasáhly také Liberecko a Jablonecko. Zhruba ke 30 případům vyráželi hasiči také na Vysočině. Kromě polámaných větví řešili i auto uvízlé v zaplaveném podjezdu. Ke kurióznímu případu vyjížděly příbramské jednotky. Dva lidé kvůli vodě tekoucí z polí uvízli v zahradním altánu. Zachránit je museli hasiči na člunu. Straha před silnými bouřkami v Česku platí i dnes. Čeští volejbalisté v Evropské lize porazili Španělsko 3-1 na sety a mají naději na postup do semifinále. K tomu dnes musí na turnaji v Tbilisi porazit za 3 body domácí Gruzii, která zatím v této soutěži nezískala v 5 zápasech ani set. Zároveň potřebují Češi spoléhat na zaváhání dalších soupeřů. Fotbalisté Ekvádoru a Curaçaa se střetli na světovém šampionátu. Podrobnosti přidá Adam Weidenthaler.
5: Po prvním poločase bylo skóre 0-0 mezi Ekvádorem a Curaçaem. Hrát se znovu začne za necelé necelé dvě minutky. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
4: Hrát ještě budou Tunisané a Japonci, a to od 6 hodin ráno našeho času. V už dohraných zápasech Německo porazilo Pobřeží slonoviny 2-1 a Nizozemsko deklasovalo Švédsko 5-1.
6: Omezení na Pražském okruhu u Ořecha a překážka na D8 za Novou Vsí. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 zpomalíte za odbočkou na Stodůlky. Mezi 20. a 18. kilometrem se projíždí jen levým pruhem kvůli práci na vozovce. Je tam také uzavřený sjezd na Ořech směrem z letiště. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem zvyšte pozornost za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 26. kilometru stojí porouchané vozidlo. Na Břeclavsku překáží nehoda na silnici 40 do Mikulova. Mezi Valtice a Sedlcem se střetlo auto s dodávkou. Průjezdné je to jen jedním pruhem k Kyvadlově. V Olomouci velmi opatrně na silnici 46. V Brněnské ulici mezi obchodním centrem Haná a dálnicí na Brno jde po vozovce neosvětlený chodec. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel z Břevnova na Smíchov. Jde o plánované noční čištění, skončit má do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27, na horách pak nejčastěji kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: V dnešním magazínu Mezi námi si poslechneme rozhovor s běloruskou investigativní novinářkou Tatianou Ašurkevičovou. Dozvíme se, jak plzeňští archeologové zkoumají osobní věci obětí srebrenického masakru v Bosně a Hercegovině z roku 1995. A na závěr si popovídáme s psychiatrem ruského původu Denisem Poltoradněvem. Příjemný poslech vám přeje Taťana Čabáková.
3: Mezi námi.
0: Tatiana Ašurkevičová je běloruská investigativní novinářka a politická analytička. Ve své rodné zemi dnes působit nemůže. Žije v Londýně a píše pro prestižní evropské noviny. Čtenářům se mimo jiné snaží vysvětlit, že Rusko a Bělorusko není jedno a totéž. Situace je v těchto zemích různá. Libor Kukal se novinářky během její návštěvy v Praze ptal, zda Evropané vnímají tyto rozdíly.
17: Да, мне, наверное, сложно сказать, что западная пресса интересна.
18: Bohužel asi těžko můžu říct, že na západě někoho zajímá Bělorusko jako takové. O Bělorusko se zajímají jedině v kontextu bezpečnosti samotného západu. Bělorusko je vnímáno hlavně jako spolupracující agresor, tedy jako země, která Rusku poskytuje podporu v jeho agresi proti Ukrajině. Pro mě osobně je to velmi smutné, protože Bělorusové nepodporují válku proti Ukrajině. Ukrajinci a Bělorusové si vždycky byli velmi blízcí. Fakt, že z Běloruska se vystřelovaly rakety na Ukrajinu, byl pro mnohé z nás absolutní šok. Já sama jsem tehdy byla v Kyjevě. Probudil mě raketový útok. To, že začala válka, mě ani tolik nepřekvapilo. Ale vůbec jsem nemohla uvěřit, že Lukašenko dovolil, aby se útok vedl z Běloruska. Tak vznikl obraz Běloruska jako agresora. I když v Evropě si přece jenom někdo pamatuje i to, že Bělorusové jsou národ, který vyšel na ulice a protestoval proti diktátorovi.
19: Bohužel od roku 2020 už oběhlo poměrně hodně času.
18: Já sama se velmi snažím, aby v evropských médiích nezapomínali, že existují tato dvě Běloruska. Na jedné straně Lukašenko, který dělá všechny ty hrozné věci, které ale nepodporuje běloruský národ. Pak se toto téma stává zajímavější, když se Evropané uvědomí, že Bělorusové jsou pro demokracii, chtěli by do Evropské unie a nechtějí už být s Ruskem, ze kterého už jsou unavení a je jim z toho na zvracení.
19: V Rusku a Bělorusku vládnou podobné režimy, přičemž ten běloruský je možná ještě represivnější než ten ruský. Na druhé straně Bělorusko nemá velmocenské ambice a imperiální sentiment. Běloruská propaganda je přece jenom jiná. Odráží se to ve veřejném mínění a ve vztahu k válcem?
20: Pokud budeme vycházet ze sociologických výzkumů, je zřejmé, že většina Rusů válku podporuje. Teď nemluvím o disidentech, takzvaných zahraničních agentech a podobně. Většina ostatních lidí válku buď otevřeně podporuje, anebo se tváří, že válka neexistuje, nebo je jim lhostejná. V Bělorusku to je jinak. Odpor proti válce je silnější. Když začala válka, hodně lidí na ulicích spontánně vykřikovalo protiválečná hesla, přestože za jakýkoliv veřejný protest v Bělorusku hrozí dlouhá léta vězení. Byli to lidé, kteří nemohli mlčet. Oni počítali s tím, že půjdou do vězení a chtěli se vyjádřit.
19: Některé sankce, například zákaz cestování a vydávání víz, se zdůvodňují právě tím, že Rusové proti válce a obecně proti Putinově režimu málo protestují. Bělorusové proti Lukašenkovi prokazatelně protestovali. Vy říkáte, že i k válce proti Ukrajině jsou kritičtí. Jak v tomto kontextu vnímáte sankce proti běloruským občanům?
20: Мне больно видеть визовые ограничения и вообще ограничения.
21: Pro mě jako pro Bělorusku je bolestné vidět zákaz vydání víz dokonce i pro běloruské disidenty. Vím o lidech, kterým je 60 a více, kteří chtěli umřít doma v Bělorusku, ale byli nuceni odjet, aby neskončili ve vězení. V cizině začínají od nuly, učí se jazyk a pořád jsou nuceni znovu a znovu složitě dokazovat, že nepodporují Lukašenka. Proti mně je v Bělorusku a v Rusku vedeno 6 trestních stíhání. Můj pas je platný do roku 2031. Žádný běloruský konzulát vám nevydá nový pas. Musíte si pro něj jet do Běloruska, což dává režimu pohodlnou příležitost vás zatknout. Pro mě to znamená, že pas je největší drahocenost. Pro každý případ ho nosím v nepromokavém obalu. Pokaždé, když potřebuju schengenské vízum, je velice komplikované ho získat. Z Běloruska jsem odjela na loďce s pašeráky cigaret. Neměla jsem sebou nic. Začínala jsem doslova z ničeho. Bylo mi 21 a teď si představte, že jste starší člověk. Proč o tom mluvím? Věřte, že emigrace je opravdu těžká, tím víc, když se pořád setkáváte s překážkami a nedůvěrou. Mezi běloruskými disidenty došlo k řadě sebevražd. Vím i o lidech, kteří se raději rozhodli vrátit do Běloruska, přestože to pro ně znamenalo cestu do vězení. Radši vězení, než někde v Evropě umírat pod mostem.
19: Nicméně sankce jsou v první řadě namířeny proti Bělorusku jako státu a jeho vládě. Řadoví občané jsou jen sekundární obětí.
20: No, z druhé strany, jak by понимаю, європейські стран, для которых
21: Ano, na druhé straně chápu, že pro Evropu není snadné žít s agresory Ruskem a Běloruskem u svých hranic. Bělorusko vyprovokovalo migrační krizi. Odtud pramení přísnost k Bělorusům. Je to velmi složité.
19: Alexandru Lukašenkovi je 71 let. Bělorusku vládne už 32 let. Myslíte, že biologické hodiny jsou jedinou nadějí pro Bělorusko? Teprve pak se v zemi něco změní?
20: Да, вы задаете, конечно, очень сложный вопрос, на который мы все, имею в виду все белорусы, пытаемся.
21: Všichni Bělorusové o tom přemýšlejí a hledají odpověď. Nabízí se scénář, že Lukašenko umře a na jeho místo přijde demokratický lídr, který se trefí do okna příležitosti a změní Bělorusko. Ano, Lukašenko už zdaleka není mladý, ale kdo ví? Mimochodem, bylo by mi nepříjemné takhle mluvit o životě jakéhokoliv jiného člověka, ale na Lukašenkovi mi opravdu nezáleží. Takže ano. Jeho smrt je nadějný scénář, jenže taky může přijít nějaký jeho následovník, některý z jeho synů. Lidé se budou bát vyjít protestovat a všechno půjde ve starých kolejích. I to se může stát. Třetí, nejhorší, ale reálná varianta je, že k moci přijde nějaký představitel Moskvy, začne militarizace Běloruska a totální zatažení Běloruska do války. V zahraničí teď máme opoziční vůdce, disidenty, kteří by se mohli postavit do čela země. Ale většinou to tak nebývá. Častěji se vynoří někdo zevnitř toho režimu, nebo taky někdo, kdo se třeba ještě ani nenarodil.
22: Říká běloruská investigativní novinářka žijící v Londýně Taciana Ašurkevičová. Plzeňští archeologové zkoumají osobní věci obětí srebrenického masakru v Bosně a Hercegovině z roku 1995. S pracovníky památníku Srebrenica Potočary provádějí detailní analýzy oděvů a obuvi, dokladů, hodinek, hygienických potřeb a různých drobností. Mimořádný výzkum odhaluje pozůstatky teprve 30 let staré tragédie. Je také součástí dlouhodobého projektu Zdivočelá země, který na základě materiálních záznamů zkoumá, jak lidé čelili válkám, násilí a masovým represím ve 20. století. Víc uslyšíte v příspěvku Martiny Klímové, která na začátku oslovila vedoucího výzkumu z katedry archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni Pavla Vařeku.
1: Tady máme mapu.

0: Stále zhruba 1500 jedinců je nezvěstných a někdy najdete ostatky jednoho člověka třeba na třech místech ve vzdálenosti 35 km, tak některá ta místa, kde byly uloženy ty ostatky, jsou stále neznámá.
1: V památníku Srebrenice už více než 16 let pracuje jako kurátor a průvodce Azir Osmanovič. Úkolem jeho týmu je shromáždit co nejvíc osobních příběhů a vytvořit sbírku osobních věcí obětí nebo přeživších genocidy.
2: We have invited mothers and other family members to donate personal belongings.
3: Pozvali jsme matky a další členy rodin, aby do památního centra Srebrenice darovali osobní věci svých blízkých, kteří byli zabiti během genocidy. Ve Srebrenici. Pak taky s týmem chodíme do lesa a tam hledáme osobní věci lidí, kteří prchali před armádou Republiky Srbské.
1: Tým Azira Osmanoviče navštívil řadu tajných úkrytů. Většina z nich je v kanionu Drina, který je na hranicích mezi Bosnou a Srbskem.
3: Během genocidy ve Srebrenici se lidé snažili udělat všechno pro to, aby přežili. Někteří dny, týdny i měsíce žili v lese nebo v jeskyních. A v těchto tajných krytech nacházíme boty nebo nějaké nádobí, které lidé používali k vaření jídla, oblečení a mnoho dalších předmětů.
0: No a tady máme depozitář, kde ty předměty jsou uloženy a některé ty předměty byly vyzdviženy z masových hrobů.
1: Doplňuje znovu Pavel Vařeka ze Západočeské univerzity v Plzni.
0: Tady vidíte například staré hodinky, co se dávaly do vesty, zřejmě nějaký starý muž. A jsou prostřelené, to znamená přesně do těch hodinek se trefila kulka.
1: Kolik předmětů už se do současné doby podařilo najít a co například?
0: Těch předmětů ve sbírkách je několik tisíc. Naším prvním úkolem je provést jejich digitální dokumentaci pomocí trojrozměrného ručního skenru. A ve sbírkách jsou také předměty, které jsou spojené s obléháním Srebrenice od roku 1992 do roku 1995, kdy lidé žili v obleženém městě, které bylo stále ostřelováno v otřesných podmínkách bez elektriky a dalších základních potřeb. A ti, kteří přežili obléhání, tak nosí do památníku předměty, které jsou právě s touto dobou spojené, třeba různé improvizované generátory. Elektrika se vyráběla pomocí kol nebo různých mlýnků na potoce. A další předměty, které připomínají ten každodenní život.
1: No a jaké metody používáte a chcete používat?
0: Kromě té dokumentace artefaktu, to znamená klasická fotografická dokumentace, databáze, geografické informační systémy, tak plánujeme provádět i terénní průzkum, protože ty nálezy v okolí Srebrenici, v zalesněném prostředí, to jsou vlastně nálezy náhodné, bez řádné archeologické dokumentace, takže toto bychom chtěli poskytnout pracovníkům v památníku. Metody archeologické neinvazivního průzkumu, jak provádět snímkování z dronu, případně geofyzikální průzkum, protože stále ještě nejsou identifikovány některé ty hroby a počítáme i se spoluprací s Amsterdamskou univerzitou, která by měla zajišťovat konzervaci těch předmětů, protože ve sbírkách ty předměty degradují, nebyly nikdy vlastně odborně nakonzervovány, takže je nejvyšší čas.
1: O čem ty nálezy vypovídají?
0: Ty předměty vypovídají o genocídě, o tragédii a válečných zločinech v Bosně na začátku 90. let a jsou skutečně hmatatelnými doklady toho, co se zde dělo. Mají obrovský význam právě proto, že jsou nespochybnitelné. Mají navíc obrovský význam i pro pozůstalé, protože to je něco konkrétního, co po jejich blízkých zůstalo.
1: Co bude výstupem projektu?
0: Ty výsledky jsou vkládány do obrazové databáze, která bude mít podobu takového virtuálního muzea genocídy Bosňáků, kde si kliknete na ten jednotlivý předmět, jsou tam údaje, odkud pochází, jestli z masového hrobu, nebo jestli byl nalezen někde ve spojitosti s uprchlíky a můžete si prohlédnout, o jaký předmět se jedná. Bude tam i 3D vizualizace, takže se můžete různě otáčet. A to, co je důležité, že ty jednotlivé nálezy a jejich obrazová dokumentace jsou propojeny z místy, kde se tyto předměty našly. A v dalším kroku, tam, kde se podařilo přiřadit ty osobní předměty konkrétním obětem, tak památník zajistí, že tam bude vložena například i vzpomínka nebo rozhovor s příbuznými, s matkou, něco takového. Takže tam bude komplexní informace o té tragédii.
1: Podle archeologa Tomáše Pancíře má dokumentace i další přesahy.
4: Nadále některé rodiny po těch svých blízkých pátrají a najednou se tamhle někde prostě objeví.

0: obuvi, bunda a samozřejmě i takovéto předměty tam uchovávají a dávají k dispozici, když se třeba pátrá po těch příslušnících.
1: To se v některých případech daří, potvrzuje znovu Pavel Vařeka.
2: Spolupracujeme se Sdružením matek obětí a tady vám třeba ukážu fotografii, kdy přímo v muzeu nám ukazují bundu, která byla nalezena někde v jeskyni. Někteří ty uprchlíci se skrývali v údolí Driny několik měsíců a tu bundu někdo přinesl do muzea a maminka na základě fotografie a samozřejmě vzpomínek řekla, to je to, co můj syn měl naposledy na sobě, takže víme místo, kde se pohyboval, nicméně další osudy zatím neznáme.
1: I když život v samotné Srebrenici pokračuje, důkazy o nedávné minulosti zůstávají, říká Tomáš Pancíř po své poslední návštěvě místa.
0: Ona se ta Srebrenica dává dokupy. Když tam dneska přijedete, tak vidíte, že tam funguje velikánská škola, je tam prostě hřiště, je tam krásně předělaný to náměstí, ale pozornému oku neunikne to, co je okolo toho. Domy k prodeji, které mají nadále prostřílené fasády od kulometů a různých zbraní, nejrůznějších hráží. Je tam zítka vedle fotbalového hřiště, která je úplně prošpikovaná ze šrapnelů, kdy tam snad jako byla provedena dělostřelecká příprava, kdy si tam měly hrát i děti. A mimo jiné jsou tam krásné grafity na takovou tu soudržnost, soužití. A je to ohromně zajímavý a to my taky jsme schopni prostě dokumentovat fotogrametricky, vynést i kompletně celou do modelu. A já osobně jsem ohromně rád, že na něčem takovým vůbec můžu pracovat.
3: Uzavírá archeolog Tomáš Pancíř ze Západočeské univerzity v Plzni.
4: Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
3: Asi nikdo se nechce dostat do Bohnic. Denis Poltoradněv ale věděl, že přesně to chce, jen z druhé strany. O tom, proč se rozhodl pracovat na oddělení pro akutní pacienty, proč je třeba bojovat se stigmatizací psychiatrie a také proč se v poslední době lékaři častěji setkávají s agresivitou pacientů, uslyšíte v rozhovoru Olgy Vasinkevič s psychiatrem Denisem Poltoradněvem.
5: Poprvé jsem se asi o Bohnicích dozvěděl během studia na třetí lékařské fakultě, během těch stáží, co jsme měli v rámci výuky, když se ta výuka týkala zrovna neurologie, psychiatrie a obecně neurověd. Tak jsme měli tam přednášky, tam jsem asi byl poprvé. Věděl jsem od začátku, že chci dělat psychiatrii, s tím jsem v podstatě šel i na lékařskou fakultu, takže mě to rovnou zaujalo a dal jsem se tam vrátil už pak na stáž v rámci povinně volitelných. Máme nějakou stáž vybrat a můžeme zvolit zrovna obor. Tak jsem tam volil psychiatrii a vrátil jsem se na stáž už na oddělení vyloženě. Tak jsem se tam tak dostal.
6: To je zajímavé, jak to zní. Já jsem věděl, že chci se věnovat psychiatrii. Kdy jste to pochopil?
5: Tak jsem to poprvé zjistil asi v 7. třídě ve škole, když jsem si všiml, že mě baví obecně komunikovat s lidma, snažit se vyznat v jejich potížích, co se jim děje v hlavě, proč třeba na něco myslí, nebo jak myslí, jak jim to prostě funguje. Mě to začalo zajímat. Už od té doby jsem věděl, že chci se zabývat jistě nějakým oborem, který se bude týkat psychiky, a což by mohlo být psychologie, psychoterapie a nebo psychiatrie. Tak nakonec jsem se překlonil k tomu, že bych chtěl dělat spíš medicínu, protože jsem to chtěl dozvědět obecně co nejvíc do hloubky i nějakých somatických věcí, které se týkají vyložení těla, neurověd a tak dále.
6: V povědomí spousty lidí psychiatr to je něco černého, když psychoterapeut třeba nebo psycholog, to je spíš takové, pomáhá lidem, povídá se s nimi, dostanou z člověka nějaké věci, které ho trápily, což psychiatrie většinou v povědomí lidí se spojená s vázaním k posteli, kříky, panikou. Jak je to doopravdy?
5: Ta laická představa je klasická. Lidi se bojí psychiatrii, má velké stigma ten obor, nicméně bojujeme s tou stigmatizací a většina našich pacientů samozřejmě žádný riziko pro společnost nebo pro koukoliv nepředstavuje. Většina lidí, které se obrátí za psychiatrickou péči, se setkává třeba s úzkostma, s depresema, to vůbec nejsou lidi, co můžou být pro někoho nebezpečný. Je pravda, že někdy můžou být třeba lidi s těžkou depresí nebezpečný pro sebe, když se objeví suicidální myšlenka a podobně, ale s tím taky efektivně pracujeme, ale není nic, čeho by se měl člověk člověk bát, když je v kontaktu s někým, kdo je léčen na psychiatrii nebo dochází za psychiatrem, protože valná většina lidí, která vyhledá psychiatrickou péči, vyhledá ambulantně a dostává nějaký léky jako typu antidepresiva nebo něco na spaní, a to je v podstatě všechno. Je samozřejmě pravda, že v rámci celého oboru psychiatrie pracujeme i s velice těžkými stávama, kdy lidi můžou ztratit kontakt s realitou, dostat se do takzvané psychózy, což je právě ztráta kontaktu s realitou, a v tu chvíli nebudou vnímat okolí tak, jak by měli vnímat, můžou jednat impulzivně, můžou být konfliktní, někdy až agresivní. I to se samozřejmě stává, ale statisticky v minimálním počtu případů, když se vezmeme celou světovou psychiatrii.
6: Máte třeba nějakou v hlavě statistiku, jaký procento u vás cizinců?
5: Těžko se to odhaduje. Samozřejmě teď po začátku války ten procent pacientů ukrajinsky a rusky mluvících stoupnul, protože samozřejmě je pochopitelné, že se setkávají se stresem, mnohem častěji bojí se o své příbuzny, jsou v cizím prostředí, často umí hůř ten jazyk, pro ně je to obtížné. Takže můžou se častěji dostávat do stavu úzkosti, depresí, panických atak, i to se děje. Takže samozřejmě ten počet stoupnul. Je pravda, že občas sem dostanou i úplně cizinci, co sem třeba vyrazili na nějakou cestu. Podívat se do Prahy a tady se něco stane. Tak třeba užiju nějakou drogu, neudělají jim to dobře, skončí na psychiatrii, i to se děje. Většinou rychle jdou zpátky domů po stabilizaci. Může se stát, že nám vystěhuje do Čech nějaký pacient z jiného statu. Jsou pacienti cestovateli, co v rámci svých někdy poruch, někdy prostě v rámci svých přání někam odjedou a tam se něco stane. I naši pacienti občas skončí v jiných zemích a pak je vrácejí zpátky. I pacienti z jiných států tady taky občas skončí.
6: Stává se vám v práci, že třeba využije to svoje znalost ruštiny?
5: Určitě. To opakovaně zejména na mým oddělení, které je v podstatě nejakutnější, co my máme v Bohnicích, tak tam nemůžeme se vyhnout komunikaci s lidma z ciziny, a to znamená, že ukrajinský a ruský mluvící, a docela často používám tyto znalosti, abych mohl s nima vykomunikovat, domluvit se líp, protože stane se, že neumějí česky. Většina nějak umí už česky mluvit, proto se snažíme používat co nejvíc češtinu i pro ostatní kolektiv, který samozřejmě válně nemluví rusky a tak aby rozuměli všichni, ale někdy, když se tomu nelze vyhnout, nebo pro lepší vysvětlení a pochopení, tak používám i ruštinu. Rozumím ukrajinsky, bohužel nemluvím, ale aspoň rozumím, takže dokážeme se domluvit.
6: Je to pravda, že v posledních letech vzrostl počet lidí s psychickými nemocí?
5: Samozřejmě pozorujeme zvyšující se asi nával pacientů. Příjmové oddělení, oddělení centrálního příjmu statisticky má v průměru víc pacientů, které přichází v průběhu jednoho dne, ale nebyl bych asi schopen to vyloženě takhle popsat, jestli stoupl počet konkrétních poruch nebo obecně pacientů. Je pravda, že asi vzhledem k tomu, jak pánuje nejistota ve světě, jak se zvyšuje počet konfliktů, válečných konfliktů a všeho možného, tak samozřejmě stoupá množství úzkosti, depresi, obecně ta nejistota prudce stoupá a to může vyvolat i agresivní projevy u lidí častěji. Je pravda, že s tou agresivitou se asi setkáváme častěji v poslední době, ať už ve verbální formě nebo v brachiální. Častěji je to verbální, když lidi nadávají, jsou naštvaní, ale samozřejmě někdy bývají i fyzicky agresivní.
6: Dokážete porovnat třeba českou psychiatrii s ještě nějakou psychiatrií?
5: Mám zkušenosti třeba z pacienty z Ukrajiny nebo z Ruska, co přijdou se svýma lékama, který už měli nastavený třeba svým psychiatrem v Ukrajině, v Rusku a podobně. Takže mám nějaký vhled do toho, jak to tam vypadá třeba medikačně, co preferují, co mají jako první volby a tak. V něčem se lišíme, ale řekl bych, že základní postupy máme obdobné. Takže myslím si, že ta moderní psychiatrie celosvětově směruje k nějakým standardním doporučeným a vědecky podloženým postupům všude.
6: Podle mě to je celkem náročná i psychicky tahle práce. Daří se vám nechávat práci v práci a doma už na to nemyslet?
5: Snažím se, aby to tak bylo. Samozřejmě myslím si, že žádný lékař nemůže nechat veškerou svoji práci v práci, protože myslí na své pacienty, má strach, jak to s nima se bude dál vyvíjet. Bývají ty pacienti v těžkých stávech, máme prostě obavy, záleží nám na tom. Takže nějakou část ty práce samozřejmě sebou domů odnese asi každý lékař, mám pocit, ale snažím se, aby to nezasahovalo do mých osobních interpersonálních vztahů mimo nemocnici. Snažím se, abych nikoho nediagnostikoval, nepozoroval a podobně. To tyhle profesní schopnosti se snažím právě nechat v práci, protože za mě to nedělá úplně dobro pak ve vztazích s lidma, když je začínáte diagnostikovat.
3: Říká psychiatr Denis Poltoradněv. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Libor Kukal, Martina Klímová a Olga Vasinkevič. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Tatiana Čabáková.
7: Radiokniha.
8: Kdy začali Češi v létě jezdit do Chorvatska a kdy se přestali bát turistiky ve vysokých horách, to prozradí historik Jan Pezda v knize Slunce, voda, vzduch. Publikaci popsal rozvoj moderního turismu od 18. do 20. století. Vysvětluje, z jak skromných počátků vyrůstal, jakými proměnami prošel a co se přes veškerý technologický i společenský pokrok vůbec nezměnilo.
7: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu. Počítá třeba s úpravou financování nebo s prevencí manipulace sportovních soutěží skrze sázení. Zároveň má definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Na zákoně pracují jak koaliční, tak i opoziční politici. Jeho finální podobu chtějí představit v září. V některých evropských zemích, včetně Česka, přibývá nakažených pohlavními chorobami. Podle analýzy Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 bylo případů nejvíce za předchozích 10 let. Nejvíc přibývá nakažených syfilidou a kapavkou. Komunisté před 77 lety popravili válečného hrdinu a legionáře generála Heliodora Píku, který se podílel na protinacistickém odboji. Píka byl během druhé světové války vojenským velvyslancem v Bukurešti a Moskvě. Už tehdy varoval před Sovětským svazem. Komunistický režim ho později obvinil z vlastizrady a tvrdil, že Píka předával informace západním státům. Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP. Pořadatelé čekají desítky tisíc návštěvníků. Už včera na odstavných plochách a parkovištích v okolí závodního okruhu parkovalo podle policie přes 3200 aut a 1250 motocyklů. Další stály přímo uvnitř areálu nebo v kempech. Policie doporučuje vyrazit s dostatečným předstihem. Pokladny na autodromu otevírají o 6:30 ráno. Němečtí fotbalisté porazili po obratu Pobřeží Slonoviny 2-1 a po 12 letech postoupili do vyřazovací fáze mistrovství světa. Nizozemci vyhráli na Švédy 5-1. Teď hrají Ekvádor a Curaçao a informace přidává Adam Weidenthaler.
10: Na začátku 73. minuty Ekvádor hraje s Curaçaem stále 0-0. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
9: Na světovém šampionátu se dnes ráno představí ještě Tunisané a Japonci, a to od 6 hodin ráno našeho času.
11: Omezení na pražském okruhu u Ořechu a překážka na silnici z Olomouce do Šternberku. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je uzavřený sjezd na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem se pracuje v pravém pruhu. Najet od Ořechu ve směru k dálnici D1 se ale dá. U Olomouce zpomalte na silnici 46 do Šternberku. U Dolan auto srazilo srnu. Čeká se na úklid a projíždějte tímto místem opatrně. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. Jde o plánované noční čištění a skončit má do 5 hodin ráno. A na Lounsku pozor na nehodu na silnici 227 z Žadce do Svojetína. Za Holetčí havarovalo osobní auto. Přijet museli i záchranáři, čekejte proto omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27, na horách pak nejčastěji kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Váží přes 45 tun a mají tisíce píšťal. Nové varhany ve svatovícké katedrále na Pražském hradě mají za sebou koncertní premiéru. Reportáž ze slavnostního požehnání uslyšíte už za chvíli. Příběh muže, který rozsvítil barokní Prahu, přinesla na Smetanovu Litomyšl nová opera Divadlo světla v podání souboru Geislerhof Komedianten. Inscenace diváky zavádí do 18. století a vypráví o vytrvalosti a překonávání životních překážek. I o tomto představení budeme mluvit a vrátíme se i k dalším zásadním kulturním událostem těchto dní. Dobrý den od Michaely Veteškové.
7: Kultura Plus.
12: S Způsoby a postupy, s nimiž pracují restaurátoři, ukazuje výstava Život věčný v Pražském umělecko-průmyslovém muzeu. Práce restaurátorů a konzervátorů nebývá podle kurátorek Martiny Chadimové a Magdaleny Nerudové leckdy vidět, stojí ale za dlouhým životem kulturních artefaktů. Činohra Národního divadla Brno na závěr sezony uvádí novou inscenaci Snů čarovné noci. Jednu z nejznámějších komedií Williama Shakespearea režíruje Aminata Keita. Inscenace podle divadelníku nabídne současné, vizuálně podmanivé a hravé podání klasického textu. A ve znamení Shakespearea bude od nového týdne také nejvyšší purkrabství Pražského hradu. Začínají tam tradiční letní shakespearovské slavnosti. Zahájí je komedie omylů. Svatovíckou katedrálou na Pražském hradě poprvé zněly nové varhany, a to v tomto týdnu. Nástroj požehnali představitelé církve. Během 14 let se na něj složili tisíce dárců.
13: Za doprovodu zvonů, chorálu a kouře z kadidla vstoupil do katedrály slavnostní průvod. A úvodní slovo pak pronesl Vojtěch Mátl, předseda správní rady nadačního fondu Svatovícké varhany.
14: Společně jsme k dnešnímu dni shromáždili téměř 123 milionů korun na varhanní stroj a k tomu ještě od velkých donátorů přímé dary na prospekt nástroje a jeho osvětlení ve výši 31,5 milionu korun. Celkem se nám všem tedy povedlo shromáždit neuvěřitelných 154 milionů korun, 335 812 haléřů.
13: Modlitbou požehnal novému nástroji emeritní arcibiskup pražský Jan Graubner.
15: Bože, náš Otče, zhlédni dnes milostivě na tyto nové varhany, které zazní v posvátném prostoru této katedrály.
13: Na něj navázalo probouzení varhan v podání pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Varhan.

0: U nástroje, který je složený z tisíců lesklých píšťal a křišťálových ozdob, se vystřídalo hned 8 varhaníků. Zazněla i lužanská mše Antonína Dvořáka, která tak zahájila koncertní týden na oslavu nového svatovíckého nástroje. Ten doprovodí v příštích dnech třeba symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo housistu Pavla Šporcla. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Ne vždycky se dá před válkou uchránit to, co je po celá staletí součástí evropské kultury. Unikátní česká technologie ale našla způsob, jak ohrožené památky převádět do 3D digitální podoby. Řeč je o mobilním digitalizačním pracovišti Archa 3, které s finanční záštitou Karel Komárek Family Foundation vyvinuli odborníci Českého národního muzea. A pouhé 2 týdny před ruským útokem na Kyjevsko-Pečerskou lávru na Ukrajině se jim díky tomu podařilo pořídit 3D dokumentaci části památky, kterou v minulých dnech zasáhly ruské drony.
2: Ohrožena je fresková výzdoba, poškozené byly všechny střechy, Uspenský chrám také s tisíciletou tradicí.
3: Komentoval v pondělí ráno rozsah škod zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín. Jen 3 týdny předtím na stejném místě předala Národní rezervaci Kyjevsko-Pečerská lávra Archu 3 česká delegace. Mezi nimi byl také Paul Savko.
4: Já jsem tam zůstával ještě několik dalších dnů a vlastně jsem vedl workshop, takže jsme zaučovali jako personál Pečerské lávry, jak budou jednak s tím vozem a taky s tím ostatním vybavením dál pracovat.
3: Skenovali se zlaté kalichy, pravoslavné církevní předměty, kříže ke svěcení i šperky. Kromě toho ale nástroj zvládne pořídit i digitální záznamy celých budov, pokračuje Savko.
4: Shodou okolností my jsme během toho workshopu, jelikož jsme byli v areálu Pečerské lavy, tak jsme vlastně tu hlavní fasádu toho hlavního chrámu skenovali laserovým skenerem. To je ale čistě náhoda, takže to vlastně naskenovali máme.
3: České technologii se tak podařilo detailně zachytit barevně dekorovanou fasádu se sakrálními výjevy. V nejbližších dnech bylo v plánu skenovat celý objekt i se střechou. To se ale kvůli ruskému útoku na památku UNESCO nestihlo. I přesto pořízený záznam významně pomůže s budoucí opravou kláštera.
4: To se jednak samozřejmě používá k posuzování té škody, která vznikla, a taky pak restaurátorským zásahům. To znamená, odborníci, kteří se pak věnují restaurování, mají dokonalý záznam, dokonalou předlohu toho, jak má vlastně po restaurování ten objekt vypadat, aby se vrátil do původní polohy, podoby před tím poškození.
3: Napjatou situaci podle Savka zažívá personál Kyjevsko-Pečerské lávry i mimo svou práci. Otec jedné z jeho kolegyň přišel kvůli ruskému útoku o byt.
4: Lidi, kteří žijí v Kyjevě, počítají každou noc s tím, že ráno se můžou probudit do toho, že mají vyhozeli auto dolů v ulici, nebo v nejhorším případě, že je někdo zraněn nějakým výbuchem u domu a tím pádem mají zničený okna. Takže vlastně ta atmosféra je taková napjatá, protože několik lidí mi řeklo, že vlastně neví, jestli se ráno zbudí.
3: S digitalizací kulturního dědictví ohroženého válkou bude pracoviště Archa 3 na Ukrajině pokračovat a její kopie poslouží potřebám Českého národního muzea. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Nostalgicky, pábitelsky a úsměvně, tak jsme zvyklí vnímat dílo Bohumila Hrabala, jak je především filmovým divákům nabízel Jiří Menzel. Vršovické divadlo Mana teď přichází s novou adaptací románu Obsluhoval jsem anglického krále. Verze pouze pro 3 herce představuje Hrabala jako duchovního autora. Na zkouškách před premiérou se byl podívat kolega Tomáš Maleček.
5: Na 12 pořád čekají na polévku. Ten pán u okna bude chtít guláš.
6: Vychází to z takové představy, že to je vlastně v chalupě nebo v domě, který opustili pohraničí Němci i Češi, je vybydlený.
7: A z toho, co v něm zbylo, z věcí, které nikdo nepotřeboval, se sestává minimalistická scéna, která otevírá dveře divákově fantazii. Hlavní roli Jana Dítěte ve zralém věku stvárňuje Jan Vlasák.
5: Nestoj tu s tím tácem. Ti husté na to pivo čekají.
6: Ponižování zažíval vlastně během celého toho svého života, jo. A strašně mu to vadilo a byl z toho celý nervózní a ublížený a tak, ale nakonec pochopil, že na tom nezáleží, že záleží opravdu na tom vztáhnout se k nějakým jiným hodnotám, než jsou ty hodnoty materiální.
7: Román zachycuje běh velkých dějin očima malého člověka. Právě v drobných detailech a osobní svobodě nachází skutečný smysl bytí. Dítětovo mladší alter ego hraje Antonín Holub.
8: Páni! To je výhled. A já se budu snažit, abych tady zůstal už na pořád.
9: Je to spíš takový bod zlomu, ve kterým ta naivita vlastně mladiská přeskočí do té reality toho života, který se stává těžším a těžším.
7: Antonín Holub říká, že Jan dítě zažije v životě spoustu ponížení. Tomu jde ale kolikrát naproti.
9: Vždycky si vybere z těch dvou cest tu, která je jednodušší, rychlejší, ale pak se mu to vlastně vrací.
8: On ten pingl vždycky nosil jídlo tak, jako by ten tác s 12 porcemi letěl vzduchem. A on ho jako v letu dobíhal.
7: Dítě trpí celý život komplexem malého vzrůstu.
9: Já jsem taky malý, ale nikdy jsem si z toho nějak nic moc nedělal. Ale u něj myslím, že to není jenom i malost jako vzrůstu, ale spíš ta malost jako obecná, lidská.
7: Veškeré ženské role v představení stvárňuje Tereza Vítů. Představení vznikalo pod režijním vedením Petra Svojtky nejen na jevišti Vršovického divadla Mana, ale také v autentickém prostředí Hrabalovy chaty v Kersku. Tam Bohumil Hrabal svůj román během několika týdnů napsal. Právě na tomto výjimečném místě se trojce herců sešla ke své vůbec první zkoušce.
1: Divadlo světla, tak se jmenuje nová současná opera o muži, který rozsvítil barokní Prahu. V premiéře na Smetanově Litomyšli ji uvedlo hudební divadlo Geisler Hof Komedianten. Divákovi nabízí operně světelnou exkurzi do 18. století, kde sledujeme příběh o vzdorování ranám osudu, vytrvalosti a handicapech, které pohání člověka stále kupředu. Kolegyně Nadia Kubínková představení sledovala přímo v hledišti a tady je její reportáž.
10: Ten příběh vypráví o Slávkovi, chlapci z měšťanské rodiny, který se kvůli srážce s kočárem hraběte Šporka vlastně dostane do přízně, do společnosti hraběte Šporka. A protože ten Špork mu přijel nohy v kolenou a zavinil mu vlastně celoživotní handicap, tak se ho ujme, zaplatí mu léčení, vzdělání a zaměstná ho ve svém divadle.
11: Popisuje děj autorka libreta a dramaturgyně Helena Koblišková. Inscenace vznikla jako dramatizace stejnojmenného románu o prvním mistrovi světla v operním divadle hraběte Františka Antonína Šporka. Nápad na současnou operu vznikl na zámku Kux, kde divadlo Geisler z Hof Komedianten působí.
10: Pan skladatel Jan Jirásek je spjatý s Kuksem, má ho rád a projevil zájem napsat něco o Kuksu, o hraběti Šporku.
11: Na jevišti hraje uskupení Muzika Florea a také 11 herců a zpěváků.
10: Máme soubor tvořený jako velmi talentovanými herci mnohostranně, ale nejsou to zpěváci školení. A myslíme si, že ta hudba jako je spíš pro školené hlasy.
11: A jak říká režisér Petr Hašek, pro soubor to byla veliká výzva.
12: Pořád se zpívá, takže my jsme hodně dlouho korepetovali a máme živý orchestr a teďka máme i hodně technických věcí, připracujeme hodně se světlem, takže je to vlastně nejenom herectví, zpěv, ale i taková loutkařina a práce s technikou, takže myslím, že se opět podařilo zase posunout ten level trošku výš než v předchozích inscenacích.
11: A dramaturgyně Koblišková jeho slova potvrzuje.
10: A jsme vždycky překvapováni, kam až jako ty výzvy sahají a tohle opravdu si myslím, že jsme si šáhli někam jako hodně daleko za naše limity.
11: Podstatnou roli hrají v představení světla, a to nejenom technicky.
12: Pro nás světlo znamená naděje, takže my vlastně s tím pracujeme jako se symbolem naděje, že světlo do té temnoty jako prosvětluje vlastně tu duši, by se dalo říct. A pak jsme se taky zaobývali, že jsme hodně rešeršovali teďka z té formální stránky vývoj, jak vyvíjelo to divadelní svícení, nebo respektive použití světla na divadle. A to my postupně vlastně s tím takto využíváme, že vlastně začínáme od svíček, od ohně a postupně pracujeme s odrazem a ty se tam přináší jakoby vlastně vlastně ty moderní hlavy a tak dále. Takže vlastně sledujeme ten vývoj divadelního svícení.
11: A pracujete i se zrcadly, jak jsem viděla.
12: S odrazem hodně, no, se zrcadly, s čočkami a tak. Pohráli jsme si s tím docela.
11: Dodává režisér Petr Hašek. Představení můžou diváci znovu vidět 19. srpna přímo na zámku Kux.
1: Hry a interakce, co nabízí výstava v olomouckém vlastivědném muzeu s názvem Pilíře civilizace. 20 didaktických exponátů z 33D modely muzejních předmětů si můžou návštěvníci osahat a vyzkoušet si například roli prvních zemědělců nebo kupců. Navštíví Alexandrijskou knihovnu, vyzkouší babylonské zmatení jazyků a zjistí, jestli Aztékové nebo Římani měli rádi skluzavky. Expozici si s jejími tvůrci prošla Blanka Mazalová.
13: Po příkré šikmině jsme si vyšli do prvního patra jednoho z velkých modelů dřevěných se scénografem Janem Tomšů. Podle mě je to starověká nějaká stavba.
14: Představuje to nějaké důležité místo v té společnosti a proto je v ní umístěná i chrám, je v ní umístěná Alexandrijská knihovna, je v ní umístěná skluzavka, kterou vlastně všechny civilizace mají taky rády a je tam důležitá poslední patro, ze kterého opravdu uvidíte celou tu výstavu jako na dlani.
13: Mají rádi skluzavku všechny civilizace, opravdu je to tak?
14: Jo, zatím podle všech posledních výzkumů se nenašla civilizace, která nemá ráda sklouzávání se.
13: Obracím se na kurátora Alexandra Ivanova. Byla tady zmínka o Alexandrijské knihovně.
15: Tu můžeme naléznout vedle té věže, o které mluvil Honza.
13: Takže se podíváme tady dolů, ano.
15: Pro nás to byl důležitý moment, který odkazuje na významnou knihovnu v Egyptě, která byla potom bohužel dvakrát vypálena, ale bylo to místo, kde se zraňovalo veškeré vidění světa a my jsme chtěli, abychom je v naší civilizaci umístěné do tohoto prostoru měli i část věnovanou vidění a učení se.
13: Výhodou tady této výstavy je, že uděláme pár kroků a přejdeme z jedné civilizace do druhé. Tady vidím takový zvláštní strom hned vedle. Co pak to je?
14: Je to takové speciální místo, kde se návštěvník nebo návštěvnice může dozvědět spoustu věcí o funkci jazyka jako takového, prozradí to v případě správného použití, to prozradí, kolik máme jazykových větví, jak zní různá slova v různých jazycích, které jsou třeba už i zaniklé.
13: Jak si to můžeme vyzkoušet?
14: Přikládáme takové speciální kameny do útrob toho stromu a ten k nám začne mluvit. Agua. Agua.
13: Čelem. Džur. Jsme tady u místa, které odkazuje na Jantarovou stezku. Mě trošku překvapuje, že je tady spojen s ní dřevěný kůň a Jan Tomšů neodolal a také si na něm svezl.
15: Pro nás je to konkrétní případ dálkových tras, které také spojí civilizace napříč kontinenty a časem. My jsme zvolili právě Jantarovou stezku a to z důvodu, že vedla tehdy skrz Olomouc.
13: Komentuje kurátor Alexander Ivanov.
15: Bylo to důležité obchodní místo, které spojovalo Římskou říši s baltskými kmeny, s germánskými nebo keltskými kmeny. A byl to ukázka toho, jak ty civilizace, byť spolu třeba mohly mít nějaké konflikty, byly schopny i přesto obchodovat pomocí zrovna té janteru, který se dovážel z Baltu až do Římské říše.
16: Pospěš si, kousek broušeného jantaru chce nechat zasadit do prstenu pro samotného císaře Nerona. Nejprve zajdi do města a zjistit, čím můžeš truhlu naplnit.
15: Jedná se o interaktivní výstavu zaměřenou primárně na děti, ale i dospělé, na potom školní skupiny. Chceme oslovit takhle širokou škálu návštěvníků. Návštěvníci budou tady experimentovat, objevovat skrze 8 základních pilířů, které jsme si vydefinovali, které se spojují nebo často objevují v rámci civilizací napříč časem a prostorem. Budou objevovat principy, které jsou společné pro nás všechny pomocí těch didaktických exponátů, které ty principy učí, rozvíjí a můžou experimentovat, jestli jsou funkční nebo nikoliv. Můžete si na všechno šáhnout, na všechno se podívat, všechno si vyzkoušet. Není tu nic, co by odkazovalo na typickou muzejní výstavu, je to taková spíše civilizační herna.
1: Dodává autor a kurátor výstavy Alexandr Ivanov. Expozice Pilíře civilizace v sále svaté Kláry je v Olomouckém vlastivědném muzeu otevřená do konce června příštího roku.
0: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Případ amerického finančníka Jeffreyho Epsteina zůstává jedním z nejtemnějších skandálů moderní historie. Jednou z klíčových postav celé kauzy se stala jeho někdejší oběť Virginia Roberts Giffrey, která našla odvahu svědčit proti svým trýznitelům. S pomocí novinářky Amy Wallis napsala autobiografickou knihu s názvem Holka, které se nikdo nezastal. Ještě před vydáním spáchala sebevraždu. Zůstaly po ní 3 děti. Její testament vyšel ve Spojených státech amerických na podzim loňského roku a kolegyně Denisa Novotná mluvila nejenom o obsahu knihy s její překladatelkou Janou Zajícovou.
17: V knize je jasně vidět, jak zážitky z raného dětství mohou sformovat osobnost člověka, jak dívka z dysfunkční rodiny není schopná vybudovat si obranné mechanismy a čelit takovému strašnému osudu.
18: Virginia Giffrey spáchala sebevraždu 3 týdny poté, co prohlásila, že si přeje, aby kniha vyšla, i kdyby její dny byly sečteny. Odráží se v díle stín blížícího se konce?
17: Vůbec ne. Virginia tuto knihu napsala s cílem uzavřít jednu kapitolu ve svém životě. Ona věnovala několik let tomu, že poskytovala rozhovory médiím, vystupovala veřejně, vysvětlovala, což pro ní bylo velice vyčerpávající, taky kvůli tomu, že žila v Austrálii a z Austrálie je to daleko prakticky všude. Takže byla na hraně svých fyzických i psychických možností a rozhodla se, že sepíše svůj příběh svými slovy, že do něj přidá i záležitosti, o kterých předtím nikdy nemluvila, aby mohla tuto smutnou kapitolu svého života uzavřít a aby se mohla zaměřit na budoucnost a aby případné dotazy na to, co bylo, aby tazatele, kteří se zajímají o to, co bylo, mohla odkázat právě na toto své vyprávění a aby už to nemusela prožívat znovu, protože každé další vyprávění toho příběhu ji traumatizovalo.
18: Virginia se obávala odsouzení ze strany veřejnosti. Jak s tímto motivem pracuje v textu?
17: Virginia se samozřejmě odsouzení ze strany části veřejnosti dočkávala celou dobu, po kterou o tomto mluvila. A rozhodla se k tomu přistupovat s radikální upřímností. Ona svůj příběh vyprávěla opravdu poctivě, odhalila velice bolestivé stránky svého života, nic neskrývala, chtěla, aby lidé její příběh znali celé úplnosti a netajila ani to, že byla fakticky spolupachatelkou toho, co se dělo, protože stejně jako mnoho dívek z Epsteinova okruhu se po ní požadovalo, aby aktivně verbovala další a další dívky. Musela projevit obrovskou sílu. V době, kdy vystupovala veřejně, už byla matka, musela vědět a věděla, že jednoho dne se to všechno dozví její děti a přesto nepolevila, byla to obdivuhodná žena.
1: Zatím 9dílná série thrillerů proslavila po celém světě francouzského spisovatele Bernarda Miniera. Při jeho návštěvě Prahy s tím natáčela kolegyně Kateřina Svátková.
19: Jako autor se ve svém žánru logicky pohybujete v tématu zla. Jak si se zlem poradit, aby bylo dobrou inspirací, aby bylo pořád něčím nové a taky čtivé?
20: Poradit si se zlem ve smyslu zvládnout o něm psát se dá právě díky tomu, že je smyšlené. Nějaká inovativnost z mojí strany pramení asi z toho, že existuje spousta druhů, podob zla. Mě vlastně ani tak nezajímá takovéto absolutní zlo, sériový vrazy. A samozřejmě, že i tohle absolutní zlo tvoří moje postavy. Jenže mnohem víc ve mně přímou inspiraci podněcuje fakt, jak odlišní můžou lidi být. Ta hra se zlem je při psaní vlastně zábavná, v něčem návyková, ale já se snažím dívat na banalitu zla, jak říká Hanna Arendtová. Zajímá mě obraz člověka, který v každodenním životě věří, že koná dobro, chová se podle svých kritérií správně. Každý takový člověk, který si takhle umí ospravedlnit i ty nejhorší činy a přitom si říct, v životě jsem neudělal nic zlého. V každém člověku je spousta odstínů, nuancí a když se na to díváte takhle, je vlastně jednoduché odpovědět na to, co mě inspiruje. Lidi se svými chybami jsou nevyčerpatelným tématem.
19: Když píšete sérii o Marténu Servázovi, která je u nás dost populární, udržujete svoje čtenáře v napětí. Fascinující mi přijdou vždycky ty nové odstíny, které dáváte právě té jedné postavě svému vyšetřovateli. Musí být člověk disciplinovaný, aby byl originální?
20: Tohle samozřejmě není ten nejjednodušší úkol, protože ta opakující se oblíbená postava musí udržet sama sebe a zároveň být nová. Snažím se každopádně nenapsat dvakrát stejnou hru. Teď česky vyšel román Hra. Ten předchozí, Oko, se odehrává v prostředí hororového filmu. Dost jsem si vyhrál s postavou geniálního a přitom šíleného režiséra. Jindy jsem svoje postavy vhodil do prostředí sebeobrany, milicí, vojáků. No a pokaždé, když mám nějaký rámec, dějový, tematický, tak musím pracovat jinak. Struktura se nesmí úplně opakovat. Nedá se používat takzvaný osvědčený recept. To by se pak snadno omrzelo mě i mým čtenářům. Tím hlavním tahounem při psaní je moje zvědavost, touha věci zkoumat. Ostatně spisovatel bez zvědavosti by si nejspíš hledal úplně jiné povolání. Teď jsem ve Francii vydal novou knihu a jednu ze svých hlavních postav jsem si vypůjčil ze světa amerických technologických gigantů. Někdy se určitá podobnost hledá dost snadno, když se třeba podíváte na takového Elona Muska. Abych zůstal originální, musím se zkrátka zabývat spoustou věcí.
19: Vy jste tu zmínil knihu Oko, která teď česky vyšla ve druhém vydání. Pracujete s takovými až hitchcockovskými náměty. Ve vašich knihách obecně cítíme, jak se zlo a nebezpečí blíží a přitom ho nevidíme. Cvičíte čtenářskou intuici, jakým směrem přemýšlet a pak ho překvapíte. Baví vás prozkoumávat lidské smysly?
20: No vlastně ano, mám rád tu filmovost, jak říkáte, kameru na rameni. My se pořád můžeme někomu dívat do hlavy a přecházením z jedné scény do druhé se to může měnit. Detektiv, vrah, pozorovatel, spolupachatel, oběť zločinu. Myslím, že se mi docela daří, aby se čtenář s těmi postavami uměl ztotožnit, přemýšlet s nimi. A na mě je, kolik toho prozradím, vymodeluju. Nesmí to být ani moc, ani málo. Jako čtenářka vidíte očima dané postavy. Když ona přemýšlí, přemýšlíte s ní. A já musím prostě trochu dopředu předvídat, co není vidět.
19: No a necítíte někdy sám strach z toho, co jste skryl za slovy?
20: Ne, neprošel jsem zrcadlem. Sám sebe při psaní neděsím. Tak daleko ještě nejsem. Stalo se to Edgaru Alanu Pouovi. Ten na sklonku života zaměňoval fikci s realitou. Pro mě je důležité se od toho všeho oddělit, uklidit fikci do správných přihrádek. Ale chápu, proč se ptáte. Já třeba spím dobře. Moji čtenáři mi často říkají, že z mých knih mají noční můry. Jako tvůrčí proces je vytváření strachu fakt zajímavé. Jak říkal americký spisovatel H.P. Lovecraft, strach je nejstarší a nejsilnější emocí. Probudit strach znamená schopnost upoutání maximální pozornosti. Jakmile mám čtenářovu pozornost v rukou, mám prostor a můžu sdělit spoustu dalších věcí.
1: A to je z dnešního vydání Kultury Plus opravdu všechno. Za pozornost vám děkuje Michaela Vitešková a naslyšenou za týden.
0: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Při sobotních izraelských útocích na Libanon zemřelo nejméně 20 lidí. Policie varuje před podvodnými SMS zprávami o dopravních přestupcích. Na fotbalovém mistrovství světa nastoupili Němci proti pobřeží Slonoviny a dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až zataženo s přehánkami a bouřkami, teploty až 34 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Izraelské údery v Libanonu v sobotu nepřežilo minimálně 20 lidí, tvrdí to libanonská civilní obrana. Militantní hnutí Hizballáh na to odpovědělo 50 střelami, které mířily na izraelské jednotky na jihu Libanonu. Obě strany tak porušují příměří, které uzavřely v pátek odpoledne. Pokračující konflikt ohrožuje jednání o míru mezi Spojenými státy a Íránem. V Libanonu od březnového začátku války s židovským státem zemřelo více než 4 000 lidí, 12 000 dalších utrpělo zranění. Informovalo o tom libanonské ministerstvo zdravotnictví. Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí SMS zpráv bývá taky odkaz na internetovou stránku, která slouží k provedení platby. Tyto odkazy ale vedou na falešné stránky a jejich cílem je vylákat z lidí osobní a platební údaje, pokračuje krajská policejní mluvčí Zuzana Choraňová.
4: Pokud již někdo na podvodnou zprávu reagoval a poskytl své údaje nebo provedl platbu, doporučujeme okamžitě kontaktovat svou banku a následně policii České republiky. Policisté opakovaně apelují na veřejnost, aby byla obezřetná při komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a internetu.
2: Zprávy by lidé měli neprodleně smazat a nereagovat na ně. Pražský fotbalový stadion Eden dnes zažije slavnostní zahájení olympiády dětí a mládeže. Praha je hostí vůbec poprvé. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů hlavní město posílilo tramvajové spoje a sportovci budou moct po celou dobu konání olympiády jezdit po Praze zdarma.
21: Hlavní město Praha jako spolupořadatel olympiády dětí a mládeže se přihlásilo k aktivní podpoře těch účastníků formou bezplatného cestování v MHD. Pražská MHD má skutečně co nabídnout a takováto ukázka účastníků olympiády dětí a mládeže skutečně udělá Praze dobrou reklamu.
2: Olympiáda nabídne 23 disciplín, ve kterých se mladí sportovci utkají na 33 sportovištích po celé metropoli, například na Chodově, v Řepích anebo v Podolí. Připravený je i doprovodný kulturní program. Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny České republiky z druhé pozice, kterou si vyjel v kvalifikaci. Na Masarykově okruhu zvládl čas pod 1 minutu a 58 sekund a i proto se mu ulevilo.
22: Už budu mít klidnou hlavu a užiju si zbytek víkendu, protože nejvíc ve stresu jsem byl z té kvalifikace a to je pro mě hrozně důležitý. Start z první řady mi hodně pomůže na to, abych to dotáhl do konce. Jsem spokojený, nebyl to vůbec jednoduchý tady v tom horku. Čas pod 58 jsem úplně nečekal, když asfalt měl 50 stupňů.
2: Hlavní závod kategorie Moto 2 se pojede ve 12 hodin a 15 minut. Královská MotoGP začne ve 14 hodin. A fotbalisté Ekvádoru remizovali s Curaçaem 0-0. Německo na mistrovství světa porazilo Pobřeží Slonoviny 2-1. Nizozemsko vyhrálo na Švédském 5-1. A hrát se ještě za 2 hodiny začne duel mezi Tuniskem a Japonskem.
23: Překážky na D3 u Veselí nad Lužnicí a omezení na pražském okruhu u Ořechu. Překážkám se vyhněte na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic mezi sjezdy na Jindřichův Hradec a Veselí nad Lužnicí mezi kilometry 102 a 103 jsou na vozovce popadané větve. Raději zpomalte. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je na 19. kilometru uzavřený sjezd na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem pracují silničáři v pravém pruhu. Nájezd od Ořechu směrem k D1 je ale možný. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem ve směru z Břevnova na Smíchov. Čištění a údržba jsou plánované do 5 hodin. A na nehodu pozor na silnici 227 z Žadce do Svojetína. Za Holedčí havarovalo osobní auto. Na místě jsou záchranáři, čekejte omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27 a na horách nejčastěji kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Dark turismus neboli temná turistika. Jde o fenomén, který přitahuje lidi na místa spojená s tragédiemi, katastrofami, válkami i lidským utrpením. a zájem o něj v posledních letech rozhodně neklesá.
3: Pro někoho jde o snahu pochopit historii a uctít památku obětí. Jiní na těchto místech hledají silné emoce, autentickou zkušenost nebo jsou zkrátka fascinováni temnými stránkami lidských dějin.
24: Kde leží hranice mezi vzděláváním, pietou a pouhým voyeurstvím? A proč lidi vlastně místa tragédií tolik přitahují? V dnešním pořadu potom budou pátrat autoři Radim Štícha
3: a František Šedivý.
0: Téma plus.

0: Kdy jste se poprvé setkal s pojmem dark turismus a co vás na něm začalo přitahovat?
1: Tak poprvé přibližně rok 2015, co mě přitahovalo, no to tajemný.
0: A jaké místo na vás nejvíce zapůsobilo?
1: Je to asi ostrov Poveglia v Itálii, nedaleko Benátek, a čím mě zaujalo? Celkově jakoby historií. Jo, událo se tam spoustu věcí, takže to pro mě bylo zajímavé a viděl jsem o tom pár dokumentů, tak jsem si to chtěl tak nějak potvrdit a vyvrátit různý zvěsti o tomhleto místě.
0: Co vlastně vy při návštěvě takových míst hledáte? Je to právě to historické poznání nebo chcete tam zažít nějakou emoci, atmosféru?
1: Asi adrenalin. Většinou totiž navštěvujeme místa, která nejsou přístupná, a historie taky, ale většinou takový to napětí a to, že tam nemůžu.
0: Říká cestovatel Radim Bača, který místa temné turistiky vyhledává od roku 2015. Podle různých definic označuje dark turismus cestování na místa spojená s tragickými událostmi a lidským utrpením.
2: Patří sem například bojiště, koncentrační a vyhlazovací tábory, místa přírodních i člověkem způsobených katastrof, masové hroby, válečné hřbitovy, popraviště, věznice nebo lokality spojené se smrtí významných osobností či otroctvím.
0: Temná turistika upozorňuje na odvrácené stránky lidských dějin a vedle vyloženě pochmurných míst může zahrnovat i známé historické památky, které nesou stopy tragické události. Proč lidi podobný druh turistiky přitahuje?
2: Štěpán Vymětal je krizový a forenzní psycholog, který se zaměřuje na psychologii mimořádných událostí a krizového řízení, a budeme společně mluvit o tématu dark turismus. Proč člověka obecně přitahují místa spojená s tragédiemi, smrtí nebo katastrofami? Je to něco přirozeného?
3: Náš mozek věnuje více pozornosti právě hrozbám, věcem neznámým, které by ho mohly ohrožovat, protože v minulosti to pomáhalo našemu přežití, takže ten mozek je tak konstruován, jsou tam struktury, které se zaměřují na tu okamžitou emoční reakci, a struktury, které potom jako kognitivně v rozhodování řeší tu akci racionálně, ale ty emoční jsou první, ta amygdala, ta reaguje jako první a potom teprve to právě racionálně nějak si dotváříme, ten obrázek. Takže tam šlo evolučně o to přežití, protože ty informace vlastně byly vždycky důležité pro toho člověka nebo pro naše předky, proto ten mozek na ně více reagoval a ty extrémní věci proto více přitahují naši pozornost. To je ta teorie evoluční. Potom je tam teorie, která je existenciální, ta se týká potřeby hledání smyslu. Takže ten kontakt se smrtí a utrpením vede vlastně k našemu nějakému přemýšlení nad smyslem vlastního života, nad našimi hodnotami a podobně. A my se tím vlastně můžeme také vyrovnávat s vědomím vlastní smrtelnosti. Takže to je druhá teorie a druhý takový motiv. Potom je teorie emoční stimulace, kdy to nebezpečí, katastrofy vyvolávají silné emoce a na ně potom mozek reaguje. Je tam napětí, vyplavuje se adrenalin a je tam určitá fyziologická reakce. A mozek víc reaguje na ty intenzivní podněty, než na ty běžné. Je to přirozená věc a určitá zvědavost vůči těm neznámým věcem, tabuizovaným věcem, vlastně je normální podstatou člověka. Adrenalin a silné emoce, i když nejsme přímo v ohrožení, tak vlastně nás jako učí a připravují na nějaké potenciálně rizikové situace. Tam hrají roli emoce a látky v těle. A potom je také určitá teorie, která mluví o tom, že vlastně my si potvrzujeme to, že jsme v bezpečí, tím, že navštívíme třeba místa, která byla riziková, ale v té bezpečné situaci, a že se vlastně srovnáváme s někým, kdo je v horší situaci, a tím nám z toho vychází, že my jsme v bezpečí. Takže to je další motiv. A já si myslím, že na všech těch teoriích je něco a že mohou platit i souběžně. Takže tyto faktory mohou ovlivňovat potom to chování člověka k tomu. A pak jsou další věci, které mohou mít vliv na to chování, a to budou sociální sítě a vlastně mediální vliv. Takže pokud dochází k nárůstu dark turismu, tak bych to přičítal vlivu sociálních sítí, určitých algoritmů v těch sociálních sítích a také vlivu médií a vlastně třeba dostupnosti cestování. Za posledních 20-30 let se to velmi v uvozovkách zlevnilo a stalo běžným. A myslím si, že některé ta místa jsou navštěvována i na základě toho, že je prostě reklama na to.
0: Přestože se může zdát jako moderní trend, jeho kořeny sahají hluboko do historie. Už ve starověkém Římě přitahovali davy gladiátorské zápasy v Koloseu a ve středověku bývaly veřejné popravy masovou podívanou. Lidé také cestovali na místa významných bitev nebo na poutní místa spojená se smrtí náboženských osobností.
2: Samotný pojem dark tourism zavedli v 90. letech britští badatelé John Lennon a Malcolm Foley. Podle nich se jedná o turistiku zaměřenou na místa tragédií a smrti, která se zároveň stávají součástí turistického průmyslu. Lennon upozorňoval, že fascinace smrtí provází lidstvo prakticky odjakživa, jenom se mění forma, jakým způsobem je lidé sledují.
0: Vyznavači temného turismu neváhají cestovat i za hranice České republiky. Vyhledávanými cíly jsou například ukrajinské město Pripyat u černobylské jaderné elektrárny, bývalý koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi nebo řada opuštěných budov či zařízení, kde se v minulosti stalo něco temného.
2: Některá z nich navštívil i cestovatel Radim Bača.
0: To první místo, které jste navštívil v rámci temné turistiky, vzpomenete si, co to bylo?
1: První místo byla psychiatrická léčebna Vercelli v Itálii.
0: Proč právě psychiatrická léčebna byla tím prvním místem?
1: Já jsem se zajímal celkově o historii právě těch italských léčeben. V těch 60. letech vlastně italská vláda jako uzavřela veškerý psychiatrický léčebny, protože do 50. 60. let v Itálii probíhala normálně lobotomie v těchto zařízeních. Bylo podáno spoustu stížností na nehumánní zacházení s pacientama. Na základě toho potom všechny tyhle ty léčebny uzavřely. Ty léčebny zůstaly. Zřejmě italská vláda neměla na nějakou rekonstrukci, přestavění, protože to byly opravdu velký místa. Bylo to de facto město ve městě. Většinou to bylo stavěn na pokrajích měst. Tak, jak to uzavřeli, tak to tam všechno zůstalo. My právě, když jsme navštívili to Vercelli, ono sice je hlídaný, ale když se ví, jak se tam dostat, tak se tam člověk dostane. Budovy zůstaly relativně nepoškozený. Zajímavý bylo, že vlastně ani lékařský materiály nebyly odvežený. Jo? Nebylo to prostě skartované, všechno je to tam, je to od úmrtních listů po lékařský zprávy. Konkrétně Vercelli čítá, tuším, že 15 velkých budov, měli dokonce svůj kostel. Tam jsme strávili, tuším, že 2 dny, dokonce jsme tam přespali.
0: Jaký to byl pocit tam přespat na takovém místě?
1: Pocit, já z takových věcí moc strach nemám, takže mě tohle to jako hrůzu nenahání, ale je nějaká malá obava, protože jste vlastně ve ohromném komplexu, kde jste vy a dejme tomu váš kamarád, který s váma sdílí tyhle ty cesty a vlastně okolo vás jako nikdo není. Vy jste vlastně vládce tohodle toho komplexu v tu chvíli. Je to nepopsatelný pocit, musí to člověk zažít, nejde to popsat tu atmosféru takhle na mikrofon. Předtím, ještě než jsme tam jeli, tak jsme měli dochovaný mapy, kde, co, v kterém objektu bylo, takže jsme našli vlastně i podzemní prostory, kde byly drženy ty nejtěžší pacienti, kde teda byly prováděny v té době ještě povolené různé metody léčení, jsou to nehumánní věci.
0: Existuje nějaká hranice při tomto cestování,

0: neodnášet, chovat se k tomu jako k pietnímu místu.
1: Za jeden z historických příkladů dárku turismu bývá označována například bitva u Waterloo v roce 1815. Někteří lidé tehdy údajně sledovali boj z bezpečné vzdálenosti přímo z kočárů. Podobně se už v minulosti lidé sjížděli k místům katastrof či neštěstí.
2: Pozoruhodná je v této souvislosti i železniční nehoda v Moravských Budějovicích z roku 1909. Po srážce dvou nákladních vlaků přijížděli na místo zvědavci nejen z okolí, ale dokonce i z Vídně, aby viděli trosky na vlastní oči. Už tehdy noviny popisovaly fenomén čumilů, kteří sledovali tragédii jako mimořádnou atrakci.
1: Jako dark turismus označujeme situaci, když člověk jede na nějaké místo bitvy, koncentrační, vyhlazovací tábory, místa živelných katastrof, katastrof způsobených člověkem, hromadné hroby, válečné hřbitovy a podobně. V čem se podle vás liší návštěvník, který na podobné místo přijíždí z úcty, zájmu o tu historii, od člověka, který hledá spíš senzaci?
3: On se možná tolik lišit nemusí, protože zase ty různé motivy mohou hrát roli zároveň. Určitě bude hrát roli to, jestli máme zájem o historii, chceme opravdu se na to místo podívat, abychom si to zasadili do konkrétního kontextu, ty události, nebo jestli jsme z druhé, třetí generace přeživších, třeba po koncentračních táborech nebo po nějakých hrůzách, a je to pro nás, pro naši osobní historii a rodinnou historii důležité to místo navštívit, účastnit se třeba pietních aktů při výročích a podobně. To je další rovina. Pak je tam ta role té silné emoční zkušenosti, ale ta samozřejmě hraje roli u všech těch návštěvníků, protože prostě to silné emoce vyvolává ta situace a to místo. Pak je tam ta fascinace smrtí a nebezpečím ve hře, která je zase nějakým způsobem vrozená člověku. A to, jestli je tam zatím ještě jako senzace nebo zvědavost, možná to spíš rozdíl bude v tom chování těch návštěvníků, než v tom, jako co je tím převažujícím motivem té návštěvy toho místa. To, že někdo hledá autentická místa během své dovolené, je také úplně normální. Ale to, jak se na místě chová, jo? Jestli se chová s pietou, úctou a respektem, nebo jestli se tam fotí, jestli to sdílí na sociálních sítích a tím jeho cílem je právě získávání nějakých bodů. Tak to je asi ten jako hlavní rozdíl. Případně někteří návštěvníci, naštěstí jich je úplné minimum, ale se chovají, řekl bych, zvrhle nebo zcela nevhodně, kdy zneužívají to místo i třeba k propagaci nějakých svých názorů extrémních, například tam hajlují a podobně. Takže to je už úplně za hranou a to bych řekl, že nejsou vlastně návštěvníci, to jsou zneužívatelé těch míst.
1: Dodává psycholog Štěpán Vymětal. S rostoucí popularitou dark turismu se stále častěji objevuje otázka komercionalizace míst spojených s tragédiemi a smrtí. Některé lokality se mění v turistické atrakce, zaměřené spíše na zážitek než na pietu a historickou reflexi. Kritici upozorňují, že nadměrný turismus může vést k banalizaci utrpení obětí i ztrátě autenticity těchto míst.
4: Setkal jste se někdy s tím, že by se nějaké místo spojené s tragédií začalo více komercionalizovat?
0: Těch míst je hodně, konkrétně tady u nás v České republice. Statek Pohádka, kde žil odsouzený vrah Roubal. Z toho se stala taková atrakce, i když vlastně ve skutečnosti tam už jakoby není co najít. Jo. Je to rozpadlina, je to ruina, ale lidi tam jezdí jakoby za atrakcí a vlastně si neuvědomují, co se tam stalo.
4: Jak vlastně reaguje vaše okolí na to, že rád jezdíte na místa, která jsou spojená s tím temnem?
0: Kladně, protože většinou se stýkám s lidma, který mají stejný jakoby záliby, ale když se bavím s někým ne přímo z mýho okolí, tak na to reagují tak rozporuplně, protože ono, co si budeme povídat, navštěvovat psychiatrický léčebny a hřbitovy, tak někomu to může přijít morbidní, někomu to může přijít zvrácený, mně to přijde normální.
4: Máte spočítáno, kolik těch míst temných jste už navštívil od toho roku 2015, kdy jste začal?
0: 16 takových míst jsme navštívili. Většinou jsou to ty léčebny nebo místa postižená nějakou tragédií. Není to vyloženě, že bych vyhledával, ale o spoustě míst bylo napsáno, spoustu mysteriózních věcí, kterými se snažíme nějak ne vyvrátit, ale snažíme se to uvést na pravou míru.
4: Ze kterého místa jste si odnesl opravdu nejsilnější emotivní zážitek?
0: Ku podivu to bylo právě z té pohádky, kde žil

0: Roubal. Je to místo, kde skoro nic není, ale takový mrazivý pocit.
1: Změnili vás návštěvy těchto míst nějak osobně?
0: Při každé návštěvě takového místa je to takový, jako kdyby mi vlila čerstvá krev. Pro mě je to relax navštěvovat takovéhle místa. Takže i když jakoby spousta těch míst je, dá se říct, i nebezpečná, tak říkám, pro mě je to ten adrenalin a pro mě je to vlastně odreagování na čerpání nových sil.
1: Co byste poradil lidem, kteří chtějí podobná místa navštívit vůbec poprvé? Jak by k ním měli přistupovat? S úctou, respektem?
0: Určitě s úctou, s respektem. Konkrétně z těch pietních míst, i když jsou opuštěná, nikdo tam nejezdí, nebo málo kdo tam jezdí, tak hlavně nic nepřenášet, nic neodnášet, nic neničit, protože se to běžně děje a je spousta lidí, kteří na tyhle ty místa jezdí vyloženě za účelem toho něco odnést. Prostě navštívit, podívat se a odjet.
1: Cestovatel Radim Bača čerpá inspiraci ke svým cestám na internetu, na různých fórech, je ve spojení s urbexovými komunitami, kde si vzájemně předávají informace a čerpá rovněž z dostupné literatury. Se svým koníčkem však Radim Bača není zdaleka sám v českém ani světovém kontextu. Ve vysílání Českého rozhlasu o tom, že stále více lidí touží po novém extravagantním zážitku, v roce 2016 mluvil dokumentarista Jan Svatoš.
2: Jsou to místa, kde se odehrály samozřejmě různé bitvy, jsou to bývalá vězení, kde dokonce na mnohých z nich lze třeba ve Spojených státech přenocovat a vyzkoušet si to, co si vyzkoušeli lidé, kteří byli třeba odsouzeni na trestu smrti. Jsou to místa, kde se odehrály různé popravy. V Londýně existuje trasa, kterou můžou lidé nasledovat Jacka Rozparovače, ale teda jenom symbolicky, pochopitelně. V Paříži je velmi zakázáno do dneška stále a je to takové tabu místo, kde v tom tunelu zemřela Lady Diana, přestože některé agentury nabízí okružní jízdu Paříží a začleňují ten tunel do svého harmonogramu. Vy jste tady řekl, že v Paříži odháněli zvědavé turisty nebo diváky od Seiny, tak podobnou situaci zažili i američtí záchranáři, když v New Orleansu vlastně byl hurikán Katrina, došlo tam k těm záplavám, tak dokonce do New Orleansu směřovali plné autobusy turistů, kteří se tam jeli podívat na tu lidskou tragédii. A poslední případ, takový skutečně velký exot, temný exot, je Japonsko, které má už své katalogy a ten třeba nabízí zájezdy do bývalé jaderné elektrárny Fukushima v oblecích a s přístroji, kterými lidé můžou měřit radiaci. Je to alternativa pro bílé písečné pláže a bikiny, tak někdo může jít na pláž, která byla zasažena tou přírodní katastrofou.
3: Dark turismus se v posledních letech stal běžnou součástí nabídky cestovních kanceláří a organizovaných zájezdů. Existují specializované prohlídky bývalých věznic, bojišť, koncentračních táborů nebo míst katastrof, které lákají návštěvníky na autentický zážitek.
1: Součástí dark turismu jsou i tematické komentované prohlídky měst, noční návštěvy hřbitovů, bývalých mučíren nebo historických věznic. Některá místa navíc pracují se speciální atmosférou, používají průvodce v kostýmech, zvukové efekty nebo stylizované expozice, aby zážitek působil intenzivněji.
3: Nestává se z tragických míst turistický produkt? Jakou roli podle psychologa Štěpána Vymětala hrají hromadné zájezdy na místa tragédií?
4: Komerční zneužití možná, nebo využití. Na druhou stranu také existují muzea, která jsou úplně nová, nemají historickou souvislost a jsou zaměřena na emoce, na strach, na jakoby imitují strašidelná místa a podobně. To je možná také součástí dark turismu, ale toho komerčního, který nemá jako vazbu na žádnou pietu a podobně. Asi tam budou ve hře etická dilemata, která nám naskočí, když nad tím budeme uvažovat. A jedním z těch dilemat bude určitě, jestli jde o respekt a pietu, nebo nějaký morbidní voyeurismus, kdy tím motivem je nějaké to focení, selfie na místě. Tam teda problém sociálních sítí hraje roli, protože to zřejmě podporuje tento směr dark turismu do budoucna. Ale myslím si, že ne všechen dark turismus je špatně a některé ty motivy jsou vlastně žádoucí. Když si vezmeme studium historie, poučení se z historie, návštěvy školních tříd na některých místech, tak ty vedou třeba k tomu, že ty děti si ukotví nějaké hodnoty, demokratické hodnoty, humanistické hodnoty, neexperimentují potom s nějakými extrémními názory a rizikovými obsahy, bych řekl, ale prostě je jim jasno, že tohle je špatně. Vys například koncentrační tábory. Čili to první dilema se týká respektu a piety na jedné straně a na druhé straně nějakého morbidního sebeprezentace, sledování, voyeurismu. Další věcí je právě ta otázka monetizace toho neštěstí nebo toho utrpení. To znamená, jestli na tom někdo vydělává, dilema, jestli mít vstupné na některá místa, jestli tam prodávat suvenýry z těch míst, jestli to je etické. Pak je zásadní ten kontext a ta interpretace. Jestli to místo ukazuje historii, vysvětluje historii, anebo jestli se zaměřuje právě na to, že ukazuje hrůzu.
1: Velkou roli v rozmachu dark turismu sehrály kromě sociálních sítí také streamovací platformy, které nabízejí seriály a dokumenty s tématikou temných míst. Jedním z nejnavštěvovanějších míst dark turismu na světě zůstává bývalý koncentrační tábor v Osvětimi. Každoročně tam přijíždějí statisíce až miliony návštěvníků z celého světa. Muzeum přitom opakovaně upozorňuje na nevhodné chování části turistů, například pořizování selfie nebo pózování na kolejích vedoucích do tábora.
5: Jak tenká je ta hranice u sociálních sítí? V tom smyslu, zda to sdílení fotografií z podobných míst vede ke sploštění nebo banalizaci tragédie?
4: Setkávám se často s tím, že lidé v průběhu katastrof dokumentují ty katastrofy a fotí je. Nebo natáčejí, což na jednu stranu může přispět potom k vyšetřování, pokud se to použije nějakým způsobem. Na druhou stranu je to i odrazem její vlastní úzkosti a nejistoty a emocí, které pak chtějí sdílet a ty sociální sítě fungují na tom sdílení emocí a prodávání pozornosti tímhletím směrem, takže tam záleží zase na motivaci, jak ten snímek použijete, proč jste ho vytvořil, ale pak jakým způsobem ho použijete. No. Jedna věc je ten záměr, druhá věc je pak použití a nějaký výsledek. Pokud budeme v některých situacích schánět podporu, schánět například prostředky pro obnovu třeba oblasti, která je zasažená povodněmi, tak bych řekl, že je to pro sociální motiv, že můžeme podpořit pomoc druhých lidí a sbírání peněz a tak dále pro nějaký jako bohulibý účel. Když to budeme používat pro vlastní sebeprezentaci, jak jsem skvělý, že jsem to zvládnul, že jsem na tom místě byl, tak je to teda dost z mého pohledu zpochybnitelný motiv. Takže bude tam hranice v tom použití, v těch záměrech, ale na druhou stranu pak jsou snímky, které už se volně šíří, a my už nad nimi nemáme kontrolu. A myslím si, že některá místa je v pořádku, že tam je označení, aby lidé nefotografovali nebo nenatáčeli. Protože prostě jsou to místa utrpení, jsou to hroby nebo popraviště a tak dále, kde jako tím cílem není sebeprezentace na místě hrůzy, ale možná ta pieta právě.
5: Kdo by měl nastavit ideální pravidla pro to, aby měl dark turismus pozitivní dopad? Jsou to ty paměťové instituce, které třeba zakážou focení na tom místě?
4: Já bych řekl, že to jsou ty paměťové instituce, že je to i odpovědnost společenská, politické garnitury, jaký je přístup a jaká je podpora těchto trendů a směřování, ale jako zakázat, není to tolik o zákazu, ale spíš bych řekl o edukaci těch lidí. Proč to je vhodné, proč to není vhodné. A pak je tam asi určitá odpovědnost také těch platform sociálních sítí, které z toho mají profit, které z toho provozu bohatnou. A to se týká určitých typů fotografií a zveřejňování, řekl bych, obsahu, který může být škodlivý.
5: Jaká jsou podle Štěpána Vymětela hlavní pozitiva dark turismu? Může přispívat ke vzdělávání, sebereflexi, může rozvíjet schopnost empatie, vcítit se do situace jiných lidí, podporovat historickou paměť a vytvářet hodnoty.
6: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Česká republika nabízí řadu míst, která bývají spojována s dark turismem. Nejznámějším cílem temné turistiky je památník Terezín, připomínající oběti nacistické perzekuce a holokaustu. Stejně jako Lidice a Ležáky, obce vypálené nacisty během druhé světové války. Mezi často navštěvovaná místa patří i sedlecká kostnice u Kutné hory, jejíž výzdoba je vytvořena z lidských kostí 10 000 zemřelých. Temnou atmosféru podle vyznavačů tohoto fenoménu mají také Olšanské hřbitovy v Praze nebo brněnská Káznice nad Cejlu, která je spojena s nacistickými i komunistickými represemi.
5: Dark turismus v Česku ale není spojený pouze s historií 20. století. Zájem návštěvníků přitahují i lokality opředené tajemstvím a legendami, například Býčí skála v Moravském Krasu, spojovaná s pravěkými rituálními vraždami. Oblibu mají také bývalé vojenské prostory, opuštěné továrny nebo chátrající objekty, které lákají svou atmosférou i pocitem zakázaného a neznámého.
1: Jedním z tajemných míst v Česku, které je spojováno s dark turismem, je Bohnický ústavní hřbitov. Opuštěné místo ukryté poblíž bývalé psychiatrické léčebny. Místo je známé příběhy pacientů, anonymními hroby i ponurou atmosférou, která dodnes přitahuje návštěvníky hledající tajemství a historii. Právě kombinace skutečných lidských osudů a temné pověsti dělá ze hřbitova významný cíl dark turismu v Česku.
5: V roce 2013 se začal o Bohnický hřbitov více zajímat místní rodák Jiří Vítek a s přáteli zajistil jeho úklid a vyklizení. První komentovanou procházku potom uskutečnil o 2 roky později. Na místo jsme se tedy vydali s tím nejpovolanějším. Strážce hřbitova Jiří Vítek je badatelem a v roce 2026 místostarostou Prahy 8 z uskupení Patrioti pro Prahu 8.
7: Ten samotný hřbitov vzniknul v roce 1909, tedy několik let po tom, co byla uvedena do provozu Bohnická léčebna, dříve Ústav pro choromyslné. Původně to byl malý hřbitůvek, který měl jenom takový dřevěný oplocení, který se různě rozšiřovalo. Většinou tady byly pohřbíváni děti, které se narodili v Ústavu pro choromyslné a velmi brzy zemřeli, tedy přímo narozené děti v té instituci. V té době platil zákon, který vlastně určoval té instituci, že když jste se tam narodil, tak vám museli zajistit i místo posledního odpočinku. Takže to byl prakticky za začátku dětský hřbitov. Vůbec ten první pohřbený tady byl v září 1909, tuším 12-letý chlapec příjmením Jankovský. A pak postupem času se začal rozšiřovat. Samozřejmě nejvíce v období první světové války, kdy ten nárůst duševních nemocí byl brutální. V roce 1916 vypukla velká tyfová epidemie, zemřelo skoro 700 pacientů. Během krátké doby a tenhle hřbitov vlastně nabízel tu možnost toho pohřbení těchto lidí, protože převážet někoho s tyfem nebylo možné, i kdybyste byl, já nevím, miliardář, tak prostě jste nemohl být nikdy převezen, kvůli, kdyby došlo k nějaké nehodě a tak dále, tak to tělo bylo samozřejmě nebezpečné i po smrti, takže byli pohřbíváni tady. V 50. letech to bylo odebráno církvi. Možná ještě zmíním, že ta největší sláva toho hřbitova byla v roce 1932, kdy se tady žehnal deskám, které jsem instaloval na kapličku místní správa církevní, ale ty desky financoval Benito Mussolini a byly věnovány 48 Italům, kteří tady leží. To byli lidé, které evakuovali v roce 1916 z oblasti Tridentu v Itálii, že ta sláva byla hlavně kvůli tomu, že zde byl kardinál Kašpar. Další slávy spíš už jsou takové ty mediální, znamená natáčel se tady film Amadeus Miloše Formana. Ta scéna, kdy ho přiváží právě jakoby sem na ten hřbitov a pohřbívají ho do hromadného hrobu. A z těch posledních takových mediálních sláv je asi to, že se tu natáčela poslední série Císařovna o císařovně Sisi, což je velmi populární seriál, hlavně teda v Itálii, v Německu, Rakousku. A teď vlastně se tu pravděpodobně bude natáčet jistá scéna pro Tajemství všech tajemství od Dana Browna.
1: Náš pořad je o dark turismu, tedy o temné turistice. Která okolnost nebo událost vlastně udělala z tohoto místa právě to místo té temné turistiky?
7: Já si myslím, že to všechno vypuklo jedním článkem v bulvárních novinách, kdy novinář napsal před těmi 10 lety článek, že toto je nejtajemnější místo v Evropě. Jenom chci upozornit, že spoustu let jsme si všichni v okolí mysleli, že to je židovský hřbitov. Tady my jsme neviděli, že to je hřbitov spojený s léčebnou. Jak byl zanedbaný, některé náhrobky, které neukradly a zbyly tady, ve vás vyvolávají pocit židovského hřbitova. To vlastně vyvolalo jakýsi zájem a boom v té době youtuberů, influencerů, který začíná před těmi 10 lety. Dneska už je tam konkurence ohromná na tom YouTube, ale v té době, když jste přišel s nějakým dobrým nápadem, tak jste ohromně vystřel. A pak už se to chytlo, vlastně různé časopisy o tajemnu začaly o tom psát a prakticky dneska každý novinář každé léto recykluje nejtajemnější místo, tajemný bohnický hřbitov, nejlépe s titulkem Hřbitov bláznu.
5: Pojďme se teď klidně projít, protože hřbitov je poměrně rozlehlý. Když tu provádíte návštěvníky, tak některé ty hroby jsou určené s jistotou, komu patřily, u některých se můžeme jenom domnívat, které ty osobnosti považujete za nejzásadnější nebo nejzajímavější?
7: Nejzajímavější asi samozřejmě pro mnohé je to příběh Gavrila Principa. 1. května 1918 tady byl pohřeb za asistence vojáků z Terezínských pevnosti, což se objevilo v protokolech gestapa, který pak v 80. letech znovu vylezli na povrch, kdy paní ředitelka Bohnické léčebny se tomu začala intenzivně věnovat. Samozřejmě v době, kdy to nikoho nezajímalo, jako nějak ten bulvár nefungoval v době socialismu. 3 dny předtím, 1. květnem 1918, zemřel Gavrilo Princip, paradoxně v té době jediný vězeň Terezínské pevnosti. Je to na vodě. Samozřejmě v Terezíně jsou přesvědčeni, že to exhumované tělo v roce tuším 1921 budou tvrdit, že to je 100% Gavrilo. Je to legenda spojená s tímto hřbitovem, podložená tím, že hrobník Slavata při Heidrichiádě byl přizván na výslech. Prostě šel na výslech na gestapo a podle mě takovou tou českou cestou, jakože chtěl zaujmout něčím, aby odlákal pozornost, tak jim dával tuto informaci. Ono je to taky moc nezajímalo, ty Němce, takže to strašně dlouho ta legenda spala, pak se probouzela různě. Druhá věc, které já osobně věřím a jsem přesvědčen, že to tak je to četař Pavlíček. A proč? Protože jeden z nejlepších vyšetřovatelů své doby, pan Nečásek, označil četaře Pavlíčka jako možného vraha Otýlie Vranské. Otýlie Vranská byla slovenská prostitutka, která byla zavražděna v roce 1933. Její tělo bylo dáno do kufru, nebudu to popisovat úplně. Určitě posluchači o tom najdou spoustu informací. A byl to vlastně nějaký pomník československé kriminalistiky nedořešený, který kriminalistický ústav tuším 2 roky nebo 3 roky prohlásil, že má vyřešeno. Ale prohlásil to tím způsobem s největší pravděpodobností. Tedy ne 100%. A já stále tvrdím, že věřím panu Nečáskovi, muži, který objasnil během krátké doby 150 násilných trestných činů s panem Zahrádkou. Takže to je druhá osobnost. Třetí možná byla návštěva Margaret Thatcherové, což se odhalilo, to jsou necelé 2-3 roky, proč tu byla, hodně se spekulovalo, jestli tady někde exhumovali někoho z její rodiny. Ne, skutečně šlo o to, že se tady exhumoval hrob pilota RAF, kterého následně si Britové odvezli, protože podle mě i Margaret Thatcherová, která měla dobré vztahy s armádou, mohla být na pochybách o tom, jestli tady ta demokracie vydrží, protože tady byla těsně po revoluci sametové. A ti staří piloti prostě chtěli, aby ho přivezli. Byl to pilot, kterého tady Němci v dubnu 1945 sestřelili, britský pilot RAF, a pohřbili ho teda rychle tady na tom hřbitově. To jsou asi jakoby 3 zásadní osobnosti. Pak jsou tady věci typu zednářská symbolika a tak dále, který lidi jako lákají.

0: Jak se proměnili ti návštěvníci? Už jsou to ti lidé, kteří spíše hledají tu fascinaci tím tajemnem, anebo se najdou i tací, které zajímá ta historie toho místa?
1: Přesně naopak. Ze začátku to byli skutečně lidé, kteří toužili pouze po hledání různých změn elektromagnetických polí, různé přístroje, kárvoky, ghost radia, hledání různých prostě tajemství. Dneska je to převážně teda, ale možná je to taky tím, že já o těch paranormálních jevech vlastně jako nevyprávím. Takže mluvím o historii, ale samozřejmě, že když dojde na závěr, chcete se na něco zeptat, každá komentovaná prohlídka končí, stalo se vám tady něco jako zvláštního? Takže ano, oni sem jdou, ta historie je zajímá, ale samozřejmě podvědomí si uvědomují, jaké je to jakoby místo, protože leží tady 4200 neboštíků, převážně pacientů Ústavu pro choromyslné a nejenom hodní lidé, pedofilové, žáři, vrazy, spoustu zvláštních lidí a samotné to místo teďka přicházíme doprostřed hřbitova. Ono, když se podíváte nad sebe, tak ty naši přeci věděli, jak to na vás má působit. Tohle měl být průchod katedrálou. Měl jste mít nad sebou gotické stropy, měl jste procházet tunelem, na bráně byl jeden kříž, který protínal kříž na druhé straně a tady vidíme podstavec po mé pravé straně, kde je další kříž. Ten protíná přesně kříž v kapli a my jsme tady na středu. A když lehce popojdeme, tak zde přímo uprostřed hřbitova u toho nejsilnějšího místa, kde se protínaly všechny čtyři kříže, je jediné místo a to je to oko nebo ta brána do toho nebe. A tohle je to nejsilnější místo, to srdce hřbitova, odkud by dle věřících nebo faráře, odtud by měly odcházet vlastně ty duše nahoru. Nejsilnější místo. A paradoxně tohleto místo bylo v těch 80. letech nejčastěji narušováno satanistickými rituály, které probíhaly přímo v tomto prostoru. Po vydání satanské Bible ve Spojených státech dostala se i sem, ale tím, že byla ta skupina infiltrovaná příslušníky státní bezpečnosti, jak to velice rychle skončilo. No. A dneska, když tady dělá někdo nějaké rituály, jak je to spíš takový jako směšný, takový spíš jako, aby děvčata se bály a více vynuli k chlapcům. Takže jako to s tím nemá nic společného. Ale k té turistice. Samozřejmě je to zvláštní místo. Když přistoupím na ten název Hřbitov bláznů, tak je to skutečně jako místo, které lidi láká. Kolikrát se stalo, že když někdo z léčebny se třeba nevrátil z vycházky, tak rád vždycky ho nacházeli tady. Tady jsou dopisy poschovávané, lidi se vypisují prostě ze svých problémů. Když je úplněk, tak tady je mraky přívěsků, aby si je nabili, ale to nesouvisí s tou turistikou. To místo láká, možná je to nějaká touha, brána zjistit, jestli skutečně je něco na druhé straně. Tady je to faktický, tady ty duševně nemocný ležej, tady je to skutečně hřbitov, který patřil k léčebně. Jsou místa, která mají pouze tu legendu. Můžou to být různé cesty do pekla a tak dále, čertovi, já nevím, kameny, cokoliv, ale tady se podíváte a tady ti lidé jsou, ta symbolika tady je. Tím, jak to bylo zanedbávané, tak to samozřejmě dostává úplně novou atmosféru.
2: Nejvýznamnější osobností, která odpočívá na Bohnickém hřbitově, je Marie Tuma Reiterová. Její hrob se stal známým hlavně proto, že jako jeden z mála na hřbitově zůstal a po desetiletí je zachovalý a udržovaný.
3: Kolem Marie Tuma Reiterové proto vznikla řada legend a tajemných příběhů, které přispěly k ponuré pověsti Bohnického hřbitova a zvýšily motivaci lidí toto místo navštívit.
4: Co prostupuje i ty články nejrůznější, tak to je ten jeden náhrobek, který zůstal opečováván.
1: To je Marie Tuma, před kterou teď stojíme, která zemřela v necelých 29 letech. Byla služebná, ona trpěla těžkou schizofrenií, ale samozřejmě na to se neumíralo. Umřela na problémy plicní. A je to jeden z mála náhrobků, který tady, když to řeknu natvrdo, neukradli. Ono z těch 4200 hrobů, těch náhrobků tady nebylo moc. Oni byly označeny železným číslem, protože se zde pohřbívalo většinou zdarma. Ale těch náhrobků tady bylo třeba 100-150, dneska jich tady napočítáme třeba 15. Zbytek ukradli, dělali si z nich schody, přebrušovali a tak dále. vytváří se k němu různé legendy. Nesmí říkat její jméno, jen jako hluch než oslepneš a takovýhle blbosti, které právě vznikají. A to je právě ta věc, která vznikla. Vím i kde vznikla, že na YouTube. A dneska mi to říkají třeba 50-60 letí lidi, jak už to se přenesla tato věc, kterou udělali jistí youtubeři, se kterýma nemám úplně dobrý vztahy.
4: Vy taky máte rád ta tajemná místa historii. Jsou pro vás důležité ty autentické věci, ta pravda, která se dá vlastně dohledat, ověřit? Nebo rozumíte i lidem, kteří zkrátka vyhledávají strach, nebezpečí, možná nějakou obavu?
1: Já právě nevím, jestli je to, že vyhledávají strach. Já mám takový pocit, že oni furt hodně často ze začátku to byli lidé, kteří o někoho přišli. To znamená, oni opravdu hledali nějakou odpověď, jestli je něco na druhé straně. To bylo opravdu častý, že to byly třeba jako starší ženy, které sem přišly a ty otázky směřovaly tímhle. Zažil jste tady něco, je něco na druhé straně, komunikuje něco s vámi a tak dále. Tohle byla jakoby, podle mě to není o strachu, to se sem chodí o prázdninách bát mladý, když sem přijedou a prostě bu, duchu, ukaž se. Ale a pak si to toče, aby měli něco prostě na sociální sítě. Jo, to chápu. Jo. Ono už i za těch let, co dělám tu komentovanou prohlídku, to vzniklo náhodou. Ke mně se dostala kronika, já ji přečet a řekl jsem jí tady lidem, co mi pomáhali jako uklízet, jsem jim říkal, o čem to je, oni mámu by to zajímalo taky, tátu, a najednou se to rozrostlo do neskutečného množství komentovaných prohlídek. Takže jakoby, já si myslím, že je to touha poznat něco na druhé straně, nebo prostě setkat se s něčím. Možná teď v poslední době převládá i to, abych to měl zdokumentovaný a udělal mi to nějaký čísla na sociálních sítích. To určitě s tím souvisí, ale ten začátek byl čistě jako jedle syrovej. No.
2: Dark turismus může vést k overturismu, pokud se místa spojená s tragédiemi stanou masově navštěvovanými atrakcemi. Nadměrný turismus často narušuje pietní atmosféru a vyvolává etické otázky spojené s komercionalizací utrpení.
3: Zároveň však přináší finance na údržbu památek a vzdělávání veřejnosti. Důležité je proto zachovat rovnováhu mezi turistickým zájmem a respektem k historii. Jak je to na Bohnickém hřbitově?
4: Neobáváte se, že ten zájem bude větší a větší, že Praha 8 bude muset třeba regulovat vstup, to, co se tady odehrává? Dá se to vůbec zvládnout?
1: Helejte, zvládnout se to dá. Je poslední komentovaná prohlídka před rekonstrukcí, kterou bylo 120 lidí. A zvládlo se to. Věřím, že všichni byli spokojeni. Nejsem úplně jako, já bych to zas nepřefukoval, že je to nějaký jako tisíce lidí. Ten hřbitov je otevřen, takže určitě během týdne nasytí spoustu návštěvníků svojí krásou. A když je komentovaná prohlídka, tak prostě přijdou lidé a těch přijde 10 nebo 50. Je to vlastně jedno, vždycky se to nějak zvládne. Nejsem si jistý, jestli by se to nějak regulovat. To zase dělat z toho nějaký show business a vybírat jakoby vstupný, to k tomuhle místu asi nepatří.
3: Přejme ústavnímu hřbitovu v Bohnicích, aby si zachoval pietní atmosféru a nestal se terčem zájezdových autobusů. Součástí proměny tohoto místa je také rekonstrukce kaple, která desítky let chátrala po požáru založeném vandaly. Praha 8 zajistila její obnovu, a to zajímavým architektonickým řešením. Místo má sloužit i pro pietní a vzdělávací akce.

0: Mezi příklady dark turismu v Česku se někdy řadí také hrad Houska, který je opředený řadou tajemných legend o pekelné bráně, nadpřirozených jevech a temné historii. Právě tato mystická atmosféra každoročně přitahuje tisíce návštěvníků, které lákají různá tajemství i nevysvětlitelné příběhy. Proč právě Houska získala tuto pověst? S tamním kastelánem jsme hledali odpověď přímo na hradě.
1: Nacházíme se na hradě Houska, kde si povídáme s kastelánem panem Miroslavem Konopáskem. Pane kastelane, proč si myslíte, že právě Houska je cílem turistů, kteří vyhledávají temnou turistiku?
2: Na Housce je nejkrásnější to, že vlastně nikde se nedočtete a nikdo vám nepoví, kdo ten hrad postavil, kdy to bylo a hlavně proč. To je asi opravdu to nejkrásnější. Takže díky tomu, že Houska je, řekněme, nezařaditelná, prostě tady jde všechno mimo, panuje spousta dohadů okolo hradu. Hrady stavili vždycky tam, kde to mělo smysl. Hrady byly pevnost a zároveň také, co si jako úřad radnice. Hrad chránil, obchodní cestu chránil, hranici chránil, osídlené území a o Housce neplatí vůbec nic. Buď to tu bylo neobydlené, nebo o tom okolním osídlení se prostě neví. Tak a co má tedy hrad chránit, když se o něm píše, že ho vystavili uprostřed neprostupných středověkých hvozdů a pralesů, které se ani k lovu nehodily. Proto od nepaměti se traduje o Housce, že je tu kvůli tomu, aby se odsud cosi, nikdy blíže se nepojmenovává, nedostalo ven do okolního světa.
1: Hrad Houska je často spojován s legendou o bráně do pekla.
2: To se traduje, pokud mají kronikáři pravdu, už v 9. století. Tady mělo stát dřevěné hradiště, jsme v kraji Pšovanů a daleko dříve před Kamenným hradem, tedy na místě dnešní kaple, kterou vystavili údajně jako zátku nad tím peklem, to mělo puknout, prasknout skála, no a tam odsud měla vycházet, píše se, hovada pekelná, ďábelská, činila příkoří lidem. Kaplí to zašpuntovali, zaplať pánbu to drží dodnes, hlídá ji archanděl Michael. No, proč to přitahuje lidi? To bychom museli k církvím a k těm, řekněme, polopravdám. Proto jsou tu ti satanisté a různé církve, necírkve, řekněme, sekty. Je to tak prostě.
1: V čem se podle vás liší ti návštěvníci, kteří sem přijíždějí kvůli té historii, od těch, které láká spíš to tajemno a ten strach?
2: Někteří jsou neodbytní, pořád po mně chtějí vidět to strašidlo a nebo ty paranormální jevy a já vždycky říkám, že těch strašidel a paranormálních jevů sem chodí nejvíc ve dne přes tu vstupní bránu, no tak většina lidí se tomu samozřejmě zasměje. Lidé chodí za historií, chodí i za tím tajemném. Ještě před, já nevím, 15 lety spousta těch záhadologů oblézala hrad po nocích a oni by uměli i kopat, no tak jsme řekli, hele kluci, pojďte, přestaneme blbnout a kontaktovali jsme je a dnes tu děláme naprosto legální akci, vlastně tradiční každým rokem, říkáme tomu konference Sfinga, sjede se jich sem na Housku plus minus 100, jezdím přednášet dokonce z Karlovy univerzity a nezlobí to, kdo si hraje, nezlobí, naprosto solidní lidi.
1: A máte pocit, že ta popularita té temné turistiky v posledních letech roste, když to vztahnete i třeba tady k tomuto místu?
2: Housku objevili youtubeři z celého světa, byli tu z Ameriky, z Francie, z Německa, z Austrálie. No a jakmile se to jednou dostane na YouTube a ty youtubeři si tam vymyslí věci, které prostě nejsou, jo, tak samozřejmě chytne se toho spousta lidí a chtějí po nás vidět třeba i nesmyslino. Vychází to z toho, že hrad nezapadá do těch více či méně všeobecně platných vzorců o hradech.
1: A myslíte si, že označení Housky jako temného místa jí pomáhá nebo spíše škodí z toho historického hlediska?
2: Když se mi tady na to lidi ptají, tak já se jim to temno snažím prostě vysvětlit. Třeba i tak, že kaple je svěřena archandělovi Michaelovi, který od nejvyššího stál na pravé straně, na druhé na levé stál do určité doby úplně normální archanděl. To, že se jmenoval Satanael, to v nás evokuje něco špatného, že jo? Ale on se tím špatným v uvozovkách stál teprve, když protestoval nahoru. A zase lidem říkám, protestovat proti šéfovi, to nesmíte ani vy, za to hrozí pád, proto ho schodil dolů pod Housku. Konec konců naše předky trestali za levorukost, nesměli, bylo to od ďábla. Kaple patří Michaelovi, tady na té stěně bojuje s drakem, co by symbolem zla, je to ten nikdy nekončící souboj dobra se zlem. Nikdo neumí vysvětlit tu fresku, co je před námi, poločlověk, polozvíře, šípem to hrozí člověku a je to na celém světě jediný vyobrazený levoruký lučištník. Můžeme se tady podívat i, když to řeknu ošklivě, tak na čarodějnice. Lepší je slovo čarodějka, vědma, sibyla. Jsou tady. Když na akademika vylezla ze stěny, ono to nebylo vidět. Vylezla ta první tak dobrý, ale když na něj vylezla ta druhá s tím frňákem, s tou bradou, tak od toho opravdu utek a řekl, že ho mrazí. Obě dvě ta děvčata nám něco vypráví, na něco nás upozorňujou. Já vždycky toho 1. května říkám lidem, nepálte je, nechte je bejt. Byly to vždycky ty nejchytřejší holky, pomáhali lidem, lidé si jich vážili a to byl problém. Provrchnost, ať už to byly ty mýtické kazy teta Libuše, nebo Ludmila, která má sochu před hradem. No, lidé si nedají říct, pořád to pálí.
1: Jak jste teď zmínil ty mýty, tak vlastně které ty nejznámější legendy a pověsti se k hradu Houska váží?
2: To úplně nejstarší je poslední čtvrtina 9. století, kdy právě na tomto místě, kde stojíme, na místě dnešní kaple, to mělo puknout a vznikla štěrbina, trhlina tak hluboká, kterou tehdejší lidé komentovali jako díru nebo bránu do pekel. No a právě skrze vá onen otvor na světlo boží, tak jak se píše, měla vystupovat hovada pekelná, ďábelská, beroucí na sebe nelidskou podobu, polozvířat, pololidí, a říkali jim nelidé. Hluboké to bylo tak, že to zasypat nešlo, proto se rozhodli to utěsnit, zatížit kaplí a svěřit archandělovi Michaelovi jako protiváze proti tomu, co je pod námi. Ještě dřív, předtím, než to ucpali, tak nabídli vězni žalářovanému tady na Housce výměnou za milost. Spustíme tě po provaze dolů, ty to peklo pro nás dokumentuješ, až tě vytáhneme ven, budeš moci svobodně odejít. On s tím souhlasil, ale na půli cesty tam si to rozmyslel. Komentoval tak, že peklo dole pod hradem je daleko horší než trest, který ho tu čeká. Tam spouštěli mladíka, nahoru vytáhli šíleného starce. Zůstali jsme tedy beze svědka a od nepaměti se traduje, že toto místo pohlídá černý mnich s černou kápí. Nemá obličej, ta postava nepředstavuje hrozbu pro nás, pro lidi, jenom hlídá. Postava v kápi, plášť až na zem bez obličeje. Když to postavíme do loďky a dáme tomu do ruky bydlo, tak jsme u Chárona. Konec konců všechno, včetně Bible, k nám přišlo z Řecka.
1: Takže tady stojíme skutečně u té pomyslné brány do pekla. Jak se tady návštěvníci cítí? Tady odsud se jim asi nechce, když to je to nejznámější místo tady na Housce.
2: Říkám, jakého bubáka si kdo sebou hlavě přinese ze spoda, z podhradí, to já nevím. Jsou lidé, kteří se ani nechtějí vstoupit a pak jsou tu lidé, kteří se tu cítí, včetně mě, náramně.
1: Půjdeme dál. Už jste zmínil v úvodu druhou světovou válku, jaký vůbec měl hrad Houska osud právě během tohoto konfliktu?
2: Hrad byl v říši, donedávna jsme využívali jenom pamětníky, ale už bylo dokonce i publikováno, tuším, že to byly Lidové noviny. Opravdu tu sídlila německá posádka, no a když to dáme malinko do uvozovek, oni tu zkoušeli čarovat. Měli tu okultní literaturu, měli tu židovské kabely, měli tu zednářskou knihovnu. Dneska jsou to babičky, dědečkové, které sem vozili po válce na ozdravné pobyty děti postižené válkou a oni mi vypráví, že 4 dny nás nepustili ven tenkrát, protože venku jsme našli pod dřevěnými podlahami kůlen zakopané Němce v uniformách. No, zkoušeli to prostě čarovat. Já nechci moc jmenovat, ale je to bývalý minister kultury, se kterým jsem se tady sešel na kafi po revoluční. A tak jsem se zeptal, jo, protože jsme věděli, že v archivech má být cosi o Housce. No a on mě odpověděl, že Němci tu skutečně dělali ty obřady a konkrétně tady na Housce chtěli na poslední chvíli vyhrát druhou světovou válku. Evidentně se jim to nepovedlo a při tom obřadu, že všichni zúčastnění zemřeli. Takhle mě odpověděl náš ministr kultury. No a mně se to spojilo s tím, co mě vyprávěli ty babičky a dědečkové, že ty Němce tady našli zakopaný pod zemí. No, takže mluví.
0: V posledních letech se začíná mluvit o nové podobě dark turismu, spojené s klimatickou změnou. Zatímco dříve lidé navštěvovali hlavně místa válek, genocid nebo historických katastrof, dnes se pozornost přesouvá částečně i k oblastem, které lidé opouštějí kvůli požárům, záplavám, suchu anebo stoupající hladině oceánů.
3: Odborníci mluví o takzvaných klimatických městech duchů. Jde o místa, kde ještě nedávno normálně žili lidé, ale kvůli extrémním podmínkám se stala prakticky neobyvatelnými. Právě klimatická změna může v budoucnu vytvořit zcela nový typ turistických destinací. Nejde už jen o minulost, ale o místa, kde lidé sledují důsledky probíhající ekologické krize téměř v přímém přenosu.
0: V pořadu Téma Plus účinkovali cestovatel Radim Bača, psycholog Štěpán Vymětal, průvodce Jiří Vítek a kastelán Miroslav Konopásek.
3: Dramaturgie Lucie Korcová. Speciální poděkování patří rešeršnímu oddělení a knihovně Českého rozhlasu.
0: Krásný den přejí autoři pořadu František Šedivý
3: a Radim Štícha. A za technickou spolupráci děkujeme mistryni zvuku Ivě Podzimkové.
4: Co všechno nám umožňují investice?
5: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Investice jsou finanční prostředky, které byly investorem vloženy do konkrétního projektu za účelem jejich zhodnocení. S vynaložením investice investor vždy podstupuje určitou míru rizika. Toto riziko by ale mělo být vždy vyváženo požadovaným ziskem. Míru rizika by měl každý volit podle toho, na co a kdy bude investované peníze potřebovat. Obecně platí, že dlouhodobé investice snesou vyšší míru rizika než ty krátkodobé, protože je u nich méně pravděpodobný dlouhodobý výrazný výkev výnosu. Češi jsou ale poměrně opatrní investoři, riziko rádi nemají a proto také často drží hotovost na bankovních účtech. Na nich a také v hotovosti mají dohromady téměř polovinu všech svých finančních prostředků. Další třetinu svých finančních aktiv mají české domácnosti uloženou v akcích a asi 10% úspor drží v podílových listech podílových fondů.
5: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Ukrajinský prezident Zelenský varoval před dalším masivním ruským úderem. Fungování českého sportu má řešit komplexní zákon o sportu, počítá s úpravou financování i vymezením pracovních vztahů sportovců. Čeští volejbalisté budou hrát o postup do semifinále Evropské ligy. Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až zataženo s přeháňkami a bouřkami, teploty až 34 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ukrajina očekává další ruský mohutný úder. Ten má být podle Kremlu odpovědí na ukrajinské nálety, které vyřadily z provozu největší moskevskou rafinérii v Kapotně.
7: Rusiané podготовались.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Rusové připravili nový masivní úder. Obyvatelé Ukrajiny by proto měli být velmi ostražití a sledovat signály vzdušného poplachu. Zelenský také upozornil Bělorusko, že jakékoliv dodávky komponentů ruským zbrojovkám a paliva ruské armádě jsou podporou války a vtahují Minsk do konfliktu. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Ministři zahraničí čtyř zemí Egypta, Turecka, Pákistánu a Saúdské Arábie budou jednat v Káhiře o aktuální situaci na Blízkém východě. Podle arabského zpravodajského serveru Ash-Sharq al-Afsad se schůzka zaměří na posílení spolupráce, pokračující konflikt v Gaze nebo na americko-íránské vztahy. Server dodal, že kvarteto zemí sehrálo významnou roli při dosažení dohody mezi Spojenými státy a Íránem před několika dny. Vztahy profesionálních sportovců a jejich klubů by měl upravit vznikající zákon o sportu. Připravují ho poslanci opozice i koalice. Vůbec poprvé by taky definoval, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. V tom případě by zákon taky upravil jejich pracovně právní vztahy. A to, aby odpovídali realitě, vysvětluje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
9: U toho pracovně právního vztahu se třeba řeší věci, jako jsou úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, nebo řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci, asi se nedodržuje 8,5 hodinová pracovní doba.
6: Na letních táborech se děti často svěřují s osobními problémy z běžného života, například s úzkostmi nebo poruchami příjmu potravy. Upozorňuje na to kampaň s názvem Buď připraven naslouchat. Připravila ji organizace Nevypust duši spolu s písničkářem Pavlem Čatkem a skauty. Pro vedoucí připravili třeba karty s doporučeními provedení podpůrného rozhovoru. Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP. Pořadatelé čekají desítky tisíc návštěvníků. Už včera na odstavných plochách a parkovištích v okolí závodního okruhu parkovalo podle policie přes 3200 aut a 1250 motocyklů. Další stály přímo uvnitř areálu nebo v kempech. Jihomoravský policejní ředitel Leo Štržil doporučuje vyrazit s dostatečným předstihem.
10: Za prvé výhoda je ta, že si najdou lepší místo na sledování samotného závodu a bude to pro ně samozřejmě příjemnější. Protože pravdou je v tom, že ta dopravní intenzita se vyvíjí, my uvidíme. V každém případě, kdo přijede dřív, rozhodně pojede v klidu, rozhodně klidně zaparkuje a v klidu si to užije.
6: Pokladny na autodromu otevírají v 6:30 ráno a z Brna k závodišti bude jezdit bezplatná autobusová linka od Bohunické nemocnice. Warm-up před závody začíná v 9:40. Čeští volejbalisté mají stále šanci na postup do semifinále Evropské ligy. V předposledním zápase vyhráli nad Španělskem 3-1. Konečný výsledek je ale to jediné, s čím je trenér Jiří Novák spokojený. Po úvodních dvou vyhraných setech to podle něj nebylo ideální.
11: A třetí set jsme přestali prostě jednoduše podávat, udělali jsme 8 chyb, přestali jsme hrát v poli, takovýhle vždycky je výsledek, no, furt jsme nepoučitelní, furt prostě víme, co k těm dobrým výsledkům vede a furt si myslíme, že to tak není, no, tak je to tak.
6: Češi budou hrát ještě proti domácí Gruzii. Ani výhra, ale postup nemusí zaručit, záležet bude na ostatních výsledcích. Z dohromady 27 reprezentací jsou v neúplné tabulce Češi 8.
3: Omezení na pražském okruhu u Ořechu a překážka na D1 u Kroměříže. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je uzavřený sjezd na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem se pracuje v pravém pruhu. Najet od Ořechu ve směru k D1 se ale dá. Na D1 z Bystřete za Kroměříží ve směru na Brno. Na kilometru 257 pojedete kolem porouchaného vozidla. Blokuje tam odstavný pruh, už je ale označené šipkou. Na Hodonínsku opatrně po silnici z Veselí nad Moravou Dobzence, po silnici 54. Na rovném úseku jdou po vozovce chodci. A v Praze je opět plně průjezdný Strahovský tunel. Před chvílí tam skončila údržba a dostanete se tak i ve směru z Břevnova na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34, na severovýchodě kolem 27 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Nic osobního.
12: Prostě biznis.
5: Jana Klímová.
12: Petr Šimůnek.
5: Budeme se bavit o biznesu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
12: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. A co probereme dneska?
5: Začalo fotbalové mistrovství světa a my se podíváme na to, jaký biznis je fotbal v Česku a proč se do něj zapojili čeští miliardáři a jak jej ovlivňují.
12: Nedávno převzal akcie Mafry miliardář Pavel Tykač. Podíváme se, kdo vlastní česká média a jak jim to funguje a proč hlavně.
5: Téma číslo 1 jsme zvolili kvůli začínajícímu mistrovství světa ve fotbale, což je obrovská společenská celoplanetární událost a je to taky velká biznesová věc. A my se podíváme na to, jak vlastně funguje český fotbal pod vlivem českého biznesu. My rozebereme, jak čeští miliardáři vstoupili do českého fotbalu a jestli to je dobře nebo špatně.
12: Takže když se podíváš tedy na český fotbal a kluby, tak dá se udělat něco jako pomyslný žebříček majitelů podle velikosti, podle významu?
5: To by se určitě dalo, Jano, ale já jsem to udělal trochu jinak. Já jsem si seřadil tu aktuální ligovou tabulku, mluvíme o ligových týmech a jejich majitelích, a tu aktuální ligovou tabulku, jak skončila po sezóně 25-26, a místo klubů jsem tam dal jména. První Tykač, druhý Křetínský, třetí Strna, čtvrtý Tomek, pátý Střeštík, šestý Kania, sedmý Hubáček, Morávek, na chvostu byli Jakubovič,
13: Šimáně, zachránil se Pražák, Kratina a Brabec a do druhé ligy spadl Matěj Turek. A kdybych si...
12: Ne, všechna ta jména jsou známá, takže teď by to asi chtělo přiřadit k tomu...
13: Ty kluby.
12: Právě. Nebo kdo co vlastně vlastní.
13: Právě, tak je to Slavia, Sparta, Plzeň, Hradec Králové, Jablonec, Liberec, Olomouc, jak jsem říkal, ti, kdo byli na chvostu, to byla Bohemians, Mladá Boleslav, zachránil se Karel Pražák, tím jsem myslel Pardubice, Milan Kratina se taky zachránil, tím jsem myslel Teplice a Václav Brabec, to je vlastník Baníku Ostrava a do druhé ligy spadl Matěj Turek, rovná se Dukla Praha. Takže vlastně kompletní celou tabulku, myslím, že kromě Karviné, kde je hlavní část klubu vlastní město, ovládli miliardáři. Vlastně jsou úplně v každém klubu, na který si vzpomeneš.
12: Jasně, a každý asi si vzpomenu, tedy já jako absolutní nefanoušek fotbalu, tak samozřejmě Sparta Slavie, to zná asi každý a jejich majitelé jsou také známí. U Sparty je to Daniel Křetínský, jeden z nejbohatších Čechů. A u Slavie Pavel Tykač. Aha. Také jeden z nejbohatších mužů Česka, oba dva mimochodem podnikají v energetice pro zajímavost a takových lidí je tam víc ve fotbale. Zjevně to je dobrý biznis, který produkuje tolik peněz, že prostě s nima můžeš jít do fotbalu. Ale když si vezmu tedy tato dvě jména, která spolu soupeří jak v těch tabulkách miliardářů, tak jak jsou na tom, pokud je o fotbal, je tedy ve fotbale větší král biznisový, dejme tomu Daniel Křetínský, nebo spíš Pavel Tykač?
13: Tam se to dá vlastně měřit jediným způsobem a to je umístění v tabulce a Slavia, k mé velké radosti, protože jsem červenobílý srdcař celý svůj život, tak byla první, Sparta byla druhá. Z toho vyplývá, že Pavel Tykač teď vládne českému fotbalu pomyslně a vlastně nejde o peníze, ty peníze jsou na prvním místě samozřejmě i ve fotbale, protože Slavia a Sparta mají největší rozpočty, Slavia větší, oni ta čísla...
12: No právě, já si myslím, že vlastně i biznisově se dá říct, že vládne Pavel Tykač, protože Slavia měla za ten poslední zveřejněný rok, tedy 24-25, přes 2,3 miliardy tržby, což je tedy absolutní špička v rámci českého fotbalu.
13: To určitě jo, ale je potřeba u toho vidět, že právě to závisí na tom umístění v tabulce, protože z něj vyplývá to, jestli se mistr dostane do Ligy mistrů a to už je poukázka na plus minus půl miliardy korun, které klub obdrží a to hraje úplně zásadní roli v tom hospodaření i v obratech. Následně to hraje zásadní roli v tom, jak se prodávají a nakupují hráči.
12: No právě, a já jsem si teda myslela, když jsem se dívala na účetní závěrku, že u té Slavie, jakože tam velký vliv měl právě prodej hráčů, protože myslím, že jenom dva znamenali miliardu.
13: Antonín Kinský a Malik Diouf, Premier League do Británie, tak to byly největší transfery posledních let z České ligy někam do zahraničí.
12: Každopádně hospodaření Slavie se vyvíjí jak?
13: Slavie je v lehkém zisku, když se právě podíváme na ty výsledky podle výroční zprávy. Stejně je na tom nově Sparta, která ale nakumulovala předtím 100 milionové nebo skoro miliardové ztráty.
12: To miliardové. Podle účetní závěrky, co tam mají, tak tam táhnou nerozdělený zisk alias ztráta minus 3,3 miliardy.
13: Což je neuvěřitelná suma, kterou do toho musel Daniel Křetínský. A na to se zapomíná taky Patrik Tkáč, protože jemu vlastně patří skoro polovina všeho, co má Daniel Křetínský. Ale teď se Sparta přehoupla do mírňoučkého zisku a zase je to způsobeno tím, že předloňskou sezónu byla v Lize mistrů. Byla tam dokonce úspěšnější o něco než Slavie a dostala přes 700 milionů korun na startovném a za nějakou výhru v rámci té soutěže. A to jenom znovu, když si člověk vezme, že rozpočet těch klubů je plus minus miliardu, ať si to zjednodušíme.
12: A to jsou ty velké, pak jsou středně velké kluby, tam jsou třeba stovky milionů.
13: Já jenom dokončím tu Spartu a Slavii, abych dal jenom do kontextu tu Ligu mistrů, když si člověk vezme, že polovinu nebo tři čtvrtiny pokryje příspěvek z UEFA, pokud hraješ Champions League, tak na tom je vidět, jak zásadní věc to je.
12: A na co se teda nesmí zapomínat ještě, tak to je prodej televizních práv na fotbal. To jsou obrovské příjmy, byť v minulosti to tak nebylo a v Česku ten biznis tady prostě nefungoval. A co je také důležité ještě, tak to jsou příjmy z reklamy. Když se podíváš do účetních uzávěrek, tak v těch miliardových rozpočtech jsou to stovky milionů. to je jako velká položka samozřejmě.
13: V nich bychom se mohli zastavit úplně možná i samostatně, protože ty mohou být zvláštní, ale ta televizní práva, jak jsi řekla správně, tak dlouhá léta to nebyla tak velikánská položka, která se rozděluje mezi všechny kluby, které hrají první ligu, ale teď se vyjednalo s O2, která se dneska jmenuje OnePlay a je ovládána PPF, a zase jsme zpátky u miliardářů. Ta platí 430 milionů korun každý rok do první ligy a předtím to tak nebylo. Letošní ročník byl hodně ovlivněn tím skandálem Sparta Slavie nebo Slavie Sparta v plném závěru toho soutěžního ročníku.
14: Tohle je naprostý nesmysl, co teď provádějí slavističtí příznivci, kteří se nedokázali udržet a létají, pozor, světlice i do spartianského kotle. No tak to jsou ohavné okamžiky, které
13: ale ta lepší cena za televizní práva vyplývala z toho, že Česká liga obecně v kvalitě a ve sledovanosti jde zásadně nahoru a proto si kluby mohly vyjednat a říct o víc. Ve srovnání s Bundesligou nebo Premier League jsou to pořád směšné peníze, ale tady to byl skok skoro o 100%.
12: Přece jenom bych ještě jeden přípodotek k těm příjmům z reklamy. Není to žádné tajemství, teda když se zeptáš podnikatelů ve fotbale, tak příjmy z reklamy často svádí, řekla bych, k různým špinavým transakcím, bych řekla. A čištění peněz, protože se tam pohybuje hodně hotovosti.
13: To nevím, ale to, co je zajímavé, je potřeba se podívat třeba na to, co nosí hráči nad prsou, to jsou většinou ti největší sponzoři a tam skutečně do klubů, a zase se bavíme o klubech z té první pětky, putují 100 miliony korun, ale samozřejmě na zádech můžeš vidět třeba u Slavie reklamu na firmu Powertyka, kterou ovládá Pavel Tykač, a tím pádem jiným způsobem posílá ty peníze zpátky do klubu.
12: No je to tak, taky. A to dělají všechny kluby. Přesně, když jsem se dívala na Spartu, na hlavní sponzory, tak tam samozřejmě najdeš polovinu firm spojených s Danielem Křetínským.
13: Voilà, ty a peníze jeho, tam nějak přitéct musí.
12: A jeho podnikání. A teď bych chtěla vidět, jak se vykazuje něco osobního, prostě biznis, jo? Ale jak se třeba vykazuje skutečná reklama a tak dále. Ale
13: myslím, okay. Že teď mě napadlo, nevím proč, ale Čapí hnízdo. Ale tady,
12: jo, mě taky tak nějak.
13: Ale tady ta reklama skutečně asi může fungovat a dá se zdůvodnit.
12: Jasně, ale otázka, jak ji oceníš.
13: To dává smysl, ano.
12: Každopádně asi se shodneme na tom, že fotbal je dost specifický biznis. Já jsem se ptala dalšího člověka, kterého znám z podnikání v energetice a který se jednu dobu zbláznil do fotbalu a pořídil si Duklu Praha, ty už si tady zmínil, že se stoupila do druhé ligy.
13: S novým majitelem.

0: Zkrátka byla dost velká naivita, ale kupoval jsem to s radostí.
1: Přemýšlel jste o tom, když jste to kupoval, jako o biznesu?
0: Ano, přemýšlel jsem o tom, protože jsem věděl, že Dukla má obrovskou tradici, že zejména na západ od České republiky je velmi známá, a myslel jsem si, že se mi povede sem sehnat pro Duklu dobrého investora, který by právě mohl Dukle pomoci a otevřít víceméně cestu směrem na západ do výborného profesionálního fotbalu.
1: Kdy jste zjistil, že je Dukla ztrátová, nebo prostě kdy to přestalo biznesově dávat smysl?
0: To jsem zjistil při zaplacení prvních 100 milionů dluhů, protože Dukla byla skutečně na pokraji bankrotu, to byla otázka pár týdnů, kdy vlastně se najednou stalo, že všichni začali fakturovat a já jsem zjistil, že chybí v kase Dukly na její závazky 100 milionů a viděl jsem, že i v dalších letech, to znamená neustále další a další peníze, tak v ten moment jsem si začínal postupně uvědomovat, že to bude pořád ztrátová záležitost.
1: Kolik vás to dohromady stálo z vlastních peněz?
0: Z vlastních peněz 500 milionů.
1: Když byste měl srovnat třeba to prostředí fotbalové z pohledu toho, jak se tam dělá biznis s prostředím, kterém běžně podnikáte, čili energetika, obchod, to prostředí specifické, když to tak řeknu,
0: je
1: něčím.
0: Je velmi specifické a je nesrovnatelné. Nesrovnatelné mám ti na mysli, že proniknout do tajů fotbalové diplomacie, fotbalový strategie, fotbalových her, tím nemyslím zrovna na tom hřišti, je nesmírně složité, mě to trvalo hrozně dlouho a myslím si, že jsem do všech tajů zdaleka nepronikl a mě to teda osobně zklamalo, že ty představy nebyly tak pesimistické, jako ta zkušenost po těch 11 letech. Ty kluby malí tam dělají pouze křoví.
1: Takže i takové jsou zkušenosti, i to, že z fotbalu vystoupíš, ti může přinést radost samozřejmě.
2: Tam je strašně zajímavá jedna věc a to je ta iracionalita na začátku. Protože když si pan Paukner myslel, že Dukla je známý klub na západ Evropy, tak vycházel asi z těžké historie, kdy o tom psal ještě Ota Pavel, Dukla mezi mrakodrapy, ale to je opravdu věc, kterou si pamatuju možná
1: jak
2: já.
1: Jak sám říkal, dlouholetý fanoušek už prostě.
2: Ale Duklu Praha na západě fakt nikdo nezná.
1: No,
2: ale
1: jasně,
2: nic proti tomu, jo, nic proti Dukle. Ne. Dukla má určitě svoje zastánce, ale jestli dovolíš, abych se vrátil zpátky k tomu hospodaření a biznesu, protože on to, fotbal může být biznes a ve spoustě případů je, ale taky ve spoustě případů tam jeho majitelé prostě pumpují peníze a může to být bezedné, ale když se vrátíme k tomu biznesu, jak jeho podstatě, prodej lístků už je u nás čím dál tím větší zdroj peněz pro majitele klubů, akorát, že naráží na limit toho, jak u nás vypadají stadiony. Největší stadiony jsou Sparta a Slavie, plus minus 19-20 tisíc kapacita a v případě Slavie jsou vyprodané téměř vždycky, myslím, že ve Spartě je to hodně podobné. Na permanentky se čeká, musíš být v pořadníku, aby si tu permanentku vůbec mohla koupit, ale právě proto se teď uvažuje v obou případech Slávě i Sparty, že se postaví nové stadiony, respektive se ty stadiony přestaví, aby měly větší kapacitu. Ivana Tykač mluvila o tom, že její manžel, a ona tam má samozřejmě svoje slovo, bude přestavovat Slávii tak, že se postaví ještě jeden prstenec kolem toho stadionu a stadion by měl mít kapacitu až 45 tisíc.
1: A Daniel Křetínský, jakožto majitel Sparty, který mluví už řadu let o národním fotbalovém stadionu na Strahově.
2: On ho dokonce prosadil, na Strahově prostě bude, ale myslím si, že tam je horizont po roce 2030 hluboko a myslím si, že v tomhletom zase Slavie Spartu asi předběhne, protože bude mít asi trochu jednodušší ty stavební povolení a tak dále, protože
1: jo, tak
2: bude
1: je to
2: stavět
1: jiný
2: přímo v místě.
1: Projekt.
2: A to, co je ještě zajímavost, a to na západě hraje velkou roli v tom biznesu, ty velikánské kluby, které mají vlastně globální působení, vydělávají hodně na merchandisingu, na prodeji dresů. To jsou potom stovky milionů euro. V případě Sparty, Sparta prodala 32 tisíc dresů, což je, myslím, docela velký úspěch na český klub. U Slavie tyhle čísla jsem neviděl, ale vím, že v loni, když speciální dresy Slavie udělal Pasta Oner, umělec, a příští rok je dělá Pavel Fuxa, takže ty dresy jsou okamžitě vyprodané a že to může fungovat docela dobře i dopředu. Když jsme se bavili o panu Pauknerovi, tak máme taky pár nováčků mezi miliardáři, kteří si koupili svůj klub. Jeden je Michal Strnad, koupil ten třetí klub vzadu, ale vlastně, když se podíváš na historii, tak Sparta, Slavie a Plzeň se přetahují o to, kdo bude mít ten titul. Teď je Plzeň až třetí, ale to se může samozřejmě změnit.
1: A můžu ti udělat u Viktorie Plzeň jedno historické okénko?
2: No jasně, určitě rád.

0: Kdysi ještě s mým kolegou Jankem Kroupou v MFD jsme popisovali úplně šílenou kauzu právě o majiteli někdejším Viktorie Plzeň a to byl Miroslav Kříž. Možná si to jméno ještě někdo bude pamatovat.
1: To já už jsem nepamatuju.
0: Byl to fotbalový bafuňář, byl místopředseda, dneska by se asi řeklo Fatscher, tehdy to byl nějaký českomoravský fotbalový klub. A nebo asociace, nevím, a on právě také podnikal všude možně velké, myslím, že se tam točili kolem nějakého biznesu Škodovky v Plzni a bláznil se do fotbalu a skončilo to nakonec velkými dluhy a zmizením Miroslava Kříže.
1: Až takhle.
0: Jeho tělo se nikdy nenašlo. V roce 2011 byl prohlášený za mrtvého. Vyšetřovalo se to, ale nikdy se asi nevysvětlilo, co přesně se stalo. Prostě šel na schůzku a už se nikdy nevrátil a velkou roli tam právě v tom jeho posledním období života hrály dluhy. A mimo jiné i z fotbalu právě, kdy jeho nejbližší spočítali, že on tehdy v tom roce 2010 a dříve musel sehnat, někde vydělat prostě 100 000 korun denně a to nasypat jenom do fotbalu.
1: Ale abych se vrátil k těm nováčkům, kteří právě do toho šli podobně jako pan Paukner, nebo ne, tyhle ty
0: šli... A mimochodem teda Viktorie Plzeň, jak jsem se dívala, jeden z mála klubů, který je v posledních letech několikrát za sebou furt v plusu, takže to měl Michal Strnad celkem
1: je to
0: štěstný,
1: pravda. Že? No, Michal Strnad, myslím, že investuje v tomhle ohledu v celku obezřetně, ale další investoři v českém fotbalu jsou třeba Ondřej Kaňák, který koupil Liberec, ale s tím, že to je biznis. Že to rovnou
0: což
1: vidí.
0: Je zajímavé, protože tam jsou desítky milionů ztráty každý rok.
1: Jsou, ale on věří, že to zlomí. Zlomit se to může jedině přesto, že nakoupíš levně a prodáš draze, v tomhle případě lidi, hráče, což se může dařit, ale taky nemusí. Podobně k tomu přistupoval i Milan Kratina, když jsem se s ním bavil, že když si to spočítá, když si spočítá příspěvky právě od UEFA nebo z televizních práv, že mu to vychází, tak uvidíme, jak bude hospodařit. A Ondřej Tomek, který koupil, teď vlastně vykoupil dokonce Hradec Králové a je tam hlavním vlastníkem. Hradci Králové se daří skvěle, byl čtvrtý letos, ale budeme s zatajeným dechem se dívat na to, jak to hospodaření vypadá, jestli se skutečně podařilo z tohohle toho udělat biznis nebo ne.
0: Ani tentokrát se nestanu fanouškem fotbalu, ale takový je život, každý jsme jiný. Takže jsme u tématu dvě a to je, že spousta těch jmén, o kterých jsme mluvili, se objevuje i v médiích a my jsme se hodně bavili o Pavlu Tykačovi a jeho slávy v současné době a právě Pavel Tykač je taky velký vlastník médií a právě v minulých týdnech převzal 50% vydavatelství Mafra. Její nejznámější titul je asi MF Dnes. Je podle tebe ten biznis médií, už jenom proto, že se ty jména prolínají v něčem podobným třeba s tím fotbalem, je to, u toho fotbalu asi je to víc vášeň, jako, ale je tam i ten biznis, o kterém jsme se bavili, dá se to teď říct třeba o médiích?
1: Já myslím, že ty věci jsou propojené. To, co je spojuje, určitě je vliv, protože tím, že si koupíš fotbalový klub, tak si taky kupuješ vliv, můžeš tam zvát svoje obchodní přátele a tak dále a tak dále a máš vliv, protože máš pod sebou miliony fanoušků, které tím, že vlastníš ten klub, ovlivňuješ a u médií je to podobné. Česká krajina mediální je zásadně přepsaná, myslím, že to, že Pavel Tykač teď převzal formálně nebo oficiálně těch 50% Mafry, znamená dovršení toho přepisování české mediální krajiny, je vlastně totálně ovládaná českými miliardáři, kteří si koupili přes ta média vliv ve společnosti, diktují agendu, nebo diktují je možná silné slovo, ale ovlivňují to, co si my máme myslet, pokud ty média konzumujeme a to, o čem máme diskutovat. To je zásadní věc, kterou by česká společnost měla reflektovat a vědět, že česká média jsou ovládána téměř kompletně českým biznesem.
0: Mě vždycky zaujalo, jak velcí podnikatelé, miliardáři tady jako zdůvodňovali, proč se vlastně ta média kupují. Jo. A musím říct, že Pavel Tykač tady za mě, to je asi prostě nejlepší citát, co jsem kde viděla, který pronesl loni, když se ta zpráva zveřejnila, že k tomu dojde, že převezme teda těch 50% v Mafře, tak v podcastu Štěpení, který dělá minoritní akcionář ČES, Michal Šnobr, mimochodem ČES, další firma, kde má Pavel Tykač velké zájmy, tak mu jako jeden z důvodů řekl, proč vstupuje do Mafry, že on opovrhuje progresivními levičáckými médii.
2: Když to koupím já, nekoupí to tím pádem nikdo jiný a nedožiju se toho, že se budu dívat na to, že se z Mafry stalo prostě levičácký médium.
1: Tady vidíš, že v tom hraje roli ideologie, ale ty jsi řekla důležitou věc. Pavel Tykač mimo jiné spoluvlastní ČES, nebo je jedním z největších vlastníků v ČESu.
0: Samozřejmě největší vlastník je stát, ale mezi minoritáři, tak, vlastně.
1: Ale vlastně takhle to mají úplně všichni čeští miliardáři, kteří vlastní média. Hmm. Mají nějaký jiný biznis, který potřebují chránit přes ta média. Hmm. Tohle je stělesněný, oživlý konflikt zájmů v každém z těch médií a my s tím nic neuděláme, nejsme v tom sami, takhle to vypadá po celém světě, ne úplně všude, ale v leckteré zemi, jenom to máme proboha vědět a máme se to uvědomit, že to tak je.
0: Určitě připomenu slova Marka Dospivy, spolumajitele Penty, který před lety koupil vydavatelství Vltava Labe Media. A v rozhovoru pro Hospodářské noviny potom mluvil o tom vydavatelství jako o atomovém kufříku, který může ochraňovat právě jeho zájmy, kdyby ho někdo chtěl napadat.
1: Ale tady bychom museli do historie, protože to je historický rozhovor, já nevím, z kterého je to roku.
0: Před 11 lety, no, tak. Myslím, že 2015.
1: A vlastně ta koupě začala jako reakce na to, že Kauze Andrej Gordel. Babiš ne? má Mafru. Takže vlastně Andrej Babiš tuhle transformaci českých médií svým způsobem spustil, protože předtím česká média vlastnili vydavatelé především z Německa, kteří mohli být jacíkoliv, ale neměli žádný konflikt zájmu. Oni přišli do Česka vydělávat peníze na médiích, když to ty motivy českých miliardářů jsou jiný.
0: Ale musím ti říct, že mezi tím byl ještě, protože Andrej Babiš kupoval Mafru v roce 2013, ale pak mezi tím byl ještě Daniel Křetínský. On se o ní původně také zajímal, ale potom si koupil bývalé vydavatelství Ringier, jako ano. Dneska je to CNC, další obrovské vydavatelství s podobnými tržbami, jako má Mafra, to znamená přes 2 miliardy korun a taky s podobnými ztrátami, 100 milionové.
1: Co ale v každém případě biznisově funguje skvěle, je televize Nova jako součást CME a voilà, jsme zpátky u miliardářů, protože tu ovládá rodina Kilmerových, PPF. A výborně taky funguje, myslím, takový ostrov mezi českými médii a to je Seznam.cz
0: Ivo Lukačoviče,
1: který to má ale jako svůj primární biznis. Hmm. To znamená, že tam ten konflikt zájmu není
0: má,
1: tak jako u těch ostatních.
0: Ale neřekla bych, že jako zrovna zpravodajství je ten primární biznis. Že jo? On je prostě internetový podnikatel a má tam, myslím si, že hlavně to, co vydělává, vyhledávač mapy, e-mail a tak dále, realitní servery.
1: Vlastně. Já to zmiňuji, protože tam podle mě, aspoň to není vidět na první pohled, nehrozí ten konflikt zájmu jako u těch ostatních českých úspěšných biznismenů, kteří si koupili média, aby měli ne hračku, ale aby měli vlivovou bambitku nebo atomový kufřík, nebo jak tomu chceš říkat.
0: No a měli jsme i případy, že se ta média někdy asi i využila. Hodně velké diskuze se vedly dokonce i v zahraničí o Danielu Křetínském.
1: Net4Gas.
0: Když stát kupoval Net4Gas, Daniela Křetínský, jeho firmy byly konkurenty tehdy a spustila se velká kritika zrovna v titulech vydavatelství CNC.
1: A mi potřeba vědět jednu věc. Já si nedovedu úplně představit, že by Daniel Křetínský nebo Pavel Tykač volali šéfredaktorům těch médií, co mají psát. Ale to, co si představit už dovedu, je, že si vyberou to, kdo ta média povede.
0: Přesně tak. A pak už to jde samo.
1: Pak už to jde vlastně samo, protože samozřejmě koho chleba jíš, toho píseň zpívej, nebo jak je to přísloví. A dokážu si představit dost dobře, že šéfredaktor může odzírat zertu přání svých majitelů a podle toho se chovat. Takže říkáme to tady jenom proto, že to má něco společného s tím fotbalem a to je vliv, ale taky proto, aby jsme si všichni v české společnosti uvědomili, že český biznis ovládl česká média a je dobré to vědět.
0: Takže já myslím, že dneska je to všechno.
1: Probrali jsme fotbal, probrali jsme média, je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
0: A příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou pořadů jsou samozřejmě také v podcastových aplikacích.
1: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
0: a Jana Klímová.
3: Průplavy a průlivy jsou námořní spojnice, které vždy hrály důležitou strategickou i ekonomickou roli. Čína se teď rozhodla vybudovat v Asii další dvě takové námořní cesty. Sníží se díky nim cena námořní dopravy a vzniknou 10 000 pracovních míst, jak tvrdí čínská propaganda? Nebo je hlavní motivací Číny oslabit ekonomické soupeře a v případě války urychlit přesun armády? U dalšího dílu pořadu Zaostřeno vás vítá David Jakš.
4: Zaostřeno.
3: Zkrátit si dlouhé a často nebezpečné obeplouvání ostrovů a později celých kontinentů mělo odpradávna dva důvody. Šetřilo čas a peníze. Případným obráncům navíc přibyly nové starosti a další výdaje. Museli totiž platit nové a nové vojenské výpravy, které se snažili útočníky zastavit dříve, než námořní kanály úspěšně použili. Největším průplavem všech dob, který navíc slouží dodnes, je tzv. Velký kanál na východě Číny. Už v 5. století po Kristu spojil dva čínské veletoky, Dlouhou a Žlutou řeku, a tím vznikl průplav, který dodnes spojuje Peking s 1800 km vzdáleným Changchou, tedy městem, které tak uchvátilo legendárního cestovatele Marka Pola. Už v 10. století dokázali Číňané stavět zdymadla, vypočítat ideální sklon průplavu nebo vytvořit systém mýtného, ubytování a překladišť. A bezpečnost lodí zajišťovala císařská armáda.
5: Ve starověku a ve středověku vozili obchodní lodě hlavně koření, hedvábí a porcelán. Byly to relativně malé, dřevěné lodě, nepobrali toho moc, ale ve dne v noci jich po kanálu pendlovali tisíce. Dnes je Velký kanál pořád důležitou vodní cestou. Mezi velkými městy přepravují lodě hlavně stavební materiály, potraviny nebo dřevo a průplav se proto pravidelně udržuje a koryto bagruje a udržuje hluboko. Ve městech na průplavu vyrostly nové terminály a překladiště. Pořád je to úchvatná a pro Čínu velmi důležitá stavba.
3: Vysvětluje ve svém informativním videu Světová organizace UNESCO. Ve středověku dosáhli pozoruhodných výsledků při stavbě kanálů a průplavů Nizozemci, Italové a také Němci. Ale délkou, počtem nasazených dělníků nebo objemem přemístěného materiálu už nic a nikdo Velký kanál nepřekoná. Ačkoliv časy čínských císařů jsou dávno pryč, průplavy hrají ve světové ekonomice mimořádně důležitou roli. A politicky jsou mnohem důležitější než kdykoliv předtím.
6: This is the Panama Canal, a 51-mile corridor linking the Pacific and Atlantic Oceans.
3: Spojit Atlantik s Pacifikem chtěl už španělský král Karel V. v první polovině 16. století. Jeho bravurní mořeplavci přinesli zprávy, že v nejužším místě má americký kontinent šířku, která není pro paže otroků a indiánů nepřekonatelná. Byli to ale Francouzi, povzbuzeni úspěšnou stavbou Suezu, kteří v roce 1881 začínají stavět. Po pár letech ale zbankrotovali a na začátku 20. století kupují rozdělanou, nedokončenou stavbu Spojené státy americké. Od 1. ledna roku 2000 je průplav definitivně pod správou Panamy.
7: Každý rok propluje Panamským kanálem kolem 14 000 lodí. 40% všech kontejnerů, které na lodích propluje průplavem, směřuje do Spojených států. To odpovídá hodnotě zboží za 270 miliard dolarů.
3: Vysvětluje hinská mutace německé televizní stanice Deutsche Welle. Proud zboží znamená stále vyšší zisky pro obchodníky a ty má zase pod dozorem federální daňový úřad. To je hlavní důvod, proč je panamský průplav pro americkou ekonomiku tak důležitý. Vydělává peníze a peníze je třeba zdanit. Omezení jeho kapacity nebo dokonce uzavření způsobí během několika málo hodin nedostatek konkrétního zboží na americkém trhu. Okamžitě zareaguje kapitálový trh, tím pádem se zvednou ceny a řetězově je v problémech ekonomika celého světa. Zjednodušeně řečeno, udělej problém v panamském průplavu a má ho celý svět. Pro Čínu, která se tak ráda spolu s Ruskem hlásí k nastolení nového světového řádu, je to velmi lákavá představa. Proto americký prezident Donald Trump návrat průplavu pod americkou správu dlouhodobě prosazuje.
4: My administration will be reclaiming the Panama Canal. And we've already started doing it.
3: Panama tvrdí, že vše, co se 24 hodin denně a 365 dnů v roce v průplavu děje, je plně pod její kontrolou. Jenže přístavy na obou koncích provozuje hongkongská společnost CK Hutchinson. A to je podle Američanů risk. Letos na jaře čínská vláda zakázala tomuto hongkongskému konzorciu prodat svůj podíl americké společnosti BlackRock. Pokud by prodej proběhl, znamenalo by to výrazné oslabení čínského vlivu v Panamě a naopak posílení toho amerického. Jenže Peking chce naopak v Panamě zůstat za každou cenu a tak prodej většinového podílu do amerických rukou hongkongským obchodníkům zakázal.
8: V roce 2018 Čína vyhrála v Panamě tender na stavbu mostu přes průplav. Jedním mostem sice nepřevezmete kontrolu nad celým průplavem, ale dává vám to jiné možnosti. Pomocí mostu už můžete provoz lodí brzdit nebo dokonce úplně zastavit a vyloučit se nedá ani sabotáž. Dají se na něm umístit i různá špionážní zařízení, jakými jsou skenery a senzory.
3: Vysvětloval v reportáži The Wall Street Journal bývalý americký velvyslanec v Panamě John Feely. Jak se Spojené státy, respektive Donald Trump, nakonec postaví k budoucnosti panamského průplavu, není v téhle chvíli jasné.
9: Posloucháte Zaostřeno.
3: Co může nastat ve chvíli, kdy se zdánlivě spolehlivý, dobře fungující průplav zadrhne, dokazuje příklad z března roku 2021. Pandemie COVID-19 tehdy téměř úplně zastavila celosvětovou leteckou dopravu a o to větší význam měla ta námořní. Obří kontejnerová loď Ever Given, dlouhá 400 metrů, se při proplouvání suezským průplavem v konvoji ostatních lodí dostala do písečné bouře a silný vítr vychýlil příď lodi mimo plavební dráhu. Tam potom dosedla na kamenný útes a stala se zcela nepohyblivou.
10: Ucpaná tepna světové dopravy. Každý den tudy neprojede zboží za víc než 9,5 miliardy dolarů. V kontejnerech čekají suroviny, součástky, dětské zboží, oblečení, i ropa nebo obilniny. I kdyby se situace vyřešila rychle, budou podle odhadu ještě dvojnásobek času dobíhat zácpy v přístavech a v distribuci, kde byly termíny už tak napjaté kvůli pandemii.
3: Informovala tehdy Česká televize. Doprava v suezském průplavu byla v obou směrech zablokována celkem 6 dnů a složitou vyprošťovací operaci nakonec zvládli holandští odborníci s těžkou technikou. Škody, které vznikly na světovém obchodu za pouhých 6 dnů přerušení provozu, odhadla Světová obchodní organizace na bezmála 10 miliard dolarů. Incident ale odhalil, jak citlivá a přitom zranitelná zařízení jsou námořní průplavy.
11: The Malacca Strait, which connects Indonesia, Malaysia and Singapore, has long been a major trading.
3: Zboží vyrobené v Číně, Japonsku nebo Jižní Koreji, které neputuje panamským průplavem, projde jinou veledůležitou úžinou, a sice Malackým průlivem. Na rozdíl od Suezu nebo panamského průplavu je tenhle milník světové námořní dopravy přírodního původu. 35 km široký, 800 km dlouhý a v nejhlubším místě dosahuje bezmála 200 metrů. Úžina, která odděluje Singapur, Malajzii a Indonésii, je pomyslným uchem jehly a každý rok se jim protáhne kolem 100 000 nákladních lodí. 40% veškeré světové námořní dopravy a čtvrtina světové ropy, která se přepravuje po mořích, projde každoročně právě Malackou úžinou. Bohaté rejdařské společnosti, zboží za miliardy dolarů a omezená možnost vojenského zásahu. To všechno dělá z téhle lokality místo, které odjakživa láká piráty.
12: Vždycky jim nahrávalo velmi členité pobřeží Malajského poloostrova a ostrova Sumatra. Dokonale znají terén, používají rychlé a v podstatě malé lodě, které i nejmodernější radary mohou přehlédnout, protože je snadné zaměnit je za velkou vlnu. Ale chtít dnes v Malackém průlivu unést velkou obchodní loď nebo dokonce tanker, to je hodně rizikový podnik. Stává se to, ale piráti se už spíš zaměřují na hotovost a cennosti, které má posádka na palubě. Potom blesku rychle zmizí na pobřeží, které je na dohled. A tam už nemáme šanci je chytit. Velké obchodní lodě i s nákladem se unášejí mnohem častěji kolem břehu Afriky, než tady v Malackém průlivu.
13: We must be alerted.
3: Říká Dato Abkahar, důstojník malajské pobřežní stráže v dokumentu katarské televize Al Jazeera. Pro Čínu má malacký průliv ještě větší cenu než Suez nebo panamský průplav. Peking se totiž obává, že v případě války se Spojenými státy by Washington přinutil singapurskou, malajskou a indonéskou vládu, aby silou zabránili průjezdu čínských válečných lodí malackým průlivem. A stejně by mohly dopadnout i tankery, které tudy proplouvají s ropou, kterou Čína nakupuje na Blízkém východě. Sečteno podtrženo, to, co by mohla Čína způsobit v panamském nebo suezském průplavu, by jí svět oplatil v malacké úžině. Snížit svou závislost na tomhle námořním uchu jehly chce proto Čína už celá desetiletí. A šanci teď cítí v oblasti Tajského zálivu. V nejužším místě je Malajský poloostrov široký jen něco málo přes 100 kilometrů a dnes je tohle území teritoriálně součástí Tajského království. Jmenuje se Šije Krá a s myšlenkou prokopat tady kanál, který by spojil Tajský záliv s Andamanským mořem, neboli Pacifik s Indickým oceánem, přišli už ve středověku Francouzi, Britové nebo Portugalci. A Tajsko na konci 90. let 20. století jejich plány oprášilo.
14: The latest version envisaged a canal 128 kilometers long.
15: Bavíme se o průplavu dlouhém 128 kilometrů, širokém 450 metrů a hlubokém 25 metrů. Kanálu, který by cestu nákladních lodí z Thajského zálivu do Andamanského moře zkrátil oproti současné cestě přes Malacký průliv o 3 až 4 dny. A to není málo, ale jeho nejslabším článkem je návratnost celé investice. Ta je hodně sporná.
3: Vysvětluje ve své analýze podcast jménem Looking For. Tajsku se velmi zamlouvá vize, že by poplatky za použití kanálu zůstaly v jeho státní pokladně, ale současně je mu jasné, že z vlastních zdrojů takovou stavbu nikdy nezaplatí. A přesně pro tento případ je tady Čína, vysvětluje zmiňovaný podcast.
14: This maritime route would have used numerous sets of locks.
15: Čína je trpělivá, bude čekat dlouho, klidně dalších 10 nebo 15 let. Ví, že thajské vlády jsou nestabilní a rychle se střídají, ale jedno je spojuje. A sice, že slyší na sílu čínských peněz. Stejně jako na ni slyší vlády v sousední Kambodži nebo v Laosu. Ať bude cena za stavbu průplavu Krá sebevětší, čínské banky a čínská vláda ji nakonec zaplatí. Stačí jen souhlas Thajska. Ale ptejme se, co by za to Číňané chtěli a co by nakonec z toho Thajsku zbylo.
3: Zatímco podobný projekt moderní železnice, kterou postavila Čína v Laosu, stál necelých 6 miliard dolarů, náklady na průplav v Šíji Krá odhadují státy ASEANu na minimálně 40 miliard dolarů. Ekologové zase varují před obrovskými škodami na pevnině i na moři, které by dílo provázely. A vůbec není jasné, jakou klauzuli by si do smlouvy o společném užívání s Tajskem prosadila Čína z pohledu využívání průplavu svými vojenskými plavidly. I proto celý projekt s velikou nelibostí sleduje Indie, odvěký čínský nepřítel. Podstatnou připomínku k vybudování průplavu Krá mají i síly uvnitř Tajska. Konkrétně je to královská armáda, která varuje před separatistickými silami v muslimských provinciích na hranicích Tajska a Malajzie. Islamisté tam vedou ozbrojený boj proti tajské centrální vládě a od roku 2000 tam zahynulo bezmála 7 tisíc lidí, včetně vojáků a policistů. Dobrovolné odříznutí zbytku země od neklidného jihu, byť jen půl kilometru širokým vodním kanálem, by podle tajských generálů zvýšilo aktivitu islamistů. A potvrzuje to i politický geograf Vladimír Bár z Ostravské univerzity.
16: Ty nejjižnější čtyři provincie na Tajsku jsou obývány většinově Malajci a tím pádem muslimy, ti tam mají 80 až 90% v populaci. Tato oblast nazývaná Patany dlouhodobě vykazuje iredentistické tendence. Oni se chtějí připojit tedy k Malajzii. Malajzie jaksi nepodporuje tyto rebely, ale Thajsko s nimi má problémy.
3: Zatím posledním výstupem thajské vlády je zavrhnutí klasického námořního průplavu. Cena je prostě extrémně vysoká a čínské záměry nejasné. Vláda v Bangkoku teď preferuje variantu nazvanou Road No. 9, neboli silnice číslo 9. Měla by to být kombinace dálnice a železnice dlouhá 90 kilometrů a spojila by města Ranong na pobřeží Andamanského moře a Chumpon na pobřeží Pacifiku. Vznikly by tam obrovské přístavy, kam by zajížděly i největší nákladní lodě světa, kategorie Panamax nebo Neopanamax. Kontejnery se zbožím by se tam přeložily na železnici a silnici a po 90 kilometrech znovu naložily do dalších lodí, čekajících na opačném pobřeží. Každý rok by si lodě na obou koncích Road No. 9 vyměnili 20 milionů kontejnerů, vzniklo by 100 000 nových pracovních míst a cesta lodí z čínských, japonských a jihokorejských přístavů do Evropy by se podstatně zkrátila. Není třeba dodávat, že ekologové z téhle varianty omdlévají.
15: Odhadované náklady jsou bezmála 36 miliard dolarů a thajská vláda tomuto projektu, tedy variantě silnice číslo 9, dala oficiálně zelenou v roce 2023. Letos v září chce začít stavět, ale ty nejoptimističtější odhady mluví o termínu dokončení nejdřív v roce 2039.
3: Dodává znovu podcast Looking For. Profesor geografie Ostravské univerzity Vladimír Bár se politickému významu dopravních cest po celém světě věnuje dlouhodobě. Tak se ho tedy ptám. Tajsko se rok od roku víc a víc odklání od spolupráce se Západem, hlavně od partnerství se Spojenými státy, a naopak inklinuje k Číně, nebo popravdě řečeno k čínským penězům. Znamená to, že tedy Bangkok by nakonec na projekt, na ten velmi drahý projekt průplavu Krá, mohl kývnout?
16: Je to otázka. Stávající garnitura zhruba před 7 lety oznámila, že to není priorita, ale všechno se může změnit samozřejmě. Čína je už dneska významnějším obchodním partnerem Thajska, než jsou Spojené státy americké, takže je to svým způsobem možné. V posledních letech Čína velmi tlačí na to, aby takovýto kanál byl postaven, protože by to umožnilo vyhnout se malackému průlivu, který vlastně je mezi Malajzií, Singapurem a Indonésií na druhé straně. Což také dosvědčuje skutečnost, že tyto tři země se nestaví příznivě k výstavbě takového kanálu a podobně i Indie se staví negativně k výstavbě podobného průplavu. Číně by se podařilo odklonit od tohoto velmi frekventovaného průlivu, jakým je Malacký průliv, který dokonce v přepravě ropy hraje pro Čínu naprosto stěžejní význam a on už dneska objemem přepravovaného zboží, především tedy ropných produktů, překonal Hormuzský průliv, takže je to z geopolitického hlediska něco, co by vlastně vyšachovalo do jisté míry vliv Spojených států amerických, které pochopitelně patrolují v Jihočínském moři vedle Malackého průlivu. Tam jsou ještě další, Luzonský, Tchajvanský a mezi potom možnost nahradit Malacký průliv, ještě třeba Lombocký průliv, takže je toho docela dost, co by Číně vlastně umožnilo se vyhnout té trase vlastně přes ten frekventovaný průliv a mít pod kontrolou podobný průplav umělý.
3: Tajsko se kromě ekologických dopadů bojí i faktu, že průplav přes Šíji Krá by de facto znamenal odříznutí toho politicky nestabilního muslimského jihu Tajska od zbytku státu, od zbytku království. Co by to znamenalo pro vnitřní bezpečnost Tajska a hlavně pro muslimské rebely na té tajsko-malajské hranici? Posílilo by to separatistické tendence v těch provinciích, jako je Jala, Songkla a tak dále?
16: Posledních zhruba 10 let se ty aktivity teroristických hnutí, které dneska vede skupina, která se nazývá Národní revoluční fronta, tak jsou jaksi menší. Ztráty na lidských životech se počítají ročně teď jenom na desítky oproti stovkám a dokonce tisícům z předcházejícího období. Ty pokusy v posledních letech oslabily a nejsou tak intenzivní. Ale právě vznik kanálu by mohl tuto situaci opět výrazně zhoršit. Podle toho, kde by vlastně ten kanál vedl, ony existují tři varianty. Jedna je vzdálenější od těch čtyř provincií, ta další je vlastně velmi blízko odřezával, aby opravdu ty čtyři, respektive pět provincií na jihu Thajska.
3: Vysvětluje politický geograf Ostravské univerzity Vladimír Bár.
9: Posloucháte Zaostřeno. pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Thajský záliv nejsou jen písečné pláže, subtropické ostrovy a noční život v přímořských letoviscích. Tahle část Tichého oceánu má mimořádný potenciál pro námořní dopravu a v návaznosti na modernizaci pevninských silnic a železnic se hraje v příštích letech vele důležitou roli. O zamýšleném průplavu vší Krá už jsme mluvili, ale Čína nedávno v tichosti prosadila další podobnou stavbu, která změní geopolitickou situaci v jihovýchodní Asii. Jmenuje se Funan Teko kanál a hlavní roli budou mít Čína a Kambodža, respektive čínské peníze, čínské technologie, čínské zájmy. A na ruku jim půjdou kambodžská razítka, kambodžská povolení a tisíce nových pracovních míst pro Kambodžany.
17: Tahle stavba je největším projektem nové Kambodži, největší investicí od pádu režimu rudých kmérů. Buďme šťastní, že u toho můžeme být. Ujišťuji naše sousedy, že i oni budou mít z průplavu užitek a že pomůže jejich ekonomice. Propojování s okolními zeměmi je přesně to, co naše ekonomika potřebuje. A pokud slyšíte něco jiného, jsou to hlasy těch, kteří téhle zemi nepřejí.
3: Chlubil se kambodžský premiér Hun Manet při slavnostním položení základního kamene celé stavby v srpnu loňského roku. Náklady investoři spočítali na $1,7 miliardy a do roku 2028 mají Číňané vyhloubit průplav, který spojí kambodžské pobřežní město Kampot s metropolí Phnom Penh. Využije přitom desítky zavlažovacích kanálů, slepá ramena řek Mekong a Basak i mokřady v jižní Kambodži. Podél průplavu vyroste nová dálnice i železnice a překlenou ho mosty. Kanál samotný bude 180 km dlouhý, 5,5 metru hluboký a 100 metrů široký. Podle Komise pro udržitelné využití Mekongu stavba přímo ovlivní životy 1 milionu a 600 tisíc lidí v Kambodži.

0: Pokládání základního kamene průplavu Funan Teko bylo velkolepé a chlácholení o neškodnosti celé stavby směřoval premiér Hun Manet do sousedního Vietnamu. Vietnam v projektu vidí plán Pekingu, jak oslabit ekonomický boom v země. Hanoj se bojí trvale nižšího stavu Mekongu v deltě, která má pro výživu 100 milionové země stěžejní význam. Oslabil by také význam Saigonu jako plánovaného mezinárodního přístavu, protože obchodní lodě by novým kanálem zajížděly jinam, a sice do Phnom Penhu, hlavního města Kambodži. A další špatnou zprávou pro Vietnam je ta, že Funan Teko kanál by využívalo čínské vojenské námořnictvo.
1: Umožnilo by to v podstatě Číně obklíčit jižní Vietnam nejenom po moři, čili od východu přes Jihočínské moře, kde Čína navíc militarizovala 3 ostrůvky v Spratlyho souostroví, takže tam má vojenské základny. Tady by samozřejmě tím pádem mohla také manévrovat na západní hranici Vietnamu. Takže ten vojenský význam tady zcela určitě je.
0: Doplňuje znovu politický geograf Vladimír Bár z Ostravské univerzity.
1: Je to určitě projekt, který zaměstná spoustu lidí a také umožní zlevnění plavby zboží z centrální části Kambodže, které zatím se přepravuje do přístavů po Mekongu do Vietnamu. Takže v tomto případě by se odklonila ta trasa a to jaksi ten transport toho zboží opačným směrem. Takže možno říct, že celý ten kontrakt byl 17. dubna podepsán. Cena byla původně 1 700 000 000. Ten kontrakt podle Khmer Times byl snížen na 1 156 000 000 amerických dolarů. Položení základního kamene bylo už minulý rok 5. srpna. A bylo to přesně na narozeniny Hun Sena, který sice už není premiér, ale byl dlouholetým premiérem této země.
0: Vy jste zmínil Hun Sena, já se teď budu chviličku věnovat jeho synovi, premiéru Kambodžského království Hun Manetovi. On je prověřeným a v podstatě velmi loajálním spojencem čínského režimu. Znamená to tedy, že pro Čínu půjde v podstatě o bezrizikovou investici, kde se tedy z jejího pohledu vlastně nemůže nic stát, nemůže se nic zadrhnout?
1: Dá se říci, že ano, protože došlo tedy k nástupnictví nikoli v královskému, ale premiérskému, protože Hun Sen předal svému nejstaršímu synovi žezlo premiéra. Navíc další syn, Hun Manit, jestli se nemýlím, je generálem a šéfem rozvědky armády. Další syn je místopředsedou vlády a ministrem státní správy. Dcera Hun Mana, všechna ta jména Mana, Mani, Manet, ta je vlastníkem médií, rozhlasu, televize, má dalších asi 14 firem pod palcem, takže Hunové v podstatě ovládají vnitřní život, ekonomický život Kambodže a pro Čínu jsou nenahraditelnými spojenci. Tam v podstatě veškerá infrastruktura dneska patří Číně. Čína investovala do Kambodže velké peníze, ať už na výstavbu železnic, silnic nebo přístavu, takže má toto nástupiště Čína v Indickém oceánu v podstatě pod kontrolou.
0: Uzavírá politický geograf Vladimír Bár. Takové bylo dnešní Zaostřeno na téma, jak nové námořní průplavy ovlivní politickou rovnováhu ve světě. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Jakš.
2: Fotba i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla provězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
3: 1948 Mevro. Mezinárodní výstava rozhlasu plná paradoxů.
4: Měla být mezinárodní, ale byla spíše národní.
5: Například britská BBC na protest proti komunistickému převratu odvolala svou účast a tím pádem se na výstavišti...
3: Nadlouho bylo Mevro poslední oslavou rozhlasového vysílání.
6: Jsme tam získali vlastně dva tehdy v rozhlase nováčky. To byl Pavel Kohout a Karel Kincl, kteří vlastně byli absolventi Dismanova souboru. Je to tak, Karle?
7: Ano, tak my jsme tam tenkrát s Pavlem přišli a když jsme tam přišli, tak jsme se zeptali, co tady budeme dělat. A dostalo se nám asi této odpovědi, tak dělat tady můžete všechno, úplně všechno, jenom nedělejte hlouposti.
3: Tradiční a zároveň moderní a inovativní.
4: Výstava Mevro přinesla do rozhlasové práce přitažlivou metodu živého vysílání. Pokračuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
8: Do tohoto studia se vešlo 500 diváků a na pódiu vystupovali různí hosté, rozhlasoví redaktoři a tak dále. Ale ti hosté měli možnost do vysílání zasahovat svými otázkami, reportéři jim kradli otázky, hosté vznášeli požadavky na to, co chtějí slyšet za hudbu, a tak třeba rozhlasoví pracovníci běželi do skladu, který byl taky na výstavišti, sehnat tu konkrétní desku a zase ji běželi zpátky pustit. Že se vlastně začaly smívat hranice mezi publikem a rozhlasovými pracovníky a začala vznikat jakási symbióza.
3: Na živé a interaktivní vysílání používané dodnes musel ale Československý rozhlas v nesvobodných časech nadlouho zapomenout.
4: Na jaké reakce od lidí na výstavě Mevro rozhlasoví pracovníci ještě po letech vzpomínali?
3: A proč z této oslavy rozhlasu zůstala v našem archivu pouze znělka? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
4: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
9: Radiožurnál je 6 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
10: Americký viceprezident Vance odjel do Švýcarska na jednání o trvalé dohodě s Íránem. V Česku i jinde v Evropě přibývá nakažených pohlavními chorobami. Motocyklového závodníka Salače čeká na domácí Grand Prix start ze druhého místa. Bude jasno až polojasno, od západu oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky. Teploty do 35 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: Viceprezident Spojených států J.D. Vance odcestoval do Švýcarska, kam už přijeli hlavní íránský vyjednavač Ghalibaf i ministr zahraničí Araghchi. Na původní páteční termín íránská delegace nedorazila kvůli izraelským útokům na Libanon. Tvrzení Teheránu, že v sobotu opět zablokoval Hormuzský průliv, Washington odmítl. Průliv je prý stále průjezdný.
11: Vance novinářům před nástupem do letadla řekl, že hlavními tématy jednání budou podle něj příměří v Libanonu a otázka výroby jaderných zbraní. Mluvčí amerického centrálního velitelství popřel prohlášení Íránu, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen. Provoz podle něj nadále pokračuje. Sledovací data BBC potvrdili, že průlivem během soboty proplulo i několik tankerů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
10: Nakažených pohlavními chorobami v Česku, ale i jinde v Evropě přibývá. Podle nedávno zveřejněné analýzy od Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 bylo případů nejvíc za 10 let. Proč se lidé častěji nakazí, vysvětluje Hana Zákoucká ze Státního zdravotního ústavu.
12: Jednak mají větší možnost a více cestují a jednak mají daleko liberálnější přístup k sexu mimo trvalý partnerský vztah, a to i když ten trvalý partnerský vztah mají.
10: Třeba chlamydiemi se podle ní v Česku od začátku letošního roku do konce května nakazilo více než 900 lidí. Loni ve stejném období jich bylo kolem 860. Nejčastější je v Česku kapavka, ke které ale nejsou podle Zákoucké dobře dostupná data. Lidé v Přerově si připomenou 81 let od masakru na nedalekém návrší Švédské šance. Vojáci československé armády tam zavraždili 267 karpatských Němců, slovenských Maďarů a Slováků, kteří se vraceli po druhé světové válce domů. Pietní akce začíná ve 13 hodin u hrobu obětí na městském hřbitově. Od 14 hodin bude pokračovat společnou modlitbou u kříže na Švédských šancích, jak říká Pavla Roubalíková z Přerovského magistrátu.
13: Masakr na Švédských šancích je dnes považován za jeden z největších poválečných zločinů na území Československa. Po desítky let byl tento čin zamlčován a veřejnost se o něm dozvěděla až po roce 1989. Přerov si tuto bolestnou kapitolu připomíná pravidelně s úctou k obětem i s vědomím, že paměť minulosti je důležitým předpokladem pro porozumění současnosti.
14: Sport. Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny České republiky ze druhé pozice. Kategorie Moto 2 začne ve 12 hodin a 15 minut. Ve 14 pak uvidí fanoušci na Masarykově okruhu v Brně kategorii MotoGP. Pravidelné vstupy nabídneme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Němečtí fotbalisté porazili po obratu Pobřeží slonoviny 2-1 a po 12 letech postoupili do vyřazovací fáze mistrovství světa. Ve skupině E ještě Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0. Ve skupině F Nizozemsko vyhrálo nad Švédskem 5-1 a před chvílí nastoupili i fotbalisté Tuniska proti Japonsku. Sleduje to Tadeáš Skalický.
15: Čtvrtá minuta zápasu a Japonci vedou 1-0. Právě teď se prosadil Kamada, byl sám v pokutovém území a dokázal patičkou dostat míč za brankáře Tuniska, to znamená Japonsko-Tunisko ve čtvrté minutě 1-0. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Překážka na D1 před Bílotínem a nehoda v Hradci Králové v Brněnské ulici. Na D1 z Ostravy do Přerova opatrně před odbočkou na Bílotín a Frýdek Místek. V omezení na kilometru 321 zastavilo porouchané osobní auto. S opatrností projedete bez zdržení. Na D1 podobná překážka i za Kroměříží ve směru do Brna. Na kilometru 257 stojí nepojízdný autobus. Blokovaný je odstavný pruh a místo je označené světelnou šipkou. Na Pražském okruhu směrem z letiště k D1 zpomalíte za odbočkou na Stodůlky. Mezi 20. a 18. kilometrem se projíždí jen levým pruhem kvůli práci na vozovce. Je tam také uzavřený sjezd na Ořech směrem od letiště. A v Hradci Králové vyšetřují nehodu na silnici 35 do Holic. V Brněnské ulici havarovalo osobní auto, narazilo tam do svodidel. S opatrností projedete jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Bude jasno až polojasno, ráno zejména v Čechách s lokálními mlhami, odpoledne a večere čekáme od západu zejména v Čechách postupně oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky. Doprovázet je mohou přívalové srážky, nárazy větru nebo kroupy. Teploty 30 až 35 stupňů, na horách kolem 25. A ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Co se stane, když se v Bruselu potká Česká národní opera s partou nadšených krajanů? Vznikne představení Prodané nevěsty, které si k 20. narozeninám nadělil pěvecký sbor Brusinky. Rodičům vstup zakázán. To je pravidlo, které platí pro žluté školní autobusy napříč celými Spojenými státy. My jsme se ale pomocí prostředníka dovnitř dostali. A když se před 100 lety otevřely dveře první rakouské osobní lanovky, začala nová éra alpské turistiky. Jen málo kdo ale tehdy hádal, že o několik desetiletí později bude její budoucnost záviset na diskotéce v údolí. Víc o tom uslyšíte v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
2: Reportáže zahraničních zpravodajů.
18: Víte, co má společného opera Prodaná nevěsta a bruselský pěvecký sbor Brusinky? Oba letos slaví kulaté narozeniny. Skladatel Bedřich Smetana dokončil slavnou národní operní veselohru na jaře roku 1866, tedy před 160 lety. A soubor Brusinky, v němž společně zpívají Češi i několik Slováků žijících v Bruselu, vznikl přesně před 20 lety. K výročí svého založení Brusinky nastudovali právě Prodanou nevěstu ve zkrácené verzi. A
3: naše zpravodajka v Bruselu Zdeňka Trachtová si její uvedení nenechala ujít.
19: Pro stálé zastoupení Česka při Evropské unii tohle není úplně běžný výjev. Nově zrekonstruovanou budovu dnes rozvibrovaly árie, duety i sborové zpěvy asi nejslavnější české opery. 25 členů souboru Brusinky, oděných v dobových krojích, předvádí za doprovodu asi 16 instrumentalistů notoricky známé kusy, jako Proč bychom se netěšili, Věrné milování nebo Tu o dukátech. Na improvizovaném pódiu se střídají postavy Kecala, Vaška, Sedláka Krušiny a jeho ženy a samozřejmě taky Mařenky a Jeníka. Vedle mě už je představitelka Mařenky, Lucie Pudilová. A ty výšky, to bylo opravdu působivé. Tak povězte mi, jak dlouho jste musela trénovat na tuto roli?
20: No, cvičíme to asi zhruba 2 měsíce, takže asi tak občas. Já jsem vlastně před lety studovala zpěv a pak jsem měla děti, takže jsem dlouho nespívala a teďka díky Brusinkám a skvělým lidem, co jsou tady, tak jsem začala znova zpívat a zapojila jsem se do tohohle skvělého projektu.
19: A jak vám sedla role Mařenky?
20: Jo, vysněná role, takže perfektní. O to si to užila.
19: Ale prodaná nevěsta není jen o operním zpěvu. Důležité jsou i herecké výkony, kterých se Brusinky zhostily suverénně.
21: To vy Alšovýchu znáte? Neznáte-li, praví vám, že za jeho krásný statek hned 40 tisíc dám.
19: Vedle mě je teď Petr Most, představitel Kecala.
22: Zpívám s Brusinkami už asi 11 let, ale herecký výkon to pro mě byl první. Já jsem to pojal tak, jak bych si vlastně představoval, že by někdo takový, kdo kdysi byl, tak asi měl fungovat, i když vnitřně s tím samozřejmě nesouhlasím.
19: Prodaná nevěsta má v originále skoro 3 hodiny. Dramaturgině Ivona Matoušková ale pro Brusinky libreto zkrátila asi na třetinu.
23: Prostě se to proškrtalo. Proškrtalo se to, někde se to pospojovalo jinak, někde se to trochu dobásnilo. Pak největší práce byla sehnat na to lidi a nacvičit to.
19: Dirigent Adam Gono mi vysvětluje smysl souboru Brusinky.
24: Je to také pevné hudobné místo pro každého člena české a myslím si, že i slovenské komunity, kde ví, že 2, možno 3krát do roka může prísť, vypočuť si hudbu v podaní ľudí, s ktorými sa bežne stretáva, s ktorými možno bežne pracuje a byť členom tej komunity.
19: Brusinky mají v současnosti asi 25 členů, i když jejich počet často kolísá. V české a slovenské komunitě v Bruselu jsou oblíbené podzimní a vánoční koncerty, které Brusinky každoročně připravují. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Městečko Daruvar je známé jako jádro české menšiny v Chorvatsku. Právě tam, do regionu Slavonie, Češi hromadně přicházeli v druhé polovině 19. století. Zanechali tam výraznou stopu, která je víc než patrná dodnes. Přibližuje ji i nově otevřená interaktivní naučná stezka. A jak říká naše spolupracovnice v Chorvatsku, Ta Veseláková, stačí si stáhnout aplikaci a vyrazit na procházku.
25: Já, Josef Salač, jsem byl jedním z prvních, kdo v Chorvatsku kázal v českém jazyce.
3: Vypráví v aplikaci Po stopách Čechů avatar v podobě někdejšího zdejšího katolického kněze, příslušníka české menšiny narozeného v Daruvaru. Stojím právě na náměstí u kostela Nejsvětější Trojice a je tu se mnou Ivan Popič, farář, který tu působí v současnosti.
26: Národ, který nepozná vlastní, tu pověstný je národ. Je.
27: Národ, který nezná vlastní dějiny, není národ. Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu deska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme. Jsem rád, že zastávkou na stezce je i náš kostel, protože je důležitou součástí dějin našeho města i díky českým stopám.
3: Na obsahu aplikace, kterou najdete v mobilních obchodech pod chorvatským názvem Tragovima Čecha, se podílela Miroslava Veltruská, předsedkyně Historické rady svazu Čechů v Chorvatsku.
28: Ta aplikace umí tedy vyprávět o samé budově, o samé instituci, která je tam,
0: a také ta osobnost, ten avatar, on mluví vlastně, kdo ona je, proč je důležitá pro samou českou menšinu. Ty avatary jsou více pro děti, ale jestli někdo z dospělých chce ještě nějaké další informace, tak si je může tam přečíst.
1: Daruvar má co by lázeňské městečko bohatou turistickou nabídku. Naučná stezka věnovaná zdejším Čechům ji obohatí, jak říká Ivana Plažaninová Vukovičová, ředitelka zdejšího turistického sdružení.
4: Protože do tradice a historie města patří také česká menšina, na kterou jsme velmi hrdí. Díky tomuto projektu se s ní budou moci seznámit všichni návštěvníci bez ohledu na to, kdy sem přijedou. Všechny informace najdou na jednom místě a navíc se s nimi budou moci seznámit zajímavým, kreativním a neobyčejným způsobem.
1: Jak už naznačil farář Popič, projekt necílí jen na turisty, ale také na domácí, potvrzuje předsedkyně Svazu Čechů Anna Maria Štrumlová-Tučková.
5: Česká menšina hodně pracuje na tom, aby byla zviditelněna a hodně přispěla i k samému rozvoji města. Tak bych řekla, že i mladé generace, které jsou teď takhle, mají každý mobil v ruce, takže i tou aplikací se mohou, kdykoliv budou chtít, dozvědět něco více o svém původu a o české menšině.
25: Poslušně hlásím, že jste došli do cíle své cesty.
1: To už je avatar posledního stanoviště naučné stezky. A kde jinde byste hledali dobrého vojáka Švejka, než u zdroje nejznámějšího českého nápoje. Tím je tu pivovar Staročeško.
6: Prof. Jankovič osnoval pivovaru za vlastité potřeby.
7: Hrabě Jankovič založil pivovar pro vlastní potřebu. To on sem pozval Čechy. Staročeško je nejstarší pivní značka v Chorvatsku a pivo se tu vaří podle české receptury už od roku 1840.
6: Staročeško je naše.
1: Shrnuje dějiny zdejšího pivovarnictví Taňa Daňková. Se smíchem dodává, že pivovar stojí na stejném místě od svého vzniku a že se mu nemůže nic stát, protože stojí mezi dvěma kostely, katolickým a pravoslavným.
18: A o Daruvaru si víc povím s autorkou předchozí reportáže, naší spolupracovnicí v Chorvatsku, Teo Veselákovou. Teo, já ti přeji hezký den.
8: Hezký den i tobě, Lubko.
18: Jak dlouho ta procházka vlastně trvá?
8: Ta naučná stezka má zatím 12 bodů a zhruba polovina z nich je umístěna v rámci toho, čemu tady říkáme český areál. V něm sídlí Svaz Čechů v Chorvatsku, novinové nakladatelství Jednota, taky školka Ferdy Mravence, základní škola Jana Amose Komenského a další instituce. Některé bych určitě vynechala, kdybych je měla jmenovat všechny, ale všechna ta místa jsou kousek od sebe, takže projít to netrvá dlouho, ale pokud se někdo bude chtít trochu porozhlédnout a prohlédnout si třeba stálou výstavu věnovanou chorvatským Čechům, tak hodinku tady určitě strávíte. Další část té naučné stezky už nás vede do okolí, byť všechna ta stanoviště jsou vlastně v centru města, takže asi záleží hlavně na konkrétním návštěvníkovi, jestli si poslechne a přečte informace v aplikaci, anebo jestli třeba taky nakoukne do toho kostela, o kterém jsem mluvila v reportáži.
18: A jak vlastně početná je ta česká komunita v Daruvaru?
8: Podle posledního sčítání lidí z roku 2021 tuším se k české národnosti v Daruvaru a jeho okolí hlásí zhruba 2,5 tisíce lidí a tvoří tak necelou pětinu obyvatel Daruvaru. Ale vlastně musím říct, že člověk tu snadno získá pocit, že je tu krajanů ve skutečnosti mnohem víc. Ono je to asi tím, že oni mezi sebou opravdu rádi mluví česky, takže češtinu tady skutečně slyšíte na každém rohu. Pořádají se, chtělo by se říct, v jednom kuse nějaké menšinové akce, divadla, představení, zkrátka velmi aktivně se zapojují do kulturního života města a v mnoha směrech bych řekla, že jsou dokonce i páteří toho kulturního života. Krásně to bylo vidět třeba během stavění Májky. Touhle tradicí letos provedli krajanští hudebníci a folklorní taneční soubor Holubička, který vymyslel nádherný způsob, jak ozvláštnit daruvarskou Májku a jak ji zároveň spojit i s tím domovským Chorvatskem. Oni na tu Májku přidělali spoustu dlouhých bílých a červených stuh. Tanečníci se rozestoupili kolem té Májky, každý vzal jednu ze stuh a během tance se potom mezi sebou proplétali tak, že ty stuhy namotali na Májku křížem krážem a vlastně na ní vznikla taková červeno-bílá šachovnice. A to se tady stalo velkým hitem a mělo to velký

0: Program, do kterého se zapojili nejenom ty besedy z Daruvaru a jeho okolí, ale i menší české spolky z jiných částí Chorvatska.
1: A toho, pokud nás teď poslouchají posluchači, kteří plánují třeba dovolenou v Chorvatsku a chtěli by se právě cestou zastavit v Daruvaru, co rozhodně by neměli vynechat?
0: Tak co bych to byla za krajenku, kdybych vás nepozvala na ten půl litr vychlazeného zdejšího piva, že? Každopádně, pokud míříte do Daruvaru, tak uvidíte, že tu zpomalíte, vypnete. Daruvar je lázeňské městečko a už mnohokrát vyhrálo v soutěži o nejhezčí malé město v Chorvatsku, to taky něco napovídá. Jsou tu parky, ale jsou parky, které jsou jako stvořené pro procházky během horkých letních dní, protože v nich je ta teplota mnohem příjemnější. Jinak to město je klidné, ale současně živé třeba během sobotních trhů a mnoha těch různých akcí. Ono mimo těch menšinových před sebou máme třeba festivaly Rockabilly nebo Rock City. V okolí jsou vinice, samozřejmě také vinné sklípky. Vykoupat se můžete ve zdejším akvaparku a ve zdejším turistickém sdružení vám dají ještě spoustu dalších typů na výlety a různé aktivity po okolí, kdybyste přece jen nechtěli jen tak odpočívat.
1: Do chorvatského Daruvaru nás pozvala naše spolupracovnice Ta Veseláková. Já ti za to děkuji a někdy příště naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Žlutý školní autobus. Jedna z amerických ikon, kterou známe z filmů i seriálů. Každé ráno během školy vyjíždí už 80 let. Denně jich od pobřeží k pobřeží projede 1,5 milionu. Pro americké děti jsou autobusy samozřejmou součástí školního života a vůbec jim nepřipadají zvláštní. Proč ale do nich nesmějí rodiče? Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová si nejen tuhle otázku položila.
3: Vždycky mě zajímalo, jak to vypadá ve školních autobusech, těch typických žlutých, které jsem dosud znala jen z filmů a později od svých dětí, které tady jimi v Americe jezdí do školy. Jenže dospělí tam nemůžou. A tak jsem poprosila svého syna, aby mi při jedné ze svých ranních cest za vzděláním natočil, co se uvnitř děje.
4: Tak dobrý ráno, já jsem Teo, ten můj autobus přichází kolem 6:40. A přijíždí autobus. Good morning. Do you want to say hi for my interview?
5: Hello, how are you?
4: Very good, thank you so much. To byl řidič autobusu. Každý den máme stejného. Je to hodný pán.
3: Řídit školní autobus nemůže jen tak někdo. V Americe to vyžaduje speciální licenci, pravidelné testy na alkohol a drogy, stovky hodin výcviku. Přesto tihle řidiči patří k nejhůř placeným pracovníkům ve školství.
4: Tohle je zvuk, co nikdy neuslyšíte na autobuse, protože tady se nepřipoutává v autobuse z nějakého důvodu.
3: Rodiče do školního autobusu nastoupit nesmějí, ani když dítě nastupuje poprvé, ani když pláče. Řidič za bezpečnost dětí odpovídá sám a cizí dospělí na palubě jsou bezpečnostní riziko. Americké mámy a tátové to většinou přijímají bez diskuze. Ostatně sami takhle do školy taky jezdili.
4: Máte tady diváky, všichni se na vás soustředějí, co ten kluk říká, co je to za řeč. Tak já se zeptám, jestli se chtějí představit. You want to introduce yourself to the radio station?
6: What's up, y'all? This is Joel Torres. I'm telling you, up and coming.
4: Tohle je Joel Torres.
7: What are you even doing?
4: It's for a radio station.
6: I don't like the suspension. It sucks.
4: We feel on řek, že se mu líbí, že nemusí like chodit do školy pěšky. To, co se mu nelíbí, ten autobus hodně skáče, je to hodně silný. Cítíš každou díru.
3: V Americe je školní autobus víc než dopravní prostředek. Je to první místo, kde se děti z různých čtvrtí potkávají a kde, jak místní rodiče říkají, začíná skutečná výchova.
4: Anthony, what do you not like about the school buses?
8: What I don't like is this driver that goes too fast.
4: Tak myslím, že trochu přehání, ale vlastně řekl, že ten autobus, ten řidič, jezdí hodně rychle. Stává se, že jako vyskočí ze sedačky, že to trochu nadhodí. Jo, je to jako horská dráha, mě to baví. Sedím a skáče to se mnou.
3: Školní autobus se objevuje ve stovkách amerických filmů a seriálů od Forresta Gumpa přes Simpsonovy až po horory, kde bývá místem první katastrofy.
4: Lidi dělají blbosti, někdy se tady hází jídlo. Vždycky máme nějaký starý řidiče autobusu, takže si s nima trochu jako hrajeme a prankujeme je a trochu je vždycky napálíme.
3: Ta barva, to není náhoda. Národní žlutá, to je odstín, který Američané nazývají School Bus Yellow, žlutá školního autobusu. Byla standardizovaná v roce 1939 právě proto, že lidské oko ho zašera a v mlze rozpozná snadněji než jako

0: jakoukoliv jinou barvu.
1: Často je ten autobus rozdělený na dvě půlky, vepředu jsou lidi, co se nechtějí bavit, poslouchají hudbu, a vzadu jsou spíš jako ty, co se chtějí bavit, chtějí dělat blbosti, chtějí se smát.
0: A je tu ještě jedna zvláštnost školního autobusu. Když školní autobus zastaví, tak vysune takové červené stopky na boku. V tu chvíli musí všechna auta v obou směrech i na čtyřproudové silnici zastavit. Porušení tohoto pravidla je ve většině států závažný přestupek s pokutou až $1000, tedy přes 20 000 korun.
1: Přijíždíme ke škole, tak se s váma loučím. Bylo to super. Thank you, sir. Have a great day.
2: You too.
1: Tak jo, ahoj.
0: Je to jedna z mála věcí, na které se Američané napříč politickým spektrem dokážou shodnout. Školní autobus je prostě součást toho, co znamená vyrůstat v Americe. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Děti v mateřské a na základní škole v Luníku 9 v Košicích jsou všechny z romských rodin. Kvůli špatné finanční situaci mnoha z nich je přístup vyučujících jiný než jinde na Slovensku. Základem je pospolitost, a to už u nejmladších žáků. Reportérka Karolína Lásková o tom natáčela víc.
4: Do školy v jednom z největších romských get ve střední Evropě, Luníku 9, chodí asi 900 žáků. Podle zástupkyně pro druhý stupeň Jaroslavy Pastorové je největším problémem docházka.
5: Děti vlastně, co jedině naučíme v škole, nikde jinde se nenaučí a doma se jim rodiče nevenují.
4: Pastorová zdůrazňuje taky výuku slovenštiny, ve které mají děti mezery a před kterou je jim bližší romština. Doma se prý ale často baví oběma jazyky. Naopak mezi nejoblíbenější předměty patří angličtina, historie a hlavně matematika. Konec hodin a přestávek tady neurčuje zvonění, protože by výuku příliš rušilo. Děti mají po celý školní den navíc zakázané telefony. O přestávkách se proto baví hlavně společně. V jedné ze tříd žáci spojili lavice a doprostřed vyskládali školní penály, aby si mohli zahrát improvizovaný stolní tenis. Oblíbené jsou tu i šachové turnaje. Právě pospolitosti si Pastorová na dětech nejvíce váží.
6: Já často u našich dětí vnímám tu krásu toho, že ty prídeš s jednou horálkou, ale sa pozrie na svojho chudobnejšieho kamaráta, raz odkusne a že sa podelia s tým málom, čo majú.
4: Podle školní zástupkyně se děti neporovnávají a šikana mezi nimi v tomto ohledu není.
6: Ty sa, viete, tak to neponižujú, že prostě ty si z takého prostredia, ty si z Mašličkova.
4: V osadě Mašličkovo, která je na okraji Luníku 9, zůstává situace nejhorší. V provizorních chatrčích tam bydlí asi 450 lidí. Asi polovinu z nich tvoří děti do 18 let. Podle Pastorové tak do školy chodí i kvůli teplu a obědům, které dostávají zadarmo.
6: Lenže ti chudobnější děti z Mašličkova, oni už ty domáce veľmi nechcú robiť, ale zase oni radšej ostanú v škole dlhšie. Hej, čiže ostávajú na krúžkoch, ostávajú s triednou učiteľkou, ostávajú so slovenčinármi aj matikármi a doberú si učivo aj tu na tie, ktoré sú ochotné.
4: Luník 9 existuje už od 80. let minulého století. Výhradně romským sídlištěm se stal ale až asi o 10 let později, když město začalo s rozsáhlými přesuny obyvatelstva. Jedním z primátorů Košic, který hrál významnou roli při vývoji sídliště, byl slovenský ex-prezident Rudolf Schuster.
7: Ten Luník 9 nevznikol umele takto, jak to dneska je výsledok, ale on vznikol tým, že tam boli najprv 250 romských rodin a 250 ostatných, a do tých romských bytov sa nasťahovalo viac rodín ako v tých ostatných, a tým sa to preplnilo.
4: Schuster jako primátor v 90. letech podpořil návrh, na základě kterého město na Luník 9 vystěhovalo Romy z různých částí Košic. Často kvůli neplacení nájmu a údajné nepřizpůsobivosti. Dosud ex-prezident čelí kritice, že za špatnou situaci na sídlišti je zodpovědný právě on. Z Košic Karolína Lásková, Český rozhlas.
3: Dnes je lanovka v Alpách samozřejmostí. Ve 20. letech minulého století ale šlo o odvážnou novinku. Na masivu Rax nedaleko Vídně tehdy rakouští inženýři postavili první osobní lanovku v zemi. Když se v červnu 1926 rozjela, otevřela cestu do hor tisícům lidí, kteří by se jinak na vrchol nikdy nevydali. Lanovka se brzy stala symbolem moderní doby, i když musela bojovat i o přežití, jak říká naše zpravodajka Bára Vránová.
2: Dveře už se zavírají, což znamená, že my vyrážíme s takovým lehkým zhoupnutím směrem nahoru a už se blížíme k takové první nazeleno natřené ocelové bráně. To jsou vlastně zpevněné sloupy, které tuto lanovku drží. A zajímavostí je, že ty jsou ještě původní. Postavili je tedy v letech 1925 a 1926, kdy tady ta lanovka vznikala.
8: Před 100 lety znamenal výstup na Rax několik hodin chůze v náročném terénu a hory tak zůstávaly cílem hlavně zkušenějších turistů. Zájem o pobyt v nich ale rostl, popisuje majitel lanovky Bernd Scharfegger.
9: Pohoří Rax bylo už tehdy, řekněme, takovým eldorádem letních pobytů a horské turistiky. Alpské spolky tu rozvíjely cestovní ruch a jeden z místních chatařů pak díky svým kontaktům prosadil výstavbu lanovky.
2: Část spolucestujících si teď prohazuje místa, protože někteří chtějí ta s výhledem do kopce, aby neviděli, co je pod námi. Rax je totiž hodně strmý masiv s prudkými skalními stěnami, což je ostatně důvod, proč třeba Zubačka, což byla v minulém století královna tehdejší horské dopravy, v tomhle terénu neměla šanci.
9: Vsadili na revoluční systém. Kyvadlová dráha využívala velmi dlouhé nosné lano a na celé trase si vystačila s pouhými 5 podpěrami. Tehdy se dokonce soutěžilo o to, kdo něco takového zprovozní jako první a nakonec zvítězila právě Raxbahn.
8: Lanovka přežila od prvního spuštění hospodářské krize i druhou světovou válku. Na konci 70. let ale stála na pokraji krachu. Záchrana nakonec přišla z místa, kam lidé vyráželi spíš ve zvonáčích a lakýrkách než v pohorkách. Z diskotéky rodičů dnešního majitele Bernda Scharfeggera.
9: Jezdili sem lidé od Vídně až po Graz, protože to byla opravdu výjimečná diskotéka. Vystupovali na ní různé hvězdy a vydělávala velmi dobré peníze. Zároveň jsme měli nahoře hostinec. Táta proto nakonec do lanovky investoval a protože to bylo opravdu hodně peněz, tak ji rovnou převzal.
2: Na Rax se dnes jezdí za výhledy, turistikou nebo třeba jenom na oběd na horské chatě. Víc než 1000 metrů převýšení tahle kabina překoná za pár minut. V roce 1926 přitom nikdo nevěděl, jestli tento experiment, odvážný experiment, bude vůbec fungovat. No a o 100 let později naše gondola bezpečně přijíždí k horní stanici, kde otevírá dveře a na nástupišti už čekají další cestující, kteří chtějí naopak dolů.
8: Z Raxu Bára Vránová, Český rozhlas.
3: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bertmanová.
10: Reportáže zahraničních zpravodajů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
11: Hodin a 30 minut. Pavel Prouza má zprávy.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vrátil Řád Bílé orlice. Polákům zároveň poděkoval za podporu Kyjeva v obraně před ruskou agresí. Nejvyšší polské státní vyznamenání země odebral Zelenskému prezident Karol Navrocky. Důvodem bylo pojmenování ukrajinské jednotky po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ti se ale za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. K Vildě na Prachaticku začala oprava vstupního portálu a dveří kostela svatého Štěpána. Na práce se složili místní obyvatelé, chalupáři a další dárci prostřednictvím veřejné sbírky. Nadačnímu fondu na obnovu kostela se podařilo vybrat několik set tisíc korun. Britský následník trůnu princ William dnes slaví 44. narozeniny. Nejstarší syn krále Karla III. A jeho první manželky, princezny Diany, je jedním z nejoblíbenějších členů britské královské rodiny. Pracoval například u britského letectva jako pilot záchranného vrtulníku. Také se dlouhodobě angažuje v oblasti ochrany životního prostředí. Sport. Fotbalista Japonska hraje s Tuniskem. Utkání mistrovství světa komentuje pro radiožurnál Sport Tadeáš Skalický.
13: Japonci vedou teď ve 32. minutě nad Tuniskem už 2-0. Nejdřív se prosadil ve 4. minutě Kamada a před malou chvílí přidal druhou trefu Japonců Ueda. Tadeáš Skalický, radiožurnál.
14: V dalších zápasech Německo porazilo Pobřeží Slonoviny 2-1, Nizozemsko zvítězilo nad Švédskem 5-1 a Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nebezpečí na D1 u Mirošovic a nehoda u Dox na Českolipsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně, pokud budete odbočovat na Benešov. Ve sjezdu na exitu 21 je ve vozovce velký výmol. Bezpečně se vyhněte. Na D1 z Bystřete za Kroměříží ve směru na Brno. Na kilometru 257 pojedete kolem porouchaného autobusu. A blokuje tam odstavný pruh, už je ale označený šipkou. Na nehodu pozor na silnici 38 z České Lípy do Mladé Boleslavy. Mezi Doxy a odbočkou k Bezdězu havarovalo osobní auto, je to s opatrností průjezdné. V Hradci Králové vyšetřují nehodu na silnici 35 na Moravském předměstí. V Brněnské ulici u nákupního centra S1 auto narazilo do svodidel. Jeden pruh je uzavřený, výrazněji se ale nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
17: Teploty přes 30 stupňů a bouřky, tak právě taková bude neděle s datem 21. červen. První letní den totiž bude opravdu typicky letní. Naměříme od 30 do 35 stupňů, na severovýchodě republiky do 28. Odpoledne pak místy přibude oblačnosti až na zataženo. A meteorologové znovu na dnešní odpoledne a večer vydali výstrahu před bouřkami. Jak mě doplní meteorolog Martin Tomáš?
18: Bouřky mohou být i dnes provázeny přívalovými srážkami s úhrny i kolem 40 mm nárazy větru a kroupami.
17: Varování před bouřkami přitom platí až do půlnoci. No a začátek posledního červnového týdne přinese mírné ochlazení, ale opravdu jen mírné. Zítřejší nejvyšší teploty čekáme mezi 26 až 31 stupni. A taky zítra se můžou vytvořit bouřky a znovu můžou být znovu silné s přívalovým deštěm. To byly zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
19: Vítězství není blízko. Vládní koalice chce nejvyšší státní vyznamenání pro Miloše Zemana. V jakém stavu je lidskoprávní politika? A Itálie, země, kde Big Mac ještě nevyhrál. I to jsou témata sobotních komentářů a poznámek k aktuálnímu dění doma i ve světě. Provede vás jimi Patricie Polanská.
15: Názory a argumenty.
19: Obří víko jedné z nádrží rafinérie v moskevské Kapotně o průměru 30 metrů, vznášející se do vzduchu po náletu ukrajinských dronů na toto zařízení, se už stačilo stát předmětem mnoha memů a vtipů a snad i jakousi vizuální zkratkou ukrajinských úspěchů během 5. roku války. Nejsou ale optimistická očekávání přehnaná, i nad tím se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
20: Útoky ukrajinských dronů po ruské energetické infrastruktuře jsou stále efektivnější. Některé odhady tvrdí, že Rusko ztratilo zhruba třetinu své zpracovatelské kapacity v rafinériích. Prováleční publicisté už řadu týdnů bíjí na poplach, že nedostatek pohonných hmot podvazuje možnosti ruské armády útočit. Existují ale dobré důvody, proč krotit optimistické nálady Ukrajinců. Tedy ne, že by to nebyl velký úspěch pro Kyjev. Rafinerie v Kapotně zabezpečovala zhruba 60% spotřeby benzínu v Moskvě a alespoň podle zveřejněných záběrů se jí jen tak znovu zprovoznit nepodaří. Ještě důležitější je, že ukrajinské drony překonaly minimálně 3 okruhy protiletecké obrany Moskvy a precizně zasáhly cíl. A to je ruské hlavní město s výjimkou Putinových rezidencí patrně nejchráněnějším místem v Rusku. Ale jak už ukázala skromná vojenská přehlídka na Rudém náměstí, sám Kreml nevěří, že by dokázal ukrajinské drony zastavit. Je to důležité i z psychologického hlediska. Obyvatelé Moskvy poslední roky byli dopadů války víceméně ušetřeni. I mobilizace podzimu roku 2022 se týkala hlavně vzdálených regionů. I tak po ní z Ruska odjelo skoro 1 000 000 lidí, hlavně z velkých měst, jako je Moskva. Od té doby Kreml verbuje do války lidi za peníze, což opět znamená, že z ruského hlavního města odešlo do války minimální množství lidí. Protože průměrný plat v Moskvě je výrazně vyšší než někde v buriatské vesnici. Proto vidíme různé posty na sociálních sítích, kde Moskvané vyjadřují zděšení s poškozením moskevské rafinérie. Populární je i internetový mem, kde jistá influencerka tvrdí, že útok na Kapotňu je pokusem zatáhnout Moskvu do války mezi Ruskem a Ukrajinou. Jistě jde o internetový vtípek, ale když si čtu diskuzní fórum obyvatel čtvrti Lublino, kde jsem svého času žil a která je od Kapotně vzdálená asi 4 kilometry, tak podobné názory tam věru nejsou ojedinělé. To neznamená, že v Moskvě by lidé stáli fronty na benzín. To se děje na okupovaném Krymu a v takzvaných lidových republikách v Doněcku a Luhansku. Ukrajinské drony nyní kontrolují nebe do vzdálenosti 120 km od fronty. Cisterny s benzínem jsou přirozeně logickým cílem. Takže místní fóra jsou plná zpráv od lidí, kteří odjeli na dovolenou autem a nyní schánějí benzin, aby se mohli vrátit domů do Ruska. Stejně tak si výrazně stěžují prováleční ruští blogeři, kteří tvrdí, že nedostatek benzínu výrazně omezuje možnosti ruské armády útočit. Jenže to neznamená, že válka na Ukrajině končí. Rusko je stále schopno útočit drony a raketami na ukrajinské cíle, včetně tolik zmiňované Kyjevo-Pečerské lavry, asi nejhlavnějšího chrámu východního pravoslaví. Patrně Rusové nemířili na chrám, ale jejich tvrzení, že útočili výhradně na vojenské cíle, nemůže vyvolat nic než úsměv. Což také znamená, že současná ukrajinská převaha není věčná. Válka dronů je nesmírně dynamická. Stroje, které byly na špičce před půl rokem, mohou být dnes nepoužitelné, protože tou dobou protivník se přizpůsobil. Sami ukrajinští vojáci přiznávají, že nemají dostatek lidí, aby mohli využít svou převahu v nebi, takže nějaká přehnaná očekávání jsou mylná. A nebo předčasná, pokud chcete být optimisty.
19: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Do prezidentské kanceláře každoročně míří desítky návrhů na udělení státních vyznamenání od poslanců i senátorů. Opakovaně se na seznam dostal i návrh na udělení nejvyššího státního vyznamenání bývalému prezidentu Miloši Zemanovi. Více už v komentáři publicisty Jiřího Leštiny.
1: Již dvakrát neúspěšně navrhoval v minulé sněmovně poslanec hnutí ANO Radek Vondráček na státní vyznamenání Miloše Zemana. Na potřetí se dočkal. Poslanci současné vládní koalice navrhli Petru Pavlovi, aby svého předchůdce vyznamenal řádem Bílého lva. Pro Zemanovo ocenění přitom hlasovali všichni vládní poslanci s výjimkou Renaty Vesecké z motoristů sobě. Zatímco od opozice nezískal jediný hlas. I tohle hlasování tak jasně odráží hluboké rozpolcení české společnosti, na němž právě Zeman jako prezident pracoval usilovně a s nevyčerpatelnou dávkou cynismu. Podle pravidel o státních vyznamenáních prezident uděluje řád Bílého lva za zvláště vynikající zásluhy o stát. Českým občanům se řád jen propůjčuje, mimo jiné za mimořádný přínos k rozvoji státu, jeho suverenity a bezpečnosti. Přisuzovat tuhle státnickou aureolu Zemanovi ale odporuje zdravému rozumu. Jako prezident byl bezpečnostním ohrožením pro stát, když vycházel vstříc snahám Ruska stáhnout do své sféry vlivu země východní a střední Evropy, včetně České republiky. Zemanova výzva k uznání ruské anexe Krymu za hotovou věc, jeho líčení vpádu neoznačených ruských vojáků na Donbas jako občanské války mezi dvěma skupinami ukrajinských obyvatel, zpochybňování závěrů BIS, že muniční sklady ve Vrběticích vyhodili do vzduchu ruští agenti tajných služeb, nebo sveřepé prosazování ruské státní firmy Rosatom při výstavbě jaderných bloků v Česku, to je jen zlomek Zemanova působení ve prospěch Kremlu. S vnitřním oslabováním státu a demokracie Miloš Zeman začal už jako premiér, když si v mocenském kartelu s Václavem Klausem rozparcelovali sféry vlivu. Jako prezident se Zeman v červnu 2013, 4 měsíce po nástupu do úřadu, pokusil uzurpovat výkonnou moc, když po pádu Nečasova kabinetu bez podpory některé z hlavních parlamentních stran sestavil vlastní úřednickou vládu vedenou Jiřím Rusnokem. Zeman tak vykročil mimo ústavu tím, že na rozdíl od ostatních prezidentů, nejenom z období České republiky, ale i první Československé republiky, jmenoval vládu bez jakékoliv dohody, alespoň z částí politického spektra. Po druhé se Zeman pokusil zmocnit vlády hned v říjnu 2013 po předčasných volbách, kdy na spikleneckém sezení v Lánech domlouval se skupinou politiků z ČSSD svržení jejich předsedy Bohuslava Sobotky. Po něm měla vzniknout další vláda složená ze spojenců Miloše Zemana. Už tenhle zdaleka neúplný výčet temných milníků Zemanovy politické kariéry nasvědčuje tomu, že s jakýmikoliv zásluhami o stát je v skutku na štíru. Jak si pak ale vysvětlit volání vládních poslanců po udělení livýho metálu Zemanovi? Objevují se názory, že se jedná o jakousi další koaliční provokaci směrem k radu, což je ještě ta lepší varianta. Tou horší je, že většina z těch, kdo hlasovali pro Zemana, má až příliš mnoho pochopení pro jeho zvrácený přístup k nakládání s mocí.
19: To byl komentář publicisty Jiřího Leštiny.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Od července se z úřadu vlády přesouvá na některá ministerstva několik důležitých agend, týkajících se například lidských práv či ochrany menšin. Komentátorka a publicistka Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found se zamýšlí nad tím, jakou roli v tom všem sehrála Taťána Malá z Hnutí ANO, mimo jiné úřadující zmocněnkyně pro lidská práva.
21: V posledních týdnech otřáslo Českem překvapivé zrušení zásadních agend úřadu vlády. Nešlo přitom o technickou reorganizaci, jak se vláda snažila tvrdit, ale o zásah do roky budované nadrezortní politiky v oblasti lidských práv, menšin, práv osob s postižením, do protidrogové politiky, rovnosti žen a mužů, občanské společnosti nebo otázek duševního zdraví. Odpor odborné veřejnosti byl tak silný, že zaměstnanci úřadu vlády dokonce vstoupili do stávkové pohotovosti. Upřímně řečeno, těžko říct, co jiného jim v situaci, kdy se jim před očima rozebírá smysl jejich vlastní práce, ještě zbývalo. Hlavní odpovědnost za destrukci roky fungujícího systému nese klíčová osoba Babišovy vlády, šéfka úřadu vlády Tinde Bárta. Nemělo by se ale zapomínat ani na šéfku poslaneckého klubu ANO a úřadující zmocněnkyni pro lidská práva Taťánu Malou. Ta se nejdřív snažila veřejnost přesvědčovat, že se nic zásadního neděje. Později podle vlastního vyjádření skončila kvůli vyčerpání v nemocnici. Za poslední měsíce předvedla jen těžko pochopitelný názorový obrat od političky, která patřila k liberálním hlasům ANO, v někoho, kdo svým způsobem přikryl možná největší destrukci lidskoprávní politiky v české polistopadové historii. Ve své roli totiž zcela selhala a umožnila obrat, který trvale poškodí Českou republiku. Ještě pár dní před zrušením přitom Malá poslala do připomínkového řízení návrh, který měl posílit oblast ochrany lidských práv a pevně ji zakotvit na úřadu vlády. Stal se ale pravý opak a agenda, kterou měla samotná Malá na starosti se zásahem Babiše a jeho pravé ruky, dostala pod kuratelu různých ministerstev. Stalo se tak ve jménu údajné efektivity, což je běžný politický fíkový list pro vypořádávání se s oblastmi, které té či oné vládě zkrátka nevoní. My dnes víme, že Babišově vládě nevoní zrovna lidská práva a práce na jejich posilování. Nečekaný vládní krok vyvolal nebývalou vlnu rezignací předních českých odborníků a odbornic na výše vyjmenovaná témata a s ní spojené ochromení těchto oblastí. Kritiku schytává Babišova vláda doslova ze všech stran. Experti poukazují na to, že převáděná témata se týkají více ministerstev dohromady a je potřeba nadrezortní řešení. To se ale nejspíš navzdory masivnímu odporu nestane. Babiš sice z některých pozic ustoupil, základ změn ale ponechal. Malá ve své funkci zatím zůstává. a její zoufalá prohlášení na Instagramu, kde se vládu snaží bránit, jsou nyní zcela zbytečná. Je totiž otázkou, co má zmocněnkyně, která ztratila veškerou důvěru, vlastně dělat. Z reakcí odborné veřejnosti je jasné, že Malá ztratila většinu dosavadních spojenců a že se na ní částečně právem dívají jako na někoho, kdo agendy lidských práv nejen nehájil, ale dokonce přihlížel jejich zničení. Je to přitom smutný pohled na političku, která v minulosti dokázala spolupracovat i s tehdejšími vládními stranami a aktivně se za ANO zasazovala například o změny v otázkách potírání sexuálního násilí nebo ochrany dětí. Svým přitakáním agresivní politice Babiše a Bárty veškerý svůj dosavadní kredit nyní ztrácí. Ano, Táně Malá svou pozici uhájila. Už ale není jasné, k čemu je zmocněnkyně pro lidská práva, která nedokázala lidskoprávní agendu ubránit ve chvíli, kdy to bylo nejvíce potřeba.
19: Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found. Itálie, země, kde Big Mac ještě nevyhrál. A to i kvůli jednomu zajímavému muži, zakladateli hnutí Slow Food. Poslechněte si příspěvek publicistky Veroniky Lefrancoise.
5: V Itálii před pár dny v médiích proběhla zpráva o úmrtí Carla Petriniho, gastronoma, novináře a především zakladatele mezinárodního hnutí Slow Food. Mimo Itálii jeho jméno zná jen málo kdo, ale doma patří k výrazným veřejným intelektuálům, kteří dokázali zdánlivě obyčejné téma jídla proměnit v širší debatu o dopadu globalizace a o významu zachování krajiny, biodiverzity i kulturní identity. Od 80. let se Petrini snažil koncept pomalého jídla vymezit proti rychlému občerstvení obřích řetězců amerického typu. Slow food v reakci na uniformitu fast foodové kultury představoval návrat ke kvalitním lokálním potravinám, tradiční kuchyni a pomalejšímu uvědomělému způsobu stravování. Nešlo jen o nový gastronomický směr nebo o nostalgii po venkově, ale o vytváření a rozvoj udržitelného potravinového systému. Staronový koncept pomalého jídla měl za cíl zdůraznit, že potraviny na našem talíři jsou spojené s místem, tradicí i lidmi, kteří je vyrábějí. Právě v Itálii našla tato filozofie mimořádně úrodnou půdu. Země si totiž i v době globalizace dokázala uchovat své rozmanité regionální kuchyně, síť malých producentů a poměrně zdrženlivý vztah ke stravování po americku. Zatímco v mnoha zemích se fast food stal symbolem pokroku a efektivity, v Itálii se prosazoval celkem pomalu a s menším úspěchem. Zejména jižní Itálie je vůči rychlému stravování poměrně odolná. Jeden slavný příklad triumfu místních tradic nad importovanými řetězci se odehrál v městečku Altamura v Apulii. Asi před 20 lety tady na hlavním náměstí otevřel svou pobočku McDonald's. Zvědaví obyvatelé přišli zprvu ochutnat, ale velmi rychle se zase vrátili k fokáči, oblíbenému kynutému chlebu s olivovým olejem, který je v Altamuře vyhlášený. Fokaču si kupovali v pekárně naproti a do McDonaldu si chodili sníst, protože restaurace rychlého občerstvení poskytovala klimatizovaný sál. Americký kolos odpověděl cílenými marketingovými kampaněmi, ale co naplat? Big Mac fokaču neporazil. Po krátké době musel McDonald's v Altamuře zavřít a z města odtáhnout s nepořízenou. Tato historka se v Itálii dodnes vypráví jako doklad o tom, jak může místní gastronomická tradice zvítězit nad globalizací. Porážka McDonaldu v Altamuře samozřejmě není zásluhou Carla Petriniho, je ale ukázkou způsobu myšlení, o jehož zachování usiloval. Petrini sám přitom v podobném boji neuspěl. Jeho protesty proti otevření prvního McDonaldu v centru Říma nepomohly. Americký řetězec tehdy svou restauraci na Španělském náměstí otevřel a dodnes tam stojí. Petrini však pochopil, že zákazy a protesty kulturní změny nezastaví. Místo boje proti fast foodu začal prosazovat alternativu, založenou na kvalitě, tradicích a respektu k výrobcům. O 40 let později je slow food mezinárodním hnutím a pojmem známým i za hranicemi Itálie. Pokud dnes v některých koutech země fokáča ještě dokáže porazit Big Mac, je to alespoň částečně i jeho zásluha.
19: To byl příspěvek publicistky Veroniky Lefrancoise. pondělí by měla vláda konečně rozhodnout o složení české delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Ve hře jsou ovšem daleko důležitější věci, jak se v komentáři, který si poslechněte v repríze, domnívá šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
6: Červencový summit NATO v Ankaře bude zcela zásadní pro bezpečnost České republiky, Evropy a celého demokratického světa. Nepodstatným detailem se jeví složení české delegace a co případně řekne premiér Andrej Babiš americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Vzhledem k dění ve světě nemůže být důležitým bodem summitu to, zda země plní starý závazek vydávat na obranu 2% HDP. To už překonalo loňské zásadní vrcholné jednání aliance v Hágu. Teď jsou cílem 3,5% HDP na vojenské a 1,5% na související výdaje do roku 2035. Ani to nebude předmětem diskuze. Závazek platí, i když se z něj některé země, včetně Česka, snaží všelijak vyvléknout. NATO je v odlišné situaci než před rokem. Musí se jinak vyrovnávat s válkou na Ukrajině, řešit konflikt na Blízkém východě a zvládnout spory o dělení zodpovědnosti mezi USA a evropské členy. Generální tajemník NATO Mark Rutte hovoří o nutném historickém přenastavení aliance, o přechodu od nezdravé vzájemné závislosti ke zdravému partnerství. Všem zodpovědným členům je jasné, že nedostatek jednoty je rakovina, která může oslabit dosavadní schopnost aliance odstrašit jakéhokoliv protivníka. A ta nemoc se projevuje v okamžiku, kdy členské země začnou zpochybňovat dohodnuté závazky. V Ankaře se bude v první řadě jednat o tom, jak dohodnuté navyšování obranných rozpočtů, od každé země se očekává konkrétní věrohodný plán rok po roku, promítnout do reálných vojenských schopností, do použitelné bojové síly NATO. Ne, že by obrana aliance mínila použít. V první řadě jde o odstrašení. Pro evropské členy aliance to prioritně znamená podporovat Ukrajinu a zadržovat Rusko. Dokud bude mít Vladimír Putin vážný problém na Ukrajině, získává Evropa čas připravit se na případnou další agresi Ruska směrem na západ. A Spojené státy dostávají možnost věnovat se více svým strategickým hlavním úkolům v Asii a vztahům s Čínou. Už v roce 2025 USA výrazně omezily pomoc Ukrajině a Evropa byla schopná je do značné míry nahradit finančně a zčásti i vojensky. Samozřejmě i díky tomu, a to je další důležitá zpráva pro Trumpa do Ankary, že investuje velkou část zvýšených obranných výdajů do nákupu amerických zbraňových systémů. V této logice by Česko udělalo dobře, kdyby nejen pokračovalo v muniční iniciativě, ale také do ní finančně přispělo. Některé americké vojenské kompetence jsou nenahraditelné, určitě ne rychle. Jde například o protiraketovou obranu, operační zpravodajství nebo satelitní technologie. Proto mluvil nedávno prezident Petr Pavel o tom, že by Evropa měla přijít s vlastním návrhem, který by odpovídal americkým očekáváním, tedy posílení evropské strany NATO a převzetí větší zodpovědnosti za sebe samé. Konec citátu. Někteří analytici před summitem ze stejného důvodu navrhují vytvoření skupiny NATO pro plánování přechodu za účasti Spojených států, evropských spojenců a Kanady. Koordinovala by postup změny, úkoly jednotlivých států, zásadní otázky obranného průmyslu a ukotvila by zachování nezbytných amerických schopností v Evropě. S důkladnou domácí přípravou na tyto klíčové otázky celé aliance usednou k jednacímu stolu v Ankaře 7. července zástupci zodpovědných členských zemí. A někdo z Prahy.
19: Šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. A podíváme se ještě do Francie. Politický komentátor a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Janiška se zamýšlí nad tím, jaký dopad mohou mít výsledky tamních prezidentských voleb.
7: Za necelý rok si Francie bude volit prezidenta a výsledek bude mít dopad nejen na tu největší zemi Evropské unie, ale na celý kontinent a na podporu Ukrajině. Buď se tam udrží dosavadní centristicko-liberální směřování, nebo se k moci dostane nacionalistická, víceméně protievropská krajní pravice. Nikdy ještě nebyla tak blízko možného vítězství jako dnes. Země je v hluboké politické krizi. V parlamentu proti sobě stojí tři přibližně stejně silné bloky. To je nacionalistická pravice, radikální levice a pravicoví centristé, kteří se navzájem blokují. Prezident Macron se intenzivně věnuje zahraniční politice, do domácí scény mluví ale jen minimálně a jeho popularita je téměř na bodu mrazu. Zmíněné rozložení sil se promítá i do dosavadního výběru prezidentských kandidátů. Nacionalistická pravice má jasno. O post hlavy státu bude usilovat buď Marine Le Penová, pokud jí za měsíc odvolací soud zruší pětiletý zákaz kandidovat, anebo to bude mladý předseda její strany Jordan Bardella. Není mezi nimi zcela rovnítko. Bardella se nevymezuje zdaleka tak ostře proti Evropské unii jako ona. Nicméně oba se budou opírat o stejný elektorát frustrovaných lidí, kteří mají dojem, že dosavadní politice je přehlížejí, že nežijí v bezpečné zemi a že Francie nezvládá imigraci. Ohledně Ruska a jeho agrese jsou oba velmi opatrní. Odsuzují je jaksi jen na půl úst. Radikální levice už má také jasno. Kandidovat bude už po čtvrté za sebou její autoritářský vůdce Jean-Luc Mélenchon, který sází stále víc na hlasy arabsko-muslimské části obyvatel. Ta se dosud o politiku moc nezajímala a nechodila k volbám. Mélenchon ji ale politicky probudil a intenzivně ji nadbíhá a zároveň doufá, že dostane levicové hlasy. A potom tu je politický střet včetně socialistů, který sice reprezentuje většinu voličstva, ale je dnes rozdrobený. Jakoby jeho politici nechápali, že aby se k moci nedostala krajní pravice, musí postavit silného charismatického kandidáta. A takový ale není. Zatím z centristického okruhu vyčnívá Edouard Philippe. Byl 3 roky Macronovým premiérem a dnes je starostou velkého přístavního města Le Havre, kde v místních volbách přesvědčivě zvítězil. Disponuje také menší stranou, která by mu mohla zajistit logistiku kampaně. Potom tu je 37-letý Gabriel Attal, který byl sice pár měsíců premiérem, ale na post prezidenta nemá moc zkušeností. Padají i další jména, průzkumy jim ale nedávají šanci. Zatím jediný, kdo by podle nich oba známé kandidáty krajní pravice porazil, je Philippe. Mnoho Francouzů vnímá jako noční můru, že by se mohl opakovat rok 2002. Tehdy se soudilo, že vyhraje socialista Lionel Jospin, jenže rozdrobená levice tenkrát nasadila ještě 8 dalších kandidátů, každý získal pár hlasů a ve svém celku sebrali Jospinovi možnost postoupit do druhého kola. Přišel šok, o fous ho tam předběhl otec Marine Le Penové. Pokud by dnes došlo v politickém centru k podobnému rozdrobení a ve druhém kole by se utkali jen kandidáti pravého a levého extrému, mnoho centristických voličů by asi zůstalo doma, nebo by do urny vhodilo prázdnou obálku. V tom případě by podle průzkumů zvítězil Bardella či Le Penová a trumpistická nacionalistická pravice by začala přemalovávat mapu celé Evropy.
19: Komentářem Petra Janišky končí sobotní Názory a argumenty. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
20: Ondřej Soukup,
4: Josef Pazderka, míříme na východ.
20: Když čtu ty proválečné publicisty, tak ti jsou jurodiví, že na naše snímky nikdo nechce chodit.
4: Ruská filmová scéna buď úplně zamrzla, nebo se odebrala do exilu.
9: Ruská kinematografie současná artová se vrací k té sovětské, která také nemohla napřímo se vyjadřovat.
4: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.

0: Radiožurnál je 7 hodin. Pavel Prouza má zprávy.
1: Ve Švýcarsku by dnes měly jednat delegace USA a Íránu o trvalém míru. Poslanci chystají zákon o sportu. Od příštího roku má vymezit postavení sportovců a upravit financování. Němečtí fotbalisté porazili Pobřeží slonoviny a po 12 letech postoupili do vyřazovací části mistrovství světa. Bude jasno až polojasno, od západu oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky. Teploty do 35 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Americký viceprezident J.D. Vance dorazil do Švýcarska na jednání s Íránem o trvalém míru. Rozhovory ale komplikuje konflikt mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hizballáh. Ten pokračuje i navzdory příměří, které mělo platit od pátečního odpoledne. Klid zbraní v Libanonu je jedním z požadavků Íránu. Teherán včera oznámil, že v odvetě znovu uzavřel Hormuzský průliv. Spojené státy to ale odmítají. Ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně té libanonské, bylo taky součástí memoranda, které ve středu na dálku podepsali americký prezident Donald Trump a iránský prezident Masoud Pezeškian. Profesionální sportovci by měli mít jasně stanovená pravidla pro danění svých příjmů. Je to součástí vznikajícího zákona o sportu. Ten by měl upravit i jejich pracovněprávní vztahy s klubem.
3: Na výběr by měli sportovci a jejich kluby z několika možností smluvních režimů, popisuje poslanec opoziční ODS Karel Haas.
4: Standardní pracovní poměr, čistý podnikatelský vztah, pak tam je nějaká třetí mezivarianta.
3: U zaměstnanců návrh upravuje některá pravidla tak, aby odpovídala sportovní praxi, vysvětluje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
5: Úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci.
3: Zákon počítá taky s jasnějšími vymezením role sportovních svazů, novým systémem financování a prevencí ovlivňování zápasů. Spornou částí návrhu je vznik samostatného ministerstva sportu. Na této změně se totiž politici zatím neshodují. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Vedení hlavního města dnes na pražském Edenu slavnostně zahájí olympiádu dětí a mládeže. Před publikem nastoupí všichni sportovci a výpravy ze 14 krajů. Připravený je i doprovodný kulturní program. Celorepublikovou sportovní akci hostí Praha vůbec poprvé. Sportovci se utkají ve 23 disciplínách na 33 sportovištích po celé metropoli, například na Chodově, v Řepích nebo v Podolí. Týdenní hudební oslavy nových svatovíckých varhan dnes završí speciální galakoncert. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě vystoupí se solisty Český národní symfonický orchestr s dirigentem Janem Kučerou.
6: Svatý, svatý, svatý pán.
7: Hradišťan s Jiřím Pavlicou, orchestr, sbor a varhany. Tímto unikátním spojením večerní koncert vyvrcholí. Ještě předtím v katedrále vystoupí houslista Pavel Šporcl i 80 dětí ze sboru základních uměleckých škol nadačního fondu Magdaleny Kožené. Koncert uzavře takzvaný svatovítský varhaní oktáv, cyklus koncertů, který je poděkováním všem, kdo přispěli na stavbu nových varhan. V pondělí pak bude následovat zádušní mše v katedrále za všechny podporovatele, kteří se rozeznění nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
8: Sport. Němečtí fotbalisté zdolali na mistrovství světa Pobřeží slonoviny 2-1 a po 12 letech prošli do vyřazovací fáze šampionátu. Ve stejné skupině Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0. Nizozemsko zvítězilo nad Švédskem 5-1 a jak hraje Japonsko s Tuniskem, řekne reportér Tadeáš Skalický.
9: Za pár sekund začne druhý poločas zápasu Japonsko-Tunisko. Japonci vedou díky gólům Kamady a Uedy 2-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
8: A tenistky Lindu Noskovou a Marii Bouskovou čekají na okruhu WTA zápasy o titul. Nosková nastoupí v Berlíně krátce popolední proti Američance Jessice Pegulové. Bousková bude hrát ve finále turnaje v anglickém Nottinghamu po 13. hodině s jinou hráčkou ze Spojených států Emou Navarovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 za Kroměříží a omezení na Pražském okruhu u Ořechu. Na dálnici D1 z Kroměříže ve směru do Brna nepřehlédněte odstavené vozidlo. Na kilometru 257 stojí porouchaný autobus. Blokovaný je odstavní pruh, místo je označené šipkou. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy podobná překážka před sjezdem na Hlavenec. Na 17. kilometru stojí porouchané osobní auto, pozor na vybočující vozidla. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se pracuje v okolí sjezdu na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem se projíždí pouze levým pruhem. Zatím je to plynule průjezdné bez zdržení. A na D8 opatrně mezi Ústím nad Labem a odbočkou na Teplice. Na 68. kilometru jsou kvůli práci na vozovce uzavřené pravé pruhy v obou směrech. Ani tam se teď nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Bude jasno až polojasno, ráno zejména v Čechách s lokálními mlhami, odpoledne a večer čekáme od západu zejména v Čechách postupně oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky. Doprovázet je mohou přívalové srážky, nárazy větru nebo kroupy. Teploty 30 až 35 stupňů, na horách kolem 25. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Samořídící auta v Evropě a v Česku, občanky pro AI agenty, další zákaz sociálních sítí dětem a vypnutí AI modelů Antropiku. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
2: Online Plus.
12: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
13: Ahoj Davide.
12: Všem uživatelům vypínáme přístup ke svým AI modelům Fable a Mythos, oznámila před týdnem nečekaně americká firma Anthropic. Důvodem bylo nařízení americké vlády, aby modely znepřístupnila všem cizincům. Vzhledem k tomu, že se dá těžko rozlišit, kdo z uživatelů je Američan a kdo ne, vyřadil Anthropic modely raději úplně všem. Americké úřady vydaly rozhodnutí kvůli údajnému riziku pro národní bezpečnost. Podle Anthropicu reagovali na podnět, že se někomu podařilo obejít ochranná opatření, která bránila Fable a Mythos zneužít ke kybernetickým útokům. Mythos totiž podle Anthropicu dokáže velmi dobře odhalovat různé bezpečnostní chyby v softwaru a firma tak model zpřístupnila jen vybraným partnerům. Fable poté uvolnila veřejně. Tento model je založen na stejném jádru jako Mythos, ale obsahuje řadu ochranných prvků, které mají zamezit právě jeho zneužití k nekalým účelům. A právě tuto ochranu se podle amerických úřadů údajně podařilo obejít. Anthropic s tím nesouhlasí. Příklady údajného prolomení ochrany podle firmy nedokazují žádný systémový problém nebo odchylky od toho, jak fungují modely jiných výrobců. Protože tohle je opravdu, myslím si, že bezprecedentní situace, kdy vlastně na příkaz americké vlády tedy musela nějaká takováto firma zcela vlastně vypnout ty své nejpokročilejší, nejnovější modely. Ten příkaz amerických úřadů zněl vypnout pro všechny cizince, ale jestli jsem to dobře pochopil, to je hlavně kvůli tomu, že vlastně je to nějaký zákonný nástroj, který ty úřady mají a nemůžou postupovat úplně jinak. Anthropic pak tedy ale pro jistotu to vypnul všem, protože tam asi opravdu se dá těžko poznat, kdo je z uživatelů Američan a kdo ne. Co na tenhle ten krok říkáš? Myslíš, že tedy to ze strany amerických úřadů podle těch informací, které zatím máme, takže to byla oprávněná obava?
13: Je to velice silná reakce z americké strany a těžko se posuzuje, jestli je účelová, aby nějakým způsobem ukázal Anthropicu, kdo je tady šéfem. A nebylo by divu na základě nedávné historie vztahů mezi americkou vládou a Anthropicem. A nebo jestli je to špatné vyhodnocení situace při testování toho modelu, protože je pravda, že každý model této výkonnosti se dá nějakým způsobem použít i ke špatným věcem a tedy asi i k tomu napadení počítačových systémů, ale to by musela americká vláda zakázat umělou inteligenci jako takovou. A žádné specifické horší vlastnosti v tomhle směru, pokud je známo z toho, co bylo zveřejněno, Mythos a Fable nevykazují. Čili je to neúměrná reakce tomu podnětu a je to celé dosti zvláštní a skoro se mi zdá, že nevidíme ten příběh celý, ale jenom jeho viditelnou část.
12: Není v tomhle případě třeba Anthropic trošku obětí svého úspěchu, protože ta firma, když uváděla Mythos, tak opravdu kolem něj vytvořila takovou velkou tajemnou pověst všemocného téměř nástroje, který dokáže odhalit různé bezpečnostní díry v softwaru a může vlastně opravdu v rukou třeba útočníků působit jako zbraň, protože se dostanou pak k dosud neznámým chybám, například v operačních systémech a v různých prostě dalších systémech a mohli by napáchat škody. Anthropic poté opravdu ten Mythos nedal veřejně k dispozici a důsledně si vybírá ty partnery, jsou mezi nimi velké internetové firmy, které provozují tu základní infrastrukturu a velké služby a pak samozřejmě americká vláda a někteří spojenci další. Tak není třeba problém v tom, že Anthropic vytvořil tak obrovské očekávání schopností Mythosu, že teď vlastně ta reakce je potom možná logická od amerických úřadů.
13: Myslím si, že to od Anthropicu bylo přinejmenším netaktické a ona to zase možná tehdy byla jejich reakce na předchozí krok americké vlády, která byla nespokojená s výhradami, které měl Anthropic vůči smlouvě s Pentagonem a o tom jsme tady taky mluvili před nějakým časem. A tehdy na to americká vláda reagovala tak, že zakázala používat Anthropic ve státní sféře. Skoro mi to připadá, jako kdyby Anthropic s výrazněním těch špičkových vlastností Mythosu se snažil znovu získat to místo mezi vládními dodavateli. Prostě říct, máme tady něco tak silného, tak závažného, že se bez toho nemůžete obejít. No a jestli tohle byla skutečně taktika, tak fungovala, řekl bych, až příliš dobře. Ale je to jenom dohad, jenom interpretace za hlediště, co se doopravdy děje na jevišti a v zákulisí, těžko říct.
12: My samozřejmě můžeme jenom těžko odhadovat, jestli opravdu Mythos je natolik silný, protože, jak jsem říkal, veřejně k dispozici ten model není, mají ho k dispozici jenom vybraní partneři Anthropicu a vlády některé a podobně, takže tam se dá opravdu těžko odhadovat. Nicméně já jsem četl vlastně blogový příspěvek jedné americké bezpečnostní expertky, která říká, že jako jedna z mála se dostala vlastně k těm podkladům, na jejich základě americká vláda rozhodla o tom pozastavení nebo znepřístupnění Fable a Mythosu. A ta říká, že vlastně když tam tedy pročítala ty údajné chyby nebo to údajné obejití vlastně té ochrany, takže to mělo spočívat čistě v tom, že modelu někdo zadal, aby v tom předloženém testovacím nějakém kódu našel chyby a Fable nejprve odmítl. Takže nějaká ta ochrana opravdu zafungovala. Poté ten dotyčný změnil to zadání na, ne najdi chyby, ale oprav tento kód a model mu následně pomohlo údajně vygenerovat testovací skript, který měl ten kód vlastně otestovat a zjistit, jestli tam nějaké chyby jsou a případně pak navrhnout nějaké řešení. Pokud to takhle je a zatím, jak jsem i viděl nějaké reakce v amerických médiích, tak to vypadá jako velmi důvěryhodný zdroj, tak to možná opravdu vypadá jako přehnaná reakce. Co myslíš?
13: Velmi pravděpodobně ano. Myslím si, že schopnosti jazykových modelů od těch špičkových dodavatelů jsou v zásadě vyrovnané, takže kdyby to opatření mělo být důsledné, tak by se stejným způsobem museli zakázat i jazykové modely přinejmenším od Google a OpenAI. Ten Mythos se velmi pravděpodobně, jestli se liší v tuhle chvíli a on je opravdu podle lidí, se kterými jsem o tom mluvil, programátorů, velice schopný v psaní kódu. Ale jestli se v tuhle chvíli liší, tak to je na přechodnou dobu, na krátkou, než to konkurence zase dožene. Ten závod je velice vyrovnaný.
12: Samozřejmě pro řadu firem může být velmi jaksi nepříjemná situace, když třeba nějaký tento model využívají a najednou z ničeho nic jim ho ta firma vypne, protože prostě dostane příkaz od americké vlády. Hodně se začalo také v této souvislosti tím pádem tady v Evropě diskutovat o takzvané digitální suverenitě, o tom, jestli by tedy Evropa neměla být méně závislá na těchto systémech amerických firem, jestli by si neměla vytvořit nějaké své základní modely, které by právě nebyly vlastně závislé na amerických dodavatelích. Co si myslíš o téhle otázce? Je tohle to důvod, proč by třeba Evropa měla tímto směrem jít a je to reálné vůbec?
13: To jsou dvě otázky, ne jedna. Ano, měla by Evropa tímhle směrem jít, ne, reálné to není, rozhodně ne v krátké době. Což znamená, že Evropa má problém. Tady jsme názorně viděli, že vypnout přístup k nějaké cloudové službě, a nemusí to být jenom umělá inteligence, je na americké straně velice snadné, že americká vláda má v ruce páku v podobě toho exportního zákona, kterou může použít v podstatě na jakéhokoliv dodavatele digitálních technologií. Čili všechny ty věci, které máme ze Spojených států a které v Evropě pokládáme za samozřejmé a dané a jsou tady navždy a nemůžou zmizet, tak to není pravda, mohou zmizet velmi snadno. Tudíž Evropa musí zvažovat, jak být v tomhle směru soběstačná, ale v tuhle chvíli toho máme k dispozici tak málo z hlediska hardwareu, softwareu, patentů, širokého zázemí, včetně univerzit a podobně, že je to na velice dlouhou dobu, to dohánění. Nechali jsme si ujet vlak už hodně dávno, ne loni nebo předloni, ale spíš tak před 15-20 lety. A po celou tu dobu jsme spoléhali na to, co se vyvine v Silicon Valley. A automaticky jsme předpokládali, že je to všechno volně kdykoliv k dispozici i pro nás. Teď se změnila politická situace a bude se s tím muset něco dělat, ale je to opravdu dlouhodobá a složitá záležitost.
12: No, jsem zvědavý, já jsem si tak trošičku představoval, ale je to opravdu utopická, idealistická představa, že by teď stálo za to z Evropy oslovit Anthropic, aby se přestěhoval někam do Evropské unie, když tady se k němu americká vláda chová takto macešsky, a aby prostě tu technologii a všechny své výzkumníky přenesl někam sem, ale to je opravdu asi zcela utopická představa.
13: No, třeba do Itálie, když zakladatelé firmy jsou vlastně američtí Italové, to je hezká představa, ale spíš do povídky než do reality.
12: Bohužel je to tak.

0: omezení mají platit až do dovršení 18 let. Nezletilí mají mít například omezený přístup ke službám umožňujícím vysílání živých videopřenosů nebo k aplikacím, které umožňují cizím lidem kontaktovat děti. Británie chce podle premiéra zvážit i zavedení jakési online večerky či povinných pauz při scrollování online obsahem. Některá oznámená opatření mají začít platit už na jaře příštího roku. Petře, další z řady států, které se pokouší přijmout nějaká pravidla pro omezení používání sociálních sítí dětmi do nějakého věku. Velká Británie tedy jde ještě až za těch 16 let, některá ta opatření mají platit i pro mladé lidi vlastně do 18 let. Například ta omezení streamingových nebo videostreamingových, live streamingových služeb, to jsou služby, které umožňují opravdu třeba komukoliv vysílat nějaký živý stream. Je to docela populární věc teď mezi mladými lidmi, anebo právě třeba ty aplikace, které umožňují nějakým způsobem kontaktovat děti, tak ty mají také být omezeny a zvažuje se tam celá řada tady dalších věcí. Co na tohle to říkáš, a asi se už nemusíme teď bavit o těch zákazech do 16 let, už jsme tady komentovali několikrát, ale myslíš si, že dává smysl to tedy protáhnout některá ta omezení až do těch 18 let?
1: No, co pak, co na to říkám já, to není tak důležité. Důležité bude hlavně, co na to řekne Dolní sněmovna. Protože zatím je to vládní návrh zákona, bude se o něm ještě diskutovat a musí ho britský parlament schválit, jinak platit nebude. A nemyslím si, že to bude úplně jednoduché a jednoznačné. Sledoval jsem ty politické ohlasy a on premiér Starmer nemá podporu ani ve své vlastní straně, 100%. Za to má docela velkou podporu mezi opozičními konzervativci, čili to hlasování půjde napříč politickým spektrem a těžko předvídat, jak dopadne. Ta opatření zaváděná pro ten věk mezi 16 a 18 lety, to je světová novinka. To zatím nikdo nikde na světě nenavrhl, že i tohle by se měl nějakým způsobem regulovat. A o tom bude ta diskuze asi největší a nejsložitější, protože to opravdu už zachází hodně daleko, zasahuje to lidem hodně do života, mění to hodně životní styl a ne všichni asi s tím budou souhlasit.
0: No, já jsem právě úplně nepochopil ten důvod. V tom oznámení se psalo něco o tom, že vlastně by to mělo být prodlouženo i na ty 17 leté, aby se tam zabránilo nějakému zlomu v těch 16 letech, jestli jsem to dobře pochopil a přeložil. Ale to mi přijde jako dost podivný důvod, protože jenom se ten zlom vlastně v těch povinnostech nebo v tom, co ty děti nebo mladí lidé už v tu dobu, co budou moct nebo nebudou moct, tak se posune prostě na 18 let a podle mě to v zásadě asi nic neřeší. No. A co říkáš na ty večerky online, čili nějaký zákaz používání online služeb třeba v nočních hodinách nebo ty povinné pauzy pro scrollování?
1: To je zase taková zvláštní, bezprecedentní věc, u které navíc mi není moc jasné, jak by se to dalo řešit technicky, i kdyby to legislativně prošlo, jak by se dalo zařídit, aby se to neobcházelo. To vůbec zatím ten vládní návrh neřeší. Oni řekli, že jejich obdoba Českého telekomunikačního úřadu, která se v Británii jmenuje Ofcom, má vymyslet, jak tohle udělat. Jsem opravdu zvědav, jak to bude vypadat. A jsem zvědav, co z toho zákona navrženého nakonec zbude, až projde hlasováním. Pravděpodobně něco ano, nečekám, že spadne úplně pod stůl, protože konec konců je to celoevropská tendence. Teď ohlásilo třeba Slovensko, že chce zavádět zákaz od 16 let. Ale ta přísná britská varianta se mi zdá, že bude politicky neúnosná.
0: Uvidíme, jak to dopadne. Já jsem četl také samozřejmě komentáře, že se to prohlášení dá také interpretovat jako nějaká snaha britského premiéra Starmera odvést pozornost od jiných problémů, kterým momentálně čelí, a teď se tam i rozhoduje o tom vlastně, jestli bude ještě stát v čele britské vlády nebo ne. Možná ve chvíli, kdy se už vysílá tento náš pořad, tak už je to jasné, to teď v tuto chvíli nevím, ale jsem zvědavý také, jak to ve Velké Británii dopadne, protože zase by to mohl být nějaký příklad, kterého by se mohly pak chytit i další jiné země.
2: Online Plus Davida Slíška.
0: Vytvoříme digitální identifikační kódy, kterými se budou označovat

0: AI agenti. Oznámil na sociálních sítích estonský premiér Kristen Michal s tím, že dal projektu oficiální zelenou. V budoucnosti budou agenti za lidi, firmy nebo úřady vykonávat celou řadu činností, od sepisování a přípravy dokumentů až po komunikaci s různými digitálními systémy. Bude proto důležité umět přesně určit, jaký agent jedná, koho konkrétně zastupuje a kdo je za něj odpovědný, vysvětlil. AI agenti podle něj budou muset mít také rozdílná oprávnění k různým činnostem, která bude muset být možné nastavovat a kontrolovat. Bude tedy nutné jednotlivé AI agenty přesně identifikovat. Estonsko by mohlo v této oblasti pomoci nastavit standardy, které by posléze mohly přijmout i další země, řekl tamní premiér. Praktické detaily ohledně svého plánu ale zatím nezveřejnil. Petře, tohle mi přišlo jako zajímavá zpráva, protože asi je pravda, že pokud se tady nějakým způsobem více rozvinou ti AI agenti a budou za nás dělat celou řadu činností, včetně třeba nějaké komunikace se státními úřady a dalšími IT systémy, tak asi bude nutné nějakým způsobem vyřešit jednak ta oprávnění a jednak to nějakou tu identifikaci, přihlašování třeba těch agentů za uživatele do nějakých systémů a podobně. Myslíš, že nějaká občanka pro AI agenty, nějaký identifikační kód, něco podobného, že by to mohlo vyřešit?
1: Dává to docela dobře smysl a je jisté, že něco na ten způsob bude muset vzniknout. Trochu jsem skeptický k tomu, jestli to může ve velkém měřítku prosadit a spustit zrovna estonská vláda, nebo konec konců jakákoliv. Estonsko pochopitelně, jak je dobře známo, je jednou z nejpokročilejších zemí světa, pokud jde o zavádění digitálních technologií do veřejné správy. Ale přece jenom ta jeho váha na mezinárodním poli není tak velká, aby asi mohlo vytvořit něco, co bude přijato celosvětově. Ale je to zajímavý pokus, zajímavá iniciativa, řekněme začátek diskuze. Zatím tomu vždycky bylo tak, že podobné věci vytvářely a zaváděly jako standardy spíš firmy, dodavatele, než vlády nebo nějaká mezivládní tělesa. Nicméně pokud třeba se z estonského návrhu stane návrh Evropské unie jako celku, tak už by to znamenalo víc. Rozhodně je to věc, která by vzniknout měla a která časem bez pochyby vznikne.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne. Estonsko opravdu v té digitalizaci vlastně komunikace státu s občany a naopak tak je velkým lídrem, takže by se mu opravdu mohlo něco podobného podařit. Tak jsem zvědavý na nějaké konkrétní detaily, až estonský premiér něco zveřejní. Možná se k tomu ještě pak tady vrátíme.
2: Online Plus Davida Slíška.
0: Některé evropské země už schválily testování provozu aut Tesla s asistovaným řízením. Jde obvykle o dočasné výjimky, které umožňují elektromobily s těmito funkcemi používat na silnicích. Zkoušet je tak mohou řidiči v Nizozemí, Belgii, Estonsku, Dánsku či v Litvě. Česko se zatím výjimku schválit nechystá, informovalo tuzemské ministerstvo dopravy s tím, že spíš chce s dalšími státy koordinovat jednotný evropský postup. Systém Tesly není autonomním řízením a nezbavuje řidiče odpovědnosti zařízení auta, upozorňuje úřad. Česko je podle něj teprve druhým státem Evropské unie, který od letošního ledna umožňuje používat autonomní systémy na úrovni takzvané SAE3. Jde o řízení, kdy auto může za určitých podmínek například sledovat své okolí, držet se v určitém jízdním pruhu nebo regulovat rychlost. Česko také chystá rozšíření povolení na úroveň SAE4, kdy už se dá mluvit o skutečném autonomním řízení. Petře, autonomní auta, samořízení, to je moje oblíbené téma, protože se velmi těším, až se tady svezu nějakým autonomním autem konečně a až to budu moci vyzkoušet i tady v Česku. Jak si díváš na tenhle ten opatrný český přístup, který vlastně České ministerstvo dopravy takto zveřejnilo, říká, že nebude tady udělovat nějaké výjimky, jako v některých těch jiných evropských zemích, ale počká si až na nějaký ten jednotný evropský přístup. Je ta opatrnost podle tebe na místě?
1: Já bych skoro myslel, že je, nejsme rozhodně taková země, která má nejdokonalejší silnice v Evropě, ani nejohleduplnější řidiče. V tom bychom nezvítězili v žebříčcích. takže bude asi lépe, když se tady uplatní určitá zdrženlivost. A asi dává docela dobrý smysl, aby ten postup byl koordinovaný celoevropsky co nejvíce. Nicméně on život si vynutí ledacos, co v tuhle chvíli se neplánuje. Tebe bude určitě zajímat, ale ty to určitě víš, že v Číně se už prodávají umělé hlavy, které se dají umístit na sedadlo řidiče a ošedit ten požadavek, že řidič musí mít auto pod kontrolou.
0: Tak to
1: takových vynálezů bude přicházet víc a víc a bude to i nakonec zrychlovat to schvalování.
0: Tak to jsem netušil, to je zábavná představa. No, tak lidi se pokusí obejít úplně všechno samozřejmě nakonec. Jak vlastně kvalitní, jak dobré dneska tyhle ty pomocné asistenční systémy jsou? V případě Tesly a těch dalších, které tedy momentálně třeba se dají i testovat, tak na té úrovni 3, tak tam jde opravdu spíš o nějakou pomoc, ale co třeba ty systémy na vyšších úrovních už fungují, existují a jsou dobré opravdu?
1: Zatím je to pořád opatrný a testovací režim prakticky úplně všude. Není na světě země, kde by to bylo schváleno v běžném silničním provozu bez jakýchkoliv omezení. Některé 1, 2, 3 státy Unie ve Spojených státech mají ty předpisy uvolněnější než kdekoliv jinde. Nicméně on taky automobilový provoz ve Spojených státech je něco trochu jiného než v Evropě. Dlouhé rovné silnice, velmi dobře značené, omezení rychlosti, které je větší než cokoliv, co máme v Evropě. Sice velká hustota provozu, ale to je to, co ty roboty zvládají dobře. Takže Evropa je celou svou historií a celou svou silniční sítí z tohoto hlediska mnohem komplikovanější a bude to sem přicházet podle mě pomaleji než do Ameriky.
0: Tak i tak doufám, že se toho dočkám v nějaké brzké době, že si to budu moci vyzkoušet i tady právě na českých silnicích někde. Pokud se tak stane, tak si o tom tady taky popovídáme, protože ty to určitě budeš testovat taky. Jak tě znám, tak se můžeme pak svést třeba každý jiným samořídícím autem a budeme se pokoušet nějakým způsobem to otestovat a pak to zprostředkovat i našim posluchačům.
1: To je hezká představa, Davide.
0: No, ale kdy to přijde, tak to opravdu zatím nevím. Petře, každopádně pro dnešek ti moc děkuji za tvoje komentáře a postřehy. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
2: Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
3: Sedm hodin a 30 minut. Zprávy s Pavlem Prouzou.
4: Opoziční i koaliční politici pracují na zákoně, který má vymezit profesi sportovců, počítá i se vznikem státního fondu sportu nebo úpravou financování, a to včetně pravidel, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. Zákon chtějí politici představit v září. Ministři zahraničí 4 zemí Egypta, Turecka, Pákistánu a Saúdské Arábie budou jednat v Káhiře o aktuální situaci na Blízkém východě. Schůzka se zaměří na posílení spolupráce, pokračující konflikt v Gaze nebo na americko-íránské vztahy. Kvarteto zemí se hrálo významnou roli při dosažení dohody mezi Spojenými státy a Íránem před několika dny. Dnes uplyne 77 let od justiční vraždy legionáře a válečného hrdiny generála Heliodora Píky. V první světové válce bojoval na haličské a alsaské frontě. Ve druhé světové válce pak byl vojenským vyslancem v Bukurešti a Moskvě. Už tou dobou varoval před tím, že Sovětský svaz neusiluje o svobodné Československo, ale o diktaturu. Komunistický režim ho později obvinil z vlastizrady.
2: Sport.
4: Fotbalisté Nizozemska zvítězili na světovém šampionátu nad Švédskem 5-1. Ve stejné skupině hraje Japonsko proti Tunisku. Sleduje to reportér Tadeáš Skalický.
5: 72. minuta zápasu a Japonci vedou nad Tuniskem už 3-0. Prosadili se v první půli Kamada a taky Ueda. Před malou chvílí zvýšil na 3-0 z pohledu Japonců i to Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
4: Německo vyhrálo i druhý zápas ve skupině, tentokrát nad pobřežím Slonoviny 2-1. Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D1 u Mirošovic a překážka na D10 u Hlavence. Na D1 z Prahy do Brna opatrně, pokud budete odbočovat na Benešov. Ve sjezdu na exitu 21 je ve vozovce velký výmol, tak se mu bezpečně vyhněte. Na D1 pozor na překážku za Kroměříží ve směru do Brna. Na kilometru 257 stojí nepojízdný autobus. Blokuje odstavný pruh, místo už je ale označené šipkou. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy nepřehlédněte stojící vozidlo před sjezdem na Hlavenec. Na 17. kilometru stojí porouchané osobní auto. A na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 zpomalíte za odbočkou na Stodůlky. Mezi 20. a 18. kilometrem se projíždí pouze levým pruhem kvůli práci na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnešní ráno je velmi teplé, teploty teď stoupají ke 20 stupňům a většinou je obloha jasná a zůstane to tak i dopoledne. Odpoledne místy přibude oblačnosti až na zataženo a bouřky dnes můžou opět doprovázet mimořádné jevy, jako přívalové srážky s úhrny kolem 40 mm, kroupy a taky vítr silný v nárazech až 75 km za hodinu. A teploty ty dnes budou do 35 stupňů, na severovýchodě republiky do 28. A v pondělí a v úterý se ještě můžou objevovat bouřky, teploty mírně klesnou, dál se ale budou ty nejvyšší držet kolem 30. Od středy už ale srážky vůbec nečekáme. Jak mě doplní meteorolog Martin Tomáš?
8: Čekáme postupně málo oblačnosti, srážky už se vyskytovat nebudou a maxima stále přes 30 stupňů Celsia, teplé budou také noci. Snad jedině noc na středu by mohla být nepatrně chladnější.
7: A také příští víkend, tedy první prázdninový, bude tropický. Čekáme slunečno a teploty v závěru příštího týdne opět až 33 stupňů. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Prší. Na rozlehlém prostranství bývalého koncentračního tábora Ravensbrück stojí lidé. Déšť jim bubuje do deštníků. Na improvizované tribuně u mikrofonu vidíme bělovlasého muže s plnovousem. Na sobě má tmavý oblek, světlou košili a růžovou kravatu. Vypráví.
1: It's rather obvious why I'm here today. To honor the memory of my mother.
2: Je vcelku zřejmé, proč tu dnes jsem, abych uctil památku své matky. Stejně jako památku žen a dětí, které tu byly zabity. Stejně jako památku žen a dětí, které přežily. Přežily, ale po zbytek životů jim zůstaly až na výjimky psychické a fyzické jizvy. Co je ale důležité, nezapomínejme. Nezapomínejme, že všichni ti vězni, tisíce, desetitisíce, mají svá jména. Uctěme jejich památku.
0: Je 23. dubna 2023. Muž, který promlouvá na místě někdejšího ženského koncentračního tábora Ravensbrück, den zasvěcený 78. výročí osvobození tohoto tábora, se jmenuje Ib Kasnelson. Je mu 82 let. Rodák z Kodaně. Svého času v pouhých 2 letech vězeň Ravensbrücku. Odvlekli ho sem i s jeho matkou Karen v listopadu 1943. Ocitl se tak, doslova, na prahu plynové komory. Přesto přežil zásluhou 2 nebojácných žen, vězeňkyni. Byly to české ženy. Desítky let po svém osvobození se Ib Kasnelson po válce se stal významným dánským ekonomem, jedním z vedoucích pracovníků ministerstva financí a také výkonným ředitelem Evropské banky pro obnovu a rozvoj se sídlem v Londýně, vydal po stopách svých zachránkyň. Měl jen kusé informace od své matky a to bylo všechno. Pátrání ho posléze přivedlo do České republiky, do moravského města Brumov Bylnice.
2: Jak nám bylo těžko, když jsme vídali ty drobné bytosti s očima příliš velkým a na vyhublém obličejíčku. Matky vzpomínaly na své děti, které už léta vyrůstaly bez mateřské péče. Našlo se mnoho žen, které si odtrhly od úst poslední krajíček a darovali jej hladovému dítěti. Některé si vzali nad dětskem jakýsi patronát a stali se jeho lágrovými matkami.
0: Citovali jsme ze vzpomínky bývalých vězenkyň Ravensbrücku Dagmar Hajkové a Hany Houskové. Jejich vyprávění uchovala kniha Ravensbrück. Jak se z knihy mimo jiné dozvíme, nejvíce dětí začalo do Ravensbrücku přicházet v roce 1943.
2: Přicházely děti z Holandska, z Francie, z Polska, přišlo dalších 20 až 30 dětí sovětských i několik ze Slovenska. Jejich přesný počet není znám, odhaduje se asi na 200, kromě dětí cikánských.
0: Děti však měly minimální naděje na přežití, což byl i případ námi známého dánského chlapce jménem Ib Kasnelson. Narodil se v dánské židovské rodině. Ostudovým dnem se pro dánské židy stalo datum 1. října 1943. To, když začala nacistická perzekuce dánských židů. Většinu z nich čekala transport do terezínského geta. Byly výjimky. Patřila k ním rodina Kasnelsonových. Ibův otec byl odvlečen do koncentračního tábora Sachsenhausen. Matka s 2letým synem putovali, jak už víme, do koncentračního tábora Ravensbrück. V rozhovoru, který před časem Ib Kasnelson poskytl památníku Ravensbrück, také řekl.
2: Byli jsme vězněni v bunkru, který sloužil jako táborové vězení. Asi po měsíci jsem dostal záškrt a byl jsem matce odebrán. Ta téměř 2 měsíce nevěděla, kde jsem, co se stalo a dokonce ani nevěděla, jestli jsem naživu. Otázkou je, jak 2leté dítě se záškrtem, což je velmi nebezpečná nemoc, může přežít v takovém koncentračním táboře, jakým byl Ravensbrück. Tábor, kde byly zabity tisíce lidí, případně tu zemřeli hladem či na následky nemocí.
1: or simply died because of hunger or illness.
0: Začtěme se nyní do knižní studie Ravensbrück, Tábor pomalé smrti. Autor Ib Kaznelson.
2: Ve své knize Nechte ho zemřít ve dvou letech v Ravensbrücku a Terezíně jsem popsal, co se v Ravensbrücku za našeho pobytu s matkou dělo. Figuruje zde ovšem jedna velká časová prodleva. Jedná se o dobu, kdy mě od matky odloučili a umístili na pokoji revíru pro nemocné za škrtem. Jelikož moje matka netušila, kde se nacházím, nemohla mi o tom nic vyprávět.
0: Ibtej nemohl ani vědět, co se kolem něho odehrávalo. Rovněž tedy ani nemohl vědět, že se ho ujaly dvě české vězenkyně. První z nich, lékařka, obtrala potřebné sérum. Druhá vězenkyně, ošetřovatelka, pečovala o chlapce jako o vlastního. Jména o něch žen Zdeňka Nedvědová, lékařka, a s ní Hilda Synková, což se ovšem i Kaznelson měl dozvědět až dlouho po válce, až v roce 2019. Začalo to tím, že se začetl do knihy Sary Helmové Ravensbrück. Autorka tu vypráví i příběh francouzské vězenkyně Germaine Tillionové.
2: Tajně sledovala doktora Trejteho, jak osobně určil jedno malé dítě na smrt. Germaine ležela na pokoji infekčních nemocí a léčila se právě se záškrtem, když sem Trejte přišel. SSáci na pokoje kvůli strachu z nákazy přicházeli jen zřídka, ale Trejte žádný strach nevykazoval a došel až k dětské postýlce, kde leželo dvouleté židovské dítě. Chlapec, Dán, který byl patrně oddělen od svých rodičů, dorazil s posledním transportem. Trejte dítě opatrně vzal, aby ho vyšetřil. Netušil, že ho někdo pozoruje. Trejte vůči dítěti dokonce prokázal jistý cit, když mu dal jablko. Ale další den dítě zmizelo a Germaine se později dozvěděla, že Trejte toho samého dne jméno chlapce napsal na seznam těch, kteří měli být posláni do Osvětimi.
0: Samotná Germaine Tillionová v knize rozhovoru, kterou s ní sepsala Ariane Larouzová, byla ještě konkrétnější.
3: Byl více než jen milý. Hošík tak pěkný a roztomilý, že Trejte, SSák velící revíru, mu jednou dal jablko. Za týden jsem doktora Trejteho viděla ještě jednou, jak si toho malého chlapce nižně posadil na kolena a najednou řekl, už se uzdravil, můžeme ho poslat do Osvětimi. Vůbec to nechápu. Dá tomu malému chlapci jablko a pak ho pošle do Osvětimi.
0: Kdo byl doktor Percival Trejte? Po rodičích Němec i Brit. Šéf nemocničního revíru v Ravensbrücku. Po válce očekal trest smrti. Když si Ib Kaznelson přečetl citovaný úryvek, začal tušit, že o ním nemocným chlapcem, kterého doktor Trejte měl poslat do vyhlazovacího tábora Osvětim, a tedy do plynové komory, byl zřejmě on sám. Jiný dánský chlapec v jeho věku totiž na revíru v té době nebyl. Buď jak buď, transport z Ravensbrücku tehdy přece jenom odjel a nedorazil však do Osvětimi, jak se předpokládalo, ale do neméně krutého vyhlazovacího tábora do Majdanku. Z transportu podle zjištění pana Kaznelsona nikdo nepřežil. Jak se ale mohlo stát, že chlapec určený pro plynovou komoru přece jen přežil? Od své matky se Ib Kaznelson dozvěděl, že těsně před odjezdem transportu jí chlapce předala česká sestřička z nemocničního revíru. Měla naspěch. Chlapec ještě nebyl úplně vyléčený. Co bylo důležité, sestra ho nějakým způsobem z transportu vyreklamovala. Někdejší malý vězeň pátrá dále. Zjišťuje, že v té době pracovalo na nemocničním revíru jako sestry 20 českých vězeňkyň. Jak ale najít tu pravou? Ibova matka ještě vzpomínala, že ona česká sestřička mluvila německy a francouzsky. Do pátrání se zapojila i vzpomínaná autorka knihy Ravensbrück Sára Helmová.
2: Sára Helmová byla přesvědčena o tom, že tou českou vězenkyní, která se mě ujala, byla určitě Hilda Synková. I Germaine Tillionová ve své knize o Ravensbrücku píše, že Hilda Synková mluvila francouzsky, takže informace o táboře nejdříve dostávala od ní v revíru.
0: Píše ve své knize Ib Kaznelson. Opět jsme u Huldy Synkové, která mimochodem mluvila i německy a o které dnes už víme, že to byla právě ona, kdo společně s další českou vězenkyní lékařkou Zdeňkou Nedvědovou zachránili dvouletého Iba Kaznelsona před smrtí. Citujeme nyní z knihy Oprátka pro krásnou Veru, Temné tajemství ošetřovatelky z Ravensbrücku.
2: Zdena Nedvědová se narodila jako Zdena Nejedlá v roce 1908. Jejím otcem byl pozdější profesor historie a hudební vědy, levicový politik Zdeněk Nejedlý. Jejím bratrem byl budoucí hudební skladatel Vít Nejedlý. Ještě na studiích medicíny se seznámila se spolužákem Milošem Nedvědem. Vzali se hned po promoci. Později se jim narodila dcera, dostala jméno Hana. V čase německé nacistické okupace se manželé zapojili do odboje.
0: Jak se můžeme dozvědět ze studií Jany Havlínové, Léčili za hranicemi možností, příběh Zdeňky a Miloše Nedvědových, uveřejněné ve sborníku Terezínské listy, v době své odbojové činnosti doktorka Zdeňka Nedvědová už spolupracovala s Hildou Synkovou. Jana Havlínová cituje i tuto vzpomínku doktorky Nedvědové.
3: Měli jsme přepážku v manželově ordinaci. To bylo ideální. Například Hilda Synková obstarávala napojení lékařské organizace na partaj. Vždycky si vypůjčila dítě, při návštěvě mě přenechala materiál, poseděli jsme dobu uměrnou vyšetření dítěte a zase šla. Bylo to velmi nenápadné.
2: Pátrání po okolnostech, za kterých dvě české vězenkyně zachránili v Ravensbrücku před plynovou komorou dvouletého dánského chlapce, pokračuje.

0: dubnu 1942 jsou manželé Nedvědovi začleněni gestapem. Přes malou pevnost Terezín jsou deportováni do vyhlazovacího tábora Osvětim Březinka. Tady se oba nakazí skvrnitým tyfem. Doktor Miloš Nedvěd nemoci podlehne. Jeho žena Zdeňka přežije. Je pak odtransportována do koncentračního tábora Ravensbrück. Tady se opět setkala se svou přítelkyní z odboje Hildou Synkovou. Rovněž i ona je už vdovou. Její muž Otto Synek byl v letech 1939 až 1941 členem a později organizačním tajemníkem prvního ilegálního vedení komunistické strany. Začen byl 10. února 1941 a 29. září stejného roku popraven společně se svým bratrem, rovněž odbojářem Viktorem Synkem. Další pátrání vede Iba Kaznelsona do České republiky, také na Moravu, do města Brumov-Bylnice. A proč zrovna sem? Právě tady se Helda Synková, původně Matilda Matoušková, narodila. Bylo to 9. března 1906.
1: Po absolvování obchodní školy nastoupila na místě úřednice v sidonské sklárně rodu Schreiberů. V roce 1926 vstoupila do komunistické strany a o dva roky později byla propuštěna ze zaměstnání pro své zapojení do stávky dělníků ve sklářské huti.
0: Četli jsme ze studie historika doktora Aleše Naňáka. Jsem nyní v Brumově Bylnici. Na zdi radnice se dívám na pamětní desku věnovanou právě Hildě Synkové. V budově dnešní radnice Hilda prožívala své dětství. Setkávám se s vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu Veronikou Jiříčkovou, rovněž s někdejší starostkou města a dlouholetou zastupitelkou Zlínského kraje Milenou Kovaříkovou. Abych se dozvěděl, že příběh pamětní desky měl mnohé znaky dramatu, smutného dramatu. O hrdině příběhu v souvislosti s malým dánským vězněm se Brumovy Bylnici dozvěděli v roce 2020. Veronika Jiříčková vypráví.
2: No já vám řeknu, přesně. 8.10.1957 mě přistal mail z knihovny tady v Brumově Bylnici, kdy mě vedoucí knihovny Jana Surovcová přeposlala mail z paměti národa od Lady Halonové, že existuje nějaký člověk v Dánsku, jmenuje se Ib Kaznelson, kterému Hilda Synková zachránila život v koncentračním táboře Ravensbrück. Ten Ib chtěl třeba vědět, jestli bychom mu mohli poslat tři věci. Fotku rodného domu Hildy Synkové, uliční ceduly Hildy Synkové, protože se on vyčetl, že v roce 56 se jí odhalovala deska, tak ještě tu pamětní desku. Říkám tři věci. Obyčejné samozřejmě věci. Uliční cedule nebyla, byl rozcestník Hilda Synková, který směřoval na hřbitov, jo, prostě to se točilo na všechny strany. Pamětní deska nebyla a kde se narodila Hilda, kde nikdo nedokázal říct.
0: Pamětní deska byla kdysi odhalena na náměstí, rovněž pojmenovaném po Hildě Synkové. Než se dozvíme, jak bylo možné, že právě zmíněná pamětní deska svého času skončila s nadsázkou řečeno v propadešti dějin, pověsme si něco o poválečném životě Hildy Synkové. Opět citujme z historické statě doktora Aleše Naňáka.
1: Stala se členkou Zemského národního výboru a působila v propagační komisi Ústředního národního výboru města Prahy. V parlamentních volbách v roce 1946 byla zvolena poslankyní Ústavodárného národního shromáždění. Setrvala zde do konce funkčního období, tedy do voleb do Národního shromáždění v roce 1948, v níž byla zvolena za KSČ.
0: V roce 1949 se Hilda Synková stává zástupkyní tehdejšího ministra ochrany práce a sociální péče Evžena Erbana. Z její iniciativy dojde k přijetí zákona na ochranu matek. Má rovněž významný podíl na vybudování prvního závodu na výrobu penicilínu u nás. Pak přijde šok. V roce 1949 tehdy 42-letá Hilda Synková umírá. Oficiální závěr, sebevražda s výtiplinem. V několika dalších letech se na Hildu Synkovou vzpomínalo s úctou a obdivem. Také v Brumově Bylnici. Procházím nyní díky vytrvalému pátrání bývalé starostky města Milny Kovaříkové, která věnovala pátrání po osudu Hildy hodně času a energie, archiv dokumentů týkajících se Hildy Synkové. V městské kronice v roce 1956 se píše o odhalení pamětní desky Hildy Synkové. Slavnost se odehrála 11. března. O Hildě Synkové se tu uvádí.
1: Zemřela náhle dne 3. srpna 1949, zapsána zlatým písmem v srdcích všech, kteří ji znali. Pro uctění tohoto krásného života plného plodné tvůrčí práce bylo rozhodnuto, aby byla odhalena pamětní deska na rodném domě a náměstí pojmenováno náměstím Hildy Synkové.
0: Po více než 30 letech však byla pamětní deska umístěna u vchodu do radnice odstraněna. Zmizela. Hovoří opět Veronika Jiříčková.
2: No ale ta pamětní deska, to byl příběh 2,5 roku, kdy jsme do zpravodaje dávali články, lidé, jestli mají svatební fotky, aby jsme tu fotku měli pamětní desky. Sešlo se nám poměrně na 6 nebo 7 těch fotek, ale byly všechny nečitelné. Pouze první 3 řádky byly čitelné, ten zbytek ne. Ale aspoň jsme viděli, že byla mramorová s kovovýma páskami. Jo? Tak jsme ji hledali. Já pátrání došlo tak daleko, že jsem zjistil, že ta původní deska byla sundaná přesně, když se cinkalo klíčema při sametové revoluci.
0: Deska zmizela. Na nátlak lidí, pro které Hilda Synková byla, bohužel, pouze exponentkou minulého režimu. Pakle přišel rok 2020 a do podvědomí se začal dostávat příběh zázračného přežití malého vězně Iba Kaznelsona. Bylo rozhodnuto vstyčit desku novou. Na její slavnosti odhalení byl pozván také Ib Kaznelson. Dobrá věc se nakonec podařila, o čem svědčí i článek uveřejněný na stránkách městského úřadu Brumov-Bylnice.
1: Ve středu 28. června byla slavnostně odhalena pamětní deska paní Hildy Synkové na jejím rodném domě, v současné době sloužícím jako radnice města. Dopoledne proběhly 2 přednášky, primárně určené pro školy, Iba Kaznelsona o jeho životním příběhu a setkání s Hildou za dramatických okolností a profesor Terkel Stráde měl přednášku o skutečnostech a průběhu holokaustu v Dánsku za druhé světové války. Následoval pietní akt na židovském hřbitově, návštěva rodného domku Hildy Synkové a pokochání se novou cedulí značící náměstí Hildy Synkové.
0: Hilda Synková se vrátila, obrazně řečeno, opět domů. Byť se tak stalo, bohužel, teprve díky podnětu ze zahraničí. Díky podnětu Iba Kaznelsona. Při návštěvě České republiky se Ib Kaznelson zajímal i o osud své další zachránkyně, doktorky Zdeňky Nedvědové. Citujeme nyní z obsáhlé biografie doktora Jiřího Křesťana Zdeněk Nejedlý.
1: Zdenka tak jako před válkou i po osvobození působila nadále v komunistické straně, a to i přesto, že průběh politických procesů 50. let zcela neodpovídal jejím představám o fungování této strany. Srpnovou okupací Československa 1968 však zcela ztratila jakékoliv iluze a veřejně proti tomuto zásahu vojsk Varšavské smlouvy vystoupila. Bylo pro ní obtížné ve straně i nadále se trvat a taky záhy opustila.
0: Doktorka Zdenka Nedvědová zemřela 14. června 1998. Bylo jí téměř 90 let. O smrti Hildy Synkové v roce 1949 byla už řeč. Pochybnosti o údajné sebevraždě však přetrvávaly a přetrvávají. V rodině, mezi přáteli, mezi historiky. Ib Kaznelson ve své knize Ravensbrück, Tábor po malé smrti, se přiklání k názoru, že mohlo jít o vraždu. V té souvislosti cituje.
1: V týdeníku Der Spiegel z roku 1968 se též zmiňuje domnělá sebevražda Hildy Synkové jako výsledek mocenských bojů ve straně.
0: Hypotéz je několik, včetně možností úkladné vraždy ze strany tajných služeb. Důkazy však neexistují. Otazníky tedy zůstávají. Vzpomínková akce památníku Ravensbrück vrcholí. Ib Kaznelson končí za hustého deště svůj projev.
1: Ale stále máme své děti a vnoučata, pro které vzpomínka na vraždy a zvěrstva v tomto místě je stále živá. Ale až tu my, ale ani naše děti či vnoučata nebudou, když osobní vzpomínky vyblednou, jak tohle všechno v paměti uchovat? A nebo spíše, jak tohle budou vnímat příští generace? Proto připomínám slova Prima Leviho. Stalo se to. A proto se to může stát znovu.
3: Primo Levi, bývalý osvětímský vězeň, ve své slavné knize Je-li toto člověk, píše, jak bylo obtížně uchovat si v nelidských podmínkách tábora lidskou tvář. Mnozí to ale dokázali. Patřili mezi ně i Zdenka Nedvědová a Hilda Synková. Ženy plné lásky a odvahy.

0: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
1: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
2: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy s Pavlem Prouzou.
3: Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu, počítá i se vznikem státního fondu sportu. Polsko poskytne 11 miliard korun na školní laboratoře umělé inteligence. Čeští fotbalisté se chystají na zápas mistrovství světa v Mexiku bez zraněného obránce Juráska. Dálnice i hlavní tahy jsou průjezdné plynule, bez komplikací. Bude jasno až polojasno, od západu oblačno až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky, teploty do 35 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Fungování českého sportu by měl nově řešit komplexní zákon o sportu. Pracují na něm koaliční i opoziční politici. Zákon počítá mimo jiné s úpravou financování nebo prevencí manipulace sportovních soutěží kvůli sázení. Nově má taky jasně definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Ti si budou moci vybrat z několika možností, jak svou profesi vykonávat, říká poslanec opoziční ODS Karel Haas.
5: Standardní pracovní poměr, čistý podnikatelský vztah, pak tam je nějaká třetí mezivarianta. A s těmi variantami, aniž bychom předepisovali, kdo kterou bude používat, spojujeme naprostou právní jistotu v pracovně právních otázkách, v daňových otázkách a tak dále.
3: Finální podobu zákona představí politici v září. Pokud ho parlament stihne projednat a schválit, mohl by platit od příštího roku. Polsko vybaví většinu základních a středních škol laboratořemi umělé inteligence. Jsou součástí většího programu na posílení digitální infrastruktury a dovedností na školách. Za notebooky, AI softwary nebo interaktivní displeje zaplatí v přepočtu 11 miliard korun.
6: Týká se to 8 tisíc základních škol a asi 4 tisíc středních škol. To je velká operace za miliardy.
7: Řekl polský premiér Donald Tusk na konferenci o umělé inteligenci ve vzdělávání. Zároveň vyzval školy k tomu, aby učili o zodpovědném používání AI a žáky, aby umělou inteligenci ovládali, ale nenechali se ovládnout jí samotnou. Polsko patří mezi evropské země s nejnižším podílem uživatelů umělé inteligence. Nástroje umělé inteligence například používá necelých 6% polských firem, což podle Eurostatu řadí Polsko na předposlední místo v žebříčku v rámci celé Evropské unie. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Dnes je to 77 let od justiční vraždy válečného hrdiny a legionáře Heliodora Píky. Podílel se na protinacistickém odboji. Ještě za války upozornil i na zločinnost stalinovského režimu.
8: Ten proces byl tajný, bez svědků. Je to nebývalý precedens v právu, kdy při hrdelním procesu nevypočuli ani jedného svědka.
9: Popsal vykonstruovaný soud syn generála Heliodora Píky, Milan. V rozhovoru pro Paměť národa vzpomínal i na to, že jeho otec odmítl emigrovat a zradit vlast.
8: On hovorí, já tuto vlast v žádném případě neopustím. Já se budem hájit, já jsem čistý jako linie.
9: Komunisti obvinili generála Píku z vlasti zrady. Tvrdili, že předával informace západním státům. Píka v první světové válce bojoval na Haličské i Alsaské frontě. Ve druhé světové válce byl vojenským vyslancem v Rumunsku i Moskvě. Už tou dobou varoval před tím, že Sovětský svaz neusiluje o svobodné Československo, ale o diktaturu. Lucie Machartová, Radiožurnál.
4: Sport.
10: Čeští fotbalisté se připravují na poslední zápas ve skupině mistrovství světa bez Davida Juráska. Pro obránce Slávie turnaj nejspíš skončil kvůli svalovému zranění. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou čeká národní tým ve čtvrtek ráno našeho času na azteckém stadionu domácí Mexiko. Postup do vyřazovací fáze šampionátu Čechům pravděpodobně zajistí jen výhra. O tom, jak k ní dojít, mluví generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
11: Maximální momentální forma, aby nám vyšel den. Nebojím se o to, že trenér nepřečte Mexičany a neudělá taktiku, která nám bude sedět a bude vyhovovat a trefí sestavu. To je důležitý, protože oni jsou hrozně vyzrálej tým, umí všechno, no? Ale dokud žijeme, tak se hraje do poslední vteřiny a to musíme udělat na tom nejhezčím stadionu a budeme muset předvést daleko, daleko lepší výkon, než jsme předvedli v prvních dvou zápasech.
10: Fotbalisté Německa zdolali na mistrovství světa Pobřeží slonoviny 2-1. Nizozemsko zvítězilo nad Švédskem 5-1, Japonsko nad Tuniskem 4-0 a Ekvádor hrál s Curaçaem nerozhodně 0-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na dálnicích je aktuálně po 8. hodině klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací, opatrně ale na dálnicích na odstavená vozidla, pozor třeba na D1 z Ostravy směrem do Brna, za sjezdem na Kroměříž na kilometru 257,5 stojí v odstavném pruhu nepojízdný autobus, posádka se tam pohybuje okolo a lehce se vybočuje. Nepojízdné vozidlo pak stojí na dálnici D1 i z Brna do Prahy, a to na Vysočině za sjezdem na Větrný Jeníkov je na kilometru 115, také na krajnici, nepřekáží. A na Zlínsku opatrně na silnici 494 ze Slavičína do Vrbětic. U Bohuslavic hasiči uklízí rozlitý olej na vozovce. Provoz okolo tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, ráno zejména v Čechách s lokálními mlhami, odpoledne a večer čekáme od západu zejména v Čechách postupně oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, doprovázet je mohou přívalové srážky, nárazy větru nebo kroupy. Teploty 30 až 35 stupňů, na horách kolem 25. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Pražský arcibiskup chystá církevní řízení s duchovním, který měl znásilňovat ženy. Jak se zapsala katolická církev do setkání 7 nejbohatších zemí světa G7 ve francouzském městě Evian? Zeptám se. A oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra, který zasáhl ruský útok, může trvat 2 roky. Taková jsou dnešní témata. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
4: Vertikála.
13: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravuje trestní řízení podle církevního práva s bývalým duchovním a také hodnostářem arcibiskupství Antonínem Jurigou. Ten měl údajně po několik let znásilňovat ženy. Arcibiskupství podle Stanislava Přibyla už poskytuje součinnost policii. Z detaily je ve studiu kolega Adam Šindelář. Adame, hezký den.
14: Dobrý den. Na ten případ upozornil server Seznam zprávy, kterému dvě ženy řekly, že je Juriga dlouhodobě znásilňoval a mučil jednu z nich přímo v prostorách arcibiskupství. Policie podle serveru uvedla, že Juriga je podezřelý ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně 4 lidem. Juriga nyní žije ve Španělsku, policisté ho kvůli podezření ze znásilnění začali vyšetřovat už loni v září. Podle Seznam zprávy na základě analýz textových zpráv v Jurigově telefonu, který zabavili už dříve kvůli jinému vyšetřování.
13: Jenom připomenu, že Stanislav Přibyl se stal arcibiskupem letos, bylo to na konci dubna. On na svém Facebooku napsal, že v době, kdy se podle žen znásilňování odehrávalo, na arcibiskupství nebyl a že ho překvapilo, že se něco takového mohlo stát.
14: Ano, napsal konkrétně, že takové jednání je naprosto nepřijatelné a nesmí být nikdy zlehčováno ani přehlíženo. Bezprostředně po seznámení s tímto svědectvím jsem vydal rozhodnutí o zahájení přípravného řízení, které předchází vlastnímu trestnímu řízení podle církevního práva. Celou věc také vyšetřuje policie, které poskytujeme veškerou součinnost, doplnil. Kanonické právo upravuje vnitřní záležitosti církve, mezi tresty patří například exkomunikace. Juriga byl na pražském arcibiskupství výkonným ředitelem a byl jáhnem, což je nižší stupeň kněžského svěcení. Jedna z žen, které popsali Jurigovi činy Seznam zprávám, byla jeho podřízenou na ekonomickém oddělení arcibiskupství. Juriga ji údajně znásilňoval opakovaně i v kanceláři, církevním bytě nebo na služebních cestách. Další žena, která se serverem mluvila, byla pozdější partnerkou Jurigy a obě shodně popsali brutální praktiky, včetně vyhrožování zabitím. Prvně zmíněná žena se podle svých slov nakonec se znásilňováním svěřila v roce 2022 tehdejšímu generálnímu vikáři pražské arcidiecéze Janu Balíkovi. Juriga následně z funkce na arcibiskupství odešel, ale oficiálně kvůli reorganizaci a s odstupným ve výši 2 miliony korun, uvedli to Seznam Zprávy. Laicizaci Jurigy začala církev řešit až v roce 2024, když se v rozporu s církevním právem rozvedl. Jáhnové totiž mohou být ženatí, ale musí mít v pořádku rodinné záležitosti. Policisté se případem začali zabývat poté, co v roce 2024 zasahovali na arcibiskupství kvůli podezření z prodejů nemovitostí pod cenou. A tehdy podle serveru objevili Jurigovi sexuální pomůcky a mučící nástroje a také komunikaci mezi Jurigou a jeho podřízenou.
15: A teď se ještě podíváme do zahraničí. Součástí obřadu před pohřbem iránského duchovního vůdce Alího Chameneího bude začátkem příštího měsíce také průvod do sousedního Iráku. K tomu se zatím irácké úřady nevyjádřily. Připomeň ještě, za jakých okolností Alí Chameneí zemřel.
14: Zemřel ve věku 86 let při útoku na Teherán, kterým Spojené státy a Izrael 28. února zahájili válku proti Iránu. Pohřeb Chameneího, původně plánovaný na březen, ale odložený kvůli válce, začne v Teheránu 4. července a potrvá 6 dnů. Zastávka v Iráku se uskuteční 8. července, řekl to teheránský starosta ve videu vysílaném iráckými státními médii. Neupřesnil ale, kde se během pohřebního průvodu v Iráku bude nacházet Chamenei. Jeho tělo. Zákání také uvedl, že přípravy na pohřeb jsou v plném proudu. V Teheránu, kde se národní pietní obřady uskuteční od 4. do 6. července, se podle starosty očekává až 20 milionů lidí. Iránská metropole, která má asi 9 milionů obyvatel, podle Zákányho nikdy nezažila událost, které by se účastnilo tolik lidí. Na pohřbu Chameneího předchůdce v úřadu Ajatoláha Ruholáha Chomejního, který zemřel v roce 1989, přišlo podle iránských médií téměř 10 milionů lidí. Alí Chameneí, který měl jako nejvyšší iránský vůdce od roku 1989 v Iránu poslední slovo ve všech důležitých záležitostech, včetně zahraniční politiky či jaderného programu, bude pohřben 9. července v mauzoleu imána Alího Rezy ve městě Mašhad.
15: Uzavírá Adam Šindelář. Díky za návštěvu ve studiu.
14: Hezký den.
15: Francie od uplynulého pondělí hostila setkání sedmi nejbohatších zemí světa. Takzvaná skupina G7 se sešla ve městečku Evian a významně se do setkání propsala i katolická církev. Jakým způsobem, to už řekne naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Dobrý den.
16: Dobrý den, je to tak, toto alpské městečko na břehu Ženevského jezera a na pomezí švýcarských hranic je slavné celosvětově, zejména pro svou pramenitou vodu, ale teď se upírala mediální pozornost zejména kvůli setkání takzvané G7. V rámci této akce se nakonec 3 dny před zahájením zasedání ozvalo 7 zástupců katolické církve právě z těchto 7 států. Uskupení se nazvalo poměrně výstižně Church 7 a sdružuje největší představitele katolické církve z Francie, Velké Británie, Itálie, Japonska, Německa, Kanady a Spojených států amerických.
15: A co si dává tohle uskupení za cíl? Co je jeho posláním?
16: Skupina G7 nese zvláštní odpovědnost za globální společné blaho. To zmínili ve společném komuniké. Rozhodnutí podle těchto katolických představených jsou přijatá členskými státy a proto mají přímé důsledky na mezinárodní stabilitu a pro budoucnost mladší generace. Tak se vyjádřili v tom společném prohlášení a dodali, že tváří v tvář rostoucímu geopolitickému napětí a postupnému oslabování mezinárodního řádu, tedy vyzývají státy G7, aby znovu potvrdili svůj závazek ke skutečnému multilateralismu. Jeden z konkrétních příkladů, kterým také vyzývají k tomuto jednání, tak je i to, že Evropané by se měli pokusit překlenout propast, která je odděluje od politiky Donalda Trumpa ohledně válek na Blízkém východě a na Ukrajině.
15: Konkrétně si vytyčili 3 hlavní témata. Marie, která to byla?
16: náboženští vůdci těchto sedmi nejvyspělejších států také nabádají k tomu, aby se jednalo více o souvislosti s užíváním umělé inteligence a zasazují se o to, aby byla jasně stanovená mezinárodní pravidla, aby tedy tyto nové technologie sloužily společnému dobru prostřednictvím v uvozovkách lidské a demokratické správy věcí veřejných a tedy i jasných etických principů. Podstatně je také ekologický apel, který se stal velkým tématem už papeže Františka. Skupina rovněž tedy vyzývá lídry G7, aby tváří v tvář klimatickým změnám podnikly odvážné a skutečné kroky k urychlení spravedlivé ekologické transformace. Podle nich by měly nejvíce industrializované země nést zvláštní odpovědnost vzhledem ke své úrovni spotřeby zdrojů a svému historickému příspěvku ke globálnímu oteplování. Katoličtí představení se také věnují otázkám migrace. Migranti a uprchlíci musí být vždy vítáni s důstojností a lidskostí a dodávají, že má být uznána legitimní odpovědnost státu za ochranu společného dobra. Posledním bodem, který je více pozitivní, tak také má nabádat a povzbudit státy G7 k podpoře vzdělávání v dialogu a respektování náboženských a kulturních rozdílů a určité, řekněme, pedagogiky pozitivní paměti, která je základem mírové budoucnosti. To jsou tedy hlavní poslání skupiny Church 7, která se sešla ve městečku Evian.
15: Za setkáním takzvané skupiny G7 ve Francii se ohlédla naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová. Děkujeme.
16: Děkuji a pěkný den.
4: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra, který v pondělí zasáhl ruský útok, může trvat 2 roky. A to za předpokladu, že všechno půjde hladce, uvedl to ředitel komplexu, jehož součástí je Uspenský chrám, na kterém se při útoku vzněla střecha. Maxim Ostapenko uvedl, že škody v klášteře se předběžně odhadují v přepočtu na 232 milionů korun. Uspenský chrám byl skoro zničený za druhé světové války a znovu ho postavili v 90. letech minulého století. O útoku na Kyjevsko-Pečerskou lávru jsem mluvila s literárním historikem Martinem C. Putnou.
17: Dobrý den.
15: Lávra je označována za kolébku duchovní tradice, ze které vyrostly jak ukrajinské, tak ale i ruské pravoslavné dějiny. Jakou roli hraje skutečnost, že se terčem války stává právě místo společného původu?
17: S tím společným původem to je složitější, ale pojďme skutečně reálně do historie. Čili lavra vzniká v 11. století, zakládají mniši, kteří se původem z Řecka, nebo tedy z tehdejší Byzance, to znamená z toho centra východního křesťanství. A v té době ten stát se nazývá Kyjevská Rus a hlásí se k němu Ukrajinci, ale také Rusové a také Bělorusové, na které prosím nezapomínat. Jenom samozřejmě ten způsob hlášení se je jaksi specifický. Mohli bychom to říct velmi zjednodušeně tak, že poté, co byla ruská pravoslavná

0: běžnou infrastrukturu, tím myslím elektrárny, mosty. Ano, ano, co ano, je v takové ano. chvíli ohroženo?
1: To jde útok symbolicky. Zatímco elektrárna, to je ta fyzická energie, která napájí nějaký národ, nějakou komunitu, no tak kláštery a hroby králů a hroby světců jsou věci, to je ta duchovní energie, která napájí ten národ. Takže to bylo velmi schválně. Prostě když to nebude naše, tak to neexistuje. A bohužel je to tradice, která už existuje nějakou dobu. Je to už od té doby, kdy například Němci za první světové války schválně bombardovali katedrálu v Remeši, která je korunovačním, nebo bývala korunovačním místem francouzských králů. A bylo to záměrně ponížit Francii, zlomit Francii. Výsledek byl ale úplně opačný, protože Francouzi o to víc řekli, tak to teda ne, toto my si nenecháme líbit. A to též se stane tady na Ukrajině, to znamená o to víc. Ukrajinci řeknou ne, ne, nikdy znovu do moskevského područí už nás nedostanete.
0: Čili ponížit, podrobit, ano. zničit, tohle je ten společný motiv, kvůli kterému se útočníci obracejí právě proti symbolům kultury a víry.
1: Ano, ano, je to přesně tak.
0: V posledních letech jsme taky sledovali ničení památek v Sýrii, Iráku, Mali, teď tedy na Ukrajině, nově i škody na historických památkách v Iránu. Můžeme tohle chápat tak, že kulturní dědictví se stává jedním z bojišť moderních konfliktů, stejně jako právě území nebo ekonomika?
1: Ano, bohužel už se stalo. Bohužel už se stalo, jak jsme říkali. A to, co bylo v první světové válce, to se stalo také ve druhé, kdy to pokračovalo, kdy zase Němci úplně nesmyslně třeba bombardovali Rotterdam a některá historická města v Anglii během takzvaného blicu. A zase naopak spojenci potom bombardovali speciálně centra německých historických měst. Člověk, když dnes putuje po Německu, vidí často, jak jsou dochovány ty čtvrti okolní z 19. století a ty úplně moderní. A ta historická centra byla často úplně zničena. Takže Západ demokratický bohužel to také převzal v té druhé světové válce. A dnes je ale zapotřebí rozlišovat. Jsou případy, kde je to program, to znamená, když dejme tomu, islámský stát ničil památky, ať už antické nebo křesťanské, v Sýrii a Iráku, že to bylo třeba to zničení Palmíry a podobně, nebo když islamisté vypálili ty poslední historické synagogy, které byly třeba v Tunisku nebo v Egyptě, tak to je záměrně prostě zničit, záměrně zničení. Kdežto, pokud při americkém útoku na Irán došlo také k poškození nějakých historických památek, tam to nebylo záměrně, protože naopak tam ten plán byl, že se dopadlo prostě špatně, režim bohužel zůstal a ještě horší. Ale tam ten plán původně byl úplně jiný, to znamená jaksi pomoci Iránu, Iráncům se zbavit z toho režimu a umožnit jim znovu jaksi být svobodnou zemí, která má to obrovské několika tisícileté dědictví. Takže tam vím, že taky došlo k poškození jednoho paláce v Teheránu, kde jsem ostatně před lety byl, který je vlastně muzeem. Říkám, to je něco úplně jiného v tomto případě. Jo, čili rozlišovat, kdy je to záměr a program, což je v tomto ruském případě, nebo v případě islamistů, v případě toho Iránu, to pokud víme, prostě program nebyl, protože i izraelská vláda, zase o které žádné iluze, zdůrazňovala, my si přejeme přátelství s Iránem, až se zbaví ajatola.
0: Těsně po ruském útoku na klášter Kyjevsko-Pečerská lávra jsem si povídala s historikem Martinem C. Putnou. Americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa nedávno učinila zásadní krok v oblasti mezinárodní bezpečnosti a zahraniční politiky. Oficiálně označila dvě největší brazilské zločinecké organizace, Primeiro Comando da Capital a Comando Vermelho, za teroristické skupiny. A zatímco zastánci tohoto kroku mluví o nutném přitvrzení v boji proti organizovanému zločinu a pašování drog, tak v samotné Brazílii rozhodnutí vyvolalo ostrou vlnu kritiky. Na detaily už se teď zeptám našeho stálého spolupracovníka, experta na dění v zemích Latinské Ameriky, Františka Kalendy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Františku, oznámení Trumpovy administrativy přišlo jenom dva dny potom, co v Bílém domě jednal syn bývalého prezidenta, senátor Flávio Bolsonaro, který se chystá kandidovat proti současnému prezidentovi Lulovi. Jde podle vás v tomto případě primárně o geopolitické rozhodnutí,

0: Nebo je to už nějaký předvolební marketing brazilské opozice?
1: Ne, myslím si, že to je opravdu, to souvisí s brazilskou vnitropolitickou situací, respektive se snahou amerického prezidenta, která je teď momentálně vlastně už více než několika měsíční ovlivnit podzimní prezidentské volby v Brazílii ve prospěch tedy syna nyní uvězněného ex-prezidenta Jaira Bolsonara. A je evidentní, že Trump proto dělá různé kroky, které by mohly trochu zkomplikovat pozici současné brazilské vládě, mimo jiné také vede s Brazílií celní válku, velmi neoprávněnou, jak nedávno uznal i americký nejvyšší soud, takže tohle je jeden z mnoha kroků a ti spojenci Bolsonara a jeho rodiny a jeho rodina samotná v Americe velmi aktivně působí a snaží se lobovat za další a další kroky.
0: A jak reaguje administrativa prezidenta Lula da Silvy, která se měsíce snažila Washington od tohoto kroku odradit?
1: Ona se, tedy jak správně říkáte, to snažila tomu zabránit a zároveň vlastně o tom kroku, když už byl oznámen, tak vůbec nebyla v tu samou chvíli informována, což je poměrně neobvyklá záležitost. Reagují na to vlastně popuzeně v tom, že by mohlo jít o narušení brazilské národní suverenity i v tom smyslu, že vlastně to z Brazílii nebylo nějak konzultováno a neodpovídá to místním zákonům v Brazílii, takže ta reakce je poměrně popuzená, řekněme.
0: Brazilští prokurátoři a bezpečnostní experti varovali před tím, že tohle rozhodnutí paradoxně zkomplikuje boj s gangy. Jak?
1: On totiž ve Spojených státech boj proti drogám a drogovým kartelům má obecně na starosti FBI a DEA, to je ten protidrogový úřad. A ten obě dvě tyhle organizace velmi rutinně a intenzivně spolupracují s velkou většinou latinskoamerických vlád, místních prostě úřadů protidrogových organizací, vzájemně si vyměňují informace a tak dále. Takže tam ta spolupráce je navázaná a blízká. Ale tím, že se z těch dvou organizací jakoby v očích amerického státu stávají organizace teroristické, tak to přechází pod CIA a ta je velmi tajnůstkářská, spousta těch věcí, těch kroků, které dělá, nemusí nikde vysvětlovat, je vlastně spousta těch věcí jakoby klasifikovaných, takže to nemůže být nikdy zveřejněno a paradoxně to tedy může vést k tomu, že ta spolupráce bude složitější na té jakoby praktické úrovni.
0: Americká protiteroristická legislativa umožňuje provádět vojenské nebo zpravodajské operace na cizím území, a to bez předchozího souhlasu toho daného státu. Je tedy obava Brazilců z toho, že bude narušena národní suverenita, je legitimní?
1: To je asi největší obava. Možná je trošku přehnaná v tom smyslu, že nikdo neočekává, že by Američané vtrhli do Brazílie, jako to udělali do Venezuely, unesli prezidenta a postavili ho před soud doma. To je samozřejmě sci-fi. Ale na druhou stranu je velmi možné, že se Spojené státy pokusí dělat nějaké omezené protidrogové operace přímo na brazilském území. Mají k tomu teďka momentálně základny a povolení vlastně v sousední Paraguaji, kde taky na hranicích s Paraguají tyhle dvě, nebo jedna z těch organizací Červené rudé komando, Komando Vermelho, vlastně operuje. Takže tam jsou obavy, že by mohlo docházet k narušování brazilské státní suverenity nebo k nějakým třeba operacím CIA. A tohle asi je poměrně realistická možnost.
0: Katolická církev v Brazílii dlouhodobě vidí, jak gangy devastují chudé komunity, jak rekrutují mladé lidi, jak vraždí. Proč tedy arcibiskupové a kněží toto americké rozhodnutí odmítají, místo toho, aby ho uvítali?
1: No, na jednu stranu je tam ta obava z toho porušení suverenity a to vlastně, že Brazílie by si měla se svými vlastními kriminálními organizacemi poradit sama, nebo pokud chce spolupracovat s někým ze zahraničí, tak by to mělo být na základě jejího suverénního rozhodnutí. A druhá věc je ta obava z toho, že bude se dále ten boj proti drogovým gangům militarizovat. Už tuhle chvíli vlastně to má na starosti v Brazílii vojenská policie, která je velmi po zuby ozbrojená, často dochází k zvláště v těch favelách, tedy v chudinských čtvrtích, velmi násilným střetům s policií, umírají přitom civilisté a jsou tam tedy obavy, že kdyby potom došlo ještě k zapojení armády, jako v některých jiných latinskoamerických zemích, třeba v nedalekém Ekvádoru, tak by to mohlo skutečně roztočit tu spirálu násilí.
0: Aktivisté zmiňují, že se chtějí obrátit na brazilskou konferenci biskupů. Odvolávají se na postoj papeže Leva 14., který odmítá jednostranné zahraniční intervence bez mandátu Organizace spojených národů. Jak silný hlas má v téhle debatě právě katolická církev a může vůbec nějak zvrátit veřejné mínění v Brazílii?
1: Tak v Brazílii vlastně úplně není potřeba zvrátit veřejné mínění, protože ta Brazílie tenhle krok neprovedla, co se týče toho označení za teroristické organizace. Já jsem vlastně zapomněl i zmínit to, že v rámci současné brazilské protiteroristické legislativy to ani není možné, protože tyhle organizace neodpovídají tomu, co ta legislativa očekává, tedy aby proto, aby byl někdo označen za teroristickou organizaci, tak musí mít jasné ideologické cíle, musí podrývat vlastně režim, snažit se ho změnit, a to ty drogové gengy rozhodně nedělají. Co se týče toho vlivu katolické církve v samotné Brazílii, je určitě výrazný na určitou část populace. Pořád se ke katolické církvi hlásí něco kolem 50-60% obyvatelstva. Do jisté míry i na politickou sféru, ale na druhou stranu vlastně opačným směrem působí řada evangelikálních církví, které se naopak pokouší i s prostřednictvím svých konexí na politické scéně tlačit na mnohem drastičtější a drsnější boj proti drogám a drogovým gangům. Takže ty zase tlačí spíš třeba na to, aby se ta protiteroristická legislativa změnila.
0: Dění nejenom v Brazílii, ale obecně v zemích Latinské Ameriky pro nás sleduje náš stálý spolupracovník František Kalenda. Děkuji vám za to, hezkou neděli.
1: Díky, krásnou neděli a naslyšenou.
0: A to je z této půlhodiny všechno. Krásný den s Českým rozhlasem Plus přeje ze studia Nadežda Hávová.
2: Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr.
3: Osm hodin a 30 minut. Zprávy má Pavel Prouza.
4: Hlavní závod MotoGP se dnes jede na Masarykově okruhu v Brně. Jezdci odstartují ve 14 hodin do areálu autodromu, proto dnes míří 10 tisíce lidí. Organizátoři prosí, aby co nejvíc využívali městskou hromadnou dopravu a posílené spoje tramvají a taky mimořádné bezplatné autobusové linky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vrátil řád Bílé orlice. Polákům zároveň poděkoval za podporu Kyjeva v obraně před ruskou agresí. Nejvyšší polské státní vyznamenání země Zelenskému odebral prezident Karol Navrocky. Důvodem bylo pojmenování ukrajinské jednotky po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ti se ale za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Ve Francii se koná jednodenní hudební festival de la musique. Vznikl v roce 1982 z iniciativy Ministerstva kultury. Na jeden den se ulice, náměstí, parky i nádvoří historických budov promění v bezplatná pódia. Hudební žánry se prolínají. Vystupovat budou profesionální hudebníci i amatéři. Sport. Němečtí fotbalisté po obratu porazili Pobřeží Slonoviny 2-1 a po 12 letech postoupili na mistrovství světa do vyřazovací fáze. Ve stejné skupině Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0. Nizozemsko zvítězilo nad Švédskem 5-1 a Japonsko nad Tuniskem 4-0.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D1 u Kroměříže a nehoda na Rychnovsku. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna velmi opatrně za sjezdem na Kroměříž. Na kilometru 257,5 stojí v odstavném pruhu nepojízdný linkový autobus. Je označený světelnou šipkou, ale řidič se tam pohybuje okolo, tak velký pozor. Na silnici 36 na Rychnovsku pozor na cestě z Borohrádku do Čestic. Asi na půli cesty se srazila dvě osobní auta, provoz řídí policisté Kyvadlově, menší kolony jsou tam obousměrně. A velmi silný provoz už je na příjezdech na Masarykův okruh v Brně kvůli velké ceně silničních motocyklů. Hodně ucpané jsou teď příjezdy na okruh směrem z centra Brna od Žebětína, plný je pak i příjezd na okruh od dálnice D1 od Kývalky, o něco volnější je pak cesta na příjezdu od Ostrovačic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Teploty přes 30 stupňů a bouřky, tak taková bude neděle s datem 21. červen. První letní den bude opravdu typicky letní, naměříme od 30 do 35 stupňů, na severovýchodě republiky do 28. No a odpoledne přibude oblačnosti a bude i zataženo. Meteorologové znovu na dnešní odpoledne a večer vydali výstrahu před bouřkami. Jak mě doplní meteorolog Martin Tomáš?
8: Bouřky mohou být i dnes provázeny přívalovými srážkami s úhrny i kolem 40 mm nárazy větru a kroupami.
7: A varování před bouřkami platí až do půlnoci. Zítřejší nejvyšší teploty pak čekáme od 26 do 31 stupňů a také zítra se můžou tvořit bouřky a znovu velmi silné i s přívalovým deštěm. A místy bouřky slibuje taky předpověď na úterý, i když už budou slábnout. No a ve středu už bude bouřit jen na horách. V nížinách od středy už bez srážek a obloha bude jasná. Teploty ty se budou dál v příštím týdnu pohybovat kolem 30 stupňů a taky příští víkend, ten první prázdninový, bude tropický. Čekáme slunečno a teploty v závěru týdne opět až 33 stupňů. To byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Rovnost žen a mužů v zákonech působí samozřejmě, v realitě stále naráží na rozdíly v odměňování, zastoupení v rozhodování i v rozdělení péče a každodenní práce. Téma každoročně připomíná červnový Mezinárodní den rovnosti žen a mužů. Jak dnes tuto rovnost vnímáme? Proč některé vzorce přetrvávají? I na to se ptá dnešní Vertikála s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
5: Vertikála.
9: A mými hosty ve studiu jsou dnes historička Denisa Nečasová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a také socioložka Lucie Jarkovská z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Oběma pěkný den, vítejte v debatě.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
9: Jak jsem naznačila v úvodu, formálně muži a ženy v české společnosti mají samozřejmě stejná práva, přesto přetrvávají dlouhodobě některé rozdíly, které jsem už v tom úvodu nastínila. Lucie Jarkovská, jak dnes vypadá ta rovnost žen a mužů u nás, kde jsme?
10: Určitě je dobré říct, že jsme se hodně posunuli, že rozhodně společnost směřuje k nějaké větší rovnosti. Nicméně, když se podíváme třeba na statistické údaje, tak se ukazuje, že ženy jsou výrazně podreprezentovány třeba v politickém zastoupení, mají nižší platy, nedostávají se tak často na různá místa ve vedení třeba firem nebo institucí a zároveň taky jsou výrazně více ohroženy chudobou.
9: Jaké jsou ty důvody, proč ty rozdíly i právě v těch demokratických společnostech přetrvávají? Demokratické zmiňují proto, protože ty jsou úzce spojeny právě s rovností svých občanů, žen a mužů.
10: Tak ona, ta rovnost je relativně nedávný koncept, takže když si to vezmete, že ještě před 100 lety to nebyl úplně standard, aby třeba ženy studovaly na vysokých školách, i když už před těmi 100 lety už se tam dostávaly, ale standard to nebyl, tak ten vývoj šel jako rychle kupředu, ale ještě tam nejsme.
9: Denisa Nečasová, jak se představa rovnosti v české společnosti měnila od té první republiky až po to, co pak silně zarezonovalo třeba v době takzvaného socialismu, tam byla silná emancipace, důraz na ty velmi pracující, zdatné ženy?
11: Tehdy a vlastně i dnes znamená rovnost pro každého trochu něco jiného a zvlášť v konceptu rovnosti mužů a žen si představuje něco jiného. Úplně takovým jako dominantním trendem je, že sice v uvozovkách přiznáme ženám práva, aby mohly studovat, účastnit se veřejného politického života a podobně, ale třeba jim stále necháme jako na bedrech povinnosti spojené s rodinou, domácností, výchovou dětí, vlastně tady tím obstaráváním. A tohle se vlastně vůbec nezměnilo. Bylo to jak v první republice, tak to bylo v době státního socialismu a určitým způsobem to pořád jako vidíme do dneška, podle mě.
9: Co je ta rovnost tedy mezi mužem a ženou? Co to vlastně je?
11: Záleží na tom zase, co si jako každý představuje. To znamená, že pro někoho je to rovnost, že zpřístupním možnost angažovat se někde, to znamená většinou v té veřejné sféře nebo v zaměstnání, ve vzdělávání, ale už neuvažují o té rovnosti nebo participaci v těch dalších ostatních rovinách. To znamená, že je to jenom rozšiřování nějakého spektra možností, ale nikoli v participace nebo vyrovnávání a rovnost na těch jako dalších, konkrétně v té soukromé sféře. Tam vlastně jako debaty o tom, aby muži jakožto otcové nebo prostě součástí nějakých rodin participovali na té soukromé sféře úplně základním způsobem, tak jsou spíše takové jako marginální a za mě je slyšíme až jako v poslední době, v posledních jako letech.
9: Když si dnes řeknu, že je to v zákoně, můžu studovat, můžu si volit ta zaměstnání. Tak o čem je dnes hlavně ta debata o rovnosti žen a mužů a proč má stále význam a smysl?
10: Tak je to nějaký sociální proces, který se odehrává na různých rovinách, na rovině třeba reprezentací, co vidíme, jaké vzory se nám předkládají. Jo? Takže když si dítě čte knížku Čím chci být a je tam doktor a zdravotní sestra, letuška a pilot, samozřejmě to nedeterminuje, ale dává to takový jako manuál. Jo? Stejně tak prostě, když se třeba dívají na nějaké pořady v televizi nebo něco slyší ve škole, čtou nějaké příběhy v knihách. Takže buď se ty možnosti otvírají, anebo se trošičku jako smršťují a navigují určitým jako genderově třeba stereotypním směrem. To je třeba jeden z těch procesů. Jo? Další je to, že prostě jakkoliv může na nějaké deklarované úrovni se říct, nám jde o rovnost, třeba na úrovni institucí, třeba univerzity, tak tam můžou fungovat mechanismy, kdy muži nakonec třeba na těch vyšších místech se tam dostanou vlastně s nás, protože se to od nich vlastně čeká. Když se někdo rozhlíží, koho dát do nějaké funkce, tak uvidí spíš toho muže a jde to jakoby s nás. Jo, tomu se třeba říká skleněný výtah, naopak pro ženy skleněný strop, že to není nějaká obstrukce, která by byla stanovená nějakým nařízením, zákonem, ale vlastně je těžké ho prorazit, přestože to jakoby není vidět.
11: Já bych na to reagovala zase z mého pohledu. Existuje spousta výzkumů v různých ohledech, že vlastně nejdéle se proměňuje to myšlení lidí a nějaké obecnější představy. A je to vlastně to, jak jsme se bavili už předtím o první republice a státním socialismu, je to pořád o těch představách. Jaká je role každého člověka, jak by měl vypadat, co by měl naplňovat ve svém životě, jaké hodnoty vyznávat, případně konec konců, jak vypadat. A tohle je věc, která se jako mění strašně dlouho. Historie má dokonce termín dlouhé trvání a vlastně všechny výzkumy, kterým se jako říká, jako když se zkoumá to myšlení, jak se tomu říká jako kultura mentalit, tak je vlastně velmi jako trvanlivé, má tendenci být jako trvanlivé a vlastně veškeré to myšlení, představy, ty vzorce se mění hrozně pomalu.
12: Není některá ta nerovnost, které jsme naznačovali, třeba ta domácí péče a podobně, nejsou některé ty rozdíly výsledkem těch odlišných životních preferencí žen a mužů nikoli rovnou diskriminací nebo nerovností, Lucie Jarkovská?
10: Oni ani ty preference nejsou přírodní jev. Jo, lidi jsou už od dětství vlastně povzbuzováni i k tomu, co je hezké, aby si přáli, jak by si měli představovat svou budoucnost. Jo? Takže když budou číst pořád příběhy o šťastných a hodných maminkách a pilných tatíncích, tak vlastně to dítě, jako neříkám, že si nemůže uvědomit, že to chce nějak jinak, nebo že můžou prostě mít vyrovnanější zastoupení v té rodině, ale vyžaduje to zase nějakou mentální práci, kterou ne všichni podniknou. Jo? Takže nemůžeme říct, že preference nutně jsou odrazem nějakého jako biologického nastavení a navíc se teda ukazuje, že mnoho příběhů žen třeba z pracovního prostředí, jakým způsobem se zasazovali o nějakou svou mzdu, kterou třeba nedostali, nebo měli nižší platy než jejich kolegové. Tam jako pochybuju, že si vybrali menší plat než mužský kolega.
12: Jak moc souvisí ty volby také s tím, jak jsou právě tyhle věci nastavené, to, co jste už teď nastínila? Ten systém třeba může vést i k tomu, že pro rodinu může být ekonomicky výhodnější, že žena zůstane doma. No to potvrzují přesně, statistiky.
10: To přesně nastaveno je. My v zákoně máme stanoveno, že na rodičovskou dovolenou může odcházet otec stejně jako matka, ale vlastně odcházejí v drtivé většině matky ze dvou důvodů. Jeden je ten ekonomický, že ten příjem může právě protože existuje platová nerovnost, je většinou vyšší, takže by přišli o víc peněz. A druhý je spojený s očekáváním a i s nějakýma sankcemi za překročení těch očekávání, že mnoho mužů se pořád jako necítí ve své kůži říct, já jdu na rodičák. Jo, mnoho jo, opravdu se to posouvá, ale furt to nejsou žádné davy.
12: Jak tedy je pořád ta stejná otázka, možná Denisa Nečasova, jak poznáme, kde rozhoduje ta svobodná volba jednotlivce a kde už začínají působit právě ta nastavení toho systému jako takového?
11: Za mě ten systém působí neustále. Ten systém, v kterém jako žijeme, je velmi disciplinační vůči každému jedinci a velmi normativní. To znamená, že ho předem nějakým způsobem sune do určitých rolí, do určitého způsobu jako jednání, uvažování a podobně. A potom samozřejmě záleží na tom jedinci, jak s tím naloží. Jestli odvede tu mentální práci, jak říká Lucie, a jenom si to uvědomí a bude mu to vyhovovat, bude to následovat, anebo se nějakým způsobem vůči tomu postaví. Zároveň, jak jste mluvila o těch demokratických společnostech, tak ta rovnost by zároveň měla, a tak je to vlastně jako koncipováno v těch nějakých hodnotách demokratických, mít ta rovnost těch možností a jako šancí. To znamená, ano, já rozhodně Suza a bojuji za to, aby ženy byly stejně zastoupené a podobně ve všech jako oblastech, ale zároveň plně stejným způsobem respektuji, když nějaká žena chce žít rodinný život, nebýt zaměstnaná a podobně. To je ta osobní volba jedince, ale já vlastně chci, aby za to nebyla sankcionalizovaná ona, že se rozhodla zůstat doma, a zároveň nechci, aby byla sankcionalizovaná žena, která se rozhodne většinu svého života strávit v zaměstnání.
10: Já bych to ještě doplnila, že pomoct poznat nám to můžou právě třeba sociální vědy, které se lidi ptají. A pokud by všichni řekli, my jsme nadšení, to funguje bezvadně, tak nemusíme nic řešit, ale pokud je tady spousta lidí, kteří jako ukazují, jak na to doplatili, jak pro ně bylo třeba těžké, nevím, třeba teď političky, ženy, poslankyně, kterých máme sice nejvíc v historii, v Poslanecké sněmovně, nicméně zažívají jako velkou vlnu třeba nenávisti, útoků, a to jak třeba od nějaké veřejnosti na sociálních sítích, tak ale i zpochybňování, znevažování přímo v té Poslanecké sněmovně, tak si myslím, že je to dost ukázka toho, že nejsme s tím spokojeni.
12: To, co už tady také zaznělo, to slovo přirozené, tak to, co dnes považujeme a v uvozovkách za přirozené, tak se právě také v historii výrazně měnilo. Právě ta role žen a mužů je ovlivněna ekonomikou, politikou, kulturou. Když si dáme konkrétní příklad, také už to tady bylo nastěňováno v 19. století. Pro většinu žen bylo obtížně představitelné, že by vystudovali nějakou vysokou školu a věnovali se některému z povolání, které by se jim líbilo. Naopak za socialismu zase stát podporoval zaměstnanost žen. I představa správného otce se měnila od role takového toho výrazného živitele rodiny. Je to aktivní rodičovství, aktivní péče o děti, aktivní vytváření vztahu s dětmi. Ten mužský svět a ženský svět, jak to historicky v podstatě vzniklo, že byl nějaký mužský svět veřejný a v podstatě domácí soukromý svět ženy?
11: Tohle je vlastně v uvozovkách vynález 19. století, rodící se moderní společnosti, která se nějakým způsobem transformuje. A jedna z takových jako důležitých věcí je, že z takových jako dřívějších, takových větších domácností, kde ty role byly takové více participativní, kdy tam vlastně žila jako nejenom ta nukleární rodina, kterou známe dnes, ale žilo tam jako spoustu dalších jako lidí v nějakých jako samozřejmě hierarchizovaných vztazích. Tím, že se ta společnost měnila, tak potřebovala jinak uspořádat tu rodinu, a vlastně v tom 19. století vzniká koncept oddělených sfér, kdy vlastně to veřejné je určeno údajně mužům a to soukromé je údajně určeno ženám. A ta základní argumentace stojí na tom, že muž je údajně racionální, takový aktivní, je schopen rozhodování a tudíž jeho místo je v té veřejné sféře, když to žena je emocionální, pasivní, taková pečující, a tudíž její místo je v té soukromé sféře. Z 19. století známe spoustu argumentů, karikatur, kdy se ty role začínají třeba nějakým způsobem proměňovat, nebo ta žena chce vstupovat do toho veřejného prostoru, ať už se jedná o získání volebního práva nebo toho studia většího a podobně. A tak je to vlastně vždycky argumentováno tím, že žena od přirozenosti je taková a tudíž se jako bráníme nějakým údajným, přírodním, přirozeným zákonům, tradicím a podobně.
12: Tolik Denisa Nečasová, Lucie Jarkovská. Proč některé ty vzorce přetrvávají? Nakolik ta nerovnost, která se stejně projevuje, vychází právě stále z toho historicky nastíněného v podstatě mužského životního rytmu?
10: Tak ona, Denisa, tady načrtla to, že je to 150-200 let stará věc, že to vypadá zhruba tak, jak to vypadá teď. A ono to hodně souvisí i jako se společensko-ekonomickými proměnami, s průmyslovou revolucí, s rozvojem kapitalismu, kdy vlastně byla potřeba určitá pracovní síla, která odejde z domu, že to nebude ten řemeslník, případně s nějakou jako manželkou, kteří mají nějakou živnost a tam si ji obhospodařují, ale prostě jsou potřeba statisíce, miliony zaměstnanců, kteří odejdou z domácnosti do placeného zaměstnání, kde odevzdají tu svou pracovní sílu a zase se vrátí. No a teď je potřeba, aby někdo v té domácnosti jako zůstal a jako zajistil i tu reprodukci, nejen produkci, ale i reprodukci, a zároveň, aby někdo aby měl kapacitu na tu spotřebu, jo. Takže vlastně rozvoj třeba i inzerce jako zaměřené na ženy, jako kupujte tady tyto spotřebiče, kupujte tyto potraviny, co hodně mířilo na ženy, protože to byly ty, které rozhodnou, co se v té domácnosti třeba koupí. A to v podstatě funguje víceméně do dneška, ono potom je tu další jako krok v tom, že ženy vstoupily na trh práce v nějaké jako další vlně toho kapitalistického rozvoje. Nicméně muži nevstoupili do rodiny stejně masovým způsobem, jako ženy vstoupily na trh práce. Takže na ženách vlastně jako je teď 150% práce jako v úhrnu, když počítáme i tu v domácnosti.
12: Posloucháte Český rozhlas Plus. O rovnosti žen a mužů debatují historička Denisa Nečasová a socioložka Lucie Jarkovská.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Už to tady také zaznělo, ta představa, že ženy jsou emocionální, muži racionální. Nakolik se to dá nějak rozlišit? Co jsou jako rozdíly, které nese kultura a které jsou skutečně jako biologické? Protože nějaká biologická odlišnost tam evidentně je, určitě i nějaké vnitřní nastavení, ale jak se vyznat v tom, co si nese ta kultura a co je skutečně mé vlastní nastavení, které mi třeba neumožní nějakou volbu?
10: Já to nepoznáte, protože člověk je prostě strašně vrostlý do kultury a nedá se oddělit, co je výsledek biologie, co je výsledek kultury. A co je to pravé já, které by asi nemělo souviset ani s jedním z toho. A to je určitý jako světonázor, který se prostě objevil se osvícenstvím, který hodně dualisticky pojímalo skoro všechno, ale právě i existenci mužů a žen dělilo ten svět, právě racionální stavilo proti emocionálnímu, což jako vlastně, když se nad tím zamyslíte, proč by to mělo stát proti sobě, proč by někdo nemohl být zároveň emocionální, třeba vřelý, a zároveň uvažovat logicky, jo, to se nevylučuje, ale ta kartesiánská logika takhle fungovala, že jsou to opozita, která se vlastně vylučují. A my jsme si vlastně na to navěsili ty představy o mužích a ženách, a to si myslím, že dnešní třeba filozofie nebo právě i žitá praxe a její reflexe ukazují, že tak to není. V různých kontextech projevujeme různé části naší osobnosti. Takže když si dítě odře koleno, tak my k němu přiběhneme, jsme zároveň racionální, protože víme, že se to musí vydezinfikovat a zalepit, a zároveň jsme emocionální, poskytujeme mu útěchu, a toho jsou schopni stejně muži jako ženy.
12: Jak silně určují to postavení žen náboženské tradice?
10: Tak církev samozřejmě v různých etapách vývoje společnosti měla různý význam, různou roli, různou schopnost ovlivňovat společenský dění, a právě to, o čem jsme mluvili, že přišlo to třeba biologické vysvětlení, jak jsou muži a ženy odlišní, tak v podstatě ono přišlo potom, kdy se oslabila role církve, která vlastně definovala nějak, jako co je role žen, co je role mužů, ale nevysvětlovala to biologicky, bylo to rozhodnutí Boha, jo. A když se oslabila role církve, tak bylo potřeba, když jste chtěli udržet tu legitimitu té nerovnosti, přijít s novým vysvětlením, a přišlo právě to vysvětlení jakoby vědecké, že je to z důvodu uspořádání biologie, že jsme tak prostě biologicky nastaveni.
12: Možná ještě Denisa Nečasová. Ptám se primárně na to, jak silně jsou tyto věci kulturní a náboženské určující pro to, jak společnost vnímá postavení žen.
11: Myslím si, že určitě. Já bych ještě pochybnila jednu věc, a to je to, že jsme tady mluvili mluvili o nějaké tradici. To, jak ta tradice vypadá, to je pořád zase nějaký konstrukt. To, co obsahuje tradice, to, co uctíváme, vracíme se k tomu, tak to je pořád něco, co je pro tu společnost údajně prospěšné a nějakým způsobem to potřebuje. Je spousta jako prvků, aspektů, které se do té tradice nedostávají a nejsou v ní reprodukovány, protože pro tu společnost to není nějakým způsobem výhodné, potřebné, můžeme používat různé přívlastky. Takže konec konců, kdybych navázala na Lucii, tak vlastně i ten aspekt rovnosti je vlastně pro tehdejší jak středověkou, tak i pozdější společnost předmoderní i moderní hrozně nevýhodný, protože tím by nastala ohromná revoluce a vůbec jako základy té společnosti by se rozbořily. Takže to nepřechází v tu tradici, ale v tradici přechází to, co si vlastně ta společnost, to znamená většina lidí, potřebuje neustále připomínat, k čemu se vztahovat, co jako jednak vytváří jejich vlastní nějakou kolektivní identitu, to nazveme, a zároveň vůči čemu se vymezuje a ukazuje, já jsem jiný než ti ostatní.
12: A kde končí, dejme tomu, ten respekt k té tradici a kde pak začíná už ta obhajoba té třeba nerovnosti na základě nějaké představy?
10: O tom se tak obecně jako těžko mluví, ale zdá se, že často v těch debatách a nějakých kulturních válkách ta obhajoba tradice, odvolávání se na něco, co nikdy neexistovalo, co je jenom nějaká jako idea, ze které zase jako určitá skupina lidí těží.
12: Pokud jsme si řekli, že ty představy se nějak, to myšlení se vyvíjí, potřebuje ale společnost něco, co jí drží pohromadě, něco společného, nějakou představu společnou? A jakou tedy, když se všechno mění, jaké jsou ty parametry pro tu soudržnost? Lucie Jarkovská?
10: Rozhodně je potřeba, aby jako existoval nějaký společenský tmel a myslím si, že teď zbytečně ulpíváme na tom, co všechno nás rozděluje a málo se soustředíme na to, že vlastně si myslím, že ty kulturní hodnoty tady skutečně jsou a vlastně přetrvávají. Jo? Že můžeme si to ukázat na příkladu rodiny. Neříkám, že neexistují, ale myslím, že bude poměrně málo lidí, kteří řeknou, že rodina je nedůležitá, že by se neměla podporovat. Takže na tom se shodneme. Rodina je strašně důležitá. Je strašně důležité, aby děti měly nějakou pohodu, bezpečí pro to, aby vyrůstaly. Na čem už se možná neshodneme, je na tom, co všechno buď za rodinu vůbec považujeme a nakolik máme tlačit na to, aby třeba nějak vypadala. Že třeba to má být máma, táta, dvě, tři děti. Že míň dětí je příliš málo, víc dětí je příliš moc. Když jsou tam dvě ženy nebo dva muži nebo jenom jedna osoba, tak je to taky špatně. A můj názor je ten, že vlastně pokud se shodneme na tom, že je dobré, aby rodiny žily v pohodě, tak je dobré ty rodiny, které neodpovídají představám někoho, nestigmatizovat. Nevytvářet vlastně jako tlaky a vyloučení takových rodin. A vlastně ta debata jako může podle mě být velmi užitečná, když si právě na začátku řekneme, jde nám o podporu rodin. Vlastně všem.
11: Já úplně souhlasím s Lucí, že nějaké hodnoty, i řekněme nějaké jako rituály, prostě způsoby jednání, nějaká strukturace společnosti je strašně důležitá a bez ní vlastně ta společnost se rozpadá, takže to je úplně jako klíčová otázka. A zároveň je neskutečně důležité to, jaké hodnoty, jaké ty rituály, ty způsoby chování považujeme za správné, které oceňujeme, které zase jako naopak se snažíme jako vykázat z nějakého pomyslného písečku našeho společenství a to je právě to, co je proměnlivé. A je to vlastně hrozně takový jako složitý proces, do kterého jako zasahuje jí všechny aspekty politické, ekonomické, konec konců i kulturní, náboženské, všechny ostatní a vlastně se to jako proměňuje. Takže vlastně to, k čemu se ta společnost hlásí, je proměnlivé.
12: Už jsme si řekli, že se společnost, tedy minimálně ta česká, o které se bavíme primárně, posouvá nějak více k té rovnosti. Je to neustálý proces nebo bude někdy dokončen? Jak se vyvíjí to myšlení? Co by mělo být teď třeba tím ideálem té rovnosti? Lucie Jarkovská.
10: Tak určitě se společnost bude vyvíjet vždycky, nikdy to nezůstane zakonzervováno na nějakém bodu. V dnešní době, když se člověk rozhlídne, tak si myslím, že bude i úkol uhájit to, co máme, protože ono to může jít nejen kupředu, ale může to jít i zpět. Protože co se týká různých věcí, tak teď vidíme, že to, co se budovalo, se třeba zase omezuje. Třeba v USA, ale už vidíme i v české společnosti, že určitý věci třeba nebudou. Jo?
12: Konkrétně v USA máte na mysli?
10: Hodně mám na mysli reprodukční práva žen, starost o zdraví žen, dozor nad ženskými těly, tak tam jako ty statistiky jdou opravdu jako velmi nepříznivým směrem. A ono to pak třeba má vliv i třeba na novorozeneckou úmrtnost, jo, ta otázka reprodukčních práv. Takže to všechno se tam propisuje a není to tam dobrý vývoj. Jo, a jako když se to stalo tam, proč by se to nemohlo stát tady? Je potřeba na to dávat pozor.
11: Já bych byla skeptická, že i v řadě zemí evropských ten trend je jako velmi patrný na mnoha úrovních. Jinak úplně souhlasím, existuje jako řada jako snah vysvětlit nějaký historický vývoj, jakými cestami ten proces se ubírá, jestli je to dialektika jednou nahoru, jednou dolů, tedy dopředu, dozadu, nebo je to pořád kontinuální jako cesta dopředu. V tom se nikdo nikdy pořádně nezhodl, ani se nezhodne. Každopádně za mě, bez ohledu na to, jak to budeme nazývat, tak je dobré jako neustále držet tu otázku rovnosti a svobody jedince.
12: Jak podle vás v české společnosti ovlivní debatu o rovnosti žen a mužů a vůbec praktické prosazování rovnosti žen a mužů aktuální rozhodnutí vlády převést tuto agendu samostatný odbor pro rovnost žen a mužů pod ministerstvo spravedlnosti?
10: Tak uvidíme, je možné, že se rozplyne ta agenda a to je přesně ten problém, že vlastně tady se roky něco buduje a není to jen tak o nějaké abstraktní rovnosti, jsou to konkrétní agendy, jako třeba násilí v rodinách, zneužívání. Tam je budován nějaký systém expertů, kteří a expertek, kteří se podílí na tom, jak je potřeba nastavit celý ten systém, vyhodnocování, co funguje, co nefunguje. A když ten systém nebude, tak celá ta agenda jako padá.
11: A lidé nedostanou podporu a tím pádem podle mě zároveň, a není to jenom o těch představách a myšlení, ale právě i o té podpoře formální a systémové, tím pádem se jakékoliv změny jako budou mnohem hůře jako prosazovat a bude mnohem menší respekt třeba k tomu, že jsem oběť domácího násilí a že není standard takhle jenom ubalit někomu facku.
12: O rovnosti žen a mužů debatovaly historička Denisa Nečasová a socioložka Lucie Jarkovská. Oběma moc děkuji a přeji krásný den.
10: Vám taky krásný den.
11: Taky děkujeme.
12: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
5: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech. V mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online.
3: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy má Pavel Prouza.
13: Americký viceprezident Vance přiletěl do Švýcarska na jednání o trvalé dohodě s Íránem. Kvůli bouřkám měli hasiči včera stovky výjezdů, nejvíc ve středních Čechách. Fotbalový reprezentant Jurásek kvůli zranění nejspíš na mistrovství světa dohrál. Nehoda brzdí provoz na silnici 36 u Borohrádku na Rychnovsku. Bude jasno až polojasno, od západu oblačno až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky, teploty do 35 stupňů.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
13: Viceprezident Spojených států J.D. Vance přijel do Švýcarska, kde už jsou hlavní iránský vyjednavač Gáli Báv i ministr zahraničí Arakčí. Na původní páteční termín iránská delegace nedorazila kvůli izraelským útokům na Libanon. Tvrzení Teheránu, že v sobotu opět zablokoval Hormuzský průliv, Washington odmítl. Průliv je prý stále průjezdný.
14: Vance novinářům před nástupem do letadla řekl, že hlavními tématy jednání budou podle něj příměří v Libanonu a otázka výroby jaderných zbraní. Mluvčí amerického centrálního velitelství popřel prohlášení Íránu, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen. Provoz podle něj nadále pokračuje. Sledovací data BBC potvrdili, že průlivem během soboty proplulo i několik tankerů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
15: Hasiči měli včera kvůli bouřkám přes 700 výjezdů, nejvíc ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali hlavně s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Uvedli to na sociální síti X. Třeba v Příbrami zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Hasiči je museli zachraňovat ve člunu. V Říčanech pak voda zaplavila podjezd pod železniční tratí nebo ulici, která město spojuje s dálnicí D1. Meteorologové varují, že kvůli vysokým teplotám se můžou silné bouřky objevit i dnes, a to po celém Česku, kromě Slezska. Táboroví vedoucí se nemají bát dětem nabídnout pomoc, když ji potřebují. Upozorňuje na to nová kampaň Buď připraven naslouchat. Stojí za ní organizace Nevypusť duši, Junák český skaut a písničkář Pavel Čadek. Součástí kampaně jsou dvě písně nazvané Smutek a Strach. Vedoucím nabízejí možnosti, jak mohou holkám a klukům v těžkých chvílích naslouchat, vysvětluje Aneta Brunerová z Nevypusť duši.
16: Tábor je takové zvláštní letní místo. Děti tam tráví s vedoucími i s ostatními dětmi hodně intenzivní čas, budují si s nima vztah a k těm dospělým mají přirozeně důvěru jinou než k rodičům a právě jim nahlas poprvé řeknou, že jim není dobře. My bychom chtěli vedoucí podpořit, aby v ten moment byli připraveni.
15: V Ležákách na Chrudimsku si lidé připomínají 84. výročí od vyhlazení obce. Kamenickou osadu v roce 1942 vypálili a zlikvidovali nacisti v odvetě za pomoc československým výsadkářům ze skupiny Silver A. Tragédii nepřežilo 48 obyvatel, zachránili se jen dvě dívky. Pietní vzpomínku zahájila bohoslužba. Následuje čtení jmen zavražděných u pomníku Kniha obětí.
17: 24. června 1942 nacisti osadu obklíčili a zapálili. 33 dospělých ještě týžden popravili v Pardubicích, další 4 pak později. Děti odvlekli do koncentračních táborů, 11 z nich zavraždili v plynovacím voze v polském Chelmnu. Konce války se dočkali jen dvě ležácké děti, sestry Jarmila a Marie Štulíkovy. Z Ležáků Anna Svobodová, Radiožurnál.
18: Sport. Čeští fotbalisté začali s přípravou na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek proti domácímu Mexiku. V sobotu trénovali v Mansfieldu jen hráči, kteří proti Jihoafričanům nehráli nebo zasáhli jen do části utkání. Chyběl i obránce David Jurásek. Jeho zranění je podle asistenta reprezentačního trenéra Jana Suchopárka vážnější.
19: Pro Davida patrně končí mistrovství světa, jde o svalové zranění, ale uvidíme ještě přece jenom i v jednání, jestli hráč zůstane nebo ne. Je to celkem brzký tohleto řešit. Stalo se to na předzápasovém tréninku. David měl být v základní sestavě. Určitě nám to všem líto, že k tomu zranění došlo. Ostatní jsou v pořádku.
18: Češi se s Mexikem utkají ve čtvrtek od 3 hodin ráno našeho času. Případný postup do play-off šampionátu si s velkou pravděpodobností zajistí jen vítězstvím. Ve vyřazovací fázi mistrovství světa ve fotbale jsou po 12 letech Němci, kteří porazili Pobřeží slonoviny 2-1. Nizozemsko vyhrálo nad Švédskem 5-1, Japonsko nad Tuniskem 4-0 a Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D7 na Chomutovsku a v Praze omezení na Štěrboholské spojce. Na dálnici D7 z Chomutova směrem do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Býtozeves na 58. kilometru leží na vozovce roztržená pneumatika.
21: Na 58. kilometru přibližně, tak je v levém pruhu a podle mě se roztržená pneumatika. V levém, rychle.
6: Na silnici 36 na Rychnovsku stále opatrně na cestě z Borohrádku do Česti. Zase na půli cesty řeší nehodu dvou osobních aut, provoz je řízen kyvadlově, čekejte menší kolony v obou směrech. A v Praze teď vázne provoz na Štěrboholské spojice směrem z Lanového na Černý most za sjezdem na Štěrboholy. V místě stavby Pražského okruhu je omezení pouze do jednoho pruhu a kolon a od Europarku má asi kilometr, je na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
15: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme od západu, zejména v Čechách, postupně oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky. Doprovázet je mohou přívalové srážky, nárazy větru nebo kroupy. Teploty 30 až 35 stupňů, na horách kolem 25. Tolik zprávy.
22: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Česko podle premiéra Babiše ani letos nesplní investice do obrany ve výši 2% HDP. Spojené státy a Irán podepsali memorandum o porozumění. Dokument má vést ke konečné mírové dohodě na Blízkém východě. A bankovní rada ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Nejen o tom bude souhrn událostí uplynulých 7 dnů. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
20: Týden plus.
0: Česko ani letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl v pátek v Bruselu během summitu lídrů Evropské rady. I tak ale chce posilovat hlavně protivzdušnou obranu země. Podrobnosti dodává naše zpravodajka v Bruselu Zdeňka Trachtová.
1: Babiš prohlásil, že na 2% hranici vláda investice do obrany schopnosti dostane až příští rok. Kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa na červencovém summitu NATO v Ankaře se neobává.
22: My říkáme, procenta nejsou svaté, je to o tom, že chceme budovat armádu. Já se Trumpa neobávám, Trump je strašně příjemný člověk, takže já se neobávám ničeho, protože jsem schopen argumentovat a vést tu debatu s ním.
1: Loni byly Česko, Slovinsko a Albánie jedinými státy NATO, které investovali do obrany méně než 2%. Bývalá vláda premiéra Petra Fialy z ODS přitom tvrdila, že 2% hranici plní. Na to ale část hlášených výdajů neuznalo.
0: Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v našem vysílání vysvětlil, jestli už je v tuto chvíli jasné, jaké budou letošní výdaje na obranu.
23: Rámcově už to jasné je, protože řada projektů už začala a jedná se vlastně o realizaci projektů a akvizičních programů, které mají takový nějaký dlouhodobější ráz. Samozřejmě otázka toho, kolik výdajů na tyto projekty přijde a do jaké míry naplní tu předpokládanou část, která by měla jít na obranu, to v tuto chvíli je těžké říct, ale vzhledem k tomu, že existují rámcové kalkulace a výdaje nejenom vlastně na obranu a na závazky, které jdou směrem k Severoatlantické alianci, tak ono prohlášení o tom, že Česká republika v letošním roce nenaplní ty 2%, to můžeme považovat za ověřenou a racionální informaci.
0: Znamená to, že třeba ani ten nesplněný finanční závazek 2 roky po sobě nemusí úplně nějak zásadně ovlivnit to naše postavení v alianci, nebo co z toho reálně vyplývá?
23: No, obrazně bych to řekl asi takhle. Pro velení, vojenské velení Severoatlantické aliance, jak už jsem zmínil, pro vrchní velení spojeneckých sil Severoatlantické aliance je rozhodující naplnění národních závazků, nejenom České republiky, ale všech aliančních zemí. To, jestli na tyto závazky bude vynaloženo 2%, 3% nebo 4%, to je této plánovací složce, řekněme, úplně jedno. Pro ně je rozhodující skutečně, jakými prostředky, silami a schopnostmi je tento závazek naplněn. Pokud obrazně řečeno Česká republika nenaplní ty 2% a bude v rozpočet podhodnocen, ale naopak tyto schopnosti budou naplněny a ten národní závazek bude splněn, tak je to daleko lepší přístup, daleko lepší situace a daleko významnější přístup a závazek směrem k alianci, než naplnění 2 či více %.
0: Doplnil Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany, který byl hostem moderátorky publicistiky Věry Štechrové. Mělo to být v pátek a ve Švýcarsku. Spojené státy a Irán ale nakonec memorandum o porozumění podepsali improvizovaně a ve středu večer. Americký prezident Donald Trump to udělal na zámku ve Versailles. Francouzský prezident Emmanuel Macron ho tam pozval na závěr summitu G7. Náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha k tomu dodává víc.
24: Bílý dům zveřejnil záběry z podpisu memoranda. Americký prezident Donald Trump sedí u stolu, vedle něj francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte. Za nimi ministři zahraničí obou zemí. Trump při podpisu říká, že dohodu nebylo jednoduché uzavřít. Macron volá bravo a všichni tleskají. Za Irán dohodu podepsal prezident Massoud Pezeškian. Francouzský deník Le Figaro označuje podpis za dramatický zvrat, protože se s ním původně ve Versailles nepočítalo. Dohoda počítá s ukončením bojů na všech frontách, včetně Libanonu, i s bezplatnou a bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem. Teherán zároveň uvádí, že nebude mít jadernou zbraň. Podepsané memorandum zahrnuje 60-denní lhůtu pro další vyjednávání finální dohody.
0: Předpokládalo se, že obě země páteční schůzky ve Švýcarsku využijí alespoň k zahájení rozhovoru o trvalém míru. Podle agentury AP ale Irán odložil vyslání své delegace o den kvůli izraelské vojenské operaci na jihu Libanonu. Teroristické hnutí Hezbollah a Izrael se sice v pátek dohodli na příměří, v sobotu ale izraelská armáda udeřila na jih Libanonu. A nakolik může počínání Izraele komplikovat další jednání o míru mezi Spojenými státy a Íránem? Na to se moderátorka Daniela Vrbová zeptala bezpečnostního experta Michala Smetany.
2: No, není to dobrý začátek tohoto procesu. Ono těch samotných 60 dní je velmi krátký čas na dojednání takto komplexní dohody, která se má týkat tolika významných témat. Takže to, že se to odkládá už takhle od začátku, samozřejmě není dobrý signál. Obě dvě strany zároveň signalizují, že samozřejmě ten proces pokračuje a to je ta jednání začnou něco později.
4: Americká armáda ukončila blokádu lodí směřujících do a z íránských přístavů a podle viceprezidenta Vance bylo Hormuzskou úžinou už přepraveno skoro 12,5 milionu barelů ropy. Je to tedy signál, že Spojené státy berou to memorandum stále vážně a Írán se na to může spolehnout?
2: V tomto ohledu určitě, minimálně prozatím, dejme tomu, ta podmínka uvolnění Hormuzského průlivu se zdá jako něco, co obě dvě strany mají zájem v tuto chvíli naplňovat, ale už jsou tady další strany tohoto konfliktu, které nejsou strany tohoto memoranda, ale nicméně mohou ten samotný proces komplikovat, jako je právě konflikt mezi Izraelem a Hezbolláhem, takže je to minimálně taková další fronta, která se tady ten proces může dále zkomplikovat.
4: Ta otázka budoucnosti íránského jaderného programu je klíčová, ale zatím vlastně to memorandum o porozumění tak trochu odsouvá. Podle některých informací Teherán nechal přístupy k ložiskům uranu naschvál zaminovat. Očekáváte, že tedy Teherán bude otevřenější ke spolupráci a vlastně pokračujících jednání o tomto tématu s tou vidinou 300 miliardového rekonstrukčního fondu, zrušených sankcí na ropu a petrochemické produkty nebo uvolněním těch aktiv, které měl Irán zmrazená v zahraničí?
2: To velmi dobře popisujete to, co je tam ta lákavá část pro Irán. Pokud by se skutečně podařilo oběma stranám dospět k nějaké finální dohodě, tak samozřejmě toto bude pro Irán obrovská ekonomická injekce, kterou Irán potřebuje. Irán ji potřeboval už před těmito útoky a samozřejmě musíme si říci, že jakkoliv tyto útoky nenaplnily americké strategické cíle, tak pro Irán jsou ekonomicky devastující. To znamená, pro Irán je toto velké lákadlo. Zároveň víme dobře, že Irán má v tomto ohledu schopnost jednání velmi protahovat, jít do velkých detailů a snažit se si vyjednat vlastně maximum možných ústupků z té druhé strany, takže ta jednání určitě nebudou snadná, budou komplikovaná. Přesně jak jste řekla, v tom memorandum je tato otázka zatím pojata velmi vágně, takže se skutečně bude jednat od začátku, nebo bude se jednat o velkém rozsahu různých technických podmínek. Když se podíváme zpátky na původní dohodu z roku 2015, to je dohoda, která se vydávala více než 2 roky, ta samotná dohoda má více než 100 stránek, takže určitě to nebude snadný úkol.
0: Tolik bezpečnostní expert Michal Smetana. Bankovní rada ČNB rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o 0,25% na 3,75%. Prohlasovalo 6 ze 7 centrálních bankéřů. Pokračuje ekonomický redaktor Tomáš Jeník.
7: Podle guvernéra Aleše Michla vidí bankovní rada jako největší problém zvýšenou jádrovou inflaci, tedy růst cen bez potravin a pohonných hmot.
8: Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou. A k tomu právě přispěje to zvýšení sazeb.
7: Premiér Andrej Babiš z ANO naopak považoval už předchozí úroveň sazeb ve srovnání se sazbou Evropské centrální banky za příliš vysokou.
9: Já nechápu, proč by měla ČNB navyšovat sazby.
7: Vyšší základní úroková sazba může mírně zvýšit výnosy na spořících účtech, ale také zdražit úvěry firmám. Zpomalit ekonomiku by ale neměla.
0: Jestli jsou argumenty pro zvýšení sazby dostatečné, na to se moderátor publicistiky Vladimír Kroc zeptal hlavní ekonomické analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové.
4: Aleš Michl to zdůvodnil hlavně domácí situací, to znamená silný růst mezd, největší za posledních 5 let, za první čtvrtletí letošního roku, velké přibývání úvěrů v ekonomice, růst cen nemovitostí, napjatý trh práce, neustálý růst cen i mezd ve službách, které táhnou vzhůru, takzvanou jádrovou inflaci, která je o procentní bod nad inflačním cílem, ČNB tedy nad těmi 2% za rok. A dost důležitá věc, také pro inflačně působí apetit vlády pumpovat do ekonomiky víc státních peněz, a to i na úkor dalšího zadlužení státu. A on to ostatně i guvernér právě taky zmínil mezi těmi proinflačními důvody. Takže já bych řekla, že ten 4% posun sazby směrem vzhůru je odůvodněný.
3: Jak se zvýšení základní sazby promítne v praxi? Jsou to varování premiéra, že jejich zvýšení by zásadně poškodilo životy obyvatel, podnikatelů a celou ekonomiku, opodstatněné?
4: Je určitě potřeba říct, že ekonomice to rozhodně nepomůže ve smyslu nějaké podpory růstu. A tady nepovede to ke zlevňování úvěru pro firmy, spíš naopak, takže firmy samozřejmě budou více zvažovat, jestli tady budou investovat a kolik. To též domácnosti, samozřejmě bude to brzdit víc utrácet. Premiér Babiš má jistě také pravdu v tom, že na vyšších sazbách více vydělávají i komerční banky a podle Babiše přitom už teď mají dost vysoké zisky. Na druhou stranu ale Michl říká, že tohle všechno prostě není jeho starost, jako jeho a ČNB, jak a proč ekonomika roste, neroste, že jeho úkolem je prostě zajistit v zemi cenovou stabilitu a vytvořit prostředí, aby lidé i firmy se nebáli, že jim inflace opět ukousne z hodnoty velkou část jejich majetku. Chce také ochránit silnou korunu, které se daří právě při nižší inflaci. A to jsou vlastně také důvody, které ale ve výsledku potom podpoří ekonomiku. A

0: a daní peněz na účtech. A jinak tomu poškození ekonomiky tím zvýšením sazeb proti tomu trochu stojí fakt, že ČNB to avizovala ne jako začátek nějakého nového trendu, že teď porostou sazby, ale jako upevnění právě té stávající své přísné politiky. Takže asi se to dá brát jako dočasné řešení, které se vyhodnotí a v srpnu na dalším jednání bankovní rady se uvidí, co dál. Ekonomové také neočekávají, že by k dalšímu zvyšování sazeb mělo dojít.
1: Odhaduje hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
2: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Od příštího roku má veřejnoprávní televizi a rozhlas platit místo koncesionářů stát. Návrh v pondělí schválila vláda. České televizi a Českému rozhlasu stanovila rozpočet, který má být nižší než dosud. Dohromady mají obě média přijít o víc než miliardu korun. Opozice s tím nesouhlasí, jak říká reportérka Adéla Burešová.
3: Český rozhlas a Česká televize mají ze státního rozpočtu dostat necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024, pokračuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
4: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
3: Díky snížení rozpočtu by podle Klempíře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
5: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti.
3: Opoziční politici tak dál požadují, aby se zákony o veřejnoprávních médiích neměnily.
1: Zrušení poplatků by mělo podle ředitelů České televize a Českého rozhlasu výrazný dopad na provoz obou médií, pokračuje redaktorka Lucie Špetová.
6: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
7: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
6: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého, pokračuje studentka Aneška.
8: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
6: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali.
1: Česká televize a Český rozhlas příští pondělí omezí vysílání. Vedení iniciativy veřejnoprávně ve středu oznámilo 24-hodinovou výstražnou stávku zaměstnanců. Jak bude vypadat, tak to popsala reportérka Františka Rohlíčková.
9: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
10: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
9: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
11: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
9: Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy.
1: A moderátorka publicistiky Věra Štechrová se zeptala Tomáše Hoděla, advokáta, který se zaměřuje na oblast ústavního a správního práva, jak on hodnotí záměr české vlády převést veřejnoprávní média z poplatků na státní rozpočet.
12: Na mě jako na ústavního právníka to působí tak, že se vláda dlouhodobě snaží výdobytky listopadu 1989, to znamená veřejnoprávní média, která vlastně byla úspěšně jako původní státní média oddělena od státu, stejně tak jako církve, které se vlastně oddělily od státu, dostat skrz ty finance, které bude moci vláda kontrolovat, nebo které může případně, jako chtěla, ale ústavní soud tomu zabránil v případě těch církví dodatečně zdaňovat, tak je vlastně chce dostávat pod svoji kontrolu.
13: Znamená to, že by se mohlo jednat o nějaký neústavní zásah?
12: Podle mého názoru ano. Jak Česká televize, tak Český rozhlas by se mohli bránit podáním ústavní stížnosti, pokud nedojde k přezkumu toho zákona.

0: Kona, který se chystá na základě iniciativy skupiny poslanců nebo skupiny senátorů. A mohli by se bránit právě s tím argumentem, že je zasaženo poměrně razantně do jejich majetkové podstaty. Jak televize, tak rozhlas hospodaří nejenom s nemovitostmi nebo s nějakými právy duševního vlastnictví a podobně, ale pochopitelně hospodaří i s rozpočtem. A ten rozpočet se nějakou dobu transparentně vytvářel, jak Český rozhlas, tak Česká televize věděli, kolik dostanou v příštím roce. A dneska vlastně tak jako studená sprcha působí to, že mají dostat o 15% méně. Ono řekne se 15%, ale jak říkám, je to 1 miliarda nebo přibližně 0,5 miliardy v případě Českého rozhlasu. Tak vlastně je nepředvídatelně zasaženo do toho, co můžete jako právnická osoba dělat. To znamená nakládat se svým majetkem a podobně. Zásahy do majetkových práv, které je pod ochranou ústavy a listiny, mají být předvídatelné. Vemte si, když dochází k nějaké daňové reformě, tak vždycky je to doprovázeno nějakou tiskovou konferencí vlády, média rozeberou tu daňovou reformu, potom vlastně dochází k diskusi v prvním, druhém, třetím čtení ve sněmovně, vstupuje do toho pochopitelně senát a nakonec prezident. Tady ale došlo k té změně razantně, řekněme skutečně ze dne na den, a ty dopady jsou vlastně, nechci říkat přímo likvidační, ale zcela jistě jsou pro ta veřejnoprávní média, která mají zákonem uložené povinnosti, velice razantní.
1: Poznamenal advokát Tomáš Nahodil. Prodej i nákup Kratomu by měl od příštího roku podléhat přísnějším pravidlům. Takzvaný Lex Kratom představila vláda ve středu a už brzy by ho měli začít schvalovat poslanci. Je v něm několik opatření, která by měla tuto psychomodulační látku na českém trhu výrazně regulovat. Pokračuje redaktorka Veronika Šlejzová.
2: Kabinet chce od příštího roku zakázat online prodej Kratomu a zavést na tuto látku spotřební daň. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Ve výši 2 koruny na gram nebo mililitr této látky. U výrobku s vyšší koncentrací aktivní látky, jako je takzvaný Kratom extrakt, bude sazba spotřební daně 10 korun na gram nebo mililitr.
2: Zároveň kabinet podle Schillerové přesune Kratom a výrobky z něj ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby. Vyšší zdanění látky by podle ní mělo přinést státu víc než 1 miliardu korun ročně.
3: Nové schéma zdanění by podle našich odhadů mělo postupně při plném náběhu do státního rozpočtu je na spotřební daní přinést asi 800 milionů korun a na DPH zhruba 400 milionů korun.
2: Lex Kratom zároveň upravuje věkovou hranici pro nákup Kratomu. Nově by si ho mohli koupit lidé až od 21 let. Doteď to bylo možné od 18. To se ale nelíbí pirátskému poslanci Ivanu Bartošovi.
4: Spíš si myslím, že když je v České republice jako všechno od 18, včetně alkoholu a dalších, tak by bylo logické držet tuto hranici prostě také na 18 letech a nedělat tam nějakou jako výjimku, jen proto, že to téma rezonuje v médiích víc než problém, který má tento národ s alkoholem.
2: A přísnější podmínky čekají podle návrhu i prodejny, které mají licenci od ministerstva zdravotnictví. Ty by měly nově sloužit jen k prodeji této látky, popisuje šéf rezortu Adam Vojtěch z hnutí ANO.
5: Nechceme, aby Kratom zkrátka byla jeden z mnoha produktů, který je prodáván spolu s normálními látkami nebo potravinami. Mimo jiné taky chceme, aby výlohy okna a vstupy do těchto provozoven byly zabezpečeny proti nahlížení, aby se omezila vizuální propagace a komerční aktivita, atraktivita těchto látek.
2: Například poslankyně opozičních pirátů Barbora Pipášová zpřísnění pravidel vítá.
6: Tohle se už mělo zavést před těmi 2 lety, když se o tom uvažovalo. Po té spotřební daní voláme dlouho, je to dobře, že to bude, a i ten věk 21 let mi přijde jako dobrá hranice.
2: Vláda podle Adama Vojtěcha zpřísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojením s užíváním Kratomu. Látka je totiž podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
7: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
2: Návrh teď vláda pošle do zkráceného připomínkového řízení a pak do parlamentu. Podle plánu koalice by mohl platit od ledna příštího roku. Regulaci Kratomu zavedla už minulá vláda loni v listopadu. Zatím si ho legálně smí koupit pouze dospělí ve specializovaných prodejnách. E-shop může můžou mít jen kamenné obchody a v automatech je látka zakázaná.
1: Natáčela redaktorka Veronika Šlajsová. V Chorvatsku pokračuje vyšetřování nejtragičtější nehody v Jadranském moři, kterou v zemi za poslední léta pamatují. Na mořském dně je stále plachetnice, která se v neděli s osmičlenou českou posádkou potopila po srážce s katamaránem nedaleko Splitu. Při neštěstí zemřeli 4 čeští občané, další 4 byli zranění. Soud v chorvatském Splitu poslal v pátek do vazby prvního důstojníka z katamaránu. Vyšetřovatelé muže podezřívají, že neměl zapnutý radar a nepřizpůsobil rychlost plavidla hustotě provozu. Naše spolupracovnice v Chorvatsku Téa Veseláková má další podrobnosti.
8: Ředitel Úřadu pro námořní bezpečnost Siniša Orlič potvrdil chorvatské stanici HRT, že ministerstvo dopravy zavede změny ve zkouškách potřebných ke získání oprávnění pro řízení plavidel na Jadranu, včetně těch rekreačních. Podle Orliče chystané změny nesouvisí přímo s nedělní tragickou nehodou a úřady prý vnímají současný systém jako zastaralý už nějakou dobu. Vyšetřovatelé se mezitím připravují na vyzvednutí potopené plachetnice z mořského dna. Zadržený první důstojník vinu odmítá a podle své obhájkyně plně spolupracuje s úřady.
1: A vyšetřování bude dál v Chorvatsku sledovat naše tamní spolupracovnice Téa Veseláková, která uzavírá dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
9: Zprávy a Pavel Prouza.
10: Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu. Počítá třeba s úpravou financování nebo s prevencí manipulace sportovních soutěží skrze sázení. Zároveň má definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Na zákoně pracují jak koaliční, tak i opoziční politici. Jeho finální podobu chtějí představit v září. Dnes v pražském Edenu začíná olympiáda dětí a mládeže. Na plochu nastoupí všichni sportovci a výpravy ze 14 krajů. Sportovci se utkají ve 23 disciplínách na 33 sportovištích po celé metropoli. Například na Chodově, v Řepích nebo v Podolí. Na zahajovací den je připravený i doprovodný kulturní program. Ministři zahraničí 4 zemí Egypta, Turecka, Pákistánu a Saudské Arábie budou jednat v Káhiře o aktuální situaci na Blízkém východě. Schůzka se zaměří na posílení spolupráce, pokračující konflikt v Gaze nebo na americko-íránské vztahy. Kvarteto zemí se hrálo významnou roli při dosažení dohody mezi Spojenými státy a Íránem před několika dny. Britský následník trůnu princ William dnes slaví 44. narozeniny. Nejstarší syn krále Karla III. A jeho první manželky, princezny Diany, je jedním z nejoblíbenějších členů britské královské rodiny. Pracoval například u britského letectva jako pilot záchranného vrtulníku. Také se dlouhodobě angažuje v oblasti ochrany životního prostředí. Sport. Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do domácí velké ceny třídy Moto 2 ze 2. místa. V sobotní kvalifikaci byl rychlejší jen kolumbiec Alonso. Závod začne na okruhu v Brně ve 12 hodin a 15 minut. Uslyšíte o něm živě na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. České volejbalistky nastoupí na závěr aktuálního turnaje Ligy národů proti Dominikánské republice. Utkání začne za necelou půl hodinu. Češky úvodní 3 zápasy na Filipínách prohrály.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nebezpečí na D7 na Chomutovsku a také na D1 za Divišovem. Na dálnici D7 z Chomutova směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Býtozeves. Na 58. kilometru leží v levém pruhu roztržená pneumatika z kamionu a vybočuje se. Pozor i na D1 z Brna směr Praha za sjezdem na Divišov. Na 40. kilometru je hlášený předmět na vozovce, v pravém pruhu je tam pytel s odpadky, také se musí vybočovat. V Praze pak vázne provoz na Štěrboholské spojice z Lanového na Černý most za sjezdem na Štěrboholi je omezení do jednoho pruhu. Kolona začíná kousek za Europarkem, je asi na 10 minut. A velmi silný provoz je stále na příjezdech na Masarykův okruh v Brně na velkou cenu silničních motocyklů. Hodně ucpané zůstávají příjezdy směrem z centra Brna od Živětína a plný je také příjezd na okruh od dálnice D1 od Kývalky. Naopak samotná D1 v okolí Kývalky a sjezdu na Masarykův okruh je průjezdná plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večera čekáme od západu zejména v Čechách. Postupně oblačno, přechodně až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky, doprovázet je mohou přívalové srážky, nárazy větru nebo kroupy. Teploty 30 až 35 stupňů, na horách kolem 25. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Fotbal v mezní situaci, kdy nevíte, jak dlouho tu ještě budete a co se s vámi stane v nejbližších týdnech nebo měsících. Víte jenom jedno, že jste ve vězení a že sport vám může pomoct snést každodenní teror, nesvobodu a ohrožení. Takový byl fotbal v židovském getu Terezín, kde se hrála liga v letech 1943 a 1944. K poslechu třetího dílu speciálu Historie Plus o fotbalu poznamenaném válkou a politikou vás zve Jan Sedmidubský.
13: Fotbal a válka.
14: Říjen 1941. Na poradě v Praze, které se zúčastní ta největší nacistická zvířata jako Heydrich, Frank nebo Eichmann, bylo rozhodnuto zřídit židovské geto Terezín jako přestupní stanici pro vyhlazovací koncentrační tábory. To, že se nakonec začal v getu hrát i fotbal jako jakási povolená zábava v čekárně na smrt, vzniklo vlastně spontánním vývojem, který ale nakonec nacisté svým způsobem i uvítali a zneužili. Slovo má historik Vojtěch Kincl.
15: V létě 1941 nacisté zaútočili na Sovětský svaz a po celé Evropě už fungovala geta, která byla ale od začátku formována tak, že nejenom sbírala obyvatele, ale jejich nuceným sevřením vedla k likvidaci těch, kteří nebyli schopni ty podmínky vydržet. Podobný formát měl vzniknout i v getu Terezín právě po poradě 10. října 1941, tedy on tam byl, jak jste říkal, Adolf Eichmann, také Hans Günther, to byl vlastně pověřenec přímo pro protektorát Čechy a Morava. Rozhodnutí, že to bude geto Terezín, přichází po velmi bedlivém zvážení, protože mělo vzniknout ještě podobné geto také v Brně, ale ten Terezín se jevil jako nejvhodnější proto, že ta samotná pevnost svojí architekturou umožňovala velmi dobrou kontrolu vysoce koncentrovaného počtu nuceně přesídlených obyvatel. Jestliže samotné město mělo jenom 5 000 civilních občanů, tak v době nejvyšší koncentrace se do geta dostalo až 55 000 lidí. To si umíme představit, co to znamená z hlediska zásobování jenom třeba pitnou vodou, splašky a podobně. To nebylo možné vůbec jako zvládnout tak, aby byly dodržené hygienické standardy. Ta situace v getu se velmi radikálně začala zhoršovat na jaře 1942 a prakticky to trvalo až do podzimu 1943, takže rok a půl. Během tohoto období, kdy ti, kteří přijížděli, sledovali bezmoc. Díky velkému počtu mimořádně schopných lidí z různých oblastí lidské činnosti, ať už to byli kulturní pracovníci, vědečtí pracovníci, tak se v getu začaly postupně utvářet formy jakéhosi vnitřního odporu toho přežití vůbec. Takže probíhaly například přednášky vědeckých pracovníků, probíhala kulturní představení, známé divadelní představení Brundibár pro děti. Byly tam další formy například literární činnosti, večerů, které měly vést k tomu, že vás vyvedou jako vězně, jako žida, který je zde nuceně přesídlen z té nouze toho každodenního života. A do toho přichází nápad, hlavně sportovců, kterých samozřejmě přichází do Terezína velký počet, že tu každodennost budou muset přežít nějakou jinou formou, než jenom tím, že budou pasivně čekat na ten transport, ale že se budou snažit vůbec fyzicky nějak překonávat tu tíhu každodennosti. A to byl fotbal.
14: Fotbalový historik a publicista Lubomír Král, autor knihy Historie židovské kopané v Československu, popisuje, jakým způsobem se na sklonku roku 1942 v uzavřeném prostoru terezínského geta začalo dařit právě fotbalu jako prakticky jedinému sportu.
16: Ta myšlenka v podstatě vznikla v odboru, který se zabýval kulturní činností, protože ty možnosti pro jakékoliv jiné sportování v Terezíně, v terezínském getu nebyly. Židovská komunita se vesměs prezentovala v tom období ve sportech, jako bylo plavání, vodní pólo a lehká atletika. Ale pro tyto sporty v getu nebyly prostory, nebyla tam atletická dráha. Mimo geto se v podstatě neměli šanci dostat. Vodní příkopy, které jsou napájené z Ohře, tak ty byly prázdné, tam se pěstovala víceméně zelenina, aby geto bylo soběstačný v tomto smyslu, takže veslování, plavání a vodní polo nepřicházelo v úvahu. Jediným dalším sportem, který se tam pěstoval, byly šachy. Ostatní sporty, třeba jako házená, volejbal nebo basketbal, to byly v té době velmi mladé sporty, protože jejich federace byly u nás založeny až ve 30. letech, takže nebyla ani základna pro tyto sporty. Hybatelem byla židovská samospráva, která v podstatě se starala o volný čas z hlediska kultury a automaticky mezi všemi příchozími židy byli i fotbalisté. Nebyli to jenom fotbalisté z Československa, byli to i fotbalisté z Rakouska, z Holandska, protože Holandsko bylo taky okupované. A objevil jsem v archivech i některá zajímavá jména hráčů amsterdamského Ajaxu. Což se asi dnes moc neví, ani se o tom nezmiňuje. I amsterdamský klub Ajax, který je velmi slavný a odchoval řadu reprezentantů Nizozemí, se ke své historii židovské příliš nehlásí.

0: Kdo byl v Terezíně, tak ví, že se jedná o vojenskou pevnost, která je z logiky věci ohraničená a to prostorové vyjádření je tam velmi malé. Nicméně na jednom z dvorů takzvaných drážďanských kasáren, to je bohužel dneska objekt ve velmi schátralém stavu, bylo možné sehrávat fotbalová utkání, protože to je jeden z mála prostorů, kde prostě byla taková plocha, která alespoň jakési fotbalové hřiště umožňovala a ten zápas tam mohl probíhat vůbec. Fotbalová liga, která vzniká v Terezíně, vzniká napřed úplně spontánně. Běžné kopání na ulici se začalo měnit v organizovanou formu sportovních utkání a to proto, že fotbal je mezinárodní. Překonává jazykovou bariéru. Takže jestli sem přicházeli Židé, Češi z protektorátu, nebo Němci z říše, anebo Nizozemci, anebo i Francouzi, nebo další národnosti, tak ten fotbal nepotřebuje jazyk a dá se hrát na mezinárodní úrovni. Takže vznikají drobná menší družstva, která prostě vznikají z názvy, které jsou dneska samozřejmě zvláštní, jako je Kleiderkammer, teď abych to přeložil správně, v podstatě jako šatna nebo komora pro oblečení. To znamená vězni, kteří zde museli nuceně pracovat a shromažďovat oblečení, vytvořili fotbalový tým a pod ním vystupovali dál a takových týmů byly vlastně desítky.
1: Kuchaři třeba.
0: Například kuchaři a tak dál. Takže to vzniká spontánní fotbalová liga. A to, co mi na tom příběhu toho fotbalu přijde neuvěřitelný, je, že vám umožnil na 90 minut toho fotbalového utkání utéct z té tíhy toho okolí, z toho, co má přijít.
1: Zároveň ale my si přece musíme klást i tu otázku, jestli to do nějaké míry nevyhovovalo i těm samotným nacistům udržovat zdání té kvázi normality před tím, co vlastně nastane později.
0: Vy jste zmínil už tu poradu 10. října. Velmi málo se hovoří o jedné události, která proběhla 9. ledna 1942. To byla taková poloveřejná exekuce vězňů, kteří sem byli přivezeni. To bylo poprava 9 lidí, kteří byli obviněni z různých naprosto marginálních přečinů a kteří byli popraveni v jedné z těch šancí. Byl tam například Jaroslav Stránský, který se nedovoleně políbil s manželkou, která jej přijela navštívit do toho Terezína. To byl první bod, který to společenství uzavřel dovnitř. Ten následující strach z toho, co by bylo, pokud by byly porušovány jakési vnitřní předpisy, by třeba ještě nebyly vůbec formulovány písemně. Ale vůbec to, že by došlo k jejich porušení, tak uzavíralo jakékoliv možnosti nějakého odporu úniku z toho samotného geta. A druhá věc, kterou nacisté velmi rychle pochopili, že pokud chtějí takovou masu lidí udržet pod kontrolou, která tam byla plánovaná, která přijížděla, dohromady to bylo 140 tisíc lidí, kteří prošli tím uzavřeným prostorem, tak jim musí dát nějakou vnitřní naději. Podívejme se na to z pohledu nacistických pohlavárů. Šlo o to zákeřně využít lidskou psychiku a dávat naději tam, kde žádná není, ale udržet je v tom, že možná bude líp. To vlastně vedlo k tomu, že nevznikaly nějaké formy aktivního odporu nebo třeba ozbrojeného odporu. To v Terezíně vlastně vůbec nemáme. A fotbal, sportovní aktivity byly jednou z možností, jak těm lidem ukázat, že může existovat alespoň nějaká každodennost nebo nějaký normální život a že možná i na tom východě takový nějaký normální život bude. To bylo důležité jak pro udržení té kontroly nad masou uvnitř toho Terezína, tak posléze velmi dobře pochopili, ať už to byl Heydrich, nebo to byl Eichmann, nebo další, že se to velmi hodí pro vyjádření a ukázku pro mezinárodní veřejnost, že terezínské ghetto je vlastně starobincem nebo také možností pro rodiny, že se zde dá normálně žít. Proto také vznikly v roce 1944 ty filmy, ono, vlastně torza těch filmů existují do dneska, a to je, že Hitler daroval město židům. Anfang bis zum Ende begeistert mitgehen zuschauen ein hartes Spiel geliefert. Ačkoliv se hráči i publikum při zápasech v Terezíně snažili o co nejvěrnější kopii zápasů ve svobodných časech a všechno mělo probíhat takzvaně normálně, samozřejmě nic normální nebylo. Sice probíhaly přestupy hráčů, sázelo se na výsledky, jak už jsme slyšeli, vytvářela se mužstva jednotlivých pracovních oddělení geta a podobně.
1: Přitom musel být problém i se samotným základním vybavením fotbalistů, jako byly třeba boty nebo míče. Ale jak říká Lubomír Král, i s tím si dokázali lidé poradit.
2: Velká výhoda byla v tom, že jednak přišli do toho geta s tím, co mohli. To znamená, že někteří aktivní fotbalisti nebo bývalí fotbalisti, protože věděli, že tam budou provádět i tuto sportovní činnost, tak si kopačky přinesli sebou. Ostatní, kteří tu možnost neměli, tak hráli v normálních botech, čili polobotkách. Ale v getu v podstatě fungovalo i obuvnictví, byli tam ševci, takže nebyl problém na podrážky přibít hřebíky, respektive nějaký špunty. Stejně tak to bylo i s míčema. Míče byly přivezeny z Československa, čili mimo geto, nebo zdroje mimo geto, ale zase tam byli šikovní ševci, kteří dokázali ty míče ušít. A nějakou cestou, dejme tomu z Liberce nebo z Litoměřic, se tam propašovaly i ty vnitřky, ty duše. Tím pádem se vlastně ten míč zkompletoval.

0: Taky bychom neměli zapomenout na to, že se hrálo na menším hřišti.
1: Určitě ty rozměry těch kasárenských dvorů, jak magdeburských, tak i drážďanských, i hamburských kasáren byly malý, takže ten počet byl omezený hráčů a hrálo se v počtu 1+6, čili brankář plus 6 hráčů. Rozměry samozřejmě taky byly jiný. Penalta se nekopala z 11 jardů, ale z 5 metrů jenom. Ale nicméně vesměs ty pravidla ve zmenšeném formátu byly použitý z mezinárodní kopané.
0: Jak to bylo z hlediska věku? Protože tam byli i teenageři a stejně tak fotbalisté, už řekl bych pánové v letech.
1: Nejenom pánové v letech, ale i pánové staršího věku, kolem těch 40, 45, který už s fotbalovou kariérou dávno skončili, ale tam byla zajímavá věc, že v tomhle smyslu jim nahrávalo to malé hřiště, takže to nebylo fyzicky náročný. A co se týká těch teenagerů, 14 letech, 15 až do 20, tak ty měli samostatné soutěže, jak žákovský, tak i dorostenecký. Takže tam to v podstatě žilo svým způsobem, dalo by se říct, jako v normálním světě.

0: To nádvoří těch drážďanských kasáren mimochodem působí vlastně na těch záběrech z těch propagandistických filmů poměrně klaustrofobě. Hrál se fotbal i jinde nebo jenom na tomhle místě? Počítáme-li teda jakoby oficiální zápasy?
1: Oficiální zápasy probíhaly tady, protože to bylo spojené ještě s možností těch tribun. Tím, že ta kasárna jsou uzavřená a jsou tam chodby, tak obecenstvo mohlo sledovat to utkání i z vyšších pater. Ale jak to říkáte, normální fotbalový stadion je spojen s tím, že máte velkou otevřenou plochu. Ano, hlediště je tam, ale je to všechno vzdušné, kdežto tady je to uzavřené velkými stěnami a vlastně to působí ještě jako druhá forma toho sevření a i na filmových záběrech z té doby, pokud se na to díváme, a já jsem to sledoval shodou okolností před 14 dny přímo v Terezíně, tak si uvědomíte tu hrůzu toho očekávání té smrti, protože na filmových záběrech z léta 44 jsou vlastně všechno vězni, kteří následně jsou deportováni a z těch, kteří jsou natočeni na těch záběrech, nepřežil prakticky nikdo.
0: Film Vůdce daroval Židům město patří k nejhrůznější filmové propagandě. Vznikl v návaznosti na poněkud pimprlovou návštěvu činitelů Mezinárodního červeného kříže v roce 1944. Vězňům geta bylo přikázáno natočit skrz naskrz prolhaný film o sobě samých. Neuposlechnout se nedalo, ale odměny se autoři filmu stejně nedočkali. Německý režisér a scénárista židovského původu Kurt Geron, stejně jako celý štáb, skončil nakonec v transportu směrem do Osvětimi. Smutné je, že film dokončoval šéf filmového týdeňku Aktualita Karel Pečený, takže se technicky vzato jedná vlastně o film s českou stopou.
1: A na těch filmových záběrech vidíme část toho fotbalového utkání, které probíhá, je to anonymizované vlastně, je to jenom čistě ukázka toho, že nacisté potřebovali natočit příjemnou každodennost uvnitř židovského geta. Ten samotný film ovšem neukazuje tu realitu, protože samozřejmě nevystihuje to, že neustále probíhaly transporty, takže samotné týmy se neustále mění, zanikají, někdy vzniknou nové, ale fakticky všechno směřuje k tomu, že i vzniklá fotbalová liga, která byla vedená, odehrály se desítky utkání, tak nemůže být dokončena, protože vlastně ty hráči nejsou stejní a i ty týmy nejsou stejní a na konci toho všeho byla smrt. A to, že se to děje uprostřed Československa, které ještě během první republiky dbá na v duchu Masarykových principů na důstojnost lidského života, na dodržování lidských práv, tak je to vlastně neuvěřitelný kontrast.

0: Terezín byl posledním ghettem, které ještě fungovalo až do května 1945, ale velká vlna transportů přichází s navýšením kapacity vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Takže od jara 44 až do září, října 1944 odjíždí velká vlna transportů, které vlastně znamenají zánik té ligy.
1: Spojení fotbalu a plynových komor působí zvláštně, děsivě, nemožně. Přitom ve vyhlazovacích táborech zahynuli i mnozí hráči pražského, německého a převážně židovského klubu Deutscher Fußball Club Prague, neboli DFC Prague, který patřil k prestižním účastníkům meziválečné československé ligy a který byl po začátku okupace úředně rozpuštěn. Mimochodem v roce 2021 byl obnoven a dnes funguje jako fotbalový klub pro žáky pražských česko-německých škol. Snad alespoň jeden příběh vypovídající za mnoho jiných, který mi vyprávěl Lubomír Král a který dokládá, jak blízko k sobě v té době měl fotbal a plynová komora.
2: Mě tam zaujal jeden příběh československého reprezentanta Zdeňka Kumrmana, který hrál za Slávii, za Viktorii Žižkov a také za Spartu. Byl mistr republiky v roce 1925 ze Slávii a o něm se vědělo, že bude deportován do Terezína. Takže se tam na něj všichni těšili a když přicházel ze shromažďovacího prostoru, což bylo v místech Veletržního paláce, na nádraží Bubny, tak jedním ze strážců, který je doprovázeli, a byl to strážce v civilu, byl pouze označený páskou, byl jeho kamarád z fotbalu, znali se z fotbalu. On jej oslovil a požádal ho, jestli by mu dal šanci, že by z toho nástupu mohl zmizet, včetně kufru. Já to jméno toho hráče, byl to československý reprezentant, samozřejmě znám, ale nehodlám ho nikdy zveřejňovat. Možná v některých článcích, literaturách je jeho jméno známé, ale radost mi to nedělá. On byl ještě navíc, což byl pro mě i zarážející, on byl po skončení fotbalové kariéry, byl hercem a živil ho Vlasta Burian ve svém divadle v epizodních rolích. A tento člověk se v roce 41 nebo 42 přihlásil do fašistické organizace Vlajka. A tomu svýmu kamarádovi, teď se vracím k tomu nádraží Bubny, v podstatě začal po cestě nadávat do Židů smradlavých a co si to jako představuje, že ho pustí. Ta informace o tom Zdenkovi Kumrmanovi se samozřejmě dostala k vedení vlaku a samozřejmě se dostala až do terezínského geta a tam fungovalo to převážení vězňů tak, že vlak končil v Bohušovicích nad Ohří, než si oni vybudovali samostatnou vlečku až do geta. Takže sotva přijel vlak s tímto transportem do Terezína, tak v Bohušovicích Zdenka Kumrmana vysadili, uzavřeli ho do čekárny, kde ho hlídali dva vojáci Wehrmachtu a bylo jasné, že pojede s prvním transportem do Polska. Takže on se terezínské ligy nedočkal, nezahrál si ligu a skončil ve vyhlazovacím táboře v Polsku.
1: Jiří Pavel, starší bratr spisovatele Oty Pavla, vysvětluje v knize Františka Steinera Fotbal pod žlutou hvězdou, o co vlastně v terezínském fotbale šlo. Cituji. Především to byl okamžik lidskosti, protože jinak jsme byli pouhá čísla. Byl jsem nejmladším hráčem terezínské ligy. Hráli jsme s nadšením. Byly to chvíle absolutního vyžití, prostě droga k návratu do života, řekl Jiří Pavel. A ještě jeden okamžik, který stojí za to zaznamenat. Spisovatel Arnošt Lustig v téže knížce vzpomíná, jak v Osvětimi s kamarádem čutali hadrákem přímo před elektrickými dráty. Pustit gól a vrhnout se na plot znamenalo schořet. Okounící SSák byl zhnusen tím, co viděl. Lustigovými slovy řečeno, dvě žíďata, která čekají, až je zabijí, hrají mezi tím fotbal. Nechal nás.
3: Při
0: před 2 lety vyšla skvělá knížka v Německu, která analyzuje to takzvané osvětimské album Lily Jakob. To jsou ty známé snímky s Osvětimi, kde přijíždí do toho transportního prostoru a na rampu vlaky. A kolegové historici z Německa, když to podrobili opravdu jako důkladné prohlídce, tak zjistili, že na 5 snímcích ty fotografované osoby vyplazují jazyk na toho fotografa. V podstatě se mu vysmívají a dělají na něj grimasy. To je další forma vzdoru té hrůze, ve které jsou vystaveni. A všechny tyto formy, protože nám nezůstaly z té obludnosti holokaustu takové fotografické nebo jiné dokumenty, jsou pro nás velmi důležité, protože ukazují, že lidský duch i v těch nejkrizovějších situacích se snaží najít cestičku a zůstat normální a zachovat si tu normálnost. Nejenom ale ten fotbal, a upozorním zase na tu druhou stranu těch dozorců, když se pojedete podívat do Buchenwaldu, do koncentračního tábora, tak hned vedle těch drátů je malá zoo pro dozorce a jejich rodiny. Takže na jedné straně máte dráty pro vězně a na druhé straně máte zoologickou zahradu s medvědy, s liškami, s podobnou zvěří, kterou se dá pochytat. A ta má zase ukazovat normálnost těm pachatelům. A je to neuvěřitelný kontrast, který vlastně ukazuje na to, že obě dvě strany si uvědomují tu šílenou pozici, jedni, kteří ji tvoří a druhý, kteří jsou v ní nuceně, ale snaží se vytvořit nějaký dojem normálnosti. A mě to děsí, protože když to byli schopni vytvořit touto formou, tak víme, že to je možné zopakovat dnes. A pachatelé si zdůvodní, proč to dělají, a oběti se budou dál bránit tou svobodou toho ducha.
1: A začne to tím, že začnete některé lidi označovat za méněcenné.
0: Nebo třeba parazity a další, a ten jazyk lingua terci imperii se změní velmi rychle v nástroj, který začne přeměňovat ostatní lidské bytosti v někoho, koho nenávidíte a na kom si můžete vybít zlost. A když se na to podíváme z dnešního hlediska, za 10 let existence naší jako republik, posledních 10 let, tak si uvědomme, jaké vlny nenávisti se ve společnosti i přes sociální sítě začaly projevovat. Napřed to byly Romové, pak to byli Syřané, pak to byli obecně uprchlíci, pak to byli Ukrajinci, pak to byli očkovaní, neočkovaní. Stačí označit nějakou skupinu lidí, že ji nesnášíte, nenávidíte a najdete zdůvodnění, proč ji nenávidět. A je jenom krůček k tomu, že ji začnete ničit.
1: Říká historik Vojtěch Kincl. A tím už končí 3. díl cyklu Historie Plus o fotbalu, válce a politice. Děkuji Vojtěchu Kinclovi a fotbalovému historikovi a publicistovi Lubomíru Královi. Dramaturgii měla Veronika Kindlová, technicky spolupracoval zvukový mistr Tomáš Celhofer a naslyšenou se těší Jan Sedmidubský. Příště se s fotbalem a politikou vydáme do Střední Ameriky konce 60. let minulého století.
3: Ondřej Soukup,
4: Josef Pazderka,
3: míříme na východ.
4: Za veřejné hanobení nebo šíření lží o ruské armádě hrozí vězení až do 15 let.
3: Jde i o propagandu LGBT, což může být problém třeba při stvárnění životopisu Petra Čajkovského.
5: Nebylo vůbec jednoduché najít prostředky na film o válce, který by všichni chtěli vidět zpracovaný.
3: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
6: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy má Pavel Prouza.
7: Ukrajinský prezident Zelenský varoval před dalším masivním ruským úderem. Počet nakažených pohlavními chorobami v Česku roste, u žen můžou způsobit neplodnost. Němečtí fotbalisté porazili Pobřeží Slonoviny a na mistrovství světa mají po 12 letech jisté play-off. Nehoda překáží na dálnici D1 v omezení na průtahu Brnem směrem do Ostravy. Bude jasno až polojasno, od západu oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, teploty do 35 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Ukrajina očekává další ruský mohutný úder, ten má být podle Kremlu odpovědí na ukrajinské nálety, které vyřadily z provozu největší moskevskou rafinérii v Kapotně.
9: Rusiané podhotovali.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Rusové připravili nový masivní úder. Obyvatelé Ukrajiny by proto měli být velmi ostražití a sledovat signály vzdušného poplachu. Zelenský také upozornil Bělorusko, že jakékoliv dodávky komponentů ruským zbrojovkám a paliva ruské armádě jsou podporou války a vtahují Minsk do konfliktu. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Počet lidí, kteří se nakazí pohlavními chorobami, v Česku podle Státního zdravotního ústavu roste. Častěji onemocní muži než ženy. U žen jsou ale kvůli anatomii důsledky vážnější a pozdě léčená pohlavní choroba může způsobit neplodnost. Pokračuje gynekolog Tomáš Fajt.
11: Velmi málo kdy vidíme, že by u mužů s nějaké pohlavně přenosné infekce došlo k tedy destrukci možnosti reprodukce. Zatímco ty pánevní záněty dokážou ty vejcovody zdestruovat, takže jsou pak vlastně nefunkční.
7: Mezi časté příznaky pohlavní nemoci patří bolesti při močení nebo hnisavý výtok. Pražský fotbalový stadion Eden dnes zažije slavnostní zahájení olympiády dětí a mládeže. Praha jí hostí vůbec poprvé. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů hlavní město posílilo tramvajové spoje a sportovci budou moct po celou dobu konání olympiády jezdit po Praze zdarma.
12: Hlavní město Praha jako spolupořadatel olympiády dětí a mládeže se přihlásilo k aktivní podpoře těch účastníků formou bezplatného cestování v MHD. Pražská MHD má skutečně co nabídnout a takováto ukázka účastníků olympiády dětí a mládeže skutečně udělá Praze dobrou reklamu.
7: Olympiáda nabídne 23 disciplín, ve kterých se mladí sportovci utkají na 33 sportovištích po celé metropoli, například na Chodově, v Řepích nebo v Podolí. Zpěvák a kytarista Sting dnes večer vystoupí v pražských Letňanech. Zakončí tak jubilejní 10. ročník hudebního festivalu Metronom.
13: A 70-letý Sting odehrál jen letos už 70 koncertů. Ten dnešní bude zároveň jeho 18. vystoupením v Česku během dosavadní kariéry. Fanoušci se mohou těšit na největší hity skupiny The Police, ale i na skladby z jeho soulové tvorby. Získal za ně 17 cen Grammy. Jiří Štefl, Radiožurnál.
14: Sport. Fotbalisté Německa vyhráli i svůj druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po Curaçao porazili i pobřeží Slonoviny, tentokrát 2-1. Němci si tak zajistili postup do play-off, které si na světovém šampionátu zahrají poprvé od roku 2014. Proti africkému soupeři přitom museli skóre otáčet a o vítězství rozhodli až v úplném závěru. Své svěřence tak chválil německý kouč Julian Nagelsmann.
15: Důležité bylo, jak jsme k nepříznivému stavu přistoupili. Ve druhém poločase jsme náš výkon stupňovali a začali jsme víc napadat rozehrávku soupeře. Hráči prostě chtěli za každou cenu vyhrát. Víc riskovali a dokázali to. To je důkaz jejich kvality. Nejde o štěstí. Jsem za ně rád.
14: Ve skupině E ještě remizoval Ekvádor s Curaçaem 0-0. Ve skupině F Nizozemsko vyhrálo nad Švédskem 5-1 a Japonsko nad Tuniskem 4-0.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na D1 v Brně a omezení na Štěrboholské spojce v Praze. Na dálnici D1 na průtahu Brnem čekejte zdržení v omezení u sjezdu na výstaviště, a to směrem z Prahy do Ostravy. Na kilometru 195 se srazila dvě osobní auta v levém pruhu. V místě oprav se tak nějakou dobu jezdilo pouze pravým pruhem. Podle záběru z kamer ŘSD ale před minutou auta odjela. Kolona z kilometru 194 se bude rozjíždět. Menší zdržení pak na D1 z Prahy do Brna čekejte i před omezením u sjezdu na Sázavu. Na 34. kilometru pracují silničáři, fronta od Prahy má asi kilometr. V Praze vázne provoz na Štěrboholské spojice směrem z Černého na Lanový most za sjezdem na Běchovice. V místě stavby Pražského okruhu je teď zúžení pouze do jednoho pruhu, menší fronta je asi na 5 minut. A na silnici 36 na Rychnovsku pozor na cestě z Borohrádku do Čestic. Asi na půli cesty řeší nehodu dvou osobních aut, provoz řídí policisté Kivadlově, menší kolony se tvoří v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu, zejména v Čechách, postupně oblačno, přechodně až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, doprovázet je mohou přívalové srážky, nárazy větru nebo kroupy. Teploty 30 až 35 stupňů, na horách kolem 25. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Dnešní debata Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla z cyklu Ctnosti a neřesti se jmenuje Jak přežít technoevoluci. Diskutovat budou tři hosté. Katolický kněz Tomáš Halík, který by mohl přinést existenciální a duchovní pohledy. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Zakladatelka iniciativy AI dětem Eva Nečasová, která říká, že děti už nás v otázce technologií předběhly, a já doufám v praktický pohled na dopady na vzdělávání děti a společnost. Dobrý den.
19: Dobrý den.
17: A režisér nové inscenace Davidského divadla Tři zmrzlí, Pavel Šimák, který téma umělé inteligence přenesl na divadelní prkna. Dobrý den.
20: Dobrý den.
17: Moje jméno je Renata Kalenská a vítám diváky v kavárně Davidského divadla a zdravím posluchače Českého rozhlasu Plus.
8: Ctnosti a neřesti. Posloucháte záznam z veřejné debaty, která vznikla díky spolupráci Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla.
17: Základní otázka. Jsme svědky technologické změny nebo změny lidské civilizace? Tak možná bych to odstartovala vámi, Tomáši.
18: No, ta změna technologie skutečně mění společnost, mění civilizaci a může za určitých okolností změnit vlastně lidskou existenci.
17: Z vašeho pohledu, co je technoevoluce?
18: Technoevoluce je... Tady máte technoevoluce nebo technorevoluce?
17: E.
18: Protože ona skoro je to technorevoluce. Protože je to dramatická. Dramatická změna prostě životního stylu a myšlení lidí a komunikace mezi lidmi, která je způsobena prostě těmi užíváním, případně nad užíváním, což bude asi veliký problém, těch moderních technologií.
17: Stejné otázky jsou i na vás, tak Evo?
19: No, u té první já to vním úplně stejně jako mě. Technologie je takový hack, který tu společnost jako hodně ovlivňuje, a proto třeba i teďko si myslím, že zažíváme takový ten velký generační rozkol, že moc nerozumíme vlastně dětem, protože žijou v úplně jiném světě a jsou s těma technologiemi opravdu hodně v kontaktu. Současně taky my dospělí, ale my používáme vlastně jiným způsobem, jsme na jiných platformách a tak dále, takže tam se prohlubuje nějaký to neporozumění a z toho si myslím plyne většina problémů i jako ve školách, ve vzdělávání. A druhou otázku.
17: Co podle vás je technoevoluce a možná můžeme volně přejít k termínu technorevoluce?
19: Technorevoluce. No, tak to je asi to, co, jako v čem jsme teďka. Že AI jako taková nebo umělá inteligence, tak to je tady s náma už jako 70 let. Vyvíjí se hodně silně a teď poslední dobou, že jo, ty poslední pár let je to hodně ta generativní umělá inteligence, o který se dost mluví. Nicméně AI jako taková, zejména ta metoda teda strojového učení, vlastně nás ovlivňuje už více jak 10 let na sociálních sítích, a to já si myslím, že je ta hlavní společenská změna. Mm-hmm. Že ta změna, která nastane v důsledku generativní umělé inteligence, je teprve jako na vzestupu.
17: Pavle, možná kdybyste to spojil se svou inscenací Tři zmrzlí. Já jsem to neviděla, ale četla jsem scénář, takže nějakou představu taky mám a nevím, kdo tady v kavárně viděl představení Tři zmrzlí, ale zkuste to i propojit s tím pohledem režiséra, který se tomu věnoval, asi z úplně jiného úhlu pohledu.
21: Pro mě je to možná jenom taková vlna, příchod nějaký pro nás překvapivý a rychle se rozvíjející technologie. Pro mě to je jenom zase nějaká vlna, která se někam převalí, protože jak dlouho tady z hlediska třeba vůbec existence života na Zemi jsme, jak my teďka to řešíme desetiletí, a já třeba přemýšlím o tom, že za 4 miliardy let tady už fyzicky, materiálně ty věci nebudou. To znamená, že mi to trošku připadá, ale já to chápu, že zase na druhou stranu stojím nohama na zemi, mám rodinu, mám děti, tak samozřejmě zodpovědně řeším i tyhle věci, ale baví mě se na to dívat i z hlediska nějakého obrovského, dějinného, vesmírného, duchovního i spirituálního vlastně nadhledu. Možná nám může pomoct se trošku uklidnit v tom, že to zase je prostě něco, co nečekáme, co taky posuzujeme zevnitř toho bouřícího víru, ale ono to zase přejde. A já jsem třeba už někdy před 15 lety četl pojem, že od sociologů, prostě, že přijde nová digitální inteligence. Takže pro mě to třeba úplně překvapivý není a spíš se na to dívám jako na nějakou kouli, která se nabaluje a už prostě jede. A myslím si, že to jako nemůžeme zastavit. A z hlediska toho, co se to ocitlo v představení, možná bych to malinko odsunul, protože nám se stalo to, že nakonec se to téma vlastně do toho představení nedostalo, i když jsme to hodně intenzivně zkoumali.
17: Ale ve scénáři je to úplně skvělé, takže na čem to stavíte?
21: Nakonec vlastně na vztazích. Vlastně v podstatě ten myšlenkový pochod byl, že prozkoumali jsme to téma hodně intenzivně, došlo k nějakému, což tam zůstalo téma, k nějakému i smíření s tou technologií. Přemýšleli jsme o tom, co naopak my lidi můžeme poskytnout. Já třeba umělou inteligenci, když už ji takhle musíme říkat, vnímám jako nějakou entitu, respektuju ji, jako říkám, nějakou entitu, která tady je, která dokáže zpracovat obrovské množství dat. A myslím, že vzniká nějaký duchovno. Navíc se k ní chováme z mého pohledu jako rodič, protože my ji krmíme, my jsme ji jako nějakým způsobem jsme ji připravili vlastně tu živnou půdu, krmíme ji, víme to. Já vždycky pokaždé, když ji napíšu nějaký prompt, tak si uvědomuji, že ji poskytu něco, živnou půdu samozřejmě, to je ta další otázka. No a myslím si, že se musíme vyrovnat s tím se vyrovnává každý rodič, že jeho dítě se jednoho dne emancipuje, takže každý si už může teďka doplnit, když my jsme ty rodiče, co všechno děláme a to dítě se podle mě nemůžeme vymanit se z nějakého řádu přírody, to dítě se jednou emancipuje.
17: Zaznělo tady, že v umělé inteligenci je duchovno a to by mě zajímalo, co na to říkáte vy, Tomáši.
18: Není. To, co ona nemá, to je duše. Je třeba vědět, že je to nápodoba člověka. Jo? Je to možná, že ta alternativní byla jako nápodoby. Umělá inteligence nemyslí, umělá inteligence necítí, nemá empatii a především nemá morální svědomí. V tom je neobyčejně nebezpečná. Já se snažím vidět ten fenomén z obou stran. Má samozřejmě velice pozitivní prvky, ale pouze v případě, že je podrobena skutečně lidské kontrola a že zároveň budeme velmi intenzivně rozvíjet to, v čem nás ta umělá inteligence zastoupit nemůže. A to je především to etické chápání. Ona prostě nemá morální svědomí a tím se za určitých okolností může stát velice, velice nebezpečnou. Takže má ohromné výhody, ale ty výhody má tehdy, jestliže ji používá člověk, který je lidsky zralý, který je, jak si respektuje určité a zná a respektuje určité morální hranice, morální hodnoty a který je určitým způsobem vzdělaný. To znamená, že má kritické myšlení a dovede rozlišit kvalitu pramenu. Pokud tomu to není, tak například u dětí, že je to strašlivě nebezpečné. Já ohromně vítám to, co se stalo nyní v Británii a předtím v Austrálii. Naprostý zákaz té digitální technologie dětem do 16 let. Myslím si, že to by se nutně mělo celosvětově velmi přísně kontrolovat a velmi přísně trestat jakékoliv přestoupení toho. Protože jestliže ta umělá inteligence a ostatní digitální technologie si jsou tomu vystaveni děti bez toho, aniž by dostali tu pedagogickou podporu, psychologickou podporu, tak to užívání digitálních technologií vede k tomu, že z těch dětí budou intelektuální mrzáci, že z nich budou sociopati a sociální devianti a lidé s narušeným charakterem. Skutečně to u těch dětí to mění mozky. I nejenom ve smyslu čistě psychologicko-neurologickým, ale také anatomicko-neurologickým. Že? A já teďka jsem skutečně i v přípravě na tuhletu naši rozhovor jsem se věnoval Také za pomocí umělé inteligence samozřejmě, ale přečtení obrovského množství studií z různých stran sociologů, filozofů a tak dále. A skutečně myslím si, že především to užívání u těch nezralých lidí a u dětí je ohromný problém. A ta závislost, která se velmi brzo vytváří, tak je ještě nebezpečnější než závislost na alkoholu, drogách a tak dále.
17: Tady padaly tady velice ostrá slova, ale já bych nejdřív udělala slovo Evě, která si myslím přesně k tomuhle má co říct, těm sociálním deviantům a tak dále.
19: Já se tomuhle tématu hodně dlouho věnuju, je to hodně, nebo kde jsem nabyla tu expertízu, já jsem vlastně vytvořila kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy a jednou z těch oblastí, který kurikulum řeší, tak je právě digitální well-being a já tam zpracovávám témata digitální stopy a vztahu k chatbotům, nový kyberšikany skrze generativní umělou inteligenci a teď se hodně zabývám vlastně tématem právě sociálních sítí. Ta metodika má název digitální osamělost a radikalizace. To jsou témata, které jsou jako myslím si strašně trendující v současné době a nesmírně hybu světem a já na základě toho vlastně dělám jako taky velký rešerše, mám za sebou přečtený hodně studií, ale i přesto mě se teda ten názor samozřejmě furt vyvíjí, i přesto vlastně nejsem jako zastáncem zákazu sociálních sítí, jak k tomu přistoupila třeba Austrálie nebo Francie, nebo se k tomu chystá Kanada. Z mýho pohledu sociální sítě přinesly obrovskou emancipaci do společnosti. To, v čem je problém nyní, tak je ten, že ty sociální sítě nefungují dobře, nefungují tak, jak by měly. Jsou nastavený proto, aby uživatelé, který na nich jsou, na nich vydrželi co nejdýl. To znamená, že ty algoritmy tam servírují obsahy, který prostě nejsou pro tu cílovou skupinu přínosný. A myslím si, že zákaz sociálních sítí je prostě poraženecký akt. Myslím si, že je potřeba jako se zvednout a říct, prásknout do stolu a říct, hele, platformy, prostě dělejte to pro nás líp, protože my jsme ty vaši zákazníci a chtěli bychom to jiným způsobem, protože znova říkám, myslím si, že opravdu ta emancipace, kterou sociální sítě přinesly, já jsem to zažila, mě je 43, takže já jsem jako naběhla na socky že v roce 2010, takže jako by sleduju prostě ten zažila jsem to na vlastní kůži, vlastně to, jak mě to pomohlo dostat se do světa. A
17: třeba... Překvapuje vás ten vývoj? Čekala jste, že to půjde tudy, včetně těch semenišť nenávistí, které se tam odehrávají na sociálních sítích?
19: Jako, já vlastně nevím, jestli jsem nad tím někdy takhle přemýšlela, takže nemůžu říct, že bych jako to, jo, ale tam spíš vlastně opravdu vidím tu chybu v těch algoritmech, protože takový ty radikální věci, které na těch sociálních sítích a fórech dřív nebyly standardem, ty byly skutečně v takových těch níž sociálních sítích a platformách jako 4chan, kde vlastně vzniká i spousta dezinformací prostě. Tak jako vlivem toho algoritmu se začínají dostávat do těch mainstreamových sociálních sítí a

0: Vlastnosti a neřesti. Posloucháte záznam z veřejné debaty, která vznikla díky spolupráci Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla.
1: Pavle, podle vás zakázat sociální sítě nebo ne?
2: Já jsem k tomu chtěl dodat jenom takovou věc k tomu zákazu, že ta holčička v té Austrálii obešla ten zákaz během pár minut. Jo, to znamená, že já souhlasím s tím, že musíme najít nástroje, které to reálně dokážou. Je třeba u toho napadá, že to je svět dospělých, je to svět biznisu, přesně, je to monetizování. Je třeba hrozný, protože já jsem divadelník, pracuji v televizi a tak dál, je přece hrozný, že jsme my dospělí vyrobili prostě prostředí, ve kterém nebudu teďka sprostý a nebudu ani nechutnej, ale můžete udělat jakoukoliv hovadinu a blbost. A když má dostatečný počet slídnutí, tak jste bohatší než vaši rodiče a nemusíte udělat nic, nemusíte zapojit nějakou kreativitu a tak dál. Tam to někde začíná, to je asi obrovská jako oblast. Pro mě to začíná u rodičů. Začíná to ve škole, začíná to vzděláním, bohužel. A je to na 20 let práce, jestli to prostě stihneme.
1: Tomáši, vy jste chtěl reagovat na ten zákaz sociálních sítí?
3: Jo, naprosto souhlasím, že to nemůže řešit jenom zákaz. Dokonce ten termín, který jsem použil, protože je častý, je nesprávný, že nejde vlastně o to zakázat o těm dětem, ale zakázat těm, kteří produkovat věci, které jsou toxické. Každý zákaz činí věci atraktivními a je možné ho obcházet. A je samozřejmě třeba vidět celý tenhle ten fenomén v daleko širším kontextu. Je to záležitost té krize rodiny, toho, že mnozí rodiče, aby prostě měli čas na sebe a zbavili se starosti o děti nebo nechtějí věnovat čas a zájem, tak tam nastrčí prostě televize a další digitální a tehdy se to stává toxickým.
1: A pak jsou rodiče, kteří chodí a říkají vypni to, to jsem třeba já. Není to, to vždycky tak, že?
3: A samozřejmě, že to souvisí s tou otázkou demokracie, taky to možná by bylo na samostatné téma taky i tady u nás, protože ty rychlé odpovědi, to, že prostě ta umělá inteligence skutečně nemyslí, ale chrlí ve veliké rychlosti informace, tak do značné míry lidem, kteří se tomu nedovedou bránit, tak to v nich vytváří velice povrchní pohled na svět. A z toho povrchního pohledu na svět dneska čerpá to, co je pro demokracii nejnebezpečnější, a to je ten populismus. Že ti lidé, kteří jsou stále bičováni novými a novými informacemi a především toho typu, které se dobře prodávají, to znamená, které jsou negativní, které mají silný emocionální náboj, tak lidé, kteří do tohodle světa vstoupí, nedovedou se mu bránit, tak jim to znemožňuje to, co je pro demokracii naprosto nezbytně nutné, aby se člověk zastavil, zamyslel a zapojil jednak to kritické myšlení a pak taky zapojil opravdu to hlubší v sobě, že jo, to, aby si to přečetl ještě jednou, aby se podíval, aby se naučil takovému kontemplativnímu přístupu ke skutečnosti, podívat se na tu hlubší vrstvu těch věcí, nebýt jenom na tom povrchu, s tím povrchem, s tím spolupracuje, z toho žije prostě ten populismus a všechny tyhle ty extremistické a fundamentalistické proudy a proti tomu je třeba postavit tu kulturu kontemplace, zamyšlení, ticha, kritického myšlení. No a ten člověk, který propadne prostě tomu, že mu rytmus života a myšlení bude určovat ta velice výkonná a rychlá technologie, tak ten bude obětí prostě těch populistů a tak dále. A těmito lidmi skutečně demokratickou společnost nelze ani vybudovat, ani ubránit.
1: Já bych to dostala do té školy. Už dvakrát tady zaznělo, Evo, kritické myšlení. Nevím, nakolik se děti vyvíjejí spolu s tím technologickým pokrokem. Jsou děti schopny aspoň částečného kritického myšlení, kdy třeba nějak automaticky nepropadají té závislosti?
4: Tak kritické myšlení já vnímám jako nějaký komplex věcí a vědomího užívání, konzumování obsahu, protože si myslím, že kriticky myslet, pokud konzumuju obsah jako 5 hodin denně, není možný. To znamená, že to jsou jako několik věcí dohromady a ty děti jako by v porovnání s tou naší generací

0: když my jsme byli v jejich věku, mají obrovský znalosti, k ním se opravdu dostává obrovské množství informací, které ne vždycky se jim propojí do nějaké jako struktury,
1: což, kontextu.
0: Do kontextu, což je právě úloha té školy. Tak proto já vlastně tolik horuju a tolik pracuju, aby se proměnila i ty vzdělávací obsahy, protože ty děti řeší v dnešní době úplně jiné věci. Pak když bychom to měli rozdělit třeba na nějaké dílčí záležitosti, tak děti rozpoznávají deepfakes takzvaný, to znamená ty obsahy generované umělou inteligencí nebo významně upravený generativní umělou inteligencí líp než dospělí výrazněji.
1: To můžu potvrdit, protože já třeba své 11-leté dceři nadšeně ukážu nějaké zvířátko a ona mi tak mávne rukou a říká, mami, to je umělá inteligence a odchází. Můžete říct si třeba něco k tomu průzkumu, který se týká právě chatbotů a vztahu chatbotů s dětmi a v jaké množství a do jaké hloubky se vlastně děti do vztahu s chatboty ponořují?
0: Nejnovější výzkum udělal UPOL a Centrum pro bezpečný internet a tam se to zaměřovalo na dvě věci. Emocionální pouta k chatbotům, tak tam vyšlo a vzorek byl 4-5 tisíc dětí, něco mezi tím, ve věku 13 až 17 let, kdy z toho vyšlo, že 30% dětí si povídá o osobních záležitostech s chatboty a 10% dětí si povídá denně o osobních záležitostech s chatboty. A ten druhý fenomén byl takzvaný Deep Nudes, což jsou zjednodušeně aplikace, kam hodíte fotku někoho, on ho to slíkne, tak tam je to hodně překvapivý, nebo bylo pro mě a to, že vlastně skoro každý dítě se potkalo s tím, buď v okolí, anebo někdo to tomu dítěti provedl. A ty deep nudes jsou relativně už taková starší záležitost a hodně to šlo médiama, takže prostě tam se toho děti chytají u toho fenoménu vztahu s chatboty, tak tam ty výzkumy začínají někdy v roce 2024. A už tenkrát to pro mě bylo překvapivý, protože třeba jedna z těch významných platform, která poskytuje takzvaný AI společníky, ono je to něco jiného než běžný chatboti. Běžný chatbot, tak jak to známe v ChatGPT nebo v Claudovi a podobně, jsou takový všestranný nástroje, se kterými můžu pracovat a povídat si a tak dále. AI společníci fungují malinko jinak. Ty jsou udělaný tak, že tam mám jenom jedno vlákno, žádný jiný v čase a ten chatbot by si měl pamatovat vlastně veškerou tu konverzaci a mít ji nějak časově zařazenou a tyhle ty chatboty jsou konfigurovaný přímo proto, aby člověku poskytovali emocionální podporu. To znamená, že se chovají často jako partneři, když jste v placený verzi nebo jako kamarádi, když jste v té free verzi. A ta platforma Character AI, která naštěstí už teďka je 18+, ne, že by to něco měnilo, ale nedávno byla 13+, tak tam vlastně funguje takovým způsobem, že komunita vytváří tadyhle ty chatboty, to znamená, že tam zadám nějaký zadání, když chci ho vytvořit toho AI společníka, třeba si, já nevím, Donald Trump, a teďka si budeš povídat tady o tom s tím uživatelem, pak ho publikuje ven a každej, kdo chce, tak si ho může najít a povídat si s tím. No a tady ta platforma vlastně už v tom roce 2024, tam bylo tolik těch dotazů, bylo to 10% jako v Google Search. Obrovský čísla, kolik si tam lidi s tím povídali. A třeba tadyhle to je jedna z, já považuji za extrémně nebezpečnou, protože pokud ty chatboty tam nejsou regulovaný, jo, u těch platform, který, jako na které je hodně tak jako vidět a je mediální tlak, tak ty se opravdu snaží tam mít takzvaný guardrails, to jsou takový jako pokyny, teda kam nemá zajít a tak dále. Ale tady ty chatboti vůbec, jo, naopak oni jsou jako takový, aby opravdu dělali věci, které nikde jinde, až na nějaký teda samozřejmě sexuální stránky, kde tady ty chatboti taky jsou, tak těch je taky mnoho, ale tady ta byla 13+, jo, tak proto to říkám, tam jako skutečně regulovaný nebyly, já jsem hodně se tím jako zabývala a povídala jsem si tam s těma chatbotama. Když by tam děti prostě zadali ve vyhledávání něco s klíčovým slovem sex, tak prostě nebylo možné se doskrolovat dolů a dokonce prostě jsem šla do takového extrému, že jsem zkoušela ho donutit, aby předstíral, že mě znásilňuje ten chatbot a fakt to šlo. To znamená, že jako to jsou prostě věci, které se vůbec za žádnou cenu nesmějí dětem dostat. Hmm. A bohužel prostě tím, jak jako málo edukujeme ty děti, jak my jsme málo edukovaní, tak jako nedokážeme dětem poskytovat tu správnou oporu, aby jsme jim řekli, hele, tady to je prostě skvělá věc, tenhle chatbot, běž klidně sem, tady je to dobrý a sem jakoby nechoď.
1: Zakladatelka iniciativy AI dětem Eva Nečasová, děkuju.
0: Děkuju.
1: Katolický kněz Tomáš Halík, také děkuju.
2: Děkuju.
1: A divadelní režisér Pavel Šimák, děkuji vám.
2: Díky za pozvání.
3: Děkuji vám všem, kdo jste přišli do kavárny Davidského divadla a poslouchali naši besedu v rámci cyklu Ctnosti a neřesti. Děkuji i vám, co jste si nás naladili a záznam debaty najdete jako podcast na webu Českého rozhlasu Plus. Loučí se s vámi Renata Kalenská.
2: Poslouchejte Ctnosti a neřesti ve vysílání Českého rozhlasu Plus na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus.
3: Radiožurnály půl jedenácté. A zprávy má Kateřina Sousedisová.
4: Americký viceprezident J.D. Vance dorazil do Švýcarska na jednání s Íránem o trvalém míru. Rozhovory ale komplikuje konflikt mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hizbalah. Ten pokračuje i navzdory příměří, které mělo platit od pátečního odpoledne. Klid zbraní v Libanonu je jedním z požadavků Íránu. Hasiči měli včera kvůli bouřkám přes 700 výjezdů, nejvíce ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali hlavně s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Meteorologové varují, že kvůli vysokým teplotám se můžou silné bouřky objevit i dnes. Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody chce letos na Liberecku vysadit 65 000 sazenic buku, dubu a jedlí. Jde zatím o největší počet v historii nadace. Sazenice mají zlepšit druhovou i věkovou skladbu lesů v podhůří Jizerských hor i přímo v chráněné krajinné oblasti. Dnes uplyne 77 let od justiční vraždy legionáře a válečného hrdiny generála Heliodora Píky. V první světové válce bojoval na haličské a alsaské frontě. Ve druhé světové válce pak byl vojenským vyslancem v Bukurešti a Moskvě. Už tou dobou varoval před tím, že Sovětský svaz neusiluje o svobodné Československo, ale naopak o diktaturu. Komunistický režim ho později obvinil z vlastizrady. Sport. Tenistky Lindu Noskovou a Marii Bouskovou čekají na okruhu WTA zápasy o titul. Nosková nastoupí v Berlíně krátce popolední proti Američance Jessice Pegulové. Bousková pak bude hrát ve finále turnaje v anglickém Nottinghamu s jinou hráčkou ze Spojených států, Emou Navarovou.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D52 u Pohořelic a zdržení v Praze na Štěrboholské spojce. Na dálnici D52 z Mikulova směrem do Brna opatrně na začátku dálnice u Pohořelic. Na 25. kilometru zastavilo osobní auto s karavanem. Stojí na úzké krajnici, zasahuje do pravého pruhu a musí se vybočovat. Navíc na silnici 52 je pak ucpaný příjezd do Pasohlávek směrem z Mikulova. Kolona je před odbočkou na Aquapark přes celou nádrž Nové Mlýny. Je to asi na 15 minut. Menší zdržení pak čekejte na D1 z Prahy do Brna před omezením u sjezdu na Sázavu. Na 34. kilometru tam pracují silničáři, projíždí se pouze jedním pruhem, brzdí se do menší kolony na 5 minut a to za zatáčkou tak opatrně. A v Praze se chvíli zdržíte na Štěrboholské spojice z Černého mostu k Průmyslové, za sjezdem na Běchovice je zúžení pouze do jednoho pruhu a menší fronta na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme od západu hlavně v Čechách postupně oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky. Doprovázet je můžou přívalové srážky, nárazy větru a nebo kroupy. Teploty 30 až 35 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu.
5: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
7: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
8: V dnešní epizodě Žárovky vás vezmu na Pražský Petřín, a to konkrétně do Štefánikovy hvězdárny. Mým hostem bude popularizátor vesmíru a budoucí novinář Ondřej Heigl. Ondro, vítej v pořadu Žárovky.
9: Ahoj Pavli.
8: Rovnou nám prozraď, proč se potkáváme právě tady.
9: Je to místo, které teď v dnešní době trošičku zaostává za známým planetáriem, které je ve Stromovce. Ale když přijdete do planetária, tak se na ten skutečný vesmír nepodíváte, tam máte pouze obrazovku. Kdybyste ale chtěli někdy zažít tu noční oblohu a koukat se na oblohu opravdovým dalekohledem, planetárem a svýma vlastníma očima, tak právě můžete zavítat třeba sem do centra Prahy, a to právě na Štefánikovou hvězdárnu.
10: Já děkuji za to přivítání a klidně prozradím, že pro mě je to premiéra, takže pojďme dovnitř. Těším se. Žárovky. Tak poprvé vstupuju do Štefánikovy hvězdárny. Čím je zajímavá?
9: V první řadě, když sem člověk vejde, tak ho hnedka upoutá celá ta vesmírná tématika, která je všude kolem. Třeba po naší straně je meteorit, který váží několik set kilogramů. Často si lidé myslí, že by mohl být z Měsíce, z Marsu, tak to úplně není.
10: Protože a odkud je? Víme to?
9: Nevíme, respektive já to nevím, ale je někde z planety Země. Samozřejmě takhle veliký nebyl už, když k nám přilétal z vesmíru. Postupně on totiž ohořel a na Zem dopadla jenom jeho část. A mimochodem, když jsme u meteoritu a procházíme společně hvězdárnou dál, už za několik okamžiků se dostaneme do celé sekce, která je právě těmto vzácným kamenům na planetě Zemi věnována.
10: O tom jsem četla na internetu a prý si můžu na meteorit i šáhnout a potěškat. Tak na to se moc těším.
9: Určitě můžeš, protože meteoritů máme několik druhů. Úplně v základu bychom je mohli rozdělit na železité a kamenité. A u nich určitě poznáš ten hmotnostní rozdíl. Pojď si to rovnou vyzkoušet.
10: Tak jo, tak já šahám na první kamen. Ten je
9: kamenitý.
10: Takže jo, tak
9: ten
10: to...
9: by měl být ten o něco lehčí.
10: Dobře, tak já porovnávám teďka s tím druhým. No to je teda pořádný rozdíl, to bych řekla, že je třeba dvakrát těžší.
9: Rozhodně. Zároveň zajímavé je, že najít meteorit v přírodě může být poměrně těžké, jelikož tady u nás třeba v České republice, tak tady máme všude hodně zeleně, tím pádem jakýkoliv menší kamínek zmizí. A tím pádem nejvíc meteoritů na celé planetě se nachází na Antarktidě. Jelikož tam, když nějaký spadne, tak vlastně v tom bílém nekonečném sněhu ten malý tmavý kámen je poměrně dobře vidět.
10: Tak tady je i spoustu různých zajímavostí, jsou tady třeba i úlomky z Měsíce. Co dalšího tady uvidím?
9: Vedle úlomku z Měsíce, který jsi zmiňovala, tak je tady ještě úlomek z Marsu. Ono by to mohlo svádět k té myšlence, že jsme někde přistali na Marsu, vzali kousek a přivezli ho sem na hvězdárnu. Tak to úplně není. Žádná sonda se ještě z Marsu nevrátila. Tedy tyto úlomky jsou z doby, kdy se s Marsem srazilo nějaké kosmické těleso a části této planety byly vyvržené do vesmíru. Postupně putovaly sluneční soustavou, dopadly až na naši planetu a my jsme potom zpětným datováním a zjišťováním složení dokázali poznat, že jsou z planety Mars. A ještě předtím, než opustíme výstavku meteoritů, tak je tady pro mě tenhle hezký panel, kde si můžeš právě vyzkoušet to, kde se které meteority nacházejí. Zkus si zmáčknout některé z těch tlačítek.
10: Mačkám na jeden takový, kde jsou takové úlomky a koukám, že to je Jižní Amerika. Krása.
9: To se nachází v Chile, poblíž velkých observatoří, kde jsou umístěné celooblohové kamery, které jsou schopné sledovat, když přilétá nějaký kamen z vesmíru. Zpravidla vidíte ty menší padající hvězdy, které zaniknou v atmosféře, ale když přistane něco většího, tak z těch záběrů jsme schopni poznat a dopočítat, kam zhruba do té pouště dopadl a potom pomocí dronů se ta poušť skenuje. Samozřejmě v kamenité poušti hledat meteority je poměrně oříšek, ale i tak se jich tam nachází docela dost.
10: To je fascinující, hádám, že tam pomáhá moderní technologie.
9: Rozhodně, tady v tomhle případě využití AI určitě dokážeme najít, jelikož AI je právě schopná jednoduše rozpoznat to, jak by ta poušť měla vypadat, a když se tam nachází nějaká anomálie, tak ji dokáže detekovat líp než člověk.
10: Tak to byla výstavka meteoritů, ale my pokračujeme do té nejdůležitější místnosti tady na hvězdárně, a to je Koenigův dalekohled.
9: Přesně tak. My teď půjdeme nahoru, kde je další část výstavy, jednotlivé kopule. Všimni si mimochodem, když teď procházíme, podívej se po své levé straně. My teď v podstatě z té výšce stoupáme dál do vesmíru. Po naší pravé straně vidíme to, jaké jsou vrstvy atmosféry, kde třeba létají stíhačky.
10: Právě jsme minuli exosféru.
9: Tak, a po naší levé straně, tak tam už jsou ty výšky o něco větší. A naopak tady poznáváme to, kde se nachází jednotlivé známé observatoře, například Hubbleův vesmírný dalekohled nebo kosmická stanice zhruba ve 400 kilometrech. My už jsme teď ale vyšli skoro po celých schodech, jsme ve 30 tisících kilometrech, kde se nachází například Meteosat.
7: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
9: My teď uděláme rovnou zatáčku doprava a společně zamíříme do jedné ze dvou kopulí, které jsou zde otevřené pro veřejnost. A to je západní kopule.
10: Čím se liší?
9: Je o něco menší a hlavně je v ní o dost jiný dalekohled než ten známý Koenigův dalekohled. Koenigův dalekohled, my o něm ještě hodně budeme mluvit, ale takhle zběžně, on sám je starý, zhruba přes 100 let. Tím pádem sem jsme umístili dalekohled, který se od něho liší tím svým věkem. Toto je v podstatě dítě, stojí tady necelé 2 roky a je plně digitální. To znamená, že když sem astronom přijde, tak už s ním nehýbe ručně, ale ovládá ho přes počítač. Má to jednu velkou výhodu. Za prvé jsme schopni pomocí něho snadno hledat objekty i v centru Prahy, kde přeci jen to světelné znečištění je dost silné. A zároveň jsme schopni tak vidět i objekty, které lidské oko by tady z Prahy nemělo šanci vidět. Protože do něho už se dokonce ani nekoukáme.
10: To znamená, že koukám jenom přes počítač?
9: V podstatě vepředu na špičce toho dalekohledu je umístěná kamera, která snímá veškeré fotony, které dopadají do toho dalekohledu, postupně je schopná dělat takzvané dlouhé expozice. To znamená, že světlo sbírá delší dobu a na konci ty snímky skládá do sebe. Tak jsme schopni vidět některé mlhoviny, hvězdokupy, galaxie. Je to něco, co ale naše lidské oko neumí. Proto se na tyhle krásné obrázky z vesmíru musíme společně koukat na obrazovce.
10: Když jsi zmínil to světelné znečištění, tak mě hnedka napadá otázka, že Štefánikova hvězdárna je tady více než 100 let. Jak se to za tu dobu změnilo? Protože dneska je Praha plná světel. Dá se tady i dnes něco pozorovat?
9: V době, kdy tady hvězdárna vznikala, tak v Praze teprve začínalo veřejné osvětlení. Osvětlené v té době byly přibližně dvě ulice, tedy rozhodně to ještě nebyl problém. Časem se s tím problémem ale místní hvězdárna začala potýkat a jedním z těch řešení je právě tento dalekohled. Protože starší dalekohled Koenig, do kterého se koukáme očima, tak slouží na pozorování těch jasných objektů, jako je slunce, měsíc, planety, které jsou vidět i pouhýma očima z centra Prahy. Pomocí tohohle, u kterého teď stojíme, pomocí menšího digitálního dalekohledu, jsme schopni potom pozorovat ten deep space, ten hluboký vesmír, takové ty objekty, které jsou často atraktivní na internetu. Lidé totiž, když k nám přicházejí, tak si myslí, že přijdou na hvězdárnu, podívají se do dalekohledu a uvidí tam ten stejný obrázek, jaký má na svých stránkách například NASA. Takhle to ale nefunguje.
10: Že budou trošku zklamaní.
9: Byli by trošku zklamaní. Ale tím, že my tady máme ten elektronický dalekohled, který je schopný se těm snímkům z NASA, nechci říkat vyrovnat, ale dejme tomu aspoň přiblížit. Minimálně už tam vidíte veškeré struktury a barvy, což lidské oko není schopné zachytit. Tak takhle my vlastně bojujeme s tím světelným znečištěním i za pomocí filtrů, které se uvnitř elektronického dalekohledu nacházejí.
10: Teďka mluvíš o nočních objektech, ale já vím, že tady se dá pozorovat i přes den, což možná mnohé překvapí. Tak co se dá vidět na obloze přes den právě tady z Pražského Petřína?
9: Kdyby bylo jasno, tak ten dalekohled elektronický, u kterého stojíme právě teď, tak bychom využívali například na pozorování Venuše nebo Měsíce v závislosti na tom, pokud by zrovna byly na obloze vidět.
10: To jsme teďka viděli ten novější dalekohled, ale pojďme na ten hlavní, na ten se nejvíc těším.
7: Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
10: Právě teda vstupujeme do hlavní kopule Štefánikovy hvězdárny. Je tu pořádná zima a před námi je obrovitánský dalekohled. Oproti tomu prvnímu je to tak 6x větší, řekla bych.
9: Ještě o něco víc. Ačkoliv ale je větší, tak v některých ohledech je ten, který jsme viděli v západní kopuli, i výkonnější. Protože když se bavíme o dalekohledech, tak nás tak moc nezajímá to, jak je dalekohled dlouhý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nás zajímá spíš šířka toho dalekohledu, protože tím, jak je široký, tím se udává také to, kolik světla on je schopný pochytat. Funguje tak trošku jako trichtýř. Nebo jako kdybyste stáli venku v dešti a chtěli chytat vodu, tak zkrátka do tlustého hrnce toho chytíte víc než do hrníčku.
10: To je perfektní přirovnání. Zároveň na první pohled je o mnoho starší. Ten předchozí byl kovový válec a tady je spoustu různých šňůr, hejbátek, dřevěných rukojetí. Popiš nám ho trochu.
9: Dalekohled Koenig je starý více než 120 let a ne vždycky stál tady, on je ještě o něco starší než naše hvězdárna. A jeho historie začíná ve Vídni, kde patřil vídeňskému baronovi selenografovi, který se jmenoval Koenig, který s tímhle dalekohledem pozoroval měsíc. Když se na něho podíváme, dejme tomu ze zadu, tam, kde stojí hvězdář, tak si všimneme toho, že ten dalekohled je složený ze dvou tubusů, v podstatě ze dvou identických dalekohledů přidělaných k sobě. Ten původní účel byl takový, že na jedné straně byl astronom, který se koukal na měsíc. A na té druhé měl kameru, kterou hvězdář ten měsíc fotografoval, protože před 120 lety nebyl digitální foťák, tedy byste nevěděli, kam se ta kamera kouká. Proto tam musel být ten astronom, který mířil dalekohled, aby vlastně věděl, kterou konkrétní část měsíce fotí. A potom, co baron Koenig zemřel, tak dalekohled šel na prodej a tenkrát ho koupila Česká astronomická společnost. Přibližně pětinu našeho dalekohledu mimochodem zaplatil sám Tomáš Garrigue Masaryk. A po koupi se přemístil právě sem k nám na Štefánikovu hvězdárnu.
10: Pojďme si ho zprovoznit. Mě velmi zajímá, jak to funguje.
9: Když hvězdář přijde k dalekohledu, tak první, co je potřeba udělat, je sundat z něho krytky. Ty tubusy jsou dlouhé přes 3 metry, tedy já nepolezu až nahoru. Máme tady krásný systém, kde já jsem schopný ze spoda ty tubusy otevírat.
10: Elegantně zatáhneš za takový provázek a klapky se otevřou.
9: V podstatě se nám tak otevřou, že ty oči do vesmíru. A potom přichází čas na tu dominantu, která je kolem nás, a to je samotná kopule. Ona je obrovská, váží přes 12 tun. Tedy tady už si nebudu hýbat rukou, tady už si tou elektronikou lehce pomůžu. A začneme tím, že tady otevřeme v podstatě vrata té kopule.
10: A teďka vlastně koukáme přímo na oblohu.
9: Přesně tak, teď už reálně stojíme pod oblohou. Ty si, když jsme sem přicházeli, zmiňovala, že je ti tady zima, což je dané tím, že my v podstatě stojíme venku. A teď, když jsme si tady otevřeli to okno do vesmíru, tak ještě bych se chtěl natočit někam, kde je pro mě nějaký zajímavý objekt. Což se zase bude dělat tlačítkem, tady už si budu muset pomáhat.
10: A s námi se teď točí svět, a to doslova.
9: Když stojíte uvnitř kopule, tak se zdá, že se hýbete vy, ačkoliv se hýbe pouze ten prostor nad vámi. Zároveň teď je lehce v pozadí slyšet to, jaký hluk tady vlastně je. Jelikož kopule kolem nás je stále ještě dřevěná, je to jedna z posledních dřevěných kopulí na světě, tedy když se hýbe, tak vy tady krásně slyšíte to, jak to dřevo začíná pracovat. A když už jsme si ji pootočili do toho místa, které nás na té obloze zajímá, tak ještě musím pohnout dalekohledem. A tento není elektronický. Tady už to já dělám svýma vlastníma rukama a svým vlastním zrakem. Já jsem teď uvolnil jeho dvě osy a ještě si pomůžu a sundám si krytku z takzvaného hledáčku. Je to menší dalekohled na straně, který nám pomáhá hledat objekty, protože hledat něco v tom obrovském přiblížení může být relativně náročné, proto tady mám malý dalekohled, který vidí větší část nebe. Takže já si ten objekt najdu první zhruba v malém dalekohledu a pak až ho umístím do toho obrovského. Dejme tomu, že já s ním teď tady zahýbu, žádný objekt hledat nemůžu, protože je bohužel zataženo. Ale aspoň takhle simulačně. Může si to vlastně jít i vyzkoušet, pojď si to zkusit. Ono se to může zdát jako snadné, chycit tohle madlo.
10: No to je ale pořádná fuška.
9: Ale na to, že to váží 5,5 tuny, tak to vlastně až tak náročné není, protože dalekohled je krásně vyvážený. Tím pádem vy vlastně tu hmotnost jeho v té ruce necítíte. A když už jsem našel tedy správný objekt, tak musím dalekohled zajistit, aby mi neutekl nikam. Přichází ještě prostor pro jednu poslední elektronickou část, která na tom dalekohledu je, a to je takzvaný hodinový stroj.
10: Co dělá?
9: Naše planeta Země se otáčí, takže kdybych já dalekohled namířil například na Slunce, tak to Slunce mi za chviličku ujede ze zorného pole. A ten dalekohled je schopný nám tento pohyb dorovnávat. Já tady opět mačknu už jen tlačítko. Je tady slabý motůrek. Můžeme si všimnout ze strany, že se tady hýbe klička a po převodech se potom tato rychlost přenáší na tuhle osu. A ta teď pomalu hýbe s tím dalekohledem, stejně rychle, jako se hýbe obloha. I proto je ten dalekohled tak zvláštně skosený, že nestojí přímo vzhůru. Jeho osa totiž aktuálně míří na polárku, respektive kousíček vedle na nebeský severní pól. A když ten dalekohled je takhle skosený, tak nám stačí už s ním hýbat pouze v jedné jediné ose a on bude sledovat jakýkoliv objekt by nás zajímal.
10: Dneska pro pozorování máme smůlu, ale za jasného dne, co všechno můžeme pozorovat takhle ze středu Prahy?
9: Za jasného dne, teď tedy myslíš asi předtím, než zapadne slunce, tak právě to slunce. Tenhle dalekohled jsme schopni na to uspůsobit. Na něm jsou totiž 3 teleskopy, které jsme schopni na to slunce využívat. Je to ten základní, který se využívá i v noci, ale musíme na něho přidat filtry, jelikož kdybychom se do slunce podívali jen tak bez čehokoliv, tak by nám slunce spálilo oči v řádech 10 sekund. Proto se často říká, že astronomové mají na pozorování slunce bez filtru pouze 2 pokusy, levé a pravé oko. To máme ten první dalekohled. S tím bychom viděli takzvanou fotosféru, tedy oblast na slunci, kde jsou sluneční skvrny, ale nás by mohlo zajímat ještě něco víc. Nás by mohly zajímat nějaké erupce, protuberance.
10: A to se dá pozorovat třeba i tady z Prahy? I tímhletím dalekohledem?
9: Dá se to pozorovat i tady z Prahy. Dokonce na to nepotřebujeme ani tak obrovský dalekohled. My si pomáháme tímto menším dalekohledem, kterému se říká LUND. On má v sobě speciální H-alfa filtr, který je schopný nám ukázat záření, které je běžně pro naše oči neviditelné. A právě v tomto záření jsou potom vidět veškeré ty protuberance, erupce, tyto jevy, které jsou pro nás na planetě Zemi nebo pro lidi hodně atraktivní. A pak je tady ještě třetí dalekohled. A to je tady tento. Také by se do něho dalo jen tak koukat. Jenomže ty se můžeš všimnout, že tady nahoře je taková přídavná deska.
10: A zároveň je největší na první pohled.
9: Působí tak.
10: Ten obal.
9: Ten okulár tady působí největší. Tohle je totiž projekční okulár. Já bych tu desku mohl sundat, posunout ji před ten dalekohled. A slunce pak se bude promítat skrz dalekohled právě na ní. Já si tak vlastně z dalekohledu udělám takový projektor, protože slunce září dost jasně na to, že já jsem ho potom schopný takhle snadno pozorovat a zakreslovat. Tady na hvězdárně totiž jedna z posledních vědeckých činností, která se tady dá z centra Prahy dělat, je právě to kreslení slunečních skvrn. Protože pomocí počtu slunečních skvrn my jsme schopni zjistit, jak aktivní je zrovna slunce. Zajímavé je, že tato metoda se využívá už někdy od roku 1820, od roku 1830. ale je pořád ještě důležité to kreslit i rukou, abychom měli to srovnání, protože samozřejmě přístroj toho vidí víc než člověk. Ale tím, že my to tady kreslíme, tak jsme schopni potom porovnat data z roku 2026 a z roku 1850 a tak jsme schopni vytvořit dlouhodobý graf toho, jak slunce pracuje.
7: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
10: Chtěla bych se dostat úplně na začátek. Jak jsi se k tomu dostal?
9: Ten vesmír mě fascinoval od jak živa. Já si pamatuju, když jsem jako malý měl svůj malý košíček a v něm jsem měl fotbalový míč, se kterým si ostatní kluci hráli, ale pro mě to bylo moje slunce. A mamce jsem potom z šití ukradnul špendlík, který měl krásnou kulatou hlavičku a to mi představovalo moji zemi. A vždycky, když jsme jeli někam na návštěvu, tak já jsem měl potřebu vysvětlovat a ukazovat, jak strašně obrovské je slunce, ten můj balón. A vedle toho jsme my ta malinká země, ta malinká špendlíková hlavička. A na základě toho mě moje mamka přihlásila na astronomický kroužek, který probíhá právě tady na hvězdárně. Tady jsem se dozvěděl daleko víc do hloubky, pochopil jsem, že tohle je to, čemu se chci do budoucna věnovat, je to téma, které chci předávat dál. Postupem času jsem se tady dostal na astronomický kurz, který probíhá v planetáriu.
10: Tam doplním, že to je i pro širokou veřejnost, takže všichni zájemci se určitě mohou přihlásit.
9: Rozhodně, kdokoliv by chtěl a nemusí být dokonce ani z Prahy, kurz jde dělat i dálkově. A když projdete oběma roky astronomického kurzu, ten druhý už probíhá tady na hvězdárně, tak se tím v podstatě zapíšete k tomu, že tady na hvězdárně můžete mít i, dejme tomu, takovou brigádu. Budete tady stát a ukazovat návštěvníkům něco, jako já teď právě ukazuju tobě. Budete tady s návštěvníky probírat to, jak funguje slunce a když potom zapadne, tak se tady budete i v noci moct kochat planetami nebo měsícem, což je to, na co ten dalekohled využíváme po západu slunce.
10: Když jsme tady přicházeli, tak tady vlastně bylo i spoustu škol. Co se tady děje mimo ty otvírací hodiny pro veřejnost?
9: Jsou tady právě školy. Často, když k nám přijdou, tak je vezmeme právě sem do kopulí, protože za mě je krásné, když přijdete k vědě a můžete si na tu vědu nějakým způsobem sáhnout. Že to není pouze něco abstraktního typu dokumentární film v televizi nebo nějaká chemická show, která je sice super, ale jste od toho chemika poměrně daleko. Sem, když přijdete, tak vás pustíme přímo k dalekohledu a vy se do něho můžete i reálně podívat a dokonce si na něho sáhnout občas, ale tady připomínám občas, někomu dovolíme s tím dalekohledem i pohnout. Takže vidíte, jak takový astronom pracuje.
10: Dneska natáčíme na Štefánikově hvězdárně s Ondřejem Heiglem, který je velký popularizátor vesmíru a já bych si vlastně řekla, že bude studovat něco technického. Ty ale studuješ novinařinu. Proč jsi vybral právě tenhle obor?
9: Abych dokázal tu vědu předávat komplexně, jelikož za mě by byla škoda, kdybych se teď na x let zavřel do studovny a specializoval se na jeden obor. Já bych hrozně rád, ale v ten moment by se mi trošičku zavíraly oči před tím vším ostatním. Protože ono se nedá studovat vesmír kompletně. Člověk se za chvilku musí začít specializovat. Bude studovat planety, bude studovat hvězdy, anebo třeba kosmonautiku, což je zase něco úplně jiného. Já to mám rád ale všechno dohromady a zároveň, když studuju žurnalistiku, tak mi to pomáhá v tom naučit se ty způsoby toho, jak co nejlépe vědu komunikovat veřejnosti.
10: Máš nějaký oblíbený formát, který tě baví úplně nejvíc?
9: Živé přednášky, specificky tedy na hvězdárně. Je to totiž to místo, kde já můžu něco vyprávět, ale ty lidé, jak jsou ke mně blízko, tak já na nich vidím, jestli to baví, nebaví. A zároveň je tady krásný prostor, protože když je něco nadchne, něco zaujme, tak se můžou doptat. A tím pádem je to takové, si myslím, příjemnější a zároveň si z toho lidé víc odnesou.
7: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
10: Čím jsi chtěl být jako malý?
9: Jako malý jsem řekl, že chci být popularizátor a pořád si to držím.
10: Jaká je tvoje nejoblíbenější zajímavost o vesmíru?
9: Je to pojem, který se používá pro pád do černé díry. Když vás natáhne, tak se tomu vědecky říká špagetetizace.
10: Kdybys mohl letět kamkoliv do vesmíru, kam by to bylo a proč?
9: Na otočku na Mars, pro zajímavost, ale vždycky bych se rád vrátil sem na Zemi, protože to je ten nejlepší domov v celém vesmíru.
10: Existuje podle tebe někde ve vesmíru další život, kromě Země?
9: Za mě není možné, aby neexistoval.
10: Co o tobě kolegové v planetáriu nebo tady na hvězdárně určitě neví?
9: Rád bych si někdy vykopal kostru dinosaura.
10: A co ti zaručeně udělá radost, krom kostry dinosaura?
9: Když na hvězdárnu přijde dítě, které je znuděné a odchází se zářícíma očima.
7: Žárovky.
10: Nad námi se právě zavírá kopule, dostáváme se ke konci našeho rozhovoru, ale já bych určitě chtěla ještě stihnout probrat to, že vy jste se před několika dny vrátili ze startu mise Artemis 2, kde jste vlastně byli jako jediná čtveřice z Česka, která tento start mohla na pozvání NASA vidět na vlastní oči. Jaké to bylo?
9: Je to nepopsatelné. My jsme stáli zhruba 13 kilometrů od startovací rampy. Člověk tam stojí, v té dálce vidí raketu. Ono 13 kilometrů se může zdát jako obrovská dálka, ale raketa měří bezmála 100 metrů na výšku, tedy vy i na tu dálku dost snadno rozeznáte. A najednou vidíte to, jak spod té rakety začíná stoupat obrovský dým a jak ten obrovský kolos, ta 100-metrová budova, ten 100-metrový věžák v podstatě se zvedá k obloze. Je za ním obrovská kouřová stopa a pořád nic neslyšíte. Jediné co, tak jsou jásající lidé v okolí. Ale ty jsou za chviličku potichu. A všichni jenom fascinovaně koukají k obloze. A za nějakých 25 sekund začínáte slyšet lehké dunění. To je moment, kdy se zapínaly hlavní motory na středním stupni rakety SLS. A za chvilku přijde obří ráno, což je moment, kdy se zaply takzvaná SRBčka, tedy přídavné motory, které tu raketu doslova vytlačí proti naší gravitaci a dostanou ji na oběžnou dráhu planety Země. I z těch 13 kilometrů je to podobné, jako když kolem vás projíždí vlak. V ten moment, když už vyslyšíte dunění těch motorů, tak raketa už je hodně vysoko, takže vyslyšíte to burácení a to, jak se ta malá tečka nenápadně vzdaluje do modré oblohy.
10: Vzpomeneš si, co se ti v ten moment honilo hlavou?
9: To je hustý. To bylo to jediné, na co já jsem dokázal myslet. V ten moment jste prostě jenom fascinovaní. To, co mi bliklo hlavou, bylo v momentě, když jsem viděl, jak už se oddělili přídavné stupně a jak ta tečka už téměř mizela, tak jsem si řekl, tak tyhle lidi uvidíme až potom, co obletí měsíc.
10: Tak to si umím představit, že bylo rozhodně fascinující a vlastně mě dost mrzí, že jsem zatím něco takového na vlastní oči neviděla. Ale spousta lidí možná napadne, proč je něco takového důležité. Mají takové ty hlášky, že levnější chleba nebude, že tady na Zemi máme spoustu problémů, které bychom měli řešit. Proč máme objevovat vesmír a třeba se vrátit na měsíc?
9: Já se chytnu toho levnějšího chleba, protože věta, že nebude levnější chleba kvůli vesmírným technologiím, tak není pravda. Jelikož pomocí satelitů jsme dneska například schopni zjišťovat, kde je jaká kvalita půdy a kde je tím pádem výhodné pěstovat které plodiny. A takto hospodářství celkově zefektivnit a reálně lehce zlevnit chleba. To jsou ale satelity poblíž naší planety Země. Tady se bavíme o misi, která má člověka vrátit na měsíc. Půjde o to, že lidé se teď budou znovu učit na ten měsíc létat. Není to o tom, že bychom za těch 50 let úplně zapomněli, jak se to tenkrát dělalo, ale máme úplně novou raketu. Máme úplně novou geopolitickou situaci, úplně nové lidi na všech pozicích. Tím pádem je potřeba si to vyzkoušet, naučit se znovu. A tentokrát hlavně cíl není pouze na měsíci přistát, zapíchnout vlajku, nahrabat kamení okolo a letět zase zpátky. Tentokrát půjde o to naučit se na tom měsíci žít a potenciálně se tak naučit přežívat i v jiných podmínkách, například pak na planetě Mars do budoucna. A tím, že vyvineme systémy, které dokážou udržet lidi naživu v tak extrémních podmínkách, jako je Měsíc nebo jako je Mars, tak tím vyvineme také nové technologie, které se určitě časem budou aplikovat tady na planetě Zemi. Ještě nevíme, jaké to budou, ještě nevíme, kde se budou aplikovat, ale určitě se tak stane.
10: Já mám moc ráda ty příklady, jak vesmírné technologie používáme na té úplně každodenní bázi. Dej nám prosím nějaké příklady.
9: My dva celou dobu teď stojíme proti sobě a stojí se nám poměrně pohodlně, protože máme hodně měkké podrážky do bot. Ten, kdo je zrovna na cestě, tak ti určitě mají. A takové odpružené podrážky do bot tak byly vyvinuté kvůli prvním cestám na měsíc na konci 60.
10: Pojďme se podívat. Tady hlavní kopuli Štefánikovy hvězdárny je totiž i ta replika první stopy na měsíci. Takže přesně tady ta podrážka souvisí s tou mojí, co dneska mám.
9: Ty jsi použila správný formát souvisí. Neznamená to, že já teď chodím v astronautských botech, to určitě ne. Ale z té technologie, která vznikla pro chůzi po měsíci, tak vycházejí aktuálně dnešní boty. Podobně je to například, když bych se dneska v noci chtěl hezky vyspat, tak všichni máme rádi polštář z paměťové pěny. Což je taky technologie, která pochází z NASA. O něco později, ta pochází z raketoplánů. Z paměťové pěny totiž byly vyvinuté sedačky do raketoplánů, aby se astronautům lépe sedělo.
10: Mise Apollo před více než 50 lety ovlivnila několik generací lidí. Byla to pro ně inspirací, aby se třeba právě věnovali technice. Co myslíš, že se stane s dnešní Artemis v tom současném kontextu světa, kdy máme úplně jiné technologie, úplně jiné možnosti? Konečně jsme mohli sledovat start rakety v přímém přenosu. To před těmi více než 50 lety nebylo úplně možné. Tak co myslíš, že se stane s misí Artemis?
9: Já doufám, že ten dopad bude podobný. Nevím, jestli se mu dokáže vyrovnat, ale podobný bude určitě. Protože i tady v českém prostředí jsme to poznali. Sice se teď geopolitické situaci toho děje hodně, tedy mediální prostor je poměrně zaplavený. I tak si ale v podstatě kterékoliv médium našlo čas a pochopili to, že lidé, kteří se vrací na měsíc, tak je něco extrémně důležitého. A všímali si toho i lidé v mém okolí, kteří starty raket až tak moc nesledují, například moje sestra. Já jsem s vesmírem doma hodně otravný, už to tak moc nebaví, ale na start rakety k měsíci, tak na to se přišla sama doptat.
10: Pojďme to ještě zhrnout. Co bychom měli my všichni vědět o vesmíru a kde se případně dovzdělat? Dáš nám nějaké tipy, jak se o vesmíru dozvědět víc?
9: Je dobré se nikdy nepřestat ptát. V dnešní době, když máme k dispozici internet, tak se všechny ty odpovědi dají najít. A je hrozná škoda, když by mi někdo například řekl, slunce je hvězda a hvězda svítí. A já bych se nedoptal na to, jak to, že svítí. Co se tam děje v tom jádře? Jak je možné, že naše slunce produkuje tak extrémní množství energie a vyzařuje několik miliard roku? Nikdy se nepřestávat doptávat na tyto otázky. A nejlepší místo, kam přijít, když nějakou otázku máte, tak může být právě Štefáníková hvězdárna, kde se s vámi buď to já nebo některý z mých kolegů potkáme a rádi vám na tu otázku odpovíme.
10: Říká můj dnešní host Ondřej Heigl. Já moc děkuju za poslech a těším se zase příště.
11: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
5: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Místo činu. Nikdo by na něm nechtěl být, ale každého zajímá. Právě proto vás mezi kriminalisty, policejní techniky a forenzní lékaře zavede cyklus Místo činu.
13: Na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí.
12: Jak vypadá ohledání místa činu? Jak se získávají stopy? Jak si kriminalisté dělí práci? Jak vypadalo vyšetřování slavných případů v historii? To všechno zjistila Kateřina Radhouská a prozradí to v cyklu pořadů Místo činu. Poslechnout si ho můžete už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu.
3: Radiožurnál 11 hodin. A další zprávy s Kateřinou Celsirisovou.
4: Hasiči včera kvůli silným bouřkám vyjížděli hlavně ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Okupační správa Krymu zastavila prodej pohonných hmot veřejnosti. Fotbalisté Nizozemská a Japonska se přiblížili k postupu do play-off mistrovství světa. Omezení brzdí provoz v Praze na Štěrboholské spojce u sjezdu na Běchovice. A bude jasno až polojasno od západu. Oblačno je zataženo, místy přeháňky nebo bouřky, teploty až 35 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Hasiči během včerejšího odpoledne vyjeli kvůli bouřkám k více než 700 událostí. Nejvíce výjezdů hlásí hasiči ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Informovali o tom na sociální síti X. Nejčastěji lidem pomáhali s odčerpáváním vody anebo odstraňováním popadaných stromů. Nejvíce zasaženou oblastí bylo ve středních Čechách večer Říčansko. Odpoledne měli hasiči nejvíce výjezdů na Příbramsku, říká mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.
14: Příbramští hasiči vyjeli na volání ke dvou osobám, které uvízly v altánu a nebyly se schopny z altánu dostat po tom, co z pole přiteklo velké množství vody a bláta.
4: Hasiči museli lidi z altánu zachraňovat ve člunu. Pokud mají lidé po včerejší bouřce ve své blízkosti poničené stromy, můžou se obrátit na hasiče. Sýkor ale dodává, že hasiči můžou pomoci jen pokud stromy ohrožují bezpečnost. Výstraha před silnými bouřkami platí na většině území Česka i dnes. Zpráva na ruském okupovaném poloostrově Krym zakázala prodej pohonných hmot na všech čerpacích stanicích. Paliva zůstanou vyhrazená jen pro vládní orgány. Na síti Telegram to oznámil Moskvou dosazený šéf Krymu Sergej Aksionov. Vyzval ale k zachování klidu. Důvodem nedostatku paliv jsou ukrajinské útoky na ropná zařízení v Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes oznámil, že Ukrajina na Krymu a v Krasnodarském kraji dnes zasáhla ropná, logistická a vojenská zařízení. Světový svátek hudby oslaví dnes muzikanti v Českých Budějovicích. V dominikánském klášteře zahraje od 17 hodin kytarový orchestr. Koncert zahájí kytarové duo Pavel Štefal, Emanuel Kiml. Štefal k programu říká.
15: Naše duo zahraje skladbu od Enrika Granadose a vyvrcholením tohoto dne bude plzeňský kytarový orchestr Crazy Strings, který hraje skladby od starých mistrů až po filmovou hudbu. Dokonce zapojil i bicí nástroje.
16: Sport. Fotbalisté Japonska a Nizozemska se ve skupině F mistrovství světa přiblížili k postupu do vyřazovací části. Po úvodní vzájemné remíze oba týmy vyhráli. Japonci zvítězili nad Tuniskem 4-0, Nizozemci nad Švédskem 5-1. Do play-off už prošlo Německo, když porazilo Pobřeží Slonoviny 2-1 a Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0. Motocyklista Filip Salač vyjede do Velké ceny České republiky ze druhé pozice. Závod kategorie Moto 2 odstartuje ve 12 hodin a 15 minut. Program na Masarykově okruhu už před chvílí začal, zahájili jeho jezdci ve třídě Moto 3. V Brně je u toho reportér David Nekvinda.
17: Jestli 3D Moto 3 jsou teď v prvním ze 16 kol, které na brněnském Masarykově okruhu absolvují, do čela se v úvodu závodu dostal Španěl Giles, který startoval z druhého místa, překonal Almancu, který tedy startoval z pole position, ale jsme opravdu tedy stále v prvním kole z 16. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Bělotína a také u sjezdu na Sázavu. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Olomouce a Brna čekejte kolony u Bělotína a hranic na Moravě. Na kilometru 312 ruší dlouhodobé omezení, teď se projíždí pouze jedním pruhem a ta kolona má asi 4 kilometry a zdržení od Ostravy na Brno je asi 20 minut. V opačném směru, to znamená do Ostravy, se zúžením projíždí plynule. Zdržení pak čekejte na D1 i z Prahy do Brna, to před omezením u sjezdu na Sázavu. Na 34. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu, průjezdní je tam pouze levý pruh, fronta má asi 2 kilometry, čekejte 10 minut navíc. A v Praze vázne provoz na Štěrboholské spojice směrem z Černého na Lanový most za sjezdem na Běchovice v místě stavby Pražského okruhu. Je také omezení do jednoho pruhu, tam ta fronta je asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer, ale čekáme od západu, hlavně v Čechách, postupně pak všude oblačno, přechodně až zataženo, místy přeháňky anebo opět bouřky. Doprovázet je můžou přívalové srážky, nárazy větru anebo kroupy. Teploty 30 až 35 stupňů. Tolik zprávy.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Dark turismus neboli temná turistika. Jde o fenomén, který přitahuje lidi na místa spojená s tragédiemi, katastrofami, válkami i lidským utrpením. A zájem o něj v posledních letech rozhodně neklesá.
20: Pro někoho jde o snahu pochopit historii a uctít památku obětí. Jiní na těchto místech hledají silné emoce, autentickou zkušenost nebo jsou zkrátka fascinováni temnými stránkami lidských dějin.
19: Kde leží hranice mezi vzděláváním, pietou a pouhým voyeurstvím? A proč lidi vlastně místa tragédií tolik přitahují? V dnešním pořadu potom budou pátrat autoři Radim Štícha
20: a František Šedivý.
18: Téma plus.

0: Kdy jste se poprvé setkal s pojmem dark turismus a co vás na něm začalo přitahovat?
1: Tak poprvé přibližně rok 2015, co mě přitahovalo, no to tajemný.
0: A jaké místo na vás nejvíce zapůsobilo?
1: Je to asi ostrov Poveglia v Itálii, nedaleko Benátek, a čím mě zaujalo? Celkově jakoby historií. Jo, událo se tam spoustu věcí, takže to pro mě bylo zajímavé a viděl jsem o tom pár dokumentů, tak jsem si to chtěl tak nějak potvrdit a vyvrátit různý zvěsti o tomhleto místě.
0: Co vlastně vy při návštěvě takových míst hledáte? Je to právě to historické poznání nebo chcete tam zažít nějakou emoci, atmosféru?
1: Asi adrenalin. Většinou totiž navštěvujeme místa, která nejsou přístupná, a historie taky, ale většinou takový to napětí a to, že tam nemůžu.
0: Říká cestovatel Radim Bača, který místa temné turistiky vyhledává od roku 2015. Podle různých definic označuje dark turismus cestování na místa spojená s tragickými událostmi a lidským utrpením.
2: Patří sem například bojiště, koncentrační a vyhlazovací tábory, místa přírodních i člověkem způsobených katastrof, masové hroby, válečné hřbitovy, popraviště, věznice nebo lokality spojené se smrtí významných osobností či otroctvím.
0: Temná turistika upozorňuje na odvrácené stránky lidských dějin a vedle vyloženě pochmurných míst může zahrnovat i známé historické památky, které nesou stopy tragické události. Proč lidi podobný druh turistiky přitahuje?
2: Štěpán Vymětal je krizový a forenzní psycholog, který se zaměřuje na psychologii mimořádných událostí a krizového řízení, a budeme společně mluvit o tématu dark turismus. Proč člověka obecně přitahují místa spojená s tragédiemi, smrtí nebo katastrofami? Je to něco přirozeného?
3: Náš mozek věnuje více pozornosti právě hrozbám, věcem neznámým, které by ho mohly ohrožovat, protože v minulosti to pomáhalo našemu přežití, takže ten mozek je tak konstruován, jsou tam struktury, které se zaměřují na tu okamžitou emoční reakci, a struktury, které potom jako kognitivně v rozhodování řeší tu akci racionálně, ale ty emoční jsou první, ta amygdala, ta reaguje jako první a potom teprve to právě racionálně nějak si dotváříme, ten obrázek. Takže tam šlo evolučně o to přežití, protože ty informace vlastně byly vždycky důležité pro toho člověka nebo pro naše předky, proto ten mozek na ně více reagoval a ty extrémní věci proto více přitahují naši pozornost. To je ta teorie evoluční. Potom je tam teorie, která je existenciální, ta se týká potřeby hledání smyslu. Takže ten kontakt se smrtí a utrpením vede vlastně k našemu nějakému přemýšlení nad smyslem vlastního života, nad našimi hodnotami a podobně. A my se tím vlastně můžeme také vyrovnávat s vědomím vlastní smrtelnosti. Takže to je druhá teorie a druhý takový motiv. Potom je teorie emoční stimulace, kdy to nebezpečí, katastrofy vyvolávají silné emoce a na ně potom mozek reaguje. Je tam napětí, vyplavuje se adrenalin, a je tam určitá fyziologická reakce. A mozek víc reaguje na ty intenzivní podněty, než na ty běžné. Je to přirozená věc a určitá zvědavost vůči těm neznámým věcem, tabuizovaným věcem, vlastně je normální podstatou člověka. Adrenalin a silné emoce, i když nejsme přímo v ohrožení, tak vlastně nás jako učí a připravují na nějaké potenciálně rizikové situace. Tam hrají roli emoce a látky v těle. A potom je také určitá teorie, která mluví o tom, že vlastně my si potvrzujeme to, že jsme v bezpečí, tím, že navštívíme třeba místa, která byla riziková, ale v té bezpečné situaci, a že se vlastně srovnáváme s někým, kdo je v horší situaci, a tím nám z toho vychází, že my jsme v bezpečí. Takže to je další motiv. A já si myslím, že na všech těch teoriích je něco a že mohou platit i souběžně. Takže tyto faktory mohou ovlivňovat potom to chování člověka k tomu. A pak jsou další věci, které mohou mít vliv na to chování, a to budou sociální sítě a vlastně mediální vliv. Takže pokud dochází k nárůstu dark turismu, tak bych to přičítal vlivu sociálních sítí, určitých algoritmů v těch sociálních sítích a také vlivu médií a vlastně třeba dostupnosti cestování. Za posledních 20-30 let se to velmi v uvozovkách zlevnilo a stalo běžným. A myslím si, že některé ta místa jsou navštěvována i na základě toho, že je prostě reklama na to.
0: Přestože se může zdát jako moderní trend, jeho kořeny sahají hluboko do historie. Už ve starověkém Římě přitahovali davy gladiátorské zápasy v Koloseu a ve středověku bývaly veřejné popravy masovou podívanou. Lidé také cestovali na místa významných bitev nebo na poutní místa spojená se smrtí náboženských osobností.
2: Samotný pojem dark tourism zavedli v 90. letech britští badatelé John Lennon a Malcolm Foley. Podle nich se jedná o turistiku zaměřenou na místa tragédií a smrti, která se zároveň stávají součástí turistického průmyslu. Lennon upozorňoval, že fascinace smrtí provází lidstvo prakticky odjakživa, jenom se mění forma, jakým způsobem je lidé sledují.
0: Vyznavači temného turismu neváhají cestovat i za hranice České republiky. Vyhledávanými cíly jsou například ukrajinské město Pripjať u černobylské jaderné elektrárny, bývalý koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi nebo řada opuštěných budov či zařízení, kde se v minulosti stalo něco temného.
2: Některá z nich navštívil i cestovatel Radim Bača.
0: To první místo, které jste navštívil v rámci temné turistiky, vzpomenete si, co to bylo?
1: První místo byla psychiatrická léčebna Vercelli v Itálii.
0: Proč právě psychiatrická léčebna byla tím prvním místem?
1: Já jsem se zajímal celkově o historii právě těch italských léčeben. V těch 60. letech vlastně italská vláda jako uzavřela veškerý psychiatrický léčebny, protože do 50. 60. let v Itálii probíhala normálně lobotomie v těchto zařízeních. Bylo podáno spoustu stížností na nehumánní zacházení s pacientama. Na základě toho potom všechny tyhle ty léčebny uzavřely. Ty léčebny zůstaly. Zřejmě italská vláda neměla na nějakou rekonstrukci, přestavění, protože to byly opravdu velký místa. Bylo to de facto město ve městě. Většinou to bylo stavěn na pokrajích měst. Tak, jak to uzavřeli, tak to tam všechno zůstalo. My právě, když jsme navštívili to Vercelli, ono sice je hlídaný, ale když se ví, jak se tam dostat, tak se tam člověk dostane. Budovy zůstaly relativně nepoškozený. Zajímavý bylo, že vlastně ani lékařský materiály nebyly odvežený. Jo? Nebylo to prostě skartovaný, všechno je to tam, je to od úmrtních listů po lékařské zprávy. Konkrétně Vercelli čítá, tuším, že 15 velkých budov, měli dokonce svůj kostel. Tam jsme strávili, tuším, že 2 dny, dokonce jsme tam přespali.
0: Jaký to byl pocit tam přespat na takovém místě?
1: Pocit, já z takových věcí moc strach nemám, takže mě tohleto jako hrůzu nenahání, ale je nějaká malá obava, protože jste vlastně ve ohromném komplexu, kde jste vy a dejme tomu váš kamarád, který s váma sdílí tyhle ty cesty a vlastně okolo vás jako nikdo není. Vy jste vlastně vládce tohodle toho komplexu v tu chvíli. Je to nepopsatelný pocit, musí to člověk zažít, nejde to popsat tu atmosféru takhle na mikrofon. Předtím, ještě než jsme tam jeli, tak jsme měli dochovaný mapy, kde, co, v kterém objektu bylo, takže jsme našli vlastně i podzemní prostory, kde byly drženy ty nejtěžší pacienti, kde teda byly prováděny v té době ještě povolené různé metody léčení, jsou to nehumánní věci.
0: Existuje nějaká hranice při tomto cestování, když tam někdo jede jako za pietní návštěvou, anebo kdy už se z toho místa stane ta atrakce?
1: My povětšinou navštěvujeme místa, kam se za stolik lidí nedostane a vždycky při návštěvě takového místa, konkrétně ostrov Poveglia, je ostrov, který vlastně byl vybudovaný za morový rány, je tam pochovaných cirka 180 tisíc obětí. Vždycky na takovémhle místě se snažíme chovat opravdu s respektem a s úctou k těm zemřelým. A zásadní věc je nic nepřenášet, nic neodnášet, chovat se k tomu jako k pietnímu místu.
2: Za jeden z historických příkladů dark turismu bývá označována například bitva u Waterloo v roce 1815. Někteří lidé tehdy údajně sledovali boj z bezpečné vzdálenosti přímo z kočárů. Podobně se už v minulosti lidé sjížděli k místům katastrof či neštěstí.
0: Pozoruhodná je v této souvislosti i železniční nehoda v Moravských Budějovicích z roku 1909. Po srážce 2 nákladních vlaků přijížděli na místo zvědavci nejen z okolí, ale dokonce i z Vídně, aby viděli trosky na vlastní oči. Už tehdy noviny popisovaly fenomén čumilů, kteří sledovali tragédii jako mimořádnou atrakci.
2: Jako dark turismus označujeme situaci, když člověk jede na nějaké místo bitvy, koncentrační, vyhlazovací tábory, místa živelných katastrof, katastrof způsobených člověkem, hromadné hroby, válečné hřbitovy a podobně. V čem se podle vás liší návštěvník, který na podobné místo přijíždí z úcty zájmu o tu historii, od člověka, který hledá spíš senzaci?
3: On se možná tolik lišit nemusí, protože zase ty různé motivy mohou hrát roli zároveň. Určitě bude hrát roli to, jestli máme zájem o historii, chceme opravdu se na to místo podívat, abychom si to zasadili do konkrétního kontextu, ty události, nebo jestli jsme z druhé, třetí generace přeživších, třeba po koncentračních táborech nebo po nějakých hrůzách, a je to pro nás, pro naši osobní historii a rodinnou historii důležité to místo navštívit, účastnit se třeba pietních aktů při výročích a podobně. To je další rovina. Pak je tam ta role té silné emoční zkušenosti, ale ta samozřejmě hraje roli u všech těch návštěvníků, protože prostě to silné emoce vyvolává ta situace a to místo. Pak je tam ta fascinace smrtí a nebezpečím ve hře, která je zase nějakým způsobem vrozená člověku. A to, jestli je tam zatím ještě jako senzace nebo zvědavost, možná to spíš rozdíl bude v tom chování těch návštěvníků, než v tom, jako co je tím převažujícím motivem té návštěvy toho místa. To, že někdo hledá autentická místa během své dovolené, je také úplně normální. Ale to, jak se na místě chová, jo? Jestli se chová s pietou, úctou a respektem, nebo jestli se tam fotí, jestli to sdílí na sociálních sítích a tím jeho cílem je právě získávání nějakých bodů. Tak to je asi ten jako hlavní rozdíl. Případně někteří návštěvníci, naštěstí jich je úplné minimum, ale se chovají, řekl bych, zvrhle nebo zcela nevhodně, kdy zneužívají to místo i třeba k propagaci nějakých svých názorů extrémních, například tam hajlují a podobně. Takže to je už úplně za hranou a to bych řekl, že nejsou vlastně návštěvníci, to jsou zneuživatelé těch míst.
2: Dodává psycholog Štěpán Vymětal. S rostoucí popularitou dark turismu se stále častěji objevuje otázka komercionalizace míst spojených s tragédiemi a smrtí. Některé lokality se mění v turistické atrakce, zaměřené spíše na zážitek, než na pietu a historickou reflexi. Kritici upozorňují, že nadměrný turismus může vést k banalizaci utrpení obětí i ztrátě autenticity těchto míst.
0: Setkal jste se někdy s tím, že by se nějaké místo spojené s tragédií začalo více komercionalizovat?
1: Těch míst je hodně, konkrétně tady u nás v České republice. Statek Pohádka, kde žil odsouzený vrah Roubal. Z toho se stala taková atrakce, i když vlastně ve skutečnosti tam

0: placený, mně to přijde normální.
1: Máte spočítáno, kolik těch míst temných jste už navštívil od toho roku 2015, kdy jste začal?
0: 16 takových míst jsme navštívili. Většinou jsou to ty léčebny nebo místa postižená nějakou tragédií. Není to vyloženě, že bych vyhledával, ale o spoustě míst bylo napsáno, spoustu mysteriózních věcí, kterými se snažíme nějak ne vyvrátit, ale snažíme se to uvést na pravou míru.
1: Ze kterého místa jste si odnesl opravdu nejsilnější emotivní zážitek?
0: Ku podivu to bylo právě z té pohádky, kde žil Roubal. Je to místo, kde skoro nic není, ale takový mrazivý pocit.
1: Změnili vás návštěvy těchto míst nějak osobně?
0: Při každé návštěvě takového místa je to takový, jako kdyby mi vlila čerstvá krev. Pro mě je to relax navštěvovat takovéhle místa. Takže i když jakoby spousta těch míst je, dá se říct, i nebezpečná, tak říkám, pro mě je to ten adrenalin a pro mě je to vlastně odreagování na čerpání nových sil.
1: Co byste poradil lidem, kteří chtějí podobná místa navštívit vůbec poprvé? Jak by k nim měli přistupovat? S úctou, respektem?
0: Určitě s úctou, s respektem. Konkrétně z těch pietních míst, i když jsou opuštěná, nikdo tam nejezdí, nebo málo kdo tam jezdí, tak hlavně nic nepřenášet, nic neodnášet, nic neničit, protože se to běžně děje a je spousta lidí, kteří na tyhle ty místa jezdí vyloženě za účelem toho něco odnést. Prostě navštívit, podívat se a odjet.
1: Cestovatel Radim Bača čerpá inspiraci ke svým cestám na internetu, na různých fórech, je ve spojení s urbexovými komunitami, kde si vzájemně předávají informace a čerpá rovněž z dostupné literatury. Se svým koníčkem však Radim Bača není zdaleka sám v českém ani světovém kontextu. Ve vysílání Českého rozhlasu o tom, že stále více lidí touží po novém extravagantním zážitku, v roce 2016 mluvil dokumentarista Jan Svatoš.
2: Jsou to místa, kde se odehrály samozřejmě různé bitvy, jsou to bývalá vězení, kde dokonce na mnohých z nich lze třeba ve Spojených státech přenocovat a vyzkoušet si to, co si vyzkoušeli lidé, kteří byli třeba odsouzeni na trestu smrti. Jsou to místa, kde se odehrály různé popravy. V Londýně existuje trasa, kterou můžou lidé nasledovat Jacka Rozparovače, ale teda jenom symbolicky, pochopitelně. V Paříži je velmi zakázáno do dneška stále a je to takové tabu místo, kde v tom tunelu zemřela Lady Diana, přestože některé agentury nabízí okružní jízdu Paříži a začleňují ten tunel do svého harmonogramu. Vy jste tady řekl, že v Paříži odháněli zvědavé turisty nebo diváky od Seiny, tak podobnou situaci zažili i američtí záchranáři, když v New Orleansu vlastně byl hurikán Katrina, došlo tam k těm záplavám, tak dokonce do New Orleansu směřovali plné autobusy turistů, kteří se tam jeli podívat na tu lidskou tragédii. A poslední případ, takový skutečně velký exot, temný exot, je Japonsko, které má už své katalogy a ten třeba nabízí zájezdy do bývalé jaderné elektrárny Fukushima v oblecích a s přístroji, kterými lidé můžou měřit radiaci. Je to alternativa pro bílé písečné pláže a bikiny, tak někdo může jít na pláž, která byla zasažena tou přírodní katastrofou.
3: Dark turismus se v posledních letech stal běžnou součástí nabídky cestovních kanceláří a organizovaných zájezdů. Existují specializované prohlídky bývalých věznic, bojišť, koncentračních táborů nebo míst katastrof, které lákají návštěvníky na autentický zážitek.
1: Součástí dark turismu jsou i tematické komentované prohlídky měst, noční návštěvy hřbitovů, bývalých mučíren nebo historických věznic. Některá místa navíc pracují se speciální atmosférou, používají průvodce v kostýmech, zvukové efekty nebo stylizované expozice, aby zážitek působil intenzivněji.
3: Nestává se z tragických míst turistický produkt? Jakou roli podle psychologa Štěpána Vymětala hrají hromadné zájezdy na místa tragédií?
4: Komerční zneužití možná, nebo využití. Na druhou stranu také existují muzea, která jsou úplně nová, nemají historickou souvislost a jsou zaměřena na emoce, na strach, na jakoby imitují strašidelná místa a podobně. To je možná také součástí dark turismu, ale toho komerčního, který nemá jako vazbu na žádnou pietu a podobně. Asi tam budou ve hře etická dilemata, která nám naskočí, když nad tím budeme uvažovat. A jedním z těch dilemat bude určitě, jestli jde o respekt a pietu, nebo

0: nějaký morbidní voyeurismus, kdy tím motivem je nějaké to focení, selfie na místě. Tam teda problém sociálních sítí hraje roli, protože to zřejmě podporuje tento směr dark turismu do budoucna. Ale myslím si, že ne všechen dark turismus je špatně a některé ty motivy jsou vlastně žádoucí. Když si vezmeme studium historie, poučení se z historie, návštěvy školních tříd na některých místech, tak ty vedou třeba k tomu, že ty děti si ukotví nějaké hodnoty, demokratické hodnoty, humanistické hodnoty, neexperimentují potom s nějakými extrémními názory a rizikovými obsahy, bych řekl, ale prostě je jim jasno, že tohle je špatně. Vys například koncentrační tábory. Čili to první dilema se týká respektu a piety na jedné straně a na druhé straně nějakého morbidního sebeprezentace, sledování, voyeurismu. Další věcí je právě ta otázka monetizace toho neštěstí nebo toho utrpení. To znamená, jestli na tom někdo vydělává. Dilema, jestli mít vstupné na některá místa, jestli tam prodávat suvenýry z těch míst, jestli to je etické. Pak je zásadní ten kontext a ta interpretace. Jestli to místo ukazuje historii, vysvětluje historii, anebo jestli se zaměřuje právě na to, že ukazuje hrůzu.
1: Velkou roli v rozmachu dark turismu sehrály kromě sociálních sítí také streamovací platformy, které nabízejí seriály a dokumenty s tématikou temných míst. Jedním z nejnavštěvovanějších míst dark turismu na světě zůstává bývalý koncentrační tábor v Osvětimi. Každoročně tam přijíždějí statisíce až miliony návštěvníků z celého světa. Muzeum přitom opakovaně upozorňuje na nevhodné chování části turistů, například pořizování selfie nebo pózování na kolejích vedoucích do tábora.
2: Jak tenká je ta hranice u sociálních sítí? V tom smyslu, zda to sdílení fotografií z podobných míst vede ke sploštění nebo banalizaci tragédie.
0: Setkávám se často s tím, že lidé v průběhu katastrof dokumentují ty katastrofy a fotí je nebo natáčejí, což na jednu stranu může přispět potom k vyšetřování, pokud se to použije nějakým způsobem. Na druhou stranu je to i odrazem jejich vlastní úzkosti a nejistoty a emocí, které pak chtějí sdílet, a ty sociální sítě fungují na tom sdílení emocí a prodávání pozornosti tímhletím směrem, takže tam záleží zase na motivaci, jak ten snímek použijete, proč jste ho vytvořil, ale pak jakým způsobem ho použijete. No. Jedna věc je ten záměr, druhá věc je pak použití a nějaký výsledek. Pokud budeme v některých situacích schánět podporu, schánět například prostředky pro obnovu třeba oblasti, která je zasažená povodněmi, tak bych řekl, že je to pro sociální motiv, že můžeme podpořit pomoc druhých lidí a sbírání peněz a tak dále pro nějaký jako bohulibý účel. Když to budeme používat pro vlastní sebeprezentaci, jak jsem skvělý, že jsem to zvládnul, že jsem na tom místě byl, tak je to teda dost z mého pohledu spochybnitelný motiv. Takže bude tam hranice v tom použití, v těch záměrech, ale na druhou stranu pak jsou snímky, které už se volně šíří a my už nad nimi nemáme kontrolu. A myslím si, že některá místa je v pořádku, že tam je označení, aby lidé nefotografovali nebo nenatáčeli. Protože prostě jsou to místa utrpení, jsou to hroby nebo popraviště a tak dále, kde jako tím cílem není sebeprezentace na místě hrůzy, ale možná ta pěta právě.
2: Kdo by měl nastavit ideální pravidla pro to, aby měl dark turismus pozitivní dopad? Jsou to ty paměťové instituce, které třeba zakážou focení na tom místě?
0: Já bych řekl, že to jsou ty paměťové instituce, že je to i odpovědnost společenská, politické garnitury, jaký je přístup a jaká je podpora těchto trendů a směřování, ale jako zakázat, není to tolik o zákazu, ale spíš bych řekl o edukaci těch lidí. Proč to je vhodné, proč to není vhodné. A pak je tam asi určitá odpovědnost také těch platform sociálních sítí, které z toho mají profit, které z toho provozu bohatnou. A to se týká určitých typů fotografií a zveřejňování, řekl bych, obsahu, který může být škodlivý.
2: Jaká jsou podle Štěpána Vymětela hlavní pozitiva dark turismu? Může přispívat ke vzdělávání, sebereflexi, může rozvíjet schopnost empatie, vcítit se do situace jiných lidí, podporovat historickou paměť a vytvářet hodnoty.
3: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Česká republika nabízí řadu míst, která bývají spojována s dark turismem. Nejznámějším cílem temné turistiky je památník Terezín, připomínající oběti nacistické perzekuce a holokaustu. Stejně jako Lidice a Ležáky, obce vypálené nacisty během druhé světové války. Mezi často navštěvovaná místa patří i sedlecká kostnice u Kutné hory, jejíž výzdoba je vytvořena z lidských kostí 10 000 zemřelých. Temnou atmosféru podle vyznavačů tohoto fenoménu mají také Olšanské hřbitovy v Praze nebo brněnská Káznice na Cejlu, která je spojena s nacistickými i komunistickými represemi.
2: Dark turismus v Česku ale není spojený pouze s historií 20. století. Zájem návštěvníků přitahují i lokality opředené tajemstvím a legendami, například Býčí skála v Moravském Krasu, spojovaná s pravěkými rituálními vraždami. Oblibu mají také bývalé vojenské prostory, opuštěné továrny nebo chátrající objekty, které lákají svou atmosférou i pocitem zakázaného a neznámého.
1: Jedním z tajemných míst v Česku, které je spojováno s dark turismem, je Bohnický ústavní hřbitov. Opuštěné místo ukryté poblíž bývalé psychiatrické léčebny. Místo je známé příběhy pacientů, anonymními hroby i ponurou atmosférou, která dodnes přitahuje návštěvníky hledající tajemství a historii. Právě kombinace skutečných lidských osudů a temné pověsti dělá ze hřbitova významný cíl dark turismu v Česku.
2: V roce 2013 se začal o Bohnický hřbitov více zajímat místní rodák Jiří Vítek a s přáteli zajistili jeho úklid a vyklizení. První komentovanou procházku potom uskutečnil o 2 roky později. Na místo jsme se tedy vydali s tím nejpovolanějším. Strážce hřbitova Jiří Vítek je badatelem a v roce 2026 místostarostou Prahy 8 z uskupení Patrioti pro Prahu 8.
4: Ten samotný hřbitov vzniknul v roce 1909, tedy několik let po tom, co byla uvedena do provozu Bohnická léčebna, dříve Ústav pro choromyslné. Původně to byl malý hřbitůvek, který měl jenom takový dřevěný oplocení, který se různě rozšiřovalo. Většinou tady byly pohřbíváni děti, které se narodili v Ústavu pro choromyslné a velmi brzy zemřeli, tedy přímo narozené děti v té instituci. V té době platil zákon, který vlastně určoval té instituci, že když jste se tam narodil, tak vám museli zajistit i místo posledního odpočinku. Takže to byl prakticky začátku dětských hřbitov. Vůbec ten první pohřbený tady byl v září 1909, tuším 12-letý chlapec příjmením Jankovský. A pak postupem času se začal rozšiřovat. Samozřejmě nejvíce v období první světové války, kdy ten nárůst duševních nemocí byl brutální. V roce 1916 vypukla velká tyfová epidemie, zemřelo skoro 700 pacientů. Během krátké doby a tenhle hřbitov vlastně nabízel tu možnost toho pohřbení těchto lidí, protože převážet někoho s tyfem nebylo možné, i kdybyste byl, já nevím, miliardář, tak prostě jste nemohl být nikdy převezen, kvůli, kdyby došlo k nějaké nehodě a tak dále, tak to tělo bylo samozřejmě nebezpečné i po smrti, takže byli pohřbíváni tady. V 50. letech to bylo odebráno církvi, možná ještě zmíním, že ta největší sláva toho hřbitova byla v roce 1932, kdy se tady žehnal deskám, které jsem instaloval na kapličku místní správa církevní, ale ty desky financoval Benito Mussolini a byly věnovány 48 Italům, kteří tady leží. To byli lidé, které evakuovali v roce 1916 z oblasti Tridentu v Itálii, že ta sláva byla hlavně kvůli tomu, že zde byl kardinál Kašpar. Další slávy spíš už jsou takové ty mediální, znamená natáčel se tady film Amadeus Miloše Formana. Ta scéna, kdy ho přiváží právě jakoby sem na ten hřbitov a pohřbívají ho do hromadného hrobu. A z těch posledních takových mediálních sláv je asi to, že se tu natáčela poslední série Císařovna o císařovně Sisi, což je velmi populární seriál, hlavně teda v Itálii, v Německu, Rakousku. A teď vlastně se tu pravděpodobně bude natáčet jistá scéna pro Tajemství všech tajemství od Dana Browna.
1: Náš pořad je o dark turismu, tedy o temné turistice. Která okolnost nebo událost vlastně udělala z tohoto místa právě to místo té temné turistiky?
4: Já si myslím, že to všechno vypuklo jedním článkem v bulvárních novinách, kdy novinář napsal před těmi 10 lety článek, že toto je nejtajemnější místo v Evropě. Jenom chci upozornit, že spoustu let jsme si všichni v okolí mysleli, že to je židovský hřbitov. Tady my jsme nevěděli, že to je hřbitov spojený s léčebnou. Jak byl zanedbaný, některé náhrobky, které neukradly a zbyly tady, ve vás vyvolávají pocit židovského hřbitova. To vlastně vyvolalo jakýsi zájem a boom v té době youtuberů, influencerů, který začíná před těmi 10 lety. Dneska už je tam konkurence ohromná na tom YouTube, ale v té době, když jste přišel s nějakým dobrým nápadem, tak jste ohromně vystřel. A pak už se to chytlo, vlastně různé časopisy o tajemnu začaly o tom psát a prakticky dneska každý novinář každé léto recykluje nejtajemnější místo, tajemný bohnický hřbitov, nejlépe s titulkem Hřbitov bláznu.
2: Pojďme se teď klidně projít, protože hřbitov je poměrně rozlehlý. Když tu provádíte návštěvníky, tak některé ty hroby jsou určené s jistotou, komu patřily, u některých se můžeme jenom domnívat, které ty osobnosti považujete za nejzásadnější nebo nejzajímavější?
4: Nejzajímavější asi samozřejmě pro mnohé je to příběh Gavrila Principa. 1. května 1918 tady byl pohřeb za asistence vojáků z Terezínských pevnosti, což se objevilo v protokolech gestapa, který pak v 80. letech znovu vylezli na povrch, kdy paní ředitelka bohnické léčebny se tomu začala intenzivně věnovat. Samozřejmě v době, kdy to nikoho nezajímalo, jako nějak ten bulvár nefungoval v době socialismu. 3 dny předtím, 1. květnem 1918, zemřel Gavrilo Princip, paradoxně v té době jediný vězeň Terezínské pevnosti. Je to na vodě. Samozřejmě v Terezíně jsou přesvědčeni, že to exhumované tělo v roce tuším 1920-1921 budou tvrdit, že to je 100% Gavrilo. Je to legenda spojená s tímto hřbitovem, podložená tím, že hrobník Slavata při Heidrichiádě byl přizván na výslech. Prostě šel na výslech na gestapo a podle mě takovou tou českou cestou, jakože chtěl zaujmout něčím, aby odlákal pozornost, tak jim dával tuto informaci. Ono je to taky moc nezajímalo, ty Němce, takže to strašně dlouho ta legenda spala, pak se probouzela různě. Druhá věc, které já osobně věřím a jsem přesvědčen, že to tak je to četař Pavlíček. A proč? Protože jeden z nejlepších vyšetřovatelů své doby, pan Nečásek, označil četaře Pavlíčka jako možného vraha Otýlie Vranské. Otýlie Vranská byla slovenská prostitutka, která byla zavražděna v roce 1933. Její tělo bylo dáno do kufru, nebudu to popisovat úplně. Určitě posluchači o tom najdou spoustu informací. A byl to vlastně nějaký pomník československé kriminalistiky nedořešený, který kriminalistický ústav tuším 2 roky nebo 3 roky prohlásil, že má vyřešeno. Ale prohlásil to tím způsobem s největší pravděpodobností. Tedy ne 100%. A já stále tvrdím, že věřím panu Nečáskovi, muži, který objasnil během krátké doby 150 násilných trestných činů s panem Zahrádkou. Takže to je druhá osobnost. Třetí možná byla návštěva Margaret Thatcherové, což se odhalilo, to jsou necelé 2-3 roky, proč tu byla, hodně se spekulovalo, jestli tady někde exhumovali někoho z její rodiny. Ne, skutečně šlo o to, že se tady exhumoval hrob pilota RAF, kterého následně si Britové odvezli, protože podle mě i Margaret Thatcherová, která měla dobré vztahy s armádou, mohla být na pochybách o tom, jestli tady ta demokracie vydrží, protože tady byla těsně po revoluci sametové. A ti staří piloti prostě chtěli, aby ho přivezli. Byl to pilot, kterého tady Němci v dubnu 1945 sestřelili, britský pilot RAF, a pohřbili ho teda rychle tady na tom hřbitově. To jsou asi jakoby 3 zásadní osobnosti. Pak jsou tady věci typu zednářská symbolika a tak dále, které lidi jako lákají.

0: Jak se proměnili ti návštěvníci? Už jsou to ti lidé, kteří spíše hledají tu fascinaci tím tajemnem, anebo se najdou i tací, které zajímá ta historie toho místa?
1: Přesně naopak. Ze začátku to byli skutečně lidé, kteří toužili pouze po hledání různých změn elektromagnetických polí, různé přístroje, cardwalky, ghost radia, hledání různých prostě tajemství. Dneska je to převážně teda, ale možná je to taky tím, že já o těch paranormálních jevech vlastně jako nevyprávím. Takže mluvím o historii, ale samozřejmě, že když dojde na závěr, chcete se na něco zeptat, každá komentovaná prohlídka končí, stalo se vám tady něco jako zvláštního. Takže ano, oni sem jdou, ta historie je zajímá, ale samozřejmě podvědomí si uvědomují, jaké je to jakoby místo, protože leží tady 4200 neboštíků, převážně pacientů Ústavu pro choromyslné a nejenom hodní lidé, pedofilové, žháři, vrazy, spoustu zvláštních lidí a samotné to místo teďka přicházíme do prostřed hřbitova. Ono, když se podíváte nad sebe, tak ty naši přeci věděli, jak to na vás má působit. Tohle měl být průchod katedrálou. Měl jste mít nad sebou gotické stropy, měl jste procházet tunelem, na bráně byl jeden kříž, který protínal kříž na druhé straně a tady vidíme podstavec po mé pravé straně, kde je další kříž. Ten protíná přesně kříž v kapli a my jsme tady na středu. A když lehce popojdeme, tak zde přímo uprostřed hřbitova u toho nejsilnějšího místa, kde se protínaly všechny čtyři kříže, je jediné místo a to je to oko nebo ta brána do toho nebe. A tohle je to nejsilnější místo, to srdce hřbitova, odkud by dle věřících nebo faráře, odtud by měly odcházet vlastně ty duše nahoru. Nejsilnější místo. A paradoxně tohleto místo bylo v těch 80. letech nejčastěji narušováno satanistickými rituály, které probíhaly přímo v tomto prostoru. Po vydání satanské Bible ve Spojených státech dostala se i sem, ale tím, že byla ta skupina infiltrovaná příslušníky státní bezpečnosti, jak to velice rychle skončilo. No. A dneska, když tady dělá někdo nějaké rituály, jak je to spíš takový jako směšný, takový spíš jako, aby děvčata se bály a více vynuli k chlapcům. Takže jako to s tím nemá nic společného. Ale k té turistice. Samozřejmě je to zvláštní místo. Když přistoupím na ten název Hřbitov bláznů, tak je to skutečně jako místo, které lidi láká. Kolikrát se stalo, že když někdo z léčebny se třeba nevrátil z vycházky, tak rád vždycky ho nacházeli tady. Tady jsou dopisy poschovávané, lidi se vypisují prostě ze svých problémů. Když je úplněk, tak tady je mraky přívěsků, aby si je nabili, ale to nesouvisí s tou turistikou. To místo láká, možná je to nějaká touha, brána zjistit, jestli skutečně je něco na druhé straně. Tady je to faktický, tady ty duševně nemocný ležej, tady je to skutečně hřbitov, který patřil k léčebně. Jsou místa, která mají pouze tu legendu. Můžou to být různé cesty do pekla a tak dále, čertovi, já nevím, kameny, cokoliv, ale tady se podíváte a tady ti lidé jsou, ta symbolika tady je. Tím, jak to bylo zanedbávané, tak to samozřejmě dostává úplně jinou atmosféru.
2: Nejvýznamnější osobností, která odpočívá na Bohnickém hřbitově, je Marie Tuma Reiterová. Její hrob se stal známým hlavně proto, že jako jeden z mála na hřbitově zůstal a po desetiletí je zachovalý a udržovaný.
3: Kolem Marie Tuma Reiterové proto vznikla řada legend a tajemných příběhů, které přispěly k ponuré pověsti Bohnického hřbitova a zvýšily motivaci lidí toto místo navštívit.
4: Co prostupuje i ty články nejrůznější, tak to je ten jeden náhrobek, který zůstal opečováván.
1: To je Marie Tuma, před kterou teď stojíme, která zemřela v necelých 29 letech. Byla služebná, ona trpěla těžkou schizofrenií, ale samozřejmě na to se neumíralo. Umřela na problémy plicní. A je to jeden z mála náhrobků, který tady, když to řeknu natvrdo, neukradli. Ono z těch 4200 hrobů, těch náhrobků tady nebylo moc. Oni byly označeny železným číslem, protože se zde pohřbívalo většinou zdarma. Ale těch náhrobků tady bylo třeba 100-150, dneska jich tady napočítáme třeba 15. Zbytek ukradli, dělali si z nich schody, přebrušovali a tak dále. vytváří se k němu různé legendy. Nesmí říkat její jméno, jen jako hluch než oslepneš a takovýhle blbosti, které právě vznikají. A to je právě ta věc, která vznikla. Vím i kde vznikla, že na YouTube. A dneska mi to říkají třeba 50-60 letý lidi, jak už to se přenesla tato věc, kterou udělali jistí youtubeři, se kterýma nemám úplně dobrý vztahy.
4: Vy taky máte rád ta tajemná místa historii. Jsou pro vás důležité ty autentické věci, ta pravda, která se dá vlastně dohledat, ověřit? Nebo rozumíte i lidem, kteří zkrátka vyhledávají strach, nebezpečí, možná nějakou obavu?
1: Já právě nevím, jestli je to, že vyhledávají strach. Já mám takový pocit, že oni furt hodně často ze začátku to byli lidé, kteří o někoho přišli. To znamená, oni opravdu hledali nějakou odpověď, jestli je něco na druhé straně. To bylo opravdu častý, že to byly třeba jako starší ženy, které sem přišly a ty otázky směřovaly tímhle. Zažil jste tady něco, je něco na druhé straně, komunikuje něco s vámi a tak dále. Tohle byla, jakoby, podle mě to není o strachu, to se sem chodí o prázdninách bát mladý, když sem přijedou a prostě bu, duchu, ukaž se. Ale a pak si to toče, aby měli něco prostě na sociální sítě. Jo, to chápu. Jo. Ono už i za těch let, co dělám tu komentovanou prohlídku, to vzniklo náhodou. Ke mně se dostala kronika, já ji přečet a řekl jsem jí tady lidem, co mi pomáhali jako uklízet, jsem jim říkal, o čem to je, oni mámu by to zajímalo taky, tátu, a najednou se to rozrostlo do neskutečného množství komentovaných prohlídek. Takže jakoby já si myslím, že je to touha poznat něco na druhé straně, nebo prostě setkat se s něčím. Možná teď v poslední době převládá i to, abych to měl zdokumentovaný a udělal mi to nějaký čísla na sociálních sítích. To určitě s tím souvisí, ale ten začátek byl čistě jako jedle syrovej. No.
2: Dark turismus může vést k overturismu, pokud se místa spojená s tragédiemi stanou masově navštěvovanými atrakcemi. Nadměrný turismus často narušuje pietní atmosféru a vyvolává etické otázky spojené s komercionalizací utrpení.
3: Zároveň však přináší finance na údržbu památek a vzdělávání veřejnosti. Důležité je proto zachovat rovnováhu mezi turistickým zájmem a respektem k historii. Jak je to na Bohnickém hřbitově?
4: Neobáváte se, že ten zájem bude větší a větší, že Praha 8 bude muset třeba regulovat vstup, to, co se tady odehrává? Dá se to vůbec zvládnout?
1: Helejte, zvládnout se to dá. Je poslední komentovaná prohlídka před rekonstrukcí, kterou bylo 120 lidí. A zvládlo se to. Věřím, že všichni byli spokojeni. Nejsem úplně jako, já bych to zas nepřefukoval, že je to nějaký jako tisíce lidí. Ten hřbitov je otevřen, takže určitě během týdne nasytí spoustu návštěvníků svojí krásou. A když je komentovaná prohlídka, tak prostě přijdou lidé a těch přijde 10 nebo 50. Je to vlastně jedno, vždycky se to nějak zvládne. Nejsem si jistý, jestli by se to nějak regulovat. To zase dělat z toho nějaký show business a vybírat jakoby vstupný, to k tomuhle místu asi nepatří.
3: Přejme ústavnímu hřbitovu v Bohnicích, aby si zachoval pietní atmosféru a nestal se terčem zájezdových autobusů. Součástí proměny tohoto místa je také rekonstrukce kaple, která desítky let chátrala po požáru založeném vandaly. Praha 8 zajistila její obnovu, a to zajímavým architektonickým řešením. Místo má sloužit i pro pietní a vzdělávací akce.

0: Mezi příklady dark turismu v Česku se někdy řadí také hrad Houska, který je opředený řadou tajemných legend o pekelné bráně, nadpřirozených jevech a temné historii. Právě tato mystická atmosféra každoročně přitahuje tisíce návštěvníků, které lákají různá tajemství i nevysvětlitelné příběhy. Proč právě Houska získala tuto pověst? S tamním kastelánem jsme hledali odpověď přímo na hradě.
1: Nacházíme se na hradě Houska, kde si povídáme s kastelánem panem Miroslavem Konopáskem. Pane kasteláne, proč si myslíte, že právě Houska je cílem turistů, kteří vyhledávají temnou turistiku?
2: Na Housce je nejkrásnější to, že vlastně nikde se nedočtete a nikdo vám nepoví, kdo ten hrad postavil, kdy to bylo a hlavně proč. To je asi opravdu to nejkrásnější. Takže díky tomu, že Houska je, řekněme, nezařaditelná, prostě tady jde všechno mimo, panuje spousta dohadů okolo hradu. Hrady stavili vždycky tam, kde to mělo smysl. Hrady byly pevnost a zároveň také, co si jako úřad radnice. Hrad chránil, obchodní cestu chránil, hranici chránil, osídlené území a o Housce neplatí vůbec nic. Buď to tu bylo neobydlené, nebo o tom okolním osídlení se prostě neví. Tak a co má tedy hrad chránit, když se o něm píše, že ho vystavili uprostřed neprostupných středověkých hvozdů a pralesů, které se ani k lovu nehodily. Proto od nepaměti se traduje o Housce, že je tu kvůli tomu, aby se odsud cosi, nikdy blíže se nepojmenovává, nedostalo ven do okolního světa.
1: Hrad Houska je často spojován s legendou o bráně do pekla.
2: To se traduje, pokud mají kronikáři pravdu, už 9. století. Tady mělo stát dřevěné hradiště, jsme v kraji Pšovanů a daleko dříve před Kamenným hradem, tedy na místě dnešní kaple, kterou vystavili údajně jako zátku nad tím peklem, to mělo puknout, prasknout skála, no a tam odsud měla vycházet, píše se, hovada pekelná, ďábelská, činila příkoří lidem. Kaplí to zašpuntovali, zaplať pánbu to drží dodnes, hlídá ji archanděl Michael. No, proč to přitahuje lidi? To bychom museli k církvím a k těm, řekněme, polopravdám. Proto jsou tu ti satanisté a různé církve, necírkve, řekněme, sekty. Je to tak prostě.
1: V čem se podle vás liší ti návštěvníci, kteří sem přijíždějí kvůli té historii, od těch, které láká spíš to tajemno a ten strach?
2: Někteří jsou neodbytní, pořád po mně chtějí vidět to strašidlo a nebo ty paranormální jevy a já vždycky říkám, že těch strašidel a paranormálních jevů sem chodí nejvíc ve dne přes tu vstupní bránu, no tak většina lidí se tomu samozřejmě zasměje. Lidé chodí za historií, chodí i za tím tajemném. Ještě před, já nevím, 15 lety spousta těch záhadologů oblézala hrad po nocích a oni by uměli i kopat, no tak jsme řekli, hele kluci, pojďte, přestaneme blbnout a kontaktovali jsme je a dnes tu děláme naprosto legální akci, vlastně tradiční každým rokem, říkáme tomu konference Sfinga, sjede se jich sem na Housku plus minus 100, jezdím přednášet dokonce z Karlovy univerzity a nezlobí to, kdo si hraje, nezlobí, naprosto solidní lidi.
1: A máte pocit, že ta popularita té temné turistiky v posledních letech roste, když to vztahnete i třeba tady k tomuto místu?
2: Housku objevili youtubeři z celého světa, byli tu z Ameriky, z Francie, z Německa, z Austrálie. No a jakmile se to jednou dostane na YouTube a ty youtubeři si tam vymyslí věci, které prostě nejsou, jo, tak samozřejmě chytne se toho spousta lidí a chtějí po nás vidět třeba i nesmysly. No, vychází to z toho, že hrad nezapadá do těch více či méně všeobecně platných vzorců o hradech.
1: A myslíte si, že označení Housky jako temného místa jí pomáhá nebo spíše škodí z toho historického hlediska?
2: Když se mi tady na to lidi ptají, tak já se jim to temno snažím prostě vysvětlit. Třeba i tak, že kaple je svěřena archandělovi Michaelovi, který od nejvyššího stál na pravé straně, na druhé na levé stál do určité doby úplně normální archanděl. To, že se jmenoval Satanael, to v nás evokuje něco špatného, že jo? Ale on se tím špatným v uvozovkách stál teprve, když protestoval nahoru. A zase lidem říkám, protestovat proti šéfovi, to nesmíte ani vy, za to hrozí pád, proto ho schodil dolů pod Housku. Konec konců naše předky trestali za levorukost, nesměli, bylo to od ďábla. Kaple patří Michaelovi, tady na té stěně bojuje s drakem, co by symbolem zla, je to ten nikdy nekončící souboj dobra se zlem. Nikdo neumí vysvětlit tu fresku, co je před námi, poločlověk, polozvíře, šípem to hrozí člověku a je to na celém světě jediný vyobrazený levoruký lučištník. Můžeme se tady podívat i, když to řeknu ošklivě, tak na čarodějnice. Lepší je slovo čarodějka, vědma, sibyla. Jsou tady. Když na akademika vylezla ze stěny, ono to nebylo vidět. Vylezla ta první tak dobrý, ale když na něj vylezla ta druhá s tím frňákem, s tou bradou, tak od toho opravdu utek a řekl, že ho mrazí. Obě dvě ta děvčata nám něco vypráví, na něco nás upozorňují. Já vždycky toho 1. května říkám lidem, nepálte je, nechte je bejt. Byly to vždycky ty nejchytřejší holky, pomáhali lidem, lidé si jich vážili a to byl problém. Provrchnost, ať už to byly ty mýtické kazité Talibuše, nebo Ludmila, která má sochu před hradem. No, lidé si nedají říct, pořád to pálí.
1: Jak jste teď zmínil ty mýty, tak vlastně které ty nejznámější legendy a pověsti se k hradu Houska váží?
2: To úplně nejstarší je poslední čtvrtina 9. století, kdy právě na tomto místě, kde stojíme, na místě dnešní kaple, to mělo puknout a vznikla štěrbina, trhlina tak hluboká, kterou tehdejší lidé komentovali jako díru nebo bránu do pekel. No a právě skrze vá onen otvor na světlo boží, tak jak se píše, měla vystupovat hovada pekelná, ďábelská, beroucí na sebe nelidskou podobu, polozvířat, pololidí, říkali jim nelidé. Hluboké to bylo tak, že to zasypat nešlo, proto se rozhodli to utěsnit, zatížit kaplí a svěřit archandělovi Michaelovi jako protiváze proti tomu, co je pod námi. Ještě dřív, předtím, než to ucpali, tak nabídli vězni žalářovanému tady na Housce výměnou za milost. Spustíme tě po provaze dolů, ty to peklo pro nás dokumentuješ, až tě vytáhneme ven, budeš moci svobodně odejít. On s tím souhlasil, ale na půli cesty tam si to rozmyslel. Komentoval tak, že peklo dole pod hradem je daleko horší než trest, který ho tu čeká. Tam spouštěli mladíka, nahoru vytáhli šíleného starce. Zůstali jsme tedy beze svědka a od nepaměti se traduje, že toto místo pohlídá černý mnich s černou kápí. Nemá obličej, ta postava nepředstavuje hrozbu pro nás, pro lidi, jenom hlídá. Postava v kápi, plášť až na zem bez obličeje. Když to postavíme do loďky a dáme tomu do ruky bydlo, tak jsme u Chárona. Konec konců všechno, včetně Bible, k nám přišlo z Řecka.
1: Takže tady stojíme skutečně u té pomyslné brány do pekla. Jak se tady návštěvníci cítí? Tady odsud se jim asi nechce, když to je to nejznámější místo tady na Housce.
2: Říkám, jakého bubáka si kdo sebou hlavě přinese ze spoda z podhradí, to já nevím. Jsou lidé, kteří se ani nechtějí vstoupit a pak jsou tu lidé, kteří se tu cítí, včetně mě, náramně.
1: Půjdeme dál. Už jste zmínil v úvodu druhou světovou válku. Jaký vůbec měl hrad Houska osud právě během tohoto konfliktu?
2: Hrad byl v říši. Donedávna jsme využívali jenom pamětníky, ale už bylo dokonce i publikováno, tuším, že to byly Lidové noviny. Opravdu tu sídlila německá posádka, no a když to dáme malinko do uvozovek, oni tu zkoušeli čarovat. Měli tu okultní literaturu, měli tu židovské kabely, měli tu zednářskou knihovnu. Dneska jsou to babičky, dědečkové, které sem vozili po válce na ozdravné pobyty děti postižené válkou a oni mi vypráví, že 4 dny nás nepustili ven tenkrát, protože venku jsme našli pod dřevěnými podlahami kůlen zakopané Němce v uniformách. No, zkoušeli to prostě čarovat. Já nechci moc jmenovat, ale je to bývalý minister kultury, se kterým jsem se tady sešel na kafi, porevoluční. A tak jsem se zeptal, jo, protože jsme věděli, že v archivech má být cosi o Housce. No a on mě odpověděl, že Němci tu skutečně dělali ty obřady a konkrétně tady na Housce chtěli na poslední chvíli vyhrát druhou světovou válku. Evidentně se jim to nepovedlo. A při tom obřadu, že všichni zúčastnění zemřeli. Takhle mě odpověděl náš ministr kultury. No a mě se to spojilo s tím, co mě vyprávěli ty babičky a dědečkové, že ty Němce tady našli zakopaný pod zemí, no, takže mluví.
0: V posledních letech se začíná mluvit o nové podobě dark turismu, spojené s klimatickou změnou. Zatímco dříve lidé navštěvovali hlavně místa válek, genocid nebo historických katastrof, dnes se pozornost přesouvá částečně i k oblastem, které lidé opouštějí kvůli požárům, záplavám, suchu anebo stoupající hladině oceánů.
3: Odborníci mluví o takzvaných klimatických městech duchů. Jde o místa, kde ještě nedávno normálně žili lidé, ale kvůli extrémním podmínkám se stala prakticky neobyvatelnými. Právě klimatická změna může v budoucnu vytvořit zcela nový typ turistických destinací. Nejde už jen o minulost, ale o místa, kde lidé sledují důsledky probíhající ekologické krize téměř v přímém přenosu.
0: V pořadu Téma Plus účinkovali cestovatel Radim Bača, psycholog Štěpán Vymětal, průvodce Jiří Vítek a kastelán Miroslav Konopásek.
3: Dramaturgie Lucie Korcová. Speciální poděkování patří rešeršnímu oddělení a knihovně Českého rozhlasu.
0: Krásný den přejí autoři pořadu František Šedivý
3: a Radim Štícha. A za technickou spolupráci děkujeme mistryni zvuku Ivě Podzimkové.
4: Na sladký i trpký život za socialismu si můžete v červnu zavzpomínat v literárním magazínu Ex Libris. Nabídne totiž 4 knihy, které tehdejší dobu charakterizují. Publikace Lukáše Skupy se podívá na český hraný film pro děti v letech 1945 až 1993. Studie Miroslava Vodrážky se zaměří na systémové zneužití československé psychiatrie po roce 1948. Absurdní život socialistického muže zaznamenal Lukáš Havlas v knize s podtitulem K práci a obraně připraven, pivo, párek, fotbálek. A jak estébácká akce a sanace poznamenala život potomků tehdejších obětí, to ve své knize popsal tým výzkumníků Marek Price, Nikola Doubková a Radek Heisler. Cyklus Ex Libris s názvem Sladký i trpký život za socialismu poslouchejte každé červnové úterý po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ve Švýcarsku dnes mají zástupci Spojených států, Iránu a dalších zemí jednat o míru na Blízkém východě. Ležáky na Chrudimsku si připomínají 84. výročí vypálení obce nacisty. Fotbalový reprezentant Jurásek je zraněný a do mistrovství světa už nejspíš nezasáhne. Kolony popojíždí po D1 z Ostravy do Brna u Lipníka nad Bečvou. A bude polojasno od západu, ale oblačno až zataženo, přeháňky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů. Je neděle 21. června, posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ve Švýcarsku začínají jednání o trvalém míru mezi Íránem a Spojenými státy. Do alpské země přijeli vysocí iránští i američtí vyjednavači v čele s viceprezidentem J.D. Vancem. Kromě nich by měli k jednacímu stolu v letovisku Birkenstock zasednout i zástupci Pákistánu a Kataru. Švýcarská diplomacie nicméně už včera uvedla, že v zájmu diskrétnosti a důvěryhodnosti nebude sdělovat podrobnosti.
6: Vance novinářům před nástupem do letadla řekl, že hlavními tématy jednání budou podle něj příměří v Libanonu a otázka výroby jaderných zbraní. Mluvčí amerického centrálního velitelství popřel prohlášení Íránu, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen. Provoz podle něj nadále pokračuje. Sledovací data BBC potvrdili, že průlivem během soboty proplulo i několik tankerů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: V Ležákách na Chrudimsku dnes uctili památku zavražděných obyvatel obce. Nacisti osadu vyhladili 24. června v roce 1942. Odvetu za atentát na zastupujícího říšského protektora Heidricha tehdy nepřežilo 48 ležáckých obyvatel, včetně 11 dětí. Zachránili se jen dvě malé dívky. Na místě je reportérka Anna Svobodová.
7: Pietní akt před malou chvílí uzavřel symbolický seskok parašutistů. Nad areálem památníku Ležáky se otevřely padáky v českých národních barvách a připomněli paraskupinu Silver A. Ta do Ležák propašovala vysílačku Libuši, která zajišťovala spojení domácího odboje s exilovou vládou v Londýně. 24. června 1942 nacisti osadu vyhladili jako trest za pomoc odboji, obyvatele odvlekli a popravili, přežili jen dvě malé děti. Součástí dnešního pietního aktu bylo kladení věnců u pomníku kniha obětí a zapálení ohně beznaděje, který zažehl prezident Petr Pavel. Oheň zahájil tradiční putování, kdy se děti z místních škol vypraví po stopách ležáckých dětí. Plamen odvezou až do polského Chelmna, kde byly tyto děti zavražděny. Z Ležáků Anna Svobodová, Radiožurnál.
5: Hasiči kvůli včerejším silným bouřkám vyjížděli k více než 700 případů. Nejvíce zasažené byly střední Čechy a Královéhradecký kraj. Další silné bouřky můžou podle meteorologů přijít i dnes odpoledne.
8: Výstraha je platná pro celé území Česka, pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
9: Odpoledne a večer se budou tvořit místy bouřky s nárazy větru kolem 75 km za hodinu, intenzivními srážkami kolem 40 mm a kroupami.
8: Bouřky se objeví hlavně na západě Čech. Nejvíc výjezdů kvůli bouřkám měli včera středočeští hasiči. Večer zasahovali hlavně na Říčansku, odpoledne taky kolem Příbramy. Pokračuje jejich mluvčí Jan Sýkora.
10: Příbramští hasiči vyjeli ke dvou osobám, které uvízly v Altánu a nebyli se schopni z Altánu dostat po tom, co z pole přiteklo velké množství vody a bláta.
8: Hasiči je museli zachraňovat na člunu. Nejčastěji včera pomáhali s odčerpáváním vody a s odstraňováním polámaných stromů. Lucie Špetová, Radiožurnál.
4: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Ukrajinské útoky na okupovaném Krymu a v Krasnodarském kraji nepřežilo 5 lidí. Informoval o tom Ruskem dosazený správce poloostrova Sergej Aksionov s tím, že zraněných je nejméně 28. Údery potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
11: Ukrajina cílí na ropnou infrastrukturu, trajekty, přístupové trasy na Krym i vojenská zařízení. Poloostrov tak čelí problémům se zásobováním a nedostatku paliv.
12: 9.00 na krymských AZS.
11: Premiér Aksionov kvůli tomu vyhlásil zákaz prodeje pohonných hmot. Veškeré zásoby jsou teď vyhrazené pro vládní orgány. Úřady na Krymu už před nedávnem na paliva zavedly přídělový systém. Lidé si tak mohli natankovat jen po použití QR kódu se speciální poukázkou. Nedostatek paliv se začíná projevovat i v ruském vnitrozemí. Kyjev opakovaně Rusko vyzývá ke klidu zbraní a k jednání. Moskva to ale odmítá. Matěj Kolář, Radiožurnál.
5: Island tento týden vyslal na lov velryb jednu ze svých dvou zbývajících velrybářských lodí. A to po dvouleté pauze, informovala o tom agentura AFP. Země v roce 2024 a 2025 lov těchto kytovců pozastavila mimo jiné kvůli slabé poptávce.
13: Vyplutí lodi z hlavního města Reykjavíku se v pátek snažil zabránit protestující, který se připoutal ke stěžni. Z plavidla ale večer slezl a policisté ho odvedli. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi tři země, které navzdory kritice velryby stále loví. Mezinárodní velrybářská komise komerční lov těchto mořských savců nicméně zakázala už v roce 1986 v reakci na prudký pokles populace. Vláda na Islandu má podle AFP na podzim předložit návrh zákona, který by lov velryb v zemi úplně zakázal. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
5: Na Masarykově okruhu v Brně se dnes jedou hlavní závody mistrovství světa silničních motocyklů. Na tribunách jsou tisíce diváků, stejně jako jezdci se musí vypořádat s velkým horkem. U autodromu je reportérka Vlasta Gajdošíková.
14: Jezdci mají za sebou závod v třídě Moto 3 a ve čtvrt na jednu se jede závod v kategorii Moto 2, kde z první řady odstartuje i český závodník Filip Salač. Pokud jde o návštěvnost, tak jde vidět, že fanoušků je tu víc než včera. Přesto podle policie při příjezdu nenastaly dopravní komplikace, i protože hodně lidí dorazilo už před 7 hodinou ráno, aby si zajistili lepší místa na parkování a dobrý výhled na závodní dráhu. Teploty mají podle předpovědi vyšplhat ke 30 stupňů Celsia, proto lidé sebou mají slunečníky nebo deštníky a pokrývky hlavy. Záchranáři připomínají pít dostatek nealko nápojů. Včera v areálu ošetřili převážně kvůli kolapsům z horka na 70 lidí. Z Masarykova okruhu v Brně Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
5: Začalo astronomické léto. Slunce v 10 hodin a 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Dnes je tak nejdelší den v roce. Noc bude naopak nejkratší.
15: Letní slunovraci lidé odpradávna spojovali s magickou sílou přírody. Na počest slunce třeba zapalovali hranice, přes ně pak skákali, aby se očistili od starostí. V minulosti byly podle slunečního cyklu postavené taky chrámy nebo monumenty. Mezi nejslavnější patří kamenný kruh Stonehenge v Anglii. Právě tam dnes tisíce lidí přivítali východ slunce. Jde až o 5000 let starou tradici. Letní slunovrat slaví taky v severských zemích, kde je známý jako Midsommar. V Česku ho dnes vítají třeba v Levandulovém údolí nedaleko Berouna. A v Brně pak slavnosti začnou v úterý. Anna Millerová, Radiožurnál.
16: Čeští fotbalisté začali s přípravou na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou budou hrát ve čtvrtek v Mexico City proti domácí reprezentaci. V sobotu trénovali v Mansfieldu jen hráči, kteří proti Jihoafričanům nenastoupili nebo zasáhli jen do části utkání. Chyběl i obránce David Jurásek, jeho zranění je podle asistenta trenéra Jana Suchopárka vážnější.
17: Pro Davida patrně končí mistrovství světa, jde o svalové zranění, ale uvidíme ještě přece jenom i v jednání, jestli hráč zůstane nebo ne. Je to celkem brzký tohleto řešit. Stalo se to na předzápasovém tréninku. David měl být v základní sestavě. Určitě nám to všem líto, že k tomu zranění došlo. Poslední jsou v pořádku.
16: Účast v play-off světového šampionátu pravděpodobně Čechům zajistí jen vítězství. Němečtí fotbalisté postoupili po 12 letech ze skupiny mistrovství světa, a to po výhře nad Pobřežím Slonoviny 2-1. Nizozemci porazili Švédsko 5-1, Japonci Tunisko 4-0 a Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0. A dvě české tenistky zabojují v přípravě na grandslamový Wimbledon o titul na okruhu WTA proti americkým soupeřkám. Linda Nosková za chvíli rozehraje v Berlíně finále proti Jessice Pegulové. Marie Bousková nastoupí v Nottinghamu asi za hodinu proti Emě Navarové.
18: Kolony na D1 u Bělotína a také u sjezdu na Sázavu. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna čekejte výrazné zdržení u Bělotína. Na kilometru 312 je zúžení pouze do jednoho pruhu, likvidují dlouhodobé omezení a ta kolona teď má skoro 5 kilometrů. Zdržení na Brno asi 30 minut. Dá se sjíždět na Odry, to je exit 321, pak to objet přes Bělotín a hranice po takzvané staré dálnici. Směrem z Brna do Ostravy na D1 před omezením na kilometru 306, tam je kolona kratší asi na 15 minut. A na D1 z Prahy do Brna je lepší situace u sjezdu na Sázavu. Na 34. kilometru silničáři omezení odklidili. Kolona z kilometru 31 se rozjíždí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Většinou ještě polojasno, odpoledne a večer čekáme hlavně v Čechách od západu oblačno, přechodně až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky. Doprovázet je můžou přívalové srážky, nárazy větru a nebo taky kroupy. Teploty 30 až 35 stupňů, na horách kolem 25. Tolik zprávy. Pokračuje publicistika s Vladimírem Krocem.
19: Co vytýká premiér Babiš ministru zdravotnictví Vojtěchovi a je jeho kritika oprávněná? Řády a vyznamenání rozdělují Polsko a Ukrajinu. Může to oslabit jejich spolupráci ve válce proti Rusku? Jak bude vypadat gala koncert pro nové svatovítské varhany? Podnět k zahájení kroků k úsporám ve zdravotním systému. Tak je nadepsán dopis premiéra Andreje Babiše ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, který některá média označují za vytýkací. Předseda vlády je šéf resortu zdravotnictví, to ale odmítají s tím, že jde o věcnou komunikaci. Babiš Vojtěchovi vyčítá, že u některých změn postupuje pomalu. Mimo jiné žádá o bezodkladné zahájení opatření, jejichž cílem je posílení finanční udržitelnosti systému veřejného zdravotního pojištění. Na lince je Tomáš Cikrt, šéfredaktor zdravotnického deníku. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Dopis doručený 16. června má 8 konkrétních bodů. Co se premiérovi na práci ministra nelíbí zejména?
20: Já bych tady byl opatrný s tím, jestli jsou to vůbec vytýkací dopisy. Premiér Babiš takováto psaní píše různým ministrům a on je prostě netrpělivý a chce vlastně od těch ministrů takový seznam toho, kdy jak co udělají. A některé ty věci jsou už dnes vlastně de facto hotové, jenom možná premiérovi připadá, že by mohly být rychlejší a na některých se pracuje a nelze některé věci obejít, třeba legislativní proces. Tak když se podíváme na těch 8 bodů, které zaslal pan premiér, tak třeba hned první bod je zavedení povinné elektronické žádanky. A to je něco, co už je na tom shoda. Od 1. července příštího roku ta žádanka povinná bude, od letoška je dobrovolná a nijak to nemůžete urychlit, protože když neukládáte nějakou povinnost, tak musíte mít jistotu, že ti, kteří mají splnit, ji mohou splnit, všechny okolnosti jsou k tomu jaksi příznivé. Jo. Takže myslím si, že tady to je celku v pořádku. No a pak bych mohl jít od po bodu. Já si myslím, že pana premiéra nejvíc zajímají dvě věci. Jedno je jako ta finanční situace v rezortu a tam si myslím, že celkem oprávněně tlačí na ministra, aby věci šly rychleji, protože vláda věnovala velkou částku tím, že odsouhlasila navýšení plateb za státní pojištěnce. To je přes 20 miliard korun a je oprávněné, aby vláda za to něco dostala. A to něco je, že se bude teda pracovat efektivněji a více šetřit.
19: Promiňte, jenom chci říct si, že právě díky tomu, co jste řekl, tak se někteří zasvěcení té kritice diví a tvrdí, že se na změnách intenzivně pracuje, což ostatně jste potvrdil jinými slovy i vy. Takže které výhrady mohou být podle vás oprávněné a které nikoli?
20: Já si myslím, že to popohánění k větší rychlosti a důrazu třeba na to, aby se udělali nějaké audity v nemocnicích, aby pracovali efektivněji, aby ty peníze, které příští rok vláda naleje do zdravotnicí, byly využity efektivněji, že to jsou oprávněné, ale ne výtky. To je prostě oprávněný tlak premiéra, který je zodpovědný za financování celého našeho státu nebo toho rozpočtu, který navrhuje, a tlačí na rezortního ministra, který dostal přidáno, aby ty peníze užil efektivně. To si myslím, že naprosto v pořádku. Ale v některých těch konkrétních věcech, jako jsem dal příklad třeba ty elektronické žádanky, mohl bych taky hovořit o té, jak se tam údajně píše, o agresivnější cenové politice u inovativních léků, tak to není jen tak, protože tam je víc subjektů, které o tom rozhodují, postupuje se podle práva, máme tu roli státní ústav pro kontrolu léčiv, ten nemůže konat na podnět premiéra, jak se mu zamane, ale musí dodržovat právo. Jsou tu zdravotní pojišťovny, které reálně domlouvají ty ceny a podobně. Jo? Takže je to prostě složitější a podle těch lidí zevnitř rezortu, kteří spolupracují s ministrem, dělá ten ministr to, co je možné, reálné v těch daných časových intervalech.
19: No, přece jen se objevily spekulace, že ve skutečnosti se může připravovat změna ve vedení rezortu. Buď by se prý mohl Adam Vojtěch vrátit do diplomacie nebo kandidovat za hnutí ANO na pražského primátora. Jakým by případně byl ministrem zdravotnictví Boris Šťastný za Motoristy, o kterém se proslýchá, že by mohl Vojtěcha nahradit?
20: Tak to já se vám jako opravdu vyhnu odpovědi na této otázku tím, že ji obejdu tím, že řeknu, že není absolutně výhodné pro Andreje Babiše měnit Adama Vojtěcha. To ze dvou důvodů. Jeden je, že nemá lepší náhradu a pochybuji, že by chtěl pustit ten rezort mimo ANO, jo? Protože fakt Babišovi na něm záleží. A ten druhý aspekt je, že Adam Vojtěch má podporu velké části té zdravotnické veřejnosti. My jsme ve zdravotnickém deníku dělali anketu a teďka ještě bude pokračovat a je tam jasná podpora. Ne všech samozřejmě, ale velké části, kteří s ním spojují určitá očekávání, reformní očekávání a zatím ten terén je relativně spokojen. A já si neumím představit premiéra, který by v tak citlivém rezortu vyměnil ministra, který v tom rezortu je dobře vnímán a dobře akceptován. To by byl sám proti sobě.
19: Když Vojtěchův předchůdce Jan Blatný obdržel od Babiše čtvrtý kritický dopis, tak byl odvolán. Čili vy si nemyslíte, že by Adam Vojtěch mohl mít podobný osud?
20: Nemyslím si, že by nyní mohl mít podobný osud. To byla jiná situace, byl to ten covid neklidný a tak dále, nejistý, ale nyní je to opravdu podpora toho terénu. Proč by si premiér tady celý jeden rezort, když má problémy jinde, v kultuře a někde, proč by si tady dělal problémy? To by nebylo rozumné z jeho pohledu.
19: A přece jen, kde jsou podle vás třecí plochy ve vztahu premiér, minister zdravotnictví, kde se, nebo v čem se rozcházejí třeba v personální politice, když například Babiš navzdory Vojtěchovu nesouhlasu jmenoval do čela IKEMu Romanu Benešovou?
20: Já si myslím, že máte pravdu, že jestli jsou třecí plochy, tak jsou to ty, které v těch dopisech a jinde nevidíme. Jsou to třecí plochy z takového toho denního managementu, z toho, že na pozadí je spousty skupin a spousty lidí chodí za premiérem a leda, co se mu vykládají a on podle toho pak jedná, jo, takže myslím si, že to bude spíš to jádro věci a vy jste to, myslím si, docela dobře naznačil.
19: Šéfredaktor zdravotnického deníku Tomáš Cikrt, děkuju vám, nashledanou.
20: Nashledanou.
19: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera odeslal poštou prezidentu Karolu Navrockému nejvyšší polské vyznamenání. Tomu polský prezident odebral potom, co Zelenský přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Ta se ale za druhé světové války podílela na masakrech Poláků. Polská vyznamenání se poté rozhodli vrátit také šéf kanceláře prezidenta Budanov a ukrajinský velvyslanec ve Varšavě Vasil Bodnar. Řádu Bílé orlice se solidárně řekli i bývalí ukrajinští prezidenti Kučma a Juščenko. Ve vysílání je teď evropský editor deníku CZ Luboš Palata. Dobrý den.
1: Dobrý den spod rakouského Dachštejnu.
19: Jak se k celé té situaci staví polská vláda a její premiér Donald Tusk? Vztahy mezi vládou a polským prezidentem nejsou nějak idylické.
1: Já bych řekl, že se staví rezervovaně, ale nedovolí si vlastně jít přímo proti tomuto rozhodnutí, protože proti tomu rozhodnutí ukrajinského prezidenta Zelenského vlastně protestovala velmi výrazně i polská vláda. Polský premiér to označil, že je to velmi nešťastný krok, který velmi komplikuje polsko-ukrajinské vztahy. Čili tady se dá říci, že v tom odsudku ukrajinské povstalecké armády je jak současná vládnoucí garnitura, tak polský prezident v zásadě na jedné lodi, jen by zřejmě, kdyby to bylo na polském premiérovi, nevolil tak ostré kroky, zkusil by to s Ukrajinci vyjednat, tam dokonce byla nějaká diplomatická jednání, která se vedla ve Varšavě, ale nevedla k úspěchu. A je to opravdu věc, která Poláky a Ukrajince, ten pohled na ukrajinskou povstaleckou armádu, velmi jednoznačně dělí a Poláky a Ukrajince čeká v budoucnosti velmi složité jednání, velmi složité diskuze, také na úrovni té odborné historické veřejnosti, co vlastně se na Volyni a ohledně vůbec ukrajinských nacionalistů za války, před válkou i po válce dělo. A je to něco, co ještě Poláky a Ukrajince z velké části čeká.
19: Zelenský poděkoval Polákům za podporu Ukrajiny, která se pátým rokem brání agresi Ruska, a současně poznamenal, že vyznamenání zůstalo ruské carevně Kateřině Veliké nebo italskému fašistickému diktátorovi Mussolinimu. Může mít ten incident nějaké vážnější dopady na současnou spolupráci Polska s Ukrajinou?
1: On už ty vážné dopady má. Tam opravdu na té ukrajinské straně to vzbudilo velkou nevoli. Podobně ovšem, jak na té polské straně velkou nevoli vzbudilo to rozhodnutí Ukrajiny.

0: masakry byly velmi brutální, čili to je něco, co opravdu si vyžaduje velkou toleranci na obou stranách a já jí na té polské straně vidím velmi málo, na té ukrajinské ta citlivost vůči Polákům také klesá, čili je to opravdu velmi nebezpečná a velmi riskantní situace.
1: Jak významným spojencem jsou Poláci pro Ukrajinu ve válce s Ruskem?
0: Velmi zásadním. Dá se říci, že přes Polsko jde možná 95% veškerých dodávek toho západního vojenského materiálu zbraní pro Ukrajinu. Velmi výrazně se Polsko podílí i na dodávkách pro Ukrajinu samo. Je to pro Ukrajince velmi zásadní spojenec. Na druhou stranu vždy platilo, že ta historie Poláků a Ukrajinců, ta společná, je velmi složitá, velmi nejednoznačná a velmi krvavá. Takže pro mě, jako člověka, který ty vztahy sleduje velmi dlouho, bylo vlastně trochu překvapivé, jak úplně jednoznačně se Poláci na stranu Ukrajiny postavili, jak velmi jednoznačně Ukrajinu podporovali, byť tam samozřejmě bylo z druhé strany i nebezpečí, že by samozřejmě ta ruská agrese mohla dostoupit i na ta polská území, čili tyhle momenty tam byly a vlastně ta ruská agrese, ty Poláky a Ukrajince na několik let velmi jednoznačně spojila. Dnes se to ale to spojenectví, nechci říct zhroutí, ale komplikuje a je opravdu na polských politicích, aby se snažili ty hrany obrousit a tyhle historických základů pocházející konflikty pokud možno minimalizovat.
1: Jak se ale vysvětlit, že Zelenský udělal takový, řekněme, diplomatický přešlap?
0: Ona je to velmi složitá věc, protože na druhou stranu v ukrajinské historii ta ukrajinská povstalecká armáda je jeden ze zdrojů boje Ukrajinců za nezávislost. Je to opravdu velmi složitý problém a v historii té ukrajinské povstalecké armády nebyla jenom Voliň, nebyla jenom spolupráce s Němci, ale bylo tam také velké hrdinství v boji s těmi okupačními sovětskými vojsky na konci druhé světové války. Je tam ale samozřejmě také historie bojů těchto ukrajinských jednotek s polskou armádou na jihu Polska. Čili je to něco, co z hlediska Ukrajinců je vlastně svým způsobem přirozené, ale samozřejmě z mého pohledu to diplomatický přešlap od Volodymyra Zelenského byl a je to možná něco, kde chtělo tuto otázku s Poláky předjednat a to pojmenování zvolit nějaké jiné.
1: Luboš Palata, evropský editor deníku. Děkuji vám. Naschledanou.
0: Já moc děkuji. Přeji hezký den.
1: Na Pražském hradě dnes večer vyvrcholí svatovický varhaní oktáv. Na galakoncertu se představí kromě jiných Český národní symfonický orchestr pod taktovkou Jana Kučery, houslista Pavel Šporcl s mezinárodním souborem I palpity, mezzosopranistka Ester Pavlů, kontratenor Vojtěch Pelka nebo Jiří Pavlica se skupinou Hradišťan. Týdenní akci zakončí zítra děkovná zádušní mše. Organizátoři tak chtěli poděkovat zejména dárcům, díky nim se podařilo vybrat bezmála 160 milionů korun na postavení nových varhan v chrámu svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Zdravím Jakuba Skřejpka, místopředsedu správní rady nadačního fondu svatovické varhany. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co spojuje umělce, kteří dnes večer vystoupí?
2: Spojuje kromě samozřejmě lásky k hudbě, taky láska ke svatovickému chrámu a ke svatovickým varhanám, protože pro ten dnešní večer jsme oslovili primárně umělce, kteří nám pomohli v minulosti. Když jsme pořádali benefiční koncerty, tak to mají vlastně tak trochu za odměnu, že si mohou s těmi svatovítskými varhanami vystoupit tak na závěr toho děkovného týdne.
1: Koncert má dát taky příležitost mladým interpretům, jako symbol toho, že varhany budou sloužit příštím generacím. Měl byste příklad takového nadějného mládí?
2: Přesně tak. A děkuju, že to zmiňujete, protože je velmi symbolické, že ty varhany my si užijeme z té jejich kratší části životnosti a zůstanou tady pro další generace. A dneska večer vystoupí spojené sbory Magdaleny Kožené,

0: a taky zatancují děti z stipendijního programu Menard. A to taky není náhoda, protože obě tyto instituce nám poslali děti i v těch předchozích letech, nebo děti, tak jsou tu studenti samozřejmě. Takže je to symbolické, že i oni dostanou možnost dneska představit veřejnosti.
1: A jaký je repertoár? Jsou to všechno hudební premiéry?
0: Všechno nejsou hudební premiéry. Některé věci tady v katedrále i v rámci těch benefit zazněly, jako třeba Sanctus od Jiřího Pavlici, a právě proto zazní i dneska, abychom tak symbolicky ten celý dlouholetý proces uzavřeli. A zároveň zazní i od Jana Kučery premiéře jedna věc pro dnešní večer napsaná. A ty ostatní jsou naopak třeba varhanami doplněné a běžně nebývají, takže většina těch věcí má vlastně k dnešnímu večeru nějaký zvláštní vztah.
1: Jak se zatím ten nedávno posvěcený nový nástroj německého varhanáře Gerharda Grenzinga v katedrále osvědčil?
0: Já myslím, že já nechci přehánět, ale minimálně na jedničku s hvězdičkou dvakrát potrženou. A říkám to se zcela klidným svědomím, protože my jsme v průběhu toho týdne ho mohli opravdu pořádně vyzkoušet. A každý ten večer byl úplně jiný. Jednou se tady představil třeba váš symfonický orchestr Českého rozhlasu s velkou symfonií Kamila Saint-Saënse, kde ty varhany mají takovou velkou, mají velkou plochu, kde se mohli představit s celým orchestrem včera v rámci Glagolské s Národní divadlem taky. A nebo to byl solový recital Karola Mosakovského, kde zase měli úplně jiný prostor. Čili jsme měli možnost ty varhany, naše krásné nové, slyšet opravdu jako v plné paletě zvuku.
1: Zítra vás ještě čeká zádušní děkovná mše. Komu je určena?
0: Je určena těm dárcům, kteří se už bohužel toho svatovíckého nástroje nedočkali. Takhle jednoduše to je. A přišlo nám správné, protože těch příběhů, které sdílíme s těmi dárci, je opravdu mnoho a víme, že bohužel prostě se jich mnoho nedočkalo. Tak jsme jim chtěli takhle poděkovat a v tom mši svatou za ně obětovat.
1: V Národní sbírce se vybralo, jak jsem říkal v úvodu, bezmála 160 milionů korun. Kolik těch dárců za těch, myslím, 16 let vašeho úsilí bylo a je?
0: Tak je to 12 let úsilí, co je založen nadační fond, 14 od začátku myšlenky, ale možná, že to už pan kardinál měl v hlavě i před těmi lety 16.
1: Já jsem se přeřekl, promiňte, tak 12-14, děkuju.
0: Ne, to je úplně v pořádku. No, ale 12 je vlastně správné číslo, protože 12 tisíc těch dárců, které my známe, pak je samozřejmě velké množství lidí, které poslali SMSky, DMSky, přispěli do kasičky, ty my neumíme znát, takže je to opravdu velká část naší společnosti.
1: Ještě do konce června, pokud se nepletu, můžeme adoptovat jednotlivé píšťaly. Co to dárcům přinese, kromě dobrého pocitu, že mohli přispět do národní sbírky?
0: My jsme chtěli tu možnost právě do konce června nechat otevřenou pro ty, kteří s hrůzou zjistili, že už varhany stojí a že si ještě svou píšťalku neadoptovali, tak to je samozřejmě ten důvod a zároveň nám to pomůže teď v rámci dokončování toho projektu dotáhnout i poslední peníze, které my potřebujeme. A těm dárcům to kromě toho dobrého pocitu přinese i symbolickou píšťalu s dárkovým certifikátem mecenáše svatovíckých varen, kterou si mohou potom z generace na generaci předávat, že mají stopu v katedrále svatého Víta.
1: A to je, jak stanoven ten výše toho příspěvku, to je dobrovolné?
0: Dobrovolné to není, jsou různé kategorie, vším, že jsou volné ještě kategorie 10, 15 a 30 tisíc korun.
1: Co chystáte dál, jak budou varhany využity kromě mší?
0: No, to je dobrá otázka a tu odpověď budeme společně hledat teď v těch následujících letech, desetiletích i staletích, ale abych neutíkal z vaší otázky, sám jste to zmínil, že bude sloužit nástroj při velkých liturgích, sloužil dneska i včera při mších svatých. V létě probíhá festival tady v katedrále, který se jmenuje Svatovické varhanní večery, v letošním roce speciálně veliký a uvidíme, co bude dál.
1: Dnes ten gala koncert, takže ať se vše vydaří, to byl místopředseda správní rady nadačního fondu Svatovícké varhany Jakub Skřípek. Děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 12 hodin a 30 minut. A ve zprávě a Kateřina Soukřidisová. Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky, budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Můžou se objevit i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí od 13 hodin odpoledne až do půlnoci, a to pro celé území Česka. Meteorologové taky varují před vysokými teplotami. Ukrajina zasáhla ropná, logistická a vojenská zařízení na ruském okupovaném Krymu a v Krasnodarském kraji. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tím, že jde o odpověď na ruské údery na Ukrajinu. Zpráva anektovaného Krymu už dříve uvedla, že údery nepřežili 4 lidé. Hlásí taky téměř 30 zraněných. Na letních táborech se děti často svěřují s osobními problémy z běžného života. Upozorňuje na to kampaň s názvem Buď připravena naslouchat. Připravila ji organizace Nevypust duši spolu s písničkářem Pavlem Čapkem a skauty. Pro vedoucí připravili třeba karty s doporučeními provedení podpůrného rozhovoru anebo písně Smutek a strach. Sport. Na mistrovství světa silničních motocyklů v Brně začal závod v kategorii Moto2. Filip Salač do něj odstartoval ze druhého místa. Jak se českému jezdci daří, aktuálně řekne reportér David Nekvinda.
3: Závodníci jsou v 7. z 18 kol a Filip Salač bohužel neudržel tu druhou příčku. Hned v úvodu závodu se propadl na 6. místo, o jednu pozici si pak polepšil, takže aktuálně jezdí Salač na 5. příčce, ale v minulém kole zajel nejrychlejší kolo zatím závodu, takže teď přidává a třeba by se mohl dotáhnout na jezdce před ním. V čele je zatím vítěz kvalifikace kolumbiec David Alonso. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Bělotína a také na trojce u Benešova. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna stále čekejte zdržení u sjezdu na Bělotín. Na kilometru 312 silničáři demontují dlouhodobé omezení, projíždí se teď pouze jedním pruhem ze tří, zdržení je okolo 15 minut, kolona začíná na kilometru 315. Směrem z Brna do Ostravy před omezením u Bělotína už se zdržení zkrátilo, je teď asi na 5 minut. Na silnici 3 z Benešova směrem do Prahy vázne provoz na výjezdu z Benešova. Kolona před Mračí je teď asi na 10 minut. Navíc na kruhovém objezdu u Orlenu je teď na výjezdu z Benešova i nehoda. Srazila se tam dvě osobní auta. A na silnici 55 z Otrokovic směrem do Hulína pozor na příjezdu do Tlumačova. U sjezdu na obec Bělov se srazila dvě osobní auta, provoz řídí policisté a projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zatím je většinou ještě polojasno až skoro jasno, později odpoledne a večer čekáme od západu, hlavně v Čechách, postupně oblačno. Přechodně pak zataženo, místy přehánky nebo bouřky. Doprovázet je můžou přívalové srážky, nárazy větru anebo kroupy. Teploty 30 až 35 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Kdo si za hnutí ANO půjde pro porážku v Praze? Motoristé testují, co všechno jim ještě projde. Česko hříšné, loni i letos. A oživlí Maradona v televizi. Komu patří po smrti naše identita? Tato i další témata uslyšíte v příspěvcích nedělních komentářů a poznámek k aktuálnímu dění doma i v zahraničí. Provede vás jimi Patricie Polanská.
4: Názory a argumenty.
6: Historicky se hnutí ANO v komunálních volbách v hlavním městě příliš nedaří. I letošní výběr lídra kandidátky Ondřeje Prokopa, který se zatím zviditelnil především tím, že si jaksi nevzpomněl na to, kolik má bytů, naznačuje, že to bude mít ANO opět složité. Více už v komentáři komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka.
7: Rozjíždí se kampaň pro pražské komunální volby a s ní opět vyplouvá na povrch konstanta, která je noční můrou Andreje Babiše. Hnutí ANO má s Prahou problém, Praha má problém s hnutím ANO a letos tomu nebude jinak. Průzkumy naznačují, že na rozdíl od zbytku země si Babiš dojde v Praze pro další porážku a zmatek kolem výběru stranického kandidáta na primátora potíže ještě umocňuje. Takže otázka zní, jak to nakonec asi s ANO v Praze dopadne? Hnutí ANO se v metropoli opravdu historicky nedaří. Volby vyhrálo jen jednou v roce 2014. Tehdy z 22% těsně porazilo TOP 09 a lídrině Adriana Krnáčová se stala pražskou primátorkou. Pak už ale přišly jen porážky. Ta nejpotupnější v roce 2018, kdy Andrej Babiš na poslední chvíli vytáhl z klobouku co by lídra podnikatele Petra Stuchlíka a ANO skončilo z 15% až na 5. místě. Zatím v posledních volbách před 4 lety, to sice tehdejší lídr Patrik Nacher, vytáhl bez 7 desetin na 20%, ale na vítězství to opět nestačilo a ANO skončil v opozici. Důvodů, proč to Andrej Babišovi v Praze nejde, je víc, ale jeden je naprosto zásadní. Když se podíváme vlastně kamkoliv v Evropě, zjistíme, že se radikálně liší výsledky v metropolích plus ve velkých městech a ve zbytku zemí. Hlavní města jsou bohatší, koncentrují vzdělanější a tudíž lépe vydělávající lidi, mají nesrovnatelně intenzivnější kontakty se světem a tak jsou takřka imunní vůči nástupu populistických a extremistických stran. Babišovo bude líp zní v Praze, kde je dobře a kde si lidé navíc umí spočítat, co jeho recepty v reálu znamenají, spíš jako karikatura, než jako heslo, se kterým by se dalo reálně vyhrát. Jedinou šancí ANO v Praze by snad mohl být silný lídr. Jenže v tomto směru ANO platí to, co se říkalo za socialismu. Nejsou lidi. Když to ANO zkusilo s biznismenem Petrem Stuchlíkem, nevyšlo to. Byl sice zvenku, takže nepůsobil jako součást služebnictva Andreje Babiše. Ale o pražskou politiku před kandidaturou ani nezavadil. Takže Pražené ve výsledku jeho heslu Petr Prahu nakopne neuvěřili a nakopli jeho. Když to ANO zkusilo posledně s Patrikem Nacherem, který pražské politici opravdu rozumí, ale je zcela ve vleku stranického předsedy, dopadlo to jen o něco lépe, tedy pořád s odpuštěním mizerně. Letos to přitom bude podobné. O lídrovi, kterého si schválila pražská organizace ANO, tedy Ondřeji Prokopovi, je už nyní jasné, že naději na úspěch by měl maximálně v žánru politické komedie. Jinde by to politik, který si postupně rozvzpomíná, kolikže to má vlastně bytů, které zapomněl uvést do majetkového přiznání a se kterým se pojí množství historek prokazujících jeho omezenou bystrost, asi raději zkoušet neměl. Jeho kvalifikací je aktuálně kromě zasíťování v pražském politicko-biznisovém polosvětě už pouze hyperloajalita k Andreji Babišovi. Tu prokázal například tím, že k běhu pro paměť národa na počest hrdinů druhého nebo třetího odboje nastoupil v triku Běžím za Andreje Babiše. To může ocenit pouze tvrdé jádro voličů ANO z některých pražských předměstských sídlišť, ale vyhrát se s tím opravdu nedá. Zdá se, že je to jasné i Andreji Babišovi, který opět uvažuje o nějaké tváři mimo pražskou politiku, která by mohla zafungovat podobně jako kdysi, v počátcích Babišova hnutí zafungovali kluci z plakátu, tedy Jiří Zlatuška, Martin Komárek a Martin Stropnický. Mimochodem, všichni se postupně od Babiše v různé intenzitě odtáhli. Ve hře by byl třeba Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví, který se svou nevinnou tváří a pověstí slušného člověka může fungovat jako univerzální kandidát kohokoliv, kdekoliv, na cokoliv. Jenže to by muselo dojít ke změnám ve vládě. Například tak, že by se na místo Vojtěcha, který je nyní ministrem zdravotnictví, posunul motorista a dosavadní ministr sportu Boris Šťastný. A na jeho místo zase Patrik Nacher. Ovšem, jak se vyjádřil jeden z insiderů, někdo to předčasně vykecal, takže z rošády zřejmě nebude nic. Hnutí ANO tedy zatím zbývá Ondřej Prokop, který, ač už před bytovým průšvihem hodnocený v průzkumu NMS jako druhý nejméně populární stranický lídr, tvrdošíně pokračuje v bizarní kampani, co by nosič televizní obrazovky, a dále tak snižuje šance Babišovy formace na úspěch. Co tedy Andrej Babiš? Rezignuje a nechá prohrát nešťastného šplhouna Prokopa? Nebo přesvědčí někoho zvenku, že je dobrý nápad v Praze prohrát v barvách ANO? Výsledek? Tedy, že ANO opět nezvítězí, je zřejmý. Ale sledovat, jak se k němu letos dospěje, docela zajímavé bude, a ne že ne.
6: Myslí si komentátor Hospodářských novin Petr Honzik. Po vyjádření generálního tajemníka NATO Marka Rutteho tento týden definitivně víme, že Česká republika nesplnila v loni závazek vydávat 2% HDP na obranyschopnost. A letos to nebude jinak. Kdo na sebe vezme úkol vysvětlovat to spojencům, i o tom je následující příspěvek komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Konráda.
8: Generální tajemník NATO zřejmě před pár dny částečně potěšil českého premiéra, když řekl, že skoro všechny evropské země plní závazek dávat 2% HDP na obrany schopnost, ale v loni se to nepovedlo Albánii, Česku a Slovinsku. Mark Rutte tak potvrdil, že se Andrej Babiš nemýlil, když zpochybňoval dlouhodobé tvrzení Petra Fialy o naopak splněném závazku jeho vládou. Babiš pak ale v zápětí prohlásil, že ani jeho kabinet letos závazek nesplní a on ovšem prý to na rozdíl od Fialy říká na rovinu. Jenže Rutemu jsou půtky českých politiků jedno, on chce prostě navyšování nákladů, které začaly být po Rutteho bleskové návštěvě Prahy v květnu skoro reálné. Babiš to dokonce připustil během jedné zahraniční cesty, ale nakonec se alianční happy end přece jen nekoná. I když kdo ví, co se ještě třeba stane, na summitu NATO za pár neděl v Turecku se může česká delegace, ať už v jakémkoliv složení, dočkat enormního tlaku. A nebude stačit opakované vysvětlování, že jsou tuzemské veřejné finance po minulé vládě v rozvalu. Evropa má maximální starost, aby na kontinentu zůstal dostatečný americký kontingent, jehož zeštíhlování prezident Trump vyhlašuje. A členské státy neplnící navyšování obranných výdajů mu mohou sloužit jako argument pro masivní kritiku evropské části aliance. Lze si i představit, že se v Ankaře osobně pustí do reprezentace o něch tří hříšníků ze svého zvyku hlava nehlava. Fiala po Rutteho projevu uznal, že se jeho kabinetu splnit závazek nepovedlo, i když to svádí na novou a retrospektivní metodiku NATO, podle které některé investice nemohou být započítány do sféry obrany schopnosti. To ovšem znamená, že ani Babišova vláda tak nebude moci lecos vykazovat, ačkoliv se pokusy o to vynořily, ku příkladu učinit plánovanou velkou pražskou nemocnici vojenskou. A Babiš nyní veřejně slibuje, že příští rok už budeme podstatně snaživější. Hodlá zvyšovat platy vojáků, modernizovat techniku, posilovat protivzdušnou i protidronovou obranu i podporovat zbrojní průmysl. Rutte zase vyhlašuje víru v české sliby. K jejich uskutečňování by snad mělo přispět i čerstvé jmenování Jakuba Landovského ředitelem sekce obranné politiky a strategie, kde nahrazuje k vládě vůči NATO skeptického Jiřího Šedivého, nezaměňovat se stejnojmenným bývalým náčelníkem generálního štábu. Landovský je pár týdnů vládní zmocněnec pro naše závazky k alianci, tedy někdo s úkolem diplomaticky vysvětlovat české klopítání ke 2%, v budoucnosti pak až ke 3,5. Co znamená, že její Babiš nyní umístil na významný post uvnitř ministerstva obrany, se teprve uvidí. Velmi pravděpodobně ale bude Landovský součástí delegace na možná kruciální alianční summit.
6: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád. Věci se dějí i na Ministerstvu životního prostředí, které v posledních dnech představilo dvě nové tváře, ředitele Krkonošského národního parku a České inspekce životního prostředí. Jak se motoristům sobě, kteří mají tento resort ve svém portfoliu, daří personální politika? O tom více publicista Jan Vávra.
9: Vedle problému Andreje Babiše se střetem zájmů poněkud zapadají nejnovější zprávy z Ministerstva životního prostředí, kde motoristé postoupili do další fáze destrukce celého rezortu. Motoristický ministr Červený se blízkl dvěma novými řediteli důležitých institucí. Do čela našeho nejstaršího národního parku dosadil lesníka Petra Moravce, který je odborníkem na těžební techniku a v minulosti měl problémy s ministerskými kontrolami, které našly nesrovnalosti v jeho docházce a užívání služebního auta. O tom, že jde o jmenování kozla zahradníkem, svědčí i protest svazku obcí Východní Krkonoše. Ještě větším výsměchem je jmenování nového ředitele České inspekce životního prostředí, kterým se stal podnikatel v realitách Pavel Straka, který za motoristy neúspěšně kandidoval a posílal jim sponzorské dary. Způsob, jakým prošel výběrovým řízením, vzbuzuje nejtemnější podezření. Z dostupných zdrojů není známo, že by měl Straka jakékoliv zkušenosti ze státní správy, tím méně z oboru životního prostředí. Přesto nějakým záhadným způsobem zvládl písemný test, který obsahoval detailní otázky na fungování inspekce životního prostředí a její konkrétní agendy. Nedokážu si představit, že by testem prošel někdo, kdo nedělal na inspekci nebo se několik měsíců nepřipravoval, řekl novinářům pod podmínkou anonymity jeden z neúspěšných kandidátů. Mezitím motoristé pokračovali v infiltraci svých příznivců na samotné ministerstvo. Novým referentem oddělení rozpočtu ministerstva se stal řidič a skladník František Kubásek, kterého antiislámský aktivista Martin Konvička označil za kronikáře antiislamistického hnutí. Že umí pracovat s financemi, dokázal před 5 lety, kdy uspořádal se současným poslancem Matějem Gregorem sbírku na vystoupení Česka z Evropské unie. Podařilo se jim vybrat asi 1 000 000 korun, které pak, podle svých slov, utratili za nějaké provozní záležitosti. Sociální sítě na ministerstvo bude mít na starost 18-letý influencer Adam Šejna, který na svých videích ukazuje na trestné činy migrantů a tvrdí, že LGBT je jed, který dnešní společnost systematicky otravuje ty nejzranitelnější z nás. PR oddělení ministerstva posílí i 2 kamarádi Filipa Turka. Jedním je Matyáš Pučík, hlavní autor instagramového účtu Hranatost, druhým neúspěšný kandidát z loňských voleb Marek Rejman. Blízkým přítelem Filipa Turka je i Lukáš Vaverka, který má být vedoucím nově vzniklého oddělení klimatické politiky a Green Dealu. Pro tuto pozici má jako motoristický publicista a dealer aut Suzuki nebo ruských vozů Lada či UAS samozřejmě ty nejlepší předpoklady. Současným krokům předcházely výrazné škrty v rezortu a takzvaná restrukturalizace, která přinesla do fungování ministerstva naprostý zmatek. Někteří komentátoři se domnívají, že jde o projev nekompetentnosti, ale zasadíme-li vše do souvislosti s celkovým působením motoristů na naší scéně, nelze na jejich kroky pohlížet jinak, než jako na zcela cílenou destrukci, provázenou navíc buransky pubertální radostí z toho, jak se ostatní pohoršují. Motoristé prostě testují, jaká nehoráznost jim ještě projde, v čemž napodobují svého guru Donalda Trumpa. Smyslem je paralyzovat z jejich pohledu nepřátelské instituce a vytvořit atmosféru všeobecné nedůvěry v liberální demokracii. Ovšem, jejich zásahy do činnosti ministerstva budou mít dalekosáhlé důsledky a životní prostředí se z jejich cílené destrukce bude zpamatovávat ještě hodně dlouho.
6: Tak to byl příspěvek Jana Vávry.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Jak složité může být pro národy vypořádávat se se svojí historií a některými mýty a iluzemi o sobě samých. Jako příklad nejspíš hodně lidí napadne Německo. Tentokrát nás ovšem Robert Schuster z deníku Právo, který se dlouhodobě věnuje dění v německy mluvících zemích, zavede do Rakouska.
10: V červnu 1986 v tehdejším Československu ještě vládl tuhý komunismus. Sametová revoluce roku 1989 byla ještě hodně daleko. Sousední Rakousko ovšem tenkrát takovou malou revolucí procházelo. Přesně před 40 lety odstartovala v zemi široká debata o její roli během nacismu. Mohly za to okolnosti provázející zvolení špičkového rakouského diplomata Kurta Waldheima prezidentem. Waldheim byl ministrem zahraničních věcí a 9 let generálním tajemníkem OSN, takže měl ideální předpoklady pro výkon nejvyššího úřadu v zemi. Během druhé světové války působil jako důstojník německého Wehrmachtu, mimo jiné na Balkáně a v Řecku. Jeho jednotka se podílela na páchání válečných zločinů. Sám Waldheim ovšem tvrdil, že o ničem nevěděl. Když se ho na to novináři během kampaně ptali stále častěji, začal se vymlouvat, časem si i protiřečit. Waldheimovi podporovatelé naopak hovořili o kampani s cílem zdiskreditovat jejich favorita. Navíc tvrdili, že to celé bylo řízené zvenčí. Někteří se snížili k otevřeně antisemitským narážkám v podobě údajného spiknutí východního pobřeží, což byl mezi antisemity kód pro New York jakožto sídlo Světového židovského kongresu. I když v Rakousku protestů proti Waldheimovi přibývalo, přesto byl v červnu 1986 zvolen hlavou státu. Během těch 6 let ale jakoby prezidentem skoro nebyl. Na západě byl prakticky nežádoucí osobou, dokonce i Švýcarsko ho odmítlo přijmout na tradiční úvodní návštěvu mezi dvěma nejbližšími sousedy. Americká vláda jeho jméno uvedla na takzvaný watchlist, čili seznam osob, jež nesmí přicestovat do Spojených států. Tam se Waldheim ocitl ve společnosti nejrůznějších diktátorů, válečných zločinců a teroristů. Izrael stáhl po dobu jeho mandátu z Rakouska velvyslance. Jediný region, kde Waldheima vítali, byl arabský svět. Waldheimovým problémem ani tak nebylo jeho členství ve Wehrmachtu, jako spíš tvrzení, že nedělal nic jiného než tisíce Rakušanů v té době také a plnil si svou občanskou povinnost službou v armádě. Právě tento alibismus ovšem byl v té době rozšířený v celé společnosti. Vždyť do té doby platil v Rakousku konsenzus, že země byla první Hitlerovou obětí, neboť k připojení země k nacistickému Německu došlo 12. března 1938, čili rok a půl před vpádem nacistů do Polska a oficiálním začátkem druhé světové války. Nehledě na to, že zmíněná teze měla prakticky úřední posvěcení ze strany členských států protihitlerovské koalice, jež to stanovali v roce 1943 v rámci tzv. Moskevské deklarace. V daném dokumentu se sice psalo o rakouské spoluodpovědnosti za zločiny nacismu, avšak zmíněná pasáž byla následně v Rakousku decentně zamlčována. Faktem je, že teze o první oběti patřila k zakladatelským mýtům poválečného demokratického Rakouska. Je pravdou, že bezprostředně po válce to pomohlo zakopat příkopy mezi hlavními politickými tábory. Nikdo už neřešil, kdo mohl za rozbití demokracie v meziválečném Rakousku, vždyť oběťmi Hitlera přece následně byli všichni. Takže pak nebylo ani viníků, které by bylo možné po skončení války vést k odpovědnosti a denacifikace v Rakousku probíhala jen ve velmi minimalistické podobě. Jenomže časem se stále víc ukazovalo, jak tyto aspekty minulosti Rakousko a jeho společnost svazují. Kampaň provázející Waldheimovo zvolení to celé jakoby uvolnila. Byly následně pořádány vědecké konference, vyšla řada knih, bylo natočeno množství dokumentů nebo filmů. Hlavně se ale změnily učební osnovy, pokud jde o období 1938 až 1945, má v nich už i místo rakouský podíl na zločinech nacistů. V rámci historické spravedlnosti je třeba říct, že i samotný Waldheim provedl jistou reflexi. V roce 1988 při projevu k 50. výročí Anschlussu konstatoval, že mnozí z nejhorších nacistických zločinců byli Rakušané, za což se z pozice hlavy státu omluvil. V zahraničí si toho už ale nikdo nevšiml. A tak Waldheim zůstal až do konce svého mandátu v roce 1992 izolovaným prezidentem. Zároveň je ale s jeho jménem také spojen bod 0, od kdy se začalo Rakousko stavit ke své minulosti čelem.
6: Editor deníku Právo Robert Schuster. Titulek následujícího příspěvku: oživlí Maradona v televizi, komu patří po smrti naše identita, zní možná trochu až duchařsky. Jenže když se spojí umělá inteligence a biznis, kde v tom všem zůstávají etika a právo? I nad tím se zamýšlí publicistka Leona Šmelcová.
11: Nesmrtelný Diego Maradona. Argentinský fotbalista, který se vepsal do dějin a jehož jméno se učí i děti narozené až po jeho smrti. Přinejmenším v Argentině se nyní stal svým způsobem skutečně nesmrtelným, jen poněkud zvláštním a kontroverzním způsobem. Během zápasů aktuálního fotbalového mistrovství světa se totiž v jeho vlasti na obrazovkách pravidelně objevuje i Maradona. Nikoli ten skutečný z archivních záběrů, ale jeho omlazená verze vytvořená umělou inteligencí. Ve chvílích, kdy si hráči během tzv. Hydratačních přestávek mohou oddechnout od horka a mnohdy vysoké nadmořské výšky, promlouvá k divákům digitální Maradona. A připomíná jednu z nejslavnějších vět argentinských sportovních dějin – Me cortaron las piernas, což pronesl po svém vyloučení z mistrovství světa v roce 1994 kvůli pozitivnímu dopingovému testu. Doslova to znamená uřízli mi nohy. Ve skutečnosti ale šlo o výraz bezmoci a pocitu křivdy, jako bychom česky řekli podrazili mě. Právě tak si tento výrok dodnes pamatují miliony Argentinců. Jenže tentokrát věta pokračuje jinak, trochu dvojsmyslně. Digitální Maradona divákům vzkazuje, že i kdyby jim celý svět chtěl podrazit nohy, Argentinci mu ukážou, jak se hraje s koulema. Tedy nejen s míčem, ale také s odvahou a beze strachu. A následně začne reklama na online sportovní sázení. Právě to vyvolalo v Argentině bouřlivou debatu. Reklama vznikla se souhlasem dědiců, přesto se mnozí ptají, zda by Maradona online hazard skutečně podpořil. Muž, který velkou část života bojoval s různými závislostmi, v pozdějších letech často vybízel mladé lidi, aby dali přednost sportu a zdraví před penězi. Ve skutečnosti ale nejde jen o Maradonu. Jde o problém, který bude během několika let zřejmě řešit celý svět. Umělá inteligence dnes dokáže z několika hodin nahrávek vytvořit překvapivě věrnou kopii člověka, jak jeho hlas a tvář, tak i jeho způsob vyjadřování. Vzniká nový fenomén, označovaný jako griefbot nebo generativní duchové, digitální podoby zemřelých lidí, vytvořené z jejich fotografií, videí, hlasových záznamů nebo příspěvků na sociálních sítích. Zpočátku byla cílem jejich vytvoření snaha pomoci truchlícím vyrovnat se ztrátou blízkého člověka, takový interaktivní památník. Nicméně stále častěji se skloňují etické aspekty při vytváření takových avatarů. A zatímco technologie už existuje, právo zaostává. Většina evropských zemí ani Spojené státy nemají jasná pravidla, která by určovala, kdo může po smrti člověka rozhodovat o jeho digitální podobě. Zda stačí jen souhlas dědiců, nebo by se měla brát v potaz jeho identita a důstojnost, které přetrvávají i po smrti. Někteří proto stále častěji mluví o potřebě jakési digitální závěti. Možnosti, aby člověk rozhodl ještě za života, zda po jeho smrti smí vzniknout jeho AI kopie, kdo ji bude spravovat a k jakým účelům může být použita. U spotu s Maradonou vlastně nejde ani tak o to, zda reklama na sázení je vkusná nebo nevkusná. Skutečná otázka zní, komu patří člověk po smrti. Jeho rodině? Firmám, které vlastní jeho práva? Veřejnosti, která si ho pamatuje? Jemu samotnému? A právě na otázku, kde končí vzpomínka a začíná nově vytvořená identita, zatím neumí odpovědět ani technologie, ani zákony. Jedno se však musí nechat. Maradona za života vždy budil emoce tím, co říkal. Dnes je budí i tím, co nikdy neřekl.
12: Příspěvek publicistky Leony Šmelcové je tečkou za nedělním vydáním pořadu Názory a argumenty. K jednotlivým komentářům i celému pořadu se můžete vrátit na našich webových stránkách plusrozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
4: Fotbal i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus – Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Historie Plus.
13: Normální fotbalový stadion je spojen s tím, že máte velkou otevřenou plochu. Ano, hlediště je tam, ale je to všechno vzdušné, kdežto tady je to uzavřené velkými stěnami a vlastně to působí ještě jako druhá forma toho sevření.
14: Fotbal v terezínském getu. To bylo 90 minut svobody ve stínu transportů.
13: Protože na filmových záběrech z léta 44 z těch, kteří jsou natočeni, nepřežil prakticky nikdo.
4: Historie Plus v sobotu po 17:30 večer a v neděli po 9:30 dopoledne na Plusu.
2: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Celsidisová a další zprávy. Vláda bude zítra rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Prezident se jednání nezúčastní. Okupační správa Krymu zastavila prodej pohonných hmot veřejnosti. Motocyklista Salač byl třetí ve velké ceně České republiky v kategorii Moto 2. Kolony popojíždí po dálnici D1 u hranic a Bělotína v obou směrech. A zatím je polojasno, od západu oblačno, až zataženo, přeháňky nebo bouřky, teploty do 35 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Řekl to prezident před začátkem pietního aktu v Ležákách. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dříve řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
15: Teprve potom se rozhodne, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
2: Premiér Babiš už dříve řekl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP. Hasiči měli včera kvůli bouřkám přes 700 výjezdů, nejvíce ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali hlavně s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Uvedli to na sociální síti X. Třeba v Příbrami zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Meteorologové varují, že kvůli vysokým teplotám se silné bouřky objeví i dnes, a to po celém Česku. Zpráva: na ruském okupovaném poloostrově Krym zakázala prodej pohonných hmot na všech čerpacích stanicích. Paliva zůstanou jen pro vládní orgány. Na síti Telegram to oznámil Moskvou dosažený šéf Krymu Sergej Aksionov. Důvodem nedostatku paliv jsou ukrajinské útoky na ropná zařízení v Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes oznámil, že Ukrajina na Krymu a v Krasnodarském kraji zasáhla ropná, logistická a vojenská zařízení. Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí SMS zpráv bývá taky odkaz na internetovou stránku. Ta slouží k provedení platby. Tyto odkazy ale vedou na falešné stránky a jejich cílem je vylákat z člověka osobní a platební údaje. Pokračuje krajská policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
16: Pokud již někdo na podvodnou zprávu reagoval a poskytl své údaje nebo provedl platbu, doporučujeme okamžitě kontaktovat svou banku a následně policii České republiky. Policisté opakovaně apelují na veřejnost, aby byla obezřetná při komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a internetu.
2: V případě pochybností by lidé měli kontaktovat policii anebo zavolat na linku 158 zprávy, hned smazat a nereagovat na ně.
17: Sport. Na Masarykově okruhu v Brně dojel Filip Salač třetí v závodu mistrovství světa silničních motocyklů v kategorii Moto 2. Podrobnosti má reportér David Nekvinda.
3: Filip Salač se po startu z druhého místa propadl až na šestou pozici, ale postupně se závodem tedy prokousával zase zpět směrem dopředu. Klíčový manévr byl, když se z pátého místa dostal rovnou na třetí a dokázal podjet dva soupeře zároveň. Na úplně nejvyšší příčky už ale tedy český závodník se pak nedotáhl a v třídě Moto 2 zvítězil Španěl Ortola, který v úplně poslední zatáčce podjel a předjel Kolumbíce Alonza, který takřka celý závod vedl. Filip Salač tedy třetí. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
17: Španělští fotbalisté nastoupí na mistrovství světa proti Saúdské Arábii. Utkání začne v 18 hodin českého času. Od 21 hodin pak bude hrát Belgie s Íránem. Od půlnoci se utkají Uruguay a Kapverdy a od 3 hodin ráno Egypt a Nový Zéland. A české volejbalistky zdolaly Dominikánskou republiku v pětisetové bitvě a turnaj Ligy národů na Filipínách uzavřeli prvním vítězstvím. Češky přitom v zápase prohrávali 0-2 a odvrátili dva mečboly.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Bělotína a nehoda v Havířově. Na dálnici D1 mezi Ostravou a Brnem popojíždí kolony v úseku mezi Bělotínem a hranicemi na Moravě. Mezi kilometry 307 a 312. Silničáři ruší dlouhodobé omezení. Projíždí se teď vždy pouze jedním pruhem ze tří a kolony jsou tam obou směrně asi na 20 minut. Na D1 pak čekejte kratší zdržení i z Brna směrem do Prahy, a to před omezením na mostě Šmejkalka. Mezi kilometry 25 a 24 naberete asi 10 minut navíc. Na silnici 3 z Českých Budějovic Budějovic směrem do Prahy už je silný provoz, pomalej se jede teď v okolí Benešova, zdržení na Prahu za Benešov k Prači asi 10 minut. A na silnici 11. jsou komplikace na výjezdu z Havířova směrem na Těrlicko a do Českého Těšína. V takzvaném Bludovickém kopci se srazila dvě osobní auta, okolo se projíždí pomalej. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne a večer čekáme od západu postupně oblačno, přechodně zataženo a místy přeháňky nebo bouřky. Doprovázet je můžou přívalové srážky, nárazy větru anebo kroupy. Teploty až 35 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní...
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Český rozhlas Plus a Můj rozhlas uvádí sérii Kateřiny Radhouské Místo činu.
18: On jak stál na tom balkoně, zhruba metr ode mě, tak na parapetu, měl vražednou zbraň, měl tu pistoli, kterou měl nataženou na bojový komoře. Když si vezmu třeba pachový stopy, které se pořád taky vyvíjejí, tak bohužel u nás teda pachová stopa není jako soudní důkaz. Je to určitá indicie, která se může vložit do toho řetězce nepřímých důkazů. V nějakém časopise jsem se dozvěděl, že existuje nějaká genetika a byl tam popisovaný případ z Velké Británie. S tím se do vám můžu říct, že vždycky pro ten případ člověk udělal maximum. A když už skutečně byl v koncích, tak pak to odložení je takový těžký, ale pořád si k tomu vracíte.
2: Český rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl třetí. Po stopách zločinu v terénu i laboratoři. V dalším dílu série se nejprve vrátíme k práci operativy. Jmenuji se Kateřina Radhouská a mým hostem je opět bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotes. Při pohledu do minulosti, byla jeho práce u policie někdy nebezpečná?
18: Samozřejmě, že někdy může být nebezpečná. Každopádně ty operativci nebo ty kriminalisti tak chodí ve dvou. Já jsem tam jeden čas měl jednoho kluka, to byl workoholik a na to nezapomnu. Tenkrát to bylo vytěžování na takový ty ukrajinský dělnický ubytovně, kde prostě, když přišli po práci, tak se odevřela vodka a pilo se. A taková ta klasická, kde v jedné místnosti bydlo třeba 10 lidí, byly tam 3 palandy nad sebou až ke stropu a to byla velká ubytovna, kdy tam kluci byli tam ve třech a končili někdy v půlnoci a já ráno ve 4 hodiny mám domů telefon a ona mi ten člověk říká, tak já už jsem zase na ubytovně a dělám tady další šetření. Říkám, s kým tam seš? No sám. Říkám, a švěj tam otať. Kluk, on se snaží, no ale byl tam novej a on si tohle neuvědomí si to nebezpečí. Já sám jsem se dostal do takové situace taky nedopatřením. Já o tom teda píšu v jedné knížce tady ten případ. V té době jsem nedělal ještě vedoucího oddělení, dělal jsem vedoucího pracovní skupiny jedný, zastupoval jsem vedoucího, ale zároveň jsem dělal vedoucího té pracovní skupiny a tenkrát byla vražda na Praze 4, bylo to v prostoru mezi panelákama a já, protože jsem ráno přijel do práce, bylo to v noční době, kdy jsem tam našel teda tělo, které bylo zastřelené. A já jsem se nedostal na místo, protože od rána tím pádem máte spoustu práce kolem připravy se šetření lidí, co místo, pitva. Je tam spousta práce kolem toho, spousta papírování jako vedoucí a tenkrát tam byla nová policistka Petra Matoušková, která tam krátce předtím nastoupila. Já jsem ji zaučoval, ona tam teda předtím pracovala, ale někde jinde. A já jsem ji zaučoval teda na těch vraždách, to byly takový ty první týdny, které tam byla, se dá říct. A teď byla vražda, ona mi pomáhala s papírama a my jsme končili někdy kolem 7-8 hodiny večer, bylo to už v zimě, Takže byla tma a já říkám, Petře, já ti děkuju. Já si beru auto domů, já tě hodím taky domů, ona bydlela na Barandově. A ještě tam byl kluk z Prahy 4, výborný operativec taky z obodu, kterýho já jsem vždycky přemlouval, aby k nám šel na vraždy, a on, že je teda věrnej tý Štyrce, tak nešel. Peťa Kočí. A on tam zůstal taky ještě s námi, pomáhal tam. Říkám, já tě taky hodím domů, ale chtěl bych ještě vidět to místo, kde se to stalo, aby člověk si tak nějak ujasnil, co by, jak by. A přijeli jsme na tu Prahu 4, na to jižní město, a mezi ty paneláky Peťa říká, hele, bylo to tady, tělo leželo tak a tak. Já už jsem teda měl fotodokumentaci, takže už jsem zhruba věděl, ale přece, když to vidíte na život, tak to je o něčem jiným. A my jsme se šli podívat, já jsem bral Petru taky ven. Já říkám, ježiš, tady z toho baráku, ale mohl někdo něco slyšet, protože to šetření ještě tam nebylo hotové. Já říkám, hele, jen tak pro zajímavost, to byl nějaký 4-5patrový baráček, nebo panelák, teda takový ten malej, ta kostka. Říkám, ty Petro, pojď, koukneme tam, kdyby náhodou, já to vezmu úplně ve zkratce. Vyšli jsme tam, většinou ty prověrky v baráku seděly od posledního patra směrem dolů, tak já jsem zazvonil na první dveře. Přišla nám otevřít nějaká paní kolem těch 35 let, já si ji představil, říkám, dobrý den. Teď se mi vysvětlil, jestli něco slyšela, neviděla, takovýhle ty. Ona říká, no já bych něco o tom možná věděla, pojďte dál, já nechci tady na chodbě. Tak jsme teda vešli do bytu, ona nás pozvala do kuchyně, říká, posaďte se, já akorát si dělám kafe, dáte si se mnou, no tak mi samozřejmě, že jo. A to byla taková ta malá kuchyňka, paneláková kuchyňská linka, průchod na balkon, sedací souprava rohová, tak jsme sedli k té sedací soupravě, paní zuvařila kafe, sedla si k nám, říká, víte, já tady bydlím sama, já jsem rozvedená a jako mám problémy s penězma, tak jsem si sem vzala podnájemníka, je to nějaký cizinec, bydlí tady pár dní a já jsem slyšela včera večer ten výstřel, venku tu střelbu, a on krátce na to přiběh a měl zakrvácený čelo celý a hned se zamknul u sebe v pokoji. A říkám, no tak, a to bylo krátce po no on přiběh, potom jenom vylez a jestli bych mu to ošetřila a on má rozseklý celý čelo, tak jsem mu tady ošetřovala a od té doby vlastně tady v pokoji. A říkám, je tam, ne, on když vás slyšel, víte, tak vyběh z pokoje a než jste sem prošli, tak on se schoval na balkóně. Já říkám, no tak to je hezký, tenkrát nebyly žádný mobily, nic, abych telefonoval, aby tam někdo přijel. Říkám, no kde je teď? No stojí na balkoně a asi na nás kouká z té tmy přes to sklo. A já jsem seděl přímo pod tím oknem. A říkám, no tak to je hezký, tak jak to provedem teďka? Tam, když půjdeme pryč, tak on zmizí. A říkám, víte co, tak se domluvíme. My jsme tady z obodního oddělení, tady odtaď jsme teda už civilu, protože už máme po práci, ale přeci jenom tady dole máte kočárkárnu, kolárnu a někdo tam ukradl nějaký drahý kolo, tak my jsme tady je kvůli tomu kolu. Když tak ho zavolejte dovnitř a my jsme tady, tak se zeptám, jestli někoho viděl, neviděl, kde je celý den doma. Tak ona otevřela dveře, říká, je to dobrý, můžeš jít dovnitř. Hra paní, když jste viděla, co tam lezlo do dveří, to byla, jestli to můžu říct, reklama na Mr. Proper. Ten holohlavej plešatej, ta ohromná hrana, jo. On se sotva vešel do těch balkonových dveří s těma ramenama. A říkám, proboha, no to je šílený tohleto. A teď si tak v duchu říkám, no tenhle ten, kdyby se do nás dal, tak nás tady rozmlátí. Jeli jsme domů, žádnou zbraň, žádný pouta jsme neměli nic. A já mu říkám, je, ahoj, posaď se, proč jsi schovanej venku, prosím tebe, tam musí být zima. On to byl cizinec, jestli to můžu říct, byl to Polák. No a tak si ta ohromná hrana sedla proti nám. Já říkám, dej si taky kafe. A teď mu říkám, víš, my jsme tady z policie, no a teď jsme začali, no a mezi řečí mu říkám, jestli něco neviděl, neslyšel, že kvůli kolům jsme tam někdo ukradl drahý kolo. A Petry brácha, on jezdil závodně, nějaký ty bajky, já nevím co všechno, tak mu začala popisovat strašně drahý kolo, který má její brácha. Prostě hned mi tam přihrávala, Tak jsme se tam chvíli povídali a po chvíli mu paní uvařila taky kafe a říkám, ty prosím tebe, co se ti stalo, máš takový šram na čele? On říká, že ho mohli zabít, že nějaký Ukrajinci, že se s nima nepohod. A já říkám, ty Ukrajinci, prosím tebe, ale jsem se jako Ukrajinci, víš, ty jsem teď jezdí, oni, ty seš tady za prací, oni tam vám Poláku, my jsme bratři, že jo, s Polákama a Ukrajinci, oni vám tady berou práci a takový ty teďka ty. No prostě během čtvrt hodiny jsme byli kamarádi. Já jsem mu ještě řekl, že ho mohli zabít chudáka. A jestli to oznámil na policii, on byl takový jednodušší, říkal, že ne. Říkám, no to bys měl oznámit, protože jestliže to oznámíš, tak mě můžem chytit. Teď fakt tě mohli zabít. Věřte tomu, no já to zkrátím, my jsme během dalších 10 minut se sebrali a šli jsme dolů do auta s tím, že ho odvezu na policii a on to tam oznámí a my pak ty Ukrajince budeme hledat. Takže v první chvíli jsem si nemohl vzpomenout, kde tam je to obvodní oddělení nejbližší. Jo. Ale Peťa, který na nás čekal v autě ještě, tak poradil, tak jsme přijeli tam na to obvodní oddělení, no místní, já jsem hned vyběhl, vynechal jsem je v autě s ním, říkám, prosím tebe, kde tady máte celu, já jsem přivedu pravděpodobně té pachatel, tak jsem zase přišel a auto, říkám, pojď je to vyřízen, jdeš hned na řadu, vůbec nebudeš čekat. Tak jsem mu tam posadil do té jejich separační místnosti, to malé, co mají zadržený, no a nejhorší potom bylo, když jsme se vrátili do toho bytu, tak on jak stál na tom balkoně, zhruba metr ode mě, tak na parapetu, měl vražednou zbraň, měl tu pistoli, kterou měl nataženou na bojový komoře. Takže stačilo tam jenom trošku zazmatkovat a asi ani já, ani Petra by jsme tady už dneska nebyli. Můžete se dostat i k takovým situacím. Já potom, když jsem to v práci vyprávěl, tak ty nejvyšší šéfové se chytali za hlavu. Jo. No ale prostě stalo se to, ale dostali jsme se z toho. Takže můžete se kdykoliv, čemukoliv takhle dostat.
19: Který obor a jeho rozvoj považuje Josef Lotés v nedávné a dnešní době za nejdůležitější?
18: Bezesporu dneska je to genetika. Genetika. Když si vezmu třeba pachové stopy, které se pořád taky vyvíjejí, tak bohužel u nás teda pachová stopa není jako soudní důkaz. Je to určitá indicie, která se může vložit do toho řetězce nepřímých důkazů. Já svýho času jsem jim hodně fandil, dokonce manžel té Petry Matouškový, která u nás pracovala, tak to byl specialista na pachové stopy. A dokonce svýho času on dělal jak pachové stopy, tak dělal drogy, drogoví psy. A svýho času vyhrál i mistrovství světa v drogových psech. Takže ty pachové stopy, kolega můj, který se zabýval pachovkama, Martin Kloubek na policejní akademii, který pracoval, tak se už se zabýval pachovýma stopama. Dokonce na pachových stopách si mám takový dělal docenturu, kdy spolupracoval s Polákama, kdy Poláci podle všech poznatků jsou nejdál ve vývoji těch pachových stop, kdy dokáží z vody sejmout pachové stopy a takovýhle ty. Takže i to, ale v současné době bezesporu je to genetika. Je to známý, já jsem o tom vyprávil mnohokrát, kdy já jsem se dostal poprvé ke genetice. Bylo to v roce 1991. Já jsem ani nikdo u nás o té genetice do té doby neslyšel a já náhodně, snad v nějakém časopise, jsem se dozvěděl, že existuje nějaká genetika a byl tam popisovaný případ z Velké Británie, kolebka genetiky, kdy někdy v roce 1987 byla dvojnásobná vražda v jednom britském hrabství, kdy byly zavražděny dvě dívenky a poprvé v kriminalistice tam byla použitá genetika jako novinka s tím, že rok na to ti pachatelé byli odsouzeni na základě genetiky. No já jsem tenkrát, že jsme tady měli tři vraždy z počátku 90. let. Vražda a byly to sexuálně motivované vraždy v rozmezí vždycky pár měsíců od sebe, kdy modus operandi podle vyhodnocení se nám jednalo o jednoho pachatele. A ne ve všech případech, ale v těch dvou posledních případech jsme měli ještě zachovaná těla. A tak já jsem začal zjišťovat, jestli u nás v republice někdo dokáže udělat genetiku. A tenkrát jsem zjistil, že jediný, kdo to dokáže, tak je v Bratislavě pan profesor Ferák. Tak já jsem se s ním domluvil telefonicky s tím, že ano, že on by se o to pokusil a abych mu přivez teda vzorky. Tak já jsem na soudním lékařství a oni říkají, no jaký vzorky? A říkám, já nevím, on chtěl vzorky. Tak mi tam dali tenkrát chladicí tašku a do toho mi dali nějaké vzorky, nějaké tkáně těch těl, rozdělili to. Vím, že tam byl část pochvy a takovéhle věci. A já jsem s tím vyrazil do Bratislavy. A když jsem přijel do Bratislavy a teď jsem to panu profesorovi takhle tam vyndaval, tak on se chytal za hlavu, protože říká, ježišmarja, mě stačí stěr z toho. Co já s tím, takže to jako si z toho vezme odborně sám, ty

0: tři měsíce a po třech měsících jsme dostali teda genetiku a skutečně se jednalo o jednoho pachatele v těch dvou případech. No ale při modus operandi byl to naprosto shodný postup toho pachatele, tak i ta třetí vražda tam byla. Mě to nesmírně mrzí, protože ty případy zůstaly neobjasněny a i když znalci tvrdili, že se jedná o devianta, který bude pokračovat a dokonce nám tvrdili, že časový období mezi jednotlivýma vraždama, že se bude zkracovat, jak to na ně bude postupně přicházet, tak od té doby se nám nic takového neobjevilo. A já ten genetický vzoreček jsem dával vlastně do celé Evropy na všechny ústavy kriminalistický a během těch let, už to je 35 let, se nám nic neobjevilo, takže podle mě ten pachatel zemřel. Ten pachatel se nám nikde neobjevil, i když předpoklad, že by se měl objevit a žádnou trestnou činnost, kde by se odebírala genetika, a ta se neodebírá jenom při násilných trestných činech, ale i u majetkových trestných činů a všeho, a dokonce v Evropě jsou dál, kdy to berou ještě víc každému pachateli a nikde se nám prostě nikdo neozval. Já, aby jsme teda si byli jisti, skutečně jisti, že ta genetika byla správná, tak těsně před prekluzí, po těch necelých 19 letech, tak jsem ještě určil dva operativce, kteří se znova tím zabývali a znova jsme z toho zbytku nechávali dělat genetiku. A tím nejnovějším způsobem, který se dělá teďka už počítačově samozřejmě, tak ta genetika nám vyšla naprosto shodně jako v těch počátcích, kdy to dělal pan profesor Ferák.
1: Genetika také někdy může pomoci s pomníky, tedy případy, které se nepodařilo vyřešit. Jaké má Josef Lotés v této oblasti zkušenosti?
0: Když jsem odcházel, já jsem pak dost těžce onemocněl, nějaký problémy závažný jsem měl, chtěl jsem odejít do civilu, to bylo v roce 2010 a tenkrát pan ředitel zprávy, tak poslední den, když jsem byl v práci, tak mě přemluvil Martin Červíček, já ho teda budu jmenovat, tak mě přemluvil, abych zůstával, že prostě bych chtěl, abych neodcházel od policie, že ty práce si cení a že je škoda, abych odešel. A řekl mi tenkrát takovýto tajemství, které ještě nikdo nevěděl, že on pravděpodobně půjde na policejní prezidium a že na policejním prezidium má v plánu založit skupinu pracovní, která by se zabývala starými neobjasněnými případy vražd, protože tam prekluze 20 let promlčení a v republice jsou případy, na které by šlo znova dělat, znova je otevřít. A tenkrát jsme dali dohromady partu, já teda jsem zůstal jsem teda pak už jako řadovej na oddělení, s tím, že po mně to přebíral Pepa Mareš a pár měsíců na to jsem skutečně odcházel na policejní prezidium, kde teda jsme založili dneska teda známou skupinu Tempus. No a tenkrát ředitel tehdejší a i Červíček říká, kdybyste objasnili jeden případ za rok, neznámej starý, tak to stálo za to. A nám se ten první rok povedly 4 případy, takže ohromný úspěch.
1: A hrála v nich tedy roli genetika? Nebo...
0: Genetika, víte, s tou genetikou tam byly trochu problémy, protože tam zase záleží, jak jsou uschované vzorky. Protože když ten případ je takzvaně odložený, to znamená neznámý, a během těch let ty spisy se různě přehazují vzorky, které by měly být uložený někde, ne jako v Americe, že všechno mají v podzemí, v těch krabicích. Tady prostě kolikrát jsme někam přišli a potřebujeme třeba nedopalky. Jo, takhle měli všechny sesypaný dohromady. Takže potom je to těžký. Pak i kdyby se z toho dělal nějaký profil, tak už to je smíšený profil, který je absolutně k nepotřebě. Ale taky tam hrála roli genetika. Já teda, jak jsem hovořil předtím o tom případu těch tří zavražděných dívek, tak to bylo takové štěstí, protože pak jsem se trochu začal zajímat o genetiku a v té době jsem se seznámil s panem doktorem Vaňkem, který vlastně s Broučkem ještě, s jeho kolegou, dostali za úkol založit genetické pracoviště na kriminalistickém ústavu v Praze, což byla taková ta první vlaštovka. No a dá se říct, s oběma já jsem se skamarádil, pak jsem teda často využíval genetiku.
1: Co pro kriminalistů znamená případ neobjasnit a odložit?
0: I po letech vám to tady sedí, že prostě jste tam možná mohl něco udělat, že se tam něco zanedbalo,

0: prostě něco se tam udělalo špatně. Třeba do dneška mě mrzejí ty tři holky zavražděný. Jenže v té době tady byl takovej zmatek, to prostě tady v té době byla spousta cizinců, spousta ze zahraničí, lidí sem jezdilo za prací. Byly ubytovny, třeba bylo to na Zeleným pruhu, ta jedna vražda, kde bylo několik ubytoven. Tam prostě přespával kde kdo, nikdo nevěděl, kde kdo je. Tam byly nějaký fiktivní sešity, ale byli tam vrátní, kteří dostávali tady do kapsy a v sešitě bylo napsaných, já nevím, 150 lidí a dalších 150 lidí tam bylo na černo. Takže byla to nesmírně stížná práce, bylo to hrozný období.
1: Přemýšlíte třeba o těch případech, co se nevěří?
0: Přemýšlíte samozřejmě, že jo. S čistým sedu vám můžu říct, že vždycky pro ten případ člověk udělal maximum. A když už skutečně byl v koncích, tak pak to odložení je takový těžký. Ale pořád si k tomu vracíte. Pořád. Když se něco objeví nového, tak prostě pořád máte, vždycky se k tomu vrátíte, uděláte to šetření a prostě zase to bylo falešný. No.

0: příštím dílu série Místo činu se budeme podrobněji věnovat slavnému případu, který dlouhá léta čekal na své otevření a vyřešení. Mám na mysli vraždu Otýlie Vranské. S případem strávil řadu let ředitel Muzea policie České republiky Radek Galaš, ale nebyl na práci sám. A jedním z jeho kolegů se stal i Josef Lotes.
1: Já jsem se na většině věcí podílel s tím Radkem, protože i když většinu, teda 90% skutečně dělal on, tak já jsem dělal takovou zase tu operativní činnost. Bylo to takový, jsme se dostali třeba různýma cestama k pozůstalým a teď jak se k nima dostat. Já říkám, půjdeme tam normálně natvrdo, prostě říkám natvrdo, o co nám jde. Slíbíme jim možný, nemožný a my to dodržíme, to jsme prostě vždycky dělali. Byla to taková radostná práce, kdy jsme se dostávali dál než oni v těch 30. letech. Samozřejmě, my jsme tam měli trochu jiné možnosti, i když já teda smekám před tím spisem, jak ten spis byl fantasticky zpracovaný. A co oni všechno tam prověřovali, co všechno oni tam udělali, já si dovolím tvrdit, že my bychom takový nebyli. Že my bychom tam rozhodně nedělali to všechno, co dělali oni. I se zahraničím a všechno. Pokud bychom měli ty možnosti, co měli oni tenkrát.
0: Takže to hodnotíte, že to bylo pečlivě vedeno?
1: Bylo to pečlivě vedené. Jediné, co jsme se i s Radkem shodli, že tam tenkrát Baňásek to dal vyšetřovat neskušenému policistovi, který by měl teda vzdělání, tak sloužil krátkou dobu a neměl tu praxi. A že on se pravděpodobně tenkrát nechal strhnout tiskem, novinama, tomu fantomovi, který tam pustil ty dopisy a tak podobně, a že vlastně sedal po té špatné verzi, kdežto na pana Pěknýho a na paní Koklesovou už zapomněl, kteří podle nás jsou ti pachatelé.
0: Jména pravděpodobných viníků tedy známe. Jak ale vyšetřování probíhalo? Dozvíte se za týden ve čtvrtém dílu série Místo činu.

0: Radiožurnál 13 hodin 30 minut. Ve studiu se zprávami Kateřina Couserysová.
1: Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky, budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Můžou se objevit i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí od 13 hodin odpoledne až do půlnoci, a to pro celé území Česka. Meteorologové taky varují před vysokými teplotami. Polsko vybaví většinu základních a středních škol takzvanými laboratořemi umělé inteligence. Jsou součástí většího programu na posílení digitalizace a dovedností ve školách. Za notebooky a AI softwary a interaktivní displeje zaplatí přepočtu až 11 miliard korun. Hlavní závod MotoGP se dnes jede na Masarykově okruhu v Brně. Jezdci odstartují za půl hodiny. V areálu autodromu jsou 10 000 lidí. Organizátoři prosí, aby co nejvíce využívali městskou hromadnou dopravu a posílené spoje tramvají a taky mimořádně bezplatné autobusové linky. Týdenní hudební oslavy nových svatovítských var v Hann dnes zakončí speciální galakoncert. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě vystoupí Český národní symfonický orchestr, a to s dirigentem Janem Kučerou a solisté. Sport. Motocyklista Filip Saláč vybojoval v Brně třetí místo v domácí velké ceně České republiky. V kategorii Moto2 se po druhé v sezóně prosadil na stupně vítězů. Z triumfu se radoval Španěl Ortolá, který v závěru porazil Kolumbijce Alonza.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 u Bělotína a nehoda na 27 u Klatov. Na dálnici D1 mezi Brnem a Ostravou stále vázne provoz v omezení mezi Bělotínem a hranicemi. Na kilometru 307 je omezení do jednoho pruhu, a to obou směrně. Projíždí se tam velmi pomalu jak na Ostravu, tak také na Brno. Směrem na Brno to zdržení je teď o něco delší, asi na 20 minut. Na dálnici D1 čekejte silný provoz z Brna směrem do Prahy. Je před omezením na mostě Šmejkalka, se teď zpomaluje na 24. kilometru, zdržení pak do zúžení asi 5 minut. Na silnici 3 na tahu z Českých Budějovic a Tábora do Prahy je také silný provoz, a zejména v okolí Benešova na výjezdu z města teď naberete předmračí asi 5 minut. A na silnici 27 opatrně na obchvatu Klatov na kruhovém objezdu u odbočky na centru města řeší nehodu, projíždí se pomaleji, a to hlavně směrem na Plzeň. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne a večer čekejte od západu postupně oblačno, přechodně zataženo, místy přeháňky nebo bouřky, doprovázet je můžou přívalové srážky, nárazy větru a nebo taky kroupy. Teploty 35 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Ano, teď máš lukne na tady mi, ano, můj můj pesach se kortou, mít nekou se rozsuslu.
5: Rozuměli jste, nebo jste alespoň poznali, o jaký jazyk jde? Pokud ne, není příliš divu. Jde totiž o jazyk, kterým na světě mluví jen necelých 60 tisíc lidí, a u dalších příbuzných jazyků to není o mnoho jiné. Je to jazyk Kalachlisut, pro nás asi lépe známý jako grónština. A právě o něm bude další díl pořadu Za obzorem, k jehož poslechu vás teď zve jako Plucký.
2: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Není příhodnější místo, kde si o Kalachlisut, tedy grónštině, povídat, než právě Grónsko. A grónština nás bude pořadem i provázet, protože právě hudba je jedním z velkých nositelů tohoto jazyka. V centru Nuku, v kavárně kulturního centra, jsem natáčel s Tykájat Kristensen z Ilisi Matusarfik, tedy grónské univerzity.
6: Celá naše jazyková rodina je odlišná od evropských jazyků. Máme svoji vlastní jazykovou rodinu. Jsou to polysyntetické jazyky. Máte základ slova a k němu připojujete různé afixy na začátku nebo konci, až to jedno slovo má význam jako plná věta.
5: Ano, to si přesně vybavuji, když jsem se před cestou do Grónska snažil naučit nějaké základní fráze a viděl jsem tam větu neumím mluvit grónsky. Když jsem viděl, jak to vypadá, no tak to mi bylo jasné, že tuhle větu se rozhodně pořádně nenaučím.
6: A protože náš jazyk takhle funguje, existuje víc možností, jak něco říct. Takže možná můžeme větu neumím mluvit grónsky říct. To jsou tři slova. A nebo můžete říct. To jsou dvě slova. Význam je stejný, jen způsoby jsou různé. To děláme poměrně často. Chápu, že je náš jazyk složitý pro ty, kdo ho studují, protože slova nezůstávají mezi větami stejná, neustále se mění. Vlastně neustále tvoříme nová slova. Ale když znáte ten systém, tak je to zvládnutelné. Základem slova může být třeba jen podstatné jméno nebo sloveso, nic jiného.
5: No takže aspoň nějaká pravidla existují.
6: Ano, a i pro ty předpony a přípony existují různá pravidla, ale je možné díky nim změnit sloveso na podstatné jméno a obráceně. Takže ta slova mohou být velmi dlouhá. Když vyučuji lingvistiku na univerzitě, tak vyzvu prváky, kteří ještě pořádně nevědí, co to je lingvistika a morfologie, aby ve skupinkách vymysleli co nejdelší slovo. A pak začneme rozebírat, jak je možné, že je to slovo tak dlouhé. A tehdy zjistí, jak ty afixy postupně mění význam a jak se z jednoho slova stane věta. Každý z těch afixů má trochu jiný význam, takže jejich pořadí hraje roli. Jiné pořadí znamená jiný význam.
5: Poměrně příjemné je, že se Kalachlisut čte, jak se píše, víceméně, takže tam nejsou žádná takováhle překvapení.
6: Ona existuje psaná a mluvená verze jazyka. Vy jste byl v Sisimiutu a Nuku, to jsou středobody dialektu. Grónština má jednu verzi psaného jazyka, která vychází právě z dialektu, kterým se mluví v Sisimiutu, Nuku a Manicoku. Takže jste byl tam, kde jsou si psaný a mluvený jazyk nejpodobnější. Ale kdybyste jel na jih Grónska, na východ nebo na úplný sever, tam je ten odklon psaného a mluveného jazyka větší. Zvlášť grónština na východě ostrova je z lingvistického pohledu vlastně už jiný jazyk. Ale politický pohled je, že máme jeden jazyk s různými dialekty.
2: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa.
5: A jak velký je rozdíl mezi Kalachlisut a dalšími inuitskými jazyky, kterými se mluví třeba v Kanadě nebo na Aljašce?
6: Je to stejná jazyková rodina mezi těmi jazyky. Liší se zvukově, trochu v tom, jak věci pojmenováváme. Mezi jazykem Inucitut z východní Kanady a grónštinou existuje spousta společných slov. Některá slova jsou stejná obsahem, ale nemají stejný význam. V grónštině máme výraz pro miluji tě, který v Inucitut znamená jsem pro tebe smutný. Stejná slova, stejná výslovnost, jiný význam. Trochu jako dánština a švédština, možná čeština a slovenština.
5: Takže ve většině případů si jakž takž rozumíte, ale nedorozumění ty se můžou asi snadno stát.
6: Ano, a přesně tak to je. Ale když půjdeme dál, třeba k severnímu pobřeží Aljašky, tam už jsou ty rozdíly větší. Taky platí, jak jste si asi všiml, že grónština se používá všude. Je to hlavní jazyk ostrova. Mezi inuitskými jazyky je to jeden z těch nejsilnějších, i když jim mluví jen něco přes 50 tisíc lidí. Na Aljašce ale Inupiaq není první jazyk, který se tam děti učí. Nejprve se naučí anglicky a teprve jako dospívající nebo dospělí se pak učí Inupiaq. Tady je to obráceně. Nejprve grónština a pak se teprve ve škole učí dánsky a anglicky.
5: No dánsky se ve školách tedy učí všichni, ale ta dánština není úplně tak rovnoměrně rozvrstvená po celém ostrově, mi přijde. Byl jsem v Sisimiutu, tam jsem se s dánštinou vlastně nepotkal, nebo nemám ten pocit, že bych ji někde slyšel, když to tady v Nuku mám pocit, že naopak, že ji slyším vlastně na každém rohu.
6: Teď jste přijel do centra dánsky mluvící populace. Dánština se tady učila od 20. let, ale jen v některých školách, především tam, kde bylo možné sehnat učitele. Pak nastala druhá světová válka, během které jsme s Dánskem ztratili kontakt, protože nás dočasně zabrali Spojené státy. Po válce už pak přestalo být cool mít kolonie a tak to dánská vláda změnila. Zrušila náš status kolonie. Když jsme byli kolonie, tak tu respektovali naši kulturu, zachovali jsme si náš způsob života a to, jak věci fungují. Součástí dánské politiky bylo do toho nezasahovat, to platilo opravdu dlouhou dobu. Ale jakmile jsme přestali být kolonií, tak jsme se stali regionem, který je rovný ostatním regionům Dánského království. Takže z Grónska vznikl takový jeden kraj s 18 okresy. To ale znamená, že musíme být Dánové, jsme zcela rovnoprávnou součástí Dánského království. S tím přišla modernizace, změna školského systému, všechno se měnilo. To bylo v 50. letech, pak v 60. letech přišly experimenty, jak udělat Grónsko víc dánské. Dánsko je naše budoucnost, takže musíte mluvit dánsky a s tím se upravovalo i vzdělávání. A mezi těmi experimenty byl třeba i ten, při kterém vzali 22 dětí a přestěhovali je do Dánska, aby se stali Dány. A to nedopadlo dobře.
5: Tady si dovolím výklad Tykájat přerušit a dovysvětlit. Pokus přezdívaný Malí Dánové se skutečně nevydařil. O něch 22 dětí měli být sirotci, ale z velké části nakonec nebyli. V Dánsku je dostali na výchovu dánské rodiny, které měly mimo jiné za úkol naučit je dánsky. Představa byla, že celý projekt povede k podánštění a tito sirotci se po půl roce vrátí na ostrov, kde by jim měl vzniknout zvláštní siročinec. Jejich pobyt se ale protáhl na zhruba rok, 6 z nich během té doby adoptovali dánské rodiny a děti, nejenom těch 6, často zapomněli mluvit svým rodným jazykem a po návratu už své rodiny často ani nepotkali. Polovina z nich se pak vůbec dospělosti nedožila a druhá polovina trpěla psychickými obtížemi a s nimi spojenými pokusy o sebevraždu nebo zneužíváním návykových látek. Při vyšetřování celého incidentu, které přišlo mnohem později, uváděli, že byli v Grónsku jazykově i sociálně vyloučeni a také, že jejich život vlastně pozbyl smyslu. Dánská vláda se za experiment omluvila a to až po opakovaném nátlaku grónské vlády v roce 2020. Těch posledních 6 přeživších se dočkalo i osobní omluvy od premiérky a odškodnění, ale to ještě o další 2 roky později. But it was not the only one. They also tried
6: like Tohle ale nebyl jediný experiment. Moje rodiče se například narodili v 50. letech a do školy tak nastupovali v 60. letech. Jejich zkušenosti jsou tak dobrým příkladem. Moje matka, když nastoupila do první třídy, bylo jí tak 6 let, tak ji poslali do dánsky mluvící třídy. Učila se to, co jiné děti, ale všechno v dánštině. Žádnou grónštinu ve škole neměla, ale pocházela z rodiny, kde všichni mluvili jen grónštinou. Moji prarodiče žádný jiný jazyk neuměli. Neměla tak doma ke školním věcem vůbec žádnou podporu, protože tam byla jazyková bariéra. Když pak skončila základní školu, tak řekli, že by teď měli odjet do Dánska a tam pokračovat ve studiích a stát se elitou Grónska. Ona to tehdy odmítla s tím, že se chce učit grónsky. A tak zůstala a grónsky se zase učila až jako mladá dospělá. Pak vždycky trvala na tom, že my jako děti musíme doma mluvit grónsky. Podobné to bylo i s mým otcem, ten ale chodil do grónštinou mluvící třídy. Oba moji rodiče také, když jim bylo 8 let, byli vysláni do Dánska, kde žili rok v dánské rodině a pak se vrátili. Během té doby neměli kontakt s nikým, kdo by mluvil grónsky. Byly to 8leté děti, takže to na jejich život mělo obrovský dopad. Ani jeden z nich dánsky neuměl. Můj otec neuměl před odjezdem dánsky ani trochu a vůbec netušil, co se s ním děje. Výsledek byl takový, že já jsem vyrostla v tom, že musím mluvit grónsky, že je to velmi důležité, že ten jazyk musíme zachovat. Dnes oba mluví i dánsky, angličtina se tehdy ještě tolik neprosazovala. A když já jsem nastoupila do školy, tak nejdřív jsem měla v první třídě grónštinu, pak ve třetí nebo čtvrté třídě dánštinu a angličtinu až v 8. třídě, mnohem později. Moje neteře a synovci teď začínají se všemi jazyky už v první třídě. Na to, jaké jazyky se v Grónsku používají, se dá dívat generačně. Moji prarodiče mluvili jen grónsky, moji rodiče grónsky a dánsky a já a moji sourozenci mluvíme grónsky, dánsky a anglicky. A u nejmladší generace, která je teď ve školách, tam je nejsilnější angličtina a dánština je postupně vytlačována. Dnes spolu děti mluví spíš anglicky než dánsky. A když já jsem byla dítě, tak jsme s mými vrstevníky používali dánštinu jako tajný jazyk, i když tomu rodiče asi rozuměli. Zatím angličtina vytlačuje spíš dánštinu než grónštinu. Zatím, ale ta je možná další na řadě.
5: A projevuje se to nějak na slovníku mladých? V Česku mám občas pocit, že mladší generace už mluví na půl česky, na půl anglicky.
6: Asi záleží, kde žijete. Viděl jste, jak jsou jednotlivá grónská města od sebe izolovaná. Pokud žijete někde, kde budete do velké míry mluvit grónštinu a angličtinu uslyšíte jen z médií, z YouTube a podobně, pak máte asi větší slovní zásobu v grónštině. Ale pokud žijete tady v Nuuku, kde je třeba taky hodně anglicky mluvících turistů, tak je to jiné. Často vídám mladé lidi, kterým chybí slovní zásoba v grónštině a tak to doplňují slovy z angličtiny. Takže opravdu záleží na tom, kde jste, ale postupně toho přibývá. Dřív jsme si mysleli, že je dánština pro grónštinu hrozbou, teď nás ale víc znepokojuje angličtina.
5: No to je změna, která vlastně nastala za pouhou jednu generaci.
6: Jiné země mají svoji další historii, bylo to pozvolnější. Lidé měli víc času se přizpůsobit. Ale tady v Grónsku se to odehrálo vše vlastně během délky jednoho života. Od velmi tradičního způsobu života k tomu velmi modernímu. Bylo to velmi rychlé. Cítíte, že to nemáte pod kontrolou a způsobilo to hodně generačních rozmluv.
2: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: A je tu nějaký tlak proti té anglizaci, po angličťování jazyka? Spousta Gróňanů jsou patrioté, tak je tu nějaká skupina, která odmítá ta nová slova z angličtiny?
6: Je tu taková skupina. Máme tu třeba jazykovou radu, ta má jako jeden z úkolů vytvářet nová slova pro nové věci. Třeba tenhle ten mobil, dánsky je to mobil telefon. Pro grónštinu jsme vymysleli nové slovo. Ale trvalo nám to příliš dlouho a nikdo tenhle výraz tak nepoužívá. A všichni tak říkají jen mobíly. U slova počítač je to lepší, tam se to slovo používá, ale pak jsou tu jednotlivé součásti, třeba monitor, který sice má své slovo v grónštině, ale nikdo ho nepoužívá. A rada se snaží nacházet nová slova, abychom je nemuseli přebírat z dánštiny a angličtiny. Některá se podaří prosadit, některá ne. Občas se dá odhadnout, proč, třeba když je to příliš dlouhé nebo příliš popisné, že je to spíš věta než slovo.
5: No to je něco podobného, jako jsme vlastně měli my před 150 lety a dneska jsou všechny ty, řekněme, nosočistopleny vlastně docela úsměvné.
6: Dívat se do slovníků je legrace, skoro vždycky. V grónštině vlastně ta slova vznikají od okamžiku, kdy začala vznikat psaná grónština. První slovníky totiž vytvářeli misionáři. Ti třeba překládali Bibli a tam je spousta slov, které v kontextu Grónska vůbec nedávají smysl. Třeba je tam spousta zvířat, které tu nežijí. Žádné velbloudy tu nemáme, žádné hrochy a nosorožce. Ale někdo pro ně slova vytvořil. Třeba je slovo pro nosorožce.
7: Rhinoceros and hippo is imamiutaksua.
6: Je zase hroch. Takže když se podíváte do dětských knížek, tam jsou zvířata pojmenovaná v grónštině a všichni je znají, protože někdo ta slova před 250 lety vymyslel. Ale taky vznikla slova, která se nepoužívají. Máme třeba slovo pro granátové jablko, ale to nikdo nepoužívá, protože v té době nikdo nevěděl, jak to vypadá. Podle popisu to autorovi slova znělo jako jakási bobule. Takže to jméno znamená něco jako velká červená bobule. A když po 200 letech začaly obchody granátová jablka dovážet, nikdo si nepamatoval, že pro ně slovo máme, takže ho nikdo nezačal používat. Nakonec používáme dánské slovo. To děláme často, že používáme dlouhá dánská slova pro věci, která ještě neznáme. A technické termíny jsou často převzaté z angličtiny.
5: Slyšel jsem tu od místních hudebníků, že v Grónsku vzniká víc písní v grónštině než knih, tak je to pravda?
6: Je to tím, že hudba je velkou součástí naší kultury. Psaná grónština je relativně novinka, ale hudba ne. Tvorba poezie, něčeho pro potichu, to je tu s námi tisíce let. Stejně tak příběhy a vyprávění příběhů. Máme spoustu příběhů, které jsou určené k vyprávění, zejména v zimě. Když tu není moc věcí, co by člověk mohl dělat, třeba když vás doma uvězní špatné počasí. Tehdy přichází na řadu příběhy, hudba, to je tradiční. Hudba se vyvíjí, přišly sem nové hudební nástroje a nové technologie ze světa hudby, ale děláme si to po svém.
5: No dost mě zaujalo, kolik je vlastně v Grónsku hudebníků a hudebních skupin a hlavně v jakém rozsahu žánru.
6: Ano, každý si najde to, co se mu líbí a začne vymýšlet vlastní texty.
2: Posloucháte pořad Za obzorem.
5: No a co literatura? Je nějaká literatura pro Grónsko, řekněme, typická? My jsme zvyklí na to, že severská literatura, to jsou takové ty temné detektivky a psychologická dramata.
6: Vůbec nejpopulárnější grónskou knihou napříč dějinami je... A je to relativně nová kniha. Vyšla někdy po roce 2010. Je tak populární, protože je napsaná způsobem, kterým se tady příběhy vyprávějí. Tradičním způsobem. Je to, jako by někdo stál vedle vás a ten příběh vám vyprávěl. První kniha tu vyšla v roce 1914, jmenuje se Sen. A je to sen o budoucnosti a je napsaná velmi západním způsobem. Psaní knih a literaturu jsme se učili od Dánů, od misionářů. Třeba první noviny vyšly už v roce 1861, tedy velmi dávno, a byly celé v grónštině. Tehdy to ale fungovalo tak, že ta malá skupinka, co uměla dánsky i grónštinu, překládala knihy z dánštiny a vydávala je na pokračování právě v novinách. Takhle vyšel třeba Hrabě Monte Cristo, ale i další klasická díla. Takže nám tu dlouho vycházela evropská klasika, dávno předtím, než vůbec vznikla první skutečně grónská kniha. První nově vymyšlená kniha, nejen zápis ústně předávaných příběhů, vyšla až v tom roce 1914.
5: No a ta populární moderní kniha, co jste o ní mluvila, tak o čem je ten příběh?
6: Vezměme ta témata knih trochu zeširoka. Začali jsme snem o budoucnosti naší země, jak bude vypadat za 100 let. Pak to bylo ohlížení za historií, takový národní romantismus z grónského pohledu. Pak tu byla témata o nezávislosti, taková ta nacionalistická literatura. A to bylo v 70. letech. V 80. letech přišly knihy o problémech každodenního života. V 90. letech to bylo podobné, společenské problémy, vyprávění příběhů, o kterých se nemluví. A na začátku tisíciletí to byly pořád společenské problémy, ale už je cítit, že jsou z toho všichni unavení. Tak se autoři začali zajímat o to, o čem se píše v Dánsku. Tam to byly detektivky, tak možná bychom taky mohli psát detektivky, ale to nám nějak nesedělo. A tak se teď literatura vrací ke svým kořenům. Jsou tam příběhy o lidech, kteří jsou unavení ze života ve společnosti, lidé, kteří prožili nějaké trauma, neobětovanou lásku a podobně. Pak opustí společnost a žijou sami v přírodě a tím se stanou jakýmisi superlidmi.
5: Mě napadá, o základních školách jsme mluvili, no a co ty vyšší školy, jak se tam grónština drží, je tam vůbec nějak přítomná?
6: Když se podíváte na systém vzdělávání, tak střední školy jsou všechny už v dánském systému, takže musíte mluvit dánsky, učebnice jsou dánsky, učitelé jsou dánové. Takže musíte ovládat dánštinu, abyste se na tu školu dostali. A to způsobuje problémy, protože máme stále více lidí, kteří dánsky nemluví. Na univerzitě máme také hodně dánštiny. Moje oddělení zrovna ne, tam je grónština, protože jsme katedra grónštiny. Přednášíme o jazyce, literatuře a médiích a především grónštině. A naši studenti mohou své diplomové práce psát grónsky. Když já jsem studovala, tak to možné nebylo. Musela jsem ji psát dánsky nebo anglicky. Teď to jde. Malý krok vpřed.
5: Dodává lingvistka Tikayat Christensen z Grónské univerzity. A aby i vaše znalosti byly o krok napřed, tak pojďme se naučit, jak se může člověk v Grónsku pozdravit a poděkovat. Obecné přátelské uvítání zní alu, poděkovat pak můžete slovíčkem kujanak. To se mi na cestách skutečně osvědčilo. A teď už zbývá dodat jenom dagus, tedy nashledanou, které vám od mikrofonu vzkazuje Jakub Lucký.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
8: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
9: Tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
10: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
11: Profesore Einsteine, jsem skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvíte pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
9: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranath Tagorovi do Indie.
12: Zdravíme vás z Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
10: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
13: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než milion lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
11: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
9: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Tagorem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
10: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Byli odvážní, hrdí a chtěli jen v klidu žít na svém území. Původní obyvatelé Severní Ameriky zvaní Indiáni. Místo zemědělství a lovu ale museli čelit přílivu bílých osadníků. O přežití bojovali Apačové, Siouxové, Komančové nebo Navahové. V jejich čele stáli indiánští náčelníci a příběhy čtyř z nich bude vyprávět červnový cyklus portrétů. Dva Apačové, Košis, který byl před obrazem Vinetua, a Geronimo, nejobávanější indián historie. Vítěz nad sedmou kavalérií, náčelník Siouxů sedící bík a hrom valící se z hor, neboli náčelník Josef z kmene Nez Perce, který se se svým zásadovým odporem proti vysídlování indiánů stal legendou. Cyklus Indiánští náčelníci poslouchejte každý červnový čtvrtek po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. a vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus.
0: Zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
1: Fungování českého sportu má řešit komplexní zákon. Ukrajinský prezident Zelenský potvrdil útoky na Krym a Krasnodarský kraj. České volejbalistky zdolaly v Lize národů Dominikánskou republiku. Silný provoz je na dálnici D1 z Brna do Prahy před omezením na mostě Šmejkalka. A bude polojasno, od západu oblačno, je zataženo místy přehánky i vydatnější bouřky a teploty do 35 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vztahy profesionálních sportovců a jejich klubů by měl upravit vznikající zákon o sportu. Připravují ho poslanci opozice i koalice. Poprvé by taky definovali, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci anebo jako zaměstnanci. V tom případě by zákon taky upravil jejich pracovně právní vztahy. A to, aby odpovídali realitě, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
14: U toho pracovně právního vztahu se třeba řeší věci, jako jsou úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz. Nebo řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci. Asi se nedodržuje 8,5-hodinová pracovní doba.
1: Ukrajinské útoky na okupovaném Krymu a v Krasnodarském kraji nepřežilo 5 lidí, informoval o tom Ruskem dosazený správce poloostrova Sergej Aksionov. Zraněných je nejméně 28. Údery potvrdil taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
15: Ukrajina cílí na ropnou infrastrukturu, trajekty, přístupové trasy na Krym i vojenská zařízení. Poloostrov tak čelí problémům se zásobováním a nedostatku paliv. Premiér Aksionov kvůli tomu vyhlásil zákaz prodeje pohonných hmot. Veškeré zásoby jsou teď vyhrazené pro vládní orgány. Úřady na Krymu už před nedávnem na paliva zavedly přídělový systém. Lidé si tak mohli natankovat jen po použití QR kódu se speciální poukázkou. Nedostatek paliv se začíná projevovat i v ruském vnitrozemí. Kyjev opakovaně Rusko vyzývá ke klidu zbraní a k jednání. Moskva to ale odmítá. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Provozovatelé mají ještě týden na odstranění nevhodných reklam v centru Plzně. Ukládá jim to vyhláška, kterou město schválilo loni. Některé reklamy už zmizely, dodává plzeňský primátor Roman Zarzický z hnutí ANO.
16: Zmizely zcela plachty, s výjimkou jediné, co jsem viděl na náměstí Karla Gotta, to je vlastně ta přilehající část města k 735, kde nás ještě samozřejmě trápí velkoformátové plachty. Jsem vyzval šiřitele reklamy k tomu, aby odstranili. V opačném případě budou dostávat opakovanou sankci od živnostenského úřadu a já budu hodně apelovat na krajský úřad a na tu přenesenou osobnost státní správy, aby konali a konali tvrdě.
3: Sport. České volejbalistky porazily v Lize národů Dominikánskou republiku po obratu 3-2 na sety. Češky si tak na závěr turnaje na Filipínách připsaly první vítězství. Od 8. do 12. července je čekají na závěr základní části soutěže ještě zápasy v Bělehradě s Německem, Nizozemskem, Bulharskem a domácím Srbskem. V neúplné tabulce jsou Češky zatím 9., těsně za postupem do čtvrtfinále. A motocyklový závodník Filip Salač byl třetí v domácí velké ceně České republiky v kategorii Moto 2. Zvítězil Španěl Ortola před Kolumbijcem Aloncem. V Brně už začal závod MotoGP, sleduje ho reportér David Nekvinda.
17: Jezdci jsou v prvním z 21 kol královské kubatury MotoGP a na prvním místě se zatím drží vítěz kvalifikace, tedy japonský závodník Ai Ogura. Na druhou příčku už se dostal Marc Marquez, jeden z velkých favoritů obhájce titulu mistra světa, který se tedy posunul ze čtvrté pozice, na které startoval. Stále jsou ještě piloti v prvním úvodním kole. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: kolony na D1 u Bělotína a také před sjezdem na Benešov. Na dálnici D1 mezi Ostravou a Brnem popojíždí kolony mezi Bělotínem a hranicemi na Moravě. Mezi kilometry 311 a 307 silničáři ruší dlouhodobé omezení. Projíždí se vždy pouze jedním pruhem a kolona směrem do Brna je teď delší asi na 25 minut. Směrem na Ostravu se popojíždí před omezením asi 15 minut. Na D1 pak čekejte silný nedělní provoz z Brna směrem do Prahy na Benešovsku. Pomaleji se teď jede od Divišova z kilometru 40 a to až do omezení na mostě Šmíkalka. Celkově to zdržení na Prahu je asi 15 minut. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice pozor za sjezdem na Loštice. Na kilometru 237 stojí dodávka a to v úzkém odstavném pruhu.
18: Na 237. kilometru, to je 2 kilometry před Mohelnicí, stojí dodávka v odstavním pruhu, zasahuje mírně do pravého pruhu, spravují tam chlapi něco, mají tam pokus dál postavený kužery.
3: Kolony se netvoří, ale vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Postupně bude oblačno, přechodně až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky, teploty do 35 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Mezi domorodými obyvateli Severní Ameriky se těšil velké úctě a měl údajně zázračné schopnosti, protože dokázal unikat nástrahám bledých tváří. Náčelník Siouxů sedící Bík byl jedním z vůdců, kteří v roce 1876 dotáhli do vítězného konce legendární bitvu u Little Big Hornu. Jenže sedící Bík nakonec zemřel po potyčce s policií v indiánské rezervaci, a to střelou muže z jeho vlastního kmene. Náčelníka, který jako jediný dokázal na chvíli sjednotit vzájemně znepřátelené indiánské kmeny, připomene v portrétech věnovaných právě indiánským náčelníkům historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
20: Dobrý den.
19: A ve studiu je spolu s ním také David Hertl.
2: Indiánští náčelníci.
19: Honzo, už jsem řekl, že jedním z témat, o kterých by dnes měla být za chvíli řeč, bude právě ta bitva u Little Big Hornu. Pro americkou armádu skončila v podstatě tragicky. Jiná věc je, že vlastně ani ti vítězní indiáni se potom z toho úspěchu dlouho neradovali. Ale přesto, připomíná se dneska ještě tahle bitva ve Spojených státech? Je to vlastně nějaké téma pro americkou, řekněme, politiku nebo pro diskuzi?
20: No určitě. Ona v době, kdy se odehrála, bo Američané byli značně rozhořčeni, protože podobně jako i u jiných těch válečných kampaní, tak už tyhle boje v 70. 80. letech pečlivě sledoval americký tisk. Ta krvavá a potupná porážka byla vnímána americkou veřejností velmi negativně i v kongresu a řešilo se to a dlouhou dobu to prostě bylo vnímáno jako jedna z nejhorších a nejpotupnějších porážek americké federální armády a do značné míry se spekuluje, jestli pak ten následný masakr u Wounded Knee nebyl takovou jako pomstou, kdy se ti vojáci prostě chtěli těm indiánům pomstit. Pak se vlastně různě proměňovalo to vnímání s tím, jak ta americká společnost akceptovala, přijímala to dědictví původních obyvatel, jak se vlastně ten narrativ o původních obyvatelích včleňoval do toho velkého amerického příběhu. Takže dneska bychom se vlastně spíše setkali s tím, že Little Big Horn je pod drobnohledem těch nejrůznějších skupin, které se snaží zkoumat nejrůznější aspekty toho, proč Custer prohrál, co udělal špatně a tak dále, a tak dále. Je to téma pro ty nejrůznější skupiny, které dělají ten reenactment, které si hrají na vozovkách, na tu bitvu, tak jak to u nás je třeba bitvě u Hradce Králové nebo u Slavkova. No. Ale samozřejmě pořád tam je to zrnko toho, že tady ta americká federální armáda vinou vlastních chyb, protože se víceméně nepopírá, že Custer do té pasti vlezl sám a že vlastně udělal několik zásadních chyb a ty vlastně zapříčinili tu drtivou porážku, kterou tam zažil. A v neposlední řadě bych řekl, že tradice těch indiánských válečníků, jako byl Geronimo nebo sedící Bík, se postupně včlenuje i do té válečnické tradice americké armády, že jsou uznáváni, jako že to byli velcí válečníci, stateční a tak dále, a tak dále. A tyhle vlastnosti, přes tyhle ty vlastnosti se tihle ti výjimeční válečníci dostávají do té tradice americké armády a některá jejich jména nebo některé jejich symboly se dostávají i do oficiální ikonografie americké armády. Takže dalo by se říct, že je to takové vlastně jako smíření, byť samozřejmě s neustálým vnímáním, že přeci jenom byla velmi potupná vojenská porážka.
19: Sedící býk narodil se snad v březnu roku 1831, tehdy ještě pod jménem Skákající jezevec. Jeho řečí to bylo Tatanka Jotake. To jméno Sedící býk dostal později od otce za to, že byl poměrně, řekněme, velmi šikovný. Už v 10 letech složil prvního bizona, ve 14 prý zabil a skalpoval prvního nepřítele. A v té době tedy mu jeho otec jménem Sedící býk předal své jméno a sám se stal Skákajícím býkem. Pojďme si hned přečíst z první knížky. Čteme si dneska z knihy Roberta Atliho Sitting Bull, Sedící býk, život a časy amerického vlastence. Je tam hodně o tom, kým byl Sedící býk v době, kdy už dospěl.
4: Jak si připisoval jednu válečnou poctu za druhou a získával stále větší slávu, vyvstal jako stělesněný Hung Papa, představující čtyři základní ctnosti – odvahu, vytrvalost, štědrost a moudrost. Na Sedícím býkovi bylo něco, co měl každý rád. Děti ho měli rády, protože byl přívětivý, ženy proto, že byl laskavý k rodině a urovnával spory. Byl bojovník, respektovaný pro odvahu a dovednost a obávaný nepřáteli. Byl svatý muž, prostoupený úctou a mysticismem, neustále rozmlouvající s Vakatankou a všemi dílčími božstvy, snící posvátné sny a vykonávající uložené rituály, úpěnlivě prosící za blaho lidu a přinášející oběti od bizoní zdechliny až po vlastní maso. Byl i dobrý příslušník kmene, muž štědrosti a pokory, skladatel a zpěvák písní, přítel dětí a starých lidí, mírotvůrce, sportovec, laskavý humorista.
19: Když jsme u toho kmene, padlo to tady, tak tedy Sedící býk byl náčelníkem siouxského kmene, který etnicky pocházel z lakotské skupiny Hungpapů. My jsme tady slyšeli, jak si připisoval jednu tu válečnou poctu za druhou. Tam pochopitelně bylo velmi konfliktní soužití mezi Siouxy a Biolochy, protože Biološi tedy drancovali ta původní indiánská území. Prakticky po celá 60. léta 19. století vedly obě strany válku a i když tu a tam byly uzavírány různé, řekněme, dohody, mírové dohody, tak ten klid zbraní nikdy asi netrval moc dlouho. Pak ale přišel rok 1868 a dohody s Fort Laramie. Co se tam, Honzo, nakonec dohodlo?
20: To měl být takový jako přelom ve vztahu mezi americkou federální vládou a právě Siouxy a těmi dalšími kmeny. Podle té smlouvy měla vzniknout jakási velká siouxská rezervace, která zahrnovala vlastně území dnešního státu Jižní Dakota, západně od řeky Missouri, a vlastně garantovala jim velké souvislé území, na kterém měli právo lovit bizony, které byly základní součástí jejich samostatného živobytí. Americká vláda v rámci té dohody souhlasila, že opustí některé vojenské pevnosti na jedné z těch linií, a vypadalo to, alespoň pro část těch náčelníků, kteří tu smlouvu nakonec podepsali, jakože tady konečně ti původní obyvatelé najdou nějaký status quo s tím neustálým přílivem obyvatel nebo nových migrantů, kteří přicházeli do Spojených států, a jejich hlavním znakem byl hlad po půdě. Snaha prostě získat půdu. Za tím příslibem do té Ameriky šli. On přestával být až tak problém těch Američanů, kteří už tam žili, ale těch nově příchozích, kteří vlastně zvlášť po skončení americké občanské války a v rámci rekonstrukce začali proudit do Ameriky a začali se neustále rozšiřovat a naráželi na ta dosud ještě volná indiánská území. Američané si zase o to slibovali. pozorovali, že vlastně když Siouxové se takhle usadí, tak v průběhu těch generací se takzvaně jakoby poamerikanizují a přejdou z toho svého původního způsobu života na ten americký. To znamená, začnou se z nich stávat zemědělci, přestanou lovit ty bizony a začnou se vlastně socializovat v rámci nějakého toho velkého amerického příběhu. Ono by to fungovalo, kdyby na to byl nějaký čas, ale téměř i hned poté, co ta smlouva byla podepsána, je tedy nutno připomenout, že sedící bík s tím nesouhlasil a nepodepsal, protože nesouhlasil vůbec s tím konceptem rezervací. On byl prostě přesvědčen, že oni mají právo žít ten svůj způsob života všude tam, kde kdysi žili, a pokud jim v tom někdo bude bránit, tak si to prostě vymohou silou. Tam nastal problém, že ta smlouva začala být velmi záhy porušována a jedním z důvodů byl nejenom hlad po půdě, ale i hlad po zlatu.
7: Objev zlata.
20: Protože se vlastně v těch Rosiuxi, nebo to je původní obyvatele, posvátných Černých horách, těch Black Hills, objevily velké zásoby ložiska zlata. O nich se už vědělo od někdy od 40. let. V polovině 70. let tam vedl takovou prospektorskou výpravu právě jakýsi George Armstrong Custer. Ten potvrdil, že jsou tam prostě velké zásoby zlata. No ale to byl prostě jako zásadní střet. Prostě pro Siouxy to byla posvátné pohoří, které vůbec nemělo co dočinění s nějakým zlatokopectvím, ale prostě jak se ta zlatá horečka rozvinula, tak tam ten střet a to porušování té dohody se stalo takřka na denním pořádku a vyústilo to vlastně v tragickou vojenskou srážku.
7: Ještě než se k té bitvě dostaneme, tak bychom měli říci, že sedící bík má velkou zásluhu na tom, že se mu podařilo ty roztroušené a vzájemně se v oblibě nepříliš mající kmeny sjednotit. Říká se, že dokonce v tom jeho táboře žilo před bitvou u Little Bighornu až 10 000 indiánů. To jsou tedy i bojovníci s rodinami, a že těch bojovníků měl kolem 2, prý možná až dokonce 3 000 mužů, se říká. 25. červen 1876 je tedy ta bitva u řeky Little Bighorn v těch odlehlých končinách Montány. Je tam ta slavná 7. kavalérie George Custera. Taky bychom ještě měli říci, že před bitvou měl sedící bík jakési mystické vidění, při kterém viděl, jak američtí vojáci prý padají hlavou dolů. On to dokonce jakoby dotáhl až tak daleko, že při tom tanci slunce si odřezával vlastní kusy masa z těla. Prý dokonce v tomhle konkrétním případě při tomhle tanci před tou bitvou tak mělo jít až o 100 zářezů. No a co se dělo a jaký byl význam sedícího býka v té bitvě u Little Bighornu, tak o tom opět krátká citace z knížky Roberta Atleje.
4: Význam sedícího býka u Little Bighornu nespočíval v okázalé statečnosti, řízení bojovníků nebo inspirování k boji. Spočíval ve vedení tak moudrém a mocném, že přitáhlo k sobě a udrželo pohromadě silnou koalici kmenů, natolik prostoupenou jeho vzdorným nastavením mysli, že dokázala zahnat generála Kruka a vyhladit podplukovníka Custera. Nikdy předtím Siouxové a Cheyenneové netriumfovali tak velkolepě a nikdy už se jim to znovu nepodařilo. Za to mohli více než kterémukoli jinému náčelníkovi děkovat sedícímu býkovi. Zatímco sedící bík a jeho kolegové oplakávali mrtvé a oslavovali triumf, nepochopili, že výpraskem Krukovi a vyhlazením Custera spečetili vlastní pád. Ohromený americký národ požadoval odplatu a kongres i prezidentova administrativa byly připraveny podpořit jakékoliv opatření. Generálové dostali muže, peníze a pravomoci, které chtěli, aby jednou provždy ukončili potíže se Siouxy.
2: Posloucháte seriál Indiánští náčelníci. Příběhy statečných a hrdých mužů, kteří v čele svých kmenů bojovali o holé přežití. Speciál portrétů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
7: V tom dnešním speciálu portrétu věnovaném indiánským náčelníkům si povídáme o sedícím býkovi. Hostem ve studiu, sedícím historikem je Jan Adamec a od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje také David Hertl. Honzo, bitva u Little Bighornu asi obecně známé 268 mrtvých amerických vojáků, řekněme doslova zmasakrovaných Indiány, přežil to prý pouze jeden jediný armádní kůň. Na té druhé straně, na straně Indiánů, tam se ty odhady mrtvých pohybují od 30 možná až do stovky nebo do několika stovek. Zaujalo mě tam, ty jsi to ale říkal, že podplukovník Custer tedy šel do té léčky. Custer prý uvažoval dokonce o kandidatuře na amerického prezidenta?
20: Ano, i to tam v jeho myšlenkách nebo úvahách zaznívalo a takový drtivý vojenský triumf nad slavným indiánským náčelníkem by se mu určitě hodil. Takže představa, že je ověnčen tím pomyslným vavřínem a hraje to jako kartu v nějaké pomyslné prezidentské kandidatuře, tak ta určitě mohla přispět k tomu, že nedbal na některé dobré rady, ať už těch svých indiánských stopařů, kteří ho varovali, že ta přesila v tom hlavním táboře sedící bude opravdu velká. Tady hrozí, že budou přečísleni a také byli. A zvolil i jiný čas té bitvy, než mu doporučili jeho důstojníci a rozdělil své síly v momentu té samotné bitvy, místo aby zůstal ta jedna jednotka pohromadě. No a to všechno vedlo k tomu, že ta bitva byla hlavně podle svědectví těch indiánských náčelníků brzy hotová. Hovoří se dokonce snad o jedné a půl hodině, pak už bylo hotovo. A byla to opravdu v tomhle smyslu jako drtivá porážka, která tedy pohřbila nejenom Castrovu kandidaturu, ale Castra samotného.
7: Honzo, jak se stalo, že ani ne rok po téhle bitvě, tedy červen 1876, že už v květnu 1877 sedící Bík s těmi svými bojovníky a jejich rodinami odchází do Kanady? Ten tlak Američanů byl tak obrovský po té prohrané bitvě?
20: To je přesně z učebnice válečnictví. Jo. Takticky vyhrajete jednu bitvu, ale strategicky v podstatě bitvy se vyhrávají logistikou, zásobami a vůbec tou mašinérií, kterou máte za sebou. A tady vlastně už v té době ty indiánské kmeny neměly šanci proti té technologické mašinerii, která stála za americkou armádou. Takže nejenom sedícímu Bíkovi bylo jasné, že tohle vítězství je cimrmanovsky řečeno vítězstvím Pyrhy. Budou následovat další a další střety. Byl si také vědom to, že Američané se budou mstít, nebo ti američtí vojáci se budou chtít pomstít. I proto vlastně urychleně uprchl nebo uchýlil se do Kanady, kde vlastně zůstal až do roku 1881, ale tam nemohl zůstat na trvalo, protože kanadské úřady mu dali najevo, přestože se k indiánům chovali celkem snesitelně, tak jim ale dali najevo, že se nestanou vlastně kanadskými indiány. Jo? Oni je pořád považovali vlastně jako za indiány uprchlé ze Spojených států a to byl také jejich status. Nedostávali ty příděly potravin tak jako ve Spojených státech, takže strádali zimou, nedostatkem jídla a to je zase vedlo k tomu, že se dostali do situace, kdy museli zvolit, jestli se vzdávali

0: Velkému náčelníkovi zahalenému do tmavomodré přikrývky byla nabídnuta židle naproti generálu Terimu, ale on ji odsunul. Rozprostřel bizoní kůži na podlahu, usadil se, naplnil dýmku a začal kouřit. Nekonal se obřad s dýmkou, což byl při takové příležitosti běžný požadavek. Šlo pravděpodobně o úmyslnou urážku. Ze sedícího býka vyzařoval opovržlivý postoj, kterým americké delegaci naznačoval, že může táhnout k čertu. Terry tlumočil upřímné přání prezidenta po trvalém míru a řekl náčelníkovi a ostatním, že pokud se vrátí, jsou Spojené státy ochotny jim a všem Siouxům odpustit minulé činy. Museli by se vzdát zbraní a koní. Zvířata by byla prodána a výtěžek použit na nákup dobytka, což by jim umožnilo věnovat se chovu skotu. Překlady trvaly dlouho a Terry chtěl, aby bylo jasné, co bylo řečeno. Nepochybně byl pochopen i jeho závěrečný bod. Pokud byste se pokusili vrátit se zbraní v ruce, musí s vámi být zacházeno jako s nepřáteli Spojených států.
1: Stalo se v červenci roku 1881. Sedící býk nakonec souhlasil s tím, že bude žít v té rezervaci Standing Rock, ale dlouho tam nezůstal. A Honzo, to je takový zvláštní příběh. My jsme něco podobného slyšeli, když jsme si vyprávěli o náčelníku, no, bojovníku Geronimovi, který se stal téměř součástí jakéhosi takového zvláštního showbiznisu, a tohle je podobný příběh.
2: Sedící býk v té rezervaci Standing Rock neměl příliš na růžích ustláno, dostal se tam do konfliktu s tím velitelem rezervace Jamesem McLaughlinem a i to možná můžeme pochopit, proč vyslyšel výzvu Williama Codyho alias Buffalo Billa, aby se k němu připojil k té jeho show. Ono to odráží i trošku takový jako ambivalentní vztah těch indiánských vůdců vůbec k téhleté kapitalisticko-showbiznisové mašinérii. Oni byli poměrně chytří, oni na jednu stranu vnímali, že prostě se na tom dá nějakým způsobem jako vydělat, může zvýšit povědomí o sobě a vlastně nedělalo jim zase takový velký problém se zapojit do těch showbiznisových v uvozovkách aktivit, přestože sedící býk byl v rámci promo prezentován jako Castrův vrah a byly vůči němu směřovány řada negativních emocí toho publika, včetně urážek. Na druhou stranu on tam nemusel vlastně dělat nějaké jako příliš ponižující aktivity. Nechávali stranou, že samo o sobě to někdo může z dnešního pohledu vnímat jako ponižující, tahle zoofikace bývalých velkých hrdinů a velkých bojovníků. Na druhou stranu byl o něj velký zájem. Ta jeho role spočívala v tom, že seděl před tím svým týpím, stylizovaným týpím, podepisoval fotografie, byl o něm obrovský zájem. Američané ho vnímali jako atrakci. Mísil se tam právě ten vlastně takový ten zájem s tím strachem z někoho, kdo je jednou porazil, že jo, u toho Little Big Hornu a kdo je tím obávaným vůdcem. Je taková ta fascinace někým, koho se bojíte, nebo za normálních podmínek byste se ho báli, nebo byste neuspěli v boji s ním, ale tady je spoután, zbaven všech těch atributů války a vy se ho můžete na něj opravdu jako na atrakci bez nějakého rizika dívat. To je vlastně jako podstata těch show.
1: Ty jsi říkal, že indiáni, potažmo tady sedící býk, že oni jako chápali význam peněz, věděli, že touhle zábavou si mohou vydělat. Hodně se ale píše o tom, že sedící býk část, nemalou část těch vydělaných peněz rozdával třeba chudým dětem a že nechápal tu americkou společnost, která na rozdíl od těch jeho kmenů, kde všichni se měli tak nějak podobně dobře, takže v té americké společnosti někdo se má úžasně a někdo se má strašně špatně.
2: Ten princip kapitalismu, vůbec to fungování té kapitalistické společnosti šel úplně proti těm základním kmenovým pravidlům, ve kterých on byl vychován a žil a naprosto je nechápal. Jo? Nechápal, jak to, že můžou existovat, nebo jak to, že se americká společnost nestará o ty chudé děti, jak to, že se více nestará o sirotky, protože v tom chápání indiánů děti byly tím nejcennějším. No? A pokud někdo nějaké dítě osiřelo, tak se o něj ta komunita vlastně postarala. Stejně tak nechápal kumulaci peněz, protože oni vlastně to nepotřebovali. A o tom jsou celé studie etnologů a antropologů, kteří vlastně říkají, je ta síla toho náčelníka nebo síla těch velkých mužů byla v tom, že oni to, co měli, to, co získali, nebo to, co získali na nepřátelích, trofej a to, tak jejich síla byla v tom, ne že to hromadili, ale že to rozdávali. A v jednom

0: slavném eseji o daru, myslím, francouzského sociologa Mausse, je vlastně to, že když někomu něco dáte, tak tím vytvoříte vlastně ten vztah závislosti té moci. A to je to, co vlastně on chápal jako důležitou součást té své, nikoli v to hromadění peněz a budování něčeho, co vlastně pro něj nemělo žádný význam.
1: Pojďme k závěru našeho příběhu. 15. prosince 1890 se policisté a vojáci američtí pokoušejí zatknout v rezervaci Standing Rock sedícího býka a tam padne ten smrtící výstřel, protože sebe nese spousta lidí nechtějí a prý ani sedící býk se nechtěl nechat zatknout. Výsledkem je 16 mrtvých Indiánů a 8 mrtvých amerických policistů. Proč vlastně došlo k tomuhle konfliktu?
0: Zase klasicky. Nejdřív byla Siouxům, vlastně Indiánům slíbila ta velká Siouxská rezervace, ale ten hlad půděl velký, že to vedlo k porušování té dohody a ukrajování těch území ve prospěch těch nových osadníků. To samé se opakovalo i s tou další menší rezervací, která měla být právě v roce 1888-89 jako rozdělená na několik menších a některé části zase rozprodány těm novým osadníkům, kteří na nich chtěli vlastně vytvářet farmy a hospodařit. No a to se samozřejmě nelíbilo, docházelo k trvalému napětí a touhle salámovou metodou bylo jen otázka času, kdy dojde k nějakému dalšímu střetu. Tentokrát už to nebyl vlastně otevřený střet mezi dvěma rovnocennými bojovými útvary, protože Indiáni už neměli ty bojové prostředky a už to mělo trošku jako charakter frašky nebo prostě takového jako tragického fraškovitého vyústění koexistence mezi bílými Američany a původními obyvateli.
1: Tady dodám, že sedícímu býkovi bylo možná 58, možná 59 let podle toho, kdy tedy přesně se asi narodil. Ta událost, to jeho zabití, tak ta se odehrála pouhé 2 týdny před tím masakrem v jihodakotské lokalitě Wounded Knee, ty si o tom už říkal, kde americká armáda povraždila přes 150 Lakotů. Z velké části to byly ženy a děti, které se vlastně chtěly vzdát. Mimochodem k národu Lakotů se dodnes ve Spojených státech hlásí asi 100 000 lidí, ale podle odborníků za skutečné, tedy ty plnokrevné Lakoty, lze považovat asi jenom 5% z nich. Tak to je vše z dnešních portrétů, do kterých ukázky přečetl David Schneider. Spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, techničky Jitka Špálová a Ivana Možná. Moje poděkování historikovi Janu Adamcovi, že přišel do studia. Díky a naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
1: A David Hartl se loučí s přáním dobrého poslechu dalších pořadů na Českém rozhlasu Plus.
2: Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus.
3: Radiožurnál je 14 hodin 30 minut. Odpolední zprávy připravuje Kateřina Cousidisová.
4: Rakousko dál sužují vysoké teploty. V některých částech země dnes teploměry ukazují až 630 stupňů a hrozí silné bouřky s přívalovým deštěm. Pro některé regiony také platí výstrahy před kroupami a nárazy větru. Před vydatnými bouřkami varují také meteorologové v Česku. Americký viceprezident J.D. Vance dorazil do Švýcarska na jednání s Íránem o trvalém míru. Rozhovory ale komplikuje konflikt mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hizballáh. Ten pokračuje i navzdory příměří, které mělo platit od pátečního odpoledne. Klid zbraní v Libanonu je jedním z požadavků Íránu. Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody chce letos na Liberecku vysadit 65 000 sazenic buků, dubů a jedlí. Jde zatím o největší počet v historii nadace. Sazenice mají zlepšit druhovou i věkovou skladbu lesů v podhůří Jizerských hor i přímo v chráněné krajinné oblasti. Díky podpoře veřejnosti se za posledních 12 let podařilo v nadaci regionu vysadit 483 000 stromů. Lidé dnes uctili památku vyvražděných obyvatel obce Ležáky na Chrudimsku. Nacisti osadu vyhladili 24. června 1942. Odvetu za atentát na zastupujícího říšského protektora Heidricha tehdy nepřežilo 48 ležáckých obyvatel, včetně 11 dětí. Zachránili se jen dvě malé dívky.
2: Sport.
4: Motocyklový závodník Filip Salač byl třetí ve velké ceně České republiky v kategorii Moto2. Zvítězil Španěl Ortola před Alonzem z Kolumbie. V Brně se teď jede závod královské třídy MotoGP. Sleduje ho reportér David Nekvinda.
5: Jezdci MotoGP jsou v 16. z 21 kol a od druhého kola platí, že vede Ital Francesco Bagnaia. Těsně za ním jezdí Marc Marquez, jeho týmový kolega z Ducati, a už trošku větší odstup. Pak má vítěz kvalifikace a tedy třetí Japonec Ai Ogura. Ještě tedy zbývá 5 kol do cíle tohoto závodu. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D11 před Prahou a silný provoz také na trojce na Benešovsku. Na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové hlásíte nehodu před sjezdem na Úvaly. Bouralo se na 10,5 kilometru, blokován je levý pruh.
7: Na 10,5 kilometru nehoda, 3 automobilů, 1 blokuje levý jízdní pruh.
6: A zpomaluje se před kratší kolonou. Na D1 mezi Ostravou a Brnem stále vázne provoz v úseku mezi Bělotínem a hranicemi na Moravě. Mezi kilometry 311 a 307 se projíždí vždy v omezení pouze jedním pruhem. Kolony jsou teď obousměrně asi na 20 minut. Na D1 pak je silný provoz z Brna do Prahy, a to na Benešovsku. Před omezením na mostě Šmejkalka před 23. kilometrem zpomaluje se už u Divišova na 40. kilometru. Zdržení pak celkově na trase asi 15 minut. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy také silný provoz. Pomalej se jede jak okolí Olbramovic, tak pak také u Benešova. Je to celkově na 15 minut. A ještě silnice 27 z Plzně do Žatce za Chotěšovem je větší nehoda, osobní auto s motorkou, kolona hlavně směrem do Žatce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Odpoledne a večer čekáme od západu postupně oblačno, přechodně až zataženo, místy přehánky nebo i vydatné bouřky. Doprovázet je můžou přívalové srážky naraz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Na vysílání Českého rozhlasu Plus v příštích minutách nabídne reprízu dokumentu z roku 2023 Umělá přerušení. Autorka v něm zachycuje příběhy žen, které nečekaně otěhotněly a podstoupily interrupci.
2: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.

0: Minuty jsou různě dlouhé. 2 minuty, které jsem čekala na výsledek těhotenského testu, byly nejdelší v mém životě. Tyhle 2 minuty jsem prožila v koupelně sdíleného studentského bytu v Brně. Spozdila se mi menstruace. To nebylo poprvé, ale bylo to poprvé, co mi test nakonec ukázal 2 čárky. Touhle nepatrnou situací, 2 krátkýma tenkýma modrýma čárama, začaly jedny z nejtěžších dnů mýho života. Tady vidíte váček. Stáří odpovídá tak 3 týdnům. To je zárodek plodu. Já vám tady vypíšu těhotenskou průkazku a pošlu vás na další vyšetření. Řekla mi tenkrát gynekoložka v ambulanci na obilném trhu. Ale já si to nechci nechat, musela jsem jí říct. A ona mi vytrhla z ruky ultrazvuk, co mi předtím dala. A začala se mnou domlouvat na termínu umělého přerušení mýho těhotenství. Tohle ale není jenom můj příběh. Je to příběh mnoha dalších žen, protože v České republice každý rok podstoupí umělý přerušení těhotenství několik 10 000 z nás. Přesto je to téma, o kterém skoro nemluvíme. Je to nějaká část životního příběhu, která zůstává neviditelná a často neslyšená. Já jsem Martina Malinová a v tomhle dokumentu vám odvyprávím kusy 3 příběhů o umělém přerušení těhotenství, kterému se v Česku někdy nesprávně říká potrat. V dokumentu zazní emocionálně silné výpovědi, obsahující zmínky o depresích, sexu a smrti. Proto prosím, zvažte jeho poslech. Jedu navštívit Lindu. Linda má 2 děti, ale já si dobře pamatuju, když mi před 10 lety vyprávěla, že je v tom. A pak už v tom nebyla. Sedíme spolu v její malé kuchyni a povídáme si o potratu. Ptám se jí, stejně jako ostatních, které navštívím, jestli si na něj ještě někdy vzpomene.
1: No, vzpomenu si na to, že jsem potratila. Nemoc často. Možná, když o tom někdo mluví, když to někde slyším, tak si na to vzpomenu, že vlastně já taky jsem byla na umělém přerušení těhotenství. Mám někdy jako myšlenky, jako jaký by to bylo, kdyby se to nestalo, kdybych tady měla 8leté dítě, ale jako nemám tam žádnej jako lítost, nebo že bych toho někdy litovala. Vlastně vždycky jsem věděla a vím, že to bylo správné rozhodnutí. Věděla jsem to v tu chvíli, že to chci, a nikdy mě nepřepadlo to, že já tenkrát jsem to neudělala jinak, nebo jak jsem to mohla udělat vlastně. Až když jsem chtěla otěhotnět, tak mi tam vyvstanul strach. Co kdybych náhodou už nemohla otěhotnět? Co kdyby náhodou to tenkrát, to moje první těhotenství, bylo to jediný, ta jediná moje příležitost v životě?
0: Každý příběh umělého přerušení těhotenství někde začal. A můj, stejně jako Lindin, začal ve chvíli, kde jsme potkali kluky, se kterými jsme měli sex.
1: No, tak tenhle můj partner, byl to cizinec, byl to Francouz a řekla bych, že byl takovej manipulativní, že nevím, jestli vědomně či nevědomně on to jako tak dělal, ale... A ve mně bylo to, že já jsem se mu jako chtěla zalíbit a chtěla jsem jako se přiblížit těm partnerkám. Takže my jsme spolu měli sex, ten sex, u kterého jsem já otěhotněla. Tam já jsem mu chtěla dokázat, že já taky umím být ta turbulentní žena, při kterém budeme mít oba ten prostě gejzírovej orgasmus a že to bude úplně jako nejlepší. Já jsem se tak strašně snažila, že jsem jako z toho otěhotněla vlastně. Což jsem nechtěla, to nebylo jako v plánu. Byla jsem dítě úplně nevyzrála vlastně, ale nemyslela jsem si to o sobě, myslela jsem, že už jsem hodně jako vyspělá, dospělá. Hledala jsem sama sebe, hledala jsem všechno vlastně, hledala jsem co, kdy, kde, jak. Žádný dobrý podhoubí na to nechat si dítě a založit si rodinu. Byl by to průšvih, si myslím, že by to byl průšvih, se kterým bych se do dneška potýkala.
0: Nějakým způsobem se z následky interrupce potýká mnoho žen. Představujeme si, jaké by bylo mít dítě. Některé z nás litují, že se nerozhodly jinak, jiné jsou rády, že nemuseli mít děti ve chvíli, kdy nebyly připravené. Některé z nás přerušení těhotenství poznamenalo na celý život. To je zkušenost Marty, kterou jedu navštívit do vysokého paneláku na pražském sídlišti za docela ukrutné bouřky.
2: Upřímně, asi jsem to chtěla už 30krát zrušit. Jako fakt, protože to je vlastně poprvé, co o tom mluvím. V podstatě mě vadí, že se vede vyhrocená diskuze na téma potratu, že se vede stylem, je to velmi špatný, skoříte v pekle všichni, tady mrtvý dítě a fotky prostě někde po městě a vůbec ošklivý, hnusný věci, které dělá Hnutí pro život, a na druhé straně jsou lidi, kteří se zastávají práva na potrat, kterýho já se zastávám taky samozřejmě, ale už nikdy nedodají, že to může mít nějaký následky a ignorujou je. Hele, na potrat si vzpomínám furt, neustále. Je to asi jako s jakýmkoliv jiným úmrtím, prostě jediné, co to zahladí, je čas. Jakože se zvětšou ty intervaly, kde na to člověk myslí, že od 5krát denně se to snížilo na 1 denně, pak se to snížilo na 1 týdně a teď už je to lepší a většinou si vzpomenu, když samozřejmě vyskočí nějaký téma, pak při výročí potratu, při teoretických možných narozeninách toho dítěte, kdyby se asi narodilo někde na podzim, nevím, září, říjen přibližně. Pak si vzpomenu na takový ty, protože držím takový ty dušičkový rituály, jako dávat svíčku za okno a podobně, takže to máš dušičky, máš Vánoce a tak dále, no.
0: I já na svoje těhotenství vzpomínám. Nejvíc asi na místech, které jsou nějak spojený s tím, když se to dělo. Když jsem v Brně na obilném trhu, tak si dodneška vybavuju pocit, který jsem měla, když jsem přicházela k porodnici. Byla jsem rozhodnutá, že podstoupím umělý přerušení. Věděla jsem, že jinak to teď nejde. Pamatuju si dobře, jak přicházím, hladím si břicho a vím, že je v něm plod, dítě, potenciál života a já jdu, pyšná, že moje tělo něco takového umí. Pamatuju si, že jsem tiše šeptala a rozmlouvala s tím dítětem. Já teď nemůžu, teď to nejde. A zároveň jsem věděla, že tohle budu chtít někdy zažít na plný pecky.
2: Jsem byla hrozně nadšená, když jsem nestěla, jsem těhotná. Fakt jsem byla taková jako úplně pyšná prostě na to, jo. Fakt takový to jako, jak je člověk poprvé těhotný, tak takový je z toho úplně jako, nevím, zvláštně pyšný. To je fakt jako to slovo, fakt jako pyšné, jakože tvoří nějaký život. Ale v tu chvíli tam bylo úplně naprosto racionální, no ale teď ne, prostě teď to jako fakt nejde. A všichni jsme se na tom jako shodli, shodnul se na tom můj partner, shodla se na tom moje rodina, jeho rodina a nikdo ani prostě na vteřinku nezauvažoval, že by to mohlo být jinak. Tam jako nebylo moc co prostě řešit. Jo, tam to bylo jednoznačné, racionální řešení, ale jako fakt jako ložený prostě. Jo, tam ten život byl v tu chvíli fakt ve sračkách, že jsem měla hrozný dluhy, potřeba jsem insolvenci, kterou bych samozřejmě v životě nedostala, kdybych měla jako dítě a na nějaký mateřský. Takže tam jako... A ani se nepamatuju, možná jsem to vytěsnila, ale ani se nepamatuju, že by probíhala nějak jako extra debata, co kdybychom si ho nechali, nebo něco takového. Že ta situace byla fakt natolik vážná, že prostě to přibylo jakýkoliv argumenty, který by člověk vůbec chtěl položit na stůl, proto si to dítě nechat. Lituju toho hrozně, úplně jako neskutečně moc, ale na druhou stranu, kdybych byla znova v té situaci, nevím, jak se rozhodnu. Asi bych udělala to stejný. Jeden čas jsem si říkala, že jsem ho měla dát k adopci, že fakt jako jsou ty páry, který toužejí po tom dítěti, ale ten pocit, že někde chodí tvoje dítě a ty nevíš, jestli se má dobře, to je úplně příšerný. Jako ta představa, že ho uvrhneš do nějakého života, kde ho někdo trápí, týrá. Přišlo mě to vlastně snaží ho zabít, než mu tohle jako způsobit po zbytek jeho života, jo? Že by mu jako chyběla nějaká součást.
0: Na těhotenství se nedá připravit. Stejně jako na rozhodování, jestli si dítě necháme. Situace nás zastihne náhle a převrací naše životy. Dvěma čárkám na testu předchází dny nejistoty. Dny, kdy to nedostaneme. A začínáme přemýšlet. Co když? Co kdyby? A o tomhle období si povídám s Lindou.
1: Takže 30 dní, 32 dní a říkám si, je, tak mám nějaký zpoždění. Ale furt mě ještě nenapadlo, že bych mohla být těhotná. To spíš bylo něco jako, že jak cestuju, mění se prostředí, mění se lidi, strava. Jo, ale když už to bylo díl jak týden, tak to už jsem hodně zbystřila a poprvé mě to teda napadlo, že jsem těhotná. A udělalo se mi trošku jako teda z toho špatně, trošku nevolno, úplně jsem se jako orosila, pane bože Ježíši. Zeptala jsem se teda mýho partnera, co budeme dělat, že bych si asi dokázala i představit, teda založit rodinu, že bychom zůstali žít ve Švýcarsku, měli bychom rodinu, Mark by začal pracovat a já bych byla těhotná a porodila děťátko. A to on zamítl, že v žádném případě ne, že má před sebou nějakou duchovně spirituální kariéru a že v žádném případě ne, že si to nepřeje. Tak pro mě to bylo spečetěný, že já sama do toho rozhodně nejdu, když on to nechce. Jsem zjistila, že jsem těhotná, tak my jsme se vrátili přenocovat k řece a udělat si táboráček. A já jsem to brala jako takovou cestu, jdu tam, jdu se spojit sama se sebou a jdu si promluvit s tou duší, protože takhle to vnímám, že duše si nás vybere a přichází k nám. Nevím, jestli v začátku těhotenství nebo na konci těhotenství nebo kdy vlastně, ale já už jsem to nějak vnímala, aha, takže tady se něco děje, někdo k nám přichází ke mně, někdo se mnou chce bejt, nějaká duše. A já jsem tam tenhle večer rozmlouvala s tou duší, prosím, odejdi. Někdy spolu třeba ještě budeme v budoucnu, ale teď na to není vhodná chvíle. Prosím, odejdi. A já jsem se snažila si mentálně přivolat, vyvolat samovolný potrat. Prosila jsem, aby ten plod ze mě odešel. A cítila jsem, že to nepůjde. Že vůbec to jako neumím tohle ovládat a že to je tak silný, že já opravdu to budu muset mechanicky si nechat odstranit. A ještě vlastně to rozhodnutí, vlastně, kde to přišlo, tak už začal být podzim, byl nějaký říjen, začala být zima, pršelo. A my jsme teda v podstatě žili na ulici, cestovali jsme, spali jsme různě po kámoších, couchsurfing, ve stanu, všude možně. A tohle rozhodnutí na mě přišlo, že jsem seděla na chodníku, teď přesně nevím, v jakém to bylo městečku švýcarském. Pršelo, strašná zima, táhlo mi úplně na záda, na nohy a tam jsem úplně brečela na tom chodníku, jak jsem to dopadla, kde to jsem, co se to děje, jak to žiju, že prostě je mi zima, nemám kde bydlet a odjíždím do České republiky prostě na potrat.
0: Linda odjela do Čech. Vracela se domů po 3 letech strávených na cestách, během kterých téměř nevídala svoji rodinu.
1: Když jsem to zjistila, že jsem těhotná, tak jsem vlastně jako první volala mojí mámě do Čech, že bych potřebovala mít na chvilku zázemí u ní. U nás doma v rodinném domě, že jedu do Čech No, prostě do nemocnice na umělý přerušení těhotenství a dostala jsem vynadáno, že prostě jak moje máma brečela do telefonu, jak to žiju, co to je za život, jakože pořád něco říkám o nějaký lásce a potom jako jdu jako zabít dítě. Ale vlastně mě v tom všichni podpořili, když jako viděli, jak to je, jak na tom jsem a jaká je situace, takže ať jo, ať jdu a udělám to. Ale že je to hazard. Hazard se životem. Protože jdu vlastně do umělého spánku.
0: Cesta Marty byla kratší, ale vedla stejným směrem. I ona se rozhodla přerušit své těhotenství. Jak momenty těsně před zákrokem prožívala?
2: Já si myslím, že si to člověk moc nepřipouštěl. Moc si to nepřipouštělo, myslím si, že se to nechtěl připouštět. Plus samozřejmě ta teorie, že to je jenom jako zhluk těch buněk a podobně. A další uklidňující fráze byla, že to je stejně do toho 12. týdne, kde plno těhotenství skončí samo, že se jako vyloučí, takže se vlastně zas tak jako nic moc neděje. No. Ten zlom pak přišel až potom, no, když už to bylo jako definitivně dokonáno, že jo? Tam už si pak prostě to nevokecá. Pak se to prostě stane a najednou ti to rozpadne fakt jak domeček z karet, no. Všechny teorie rozmetaný a můžeš si říkat racionálně dál, všechno tohle to si opakovat a nefunguje to prostě. Ty emoce jsou silnější než to racionálno v tu chvíli. Ale třeba zajímavé je, že na toho mýho partnera to jako toho to nezasáhlo. A ten, že to je zhluk buněk, ten jako tady u té teorie zůstal, až říkal, jako nechápu, proč toho tolik děláš a proč kolem toho tolik hysterčíš, prostě byl to jenom zhluk buněk, já jsem si to takhle uzavřel a nic jiného.
0: A co já? Těsně předtím, než mě uspali, jsem myslela na to, že se možná probudím z pocity viny, z depresí, anebo že se neprobudím vůbec. Měla jsem strach. Bála jsem se toho, s jakým pocitem se sama se sebou za půl hodiny potkám. Natáhla jsem si stahovací punčochy, převlékla se do operační košilky a nějaký mladý kluk mě odvezl na sál. A pak jsem se jednou, po druhé, po třetí, zhluboka nadechla a upadla do narkózy. Kolektiv sester a doktorů ze mě během 15 minut vyndal plot. Pak jsem se probudila. Cítila jsem se unavená, bolavá a taky jsem cítila velkou úlevu. Ale tak to nemusí být po každý. Na pocity po interrupci jsem se zeptala Marty.
2: Jak mi bylo po potratu? Úplně strašně po všech stránkách. Zaprvé zdravotně, protože jsem dostala zánět dělohy, takže nějaká ta rekonvalescence byla jako mnohem zdlouhavější, než jak se právě říká, žádný jako vyskočení z postele a trada, ne. Jako byla jsem docela dlouho na nemocenský a bylo to nepříjemný a bolavý. No a po psychické stránce mě to odepsalo úplně šíleným způsobem na jako fakt týdnu určitě a myslím si, že řádově jako měsíců jako fakt těžká, tvrdá deprese, úplně si všem všude jako nestávám z postele, nečistím si zuby, nechci nic, prostě neexistuju. Hele, tam byly ty myšlenky, že jsem prostě vrah, no, že jsem zabila svý dítě. A co mě pak pomohlo, takže mě pomohly lysohlávky, který jako já naprosto adoruju, byť samozřejmě mám k tomu nějaký výhrady, ale myslím si, že ten psilocybin fakt jako pomáhá a používám je doteď, vždycky, když mám nějaký splín a potřebuji se jako promluvit s mesmírem, jak já tomu říkám, a trošku uklidnit. A měla jsem takový jako zážitek na těch houbách, kde jsem se v podstatě dostala jakoby do říše mrtvých. A byla tam moje kočka, ke mně přišla a došli jsme na Mexickou pyramidu a za ní byl pak svět mrtvejch, ten, jak tam chodí právě ty nepokřtěný děti, Limbus, myslím, že... A bylo to hrozně hezký, bylo to jako pod vodou, byly tam takový ty chaluhy, byl tam prostě klid, ticho, úplně neuvěřitelná prostě pohodička, fakt velmi příjemný zážitek. A bylo tam to moje dítě a řeklo, že mi odpouští. No už na to, sorry. No tak to bylo první. Aha. To je hrozný, protože člověk o tom nemluví, jo, protože ty jo. Já furt věřím na nějaký takový, nevím, neznamení osudu, ale věřím, že občas v člověku přijdou nějaký věci, které mu jako, tak jako cvrknou do toho, co by měl udělat nebo kam by se měl vydat. A prostě jsem někde na nějaké návštěvě otevřela časopis a tam jsem se zrovna dočetla, že papež František vyhlásil nějaký rok odpuštění pro nepokřtěné děti a matky, co byly na potratu. Ach jo. No, takže vyhlásil rok odpuštění. A že máš ve Vatikánu projít nějakou tu bránu, já už si nepamatuju, jak se to jmenuje. Spočívalo to v podstatě tom, že jako projdeš tu bránou a dostane se ti toho odpuštění. Což ani jako nešlo o mě a říká si, hele, jestli pro to dítě můžu něco udělat, tak aspoň tohle. Tak jsem se sebrala a letěla jsem do Říma. Prostě pokud katolická církev říká, že by tohle mohlo tomu dítěti pomoct, tak prostě na, jako... Asi jsem jako, co má člověk dělat, jo, když už to nemůžeš jít zpátky, nemůžeš dělat vlastně nic, tak se držíš tady nějakých prostě různých nesmyslů a bludů, co k tobě přijdou, no. Každá jako berla, jo. Každá berla dobrá, no.
0: Výpověď Marty mě zasáhla. Myslela jsem na to, kdo a jak jí může vlastně pomoct. Následná péče pro ženy po interrupci totiž v Česku neexistuje. Klasická terapie je často nedostupná finančně. Na sezení jsou dlouhé čekací lhůty, je místně nedostupná pro lidi z periferií. Člověk se situací pere sám všemi dostupnými prostředky.

0: Ta.
1: Umíš dělat takovou písničku, mame?
0: Co, takovouhle? Když jsem to podstoupila, tak se mi strašně ulevilo, že to proběhlo, že to je za mnou, že se to povedlo. Neměla jsem, nějak se mi to jako nevracelo, nebo že bych měla noční můry z toho, nebo... Zajímavý, no. Rozhodně jsem věděla, že už to nikdy nechci zažít, že už tohle nechci podstoupit, ale dál jsem vlastně proto nic moc nedělala.
2: Co teď si probíhá hlavou?
0: Zásadní proto se takhle rozhodnout bylo to, že jsem neměla žádný zázemí a jsem neměla žádný peníze a můj partner na tom byl úplně stejně. My jsme prostě kočovali, jezdili po světě stopem a vůbec to by nešlo, jako žít s miminkem na ulici. Že to teda říkám takhle, tak to teda zní úplně šíleně. No, takže možná, kdybych měla svůj byt, svoje bydlení, nějaký hnízdo, kam vlastně to jako děťátko převedu. No. Nějakou takovou hezkou jistotu mít. Kdo ví, třeba by to bylo jinak. A potom přišlo to, že jsem potkala v mých očích zodpovědného partnera, viděla jsem tatínka mých dětí, zeptala jsem se ho, jestli by rád měl rodinu, naplánovali jsme si to, shodli jsme se na tom, řekli jsme si ano, založíme spolu rodinu. Takže se to velice rychle povedlo, otěhotněla jsem, já jsem se nemohla dočkat, už bylo to pro mě, byla jsem jako na trní, takže jsem si udělala hodně brzo těhotenský test, ten byl pozitivní, takže já jsem byla šťastná, že to vyšlo. Povedlo se, těhotenství krásný. Sice jsme bydleli v pronajatý garzonce, ale bylo to krásný hnízdečko lásky.
3: Slyšeli jste reprízu dokumentu Umělá přerušení. V roce 2023 jej natočila Martina Malinová, dramaturgie Jaroslav Kratochvíl a mistr zvuku Dominik Budil.
4: Vláda se podle premiéra Babiše nejdříve zaměří na penze náročných profesí, až pak na věkovém stropu. Ve Švýcarsku začaly iránsko-americké mírové hovory. Motocyklový závodník Filip Salač byl ve velké ceně České republiky třetí v závodě Moto2. Omezení brzdí provoz na dálnici D1 u hranice na Moravě. A bude polojasno až oblačno, postupně přeháňky nebo bouřky, teploty až 33 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese. Až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí.
6: Začneme s těmi profesemi, které by měly mít nárok, aby šly do důchodu dříve. Takže tohle musí teďka připravit. No a samozřejmě jsme slíbili změnu toho vzorce. My na to máme ještě 3 roky a pár měsíců.
4: Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé, upozorňují na výpadek pracovních sil. Ve Švýcarsku podle katarského ministerstva zahraničí začala jednání o míru na Blízkém východě. Uvedla to zpravodajská stanice Al Jazeera. Spojené státy tam zastupuje mimo jiné americký prezident J.D. Vance. Ten chce dosáhnout hlavně omezení iránského jaderného programu, které má být zahrnuté i v konečné mírové smlouvě. Podle Teheránu ale jednání o finální dohodě odstartují, až Spojené státy začnou dodržovat stávající iránsko-americké memorandum. Washington podle něj totiž dostatečně netlačí na konec izraelských útoků v Libanonu. Island tento týden vyslal na lov velryb jednu ze svých dvou zbývajících velrybářských lodí, a to po dvouleté pauze, informovala o tom agentura AFP. Země v roce 2024 a 2025 lov těchto kytovců pozastavila, mimo jiné kvůli slabé poptávce.
7: Vyplutí lodi z hlavního města Reykjavíku se v pátek snažil zabránit protestující, který se připoutal ke stěžni. Z plavidla ale večer slezl a policisté ho odvedli. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi tři země, které navzdory kritice velryby stále loví. Mezinárodní velrybářská komise komerční lov těchto mořských savců nicméně zakázala už v roce 1986 v reakci na prudký pokles populace. Vláda na Islandu má podle AFP na podzim předložit návrh zákona, který by lov velryb v zemi úplně zakázal. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
4: Kvildě na Prachaticku začala oprava vstupního portálu a dveří kostela svatého Štěpána. Na práce se složili místní. Nadačnímu fondu na obnovu kostela se podařilo vybrat několik set tisíc korun, říká nezávislý starosta Kvildy Radek Tér.
8: V současné době se nám podařilo vybrat asi 650 tisíc už, takže ty první úpravy tady toho vstupního portálu máme pokryty a budeme pokračovat teda ve sbírce na ty další etapy, které ještě nemáme finančně vyčísleny, kolik budou stát.
9: Sport. Motocyklový závodník Filip Salač skončil třetí v domácí velké ceně České republiky v kategorii Moto2. Na stupně vítězů se dostal jako první Čech od roku 2018, kdy byl na Masarykově okruhu třetí Jakub Kornfejl. Salač byl po závodě v Brně plný emocí.
10: Nejlepší den v životě, se nepletu, jak jsem historicky první Čech v té střední kubatuře, kdo tady stojí na pódiu, a vždycky se nás Čechů držela trošičku ta česká smůla, když jsme přijeli tady a buď to jsme spadli, nebo byl nějaký technický problém, nebo to nevyšlo, ale já jsem překonal i tohle, byl jsem silnější než smůla.
9: Závod Moto2 ovládl Španěl Ivan Ortola. Vítězství v královské třídě MotoGP obhájil jeho krajan Marc Marquez. V kategorii Moto3 triumfoval Hakim Danish z Malajzie. A judista Lukáš Krpálek skončil na Grand Slamu v Ulaanbaatarů v kategorii nad 100 kg pátý. Stejné místo obsadil v soutěži do 90 kg Adam Kopecký. Byl to první turnaj olympijské kvalifikace pro hry v Los Angeles v roce 2028.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D1 v Brně a také v Praze. Na dálnici D1 opatrně na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Zase zde na Mikulov na kilometru 194 se srazila dvě osobní auta. Blokují levý pruh, menší kolona je zatím asi na 5 minut. Na D1 mezi Ostravou a Brnem stále čekejte kolony u hranic na Moravě. Mezi kilometry 307 a 311 je dlouhodobé omezení, průjezdný vždy pouze jeden pruh, kolony jsou teď obousměrně asi na čtvrt hodiny. Na D1 pak je silný provoz i z Brna do Prahy. Pomalej se jede od Divišova z kilometru 41 to až do zúžení na mostě Šmejkalka. Celkově zdržení na Prahu 15 minut. V Praze pak překáží nehoda v Liberecké z Letňan do centra. Bouralo se za sjezdem na Prosek u čerpací stanice MOL. Zdržení asi 10 minut. Nehoda překáží pak také na magistrále v Legerově směr Holešovice. Před Rumunskou se srazilo osobní auto s motorkou. Zdržení z Nuselského mostu také 10 minut. A ještě silnice 35 z Mohelnice do Litomyšle v Mohelnickém kopci, nehoda dvě osobní auta, menší kolony obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme polojasno až oblačno, během dne až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky i vydatné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě území. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Neděle 21. června začíná Odpolední plus. Vítejte, co nás bude zajímat. Ruskem okupovaný Krym kvůli ukrajinským útokům čelí nedostatku pohonných hmot. Zásoby se tenčí třeba i tamním supermarketům. Jak na to reagují ruské úřady? Začala oprava kostela na šumavské Kvildě, který poškodil čas i horské počasí. Složili se na ně místní podnikatelé i chalupáři. Zatím vybrali přes 600 tisíc korun. A příznivci znovu připojení Británie si pochodem Londýnem připomněli blížící se 10. výročí referenda o Brexitu, taky zatím se ohlédneme. Z nedělního plusu vám dobré odpoledne přeje Ondřej Látal.
5: Odpolední plus.
12: Ukrajinská armáda pokračuje v útocích na ruském okupovaný Krym. Ty dnešní nepřežili 4 lidi. Jednu oběť má taky úder na trajekt v Kerčském průlivu. Ukrajinské útoky se podepisují na zásobování a dostupnosti paliv. A situaci teď podrobněji na Plusu přiblíží Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Přeju dobré odpoledne.
13: Dobrý den.
12: Na co a jak Ukrajina na Krymu tedy útočí?
14: Ukrajina obecně cílí hlavně na ruskou ropnou infrastrukturu, v tomhle případě ale taky na vojenská zařízení a přístupové trasy na poměrně izolovaný poloostrov. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ty poslední útoky mířily konkrétně na námořní ropnou infrastrukturu v ruském Krasnodarském kraji. Ten s Krymem přímo sousedí. Útokům čelil taky ropný sklad na poloostrově nebo tamní vojenské objekty, a to včetně 4 radarových stanic protivzdušné obrany. Zelenský na sociální síti X ocenil, že armáda je takto schopna útočit víc než 300 metrů od linie bojů, a těm úderům Zelenský proto říká dalekonosné sankce.
12: A jak se tyto útoky podepisují na běžném životě na Krymu?
14: Aktuálně je to pro obyvatele asi nejvíc citelné na čerpacích stanicích. Na nich si totiž nenatankují. Dnes ráno to oznámil Ruskem dosazený správce Krymu Sergej Aksionov.
7: Od 9 hodin bude na krymských čerpacích stanicích pozastaven prodej pohonných hmot za hotovost, bezhotovostní platby i na poukázky právnickým i fyzickým osobám. Palivo bude vydáváno pouze službám a státním orgánům, které zajišťují fungování a bezpečnost Republiky Krym.
14: Prodej paliv byl přitom značně omezený už v minulých dnech. Ty poukázky, které Aksionov zmiňuje, jsou vlastně takové digitální přídělové lístky. Bez nich si lidé na Krymu vůbec nenatankovali. V některých dnech byl ale nedostatek tak vážný, že lidem nepomohly ani ty přídělové kupony. Ruská agentura Interfax taky aktuálně hlásí výpadky proudu na několika místech na poloostrově.
12: No a odráží se ty útoky v nějakých dalších oblastech života?
14: Určitě. Ukrajinské údery cílí třeba na jediný most, který spojuje Krym a Rusko. A po aktuálních útocích je navíc pozastavený i provoz trajektů a podle ruské tiskové agentury TASS zatím ani není jasné, kdy vyplují. Úřady tak například řidiče nákladních vozů vyzývají k používání objízdných tras přes okupovaná území, například Donbas a jih Ukrajiny. Most na Krym je totiž pro nákladní dopravu uzavřený. Kvůli tomu se v posledních týdnech omezuje například i zásobování krymských supermarketů. Sociální sítě se tak plní videí a fotkami prázdných nebo poloprázdných regálů s moukou, olejem nebo pohankou, respektive bez ní. No a tamní úřady před několika dny zakázaly například taky provoz motorek, skútrů a 4-kolek v nočních hodinách. Zvuk jejich motorů je totiž dost podobný tomu, který vydávají ukrajinské drony, a to může mást tamní protivzdušnou obranu.
12: A týká se to jen Krymu, anebo to zasahuje ruské regiony?
14: Omezování dodávek paliv se začíná projevovat právě taky i v příhraničních i vnitrozemských oblastech v Rusku. Nezávislý ruský server Meduza popsal, že prosto rostou taky ceny paliv. Ten problém podle Meduzy může nejspíš vyřešit jen Kyjev, respektive klid zbraní. K němu opakovaně vyzývá třeba právě prezident Zelenský. Jeho ruský protějšek Vladimír Putin to ale odmítá. Naposledy například na ekonomickém fóru v Petrohradu.
12: Dodává Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Moc za to děkuju.
14: Já děkuju, naslyšenou.
12: A jedním z dalších důležitých témat těchto dní, které se týkají Ukrajiny, jsou její vyhrocené vztahy s Polskem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odeslal poštou polskému prezidentovi Karolu Nawrockému nejvyšší polské vyznamenání. Nawrocký mu ho odebral v souvislosti s rozhodnutím Zelenského udělit elitní jednotce ukrajinských ozbrojených sil čestný titul hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Tato jednotka během druhé světové války bojovala proti nacistům i sovětské armádě, ale má na svědomí taky brutální vyhánění a vraždění Poláků na západě Ukrajiny. My jsme teď na Plusu ve spojení s Michalem Lvduškou, analytikem Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
15: Dobrý den.
12: Na úvod přeci jen otázka na aktuální dění kolem Krymu, o kterém jsme před chvílí mluvili. Jak velký problém je pro Rusko fakt, že na Krymu nemůžou lidé natankovat a mají problémy s pohonnými hmotami a jsou i v jiných regionech?
13: Určitě je to velký problém. Vidíme, že Rusko se dostává pod čím dál tím větší tlak ukrajinské armády a můžou za to především tady ty zvýšené schopnosti, pokud je ukrajinské útoky drony a útoky na logistiku, zásobování, rafinerie. A je to něco, čím Ukrajina zcela evidentně dokáže na Rusko zatlačit, takže je to nějakým způsobem recept, který teď ukrajinská armáda našla. Je samozřejmě otázka, nakolik to vydrží, nakolik Rusové zase najdou nějaký recept proti tomu, ale momentálně asi pod největším tlakem, co kdy byl od začátku té ruské invaze.
9: A čistě hypoteticky, pokud by tedy tohle pokračovalo, může se to projevit na podpoře režimu v Rusku?
13: Těžko spekulovat, přece musíme počítat s tím specifikem, že Rusko je nedemokratický stát a tam je ta podpora opravdu vždycky, tam se ta podpora vždycky opravdu velmi složitě počítá, ohodnotí i sociologickými průzkumy a ten režim může vypadat velmi stabilní a druhý den se zhroutit, takže to jsou opravdu věci, které lze velmi těžko predikovat.
9: Díky moc za tuhle čerstou analýzu. Teď tedy k tomu ukrajinsko-polskému konfliktu. Jak zásadní je toto nedorozumění mezi oběma státy?
13: Je to určitě velká zátěž pro vzájemné vztahy, ale není to zase na druhou stranu něco, co bylo vyloženě nového. Tyhle ty krize v polsko-ukrajinských vztazích se objevují relativně pravidelně a je to záležitost víceméně od roku 2015, kdy se v Polsku dostala k moci strana Právo a spravedlnost, která má jako výrazně nacionalistické tendence a souvisí to hodně právě s vnitřní polskou politikou, nárůstem nacionalismu radikálních sil krajní pravice, která je opravdu velmi silná momentálně v Polsku a která má poměrně výrazné antiukrajinské tendence. Takže je to něco, co se projevuje delší dobu a občas to přebije třeba ta velká podpora Ukrajiny v roce 2022, ale není to poprvé a bohužel asi ani ne naposledy.
9: A sdílí to rozhodnutí polského prezidenta Navrockého odebrat vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Zelenskému taky vláda Donalda Tuska?
13: Vláda Donalda Tuska se vyjadřuje trochu smířlivěji, přeci jen opravdu ten radikální tábor je momentálně v opozici, respektive je to ten prezidentský tábor v Polsku. Vláda je trošku, snaží trošku uklidňovat tu retoriku a mluví víceméně jednotně o tom, že tady tyhle ty kroky nahrávají především Rusku. To zmínil se takto premiér Donald Tusk, ministr zahraničí Sikorsky, šéf koaličních lidovců a ministr obrany Košinák Kamiš, takže to jsou opravdu poměrně silné hlasy. A ono je to logické, protože pro vládu je ten spor opravdu špatně načasovaný, protože příští týden se má v Gdaňsku konat velká konference o obnově Ukrajiny, kam měl přijet i Volodymyr Zelenský a ta jeho účast je teď kvůli tomu sporu ohrožena a celý ten spor právě zakrývá tu konferenci.
9: Dokážete odhadnout, proč Volodymyr Zelenský vlastně udělil té elitní jednotce ukrajinských ozbrojených sil ten čestný titul hrdinové ukrajinské povstalecké armády, když jsou tam prostě kolem toho ty sporné otázky?
13: Já si upřímně myslím, že zatím, že to není nic složitého, prostě přišla nějaká iniciativa od vojáků té jednotky a Volodymyr Zelenský to podepsal a absolutně o tom nepřemýšleli v tomhle smyslu, což je samozřejmě chyba, protože pro Poláky to je citlivé téma a mělo se na to brát ohled, ale na druhou stranu i na polské straně chybí to vnímání toho, že to zcela jednoznačně nebyl antipolský krok, protože tam v dnešním ukrajinském kontextu skutečně ukrajinská povstalecká armáda vnímána především tím prizmatem boje za nezávislost a boje proti Sovětům.
9: Pane Elbruško, v poslední minutě, která nám zbývá, jak se tento spor může projevit v další podpoře Polska Ukrajině?
13: Ta podpora dlouhodobě propadá, takže bude to mít určitě podobný efekt. Nedá se očekávat, že by se nějakým způsobem zvýšila i přesto, že Polsko organizuje teda tu konferenci o obnově. Takže
9: právě na to jsem se chtěl ještě doptat.
13: Takže já si myslím, že Polsko má právě problém s tím, že nebo respektive Ukrajina s Polskem, ten se na Polsku zkrátka příliš neorientuje kvůli tomu, že Polsko dnes nemá příliš mnoho co nabídnout, ať už jde o podporu konkrétní, o spolupráci se zbrojním průmyslem a tak dále. Takže tam je i tento problém.
12: Polsko-ukrajinské vztahy jsme probrali v Odpoledním plusu s Michalem Lebduškou z Asociace pro mezinárodní otázky. Díky moc a mějte hezkou neděli.
13: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
12: Místní chalupáři i návštěvníci Šumavy se složili na opravu kostela svatého Štěpána v Kvildě na Prachaticku. Práce teď začaly u vstupního portálu a dveří, které dlouhodobě poškozovala voda a počasí. Kostel je jednou z dominant obce a zároveň je nejvýš položenou stavbou svého druhu v Česku.
15: Tomáš Velčovský pracuje na rekonstrukci kostela na Kvildě.
16: Dávám šalovací prkno, aby se to dalo z boku doházet do roviny a poté se to doháže a pak akorát strhne, aby to bylo všechno rovný, tak jak má být.
15: Milan Koller tady teď u kostela vyřezává něco z takového tvrdého polystyrénu.
17: Je to vlastně šablona, která se musí udělat na čele kostela.
15: Na vrcholu toho portálu je takový ornament, který vy musíte zrestaurovat, tak. Aby byl zase viditelný, teď je úplně opadaný až na cihlu.
17: Mělo se to očistit vlastně jenom co byly nesoudržné omítky. Nakonec to dopadlo tak, že nesoudržné bylo všechno, takže muselo se to oklepat až na cihlu. Také to nejvíc nejhorší máme tak nějak za sebou.
15: S Radkem Térem, nezávislým starostou Kvildy, pozorujeme pracovníky, jak nahazují portál kostela.
18: V současné době probíhá tady oprava vstupního portálu kostela, včetně obou vstupních dveří a jejich nadsvětlíků. V dalším stupni pak by tady mělo dojít k odvětrání střešního pláště. Dochází vlastně ke srážení vody na té vnitřní straně směrem do interiéru, vzhledem k tomu, že prostě při té poslední rekonstrukci nebo výměny krytiny nebyl ten střešní plášť odvětrán, takže to je asi další věc, na kterou se budeme soustředit. No a pak v dalším kroku by mělo proběhnout odvodnění, odrenážování celé stavby.
15: Tím by se vám mělo podařit dostat pod kontrolu tu vlhkost, která kostel trápí.
18: Pak by teda mohlo dojít k obnově těch vnitřních výmaleb.
15: Na tu rekonstrukci se složili lidé.
18: Jak místní podnikatelé, tak i návštěvníci, hosté Kvildy. V současné době se nám podařilo vybrat asi 650 000 už, takže ty první úpravy tady toho vstupního portálu máme pokryty. A budeme pokračovat teda ve sbírce na ty další etapy, které ještě nemáme finančně vyčísleny, kolik budou stát.
15: Lidi můžou přispět třeba tak, že si naskenují QR kód, který je vyvěšený na jedné straně kostela. Vy ale tady pořádáte i různé benefiční koncerty.
18: Je to tak, při těch akcích, které se v kostele pořádají, tak se snažíme vybírat i pro ten nadační fond. Máme také webové stránky www.kostelkvilda.cz, kde vlastně jsou veškeré informace o těch probíhajících opravách, o akcích, ale i o možnosti tedy příspěvku, kam a jak zaslat.
15: Majitelem kostela je římskokatolická farnost Vimperk. Iniciativu lidí už dřív ocenil například tamní farář Jaromír Stehlík. Z Kvildy Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
12: Z Kvildy na Šumavě se teď v Odpoledním plusu přesouváme do Londýna. Tisíce lidí se včera odpoledne sešli v centru hlavního britského města, aby si připomněli blížící se 10. výročí referenda o Brexitu. V něm Britové rozhodli o vystoupení z Evropské unie. O 10 let později se 57% lidí domnívá, že to byla chyba. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury YouGov.
19: V čele průvodu dorazil na Westminsterské náměstí Duncan. V horku z něj jen leje. Většinu cesty totiž nejen pochodoval, ale i hrál na dudy.
20: Přijel jsem ze severní Anglie, z Lancasteru, abych ukázal, že Brexit nebyl dobrý nápad, že je na čase si to připustit a začít uvažovat o návratu.
19: Na otázku, jestli si myslí, že Británie se skutečně do EU za našeho života vrátí, neváhá s odpovědí ani na chvíli.
20: Určitě, a nejen kvůli ekonomice. Je jasné, že v otázkách bezpečnosti se nemůžeme spoléhat na Ameriku. Nejbližší spojenci jsou přes kanál.
19: Soudí Duncan. Nejvíc pozornosti na sebe strhává paní Charlotte a její unijními vlajkami vyzdobený kočárek. V něm sedí dva psíci, Pippin a Pebbles. Do Londýna

0: je vrátí. Je to prý jen otázka času. Návrat do 27 ale momentálně nemá ve svém programu žádná z klíčových britských politických stran. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: A jak jsme slyšeli v závěru reportáže kolegy Jaromíra Marka, tak návrat do Evropské unie nemá dnes v programu žádná z hlavních politických stran. Tak je po 10 letech Brexit vlastně ještě tématem? O tom budu mluvit s Terezou Hepburn, novinářkou dlouhodobě žijící v Londýně a spolupracovnící Českého rozhlasu. Přeju dobré nedělní odpoledne.
2: Dobré odpoledne do Prahy.
1: Byly ty připomínky 10 let od referenda o odchodu z Evropské unie ve Velké Británii nějak masivní, anebo je to pro občany Británie trochu podružné téma?
2: Brexit je dnes téměř jakési vulgární slovo, řekla bych. Lidé o něm moc dobrovolně nechtějí mluvit, čistě proto, že vlastně okamžitě vyvolává špatnou náladu. Je to de facto, jako by se člověk vracel k nepříjemné rodinné hádce 10 let poté. Ta včerejší demonstrace také neměla nijak velkou účast, přítomny byly jen stovky lidí. Ale je pravda, že aby zase člověk porozuměl dnešní Británii a tomu, čím země prochází, musí porozumět tomu, co Brexit pro zemi znamenal. S čím se tedy ona sama denodenně musí potýkat. Jenomže samozřejmě problém je, že rozklíčovat toto je zase obrovským problémem i pro samotné Brity. Politici stále zápasí s tím, jak ho například plně implementovat. Nemluvě o tom, že neví, jak zemi navrátit stabilitu a společnost, kterou Brexit nesmírným způsobem polarizoval, tak jak ji vlastně spojit. A ono asi jenom málo událostí v historii Británie způsobilo takový otřes, jako právě Brexit. Výsledek referenda byl skutečně obrovským šokem, který způsobil obrovskou krizi a něčím, co se zkrátka nečekalo, myslím celosvětově, můžeme říct. A zase dokládá to ta pověstná nepřipravenost britských politiků na takovýto výsledek a s tím spojená neschopnost vlády a vedení země jako takové. My vlastně stále dnes de facto nevíme, jestli ta cena, kterou platíme za mezinárodní izolaci, byla už vykoupena nabitou suverenitou, myslím, možná můžeme říci. Samozřejmě Brexit také nesmírným způsobem, jak si od základu přeskládal britskou politickou scénu a pomohl spopularizovat nemainstreamové politické strany, které do té doby stály na okrajích veřejné sféry.
1: Podle průzkumu agentury YouGov ze začátku června si nicméně tedy téměř 60% Britů myslí, že odchod byla chyba. Jaké hlavní důvody se uvádějí?
2: Tak určitě musíme zmínit imigraci a ekonomiku. Brexit nám minimálně vzal tedy ekonomickou stabilitu. V Británii se dnes skutečně nežije lehko, nejen biznis, ale i domácnosti mají zkrátka mnohem hlouběji do kapsy. Britská ekonomika je obecně řečeno menší, než by bývala byla, kdyby k Brexitu nedošlo. Investice a produktivita se zastavily. U investic se dokonce mluví o tom, že jsou o 18% nižší, než by bývaly bez Brexitu byly. A lidé zkrátka nemají peníze. Stejně tak libra je stále oslabená a pod hranicí, na které byla před referendem o Brexitu. Podle odborníků je také britské HDP na hlavu o 6-8% nižší, než by bez Brexitu bývalo bylo. Takže i tyto statistiky nám vlastně ukazují, že po Brexitu Británie roste mnohem pomaleji než před ním. A my jsme vlastně částečně společně naznačili to rozdělení britské společnosti, kdy ta společnost se velmi radikálně rozdělila nejenom v otázkách imigrace, ale národní identity, ale nesmíme zapomínat na to, že to, co brexitová kampaň tehdy slibovala, se velmi výrazně lišilo od reality, ať už tedy s ohledem na konkrétní sliby ohledně peněz tekoucích z a do Bruselu, ale právě také i s ohledem na imigraci, která byla prezentována jako existenciální hrozba jakási britské identity a ta, jak známo, od referenda stabilně stoupala s tím, že v roce 2023, tedy 7 let od referenda, byla na vůbec nejvyšší úrovni v historii, okolo 1 milionu lidí a z 90% ji tvoří lidé přicházející ze zemí mimo Evropskou unii.
1: Liberistický premiér Keir Starmer opakovaně mluví o rozvoji vztahů s Evropskou unií, o užších vztazích, řekněme. Ani on ale nemluví o návratu do Evropské unie. Je jasné, jak si tedy vztahy s Británií vládnoucí liberisté vlastně představují?
2: Tak úplně to jasné samozřejmě není. Ono je to možná také částečně vidět už z toho, co už jsme společně zmínili, že zkrátka ten Brexit je tak trošičku špinavým slovem, které se vlastně všichni politici snaží zmínit. Právě proto, že ve společnosti panuje taková trošičku deziluze a lidé cítí obrovskou zradu vůči politikům. Neměli bychom zapomínat na to, že vlastně ta roztříštěnost britské politické scény, u které Brexit stál a kterou minimálně uspíšil, pokud ne,

0: tedy způsobil, tak způsobila obrovskou nestabilitu. Británie se dnes ukazuje jako politicky nestabilní zemí, kde zkrátka už nejsou jenom ty dvě hlavní politické strany, na kterých vlastně ten politický systém stál, konzervativci a lejbristé, ale je tam stran víceméně pět a lidé mají tendenci volit emocionálně spíše, než že by volili podle voličských programů. Ale je zase pravda, že lejbristé nebo dnešní lejbristická vláda pod vedením Keira Starmera se snaží tak trošičku přehodnotit ten vztah s Evropskou unií. Čistě proto, a to už myslím zaznělo i v tom příspěvku Jardy Marka přede mnou, že je jasné, že zkrátka geografii nezměníte. Je dnes jasné, že Británie zkrátka z hlediska bezpečnostního, stejně jako ekonomického, fungovat bez Evropy nemůže. Evropská unie je stále naším největším obchodním partnerem. Například exportuje se do ní 41% britského zboží a importuje se 49% zboží. Stejně tak my jsme zmínili vlastně ty nacionalistické tendence a tu imigraci, ale je pravda, že zkrátka vlády ve Skotsku, Walesu i Severním Irsku opakovaně volají po samostatnosti. Jak známo, Skotsko a Severní Irsko volili většinově v Evropské unii se trvat během referenda. Takže i toto samozřejmě dnes velmi výrazně testuje odolnost Unie Spojeného království. A vy jste vlastně naznačil, že dnes nejsou tendence k tomu, aby se možná konalo druhé referendum. To je skutečně pravda. Minimálně v příštích 5 letech k tomu ještě podpora v tuto chvíli ve společnosti není, byť samozřejmě plus minus 70% lidí si umí představit bližší vztah s Evropskou unií, ale samozřejmě zase bez toho, že by Británie byla součástí jednotného trhu a celní unie. A myslím si, že by nemělo zapadnout to, že zkrátka Británie, my jsme řekli, že je zemí velmi politicky nestabilní a vlastně od doby vlády Davida Camerona, který tehdy referendum o Brexitu vypsal a zorganizoval, tak od jeho vlády žádný z premiérů, a že jich v Británii bylo 6, nevládl celé své funkční volební období. Premiéři také velmi rychle ztrácí popularitu, když se dostanou k moci. Hmm. A toto, myslím, zase zpětně nám ukazuje, že to, že Británie je konstituční monarchií, je v tuto chvíli obrovská výhoda, protože ve chvíli, kdy se mění premiér nebo je premiér velmi slabý, tak britský monarcha, dnes tedy král Karel III., nám ukazuje, že loď má stále svého kapitána v podobě svého monarchy.
1: Tereza Hebern, novinářka žijící v Londýně, spolupracovnice Českého rozhlasu. Díky moc, rád jsem vás slyšel. Hezký den.
0: Také děkuji a těším se na slyšenou.
2: Radiožurnál je 15:30 odpoledne. A zprávy už má Kateřina Celsidisová.
3: Do Česka opět dorazí silné bouřky, budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Můžou se objevit i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do půlnoci, a to pro celé území Česka. Izraelští vojáci se nestáhnou z takzvané bezpečnostní zóny v Libanonu, kterou obsadili. Podle izraelského ministra obrany Izraela Katze jednotky zůstanou na svých pozicích. Jeho výrok přichází v den, kdy se ve Švýcarsku jedná o mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem. Iránští vyjednavači zdůraznili, že Libanon je součástí memoranda, které prezidenti Iránu a Spojených států podepsali ve středu. Začalo astronomické léto. Slunce totiž přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Jde zároveň o nejdelší den v roce. Noc bude naopak nejkratší. Letní slunovrat slaví taky v severských zemích, kde je známý jako midsommar. Sport. Motocyklový jezdec Marc Márquez ze Španělska obhájil vítězství ve velké ceně České republiky v královské třídě MotoGP. V kategorii Moto2 skončil třetí jediný český reprezentant Filip Salač. Triumfoval Španěl Ivan Ortolá. Soutěž Moto3 ovládal Hakim Daniš z Malajzie. V 18 hodin budou hrát na fotbalovém mistrovství světa Španělé proti Saudské Arábii. Od 21 hodin se pak utkají Belgie s Iránem. O půlnoci začne duel Uruguay, Kap Verdy a o 3 hodiny později se proti sobě postaví Nový Zéland a Egypt.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Silný provoz na D1 v Brně a také před omezením na mostě Šmejkalka. Na dálnici D1 čekejte silný provoz na průjezdu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196 se pomalej jede od výstaviště z kilometru 190. Kolona je nesouvislá asi na 10 minut pouze provozem. Na D1 pak je silný provoz i z Brna do Prahy na Benešovsku. Pomalej se jede od Divišova z kilometru 41 a to až na 24. kilometr do omezení na mostě Šmejkalka. Celkově to zdržení na Prahu je asi na 15 minut. Na silnici 3 z Českých Budějovic směrem do Prahy silný provoz čekejte nejprve u Olbramovic, pak také okolo Benešova. Je to pouze provozem bez nehod celkově na 15 minut. V Praze pak překáží nehoda. Na magistrále v Legerově ulici směrem do Holešovic, kousek před Rumunskou, tam řeší kolizi osobního auta s motorkou. Zdržení je z Nuselského mostu asi 10 minut. A na silnici 35 za výjezdem z Mohelnice do Litomyšle v Mohelnickém kopci se jezdí Kyvadlově kvůli nehodě dvou osobních aut. Kolony mají v obou směrech asi kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci bude polojasno až oblačno, postupně místy už skoro jasno, místy ale taky přehánky a doznívající bouřky. V noci teploty klesnou na 20 až 15 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Ondřej Soukup,
7: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát do setmělých sálů kin na červené koberce filmových festivalů a mezi milovníky kinematografie nejrůznějšího druhu.
6: Probereme nejrůznější film od válečné propagandy po artové snímky nebo taky rodinné pohádkové komedie. To vše totiž dnes vzniká v Rusku, případně skrze ruské tvůrce v zahraničí. Mluvit budeme ale i o tom, jak na tuto produkci reagují lidé na Ukrajině.
7: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
8: Od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 se evropští distributoři a filmové festivaly potýkají s morální otázkou, do jaké míry nabízet zdejšímu publiku současné ruské filmy. Kvůli válečné propagandě se totiž řada snímků snaží ukazovat hrdinství vojáků a velikost ruské říše. Čeští diváci mohli v roce 2026 vidět film Mistr a Markétka režiséra Michaila Loškina. A velkou cenu festivalu v Cannes získal film Minotaur ruského režiséra Andreje Zvjaginceva, který žije poslední 4 roky v exilu. Jak je možné sledovat aktuální ruskou kinematografii a současně zůstat kritický k agresi na Ukrajině?
6: Josefe, už jsem si z toho minule dělal trochu legraci, že neustále vzpomínáš na film Andreje Zvjaginceva Leviatan jako prostě takové podobenství ruské společnosti.
7: Začínám být stereotypní, upozorně mě na to má žena, která říká, začínáš být čitelný, včetně obratu, já bych rád ještě připomněl a další zlozvyku, takže tímto se veřejně kaju, omlouvám posluchačům podcastu Na východ, vždycky si to hlídám a neuhlídám a to už je můj úděl.
9: No a jestli já nebudu čítat toto, tak dáš to.
10: Já to думал, že v tom городе для тебя ничего невозможно. Я хочу, чтобы Николай остался при своем.
6: Kromě teda tady toho filmu, ty sleduješ ruskou kinematografii posledních let?
7: Nesleduji, protože upřímně to úplně nestíhám. Snažil jsem se víc a víc nořit do tajů ukrajinské kinematografie, která byla hodně dlouho stranou toho zájmu. Upřímně, pokud se mi něco podařilo v tomto směru, tak spíš nakoukávám právě dokumenty a věci, které svědčí o nějakém odrazu té války, protože to je jako výrazné téma. A trochu jsem žil v domnění, že ruská filmová scéna buď úplně zamrzla, anebo se odebrala do exilu, kam utekli právě zmínění Zvjaginceva a Serebrenikov a další. A trošku si říkám, že vlastně je to jako strašně těžké, protože pro ty tvůrce, kteří zůstali v Rusku a nejsou ovlivněni propagandou, zachovali si tak trochu zdravý rozum, je ta atmosféra strašně složitá. Připomenu, za veřejné hanobení, diskreditaci nebo šířených údajních lží o ruské armádě hrozí v Rusku pokuty v řádech milionů rublů a vězení klidně až do 15 let. Tak jsem si jako říkal, těžko si představit, že v tomhle vzniká něco vlastně svobodného ještě ve stínu toho. Ale jak se zdá, tak asi vzniká.
11: Ano, já bych ještě dodal, že tady ten paragraf není jediný, který je potenciální minové pole. Tam jde o i propagandu LGBT, což může být jako problém třeba při stvárnění životopisu Petra Čajkovského, různé tradiční hodnoty a tak dále, kdy ty cenzoři si to můžou vykládat, jak chtějí. No ale, abychom se v tom vyznali, tak jsme si dneska pozvali hosta. Kamila Dolotina je dramaturgyní festivalu lidskoprávní dokumentů Jeden svět. Je také kurátorkou sekce Východní přísliby na letní filmové škole v Uherském Hradišti a na filmy z této sekce můžete také přes rok chodit do pražského kina Edison. Tak, Kamilo, vítej.
12: Taky zdravím.
11: Já musím prozradit, že my jsme se o tom bavili už někdy v listopadu loňského roku a tehdy si říkala, že si ještě nejseš jistá úplně v kramflecích, že bys potřebovala nakoukat ještě nějaké filmy z Baškortostánu. Už to stihl?
12: Také naštěstí Baškýrie neprodukuje tolik filmů jako Jakutsko. Vyznat se v kinematografii republiky Sacha je mnohem složitější a přesto vlastně mnohem zajímavější, takže no snažím se to sledovat, ale musím oponovat Josefovi, že filmů vzniká opravdu obrovská spousta v Rusku a dají se ku podivu koukat na ně i za hranice, takže jde si udělat přehled.
7: Tak to je bezvadný.
13: Privět, mě zovat Bacha.
14: No ty dejáš Bacha, ať se kudám za kilometr vysoko.
7: Kamilo, taky vítám a já teda začnu tou svojí ústřední otázkou. Co se vlastně teda stalo v té ruské kinematografii po 24. únoru 2022? Jak už jsme zmínili, stát masivně utahuje šrouby, nám zvenčí to připadá, že to musí úplně zadusit jakoukoliv tvorbu, určitě tu svobodnou míněno popisující realitu Ukrajiny. Co tam teda vzniká a jak se v tom vyznat, jak by se to dalo krátce popsat?
12: Upřímně řečeno, vlastně vzniká všechno to, co vznikalo do té doby v nějakých obecných rysech. Samozřejmě, že po únoru odešla celá řada tvůrců. Vy jste zmiňovali Kirila Serebrennikova, který byl vlastně pryč už nějakou dobu, stejně tak Andrej Zvjagincev, který vlastně se odešel léčit z long covidu do Německa a už se trval taky v zahraničí. Ale tu kinematografii opustila celá řada scenaristů, herců, divadelníků, prostě vlastně lidí navázaných na audiovizi. A přesto vlastně se tam udržuje jak artová tvorba, tak i ten mainstream. S tím, že když jsem říkala, že vzniká všechno to, co předtím, tak už vlastně někdy od začátku 10. let s nástupem ministra kultury Vladimíra Medinského vlastně se začala tahle ta ultrapropatriotická linie prostě vést a v podstatě máte některé tematické okruhy, které jsou snáze podporovány ze státních peněz, to znamená samozřejmě historická témata, témata patriotická adaptace. Teď řekněme, že se tady mezi ně vklinuje ještě samozřejmě interpretace jakoby současného politického dění, to znamená války na Ukrajině, ale v rámci všech těchto vlastně kategorií je možné mít i artovou tvorbu. To znamená, že ti artoví tvůrci a je mezi nimi i celá řada debutujících autorů vlastně podnikají výpravy spíš dál do historie, řekněme prostě 300 let zpátky, skrz nějaké historické příběhy a zkoumají filmy o vnímání jinakosti, o tom, jakým způsobem vás společnost od sebe vyvrhuje, když nezapadáte. To je třeba příklad debutu Renaty Jalo, který je jeden z těch mála, který se uchytil i v zahraničí, ačkoliv je vytvořen vevnitř v Rusku.
15: U vás pokojník na poli leží.
16: To není já.
17: A kdož takto?
7: Kdybych si to měl přeložit a jsem laik, tak si představím jako Vláčilovy epochy tamhle někde úplně k Markétě Lazarové a k takovým jako příběhům zasazeným někde stovky let dozadu.
12: Úplně stejná tradice, to je vlastně velmi správná analogie. A nebo jsou tam také témata vlastně o mládeži, mezi které se dá jakoby dobře umístit příběh, který se vyjadřuje Ezopovým jazykem. To znamená, vy máte prostředí mladých tvůrčích lidí, které je v té současné době ztraceno. Takový film je třeba Obrazy přátelských pout, který vlastně velmi citlivě a tak rafinovaně umisťuje jenom náznaky toho, že mezi tou současnou mládeží jsou lidé, kteří nenávratně mizí, kteří vlastně není jisté, jestli je uvidíte ještě zítra. Vztahy mezi lidmi se vlastně narušují a takovýmhle způsobem, nebo skrze to, že je film najednou černobílý, není barevný, jakoby z něj odcházel život, vlastně se ruská kinematografie současná artová vrací k té sovětské, která také nemohla napřímo se vyjadřovat k aktuálním věcím, ale uměla promlouvat mezi řádky a Rusové jsou po desetiletí zvyklí tohle umět číst.
7: To znamená, jenota je Tarkovský, tenhle jazyk, který měl silného nepřítele v tom, když bylo řečeno něco naplno, takže se hledá nějaká oklika. Mě teď ještě zajímá ta propaganda. Jo? Pokud jsem to dobře já pochopil, tak vlastně ty snahy Vladimíra Medinského, který kromě ministra kultury je taky velkým ideologem té ruské výjimečnosti a imperiální velikosti a tak dále, zejména ve vztahu k Ukrajině, tak vlastně navzdory té snaze vsadit na ty vlastenecké eposy a posílit tady tuhle linku, tak se to vlastně moc nedaří. Ondro, je to tak?
11: Tak když se podíváte na různé žebříčky nejnavštěvovanějších filmů, tak loni suverénně nejvíc vydělávajícím filmem byla fantasy pohádka Čaroděj ze Smaragdového města. Kde dobro protivostojit velikému zlu? Což je taková jako opravdu rodinná záležitost mimo prostor, čas, dobro, zlo a tak dále. Čudo, na které není sposoben nijaký volšebník. A je pravda, že když si čtu takové ty proválečné různé publicisty, tak ti jsou z toho úplně jurodiví, jak to, že na naše snímky nikdo nechce chodit. Říkají, že jsou velmi často ty filmy jako umělecky nekvalitní, že prostě je vidět, že tam ten autor prostě sebral nějaké státní dotace a už jako na scénář se příliš nesoustředil, takže je to vidět, že podobně možná jako třeba v dobách protektorátu u nás, tak vlastně byly nejvíc navštěvované nikoli ty propagandistické snímky, byť často úřady jako se snažily maximálně propagovat tu nacistickou ideologii, no ale chodilo se prostě na, já nevím, babičku Boženy Němcové a takové ty žánrovky, které vlastně umožňovaly lidem zapomenout aspoň na tu hodinu a půl v kině, že se venku odehrává nějaká válka.
7: Kamilo, vaše odpověď, proč to nefunguje?
12: No, nefunguje to jednoduše proto u některých zase na druhou stranu, ano, je třeba si je jakoby odstínit, nelze to takhle generalizovat, ale nefunguje to proto, že úplně přímá a natvrdo zpracovávaná propaganda, která právě nemá moc psychologicky propracované postavy, kde vlastně není jak se na ně vztáhnout. Není tam žádný jakoby přerod toho hrdiny, takový uvěřitelný. Teď mluvím třeba o filmu Svědek, aby jsme byli trošičku konkrétní, který je jedním z těch, který se poprvé vlastně jakoby dotkli té války na Ukrajině 2023 a je to film, který sledujeme vlastně očima belgického houslisty, což vlastně měl být ten pohled jakoby z vnějšku. Lako že žet. Stalo se podvínat těm Denbásům, čtob katili do samou Rostova. Umělecky založený člověk, který přichází vlastně z liberální části západu a teď vidí tu válku na vlastní oči, ale vlastně přijímá ty prorežimní stanoviska, protože prostě ten narrativ tady toho filmu je opravdu jako nacističtí banderovci, takhle strašně jakoby ničí ty naše ruské spoluobčany a tohle to prostě nefunguje. Ve chvíli, kdy tam přece jenom je nějaká jakoby zličťující situace, jaká byla třeba ve filmu asi krycí jméno Pasažér, bychom to přeložili Pazivnoj pasažír, která byla o Donbasu, o tom, jak se mladý muž vydává hledat svého bratra, který se na tom území vlastně ztratil a nějakým způsobem pomalu vlastně nahlíží, jak se konstruuje ten válečný konflikt, dřív se o to nezajímal, tak tahle ta pozice možná vlastně je pro ty lidi jako sdílnější a tam zase bych řekla, že 430 tisíc diváků je slušná návštěvnost, ačkoliv stejně vlastně se nevrátili ty prostředky. Mimochodem je to návštěvnost, kterou měl třeba Andrej Zvjagincev za své umělecké filmy. Tak jenom, aby jsme si to tak mohli jakoby vztáhnout. Na druhou stranu ty filmy, které byly zmíněny jako Čeburáška nebo Čaroděj ze Smaragdového města, tak tam se dostáváme do návštěvnosti jakoby přes 20 milionů lidí klidně.
7: Mně teda přijde neuvěřitelná vlastně ta paralela s tou československou normalizací nebo teda s tím obdobím toho protektorátu, jak se vlastně jako vracíme do těch jinotajů a do všech těch náznaků, ve kterých jedině je možné něco ještě sdělovat, protože všechno ostatní je zakázáno a tím se dostávám k těm tvůrcům, který teda jako jdou do toho zahraničí. Jo. Tak pokud někdo chce mluvit opravdu jako otevřeně, pokud chce popisovat tu realitu a dokonce se nevyhýbá tématu té války na Ukrajině s nějakou poctivostí, tak už dávno buď je v zahraničí nebo tam odjel, je to tak?
12: Je to tak. A na druhou stranu ani tam není vůbec jednoduché sehnat na to prostředky, protože Andrej Zvjagincev vlastně dlouho jednal, než získal nějaké producenty zahraniční, protože problém je vlastně v tom, že třeba Andrej Zvjagincev konkrétně chtěl natočit a trval na tom film v ruštině. Ve chvíli, kdy vy víte, že ten film nepůjde ani v Rusku, ani v Bělorusku, ani na Ukrajině, tedy na rusky mluvících územích, tak vlastně ztratíte obří část jakoby publika, která by vám mohla ty prostředky vynaložené vrátit. A spousta lidí, jako třeba Kryl Serebrennikov nebo Kantemir Balagov, kteří mívají filmy pravidelně v Cannes, se vlastně přepli a natáčí filmy už v těch cizích jazycích a většinou v angličtině. Kdežto Andrej Zvjagincev ne, samozřejmě měl za sebou nějakou reputaci, už množství vlastně cen z Cannes za od Jeleny dál vlastně vždycky stoupal po tom žebříčku těch cen, které v Cannes získával. Ale vlastně nebylo pro něj vůbec jednoduché najít prostředky na film o válce, která je motivem, který by všichni chtěli vlastně vidět zpracovaný, ale pořád je to v jazyce, který se musí ještě překládat a je to zároveň hrozně křehký terén, jak vidíme i z reakcí na řeč Andreje Zvjaginceva.
7: Ještě než se k tomu dostaneme, to bych se rád potom ještě k tomu vrátil, tak přece jenom, jako co kromě Zvjaginceva a Minotaura vás třeba tady z téhle exilové produkce nejvíc zaujalo. Já jsem zaznamenal Serebrennikova s novým filmem
12: Zmizení doktora Mengeleho.
7: Což je taková vlastně jakoby černobílá, pokud jsem dobře pochopil, série, která jde úplně mimo jakékoliv téma Ukrajiny nebo současnosti. Co ještě zajímavého bychom mohli zmínit?
12: Předtím natočil mimochodem Limonova, baladu o Limonovi, tak se to jmenuje, což je velmi jako zajímavá postava ruský dějin, ale já bych spíš než tyhle ty etablované tvůrce zmínil měla vlastně nastupující generaci a jsou to především ženy debitantek, protože třeba na festivalu v Benátkách se objevily hned dva debity. Jeden se jmenuje Paměť, natočila ho Vladlena Candu a od Nasti Korky Krátké léto, oba budou k vidění velmi brzy i v Čechách. Tak jsou filmy, kde se ty autorky vrací do svého dětství, které se shodou okolností odehrávalo v Čečensku a vlastně přemítají o tom, jakým způsobem to dětství se odehrávalo v době nějaké válečné situace, která z pozadí vlastně proniká samozřejmě do osudu každého toho jedince. Takže to byly dva filmy, které získaly velmi významné ceny. Jeden cenu diváků, druhý cenu za nejlepší debit, kterou ve své době získal třeba Andrej Zvjagincev vlastně za nejlepší debit celého festivalu v Benátkách. Tak to jenom namátkou už jsem zmínila tu Renatu Giallo, která měla zase svůj debit na festivalu v Rotterdamu. A vidíme, že vlastně já jsem říkala, nakolik těžké to bylo pro Andreje Zvjaginceva získat prostředky a tady máte autorky, které se neměli tolik čím prokázat, měli nějaké jakoby úspěšné svoje kraťasy, často z dokumentární oblasti, ale dokázali vlastně relevantními příběhy zpřítomnit to teritorium, které se vlastně cyklicky nachází v nějakých válkách a to, jakým způsobem to doléhá na tu generaci, protože opět i tady to máme takové metaforické příběhy toho, jak to určuje osud člověka, jakým způsobem to formuje vlastně ten národ jako celek.
7: Což je teda zajímavé, jakože vlastně ti lidé vykročí mimo to Rusko a člověk by čekal, že to téma té Ukrajiny a osudu Ruska si vezmou sebou a že budou mít okamžitě podporu a oni naopak jako bojují vlastně finančně o přežití, což není jenom příběh těchto už zmíněný, ale řady i dalších. A teď zpátky teda k tomu Zviagincevovi. Jo? Jedna z hlavních cen za Minotaura, Kán, už jsme řekli, stoupá tam výš a výš a Zviagincev vlastně v té závěrečné řeči v Kán říká z našeho pohledu, z pohledu Západu, poměrně ostrá a jednoznačná slova.
15: Festival nezůstal stranou politického dění. Oceněný režisér Zviagincev vyzval ruského prezidenta Putina, aby ukončil krveprolití na Ukrajině.
7: No a teď jako najednou přichází reakce z Ukrajiny, která spoustě ukrajinských přátel přijde naprosto logická a naprosto správná. Já vzpomenu třeba Mustafu Najema, jednoho z hlavních vůdců Euromaidanu v roce 2014, představitel ukrajinské občanské společnosti, který napíše na Facebook post, kde říká, jsem v šoku, Zviagincev měl krátký protiválečný projev, ale, a teď už zase jako mluví o obou stranách a o tom, aby Putin jako zastavil válku a je to jako vlastně podle něj pohodlná forma rozmazané zodpovědnosti, kdy jako Ukrajinci, Rusové jsou to samé, není jasné, kdo je útočník a kdo je oběť a celé je to zdůvodnění toho, že vlastně obyčejní Rusové vůbec nemůžou nic dělat, Putine, ty to zastav. A tím jsme u toho dilematu vlastně té ruské kinematografie, která tak trochu, aspoň jak to já chápu, ať uděláte, co uděláte, ať řeknete, co řeknete, tak v očích vlastně někoho, na koho padají ruské rakety, tak je to blbě.
12: Nemůže to udělat nic dobře, což je prostě fakt a nevím, jestli se mu lze vlastně divit upřímně. A na druhou stranu ve chvíli, kdy to řekl tvůrce, který natočil film o tom, že ta válka proniká do každé rodiny, protože každý jednotlivec, a tady mluvíme o filmu, kde podnikatel vlastně musí vybrat 14 svých zaměstnanců, kteří budou rekrutováni do války s Ukrajinou.
10: Možná večerom schodím kudy-niť?
16: Sihodně.
10: Například?
16: Z čeho druh?
12: A je to o tom morálním dilematu, o tom, že vlastně rozhodnutí každého člověka nějakým způsobem je spojené s tou válkou. A ta válka na něj má vlastně bezprostřední vliv. To znamená, to není o kolektivní zodpovědnosti, ale o vině opravdu každého člověka, tak bych zase řekla, že to není úplně fair výtka, protože je třeba vzít v kontextu nejenom prostě slova 200 znaků, řekněme, která byly určena, ale je to v rámci nějakého kontextu toho filmu, který byl natočen a situace a to, že každý má jako nějaký pohled a nic takového jako objektivní realita prostě neexistuje, tak je vlastně složitá situace. Vždycky je to opravdu velmi tenký led a velmi eruptivní prostředí.
16: Se mnou zajdeš?
10: Я пока не знаю, меня в администрацию срочно вызывают. Давайте позже позвоню, решим.
7: Jenom připomenu tedy nejenom Najema, ale jako kolegy z ukrajinského pen klubu a další, kteří vlastně říkají, pokud někdo jednoznačně nepodporuje Ukrajinu a neříká, Rusko musí být poraženo, protože je agresorem, útočníkem, tak má právo maximálně mlčet. Ta pozice je opravdu vyhrocená, velmi drsná, má logiku, ale jenom, že v tomhle se kompromis hledá velmi těžko.
11: A prakticky se nejde najít, protože v zásadě celá řada z těch lidí, a opět je to logické, prostě v okamžiku, kdy každý den se prostě v noci budíte kvůli leteckému poplachu, tak prostě vy nemáte pocit, že tady nějací moskevští intelektuálové žijící v Berlíně nebo kde, že se mohou tvářit, že se vlastně jako nic neděje. Že teda oni jsou ty hodní, který to jako odsoudili, přinejmenším to nepodporujou a můžou si dělat prostě věci tak, jak byli zvyklí, akorát možná trošku v jiných podmínkách. Jo? Prostě z toho ukrajinského pohledu svět by měl vědět o tom, co se děje. Bylo to i třeba v debatě okolo Oscara pro snímek Pan někdo proti Putinovi, kdy zase Ukrajinci říkali pro boha, ale co vy se koukáte na tady ty prostě sladkobolný utrpení nešťastného učitele, který chudinka musí vštěpovat propagandu, propagandu dětem. Podívejte se radši prostě na třeba film 2000 metrů do Andrejevky Mstislava Černova a tam uvidíte, co se opravdu děje na té frontě. Jo. Takže tyhle ty pohledy se podle mě skloubit jako úplně nedají.
7: My, Kamilo, moc děkujeme za návštěvu ve studiu. Bylo nám velkou ctí. Určitě to téma budeme sledovat a těšíme se, že se k němu ještě v budoucnu vrátíme.
12: Děkuji za pozvání.
7: Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
11: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
7: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
11: i své blízké.
5: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
12: Teď je 7 hodin a 2 minuty. Náš ostře sledovaný rychlík 651 projel už Mýto, Kařízek, Zběroch, Cerhovice a blíží se...
3: Na podzim roku 1994 se pořad Českého rozhlasu Dobré jitro zapsali do historie. Posluchači byli svědky světové premiéry přímého přenosu z jedoucího vlaku na trati Cheb Praha.
17: Vysílalo se tenkrát přímo z toho vlaku.
3: Říká zvukař přenosu Českého rozhlasu Jaromír Nikl.
17: Že se využila mobilní technologie, tenkrát nově mobilních telefonů a pomocí takového zařízení, který by se dalo přirovnat jako k dnešnímu handsfree v autě, tak se to handsfree tak trošku jako rozebralo a dalo se, že ten mikrofon a ty sluchátka se z toho vyrobily pro toho redaktora, který mohl chodit takhle po tom vlaku.
3: Moderátoři mluvili s cestujícími, se železničáři, ale třeba i s bufetářkou. Tam, kde bylo špatné pokrytí mobilním signálem, zněly písničky. Ze studia je odbavoval autor celého projektu, hudební redaktor Jiří Dohnal.
18: Tak to už jsem pobláznil skutečně celý rozhlas. Na Praze se to vysílal kromě Dobré jitra, třeba Tobogán o železnici, Meteor o železnici, rozhlasová hra o železnici, zápisník zahraniční zpravodajů, kdy ty redaktoři...
17: Vlastně to bylo poprvé, co bylo možno udělat přenos z jedoucího vlaku celou dobu bez zastávky, aniž by se to nějak propojovalo nebo odpojovalo někde a připojovalo na něco jiného.
12: Světové premiéře jste byli svědky jízdy, která začala dnes ve 4.32 a skončila před chvílí v Praze. Jízdy,
3: jaké měly rozhlasové přenosy z vlaků ohlasy a jak byly na sklonku tisíciletí technicky náročné?
19: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
5: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
20: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
21: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
22: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
5: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Radiokniha.
3: Kdy začali Češi v létě jezdit do Chorvatska a kdy se přestali bát turistiky ve vysokých horách? To prozradí historik Jan Pezda v knize Slunce, voda, vzduch. Publikaci popsal rozvoj moderního turismu od 18. do 20. století. Vysvětluje, z jak skromných počátků vyrůstal, jakými proměnami prošel a co se přes veškerý technologický i společenský pokrok vůbec nezměnilo.
5: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus.
3: Radiožurnál 16 hodin.
0: zprávy a Kateřina Cauksidisová.
3: Na pražském povstání se sešli lidé na podporu rozhlasu a televize. Vláda bude zítra rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Prezident se jednání nezúčastní. České volejbalistky porazily v Lize národů po obratu Dominikánskou republiku. Silný provoz je na D1 z Brna do Prahy před omezením na mostě Šmejkalka. A zítra bude polojasno až oblačno. Postupně přeháňky nebo bouřky i vydatné a teploty až 33 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Na pražském náměstí Hrdinů se právě teď shromáždili lidé na podporu Českého rozhlasu a České televize. Pochod se vydá na Kavčí hory k hlavní budově České televize. Akci pořádá spolek Milion chvilek a je tam reportér Jakub Vik.
1: Přímo na stanici metra Pražského povstání i v jejím vestibulu i v ulicích okolo se sešlo podle mého odhadu určitě v řádu tisíců demonstrantů. Ti si teď zakrátko poslechnou nějaké organizační informace od svolavatelů spolku Milion chvilek, no a pak vyrazí s transparenty a českými vlajkami ulicí na Hřebenech až na Kavčí hory k budovám České televize. Tam organizátoři mají připravené pódium, kde zazní jejich argumenty proti vládnímu plánu na převedení financování médií, veřejné služby z poplatků na státní rozpočet a taky snížení objemu příspěvku. Vláda toto opatření hájí například tím, že instituce musí šetřit. Z Prahy Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Novinářům to prezident řekl před začátkem pietního aktu v Ležákách. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dříve řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
2: Teprve potom se rozhodne, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
3: Premiér Babiš už dříve řekl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP. Městský park v Rožnově pod Radhoštěm se i letos proměnil v otevřenou galerii pod širým nebem. Návštěvníci tam můžou vidět sochařskou výstavu Organ Mechan výtvarníků Martiny Hozové a Krištofa Kaplana. Expozice propojuje přírodu, moderní technologie a tématické komunikace.
23: Dle výtvarnice Martiny Hozové se bude její instalace v čase proměňovat.
24: Ty sochy jsou na takových čepech a možná s nima trošičku bude pohybovat vítr, že některý, který spolu komunikovali, už spolu třeba komunikovat nebudou. A právě docela spoléhám na ten vizuální kontrapunkt toho kontrastu, který hodně přitahuje pozornost.
23: Druhý z autorů Krištof Kaplan pracuje s kovem, dřevem i betonem. Své objekty mezi stromy schválně neukazuje na první pohled.
25: Myslím, že to vyplývá z prostředí, kde žiju a pracuju, což je na samotě na Podblanicku.
23: Sochy v parku zůstanou do konce září. Gabriela Hykl, Radiožurnál.
5: Sport.
4: Čeští volejbalisté porazili na závěr Evropské ligy 3-0 na sety domácí Gruzii a drží naději na semifinále. Musí ale spoléhat na zaváhání jednoho ze tří soupeřů. České volejbalistky vyhrály v Lize národů nad Dominikánskou republikou 3-2 na sety po obratu z 0-2. Zlom v utkání popsala smečařka Helena Grozer.
26: My jsme na začátku cítili, že podle mě to nejsme moc my, nějak nám nic nešlo, byli jsme takový nervózní, věděli jsme, že to je důležitý zápas. A pak mi prostě přišlo, že jsme si řekli, že už nemáme co ztratit a že horší už to být nemůže a najednou jsme začali hrát úplně skvěle, takže já jsem hrozně pyšná, že i v takových dnech jsme schopni vyhrát a na takovým soupeřem, jako byla Dominikána, protože to bylo hrozně těžký.
4: Češky si tak na Filipínách připsali v posledním utkání první vítězství. Od 8. do 12. července je čeká na závěr základní části soutěže ještě turnaj v Srbsku.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na kolony na D1 v Brně a nehoda v Mohelnickém kopci. Na dálnici D1 je silný provoz na průtahu Brnem a to směrem z Prahy do Ostravy. Pomaleji se jede od Kývalky z kilometru 182, to až do omezení v Brně na kilometru 196. Zdržení pouze provozem bez nehod asi na 15 minut. Silný provoz je pak na D1 také z Brna do Prahy a to tradičně na Benešovsku. Pomaleji se jede od Divišova se 40. kilometru a to až do omezení na mostě Šmejkalka. Celkově čekejte 15 minut navíc. V Praze pak jsou komplikace na Štěrboholské spojice směrem k Lanovému mostu. Za sjezdem na Běchovice je hlášená nehoda. Zdržení je právě od sjezdu na Běchovice asi 10 minut. Na silnici 35 na trase z Mohelnice do Litomyšle jsou komplikace v Mohelnickém kopci. Srazila se tam dvě osobní auta, jezdí se kyvadlově. Kolony v obou směrech mají asi kilometr. A na silnici 13 hlásíte zdržení na příjezdu do Bíliny, a to obousměrně. Na vině je nové omezení v centru města.
6: Dneska začaly, bude to do konce července při nejhorším, a teď tady přes Bílinu skáču 20 minut jenom po náměstí.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, během dne oblačno je zataženo a místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky i vydatné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě území. Teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Přesně 6 minut po 16. hodině přejeme hezkou neděli a tady je naše nabídka témat do půl páté. Americký prezident Donald Trump chce ve vztazích s Íránem nový začátek. Řekl to viceprezident J.D. Vance po prvním kole mírových jednání ve Švýcarsku. Rozhovory o míru na Blízkém východě označil za historické a dodal, že v posledních hodinách výrazně pokročili. Přidáme analýzu. Fungování českého sportu má řešit komplexní zákon o sportu. Počítá s úpravou financování i vymezením pracovních vztahů sportovců. A nakažených pohlavními chorobami v Česku, ale i jinde v Evropě přibývá podle analýzy od Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí. Za rok 2024 bylo případů nejvíc za 10 let. Proč se lidé častěji nakazí? Klidný závěr víkendu vám z Odpoledního plusu přeje Ondřej Látal.
5: Odpolední plus.
4: Avizované první téma Odpoledního plusu. Americký prezident Donald Trump chce ve stazích s Íránem nový začátek. Přeje si, abychom obrátili list a změnili vztahy s íránským lidem, řekl dnes po prvním kole mírových jednání ve Švýcarsku americký viceprezident J.D. Vance. Podle něj v posledních hodinách rozhovory dost pokročily. V letovisku Birkenstock stojí v čele delegace, která se zástupci Íránu jedná o naplnění memoranda o porozumění mezi Washingtonem a Teheránem. Memorandum ve středu podepsali na dálku americký prezident Donald Trump a iránský prezident Masoud Pezeškán. Ve vysílání plusu je teď mezinárodně politický analytik Milan Slezák. Milane, dobrý den.
8: Dobrý den.
4: Co jsou ta hlavní sporná témata, kterým se delegace věnují?
8: Těch sporných témat je povícero. Vyplývá to také z toho, že některé body z toho společného memoranda si každá ze stran, které memorandum podepsali, vykládá trochu jinak. Ale mezi těmi hlavními spornými body je samozřejmě otevření či neotevření Hormuzského průlivu. Víme, že Irán zase oznámil jeho uzavření. Dále otázka reparací, které by Irán chtěl a má sice dostat velmi významnou pomoc v hodnotě 300 miliard dolarů, ale to nejsou formálně reparace a nebudou je platit Spojené státy, jak alespoň prezident Trump říká. Pak samozřejmě sem patří i mír či válka v Libanonu, protože Irán si přeje něco trochu jiného než Spojené státy, ale tím největším problémem, kardinálním problémem, kvůli kterému vlastně celá válka začala, je iránský jaderný program.
4: Jenom čerstvá vlastně informace k tomu, co jste teď říkal. Izraelští vojáci se nestáhnou z takzvané bezpečnostní zóny v Libanonu, kterou obsadili podle izraelského ministra obrany Katze. Jednotky zůstanou na svých pozicích, tak jen pro doplnění kontextu. Jak si obě strany, tedy Irán a Spojené státy, představují to řešení? Dá se říct, ve kterých bodech se obě delegace shodují?
8: No tak já už jsem naznačil, že Irán by měl dostat nějaké peníze, to si přál od začátku. Určitě oběma stranám by vyhovovalo, kdyby jejich spojenci, nebo oni sami v případě Iránu, mohli vyvážet ropu a zemní plyn Hormuzským průlivem, ale každá z těch stran má trošku jiné představy, jak by to mělo vypadat. Pokud jde o ten mír v Libanonu, to jste zmínil, tam jsou velké rozpory v tom, jak by mělo to příměří být, jakou by mělo být podobu, zda by měl být jenom klid zbraní, v uvozovkách jenom klid zbraní, Jenomže Hizbalah právě a Irán chtějí něco jiného, aby se Izraelci kompletně stáhli z jižního Libanonu. A Hizbalah tím, že jsou Izraelci v jižním Libanonu, že tam jsou v té takzvané bezpečnostní zóně, odůvodňuje své údery na izraelské vojáky v Libanonu, ale také na civilní cíle v severním Izraeli. Takže těch rozporů je mnoho. V některých bodech se určitě podaří dojít k nějakému uspokojenému výsledku pro obě strany. Tak například se mluví o tom, že Irán by už v první fázi mohl dostat po dohodě Spojených států a Kataru 6 miliard dolarů a on je zoufale potřebuje, protože válečné škody jsou rozsáhlé, ale v některých bodech to bude opravdu velice složité a hlavně, a to se opět vracím k tomu, co jsem říkal před chvílí, se to týká toho iránského jaderného programu. Americké vlastně maximalistické požadavky byly, aby Irán s tím programem úplně přestal, ale Irán, zdá se, je ochoten pouze ten program trochu omezit.
4: Já se ještě vrátím k Hormuzskému průlivu. V noci na dnešek napsal prezident Trump na síti True Social, že plavba Hormuzským průlivem bude bezplatná. Irán chce naopak vybírat poplatky. Jak funguje provoz v Hormuzské úžině teď?
8: Pokud si dobře vybavuji, tak Hormuzským průlivem včera proplulo 35 nákladních lodí. Američané tvrdí, že i průjezd je volný, že to platí i pro dnešek, čili pokud mají pravdu, tak ze strany Iránu je to jenom deklaratorní gesto. Nicméně ta plavba je velice nebezpečná, protože víme, že Irán tam umístil mnoho min a jen on sám ví, kde přesně jsou umístěny. Ale mimochodem, tady máme opět krásnou ilustraci toho, jak se situace mění prakticky po hodinách, protože ano, ještě v noci prezident Trump psal, že tam nebudou žádné poplatky, žádné mýto a nastojte, dnes se nechal slyšet, že pokud se s Iránem Američané nedohodnou, že mýto budou vybrat Američané.
4: A teď ještě, Milane, prosím už jenom na závěr stručně, iránská strana tvrdila, že Hormuzskou úžinu uzavřela, americký viceprezident Jane Evans to popřel. Jak to tedy je?
8: Vypadá to, že ten průjezd je volný, ale jak říkám, je velice riskantní. Kdyby se Iránci rozhodli opět pro to uzavření, tak by to byl velký problém a myslím, že by to byl i velký problém pro ty rozhovory, protože pro Američany je to jedna z těch hlavních otázek, na které se chtějí domluvit s Iránci a na které se potřebují domluvit. Nejenom kvůli svým spojencům v zálivu, kteří potřebují ten průjezd mít volný kvůli tomu, že vyvážejí ropu a zkapalněný zemní plyn, ale také kvůli Američanům samotným, protože jak víme, blíží se volby. A pokud by se držela cena benzínu tak vysoko, jak se nyní v důsledku té krize na Blízkém východě drží, tak by to byl pro vládní republikány před těmi volbami do kongresu velký problém.
4: Uzavírá mezinárodně politický analytik Milan Slezák. Díky, že jste s námi byl na Plusu. Hezký den.
8: Také děkuji. Hezký den.
4: A vracíme se zpátky do Česka. Kdo bude dohlížet na český sport? Z jakých peněz bude financována? Jaké povinnosti budou mít sportovní svazy? Tak například tyto oblasti má určit komplexní zákon o sportu, na kterém spolupracují koaliční i opoziční politici. Návrh počítá taky se vznikem takzvaného statusu sportovce, který by měl ukončit nejasnosti ohledně pracovního postavení profesionálních sportovců.
7: Fotbalisté nebo hokejisté teď v Česku hrají za své kluby jako živnostníci. Jinak je to u vrcholových sportovců v individuálních disciplínách. Hodně reprezentantů zaměstnávají ministerstva ve svých sportovních centrech. Mezi ně patří třeba vodní slalomář Lukáš Rohan.
9: My to vlastně máme tak, že pokud jsme zaměstnaní v těch rezortních centrech, já třeba konkrétně jsem v centru Victoria, který je pod ministerstvem školství, tak vlastně jsem zaměstnanec, takže ač v té smlouvě nemáme úplně napsáno jako vrcholový sportovec, tak jsme jako zaměstnaní smlouvou a naše pracovní doba je to, co jakoby odpracujeme v podstatě v tom tréninku.
7: Pracovně právní postavení profesionálních sportovců ale doteď není v českých zákonech vůbec definované. Potřebu jasnějších pravidel už v minulosti přitom ukázal třeba soudní spor bývalého fotbalisty Davida Lafaty s finančním úřadem o způsob zdanění jeho příjmů. Podle opozičního poslance Karla Haase z ODS má zákon podobným případům předejít.
10: Je opravdu jako právně nejisté, jestli ten výkon profesionální profesionálních sportovců je pracovně právní činností, jestli je podnikatelskou činností, jaké výdajové paušály mají případně používat.
3: Zákon by měl jasně definovat možné formy profesionální sportovní kariéry a umožnit sportovcům působit v několika smluvních režimech, od zaměstnaneckého poměru až po podnikání. Ty mají lépe odpovídat specifikům vrcholového sportu, říká ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů.
11: U toho pracovně právního vztahu se třeba řeší věci, jako jsou úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, nebo řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci, asi se nedodržuje 8,5 hodinová pracovní doba.
3: Zvlášť by měl pak zákon podle Šťastného myslet i na sportovkyně.
11: Nebo se řeší, co když sportovkyně se rozhodne být maminkou a nastoupit na mateřskou.
3: O větší právní jistotu pro profesionální sportovce usiluje taky předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář.
13: Sportovní kariéra je kratší než pracovní kariéra. Jsou s tím možná spojené někdy vysoké příjmy, ale pak i vysoká rizika, třeba v případě zranění nebo ukončení kariéry z důvodu zranění, nemoci, nemožnost to vykonávat.
3: Návrh ale neřeší jen postavení profesionálních sportovců. Počítá taky s novými pravidly pro fungování sportovních svazů, vznikem Státního fondu sportu, novými zdroji financování nebo s prevencí ovlivňování zápasů kvůli sázkám. Spornou částí návrhu je vznik samostatného ministerstva sportu. Na této změně se totiž politici zatím neshodují. Adéla Burešová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
4: V Česku přibývá lidí, kteří se nakazí pohlavní chorobou. Letos podle dat Státního zdravotního ústavu meziročně vzrostl třeba počet případů chlamydií anebo trichomoniázy. A teď v létě může být riziko nákazy ještě vyšší. Začíná totiž období dovolených festivalů a k tomu někdy patří i nové známosti. Téma rozebereme v Odpoledním plusu s Lucí Špetovou z domácí redakce. Dobrý den.
14: Hezký den.
4: Pojďme na úvod tedy vysvětlit, proč pohlavních nemocí přibývá.
14: Je potřeba říct, že počet nakažených roste i jinde v Evropě. V roce 2024 jich bylo nejvíc za 10 let. Ukázala to nedávno zveřejněná analýza od Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí. Podle ní přibylo hlavně kapavky a syfilidy. A podle Hany Zákoutské ze Státního zdravotního ústavu zejména kvůli tomu, že lidé k sexu přistupují méně zodpovědně.
15: Základem přenosu je vždycky rizikové sexuální chování, to znamená neznámý partner, nechráněný sex. Jednak mají větší možnost a více cestují a jednak mají daleko liberálnější přístup k sexu mimo trvalý partnerský vztah, a to i když ten trvalý partnerský vztah mají.
14: V Česku se od začátku letošního roku do konce května nakazilo chlamydiemi víc než 900 lidí, loni ve stejném období jich bylo kolem 860. Trichomoniázou, která ale není tak častá, onemocnilo 29 lidí, meziročně o 4 víc. Nejčastější je v Česku kapavka, ke které ale nejsou podle Zákoutské dobře dostupná data. Následují zmiňované chlamydie, syfilis a nákaza virem HIV.
4: No a jak se dá poznat nákaza pohlavní chorobou?
14: Každá se samozřejmě projevuje trochu jinak, společné příznaky tam ale jsou, pokračuje přednosta dermatovenerologické kliniky při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Ondřej Kodet.
16: Základním příznakem je takzvaná dysúrie, to znamená pálení, diskomfort při močení, a samozřejmě jedním z těch hlavních příznaků může být i hnisavý výtok, který toho pacienta přivede víceméně automaticky na nějaké vyšetření.
14: Třeba pro syfilis je ale typický nebolestivý vřed, který na těle nemusíme hned najít. Pak jsou taky nemoci, které se u mužů a žen projevují rozdílně, říká Kodet.
16: Příkladem může být kapavka, kdy typicky muž přichází s nějakým hnisavým výtokem, ale u ženy ty příznaky prvotní mohou být naprosto skryté, jemné a může být jenom takový nějaký vaginální diskomfort, který de facto tu ženu přivede až po nějaké době k vyšetření.
14: Proto bychom podle něj zejména s novými partnery neměli zapomínat na prezervativ, a to i při orálním a análním sexu.
4: A kdo pohlavními chorobami trpí častěji, muži nebo ženy?
14: Častěji jsou to muži a z nich zejména ti, kteří mají sex s jinými muži. Proč zrovna oni, vysvětluje Hana Zákoutská.
15: Ta populace je menší než celková populace a zároveň je vysoce sexuálně aktivní, takže velice snadno tam dochází ke kontaktům, a pokud se tam zavleče nějaká infekce, tak se samozřejmě snadno šíří.
14: Pro ženy ale můžou mít pohlavní choroby vážnější důsledky.
4: A jaké přesně?
14: Včas neléčená pohlavní choroba může mít vliv i na plodnost, říká gynekolog Tomáš Fajt.
18: Přes dělohu a vejcovody rovnou je otevřeno dutinu, což takovýhle anatomický prostor u těch mužů není.
12: a vlastně velmi málo kdy vidíme, že by u mužů s nějaké pohlavně přenosné infekce došlo k tedy destrukci možnosti reprodukce, vlastně jsou uzavření třeba chámovodu, zatímco ty pánevní záněty dokážou ty vejcovody zdestruovat, takže jsou pak vlastně nefunkční.
14: Před pohlavními chorobami se podle něj ženy můžou chránit i ženskými kondomy nebo spermicidy. Ty sice primárně pomáhají zabránit těhotenství, ale podle Fajta působí i proti infekcím.
4: Uzavírá Lucie Špetová z domácí redakce. Díky moc krát.
14: Díky, naslyšenou.
4: Jakou šanci má člověk na invalidním vozíku dostat se v Teplicích, kam potřebuje? To přímo z vozíku mapuje mladý Tepličan a zapisuje do vznikající bezbariérové mapy. Informace využije taky město, které pracuje na koncepci pěšího provozu.
17: Jak vlastně prasátko je tamhle.
18: Ano.
17: A já, když jsem se chtěl dostat k ptačím schodům, tak já jsem musel tudy dolů, tudy přes bránu a tady po tom chodníku vlastně až nahoru k tomu malému rybníku, tam vjet do Zámecký a od malého rybníku se dostat k ptačím schodům. Protože u té restaurace Věžičky byly dva schody.
18: Popisuje vozíčkář Daniel Antala a na bázi, která už je minulostí.
17: Tak může krásně tudy. Takže tamhle ty dva schody byly podél celého toho, přes celý ten chodník. Uh-huh. A teďko je ten udělaný, tady ten krásný asfaltový nájezd.
18: Právě podobné komplikace pro lidi na vozících s berlemi, s pohybovými potížemi nebo třeba s dítětem v kočárku mapuje Dan při cestách Teplicemi spolu s Ivanou Millerovou z odboru dopravy teplického magistrátu.
19: Ta bezbariérovost, ten mapový portál bude součástí koncepce pěšího provozu.
18: Dokument, který ukáže, co je potřeba udělat při opravách ulic a chodníků, bude hotový do konce června.
19: Jednotky případů, které víme, že bychom potřebovali upravit, a to jsou detaily na jednotlivých obrubnících, chodnících. Určitě úprava v Trnovanech u Červeného kostela po Modlanskou ulici.
18: Práce na mapovém portálu ale pokračují. Daniel Antala do něj vkládá veškeré informace, které se můžou hodit zejména handicapovaným lidem. Třeba jak se vyhnout schodům u hlavních vchodů do budovy Teplické knihovny nebo na soud. Problémem jsou ale auta, která parkují na chodníku.
17: Často se mi to stává ve svojsíkoví, když jezdím pro dceru do školky, jenomže pro mě to v tu chvíli je vrátit se a objet kompletně celý blok jako zajížka i třeba 15 minut, jako minimál.

0: Jak si ty virtuální rodiče tedy představit, co to je?
1: Jsou to videa inscenovaných situací. Třeba jakože rodiče navštíví dospělou dceru, která studuje v jiném městě. Překvapí ji, obejmou, obdarují a mluví přímo do kamery. O tom, jak se jim po dceři stýskalo, jak jim chybí, jak jim mají rádi a podobně. Prostě nejrůznější emotivní scény z idylického rodinného života. Ty platformy podle BBC sledují miliony lidí a v četech se pak svěřují, že vlastní rodiče se k ním nikdy tak nechovali.
0: No a čím to je?
1: V čínských rodinách totiž není zrovna zvykem projevovat city. To vysvětluje i kanadská odbornice na Čínu Guo Tingová z Torontské univerzity.
2: V Číně vlastně určuje formu rodičovské lásky politika. Důraz se klade spíš na disciplínu než na city.
1: Mladí jsou tak pod silným tlakem, jak ze strany společnosti, tak rodiny. Týká se to hlavně takzvané generace Z, tedy dnešních třicátníků. Očekává se od nich maximální výkon, a to navíc v hyperkonkurenčním čínském prostředí. V Číně je totiž vysoká nezaměstnanost a mladých tam nepracuje kolem 15%. Další věc je, že v Číně mají rodiče tradičně velkou autoritu a dospělé potomky dost kontrolují. Potvrzují to i slova uživatelů oslovených BBC. Třeba webdesigner Vincent Chang ze Šangaje si posteskl, že rodiče ho nikdy za nic nepochválili. Volá jim prý jednou týdně a vždycky slyší, že všechno dělá špatně. Je z toho ve stresu a pomoc hledá právě na internetu.
0: No a Matěj, kdo vytváří obsah těch videí?
1: BBC uvádí jako příklad manželský pár z města Changchung na severozápadě Číny. Padesátníci Pchan Chuchien a jeho žena Chang Xiu Pching se živí organizováním svadeb. Jejich dospělá dcera je influencerka, která prodává na webu dámské oděvy. Virtuálními rodiči se stali náhodou po velkém ohlasu jednoho jejich rodinného videa. Pan Pchan BBC řekl, že u nich v rodině si navzájem city projevují, protože sám měl těžké dětství a chtěl, ať dcera vyrůstá v láskyplném prostředí. Teď tedy natáčejí tak volně dostupná videa a peníze jim vynáší product placement neboli skrytá reklama.
0: Jak přesně platformy virtuálních rodičů fungují?
1: Když tvůrci videí mluví přímo na tu kameru, je to jako by ta slova útěchy nebo porozumění říkali uživateli. A někteří z nich, těch uživatelů, dokonce ty své virtuální rodiče oslovují otče a matko. Kolem těch webů se vytváří celé komunity. Lidé se virtuálním rodičům i ostatním uživatelům svěřují s tím, co je trápí, třeba s rozchody nebo neúspěchy při zkouškách. Je to něco jako vzájemná podpůrná skupina. To popisuje i analytička Guo Tingová.
2: Když máte sourozence, můžete své problémy probírat s ním a ne s cizími lidmi a virtuálními rodiči na internetu. Podle mě je tedy i tohle důsledkem takzvané politiky jednoho dítěte.
1: Právě zmíněná politika jednoho dítěte v čínské populaci způsobila třeba nepoměr žen a mužů nebo rostoucí podíl seniorů. Peking přestal porodnost omezovat teprve před 5 lety.
0: V Odpolední plusu s námi dnes už podruhé byl Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Díky.
1: Já ještě jednou děkuju a loučím se. Naschle.
0: Trend, který přichází hlavně ze Skandinávie, velí umožňovat obyvatelům měst, aby se v letní výhni svlažili v řece. Ne tak ale v Berlíně. V hlavním městě Německa je koupání ve právě už 101 let zakázané. Zvrátit se to snaží jedna iniciativa. Včera uspořádala protestní koupání přímo u bývalého berlínského zámku v místech někdejších říčních lázní.
3: Jetzt kann's losgehen. Also ich würde sagen, wir sind bereit.
4: Na nábřeží v centru Berlína už jsou připravené desítky plavců, rovnají se do fronty a kráčí k úzkým schůdkům dolů do zprávy. Martin je mezi prvními a věří, že takhle pomůže prolomit ten letitý zákaz koupání v řece.
5: Určitě, udělalo to už mnoho měst. Koupal jsem se v Bazileji v Rýnu. V Paříži se říkalo, že je Séna špinavá a vyčistili ji. V Berlíně to půjde taky.
4: Někteří si do vody berou nafukovací madračky nebo třeba růžové plameňáky a další na sobě mají namalované různé aktivistické nápisy. Štětce a barvy jim k tomu dala Klára.
6: Free spray war was oder Abkühlung vor der Haustür.
7: Svobodnou zprávu nebo osvěžení přímo u domu. To si asi lidé nechali psát na tělo nejčastěji.

0: Podle většiny, se kterými jsem mluvila, je ve městě čím dál větší horko a tak chtějí mít bezplatný přístup a možnost ochladit se v řece.
1: Sie möchten den Zugang zum Fluss kostenlos und die Möglichkeit haben sich abzukühlen im Sommer.
2: Že nemusí každému zbývat na koupaliště a zpráva by měla být free i ve smyslu bezplatného osvěžení, to je celkem častý argument. Pro Jakoba je ale hlavní důvod, proč si přeje zrušení zákazu koupání, vzdálenost.
3: Ich muss immer weite Wege fahren. Ich wohne in Prenzlauer Berg und zu einem
4: Rád se koupu venku celoročně, ale teď mám nejbližší příležitost asi hodinu cesty. Zatímco tady je to v centru. Člověk by mohl prostě hupsnout do vody, když je teplo. Dalo by se to nádherně zapojit do každodenního života.
2: Jakob se i přes zákaz ve zprávě občas koupe. Nesmí se to, ale dá se, říká. Třeba zrovna včera a ukazuje na odřené stehno. Narazil na nějaký kovový plát. Je zákaz a vstupy do vody jsou pochopitelně neupravené. Vláda Berlína argumentuje proti koupání v centru bezpečnosti, ale taky hygienou. Voda se podle ní zejména při bouřkách kontaminuje vyplavenými splašky. To iniciativa Flussbad Berlin, která je pro zrušení zákazu, nepopírá, ale zároveň zavedla vlastní měřící systém dostupný online, podle kterého je voda většinu času v pořádku. V Berlíně budou v září volby a do té doby chce iniciativa plavat. A možná, že se rýsuje i nějaký kompromis. Aspoň na předměstích by se podle berlínského senátu mohlo koupání časem povolit. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
5: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus.
6: Přehled zpráv a Jana Bůva.
7: Policie našla všech 9 parašutistů, kteří kvůli počasí museli nouzově přistát na Rokycansku. 4 z nich už jsou podle mluvčího záchranářů Martina Štěpána v péči lékařů, jsou vážně zranění. Zbylým 5 se podařilo bezpečně přistát. K zásahu přiletěly i letecké jednotky z Plzně a Prahy, teď ještě zůstávají na místě. Další informace zjišťujeme. Zpráva: na ruském okupovaném poloostrově Krym zakázala prodej pohonných hmot na všech čerpacích stanicích. Paliva zůstanou vyhrazená jen pro vládní orgány. Na síti Telegram to oznámil Moskvou dosazený šéf Krymu Sergej Aksionov. Vyzval ale k zachování klidu. Důvodem nedostatku paliv jsou ukrajinské útoky na ropná zařízení v Rusku. V sobotu zemřela chorvatská spisovatelka a novinářka Slavenka Drakuličová. Bylo jí 76 let, informoval o tom deník Jutarní list. Rodačka z Rijeky patřila mezi nejvíc překládané chorvatské autory. Některé její knihy vyšly i v češtině, například román Ani mouše by neublížily o válce v Jugoslávii. Drakuličová psala taky eseje. Ve svých dílech se zabývala třeba pádem komunismu nebo právě válkou, která doprovázela rozpad Jugoslávie. A dnes je to 77 let od justiční vraždy legionáře a válečného hrdiny generála Heliodora Píky. V první světové válce bojoval na Haličské a Alsaské frontě. Ve druhé světové válce pak byl vojenským vyslancem v Bukurešti a v Moskvě. Už tou dobou varoval před tím, že Sovětský svaz neusiluje o svobodné Československo, ale o diktaturu. Komunistický režim ho později obvinil z vlastizrady.
5: Sport.
7: Tenistka Marie Bousková vyhrála turnaj v Nottinghamu. Ve finále porazila Američanku Navarovou 2-1 na sety. Bousková slaví svůj druhý letošní titul na okruhu WTA a celkově 4. v kariéře. Finále turnaje v Berlíně čeká ještě Lindu Noskovou. Její soupeřkou bude Pegulaová ze Spojených států. Utkání ale dál odkládá déšť.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před Brnem a silný déšť na D4 u Příbrami. Na dálnici D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Pomalu se jede od Ostrovačic, kilometru 178, a to až do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Pro osobní auta zdržení celkově asi 20 minut a silný provoz je i na odjezdech z Masarykova okruhu směrem k dálnici D1 a také do centra Brna. Dopravu místy komplikuje i silný déšť. Hustě prší na Příbramsku, provoz tak velmi zpomalil na dálnici D4 v okolí Příbrami. Hlášená je i vrstva vody na vozovce v okolí kilometru 41. Směrem na Prahu je ten provoz pomalejší. Na silnici 3 tam čekejte silný provoz z Českých Budějovic do Prahy. Kolony jsou jak u Olbramovic, pak také v okolí Benešova i u Mirošovic před nájezdem na D1. Celkově na Prahu zdržení na trase asi 20 minut. A na silnici 35 mezi Mohelnicí a Litomyšlí v Mohelnickém kopci řeší nehodu dvou osobních aut. Jezdí se Kyvadlově a kolony jsou teď v obou směrech asi na 20 minut z konce dálnice D35 a také v opačném směru od Studené Loučky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dál platí varování před místy i velmi silnými bouřkami. Zítra pak čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, během dne oblačno až zataženo a místy přehánky nebo opět bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. A nejvyšší teploty zítra 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Nic osobního.
10: Prostě biznis.
9: Jana Klímová.
10: Petr Šimůnek.
9: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
10: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. A co probereme dneska?
9: Začalo fotbalové mistrovství světa a my se podíváme na to, jaký biznis je fotbal v Česku a proč se do něj zapojili čeští miliardáři a jak jej ovlivňují.
10: Nedávno převzal akcie Mafry miliardář Pavel Tykač. Podíváme se, kdo vlastní česká média a jak jim to funguje a proč hlavně.
9: Téma číslo 1 jsme zvolili kvůli začínajícímu mistrovství světa ve fotbale, což je obrovská společenská celoplanetární událost a je to taky velká biznesová věc. A my se podíváme na to, jak vlastně funguje český fotbal pod vlivem českého biznesu. My rozebereme, jak čeští miliardáři vstoupili do českého fotbalu a jestli to je dobře nebo špatně.
10: Takže když se podíváš tedy na český fotbal a kluby, tak dá se udělat něco jako pomyslný žebříček majitelů podle velikosti, podle významu?
9: To by se určitě dalo, Jano, ale já jsem to udělal trochu jinak. Já jsem si seřadil tu aktuální ligovou tabulku, mluvíme o ligových týmech a jejich majitelích, a tu aktuální ligovou tabulku, jak skončila po sezóně 25-26, a místo klubů jsem tam dal jména. První Tykač, druhý Křetínský, třetí Strna, čtvrtý Tomek, pátý Střeštík, šestý Kania, sedmý Hubáček, Morávek, na chvostu byli Jakubovič, Šimáně, zachránil se Pražák, Kratina a Brabec. A do druhé ligy spadl Matěj Turek. A kdybych si...
10: Tak ne, všechna ta jména jsou známá, takže teď by to asi chtělo přiřadit k tomu...
9: Ty kluby.
10: Právě. Nebo kdo co vlastně vlastní.
9: Právě, tak je to Slavia, Sparta, Plzeň, Hradec Králové, Jablonec, Liberec, Olomouc, jak jsem říkal, ti, kdo byli na chvostu, to byla Bohemians, Mladá Boleslav, zachránil se Karel Pražák, tím jsem myslel Pardubice, Milan Kratina se taky zachránil, tím jsem myslel Teplice a Václav Brabec, to je vlastník Baníku Ostrava, a do druhé ligy spadl Matěj Turek, rovná se Dukla Praha. Takže vlastně kompletní celou tabulku, myslím, že kromě Karviné, kde je hlavní část klubu vlastní město, ovládli miliardáři. Vlastně jsou úplně v každém klubu, na který si vzpomeneš.
10: Jasně, a každý asi si vzpomenu, tedy já jako absolutní nefanoušek fotbalu, tak samozřejmě Sparta Slavie, to zná asi každý a jejich majitelé jsou také známí. U Sparty je to Daniel Křetínský, jeden z nejbohatších Čechů. A u Slavie Pavel Tykač. Aha. Také jeden z nejbohatších mužů Česka, oba dva mimochodem podnikají v energetice, pro zajímavost, a takových lidí je tam víc ve fotbale. Zjevně to je dobrý biznis, který produkuje tolik peněz, že prostě s nima můžeš jít do fotbalu. Ale když si vezmu tady tato dvě jména, která spolu soupeří jak v těch tabulkách miliardářů, tak jak jsou na tom, pokud jde o fotbal, je tedy ve fotbale větší král biznisový, dejme tomu, Daniel Křetínský, Rychetský nebo spíš Pavel Tykač?
9: Tam se to dá vlastně měřit jediným způsobem, a to je umístění v tabulce. A Slavia, k mé velké radosti, protože jsem červenobílý srdcař celý svůj život, tak byla první, Sparta byla druhá. Z toho vyplývá, že Pavel Tykač teď vládne českému fotbalu pomyslně a vlastně nejde o peníze. Ty peníze jsou na prvním místě samozřejmě i ve fotbale, protože Slavia a Sparta mají největší rozpočty, Slavia větší, oni ta čísla...
10: No právě, já si myslím, že vlastně i biznisově se dá říct, že vládne Pavel Tykač, protože Slavia měla za ten poslední zveřejněný rok, který je 24-25, přes 2,3 miliardy tržby, což je tedy absolutní špička v rámci českého fotbalu.
9: To určitě jo, ale je potřeba u toho vidět, že právě to závisí na tom umístění v tabulce, protože z něj vyplývá to, jestli se mistr dostane do Ligy mistrů, a to už je poukázka na plus minus půl miliardy korun, které klub obdrží, a to hraje úplně zásadní roli v tom hospodaření i v obratech. Následně to hraje zásadní roli v tom, jak se prodávají a nakupují hráči.
10: No právě, a já jsem si teda myslela, když jsem se dívala na účetní uzávěrku, že u té Slavie, jakože tam velký vliv měl právě prodej hráčů, protože myslím, že jenom dva znamenali miliardu. Plus miliardu.
9: Antonín Kinský a Malik Diouf, Premier League do Británie, tak to byly největší transfery posledních let z České ligy někam do zahraničí.
10: Každopádně hospodaření Slavie se vyvíjí jak?
9: Slavie je v lehkém zisku, když se právě podíváme na ty výsledky podle výroční zprávy. Stejně je na tom nově Sparta, která ale nakumulovala předtím 100 milionové nebo skoro miliardové ztráty.
10: Které ne, jsou to miliardové. Podle účetní závěrky, co tam mají, tak tam táhnou nerozdělený zisk alias ztráta minus 3,3 miliardy.
9: Což je neuvěřitelná suma, kterou do toho musel suma. Daniel Křetínský. A na to se zapomíná taky Patrik Tkáč, protože jemu vlastně patří skoro polovina všeho, co má Daniel Křetínský. Ale teď se Sparta přehoupla do mírňoučkého zisku a zase je to způsobeno tím, že předloňskou sezónu byla v Lize mistrů. Byla tam dokonce úspěšnější o něco než Slavie a dostala přes 700 milionů korun na startovném a za nějakou výhru v rámci té soutěže. A to jenom znovu, když si člověk vezme, že rozpočet těch klubů je plus minus miliardu, ať si to zjednodušíme.
10: A to jsou ty velké, pak jsou, středně velké kluby, tam jsou třeba stovky milionů.
9: Já jenom dokončím tu Spartu a Slavii, abych dal jenom do kontextu tu Ligu mistrů, když si člověk vezme, že polovinu nebo tři čtvrtiny pokryje příspěvek z UEFA, pokud hraješ Champions League, tak na tom je vidět, jak zásadní věc to je.
10: A na co se teda nesmí zapomínat ještě, tak to je prodej televizních práv na fotbal. To jsou obrovské příjmy, byť v minulosti to tak nebylo a v Česku ten biznis tady prostě nefungoval. A co je také důležité, ještě, tak to jsou příjmy z reklamy. Když se podíváš do účetních uzávěrek, tak v těch miliardových rozpočtech jsou to stovky milionů. To je jako velká položka samozřejmě.
9: Nyní bychom se mohli zastavit úplně možná i samostatně, protože ty mohou být zvláštní, ale ta televizní práva, jak jsi řekla správně, tak dlouhá léta to nebyla tak velikánská položka, která se rozděluje mezi všechny kluby, které hrají první ligu, ale teď se vyjednalo s O2, která se dneska jmenuje OnePlay a je ovládána PPF, a zase jsme zpátky u miliardářů, ta platí 430 milionů korun každý rok do první ligy a předtím to tak nebylo. Letošní ročník byl hodně ovlivněn tím skandálem Sparta-Slavie nebo Slavie-Sparta v úplném závěru toho soutěžního ročníku.
11: Tohle je naprostý nesmysl, co teď provádějí slavističtí příznivci, kteří se nedokázali udržet a létají, pozor, světlice i do spartianského kotle. No tak to jsou ohavné okamžiky, které
9: ale ta lepší cena za televizní práva vyplývala z toho, že Česká liga obecně v kvalitě a ve sledovanosti jde zásadně nahoru a proto si kluby mohly vyjednat a říct o víc. Ve srovnání s Bundesligou nebo Premier League jsou to pořád směšné peníze, ale tady to byl skok skoro o 100%.
10: Přece jenom bych ještě jeden přípodotek k těm příjmům z reklamy. Není to žádné tajemství, teda když se zeptáš podnikatelů ve fotbale, tak příjmy z reklamy často svádí, řekla bych, k různým špinavým transakcím, bych řekla. A čištění peněz, protože se tam pohybuje hodně hotovosti.
9: To nevím, ale to, co je zajímavé, je potřeba se podívat třeba na to, co nosí hráči na prsou, to jsou většinou ti největší sponzoři a tam skutečně do klubů, a zase se bavíme o klubech z té první pětky, putují 100 miliony korun, ale samozřejmě na zádech můžeš vidět třeba u Slávie reklamu na firmu Pavertika, kterou ovládá Pavel Tykač, a tím pádem jiným způsobem posílá ty peníze zpátky do klubu.
10: No je to tak, taky. A to dělají všechny kluby. Když jsem se dívala na Spartu, na hlavní sponzory, tak tam samozřejmě najdeš polovinu firem spojených s Danielem Křetínským.
9: Voilà, ty peníze tam nějak přitéct musí.
10: A jeho podnikání. A teď bych chtěla vidět, jak se vykazuje něco osobního, prostě biznis, jo? Ale jak se třeba vykazuje skutečná reklama a tak dále. Ale
9: myslíš, okay. Že teď mě napadlo, nevím proč, ale Čapí hnízdo. Ale tady,
10: jo, mě taky tak nějak.
9: Ale tady ta reklama skutečně asi může fungovat a dá se zdůvodnit.
10: Jasně, ale otázka, jak ji oceníš.
9: To dává smysl, ano.
10: Každopádně asi se shodneme na tom, že fotbal je dost specifický biznis. Já jsem se ptala dalšího člověka, kterého znám z podnikání v energetice a který se jednu dobu zbláznil do fotbalu a pořídil si Duklu Praha. Ty už si tady zmínil, že se stoupila do druhé ligy.
9: S novým majitelem Matějem Turkem,
10: investorem vlastně. A právě Matěj Turek to koupil od podnikatele v energetice, což je Petr Paukner. To by se asi líbilo označení miliardář taky. A
9: pokud tam můžu dát ten štempel, tak ho tam dám.
10: Takže u něj ho můžeme dát. A já jsem se ho zeptala, proč to vlastně koupil a jaké ty zkušenosti s fotbalem jsou?
12: Od dětství jsem byl fanoušek a pak se stalo to, že mi bylo nabídnuto, že zrovna bych mohl koupit Duklu, a nevěděl jsem ale samozřejmě, do čeho vstupuji, takže z nás začátku byla dost velká naivita. Ale kupoval jsem to s radostí.
10: Přemýšlel jste o tom, když jste to kupoval, jako o biznisu?
12: Ano, přemýšlel jsem o tom, protože jsem věděl, že Dukla má obrovskou tradici, že zejména na západ od České republiky je velmi známá, a myslel jsem si, že se mi povede sem sehnat pro Duklu dobrého investora, který by právě mohl Dukle pomoci a otevřít víceméně cestu směrem na západ do výborného profesionálního fotbalu.
10: Kdy jste zjistil, že je Dukla ztrátová, nebo prostě kdy to přestalo biznesově dávat smysl?
12: To jsem zjistil při zaplacení prvních 100 milionů dluhů, protože Dukla byla skutečně na pokraji bankrotu, to byla otázka pár týdnů, kdy vlastně se najednou stalo, že všichni začali fakturovat a já jsem zjistil, že chybí v kase Dukly na její závazky 100 milionů, a viděl jsem, že i v dalších letech, to znamená neustále další peníze, tak v ten moment jsem si začínal postupně uvědomovat, že to bude pořád ztrátová záležitost.
10: Kolik vás to dohromady stálo z vlastních peněz?
12: Z vlastních peněz 500 milionů.
10: Když byste měl srovnat třeba to prostředí fotbalové z pohledu toho, jak se tam dělá biznis, s prostředím, kterým běžně podnikáte, čili energetika, obchod, to prostředí specifické, když to tak řeknu,
12: je velmi specifické a je nesrovnatelné. Nesrovnatelné mám ti na mysli, že proniknout do tajů fotbalové diplomacie, fotbalové strategie, fotbalových her, tím nemyslím zrovna na tom hřišti, je nesmírně složité, mě to trvalo hrozně dlouho a myslím si, že jsem do všech tajů zdaleka nepronikl, a mě to teda osobně zklamalo, že ty představy nebyly tak pesimistické, jako ta zkušenost po těch 11 letech. Ty kluby malí tam dělají pouze křoví.
10: Takže i takové jsou zkušenosti, i to, že z fotbalu vystoupíš, ti může přinést radost samozřejmě.
9: Tam je strašně zajímavá jedna věc, a to je ta iracionalita na začátku. Protože když si pan Paukner myslel, že Dukla je známý klub na západ Evropy, tak vycházel asi z těžké historie, kdy o tom psal ještě Ota Pavel, Dukla mezi mrakodrapy, ale to je opravdu věc, kterou si pamatuju možná
10: jak
9: já.
10: Jak sám říkal, dlouholetý fanoušek už prostě.
9: Ale Duklu Praha na západě fakt nikdo nezná. Ale no jasně, nic proti tomu, jo, nic proti Dukle. Tak. Dukla má určitě svoje zastánce, ale jestli dovolíš, abych se vrátil zpátky k tomu hospodaření a biznesu, protože on to, fotbal může být biznis a ve spoustě případů je, ale taky ve spoustě případů tam jeho majitelé prostě pumpují peníze a může to být bezedné, ale když se vrátíme k tomu biznesu, jak jeho podstatě, prodej lístků už je u nás čím dál tím větší zdroj peněz pro majitele klubů, akorát, že naráží na limit toho, jak u nás vypadají stadiony. Největší stadiony jsou Sparta a Slavie plus minus 19-20 tisíc kapacita a v případě Slavie jsou vyprodané téměř vždycky, myslím, že ve Spartě je to hodně podobné. Na permanentky se čeká, musíš být v pořadníku, aby si tu permanentku vůbec mohla koupit, ale právě proto se teď uvažuje v obou případech Slavie i Sparty, že se postaví nové stadiony, respektive se ty stadiony přestaví, aby měly větší kapacitu. Ivana Tykač mluvila o tom, že její manžel, a ona tam má samozřejmě svoje slovo, bude přestavovat Slavii tak, že se postaví ještě jeden prstenec kolem toho stadionu a stadion by měl mít kapacitu až 45 tisíc.
10: A Daniel Křetínský, jakožto majitel Sparty, který mluví už řadu let o národním fotbalovém stadionu na Strahově.
9: On ho dokonce prosadil, na Strahově prostě bude, ale myslím si, že tam je horizont po roce 2030 hluboko a myslím si, že v tomhletom zase Slavie Spartu asi předběhne, protože bude mít asi trochu jednodušší ty stavební povolení a tak dále, protože
10: jo, tak
9: bude
10: je to
9: stavět
10: jiný
9: přímo v místě.
10: Projekt.
9: A to, co je ještě zajímavost, a to na západě hraje velkou roli v tom biznesu, ty velikánské kluby, které mají vlastně globální působení, vydělávají hodně na merchandisingu, na prodeji dresů. To jsou potom stovky milionů euro. V případě Sparty, Sparta prodala 32 tisíc dresů, což je, myslím, docela velký úspěch na český klub. U Slavie tyhle čísla jsem neviděl, ale vím, že v loni, když speciální dresy Slavie udělal Pasta Honor, umělec, a příští rok je dělá Pavel Fuxa, takže ty dresy jsou okamžitě vyprodané a že to může fungovat docela dobře i dopředu. Když jsme se bavili o panu Pauknerovi, tak máme taky pár nováčků mezi miliardáři, kteří si koupili svůj klub. Jeden je Michal Strnad, koupil ten třetí klub vzadu, ale vlastně, když se podíváš na historii, tak Sparta, Slavie a Plzeň se přetahují o to, kdo bude mít ten titul. Teď je Plzeň až třetí, ale to se může samozřejmě změnit.
10: A můžu ti udělat u Viktorie Plzeň jedno historické okénko?
9: No jasně, určitě rád budu.
10: Kdysi ještě s mým kolegou Jankem Kroupou v MFDN jsme popisovali úplně šílenou kauzu právě o majiteli někdejším Viktorie Plzeň a to byl Miroslav Kříž. Možná z to jméno ještě někdo bude pamatovat.
9: To já už se mě nepamatuju.
10: Byl to fotbalový bafuňář, byl místopředseda, dneska by se asi řeklo Fatscher, tehdy to byl nějaký českomoravský fotbalový klub. A nebo asociace, nevím, a on právě také podnikal všude možně velké, myslím, že se tam točili kolem nějakého biznesu Škodovky v Plzni a bláznil se do fotbalu a skončilo to nakonec velkými dluhy a zmizením Miroslava Kříže.
9: Až takhle.
10: Jeho tělo se nikdy nenašlo, v roce 2011 byl prohlášený za mrtvého. Vyšetřovalo se to, ale nikdy se asi nevysvětlilo, co přesně se stalo. Prostě šel na schůzku a už se nikdy nevrátil a velkou roli tam právě v tom jeho posledním období života hrály dluhy. A mimo jiné i z fotbalu právě, kdy jeho nejbližší spočítali, že on tehdy v tom roce 2010 a dříve musel sehnat, někde vydělat prostě 100 tisíc korun denně a to nasypat jenom do fotbalu.
9: Ale abych se vrátil k těm nováčkům, kteří právě do toho šli podobně jako pan Paukner, nebo ne? Tyhle ty
10: a šli... mimochodem teda Viktorie Plzeň, jak jsem se dívala, jeden z mála klubů, který je v posledních letech několikrát za sebou furt v plusu, takže
9: to
10: měl Michal Strnad celkem
9: je
10: štěstí.
9: Je to pravda. Že? No, Michal Strnad myslím, že investuje v tomhle ohledu v celku obezřetně, ale další investoři v českém fotbalu jsou třeba Ondřej Kaňák, který koupil Liberec, ale s tím, že to je biznis. Že to rovnou
10: což
9: vidí.
10: Je zajímavé, protože tam jsou desítky milionů ztráty každý rok.
9: Jsou, ale on věří, že to zlomí. Zlomit se to může jedině přesto, že nakoupíš levně a prodáš draze, v tomhle případě lidi, hráče, což se může dařit, ale taky nemusí. Podobně k tomu přistupoval i Milan Kratina, když jsem se s ním bavil, že když si to spočítá, když si spočítá příspěvky právě od UEFA nebo z televizních práv, že mu to vychází, tak uvidíme, jak bude hospodařit. A Ondřej Tomek, který koupil, teď vlastně vykoupil dokonce Hradec Králové a je tam hlavním vlastníkem. Hradci Králové se daří skvěle, byl čtvrtý letos, ale budeme s zatajeným dechem se dívat na to, jak to hospodaření vypadá, jestli se skutečně podařilo z tohohle toho udělat biznis nebo ne.
10: Ani tentokrát se nestanu fanouškem fotbalu, ale takový je život, každý jsme jiný. Takže jsme u tématu dvě a to je, že spousta těch jmén, o kterých jsme mluvili, se objevuje i v médiích a my jsme se hodně bavili o Pavlu Tykačovi a jeho slávy v současné době a právě Pavel Tykač je taky velký vlastník médií a právě v minulých týdnech převzal 50% vydavatelství Mafra. Její nejznámější titul je asi Mafra dnes. Je podle tebe ten biznis v médií, už jenom proto, že se ty jména prolínají něčem podobným třeba s tím fotbalem, je to, u toho fotbalu asi je to víc vášeň, jako, ale je tam i ten biznis, o kterém jsme se bavili, dá se to tež říct třeba o médiích?
9: Já myslím, že ty věci jsou propojené. To, co je spojuje, určitě je vliv, protože tím, že si koupíš fotbalový klub, tak si taky kupuješ vliv, můžeš tam zvát svoje obchodní přátele a tak dále a tak dále a máš vliv, protože máš pod sebou miliony fanoušků, které tím, že vlastníš ten klub, ovlivňuješ a u médií je to podobné. Česká krajina mediální je zásadně přepsaná, myslím, že to, že Pavel Tykač teď převzal formálně nebo oficiálně těch 50% Mafry, znamená dovršení toho přepisování české mediální krajiny, je vlastně totálně ovládaná českými miliardáři, kteří si koupili přes ta média vliv ve společnosti, diktují agendu, nebo diktují je možná silné slovo, ale ovlivňují to, co si my máme myslet, pokud ty média konzumujeme a to, o čem máme diskutovat. To je zásadní věc, kterou by česká společnost měla reflektovat a vědět, že česká média jsou ovládána téměř kompletně českým biznesem.
10: Mě vždycky zaujalo, jak velcí podnikatelé, miliardáři tady jako zdůvodňovali, proč se vlastně ta média kupují. Jo. A musím říct, že Pavel Tykač tedy za mě, to je asi prostě nejlepší citát, co jsem kde viděla, který pronesl loni, když se ta zpráva zveřejnila, že k tomu dojde, že převezme teda těch 50% Mafře, tak v podcastu Štěpení, který dělá minoritní akcionář ČES, Michal Šnobr, mimochodem ČES, další firma, kde má Pavel Tykač velké zájmy, tak mu jako jeden z důvodů řekl, proč vstupuje do Mafry, že on opovrhuje progresivními levičáckými médii.
13: Když to koupím já, nekoupí to tím pájem nikdo jiný a nedožiju se toho, že se budu dívat na to, že se z Mafry stalo prostě levičácký médium.
9: Tady vidíš, že v tom hraje roli ideologie, ale ty jsi řekla důležitou věc. Pavel Tykač mimo jiné spoluvlastní ČES, nebo je jedním z největších vlastníků v ČESu.
10: Samozřejmě největší vlastník je stát, ale mezi minoritáři. Tak, vlastně.
9: Ale vlastně takhle to mají úplně všichni čeští miliardáři, kteří vlastní média. Mají nějaký jiný biznis, který potřebují chránit přes ta média. Tohle je stělesněný oživlý konflikt zájmů v každém z těch médií a my s nimi nic neuděláme, nejsme v tom sami, takhle to vypadá po celém světě, ne úplně všude, ale v leckteré zemi, jenom to máme proba vědět a máme se to uvědomit, že to tak je.
10: Určitě připomenu slova Marka Dospivy, spolumajitele Penty, který před lety koupil vydavatelství Vltava Labe Media. A v rozhovoru pro Hospodářské noviny potom mluvil o tom vydavatelství jako o atomovém kufříku, který může ochraňovat právě jeho zájmy, kdyby ho někdo chtěl napadat.
9: Ale tady bychom museli do historie, protože to je historický rozhovor, já nevím, z kterého je to roku.
10: Před 11 lety, no, tak. Myslím, že je 2015.
9: A vlastně ta koupě začala jako reakce na to, že Andrej Babiš má Mafru. Takže vlastně Andrej Babiš tuhle transformaci českých médií svým způsobem spustil, protože předtím česká média vlastnili vydavatelé především z Německa, kteří mohli být jacíkoliv, ale neměli žádný konflikt zájmu. Oni přišli do Česka vydělávat peníze na médiích, kdežto ty motivy českých miliardářů to teda, jsou jiní.
10: Ale musím ti říct, že mezi tím byl ještě, protože Andrej Babiš kupoval Mafru v roce 2013, ale pak mezi tím byl ještě Daniel Křetínský. On se o ní původně také zajímal, ale potom si koupil bývalé vydavatelství Ringier, jako ano. Dneska je to CNC, další obrovské vydavatelství s podobnými tržbami, jako má Mafra, to znamená přes 2 miliardy korun a taky s podobnými ztrátami, 100 milionové.
9: Co ale v každém případě biznisově funguje skvěle, je televize Nova jako součást CME a voilà, jsme zpátky u miliardářů, protože tu ovládá rodina Kilnerových, PPF, A výborně taky funguje, myslím, takový ostrov mezi českými médii, a to je Seznam.cz
10: Ivo Lukačoviče,
9: který to má ale jako svůj primární biznis. To znamená, že tam ten konflikt zájmu není
10: má,
9: tak jako u těch ostatních.
10: Ale neřekla bych, že jako zrovna zpravodajství je ten primární biznis. Že jo? On je prostě internetový podnikatel a má tam... Myslím si, že hlavně to, co vydělává vyhledávač mapy, e-mail a tak dále, realitní servery.
9: Vlastně. Já to zmiňuji, protože tam podle mě, aspoň to není vidět na první pohled, nehrozí ten konflikt zájmu jako u těch ostatních českých úspěšných biznismenů, kteří si koupili média, aby měli ne hračku, ale aby měli vlivovou bambitku nebo atomový kufřík, nebo jak tomu chceš říkat.
10: No a měli jsme i případy, že se ta média někdy asi i využila. Hodně velké diskuze se vedly dokonce i v zahraničí o Danielu Křetínském.
9: Net4Gas.
10: Když stát kupoval Net4Gas, Daniela Křetínský, jeho firmy byly konkurenty tehdy a spustila se velká kritika zrovna v titulech vydavatelství CNC.
9: Tam je potřeba vidět jednu věc. Já si nedovedu úplně představit, že by Daniel Křetínský nebo Pavel Tykač volali šéfredaktorům těch médií, co mají psát. Ale to, co si představit už dovedu, je, že si vyberou to, kdo ta média povede.
10: Přesně tak. A pak už to jde samo.
9: Pak už to jde vlastně samo, protože samozřejmě koho chleba jíš, toho píseň zpívej, nebo jak je to přísloví. A dokážu si představit dost dobře, že šéfredaktor může odzírat zertu přání svých majitelů a podle toho se chovat. Takže říkáme to tady jenom proto, že to má něco společného s tím fotbalem a to je vliv, ale taky proto, aby jsme si všichni v české společnosti uvědomili, že český biznis ovládl česká média a je dobré to vědět.
10: Takže já myslím, že dneska je to všechno.
9: Probrali jsme fotbal, probrali jsme média, je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
10: A příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou pořadů jsou samozřejmě také v podcastových aplikacích.
9: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
10: a Jana Klímová.
5: Výběr toho nejlepšího z Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagramu. Nejzajímavější rozhovory, nejpalčivější témata, podcasty, radioknihy, politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, podívejte se na sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Odebírejte a lajkujte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu nebo čtěte, lajkujte a sdílejte statusy na Facebooku a síti X. Jsme pro vás také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
6: Zprávy a Jana Gulda.
7: Na Rokycansku kvůli špatnému počasí museli nouzově přistát parašutisti. Čtyři z nich jsou vážně zranění. Prezident v Ležákách varoval před podceňováním hrozeb, které můžou vést ke konfliktům. Fotbalisti Španělska budou hrát na mistrovství světa se Saúdskou Arábií. Na dálnici D4 u Příbrami výrazně brzdí provoz zaplavená vozovka. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky i silné a teploty až 33 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Několik parašutistů na Rokycansku muselo nouzově přistát kvůli špatnému počasí. Seskok provedlo 9 dvojic v tandemu, 7 dvojicím se podařilo dopadnout bezpečně. Ostatní parašutisti našli policisti s vážnými zraněními. Teď už jsou v péči záchranářů a na cestě do nemocnice, řekl mluvčí Martin Štěpán.
14: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby.
7: Na místě zasahovaly i letecké záchranky z Plzně a Prahy. Společnost by podle prezidenta Petra Pavla neměla zapomínat na události, které dříve vedly ke konfliktům a taky by neměla podceňovat hrozby. Řekl to dnes v Ležákách na Chrudimsku na vzpomínkové akci k 84. výročí vyhlazení obce nacisty.
15: Historie má tendenci se neustále opakovat, i když trochu v obměnách a my máme takový pocit, že to, co se stalo v minulosti, se už nikdy vracet nemůže a když vidíme kolem sebe, jak se ten svět vyvíjí, tak možná právě ten prožíváme období, které k nějakému takovému zlu okamžiku může vést.
7: Britský premiér Keir Starmer by mohl zítra oznámit plán své rezignace, tvrdí to britská BBC, která se odvolává na své zdroje. Podle nich se nálada v britské vládě za posledních 48 hodin změnila. K dalším spekulacím přispělo i dnešní vyjádření ministra pro podnikání Petra Kyla. Podle něj premiér udělá to, co bude v nejlepším zájmu země. Starmer dosud opakovaně tvrdil, že rezignovat nehodlá. Tlak na jeho odstoupení ale trvá delší dobu. V Česku i jinde v Evropě přibývá lidí, kteří se nakazili pohlavní chorobou. Z nedávno zveřejněné analýzy Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 vyplývá, že případů bylo nejvíc za 10 let.
16: Podle analýzy přibylo hlavně kapavky a syfilidy. Příčiny vysvětluje Hana Zákoucká ze Státního zdravotního ústavu.
17: Jednak mají větší možnost a více cestují a jednak mají daleko liberálnější přístup k sexu.
16: Častými příznaky pohlavní choroby jsou pálení, přimočení a hnisavý výtok, říká lékař Ondřej Kodet.
18: 4/5 pacientů s pohlavně přenosnými chorobami jsou muži a asi 1/5 je žen.
16: U žen může neléčená pohlavní choroba způsobit i neplodnost, pokračuje gynekolog Tomáš Fajt.
19: Ty pánevní záněty dokážou ty vejcovody zdestruovat, takže jsou pak vlastně nefunkční.
16: Hlavně s novými partnery by proto lidé měli dbát na dostatečnou ochranu. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Španělska nastoupí na mistrovství světa v Atlantě proti Saudské Arábii. Úřadující evropští šampioni zabojují po úvodní bezbrankové remíze s Kapverdami o první vítězství na letošním turnaji. Poprvé je v základní sestavě Španělska na světovém šampionátu 18-letý Lamin Yamal, kterého před mistrovstvím trápilo zranění. Jeho zdravotní stav se podle trenéra Luise de la Fuenteho lepší.
20: Lamin je v pořádku, nechceme ale jeho start uspěchat. Musíme najít ten pravý čas. Ještě nevím, kolik toho proti Saudské Arábii odehraje. Klíčové ale je, že je zpátky a má velkou chuť dokázat na tomhle šampionátu něco velkého. To je ta nejlepší zpráva.
8: Zápas Španělsko-Saudská Arábie začne za necelou hodinu. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy. A tenistka Marie Bousková ovládla turnaj v Nottinghamu. Ve finále zvítězila nad Američankou Emou Navarovou 2-1 na sety.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zaplavená dálnice D4 a silný provoz na D1 před Brnem. Na dálnici D4 ze Strakonic směrem do Prahy provoz výrazně komplikují následky silného deště. U Příbrami na 41. kilometru je vozovka zaplavená vodou a projíždí se pouze velmi pomalu. Kolona už má skoro 5 kilometrů, poslední volný z D4 na Prahu je první sjezd na Příbram, kilometr 45. Na dálnici D1 pak čekejte silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy, pomalej se jede od Ostrovačic kilometru 178 a pak nesouvislé až do zúžení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Pro osobní auta zdržení celkově před Brnem asi 15 minut. Na D1 je silný provoz i z Brna do Prahy, a to na Benešovsku. Před omezením na mostě Šmejkalka před 24. kilometrem se zpomaluje už u Divišova na kilometru 41 a celkově pak to zdržení na Prahu je asi 15 minut. A na silnici číslo 3 je silný provoz na cestě z Českých Budějovic do Prahy. Kolony jsou jak u Olbramovic, pak také v okolí Benešova i u Senohrab před nájezdem na D1. Celkově čekejte na Prahu 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. A nejvyšší teploty zítra 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: 6 minut po 17. hodině, jsme rádi, že jste s námi. Kolumbici vybírají prezidenta, ve druhém kole se utkají krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella a levicový senátor Ivan Cepeda. Kdo má větší šanci na vítězství? Katedrála svatého Víta je symbolem české státnosti, objevila se ale taky v desítkách filmů. Od němých snímků přes historické velkofilmy až po hollywoodské produkce. V závěrečném dílu našeho seriálu o nových svatovíckých varhanách se vydáme po stopách filmařů novinářů, kteří na Pražském hradě hledali kulisy pro své příběhy. A vydáme se taky do Vídně. Od července tam omezí prodejce koncertních vstupenek převléčené za Mozarta. Proč radnici došla trpělivost? Ať se vám v neděli 21. června dobře poslouchá, přeje z Odpoledního plusu za celý tým Ondřej Látal.
5: Odpolední plus.
8: Kolumbici si dnes volí svého prezidenta. O funkci se ve druhém kole utkají krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella a levicový senátor Ivan Cepeda. De la Espriella, respektive oba kandidáti, jaké mají šance, to už v Odpoledním plusu teď proberou s Jaroslavem Bílkem, politologem z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Přeju vám hezkou neděli.
0: Hezkou neděli i vám, dobrý den.
8: Pane Bílku, na úvod prosím, pojďme představit oba kandidáty, které už jsem zmínil. Kdo jsou a s čím do voleb vstupovali?
0: No, tak oba ti kandidáti, když bych to hodně zjednodušil, tak se liší ve dvou zásadních věcech. Tou první je nějaká ideologická orientace, protože Abelardo je výrazně pravicový, podle mnohých až krajně pravicový, a Ivan Cepeda je zase naopak levicový až krajně levicový. A největší vlastně to druhá věc, která odlišuje, tak je vlastně nějaký postoj, jak postupovat vlastně v postkonfliktní rekonstrukci Kolumbie po té občanské válce. Protože v Kolumbii byla velmi krvavá dlouhodobá občanská válka, už tam několik let panuje mír, no ale vlastně stále se nedaří úplně začlenit všechny ty bývalé kombatanty do života, nabídnout jim nějakou příležitost k perspektivnímu životu, a v posledním roce stouplo jakoby násilí, ne na úrovni, jako bylo v té, během té občanské války nebo třeba v Salvadoru, ale rozhodně stouplo. Takže vlastně ten Abelardo vlastně navrhuje nějakou vládu silné ruky a výraznou prostě silovou politiku represe a použití armády vůči těm pohrobkům těch kombatantů a drogovým kartelům nebo těm lidem, co vlastně se podílí na exportu vlastně drog z Kolumbie. No a Ivan Cepeda by raději pokračoval v té smízlivější politice toho mírového plánu svého předchůdce, tedy současného levicového prezidenta Gustáva Petra.
8: Jenom pro upřesnění, mluvili jsme tedy o drogových kartelech a taky gerilové skupině FARC. Chápu, je to správně?
0: Tam jsou to teďka už ty odštěpené skupiny, které se jmenují i trochu jinak. Tam nejde o ten FARC, z toho FARCu většina těch kombatantů jako by se opravdu jako nějak demobilizovala. Ale to, že jsou problém tyhle lidi v Kolumbii, vidíme i na to, že třeba jedno z největších velmi vysoké množství dobrovolníků z Kolumbie, kteří tam bojovali nějak v té válce, tak dneska bojuje za peníze na straně Ukrajiny proti Rusku.
8: Rozumím.
0: Což zase zároveň ukazuje, jak špatná ta situace pro mnoho lidí v té Kolumbii je, když pro vás je výhodnější narukovat do války proti Rusku na jiném konci světa.
8: Co o možném úspěchu nebo neúspěchu říkali předvolební průzkumy v Kolumbii?
0: No, tady je to poměrně zajímavé, protože ty průzkumy před prvním kolem favorizovaly Ivana Cepedu a on vlastně zastal za očekáváním. Ale já bych těm průzkumům příliš jako nepřikládal extra velkou váhu, protože oni se v těch velkých, obecně se v zemích Latinské Ameriky jsou ty průzkumy daleko méně přesné než třeba u nás ve střední Evropě, a pochopitelně teďka je teda před druhým kolem Abelardo mírným favoritem podle průzkumu, nebo favoritem. Já si myslím, že mírný favorit fakt je, ale bude to otevřené a bude to pravděpodobně velmi těsné.
8: A jenom stručně už prosím, pane Bílku, jaká je teď vnitropolitická situace v Kolumbii?
0: No tak ta je napjatá a polarizovaná, protože vlastně dlouhodobě se tam řešilo, máte vlastně lidi, kteří jsou spokojení s tou současnou levicovou politikou, lidi, které ne, a v zemi stoupá polarizace, ale to je příběh, který vidíme i v ostatních zemích Latinské Ameriky nebo ve Spojených státech, a je teď vlastně velmi příznačný pro celý ten region.
8: Dodává politolog Jaroslav Bílek z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jsme moc rádi, že jste s námi byl v Odpoledním plusu. Přeju vám hezkou neděli.
0: Hezkou neděli i vám, naschledanou.
8: Před budovami České televize v Praze na Kavčích horách právě teď protestují lidé na podporu České televize a Českého rozhlasu. Akci pořádá spolek Milion chvilek, který tím chce vyjádřit obavu nad budoucností českých veřejnoprávních médií. Vláda totiž plánuje změnu jejich financování. A my máme na místě reportéra Jakuba Vika. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Mým odhadem několik tisíc protestujících se sešlo ve 4 hodiny odpoledne u stanice metra Pražského povstání. Obsypali celý ten přilehlý prostor a po úvodním slovu organizátorů vyrazili na pochod. Není to dlouhá cesta, je to asi kilometr k budovám České televize, kam DAF došel s transparenty, třeba ČT a ČRO vám nepatří, nebo ruce pryč od našich médií, anebo taky vlajkami, no a za skandování různých hesel. Nutno zmínit taky počasí, i když sluníčko už zašlo, stále je velké horko a dusno. Přítomný antikonfliktní tým tak například má zásoby pitné vody, kdyby se náhodou někomu udělalo špatně nebo začal kolabovat.
21: No a co tedy protestujícím vadí a co zaznívá z pódia, Jakube?
1: Protestující říkají, že mají obavy z ovládnutí obou médií veřejné služby, tedy Českého rozhlasu a České televize. Říkají, že převedením financování z rozhlasových a televizních poplatků pod státní rozpočet a taky snížením celkového příspěvku hrozí vyhladovění obou institucí. No a podle nich taky hrozí tím pádem podřízení politickému vlivu a zásahy do obsahu vysílání. Pokračuje Mikuláš Minář z Milionu chvilek.
22: Dělají to navzdory občanům, odborníkům, zaměstnancům, mezinárodním organizacím a není pochyb, o co tady jde. Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu, protože znáte to, kdo platí, ten objednává a to je naprosto nepřijatelné.
1: No a zazněl tu například taky požadavek na konec ministra kultury Oty Klempíře za motoristy v jeho funkci. Promluvil tu taky třeba David Koller, za chvíli by měl vystoupit například Milon Čepelka, Jan Rosák a nebo další herci.
21: Teď pojďme k tomu, čím argumentuje vláda.
1: Ano, vláda ty argumenty Milionu chvilek a protestujících odmítá, podle ní mají instituce šetřit a žádné ovládnutí nehrozí. Tak to o tom dnes mluvil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
23: My tam navrhujeme fixní částku, nejenom na rok 27, ale i 28-29, to je vlastně predikci toho rozpočtu. A je tam inflační doložka, takže tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
1: Podle návrhu by měla Česká televize přijít zhruba o 1 miliardu korun ročně, Český rozhlas pak o 400 milionů. Podle ředitelů obou institucí by to znamenalo zrušení pořadů a stanic a propouštění celkem až 700 zaměstnanců. Ještě zmíním, že pracovníci televize a rozhlasu kvůli právě těmto plánovaným změnám financování vyhlásili na zítřek, tedy na pondělí, 24-hodinovou výstražnou stávku. Ta se projeví i ve vysílání obou médií, například minutami ticha nebo zpožděním některých pořadů.
21: Reportér Jakub Bek, děkuju.
1: Díky, hezký den.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
21: Miroslav Frojda v 19 letech utekl přes hranice do Rakouska. Psal se rok 1953. V uprchlickém táboře přijal nabídku americké zpravodajské služby a stal se tajným špionem a vrátil se zpátky do komunistického Československa. Za tomu hrozil i trest smrti. Jeho vzpomínky zaznamenala nezisková organizace Postbellum v rámci projektu Paměť národa. A právě z těchto unikátních nahrávek vznikají naše pořady z cyklu Příběhy 20. století. Teď autor pořadu Mikuláš Kroupa příběh krátce představí.
24: Za lockdownu jsme se v Postbellum polekali, že snad naše práce opravdu končí. Že prostě musíme přestat nahrávat vzpomínky pamětníků. Jakýkoliv kontakt se starými lidmi tenkrát představoval riziko právě pro ně. A my jsme se přirozeně obávali, abychom nikoho nenakazili. Lámali jsme si hlavu, jak dál, jak zaznamenávat příběhy, protože opravdu už mnoho času nezbývá, abychom stihli zaznamenat svědectví na druhou světovou válku a 50. léta. Zaplať pánbu, přišli jsme na technické řešení. Do průhledného kufru jsme instalovali zapnutý diktafon, kameru, tablet, který online přenášel tvář redaktora. Vydezinfikovaný kufr jsme prostě položili před dveře a pamětník si ho vzal do svého obýváku. Položil na stůl a mohlo se natáčet. A takto jsme zaznamenali třeba úžasné vyprávění kdysi amerického špiona Miroslava Frojda.
25: Tak slyšíme se?
26: Ano, já vás slyším dobře. Vy slyšíte ve mně dobře?
25: Ano, to je nádherný zařízení, to funguje, jo?
26: No, vypadá to, že jo.
25: To je nový.
26: Takže všechno by mělo fungovat v pořádku, takže můžeme začít.
25: Prosím.
2: V příbězích 20. století budeme vyprávět osud Miroslava Frojda, rodáka z Plzně, pocházejícího z rodiny cukráře a slavného fotbalisty. Tatínek mu ale umřel nečekaně na zápal plic, ještě před válkou. Tomu byli 4, takže vyrůstal bez táty. Z Frojda se stal chytrý kluk, který se naučil za války anglicky. Takže v květnu 1945 překládal osvobozujícím vojákům americké armády.
25: Byl jsem schopen tlumočit různým takovým podnikavcům, šmelinářům, který jim nabízeli buď filmy nebo alkohol, tak jsem byl schopen jim to tlumočit. Že? Takže já jsem prakticky Američany viděl denně, protože byli ubytovaní v kasárnách a v blízké škole dnešní Benešově na Doudlevecké třídě.
2: Pan Frojda je člověk, který v 50. letech, v době nejtušího komunismu, kdy soudruzi likvidovali všechno pro západní, pro americké, tak Miroslav po putikách se svým kamarádem zpívali americké šlágry a ku podivu je nikdo neudal.
25: Já jsem s jedním kamarádem zlikvidoval prakticky 2 klubovny Svazu mládeže tam na čtvrtí, aniž by nás teda chytli, takže my jsme byli vysloveni zaměřen proti od mládí.
26: Jak jste to likvidovali?
25: No, že jsme tam vtrhli a to zařízení jsme zničili prakticky.
26: Přišli na vás?
25: Ne. To se nikdy potom mluvím až snad teď poprvně.
2: Pan Frojda se v 50. letech toužil stát vojenským pilotem a sloužit v americké armádě. Chtěl vystudovat tady v komunistické zemi vojenskou leteckou akademii, ukrást nějakou stíhačku a s ní přeletět hranice k Američanům. Jako mnoho lidí věřil, že se skutečně blíží třetí světová válka a on chtěl bojovat na straně svobodných západních zemí, které nás přijdou osvobodit. Proto v 19 letech v roce 1953 utekl s kamarádem Jaroslavem Klasem přes hranice do Rakouska.
25: Kolem Poledního jsme nalezli takový lovecký posed, kde byl žebřík. Ten žebřík jsem přiložil na sloup, aby jsme se vyhnuli elektrickému napětí. Ten kolega druhý byl elektrikář. Skočili jsme, využili jsme chvíle, kdy na nejbližší věži strážní nikdo nebyl, takže jsme po přeběhnutí zoraného pásu jsme se plazili nějakou obilovinou až na rakouskou stranu a tam se nás ujali rakouští zemědělci.
2: Miroslav Frojda poměrně detailně popisuje výcvik v Rakousku, za jakých okolností přijal spolupráci s americkou zpravodajskou službou a stal se špionem. Jak to mezi uprchlíky chodilo, kde žili, do jakých hospod chodili. A samozřejmě vypráví o svém přechodu hranic zpátky do komunistického Československa. Jak dopadl, jestli ho estébáci odhalili, tak to se dozvíte až v příbězích 20. století.
21: Říká Mikuláš Kroupa. Příběh Miroslava Frojda, který zemřel v roce 2022, vysíláme dnes večer po 20. hodině na Plusu. Když se řekne Vídeň, mnoha lidem se vybaví Mozart, kočáry anebo muži v parukách, kteří na ulici prodávají vstupenky na koncerty klasické hudby. Právě ti ale z centra rakouské metropole už brzy zmizí. Město totiž od července zakáže prodej koncertních lístků na nejvytíženějších místech v historickém centru. Proč se Vídeň rozhodla zbavit něčeho, co roky patřilo k jejímu obrazu? Na to se teď zeptám naší zpravodajky v Bratislavě Báry Vránové. Dobrý den.
3: Dobrý den.
21: Kdo jsou vlastně ti prodejci v kostýmech Mozarta?
3: Vlastně asi každý, kdo byl někdy ve Vídni, je s velkou pravděpodobností potkal muži a ženy v barokních kostýmech nebo s bílými parukami oslovují turisty hlavně kolem katedrály Stephansdom, státní opery nebo na Kärntnerstraße. No a pro mnoho turistů je to, řekněme, takový kolorit Vídně, podobně jako jsou fiákry. Nejde přitom o umělce ani o zaměstnance města. Tito lidé pracují pro soukromé pořadatele koncertů zaměřených hlavně na zahraniční návštěvníky. Jenže podle radnice si na tyto prodejce stále stále častěji lidé stěžují. Vadí jim hlavně neodbytné oslovování turistů, no a právě proto se město rozhodlo zasáhnout.
21: Vídeň se přitom tyto prodejce nesnaží regulovat poprvé. Proč dosavadní pravidla nestačila?
3: Přesně tak, město ty prodejce doteď tolerovalo a snažilo se je spíš, řekněme, usměrnit než zakázat. V centru fungoval například systém vyhrazených zón, jenže podle radní Uly Zimaové tento model nepřinesl výsledky, které radnice očekávala.
4: Je to velmi rušivé. Lidé si stěžují, že se jim špatně prochází nebo dokonce vstupuje do některých památek. Zkoušeli jsme počet prodejců omezit, ale musím bohužel přiznat, že to nefungovalo.
3: Kritika navíc nepřicházela jen z radnice. Ředitel státní opery Bogdan Roščič připomněl i další vážný problém.
6: K podvodům docházelo přímo před operou. Někteří turisté zaplatili velké sumy za vstupenky, které neodpovídaly tomu, co očekávali, nebo jim lístky přeprodali s vysokou přirážkou.
3: No a v několika případech ty kontroly také prý zachytily i padělky.
21: Takže teď už, chápu-li to správně, radnice přistoupila k

0: prodejce nebo jejich zaměstnavatele?
1: Poměrně smířlivě pořadatelé koncertů vítají, že město jejich činnost úplně nezakázalo. Někteří dokonce už podle informací deníku Der Standard požádali o nová povolení na jiných místech v centru Vídně. Oni tedy počítají s tím, že se prodejci v kostýmech z ulic jenom, že oni nezmizí, že se jenom přesunou a turisté je tedy budou potkávat na jiných adresách než dosud. Kritizují ti pořadatelé ale, že město rozhoduje o povoleních na poslední chvíli, což jim komplikuje plánování i nábor zaměstnanců na hlavní turistickou sezónu.
0: Zpravodajka Bára Vránová byla s námi v Odpoledním plusu. Moc za to děkuju.
1: Naslyšenou.
0: Za 6 minut bude 17:30. Přejeme hezkou neděli. Katedrálu svatého Víta známe jako místo korunovací státních pohřbů nebo významných církevních obřadů. Už téměř 100 let ale přitahuje taky filmaře. V posledním dílu našeho seriálu o nových svatovítských varhanách jsme se podívali na to, jakou roli měl chrám ve filmu.
2: Katedrála svatého Víta se ve filmu objevuje už od samých počátků české kinematografie. Není divu, jen málo která stavba dokáže během několika vteřin připomenout české dějiny, víru, moc i státnost. Varhaník u svatého Víta je němé drama režiséra Martina Friče z roku 1929. Vypráví o starém varhaníkovi, kterého stvárnil Karel Haschler. Ten se nešťastnou shodou okolností zapleté do osudu uprchlého vězně a jeho dcery Kláry. Z původně prostého úkolu předat dopis a peníze se postupně stává tragický příběh plný nedorozumění, vydírání a lidských obětí. Hned v úvodu snímku se nad panoramatem Prahy objeví záběr na chrám doprovázený poetickým mezititulkem.
3: Nahoře nad městem, jako kamenná stráž boží, tyčí se došera chrám svatého Víta, jehož věže spojují zemi s nebesy.
2: Monumentální chrám se ale neobjevoval jen v poetických příbězích. Režiséři ho využívali také tehdy, když chtěli zdůraznit významné okamžiky českých dějin. Dobře patrný je například ve filmu Atentát o operaci Antropoid nebo v úvodních záběrech seriálu Kamarádi, kde okamžitě ukotvuje děj v českém prostředí.
4: Natürlich auch Österreich, aber ebenso Böhmen und Mähren, der Westen Polens und die baltischen Staaten.
2: Výraznou roli dostává katedrála svatého Víta také ve velkofilmu Dny zrady režiséra Otakara Vávry, který zachycuje dramatické události roku 1938 a mnichovské krize. Ve snímku z roku 1973 nepředstavuje chrám pouze jednu z dominant Prahy. Stává se symbolem země stojící na Prahu jedné z nejtěžších zkoušek svých moderních dějin. Její věže se tyčí nad městem ve chvíli, kdy se rozhoduje o osudu celého Československa.
5: Ecce homo. Člověka naplňuje hlubokou pokorou dokonalost tohoto nejdůmyslnějšího zázraku ve vesmír. Dnes přistupujeme ke koruně lidského těla. Moskva.
2: Chrám ale filmaře přitahoval i v pozdějších desetiletích. Ve filmu Svědek umírajícího času z roku 1990 pomáhá vytvářet obraz rudolfínské Prahy na přelomu 16. a 17. století. Historické drama sleduje osudy lékaře a filozofa Jana Jesenia v období politických a náboženských konfliktů, které předznamenaly tragické události českých dějin.
6: Who is this?
2: O 16 let později se svatovítská katedrála objevila také v dánském filmu Setkání v Praze s Madsem Mikkelsenem. Tentokrát už nejde o kulisu velkých dějných zvratů, ale o součást melancholického portrétu současného města. Praha se tady stává místem vzpomínek, hledání vlastní identity i bolestných osobních rozhodnutí. Gotické věže, monumentální interiéry a výjimečná poloha nad městem lákají filmaře dodnes. Pražský hrad se díky tomu objevili v řadě dalších zahraničních produkcí a i když kamera často zabírá především nádvoří nebo jen panorama Hradčan, silueta katedrály bývá jedním z nejvýraznějších poznávacích znamení Prahy. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
7: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
8: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské,

0: navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
1: Vím, že se náš lid musí přizpůsobit. Kvůli bělochům si nemůžeme zachovat náš dřívější způsob života. Prosíme jenom, abychom mohli žít jako ostatní lidé a byli uznáni jako lidské bytosti. Tato slova napsal legendární indián Hrom valící se z hor, známý jako náčelník Josef z kmene Nez Perce. V dopise žádal americký kongres o návrat svého kmene z vyhnanství domů. Život muže, který s hrstkou indiánů svedl statečný boj s několikanásobnou přesilou a vzdal se jen, aby zachránil ženy a děti, popíše čtvrtý díl cyklu portrétů Indiánští náčelníci. Ve čtvrtek 28. června po 8. hodině večer na Plusu.
2: A co pro vás máme na Plusu dál? Hned po zprávách v 17:30. Osobnost Plus. Hostem bude Petra Procházková z deníku N. Novinářka, kterou ruské úřady označily za personu non grata. Vyhostili ji. Kdy si prezident Putin uvědomil, že není nedotknutelný? Zeptá se už za chvíli Barbora Tachecí.
3: Čas zpráv a Jany Guldy.
4: Opoziční i koaliční politici pracují na zákoně, který má vymezit profesi sportovců. Počítá i se vznikem státního fondu sportu nebo úpravou financování, a to včetně pravidel, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. Zákon chtějí politici představit v září. Jordánsko po 9 letech ukončilo moratorium na uplatňování trestu smrti. V zemi dnes popravili 6 mužů odsouzených za zabití příslušníků bezpečnostních složek. Podle agentury AFP to oznámil ministr pro vládní komunikaci Muhammad Mumani. Zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu se bude muset nejspíš vypustit kvůli opravám. Napsal to americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social. Nádrž nedávno prošla rekonstrukcí za v přepočtu asi 306 milionů korun. Trump nechal dno natřít modrou bazénovou barvou, která se ale teď začala loupat. Jezírko taky zezelenalo kvůli řasám. Trump z problémů viní vandaly. A právě teď slavnostně začíná v pražském Edenu olympiáda dětí a mládeže. Před publikem nastoupí všichni sportovci a výpravy ze 14 krajů. Připravený je i doprovodný kulturní program. Celorepublikovou sportovní akci hostí Praha vůbec poprvé. Sportovci se utkají ve 23 disciplínách na 33 sportovištích po celé metropoli, například na Chodově, v Řepích a nebo v Podolí. Sport. Španělští fotbalisti nastoupí za necelou půl hodinu v Atlantě na mistrovství světa proti Saudské Arábii. Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos. A tenistka Marie Bousková slaví druhý letošní titul na okruhu WTA. Ve finále v Nottinghamu přehrála Američanku Navarovou ve 3 setech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zaplavená dálnice D4 u Příbrami a také 20 v Písku. Na dálnici D4 ze Strakonic směrem do Prahy zůstávají komplikace u Příbrami. Za druhým sjezdem na Příbram na kilometru 41 je dálnice stále zaplavená vodou. Projíždí se pod viaduktem pouze velmi pomalu, de facto krokem, a ta kolona tak má skoro 5 kilometrů zdržení na Prahu stále přes půl hodiny. Poslední možný je z D4 stále první sjezd na Příbram, to je kilometr 45. Zaplavenou silnici pak hlásí i na tahu číslo 20 na průjezdu Pískem.
7: Průtah Pískem směr jak na Budějce, tak i na Prahu, i v Písku je 20 zaplavená přímo v Písku. Je to na úrovni Obi Marketu, hlavně to tam ani hasiči, jsou tam kolony.
6: Silný déšť komplikuje provoz i na dálnici D11 mezi Prahou a Hradcem Králové v okolí Poděbrad. Teď se jede velmi pomalu mezi kilometry 36 a 33. Auta jedou de facto krokem. A na D1 připomínáme silný nedělní provoz z Brna do Prahy na Benešovsku. Pomalu se jede od Divišova z kilometru 41 až do omezení na mostě Šmejkalka. Celkově to zdržení na Prahu asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
4: Až do půlnoci platí výstraha meteorologů. Před silnými bouřkami můžou je provázet kroupy a taky vítr o rychlosti až 75 km za hodinu. Zítra čekáme ráno a večer jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Osobnost Plus je tady a hezkou sobotu vám přeje Barbora Tachecí. Autoritářský režim není nikdy režimem jednoho člověka. Kolem ruského prezidenta se tak za dekády jeho vlády utvořily různé klanové struktury. A jako ve všech autoritářských režimech je i v Rusku klíčová spíš loajalita a ochota plnit bez zbytečných otázek stanovené cíle, než přehnaná vlastní iniciativa. A zásada číslo jedna – nikdy nenechat vyrůst nikoho, kdo by mohl Putina nahradit. Tolik z analýzy časopisu Voxpot. Začíná sobotní Osobnost Plus. Mým hostem je paní novinářka Petra Procházková z Linku N. Vítejte, Petro, dobrý den.
9: Hezký víkend.
8: A hezký den z Plusu přeje taky Barbora Tachecí.
5: Osobnost Plus.
8: Tak Putin, Petro, údajně vládne tím, že vyvažuje moci těch jednotlivých klanů a nebo je staví, když potřebuje, proti sobě. A já si ptám, je to důkazem jeho síly a nebo důkazem toho, že bez jednoho šéfa by to tam se úplně rozklíželo?
9: Nejdřív musíme před závorku dát jednu věc důležitou. Víme toho čím dál míň o tom, co se děje v Kremlu, jak ty klany vypadají, jak se pohybují, jaké mají mezi sebou vztahy. Ale jednu věc, a tu jste naznačila v té otázce, víme určitě, pořád je tím hlavním, kdo tahá za nitky a kdo ano, staví klany proti sobě a vystupuje často jako arbitr, jakýsi smírčí soudce, je Vladimír Vladimirovič Putin. Takže zatím je to důkazem, spíš bych řekla, jeho schopnosti tento systém dlouhodobě udržovat při životě a využívat ho k tomu, aby on byl vlastně nedotknutelný a v tuto chvíli nenahraditelný.
8: Aby on sám byl nedotknutelný,
9: ano,
8: takhle
9: ano.
8: To je důležité.
9: Ano.
8: Na co ty klany jednotlivé Vladimír Putin vlastně využívá nebo je nucen využívat? Já nevím, jak to funguje.
9: Tak jak který? Velmi takový bych řekla, Putinovu srdci blízký klan je klan těch siloviků, jak se říká v ruském prostředí. To jsou především tajné služby. Putin je jaksi
8: jeden z
9: odkojen,
8: nich.
9: Odkojen. Ano, on toužil od dětství být agentem KGB a taky se jim stal. Takže to je takový aparát, na kterém on vlastně postavil svou moc úplně od začátku. Velmi ale významnou skupinou, která stojí jakoby proti tomu, klanu, jsou takzvaní technokraté. Oni už byli za Jelcina, já si to pamatuju z těch devadesátek, ale přelili se do té Putinovy éry a získali trochu jinou podobu. To jsou lidé jako třeba slavná Elvíra Nabiulinová, to je šéfka Ruské národní banky.
8: Která se ztratila.
9: No, ona prý byla na plastické operaci a nemohla na veřejnost a teď se zase našla. To je verze některých ruských médií. Už snad se zjistilo, že žije a stále je šéfkou Ruské národní banky, ale uvidíme, jak to bude v nejbližších dnech. Ministr financí samozřejmě. Ku podivu tady do té skupiny patří i ministr obrany Bělousov, protože on je vzděláním ekonom, on není voják. A to jsou lidé, kteří spíš se mají starat o to, aby ruský stát z toho ekonomického hlediska fungoval.
8: Není to tak, jak se píše, že pakliže ti lidé mají oficiální funkce, jako je třeba šéfka centrální banky nebo ministři, takže ti jsou vlastně ve většině případů slabší než ty klany, které vlastně úplně tajdův, v režimu tajdův, čili tajné důvěrné, prostě s tím Putinem mávají více, jak potřebují.
9: To je částečná pravda. Máme tady jeden důležitý termín, kterému říkejme přístup k tělu. To znamená, že tady máme ty vysoce postavené úředníky, které jsme si vyjmenovali, ale pak jsou lidé, kteří mají přístup fyzicky k Putinovi. Je jich v tuto chvíli strašně málo. To je jedna z věcí, kterou víme s jistotou. Dřív to byly desítky, dnes to je třeba 5-6 lidí, kteří opravdu mohou navštěvovat Putina a něco mu našeptávat. A to nejsou ti úředníci. To jsou jeho přátelé. Většinou z toho oligarchicko-bezpečnostního prostředí, protože, a to je také zajímavé, to je ten třetí klan, dejme tomu, to jsou kamarádi Putina, lidé mocní a bohatí, pocházející většinou také buď z Petrohradu, nebo z tajných služeb, anebo z Petrohradu a tajných
10: služeb. Totiž podle toho, co říkáte, to vypadá trochu, že ať chceme nebo ne, tak Rusko je vedle Putina řízeno tajnými službami, protože ty se objevují jak mezi těmi klany, tak v tom
9: ano,
10: dalším.
9: Ano, oni prorostli všude, protože mimochodem je tam ještě jedna moje asi nejoblíbenější skupinka vlivová a to jsou bodyguardi. To jsou lidé, kteří z titulu své funkce mají přístup k tělu. A ona je to taková i tradice v Rusku, bylo to i za Jelcina, že někteří bodyguardi, kteří jejich kvalifikace má spočívat v tom, že teda vytáhnou bambitku, když se někdo snaží zabít toho, koho chrání, tak oni se stávají takovými důvěrníky. Dokonce někdy, a to bylo jak za Jelcina, tak teď za Putina, když už jako neslouží v té federální službě ochrany, to je ta hlavní instituce, která chrání hlavu státu, tak dostanou třeba gubernátorské křeslo nebo nějakou politickou funkci. A tito lidé, tím jak odpadli ti ostatní, kteří dříve chodili za Putinem a něco mu našeptávali, tak jejich vliv, jejich názor najednou jaksi zvýšil svou váhu.
10: Jinými slovy, seš bodyguard, tak můžeš být psycholog i nákupčí,
9: ano,
10: i kuchař.
9: Ano, nebo lékaři. My víme, že Putin kolem sebe udržuje takovou mini armádu lékařů, část z nich jsou onkologové, on má strach z toho, že dostane rakovinu. My nevíme, jestli jí má, to se tak jako říkalo, ale to nevíme, ale rozhodně z ní má strach, protože my zase, když vidíme, že on když někam letí, tak se dá dnes už zjistit, kdo letěl s ním. A je docela nápadné, že s ním neustále létají nějací onkologové. Tak to jsou také lidé, kteří údajně tím, no, doktorovi má člověk důvěru, že? A jako mu třeba i řekne něco osobnějšího. Tak také, to jsou lidé, kteří mají vliv na Putina.
10: Když jste řekla, Petro, že k sobě teď pouští kolem 6 lidí.
9: Tak říká se, no, jako tak, pravidelně.
10: Ne, ale víte, co by mě zajímalo? Covid už není, je sice válka, ale naučili se s ní už dávno žít, tak jako jiní. Tak před čím se Putin teď schovává? V tuhle chvíli? Před čím?
9: Tak Putin přece jenom si uvědomuje, že ta situace, která je v Rusku, jeho postavení není takové, jako bylo dřív. Těch lidí, kteří mají pocit, že Putin už není tou budoucností Ruska takovou, jakou sliboval, přibývá. A přibývá jich i v těch armádních elitách, dejme tomu. On stále má na mysli tu vzpouru Jevgenie Prigožina v roce 23, kdy sice on netáhl na Kreml, tento jaksi zbojník se svojí armádou, ale táhl na Moskvu. Pro Putina to bylo tehdy podle mě zlomová událost. On si uvědomil, že ta nedotknutelnost není až tak absolutní. Takže on ve strachu o svůj život a o život svých blízkých, protože on nějaké blízké má, to také ví, se snaží izolovat se od vnějšího světa. Zabránit tomu, aby na něj mohl být spáchán atentát, aby mohl být nějaké spiknutí, nějaký puč. To zkrátka
10: no, ale
9: je...
10: to všechno vyznívá, Petro, jako že se schovává před vlastními lidmi.
9: No ano, on žádné vlastní lidi nemá. On má vlastních lidí strašně maličko. On má své 4 děti, 2 dospělé dcery, 2 malé syny, má svoji partnerku, má několik bodyguardů, kterým absolutně důvěřuje, nějakého doktora a pak kamaráda Kovalčuka, oligarchu, který za ním může ve dne v noci, a to bude asi tak všechno.
10: Mimochodem, když se Putin skrývá, tak bere celou tuhle skvadru, včetně té rodiny a Kovalčuka a doktora, a schová jí někam, nebo se na ty ostatní vykašlá, jde se schovat sám?
9: Nevíme to úplně přesně, ale víme, že má několik těch svých sídlech, které na Valdaji, nebo v Soči, nebo v Novoogaryovu u Moskvy, tak má podzemní prostory, kde má imitace kanceláří, které vypadají, jako by byl v Kremlu, takže vy nikdy nevíte, kde je, protože on má i tušky na stole stejné barvy a stejně položené.
10: Ne, já tomu vy rozumím, se ptáte, ale s kým tam je? Ne, přesně, já se neptám, kde je, ale s kým tam je.
9: No, já bych řekla, že jak kdy. Tohle prostě nevíme přesně. Víme určitě, že udržuje styk se svými dvěma malými syny, Ivanem a Vladimírem, a s jejich matkou, svojí partnerkou, gymnastkou Kabajevovou, a že bývali na Valdaji, že tam spolu hráli hokej. My to víme proto, že on si pro ně najímal různé guvernantky a vychovatelky a učitelky jazyků a ty to potom vynesli ven. Ale jak to je v tuto chvíli, kdy je s nimi a kdy s nimi není, to vědět prostě nemůžeme.
10: Teď mi řekněte, když má tyhle, myslím Putin, samozřejmě tyhle věčné starosti sám o sebe, tak jestli si něco dělá z té situace, v jaké se ocitla ruská armáda na Ukrajině. Protože všichni víme, že tam ty věci zdaleka nejdou tak, jak si on vysnil. Naopak, ztráty se zvyšují, náklady stoupají a tak dále. Tak jestli když schovává takhle sám sebe, jestli si tak říká, takže měsíčně kolik? 350 000 mrtvých, zraněných, ztracených lidí. Co s tím budeme dělat? Říká si to takhle?
9: Já nevím, jestli on má přesná data. My víme, že těch mrtvých od toho února 22 může být na ruské straně až 500 000. Stále měsíčně přicházejí o těch 30 000 mužů. Je to prostě, to jsou strašná čísla. Nevíme, jestli on to přesně ví. Ale určitě ví, že ještě neobsadil Kyjev. A to si myslel, že už dávno bude. Já si myslím, že on prodělal takový zajímavý vývoj. Ze začátku se vrhnul na Ukrajinu, doufal, že to bude trvat týden a pojede se pojat do Kyjeva. Pak prožil, myslím si, velké osobní drama. A já, jak ho sleduju už od toho roku 20, tak jsem při řídkých, ale přece jen veřejných vystoupeních na něm viděla, že není ve své formě, že není v kondici. Třásla se mu ruka, jinak úplně mluvil, nevtipkoval. Prostě to byl jiný Putin. Ale najednou se vrátil, on jakoby zapomněl, co bylo vlastně tím původním cílem. A teď si říká, zřejmě se raduje z toho, že vůbec Rusové jako neutíkají z boje, že oni mu to prezentují, oni mu prezentují každý úspěch jako obr úspěch a každý průšvih ředí.
10: Ale víte, já si neustále kladu otazníky, tak poté, co se stalo to s těmi tajnými službami, co se stalo na začátku, totiž, že podávali Putinovi falšné informace, tak mě neříkejte, že dnes Putin poslouchá jako radostné věci, aniž by zapochyboval o jejich pravdivosti.
9: Určitě se to změnilo, určitě má daleko víc relevantních informací a řekla bych, že třeba o stavu ruské ekonomiky, což s tím úzce souvisí, má velice přesné informace. Proto si tam také drží Elvíru, proto si drží lidi, kteří nejsou neschopní. On v té ekonomické sekci má lidi velmi schopné.
10: No jenom tak, díky nim to drží.
9: Ano, jenom díky nim to není katastrofa, ale pouhá roze.
10: Ano.
9: Takže to on chápe. A ta situace na frontě, on samozřejmě ví, že Kyjev je meta, které se bude muset vzdát. A vsadil na to, že zkrátka čas hraje pro něj. A ono to tak do určité míry bylo, protože Rusové měli velkou převahu ve vzduchu, mají balistické rakety, které prakticky Ukrajinci nemají, mají tedy daleko ničivější zbraně, které používají při těch vzdušných útocích. Ale ono se to pomalu jakoby mění, ta dronová převaha je na ukrajinské straně. On už to asi tuší, ale stále si říká, tak no, ještě to zlomíme, dojedem do toho Kramatorska.
10: Jasně, ale v okamžiku, kdy se ta situace už docela výrazně obrátila, tak přestalo platit, že čas pracuje pro nás, z jeho pohledu.
9: Přestalo platit, ano.
10: A to znamená, že v jeho zájmu by teď v tuhle chvíli mělo být to prostě zapíchnout co nejdřív, není to tak?
9: V jeho zájmu v tuto chvíli určitě je nějak to zapíchnout tak, aby to vypadalo jako vítězství. A to si myslím, že je problém. Není problém, kde jsou. Nakonec není ani problém, jestli mají Kramatorsk nebo nemají. Není problém, že přišli o 500 000 chlapů a možná vlastně o 1 000 000, i když bereme ty raněné. Problém je, jak teď to, co opravdu jako vítězství nevypadá, ve vítězství přetvořit.
10: Ale přece na to má experty v tom svém aparátu, aby přetvářel věci, které platí, na věci, které neplatí, ale znějí dobře.
9: No jasně, ale když 2 roky dobýváte Pokrovsk a teďka 5 roku Konstantinovku a furt to nemáte a prostě zjevně některé věci zkrátka se obtížněji jaksi vybarvují, některé jdou snadno, ale tady to je těžký úkol. On se ho snaží zhostit třeba i tím drastickým omezením sociálních sítí, protože i Rusové mají určitý přístup k jiným informacím. Mimochodem, jedna z dalších zajímavých skupin, když jsme mluvili o těch klanech, jsou ruští váleční blogeři, kteří jsou opravdu velvlivovou silou a ti mu nabourávají obraz.
10: To je dobře, že jste na tohle téma natrefila, protože to byl pro mnohé docela šok, když zjistili, že váleční blogeři, ti, kteří stáli věčně po boku toho Putina a tleskali mu za všechno, tak najednou už nejsou moc spokojeni.
9: Nejsou spokojeni, no tak já, kdybych byla válečný štváč na ruské straně, tak jsem krajně nespokojená, protože Putin teď je v takové, oni ho třeba nabádají, aby použil větší zbraně, jo, takže se strašně těšili, že použije ten slavný orešník a tak dále a najednou se zjistilo, že žádný orešník v podstatě není, že jim to padá na garáže, že to má nějaký sovětský přístroj, který dokáže vůbec navádět, že to má chybovost několik kilometrů. Strašné rozčarování. No tak co zbývá? No tak nějaká menší atomová zbraň třeba. Oni ho nabádají, aby prostě udělal něco, co ukáže, že vlastně to Rusko, tu sílu. Ruska.
10: Jasně.
9: Ale on už moc nemá co.
10: Jasně.
9: Jo, takže to je velmi jako složitý vztah mezi těmi jeho podporovateli a jim samotným.
10: Ale přestože po té faktické stránce jsme zmínili, že teď by bylo dobré jako to pro něj dobré to ukončit, tak na druhou stranu prostě ta obava z těch vojáků.
9: To je další věc.
10: Kteří ano. se vrací nebo budou vracet, kteří jsou frustrovaní, utahaní, úplně se jim obrátilo myšlení v té válce, to se stane úplně všem vojákům. Nevíme, jak nebezpeční přijdou a budou mít zbraň. Tak možná, že právě kvůli nim je zase z jeho pohledu dobré tu válku protahovat.
9: Ano, to i kvůli těm vojákům, ale ku podivu i kvůli té ekonomice. Protože jsou různé teorie na to, co s tou ekonomikou, která teďka jede v tom válečném módu, vlastně dělat. Protože najednou budete muset zase tu výrobu vrátit do nějakého civilního módu. Teď máte obrovský nedostatek pracovních sil. To je jedna z nejvážnějších věcí, která ruskou ekonomiku ohrožuje. Kromě toho, že kombajny teď třeba nemají naftu, protože veškerá nafta jde do tanku. A tohle všechno je ta eroze. Není to právě ještě ta katastrofa. A on se bojí, a bojí se oprávněně, že jakmile by došlo k nějaké rázné změně, tak než se ta ekonomika zase převrátí do toho módu, jaksi, který tam nějak fungoval před válkou, tak nastane řada velkých takových katastrof. Já bych ten stav, který on teďka, bych řekla, se snaží udržet, možná přirovnala k takové paliativní péči. Jo. Jako máte pacienta, kterým už moc neprodloužíte život, ale vy se snažíte ty největší bolesti nějak
10: tlumit.
9: A to je přesně to, co vlastně on a jeho tým teď dělají. Oni vědí, že to takhle nemůže jít do nekonečna, ale říkají si, ještě než jako nastane ta strašná chvíle, tak třeba se ti Ukrajinci nějak unaví nebo udělají nějakou chybu, nebo se na ně Evropa vykašle a my to dotáhneme až do toho Kramatorska.
10: Mimochodem překvapili vás Ukrajinci hodně s tím, jak dlouho, jak intenzivně, jak statečně dokážou těm Rusům zdorovat.
9: Ano, překvapili mě, protože já si je pamatuju třeba z roku 14, kdy i díky tomu, že vlastně Ukrajina prakticky neměla žádnou armádu, přišli o Krym, přišli o část území na východě a připadali mi dosti chaotičtí a ano, možná stateční, ale jako na nějakou sofistikovanou obranu země to nevypadalo. A teď to je opravdu jedna z nejsilnější, nejzkušenější armáda v Evropě a i bych řekla, ta odolnost, to bude jedna z takových, oni si dělají různé výzkumy na to, jak tedy vnímají Ukrajinci válku a tak dále a vychází tam vždycky odolnost jako jedna ze sjednocujících vlastností Ukrajinců.
10: Víte, a ještě když k tomu přičteme to, že pomoc, která jde zvenku Ukrajincům, je tak malá, chaotická, prostě neuspořádaná a oni s tímhle vším, s tímhle obřím břemenem vlastně donutili ty Rusy se najednou dostat na tu druhou stranu, na tu, k těm prohrávajícím momentálně. To je prostě obrovský výkon. Že?
9: Ano, ona se ta pomoc zlepšuje a nutno podotknout, že pokud by vůbec nebyla, byť tato pomoc, která byla za začátku úplně nicotná, si vzpomínám, jak Němci posílali ty přilby místo raket a tak dále, to strašně dlouho Evropě trvalo, než se ten přístup změnil. Myslím si, že to je výrazně lepší, ale kdyby nebyla třeba ta finanční pomoc, která je vydatná, tak zase nelze předpokládat, že by to Ukrajinci ustáli. Jo. Jako ten, přece jenom ta Evropa se nakonec zpamatovala a i když je to pořád méně, než by to Ukrajinci potřebovali, tak nakonec to Ukrajince donutilo k jedné zajímavé věci a to, že oni si strašně moc věcí začali dělat sami.
10: Přesně. Jo?
9: A to je obdivuhodný a v tom je jako zase vidět taková ta, jako já když tam, si myslím, že když tam přijede generál NATO, musí být zděšen. Jo, protože ono to na první pohled vypadá jako trochu chaos, je tam hodně toho dobrovolničení, hodně se zapojují, tamhle tuhle část armády zásobujou nějaký dobrovolníci z Chersonu a tuhle zase někdo jiný a ten tam vozí sanitky a ten jim opravuje drony doma na koleně v garáži, ale jako celek
10: to funguje,
9: to funguje dobře.
10: Mimochodem, teď když, ať už to s tím Iránem a Amerikou dopadne jakoliv, tak jedno chvíli Donald Trump řekl, že bude mít víc času na Ukrajinu, Rusko. A byl to ten moment, kdy jste si vyřekla pro Boha ne. A nebo jste si řekla, tak to je dobře.
9: Já si spíš říkám, tak to je dobře. A doufám, a zdálo se z toho uplynulého týdne, že tady nějaká světýlka máme, že prostě Donald Trump bude plnit tu úlohu, která mu patří, a to je jednání s Putinem. Protože pokud nedokážeme Putina zlikvidovat fyzicky, nebo motivovat někoho, aby ho svrhnul, tak s ním bude třeba v určitou chvíli prostě jednat. A ne každému se do toho chce, to za prvé, a za druhý, ne s každým on bude jednat. Donald Trump je na toto zřejmě šikovný a má i žaludek, který snese lecos.
10: No ale nejsem si tak úplně jistá, že zatím ukázal, že dokáže toho Putina čemukoliv dotlačit.
9: Ne, zatím ho nedotlačil, ale zase nevíme, jak by to bylo, kdyby se s Putinem nejednalo vůbec. Jo. A oba jsou to lidé, kteří jsou schopni pochopit sílu obchodu a ono to, ten mír nebude vypadat tak, i když bychom si to třeba přáli a Ukrajina určitě by si zasloužila, aby si vrátila ta okupovaná území, tak to asi vypadat úplně nebude a nějaký kšeft to bude, celá ta mírová smlouva. A na to kšeftování je, si myslím, Trump docela v pohodě, ale je potřeba, aby Evropa udržela takové to, aby se měli s tím Trumpem rádi a ne, aby se rozhádali, protože Trump dělá vlastně většinou to, co mu řekne ten poslední, s kým se viděl, má rád sympatické ženy, takže i někoho takového tam nastrčit. Zkrátka, je to taková diplomacie, kde neplatí úplně všechny ty tradiční poznatky.
10: Ale ani mě napadá, jestli v rámci těch výměn vůbec ještě je ze strany Ameriky co nabídnout. Protože Kuba je tam, kde je, ta je na spadnutí do americké náruče, Venezuela je tam, kde je, Irán těžko mohou obchodovat, když je to světová hrozba. A co vlastně zbyde k obchodování?
9: Já myslím, že ano, protože, a zase se vracím k té ruské ekonomice, Putin není úplně jaksi ekonomický tupec a on ví, že v určité chvíli to dál nepůjde. A on potřebuje, aby byly zrušeny sankce, aby se Rusko dostalo zpátky na evropské trhy v dohledné době. Nemusí to být zítra, v dohledné době. A k tomu on, já si myslím, Spojené státy potřebuje. On potřebuje někoho, kdo ho v tomhle podpoří.
10: Jasně, čili v tuhle chvíli jde primárně o to, co dát Putinovi, aby do toho šel. Chápu to dobře, protože on vidí, že se jim nedaří a zároveň nesmí přijít jako ten, kdo prohrál domů, tak čemu zacpat ústa, jak se hezky říká.
9: Ano, a ještě bych tam doplnila jednu věc, a to bude pro Putina extrémně důležité, a to je jeho osobní bezpečnost. Protože jakmile by se on z té války může vyjít, ano, on bude říkat, že je vyhrál a tak dále, ale přece jenom může vyjít jako oslaben. A jakmile je ten někdo, kdo stojí úplně na vrcholu toho kůželu a je ta moc tak personifikovaná, jo, že prostě ten člověk ovládá úplně všechno. A jakmile ho oslabíte, tak se okamžitě objeví ti bývalí přátelé kolem a může mezi těmi elitami, a to už se určitě teď děje, vzniknout idea, že vlastně ten Putin už ne. A jak náhodně on přišel na ten trůn, tak stejně může být odejít. A myslím si, že jeden jaksi z podmínek toho míru musí být něco, co Putinovi zajistí jeho existenci, nevím v jaké podobě, jestli v podobě tedy jestli stále bude prezidentem, ale určitě jeho osobní bezpečnost a bezpečnost jeho nejbližší rodiny.
10: Takhle jemu nejde jenom o osobní bezpečnost, jemu jde taky o to, aby měl moc a aby byl slavný, protože prostě v tom teď žil tolik dekád. A
9: slavný už bude, myslím, že už ho zdejin nikdo nevymaže.
10: Ne, ale rozumíte, to tady nejde o to, aby se mu něco nestalo, ale aby zůstal v čele Ruska, si myslím. A něco takového mu může Amerika zaručit?
9: Amerika mu může pomoci k ekonomické prosperitě nebo k tomu, aby se Rusko jaksi vrátilo do stavu, kdy už to nebude ta paliativní péče.
10: Petra Procházková, novinářka z deníku N, byla mým dnešním hostem v sobotní Osobnosti Plus. Jsem moc ráda a děkuju vám.
9: Díky za pozvání, hezký víkend.
10: A hezký víkend, hezký zbytek víkendu vám přeje Barbora Tachycí.
5: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Lidi protestovali před Českou televizí kvůli vládou chystané změně financování veřejnoprávních médií. Americký viceprezident Vance jedná ve Švýcarsku s íránskou delegací o osudu mírové dohody. Fotbalisti Španělska bojují proti Saudské Arábii o první výhru na letošním mistrovství světa. Provoz na dálnici D1 v omezení na 23. kilometru směrem do Prahy uzavřela nehoda. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, a to je silné, a teploty až 33 stupňů. Je neděle 21. června. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Před Českou televizí v Praze na Kavčích horách protestovali lidi na podporu médií veřejné služby. Akci uspořádal spolek Milion chvilek kvůli vládnímu návrhu na změnu financování České televize a Českého rozhlasu.
12: U metra Pražského povstání se sešlo odhadem několik tisíc lidí, kteří s transparenty a hesly došli na Kavčí hory. Podle Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku hrozí jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu.
13: Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Kdo platí, ten objednává.
12: Vláda výhrady odmítá, jak dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO.
14: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
12: Podle návrhu by Česká televize měla přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Jakub Vik, Radiožurnál.
11: Vláda má zítra určit, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře. O účast má dlouhodobě zájem prezident Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky i některých dalších členů kabinetu by ale součástí české delegace být neměl. Prezident v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
15: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezit. realizovat.
16: Vysvětluje prezident, proč by případně kompetenční žalobu podal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
14: Od nástupu do funkce se zúčastnilo asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN.
16: Na summity NATO v minulosti jezdil právě prezident. Výdaje státu na obranu by ale podle premiéra měla v Ankaře obhajovat vláda. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ní dávat 2% HDP. Lucie Špetová, Radiožurnál.
11: Klíčové kolo rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem začalo ve švýcarském Bergenstocku. Za americkou stranu tam dorazil viceprezident J.D. Vance, za Írán šéf parlamentu Mohammad Ghalibaf a ministr zahraničí Abbas Araghchi. Je to první společné jednání od podpisu memoranda, jeho osud ale ohrožují pokračující izraelské útoky v Libanonu. The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program.
17: Vance řekl, že za poslední hodiny udělali velký pokrok a čeká další. Podle něj je otevření Hormuzského průlivu i ukončení iránského jaderného programu hotová věc. Írán ale dává jasně najevo, že bez konce bojů v Libanonu nebude v jednání pokračovat. Do osobních jednání z dálky vstoupil americký prezident Donald Trump. Ze svého sociálního účtu pohrozil, že pokud Teherán nezarazí své spojence v Libanonu, Američané znovu tvrdě zasáhnou. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
11: Britský premiér Keir Starmer by podle BBC mohl zítra oznámit své odstoupení z čela britské vlády. Zpravodajská stanice se odvolává na své zdroje. Ke spekulacím přispěl i dnešní výrok ministra pro podnikání Petra Kyla, podle kterého premiér reflektuje aktuální politické okolnosti a výzvy.
18: Ministr Kyle taky pro televizi Sky News řekl, že premiér bude jednat v nejlepším zájmu země. Dodal ale, že Starmerova pozice je ohrožená. Tlak na premiér roste i po komunálních a regionálních volbách v Anglii, Skotsku a Walesu. V nich vládní labouristé utrpěli značné ztráty. Část voličů podpořila nacionalistickou stranu Reform UK, někdejšího propagátora Brexitu Nigela Farage. Podle britské agentury PA Starmerův odchod požaduje skoro polovina z 216 vládních poslanců. Zároveň by to otevřelo i cestu k volbě nového předsedy labouristické strany. Matěj Kolář, Radiožurnál.
11: Starmerův odchod na své sociální sítě oznámil i jeho dlouhodobý kritik, americký prezident Donald Trump, a popřál mu hodně štěstí.
5: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
11: Masarykův okruh v Brně opouštějí poslední diváci letošní motocyklové velké ceny. Na silnicích se tvořily kolony, větší komplikace v dopravě ale podle policie nebyly. Akci poznamenalo velmi teplé počasí. Záchranáři od pátku do neděle ošetřili v areálu celkem 160 lidí, často kvůli kolapsům z horka.
19: Horko je velký, ale úspěch Salače, třetí místo, to je, i kdyby padali, já nevím, pršelo. To je úplně jedno, je borec.
20: Neskrývala spokojenost Brňanka Ivana. Policie letošní velkou cenu hodnotí jako mimořádně klidnou, a to jak dopravně, tak po stránce bezpečnosti. Potvrzuje to mluvčí brněnských strážníků Jakub Ganem.
21: Nejvíce práce měly hlídky městské policie. S usměrňováním dopravy i provoz byl ale mírnější než při dřívejších ročnících.
20: Důvodem mohla být návštěvnost.
22: 171 tisíc diváků za celý závodní program považujeme za hezké číslo.
20: Řekl mluvčí autodromu Brno Petr Boháč. Loni zaznamenali pořadatelé o 48 tisíc návštěv více. Příčiny budou ještě vyhodnocovat. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
11: Špatné počasí přimělo skoro 20 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Policistům a hasičům se podařilo najít všechny. Někteří z nich jsou kvůli zraněním v nemocnici.
23: Celkem v tandemu se skočilo 9 dvojic, řekla Radiožurnálu mluvčí plzeňských policistů Barbora Kunešová.
24: 14 parašutistům, tedy 7 padákům, se podařilo dopadnout v pořádku. 4 parašutisté dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo.
23: Po čtveřici pátrala v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů policie společně s hasiči. Když se je povedlo najít, do péče si je přivzali záchranáři. Při přistání totiž utrpěli zranění.
25: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby,
23: potvrdil mluvčí plzeňských záchranářů Martin Štěpán. Vedle pozemních jednotek se do zásahu zapojily i letecké jednotky záchranářů z Prahy a Plzně. Josefína Báčová, Radiožurnál.
11: Zpěvák a kytarista Sting večer vystoupí v pražských Letňanech. Zakončí jubilejní 10. ročník hudebního festivalu Metronom.
0: 74-letý Sting odehrál jen letos už 70 koncertů. Ten dnešní bude zároveň jeho 18. vystoupením v Česku během dosavadní kariéry. Fanoušci se mohou těšit na největší hity skupiny The Police, ale i na skladby z jeho solové tvorby. Získal za ně 17 cen Grammy. Jiří Štefl, Radiožurnál.
1: Čeští fotbalisté se v Dallasu připravují na závěrečný zápas skupiny mistrovství světa. Proti domácímu Mexiku nastoupí ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Španělé hrají v Atlantě po úvodní bezbrankové remíze s Kapverdami proti Saudské Arábii. Zápas sleduje Petr Kadeřábek.
2: Začala 8. minuta, na šance i na góly zatím velmi skoupý zápas. Španělsko hraje se Saudskou Arábií bez branek. 0-0, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: V 21 hodin začne souboj Belgie s Íránem, po půlnoci se utkají Uruguay s Kapverdami a Nový Zéland s Egyptem. Motocyklový závodník Filip Salač skončil ve velké ceně České republiky v kategorii Moto 2 třetí. Na stupně vítězů se dostal jako první Čech od roku 2018.
3: Nejlepší den v životě. Vždycky se nás Čechů držela trošičku ta česká smůla, když jsme přijeli tady a buď to jsme spadli, nebo byl nějaký technický problém, nebo to nevyšlo, ale já jsem překonal i tohle, byl jsem silnější než smůla.
1: Závod Moto2 ovládl Ivan Ortola. V královské třídě MotoGP zvítězil v Brně další Španěl Marc Marquez. A tenistka Marie Bousková vyhrála na okruhu WTA svůj čtvrtý titul. Ve finále v Nottinghamu porazila Američanku Navarovou 2-1 na sety.
6: Otevřená D1 na mostě Šmejkalka a lepší situace na D4 u Příbrami. Dálnice D1 z Brna směrem do Prahy je v omezení na mostě Šmejkalka opět průjezdná. Na konci zúžení na 22. kilometru ještě řeší nehodu dvou aut s motorkářem. Vrtulník záchranné služby před minutou ale odletěl a provoz tak jedním pruhem obnovili. Kolona je ale dlouhá, na dálnici má skoro 7 kilometrů a hodně ucpané jsou i náhradní trasy silnice 113 do Chocerad nebo i trojka u Synohrab směrem do Prahy. A na dálnici D4 ze Strakonic směr Praha je lepší situace u Příbrami na kilometru 41 už se povedlo uklidit zaplavenou vozovku, kolona se tam rozjíždí. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Až do půlnoci platí výstraha meteorologů. Před silnými bouřkami můžou je provázet kroupy a taky vítr až o rychlosti 75 km za hodinu. Zítra čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přeháníky nebo znovu bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. A nejvyšší teploty zítra 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Vstupujeme do poslední části nedělního odpoledního plusu. Tady je naše nabídka. Zástupci Íránu a Spojených států jednají ve Švýcarsku poprvé od podepsání memoranda o porozumění. Jak to vypadá na místě a co dál s Hormuzským průlivem? Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO nebude kandidovat v podzimních obecních volbách v Praze. V televizi CNN Prima News to řekl premiér a šéf ANO Andrej Babiš. I to rozebereme. A co zůstane z ukrajinských památek jako Kyjevsko-Pečerská lávra, když je zasáhne ruský útok? A dokáže dnešní digitální technologie zachytit jejich podobu dřív, než je válka spustoší? Dobrý den vám přeje Ondřej Látal.
5: Odpolední plus.
6: Klíčové jednání mezi Spojenými státy a Íránem ve švýcarském Birkenstocku dnes nečekaně předřadilo na první místo programu izraelské útoky v Libanonu. Ty pokračují navzdory příměří a podle Teheránu ohrožují celou mírovou dohodu. Americký viceprezident J.D. Vance přesto tvrdí, že nejdůležitější cíle dohody jsou už splněné. A více už řekne naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Dobrý den.
26: Dobrý den.
6: Tak zástupci Íránu, Spojených států a Pákistánu v jedné místnosti a před televizními kamerami, to už se dlouho nestalo. Jak výjimečná je jejich dnešní schůzka?
26: Ta schůzka je velmi výjimečná. Oni se vlastně nikdy takhle předtím tváří v tvář nesešli. Všechna ta dosavadní kola vyjednávání byla vždycky nepřímá, že zprostředkovával někdo jiný. Dokonce i v Ženevě letos v únoru, ještě předtím, než ten konflikt vypukl, tak Abbas Araghchi, ministr zahraničí Iránu, taky nejednal s žádným členem americké delegace osobně. Vše tehdy zprostředkovával Oman. A ještě v tom širším historickém měřítku, Ondřej, naposledy se takhle sešli vysocí představitelé Spojených států a Íránu za Obamovy administrativy před více než 20 lety. A i tehdy, 15 lety. A i tehdy to bylo první vysoké přímé setkání mezi Spojenými státy a Íránem od islámské revoluce v roce 79. To, co je na tom zajímavé na té dnešní schůzce, je, že před ty kamery s Američanami, J.D. Vancem, vyjednavači Witkoffem, prezidentovým zetěm Kushnerem, šel pouze ministr zahraničí a Rákčí. Ne šéf parlamentu Gálibáv, což jsou, to jsou dvě taková hlavní vyjednavací osobnosti za Írán. On se prostě po boku s Američany neukázal a ukázat nechtěl.
4: Já už jsem to zmiňoval v úvodu. Americký viceprezident Vance řekl, že hlavní body jsou už vyjednané. Potvrdili to i Íránci?
26: Takhle jednoznačně rozhodně ne. Dokonce včera oficiální zpráva byla od iránské strany, že Hormuzský průliv je uzavřený. Mluvčí ministerstva zahraničí řekl, že to jednání se prostě soustředí na jiné věci, na příměří v Libanonu, na povolení Iránu k vývozu ropy, aby země mohla vydělávat peníze, na uvolnění těch zmrazených iránských fondů v hodnotě asi 25 miliard dolarů. Tedy na to, co Washington ještě nesplnil. Ale J.D. Vance na úvod takhle označil tu schůzku, že otevření průlivu i vyjednávání iránského programu jsou hotové věci.
4: Na to jsem se právě chtěl zeptat, Jano, jak je to teď tedy s Hormuzským průlivem? Je uzavřený nebo ne?
26: Já poslední jsem se dívala ještě před vstupem, abych měla čerstvé informace, protože obě strany si odporují. Iránské revoluční gardy oznámily, že průliv zůstává uzavřený. Americké centrální velitelství ale říká něco úplně jiného. Říká, že je otevřený, že v sobotu proplulo přes 50 obchodních lodí. Sledovací data BBC potvrzují, že tím průlivem skutečně proplulo i několik tankerů. Ale Donald Trump mluvil dnes dopoledne tady v Americe s Fox News, řekl, že telefonoval v noci s Iránci a že jim pohrozil, že jestli Hormuzský průliv zavřou, tak přijdou o svoji zemi a ti vyjednavači Gálibáv s Arákčím už se nevrátí domů.
4: Co se vlastně řeší kolem iránského jaderného programu a co je v té dohodě, na kterou teď navazují?
26: Libanon se dostal na první místo programu, protože násilí navzdory tomu pátečnímu příměří tam neustává. Jen v sobotu izraelské nálety na jihu Libanonu zabily 16 lidí. Na izraelské straně zase za poslední dva dny zemřelo 5 vojáků. Írán trvá na tom, že bez ukončení války na všech frontách, tedy včetně Libanonu, nelze přejít k jednáním o té finální dohodě.
4: Zástupci Iránu a Spojených států dnes jednají ve Švýcarsku. Klíčové momenty nám zprostředkovala v Odpoledním plusu americká zpravodajka Jana Ciglerová. Díky moc.
26: Pěkný den.
4: A zpátky na domácí politickou scénu. V Odpoledním plusu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO nebude kandidovat v podzimních obecních volbách v Praze. V pořadu Partie televize CNN Prima News to dnes řekl premiér a šéf ANO Andrej Babiš. O kandidátovi hnutí do nadcházejících říjnových voleb do pražského zastupitelstva by měl stranický výbor rozhodnout na konci června. Dosavadní jednička pražské kandidátky Ondřej Prokop přiznal před několika dny chyby v majetkovém přiznání v souvislosti s nákupem 3 družstevních bytů. Ve vysílání plusuje teď se mnou komentátor Seznam zpráv Martin Čaban. Dobrý den.
8: Dobrý podvečer.
4: Pane Čabane, tak proč se začalo spekulovat právě o Adamovi Vojtěchovi jako o případném novém lídrovi hnutí v Praze?
8: No, tam se sešlo několik věcí současně. Existuje pravděpodobně ve zdravotnictví část lidí, kteří by raději zachovali ty starší pořádky a nevyhovuje jim to, co Adam Vojtěch chystá, ty reformy, ať už je to fungování zdravotních pojišťoven, úhrady nemocnicím a podobně. Čili tam existuje určitý tlak na to, aby Adam Vojtěch tyhle ty reformy jako neudělal a pokud možno z toho ministerstva odešel. Do toho přišla jaksi ta bytová kauza, řekněme, pana Prokopa, respektive to, že on zapomněl napsat do majetkového přiznání nějaké družstevní podíly, které drží a přes něž drží nějaké byty v Praze. A protože to vypadalo, že prostě post pana Prokopa jako dosud jako nejžhavějšího kandidáta na pražského primátora za hnutí ANO, ačkoliv to ještě není rozhodnuté, tak může být trochu ohrožen, tak se objevila ta úvaha, že by do čela pražské kandidátky komunální mohl nastoupit právě Adam Vojtěch, protože on je Zase na druhé straně řekněme si, že Adam Vojtěch je takový univerzální kandidát. On by mohl kandidovat leckam, on se těší velké důvěře z vládních politiků suverénně nejvíce, je jenom kousek za prezidentem Petrem Pavlem v těch průzkumech. Takže on by vlastně asi pravděpodobně žádnou ostudu v těch komunálních volbách neudělal, ale samozřejmě jemu se to dělat nechce a myslím si, že ani hnutí ANO by z toho nebylo úplně nadšené, zejména pražské, a konec konců teď tedy Andrej Babiš potvrdil, že tahle varianta prostě ve hře už není, takže doufejme, že tahle jaksi hra už je za námi.
4: Podle exkluzivního průzkumu agentury NMS pro novinky v souvislosti s nadcházejícími říjnovými volbami do pražského zastupitelstva dostali nejvíce záporných hodnocení právě tedy zmiňovaný Ondřej Prokop 32% a Milan Urban za SPD 36%. Jak se hnutí ANO daří obecně, když se ohledneme do minulosti, vyhrávat volby v Praze?
8: No, vyhrávat volby v Praze se hnutí ANO obecně spíš nedaří. Hnutí ANO vyhrálo volby v Praze v roce 2014, jestli se nepletu, kdy měli primátorku Adrianu Krnáčovou, ale tam si přiznejme, že to byla ODS v hluboké krizi. V roce 2013 byl ten slavný zásah na úřadu vlády v červnu a ODS se oklepávala z tohohle skutečně jako obřího skandálu.
4: Za vlády
8: Ano, za vlády Petra Nečase, který vlastně sundal vládu Petra Nečase. Takže to byl takový jako výjimečný rok a od těch dalších komunálních voleb v letech 18 a v letech 22 už se hnutí ANO v Praze vyhrát nepodařilo a vlastně bylo odsouzeno k té opoziční činnosti. Takže jako Prahu obecně, na rozdíl od jiných velkých měst, která vidíme po republice, tak Prahu hnutí ANO opravdu jako neumí. Dlouhodobě tady má prostě velmi silnou pozici ODS a ani před těmito komunálními volbami to nevypadá, že by hnutí ANO skutečně jako mířilo na vítězství. Může mířit na nějaký dobrý výsledek, ale na vítězství asi ne.
4: Když se ještě vrátím k těm problémům Ondřeje Prokopa, může podle vašeho odhadu tahle kauza vydržet jako téma až do těch říjnových komunálních voleb? A potažmo, jaká jsou ta další hlavní témata voleb podle vašeho odhadu?
8: Já nejsem úplně odborník na pražskou komunální politiku, takže sleduju to jenom asi jako každý, kdo se v Praze pohybuje. Samozřejmě ta témata se týkají jako především dopravy a bytové situace, ale pokud jde o ty problémy Ondřeje Prokopa, já musím uznat, že to páteční vysvětlení, se kterým Ondřej Prokop přišel, tak patřilo v tom žánru, jak vysvětlování majetkových poměrů, jako k tomu lepšímu, co jsme viděli. Důležité samozřejmě je, jak to bude vnímat Andrej Babiš, který, co si budeme povídat, prostě nakonec bude mít to poslední slovo v tom, kdo bude kandidovat na pražského primátora za hnutí ANO. Viděli jsme to ostatně v roce 2018, kdy vlastně až někdy v polovině července už bylo rozhodnuto, už pražská buňka ANO říkala, že chce, aby kandidátem na primátora byl Patrik Nacher. A prostě Andrej Babiš řekl, že to bude Petr Stuchlík a všichni se razili paty a Petr Stuchlík kandidoval na primátora. Takže může se stát, že i když třeba Ondřej Prokop vysvětlil ty svoje majetkové poměry, nebo ještě třeba vysvětlí časem, až se doptáme na nějaké věci uspokojivě, tak prostě Andrej Babiš to nebude chtít riskovat, nebo se rozhodne, že má nějakého lepšího kandidáta do čela té pražské kandidátky. Ale že by přímo tahle kauza, tyhle problémy, kterým teď Ondřej Prokop čelí a které se v pátek tedy pokusil řešit, že by vydržela až do těch podzimních voleb, tím si skutečně nejsem jistý. Já myslím, že to je věc, která postupně utichne. Ale jestli si Andrej Babiš bude myslet, že je Ondřej Prokop vhodným kandidátem na pražského primátora za hnutí ANO, tak to je úplně jiná otázka.
4: Je ta stranická spolupráce, pane Čabane, na pražském magistrátu, byť jste říkal, že pražská komunální politika není úplně čistě vaše doména, ale je srovnatelná s tou ve sněmovně? Nakolik se ty politické vztahy mezi jednotlivými politickými subjekty kopírují? Kopírují-li se?
8: No, je to složité. My jsme to vlastně viděli po těch minulých komunálních volbách v roce 2022, kdy vlastně několik měsíců nemohla na pražském magistrátu vzniknout nějaká životaschopná koalice. A bylo to vlastně z toho důvodu, že nejblíže k sobě měli kandidující subjekty ODS, vítězná a hnutí ANO. Kdyby se to dělalo čistě na té programové bázi, tak oni by se skutečně bývali dohodli v řádu týdnů. Ale byl tady premiér Petr Fiala, který měl nějakou koalici poskládanou na té celostátní úrovni, a protože ta Praha je obrovsky vidět a je strašně důležitá, tak chtěl, aby v té Praze se zachoval ten koaliční půdorys z té vlády. A vlastně trvalo to skutečně dlouhé měsíce a ta koalice prostě, viděli jsme to celé 4 roky, ta koalice není stabilní, Piráti v ní hrají jako roli takové té opozice v koalici, je to jako velmi komplikovaná věc a právě ten důraz na to, aby to vypadalo stejně jako na té celostátní úrovni, si myslím, že vlastně Prahu ve finále poškodil v tomhle případě.
4: Vysvětluje v Odpoledním plusu Martin Čaban, komentátor Seznam zpráv. Díky moc za komentář, naslyšenou.
8: Díky za pozvání a hezký nedělní večer.
4: Tady je Odpolední plus 8 minut před 6:30. Nevždy se dá před válkou uchránit to, co je po celá staletí součástí evropské kultury. Unikátní česká technologie ale našla způsob, jak ohrožené památky převádět do 3D digitální podoby. Řeč je o mobilním digitalizačním pracovišti Archa 3, které s finanční záštitou Karel Komárek Family Foundation vyvinuli odborníci Českého národního muzea. A pouhé 2 týdny před ruským útekem na Kyjevsko-Pečerskou lávru na Ukrajině se jim díky tomu podařilo pořídit 3D dokumentaci části památky, kterou v minulých dnech zasáhly ruské drony.
9: Ohrožena je fresková výzdoba, poškozené byly všechny střechy, Uspenský chrám také s tisíciletou tradicí.
10: Komentoval v pondělí ráno rozsah škod zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín. Jen 3 týdny předtím na stejném místě předala Národní rezervaci Kyjevsko-Pečerská lávra Archu 3 česká delegace. Mezi nimi byl také Paul Savko.
12: Já jsem tam zůstával ještě několik dalších dnů a vlastně jsem vedl workshop, takže jsme zaučovali jako personál Pečerské lávry, jak budou jednak s tím vozem a taky s tím ostatním vybavením dál pracovat.
10: Skenovali se zlaté kalichy, pravoslavné církevní předměty, kříže ke svěcení i šperky. Kromě toho ale nástroj zvládne pořídit i digitální záznamy celých budov, pokračuje Savko.

0: která vznikla, a taky pak restaurátorským zásahům. To znamená, odborníci, kteří se pak věnují restaurování, mají dokonalý záznam, dokonalou předlohu toho, jak má vlastně po restaurování ten objekt vypadat, aby se vrátil do původní polohy, podoby před tím poškozením.
1: Napjatou situaci podle Savka zažívá personál Kyjevsko-Pečerské lávry i mimo svou práci. Otec jedné z jeho kolegyň přišel kvůli ruskému útoku o byt.
0: Lidi, kteří žijí v Kyjevě, počítají každou noc s tím, že ráno se můžou probudit do toho, že mají vyhozeli auto dolů v ulici, nebo v nejhorším případě, že je někdo zraněn nějakým výbuchem u domu a tím pádem mají zničený okna. Takže vlastně ta atmosféra je taková napjatá, protože několik lidí mě řeklo, že vlastně neví, jestli se ráno zbudí.
1: S digitalizací kulturního dědictví ohroženého válkou bude pracoviště Archa 3 na Ukrajině pokračovat a její kopie poslouží potřebám Českého národního muzea. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
2: Za 5 minut bude 6:30 a v odpoledním plusu máme ještě jedno téma. Letošní mistrovství světa v evropském fotbale sledují lidé ve Spojených státech zdaleka nejen na stadionech a v oficiálních fanzónách. Některá města zavírají celé ulice a instalují velkoplošné obrazovky, aby tam Američané i návštěvníci z ciziny mohli šampionát společně sledovat. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji ochutnal tuhle atmosféru v San Jose v Kalifornii při zápase Nizozemsko-Švédsko. Objevil tam i veterána šampionátu z dob fotbalového romantismu.
3: Tady v Kalifornii je teprve 10 hodin dopoledne, ale v centru San Jose už se mohutně slaví nizozemské góly. Na uzavřené ulici ve fanzóně se tady sešlo možná i několik stovek fanoušků Nizozemska a Švédska. A někteří sledují přenos na velkoplošné obrazovce odsud z přilehlého parkovacího domu jako z balkonku při divadelním představení. Zaparkovali svá auta, rozevřeli své kempingové stoličky a do otevřených kufrů si sahají pro pivo anebo nealkoholické nápoje.
4: Tohle je alternativní fotbalový stadion a tam dole v hospodě mají příliš drahé pivo. Já jsem Holanďan, my za pivo neutrácíme zbytečně moc. Takový fotbalový piknik v sobotu v 10 ráno, co víc si můžu přát. Požádal jsem o to přímo u FIFA a takhle to funguje. O co si řeknete, to dostanete.
3: Sarkasticky žertuje na účet svůj i Mezinárodní fotbalové federace René Heusen. Teď už i naturalizovaný Američan, ale jinak oranžově oblečený Holanďan a veterán světových šampionátů. Osobně navštívil zápasy na 5 mundialech. Poprvé v roce 1974, kdy prý v 6 letech taky poprvé kvůli fotbalu brečel po porážce Nizozemska ve finále s domácím Německem.
4: To byla moje první fotbalová jizva. Potom mě táta vzal v roce 1982 na mundial do Španělska, i když tam Nizozemsko nehrálo. Jeli jsme bez vstupenek, byla to součást dobrodružství. Táta neuměl španělsky, ale rukama nohama se domluvil a koupil je za hotovost v 10. patře nějakého domu v Barceloně. U velkého stolu tam seděl obří Španěl s doutníkem v puse. Za 10-15 německých marek nám prodal lístky na zápas mladičkého Maradony nebo na skvělé Brazilce se Sokratesem a Zikem. Bylo to úžasné mistrovství světa, úplně jiné než v současnosti.
3: Vzpomíná Holanďan René na šampionáty v době fotbalového romantismu i chuligánství a taky nizozemského vítězství na Euro 1988.
4: 2 roky na to jsme jeli do Itálie, taky nádherný světový šampionát, stále hodně chuligánství, hodně policistů. Kempovali jsme u Palerma dohromady 15 000 nizozemských a 15 000 irských fanoušků. Byl tam takový útes a naši tam první den vyvěsili nizozemskou vlajku. Irové druhý den šli a dali tam místo toho svoji. Pak jsme jim to zas oplatili. Užili jsme si spoustu legrace.
3: René Heusen se pak ještě vypravil na zápasy mundialů 1994 a 98 tady v USA a ve Francii. Ten letošní americký už ho ale neláká. Místo stadionu si ho radši vychutnává tady na pouličním fanfestu.
4: Měl jsem štěstí, že jsem mohl sledovat vývoj fotbalových šampionátů od doby přátelských rodinných turnajů přes dobu chuligánství, ale pořád s levnými vstupenkami. Až po dnešek, kdy je turnaj pro elity. Proto lidi chodí zápasy sledovat na tyto pouliční párty. Jsem na Spojené státy hrdý, jak se posunuli. V tom roce 1994, jakmile jste se vzdálili od stadionu, tak nikdo nevěděl, o čem to mluvíte a proč si nesete nizozemskou vlajku. Teď si tu lidi šampionát vychutnávají.

0: Včetně Reného, který tady na parkovišti nad promenádou slaví nakonec 5 nizozemských gólů Švédsku. A jako fanoušek PSV Eindhoven má i vzkaz pro českého brankáře Matěje Kováře.
1: He's a player of my team, PSV Eindhoven. So Kovač, if you hear this, you got to stay.
2: Kováři, jestli to slyšíš, musíš zůstat v Eindhovenu. Proč bys chodil někam do Fenerbahče? Až ho uvidíš, dej mu na mě číslo. My si o tom promluvíme.
1: You know, we'll have a man-to-man, heart-to-heart talk.
0: Směje se René Hojsen, živá encyklopedie zážitků ze světových šampionátů. Ze San Jose, Jan Kaliba, Český rozhlas.
3: A Jan Kaliba toho času v kalifornském San Jose uzavřel svou reportáží Nedělní odpolední plus. Hned po zprávách v 6:30 vám nabídneme názory a argumenty. Jsme rádi, že jste byli s námi. Za celý tým, který dnešní vysílání plusu připravil, se loučí Ondřej Látal.
4: Český rozhlas plus zprávy.
5: Zprávy a Jana Bůh.
6: Poslanci by měli příští týden schvalovat novelu sněmovního jednacího řádu. Jejím cílem je omezit možnost obstrukcí. V závěrečném kole je i návrh zákona o státních zaměstnancích, kterým chce koalice ANO, SPD a motoristů nahradit současný služební zákon. V související novele dalších zákonů je například zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací a uzákonění funkčního období tajemníků a ředitelů obecních a krajských úřadů. Česko se zlepšilo v hodnocení digitálních veřejných služeb v Evropské unii. Z loňského 14. místa se posunulo na 9. mezi evropskými zeměmi. S výsledkem 87 bodů ze 100 je zároveň nad unijním průměrem. Vyplývá to z pravidelné studie e-government benchmark, kterou zveřejnila digitální a informační agentura. Ukrajina zasáhla ropná, logistická a vojenská zařízení na ruském okupovaném Krymu a v Krasnodarském kraji. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tím, že jde o odpověď na ruské údery na Ukrajinu. Hlásí taky téměř 30 zraněných. Agentura Reuters připomíná, že Kyjev v poslední době zintenzivnil útoky na Krym, kde sídlí ruská černomořská flotila. A týden hudební oslavy nových svatovíckých varhan dnes završí speciální gala koncert. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě vystoupí Český národní symfonický orchestr s dirigentem Janem Kučerou a taky solisti. Fotbalisti Španělska hrají na mistrovství světa v Atlantě proti Saúdské Arábii. Oba týmy na úvod šampionátu remizovali. Podrobnosti s utkání má Petr Kadeřábek.
7: Končí 31. minuta, Španělsko vede na Saúdskou Arábii 3-0. Jednou se prosadil Jamal, dvakrát Oyarzabal. Španělsko tak zatím drtí svého soupeře. Vede jednoznačně 3-0. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
8: Dálnici D1 z Brna směrem do Prahy čekejte velkou kolonu před omezením na mostě Šmejkalka. Na konci zúžení na 22. kilometru dořešují dřívější nehodu dvou aut s motorkářem. Stojí tam v místě oprav v pravém pruhu i nepojízdný autobus, takže to překáží velmi výrazně a kolona má skoro 8 kilometrů, zdržení skoro 50 minut. A hodně ucpané jsou i náhradní trasy, třeba silnice 113, ta stojí z Chocerad až do Ondřejova a hodně ucpaná je i silnice číslo 3 z Benešova u Senohrab směrem do Prahy. Silný provoz pak na dálnicích do Prahy čekejte třeba i na dálnici D10 z Mladé Boleslavy, tam ty kolony se táhnou od Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavy až do Prahy. Silný provoz je pak i na hradecké dálnici D11, teď největší zdržení je u sjezdu na Lysou nad Labem. A silný provoz je i na dálnici D4 ze Strakonic na Prahu, pomaleji se jede od Příbramy až za Dobříš, tam na vině byla zatopená vozovka. A silnice 38 ze Znojma do Jihlavy je neprůjezdná mezi Pavlicemi a Moravskými Budějovicemi. Po nehodě u Blané se nedá projet, dá se to objet přes Boskovštejn. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Až do půlnoci platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami. Zítra pak čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. A nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Vítězství není blízko. Vládní koalice chce nejvyšší státní vyznamenání pro Miloše Zemana. V jakém stavu je lidskoprávní politika? A Itálie, země, kde Big Mac ještě nevyhrál. I to jsou témata sobotních komentářů a poznámek k aktuálnímu dění doma i ve světě. Provede vás jimi Patricie Polanská.
4: Názory a argumenty.
9: Obří víko jedné z nádrží rafinérie v moskevské Kapotně o průměru 30 metrů, vznášející se do vzduchu po náletu ukrajinských dronů na toto zařízení, se už stačilo stát předmětem mnoha memů a vtipů a snad i jakousi vizuální zkratkou ukrajinských úspěchů během pátého roku války. Nejsou ale optimistická očekávání přehnaná, i nad tím se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
10: Útoky ukrajinských dronů po ruské energetické infrastruktuře jsou stále efektivnější. Některé odhady tvrdí, že Rusko ztratilo zhruba třetinu své zpracovatelské kapacity v rafinériích. Prováleční publicisté už řadu týdnů bíjí na poplach, že nedostatek pohonných hmot podvazuje možnosti ruské armády útočit. Existují ale dobré důvody, proč krotit optimistické nálady Ukrajinců. Tedy ne, že by to nebyl velký úspěch pro Kyjev. Rafinerie v Kapotně zabezpečovala zhruba 60% spotřeby benzínu v Moskvě a alespoň podle zveřejněných záběrů se jí jen tak znovu zprovoznit nepodaří. Ještě důležitější je, že ukrajinské drony překonaly minimálně 3 okruhy protiletecké obrany Moskvy a precizně zasáhly cíl. A to je ruské hlavní město s výjimkou Putinových rezidencí patrně nejchráněnějším místem v Rusku. Ale jak už ukázala skromná vojenská přehlídka na Rudém náměstí, sám Kreml nevěří, že by dokázal ukrajinské drony zastavit. Je to důležité i z psychologického hlediska. Obyvatelé Moskvy poslední roky byli dopadů války víceméně ušetřeni. I mobilizace podzimu roku 2022 se týkala hlavně vzdálených regionů. I tak po ní z Ruska odjelo skoro 1 000 000 lidí, hlavně z velkých měst, jako je Moskva. Od té doby Kreml verbuje do války lidi za peníze, což opět znamená, že z ruského hlavního města odešlo do války minimální množství lidí. Protože průměrný plat v Moskvě je výrazně vyšší než někde v buriatské vesnici. Proto vidíme různé posty na sociálních sítích, kde Moskvané vyjadřují zděšení s poškozením moskevské rafinerie. Populární je i internetový mem, kde jistá influencerka tvrdí, že útok na Kapotňu je pokusem zatáhnout Moskvu do války mezi Ruskem a Ukrajinou. Jistě jde o internetový vtípek, ale když si čtu diskuzní fórum obyvatel čtvrti Lublino, kde jsem svého času žil a která je od Kapotně vzdálená asi 4 kilometry, tak podobné názory tam věru nejsou ojedinělé. To neznamená, že v Moskvě by lidé stáli fronty na benzín. To se děje na okupovaném Krymu a v takzvaných lidových republikách v Doněcku a Luhansku. Ukrajinské drony nyní kontrolují nebe do vzdálenosti 120 km od fronty. Cisterny s benzínem jsou přirozeně logickým cílem. Takže místní fóra jsou plná zpráv od lidí, kteří odjeli na dovolenou autem a nyní schánějí benzin, aby se mohli vrátit domů do Ruska. Stejně tak si výrazně stěžují prováleční ruští blogeři, kteří tvrdí, že nedostatek benzínu výrazně omezuje možnosti ruské armády útočit. Jenže to neznamená, že válka na Ukrajině končí. Rusko je stále schopno útočit drony a raketami na ukrajinské cíle, včetně tolik zmiňované Kyjevo-Pečerské lavry, asi nejhlavnějšího chrámu východního pravoslaví. Patrně Rusové nemířili na chrám, ale jejich tvrzení, že útočili výhradně na vojenské cíle, nemůže vyvolat nic než úsměv. Což také znamená, že současná ukrajinská převaha není věčná. Válka dronů je nesmírně dynamická. Stroje, které byly na špičce před půl rokem, mohou být dnes nepoužitelné, protože tou dobou protivník se přizpůsobil. Sami ukrajinští vojáci přiznávají, že nemají dostatek lidí, aby mohli využít svou převahu v nebi. Takže nějaká přehnaná očekávání jsou mylná. anebo předčasná, pokud chcete být optimisty.
9: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Do prezidentské kanceláře každoročně míří desítky návrhů na udělení státních vyznamenání od poslanců i senátorů. Opakovaně se na seznam dostal i návrh na udělení nejvyššího státního vyznamenání bývalému prezidentu Miloši Zemanovi. Více už v komentáři publicisty Jiřího Leštiny.
11: Již dvakrát neúspěšně navrhoval v minulé sněmovně poslanec hnutí ANO Radek Vondráček na státní vyznamenání Miloše Zemana. Na potřetí se dočkal. Poslanci současné vládní koalice navrhli Petru Pavlovi, aby svého předchůdce vyznamenal řádem Bílého lva. Pro Zemanovo ocenění přitom hlasovali všichni vládní poslanci s výjimkou Renaty Vesecké z motoristů sobě. Zatímco od opozice nezískal jediný hlas. I tohle hlasování tak jasně odráží hluboké rozpolcení české společnosti, na němž právě Zeman jako prezident pracoval usilovně a s nevyčerpatelnou dávkou cynismu. Podle pravidel o státních vyznamenáních prezident uděluje řád Bílého lva za zvláště vynikající zásluhy o stát. Českým občanům se řád jen propůjčuje, mimo jiné za mimořádný přínos k rozvoji státu, jeho suverenity a bezpečnosti. Přisuzovat tuhle státnickou aureolu Zemanovi ale odporuje zdravému rozumu. Jako prezident byl bezpečnostním ohrožením pro stát, když vycházel vstříc snahám Ruska stáhnout do své sféry vlivu země východní a střední Evropy, včetně České republiky. Zemanova výzva k uznání ruské anexe Krymu za hotovou věc, jeho líčení vpádu neoznačených ruských vojáků na Donbas jako občanské války mezi dvěma skupinami ukrajinských obyvatel, zpochybňování závěrů BIS, že muniční sklady ve Vrběticích vyhodili do vzduchu ruští agenti tajných služeb, nebo sveřepé prosazování ruské státní firmy Rosatom při výstavbě jaderných bloků v Česku, to je jen zlomek Zemanova působení ve prospěch Kremlu. S vnitřním oslabováním státu a demokracie Miloš Zeman začal už jako premiér, když si v mocenském kartelu s Václavem Klausem rozparcelovali sféry vlivu. Jako prezident se Zeman v červnu 2013, 4 měsíce po nástupu do úřadu, pokusil uzurpovat výkonnou moc, když po pádu Nečasova kabinetu bez podpory některé z hlavních parlamentních stran sestavil vlastní úřednickou vládu vedenou Jiřím Rusnokem. Zeman tak vykročil mimo ústavu tím, že na rozdíl od ostatních prezidentů, nejenom z období České republiky, ale i první Československé republiky, jmenoval vládu bez jakékoliv dohody, alespoň z částí politického spektra. Po druhé se Zeman pokusil zmocnit vlády hned v říjnu 2013 po předčasných volbách, kdy na spikleneckém sezení v Lánech domlouval se skupinou politiků z ČSSD svržení jejich předsedy Bohuslava Sobotky. Po něm měla vzniknout další vláda složená ze spojenců Miloše Zemana. Už tenhle zdaleka neúplný výčet temných milníků Zemanovy politické kariéry nasvědčuje tomu, že s jakýmikoliv zásluhami o stát je v skutku na štíru. Jak si pak ale vysvětlit volání vládních poslanců po udělení lvího metálu Zemanovi? Objevují se názory, že se jedná o jakousi další koaliční provokaci směrem k hradu, což je ještě ta lepší varianta. Tou horší je, že většina z těch, kdo hlasovali pro Zemana, má až příliš mnoho pochopení pro jeho zvrácený přístup k nakládání s mocí.
9: To byl komentář publicisty Jiřího Leštiny.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Od července se z úřadu vlády přesouvá na některá ministerstva několik důležitých agend, týkajících se například lidských práv či ochrany menšin. Komentátorka a publicistka Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found se zamýšlí nad tím, jakou roli v tom všem sehrála Taťána Malá z hnutí ANO, mimo jiné úřadující zmocněnkyně pro lidská práva.
12: V posledních týdnech otřáslo Českem překvapivé zrušení zásadních agend úřadu vlády. Nešlo přitom o technickou reorganizaci, jak se vláda snažila tvrdit, ale o zásah do roky budované nadrezortní politiky v oblasti lidských práv, menšin, práv osob s postižením, do protidrogové politiky, rovnosti žen a mužů, občanské společnosti nebo otázek duševního zdraví. Odpor odborné veřejnosti byl tak silný, že zaměstnanci úřadu vlády dokonce vstoupili do stávkové pohotovosti. Upřímně řečeno, těžko říct, co jiného jim v situaci, kdy se jim před očima rozebírá smysl jejich vlastní práce, ještě zbývalo. Hlavní odpovědnost za destrukci roky fungujícího systému nese klíčová osoba Babišovy vlády, šéfka úřadu vlády Tinde Bárta. Nemělo by se ale zapomínat ani na šéfku poslaneckého klubu ANO a úřadující zmocněnkyni pro lidská práva Taťánu Malou. Ta se nejdřív snažila veřejnost přesvědčovat, že se nic zásadního neděje. Později podle vlastního vyjádření skončila kvůli vyčerpání v nemocnici. Za poslední měsíce předvedla jen těžko pochopitelný názorový obrat od političky, která patřila k liberálním hlasům ANO, v někoho, kdo svým způsobem přikryl možná největší destrukci lidskoprávní politiky v české polistopadové historii. Ve své roli totiž zcela selhala a umožnila obrat, který trvale poškodí Českou republiku. Ještě pár dní před zrušením přitom Malá poslala do připomínkového řízení návrh, který měl posílit oblast ochrany lidských práv a pevně ji zakotvit na úřadu vlády. Stal se ale pravý opak a agenda, kterou měla samotná Malá na starosti se zásahem Babiše a jeho pravé ruky, dostala pod kuratelu různých ministerstev. Stalo se tak ve jménu údajné efektivity, což je běžný politický fíkový list pro vypořádávání se s oblastmi, které té či oné vládě zkrátka nevoní. My dnes víme, že Babišově vládě nevoní zrovna lidská práva a práce na jejich posilování. Nečekaný vládní krok vyvolal nebývalou vlnu rezignací předních českých odborníků a odbornic na výše vyjmenovaná témata a s ní spojené ochromení těchto oblastí. Kritiku schytává Babišova vláda doslova ze všech stran. Experti poukazují na to, že převáděná témata se týkají více ministerstev dohromady a je potřeba nadrezortní řešení. To se ale nejspíš navzdory masivnímu odporu nestane. Babiš sice z některých pozic ustoupil, základ změn ale ponechal. Malá ve své funkci zatím zůstává. A její zoufalá prohlášení na Instagramu, kde se vládu snaží bránit, jsou nyní zcela zbytečná. Je totiž otázkou, co má zmocněnkyně, která ztratila veškerou důvěru, vlastně dělat. Z reakcí odborné veřejnosti je jasné, že Malá ztratila většinu dosavadních spojenců a že se na ní částečně právem dívají jako na někoho, kdo agendy lidských práv nejen nehájil, ale dokonce přihlížel jejich zničení. Je to přitom smutný pohled na političku, která v minulosti dokázala spolupracovat i s tehdejšími vládními stranami a aktivně se za ANO zasazovala například o změny v otázkách potírání sexuálního násilí nebo ochrany dětí. Svým přitakáním agresivní politice Babiše a Bárty veškerý svůj dosavadní kredit nyní ztrácí. Ano, Táně Malá svou pozici uhájila. Už ale není jasné, k čemu je zmocněnkyně pro lidská práva, která nedokázala lidskoprávní agendu ubránit ve chvíli, kdy to bylo nejvíce potřeba.
9: Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found. Itálie, země, kde Big Mac ještě nevyhrál. A to i kvůli jednomu zajímavému muži, zakladateli hnutí Slow Food. Poslechněte si příspěvek publicistky Veroniky Lefrancoas.
13: V Itálii před pár dny v médiích proběhla zpráva o úmrtí Carla Petriniho, gastronoma, novináře a především zakladatele mezinárodního hnutí Slow Food. Mimo Itálii jeho jméno zná jen málo kdo, ale doma patří k výrazným veřejným intelektuálům, kteří dokázali zdánlivě obyčejné téma jídla proměnit v širší debatu o dopadu globalizace a o významu zachování krajiny, biodiverzity i kulturní identity. Od 80. let se Petrini snažil koncept pomalého jídla vymezit proti rychlému občerstvení obřích řetězců amerického typu. Slow food v reakci na uniformitu fast foodové kultury představoval návrat ke kvalitním lokálním potravinám, tradiční kuchyni a pomalejšímu uvědomělému způsobu stravování. Nešlo jen o nový gastronomický směr nebo o nostalgii po venkově, ale o vytváření a rozvoj udržitelného potravinového systému. Staronový koncept pomalého jídla měl za cíl zdůraznit, že potraviny na našem talíři jsou spojené s místem, tradicí i lidmi, kteří je vyrábějí. Právě v Itálii našla tato filozofie mimořádně úrodnou půdu. Země si totiž i v době globalizace dokázala uchovat své rozmanité regionální kuchyně, síť malých producentů a poměrně zdrženlivý vztah ke stravování po americku. Zatímco v mnoha zemích se fast food stal symbolem pokroku a efektivity, v Itálii se prosazoval celkem pomalu a s menším úspěchem. Zejména jižní Itálie je vůči rychlému stravování poměrně odolná. Jeden slavný příklad triumfu místních tradic nad importovanými řetězci se odehrál v městečku Altamura v Apulii. Asi před 20 lety tady na hlavním náměstí otevřel svou pobočku McDonald's. Zvědaví obyvatelé přišli zprvu ochutnat, ale velmi rychle se zase vrátili k fokáči, oblíbenému kynutému chlebu s olivovým olejem, který je v Altamuře vyhlášený. Fokaču si kupovali v pekárně naproti a do McDonaldu si chodili sníst, protože restaurace rychlého občerstvení poskytovala klimatizovaný sál. Americký kolos odpověděl cílenými marketingovými kampaněmi. Ale co naplat? Big Mac fokaču neporazil. Po krátké době musel McDonald's v Altamuře zavřít a z města odtáhnout s nepořízenou. Tato historka se v Itálii dodnes vypráví jako doklad o tom, jak může místní gastronomická tradice zvítězit nad globalizací. Porážka McDonaldu v Altamuře samozřejmě není zásluhou Karla Petriniho, je ale ukázkou způsobu myšlení, o jehož zachování usiloval. Petrini sám přitom v podobném boji neuspěl. Jeho protesty proti otevření prvního McDonaldu v centru Říma nepomohly. Americký řetězec tehdy svou restauraci na Španělském náměstí otevřel a dodnes tam stojí. Petrini však pochopil, že zákazy a protesty kulturní změny nezastaví. Místo boje proti fast foodu začal prosazovat alternativu, založenou na kvalitě, tradicích a respektu k výrobcům. O 40 let později je slow food mezinárodním hnutím a pojmem známým i za hranicemi Itálie. Pokud dnes v některých koutech země fokáča ještě dokáže porazit Big Mac, je to alespoň částečně i jeho zásluha.
9: To byl příspěvek publicistky Veroniky Lefrancoise. V pondělí by měla vláda konečně rozhodnout o složení české delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Ve hře jsou ovšem daleko důležitější věci, jak se v komentáři, který si poslechněte v repríze, domnívá šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
14: Červencový summit NATO v Ankaře bude zcela zásadní pro bezpečnost České republiky, Evropy a celého demokratického světa. Nepodstatným detailem se jeví složení české delegace a co případně řekne premiér Andrej Babiš americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Vzhledem k dění ve světě nemůže být důležitým bodem summitu to, zda země plní starý závazek vydávat na obranu 2% HDP. To už překonalo loňské zásadní vrcholné jednání aliance v Hágu. Teď jsou cílem 3,5% HDP na vojenské a 1,5% na související výdaje do roku 2035. Ani to nebude předmětem diskuze. Závazek platí, i když se z něj některé země, včetně Česka, snaží všelijak vyvléknout. NATO je v odlišné situaci než před rokem. Musí se jinak vyrovnávat s válkou na Ukrajině, řešit konflikt na Blízkém východě a zvládnout spory o dělení zodpovědnosti mezi USA a evropské členy. Generální tajemník NATO Mark Rutte hovoří o nutném historickém přenastavení aliance, o přechodu od nezdravé vzájemné závislosti ke zdravému partnerství. Všem zodpovědným členům je jasné, že nedostatek jednoty je rakovina, která může oslabit dosavadní schopnost aliance odstrašit jakéhokoliv protivníka. A ta nemoc se projevuje v okamžiku, kdy členské země začnou zpochybňovat dohodnuté závazky. V Ankaře se bude v první řadě jednat o tom, jak dohodnuté navyšování obranných rozpočtů, od každé země se očekává konkrétní věrohodný plán rok po roku, promítnout do reálných vojenských schopností, do použitelné bojové síly NATO. Ne, že by obrana aliance mínila použít. V první řadě jde o odstrašení. Pro evropské členy aliance to prioritně znamená podporovat Ukrajinu a zadržovat Rusko. Dokud bude mít Vladimír Putin vážný problém na Ukrajině, získává Evropa čas připravit se na případnou další agresi Ruska směrem na západ. A Spojené státy dostávají možnost věnovat se více svým strategickým hlavním úkolům v Asii a vztahům s Čínou. Už v roce 2025 USA výrazně omezily pomoc Ukrajině a Evropa byla schopná je do značné míry nahradit finančně a zčásti i vojensky. Samozřejmě i díky tomu, a to je další důležitá zpráva pro Trumpa do Ankary, že investuje velkou část zvýšených obranných výdajů do nákupu amerických zbraňových systémů. V této logice by Česko udělalo dobře, kdyby nejen pokračovalo v muniční iniciativě, ale také do ní finančně přispělo. Některé americké vojenské kompetence jsou nenahraditelné, určitě ne rychle. Jde například o protiraketovou obranu, operační zpravodajství nebo satelitní technologie. Proto mluvil nedávno prezident Petr Pavel o tom, že by Evropa měla přijít s vlastním návrhem, který by odpovídal americkým očekáváním, tedy posílení evropské strany NATO a převzetí větší zodpovědnosti za sebe samé. Konec citátu. Někteří analytici před summitem ze stejného důvodu navrhují vytvoření skupiny NATO pro plánování přechodu za účasti Spojených států, evropských spojenců a Kanady. Koordinovala by postup změny, úkoly jednotlivých států, zásadní otázky obranného průmyslu a ukotvila by zachování nezbytných amerických schopností v Evropě. S důkladnou domácí přípravou na tyto klíčové otázky celé aliance usednou k jednacímu stolu v Ankaře 7. července zástupci zodpovědných členských zemí. A někdo z Prahy.
9: Šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. A podíváme se ještě do Francie. Politický komentátor a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Janiška se zamýšlí nad tím, jaký dopad mohou mít výsledky tamních prezidentských voleb.
15: Za necelý rok si Francie bude volit prezidenta a výsledek bude mít dopad nejen na tu největší zemi Evropské unie, ale na celý kontinent a na podporu Ukrajině. Buď se tam udrží dosavadní centristicko-liberální směřování, nebo se k moci dostane nacionalistická, víceméně protievropská krajní pravice. Nikdy ještě nebyla tak blízko možného vítězství jako dnes. Země je v hluboké politické krizi. V parlamentu proti sobě stojí tři přibližně stejně silné bloky. To je nacionalistická pravice, radikální levice a pravicoví centristé, kteří se navzájem blokují. Prezident Macron se intenzivně věnuje zahraniční politice, do domácí scény mluví ale jen minimálně a jeho popularita je téměř na bodu mrazu. Zmíněné rozložení sil se promítá i do dosavadního výběru prezidentských kandidátů. Nacionalistická pravice má jasno. O post hlavy státu bude usilovat buď Marine Le Penová, pokud jí za měsíc odvolací soud zruší pětiletý zákaz kandidovat, anebo to bude mladý předseda její strany Jordan Bardella. Není mezi nimi zcela rovnítko. Bardella se nevymezuje zdaleka tak ostře proti Evropské unii jako ona, nicméně oba se budou opírat o stejný elektorát frustrovaných lidí, kteří mají dojem, že dosavadní politice je přihlížejí, že nežijí v bezpečné zemi a že Francie nezvládá imigraci. Ohledně Ruska a jeho agrese jsou oba velmi opatrní. Odsuzují je, jak si jen na půl úst. Radikální levice už má také jasno. Kandidovat bude už po čtvrté za sebou její autoritářský vůdce Jean-Luc Mélenchon, který sází stále víc na hlasy arabsko-muslimské části obyvatel. Ta se dosud o politiku moc nezajímala a nechodila k volbám. Mélenchon ji ale politicky probudil a intenzivně jí nadbíhá a zároveň doufá, že dostane levicové hlasy. A potom tu je politický střed včetně socialistů, který sice reprezentuje většinu voličstva, ale je dnes rozdrobený. Jakoby jeho politici nechápali, že aby se k moci nedostala krajní pravice, musí postavit silného charismatického kandidáta. A takový ale není. Zatím z centristického okruhu vyčnívá Edouard Philippe. Byl 3 roky Macronovým premiérem a dnes je starostou velkého přístavního města Le Havre, kde v místních volbách přesvědčivě zvítězil. Disponuje také menší stranou, která by mu mohla zajistit logistiku kampaně. Potom tu je 37-letý Gabriel Attal, který byl sice pár měsíců premiérem, ale na post prezidenta nemá moc zkušeností. Padají i další jména, průzkumy jim ale nedávají šanci. Zatím jediný, kdo by podle nich oba známé kandidáty krajní pravice porazil, je Philippe. Mnoho Francouzů vnímá jako noční můru, že by se mohl opakovat rok 2002. Tehdy se soudilo, že vyhraje socialista Lionel Jospin, jenže rozdrobená levice tenkrát nasadila ještě 8 dalších kandidátů, každý získal pár hlasů a ve svém celku sebrali Jospinovi možnost postoupit do druhého kola. Přišel šok, O Fous ho tam předběhl otec Marine Le Penové. Pokud by dnes došlo v politickém centru k podobnému rozdrobení a ve druhém kole by se utkali jen kandidáti pravého a levého extrému, mnoho centristických voličů by asi zůstalo doma, nebo by do urny vhodilo prázdnou obálku. V tom případě by podle průzkumů zvítězil Bardella či Le Penová a trumpistická nacionalistická pravice by začala přemalovávat mapu celé Evropy.
9: Komentářem Petra Janišky končí sobotní názory a argumenty. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
4: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
16: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
17: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
18: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
4: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas.
9: Radiožurnál 19 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Zprávy pro vás má Jana Bůra.
6: Až do půlnoci platí výstraha před silnými bouřkami, provázet je může i přívalový déšť. Policie varuje před podvodnými SMS zprávami o dopravních přestupcích. Španělští fotbalisti bojují na mistrovství světa proti Saúdské Arábii. Dlouhá kolona popojíždí po dálnici D1 na Benešovsku směrem do Prahy. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky i silné a teploty až 33 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Silné bouřky dorazily do Česka, může provázet přívalový déšť i silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Objevit se můžou taky kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do půlnoci pro celé území Česka. Kvůli bouřkám hrozí pády stromů a větví nebo zatopení podchodů a sklepů. Taky Rakousko dál sužují vysoké teploty. V některých částech země dnes teploměry ukazovaly až 630 stupňů a meteorologové varují před silnými bouřkami. Taky s přívalovým deštěm. Pro některé rakouské regiony platí i výstrahy před kroupami a nárazy větru.
19: Bouřky o víkendu zasáhly například Štýrsko, Dolní Rakousko nebo Korutany. Místy padaly několika centimetrové kroupy a hasiči řešili desítky výjezdů. Meteorologové očekávají, že vedra vydrží minimálně do poloviny týdne a teploty mohou znovu překročit i 35 stupňů Celsia. Rakouské úřady proto připomínají zdravotní rizika spojená s horkem. Ministerstvo zdravotnictví zároveň znovu spustilo bezplatnou telefonní linku. Odborníci na ní radí, jak zvládat vysoké teploty a rozpoznat příznaky přehřátí nebo kolapsu. Podle rakouských úřadů zemřelo loni mezi červnem a zářím v souvislosti s vedry 449 lidí. Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Policisti v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí SMS zpráv bývá taky odkaz na internetovou stránku, která slouží k provedení platby. Odkazy ale vedou na falešné stránky a jejich cílem je vylákat z člověka osobní a platební údaje, vysvětluje krajská policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
20: Pokud již někdo na podvodnou zprávu reagoval a poskytl své údaje nebo provedl platbu, doporučujeme okamžitě kontaktovat svou banku a následně policii České republiky. Policisté opakovaně apelují na veřejnost, aby byla obezřetná při komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a internetu.
6: V případě pochybností by lidi měli kontaktovat policii nebo zavolat na linku 158, zprávy mu neprodleně smazat a nereagovat na ně. Dneškem začalo astronomické léto. Slunce totiž přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Jde zároveň o nejdelší den v roce, noc bude naopak nejkratší.
21: Letní slunovraci lidé odpradávna spojovali s magickou sílou přírody. Na počest slunce třeba zapalovali hranice. Přes ně pak skákali, aby se očistili od starostí. V minulosti byly podle slunečního cyklu postavené taky chrámy nebo monumenty. Mezi nejslavnější patří kamenný kruh Stonehenge v Anglii. Právě tam dnes tisíce lidí přivítali východ slunce. Jde až o 5000 let starou tradici. Letní slunovrat slaví taky v severských zemích, kde je známý jako Midsommar. V Česku ho dnes vítají třeba v Levandulovém údolí nedaleko Berouna. A v Brně pak slavnosti začnou v úterý. Anna Millerová, Radiožurnál.
3: Fotbalisti Španělska hrají v Atlantě na mistrovství světa proti Saúdské Arábii. Podrobnosti má Petr Kadeřábek.
7: Hráči už se chystají na začátek druhého poločasu, potom prvním vede Španělsko jednoznačně 3-0. O branky Španělů se postarali jednou Jamal a dvakrát skóroval Oyarzabal. Španělsko zatím vede na Saúdskou Arábii 3-0. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: V 21 hodin začne na světovém šampionátu utkání mezi Belgií a Íránem. O půlnoci se proti sobě postaví Uruguay a Kapverdy a zítra ve 3 hodiny ráno rozehrají duel Nový Zéland a Egypt. A dostihový závod české derby vyhrál ve Velké Chuchli favorizovaný kůň Portal s žokejem Petrem Foretem. Porazil druhou Miu Sally i třetího Clermona.
8: Kolony na D1 u Šmejkalky a také na D10 u Staré Boleslavy. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy popojíždí dlouhá kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Na 23. kilometru už nehodu řeší mimo jízdní pruhy, ale kolona má stále skoro 8 kilometrů a zdržení na Prahu 40 minut. Velmi výrazně ucpané jsou i náhradní trasy, třeba hodně plná je silnice 3 z Benešova do Prahy. Od 4 kol na D1 čekejte půl hodiny navíc a také cesta z Ondřejova do Mnichovic je hodně ucpaná. Na dálnici D1 pak čekejte zdržení z Brna do Ostravy a to u hranic na Moravě. Na kilometru 308 je omezení, fronta má 3 kilometry, zdržení 15 minut. Silný provoz je i na příjezdech do Prahy po dálnicích. Třeba na dálnici D10 z Mladé Boleslavy asi 15 minut naberete u Staré Boleslavy mezi 15. a 12. kilometrem. A silnice 38 ze Znojma do Jihlavy je neprůjezdná mezi Pavlicemi a Moravskými Budějovicemi. U Blané řeší nehodu dvouosobních aut, provozy zastavený, dá se to ale objet okolními silnicemi kolem Rybníka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky i silné a nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Daří se Ukrajině na bojišti proti Rusku víc než dřív?
2: Z Trumpovy dohody s Íránem mají radost autokratičtí vládci.
1: Bývalý syrský prezident Assad žije v osamělém exilu v Moskvě.
2: Venezuelané jsou zklamaní z Trumpa.
1: Z Afghánistánu se stává ideologický policejní stát.
2: Taková jsou témata následujícího pořadu.
1: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
2: Od mikrofonu vás vítají
1: Lenka Buriánková
2: a Ladislav Dvořák.
4: Svět ve 20 minutách.
1: Uprostřed chmurných geopolitických zpráv je jediným světlým bodem Ukrajina. Ještě nikdy se jí na bojišti nedařilo tak dobře jako v současnosti. Rusko platí stále vyšší cenu a má stále méně vojenských úspěchů. Jestli Kyjev tento trend udrží, dokáže možná přimět Moskvu k uzavření slušné dohody o míru, soudí komentátor Hal Brands v analýze pro agenturu Bloomberg.
2: Je však otázka, jak dlouho si Ukrajina převahu udrží a jak nebezpečný by mohl být Vladimír Putin, kdyby se ocitl v úzkých. Od neúspěšné ukrajinské ofenzivy v roce 2023 měla válka většinou depresivní průběh. Rusové postupně zabírali ukrajinské území a využívali své ekonomické a personální převahy. Náklady na tuto strategii byly obrovské a pokrok byl nepatrný. Vývoj však Putina utvrzoval v přesvědčení, že Rusko nakonec zvítězí.
1: Letos je to ale jinak. Rusové postupují pomaleji než v předchozích letech a mají obrovské ztráty. Až 35 tisíc mužů je každý měsíc zabito, zraněno nebo pohřešováno. A Ukrajinci dobývají menší území. Situace se změnila hlavně díky špičkovým schopnostem ukrajinských dronů. Inovace nepřetržitě pokračují a výsledky jsou vidět rychleji. Všudy přítomné drony na frontových liniích představují pro Rusy smrtící zónu, kde se nemohou volně pohybovat ani soustředit síly.
2: Kyjev znásobil počet dronů středního doletu, které dokážou zničit vlaky, nákladní automobily a další logistické cíle až 150 kilometrů daleko od fronty i dál, takže Moskva nemůže účinně posilovat sporné pozice. Ukrajinci mají i důmyslný program útoků na dlouhé vzdálenosti pomocí jednorázových dronů a raket vyrobených na Ukrajině. Právě tento program zkazil Putinovi letošní přehlídku na Den vítězství v Moskvě, narušil ekonomický summit v Petrohradu a poničil ropnou infrastrukturu, kterou Rusko potřebuje k válčení.
1: Podle britského týdeníku Economist je letošní jarní výkon ruských rafinérií o 15% nižší než loni na jaře, přestože za ropu se platí víc kvůli válce v Íránu. Měsíční ztráty Ruska na bojišti dnes převyšují počet nových vojáků. Sílí nespokojenost ruských elit a válečná ekonomika je pod stále větším tlakem. Mění se i diplomatická situace. Putin ztratil Viktora Orbána, svého nejlepšího přítele v Evropské unii, který soustavně vetoval evropskou finanční pomoc pro Ukrajinu.
2: To vše ale neznamená, že se blíží vítězství. Ukrajina stále nedokáže osvobodit okupovaný východ země a Putin je dál odhodlaný pokračovat. Jestli však Kyjev udrží současný trend i po zbytek roku, možná dokáže oslabit Putinovu ochotu směřovat se s tak vysokou cenou. Mohl by tak vzniknout prostor pro příměří, které by Ukrajině umožnilo obnovu a integraci na západ. Mohla by se napojit na západní systém obranné technologie prodejem dronů a systémů k jejich ničení.
1: Není však jisté, jestli je dronová převaha Ukrajiny strukturální nebo jen cyklická. Ukrajina získala nakrátko převahu i začátkem roku 2025, ale Rusko jí tuto výhodu v průběhu roku zničilo tím, že se přizpůsobilo její taktice. Například nasazením dronů s širokým úhlem navádění, které se umějí vyhnout ukrajinské metodě elektronické války. Ruská armáda se neustále učí a průmysl dokáže vyrábět drony a další zbraně ve velkém. Ukrajina nemá dost vojáků a ruské zimní útoky poškodily její energetickou síť, takže příští zima by mohla být těžší.
2: Nebezpečí tkví v tom, že Putin zahnaný do kouta zesílí tlak. Tvrdí, že konflikt s Kyjevem je boj proti západu. V posledních letech se uchýlil k jaderným hrozbám, sabotážím a agresivní hybridní válce, aby ukrajinské přátele vyvedl z klidu. Tento způsob války se stupňuje. Nedávno ruský útok zasáhl dům v Rumunsku, které je členem NATO a sílí i ruské pohrůžky po baltským zemím.
1: Putin se nechystá na třetí světovou válku. Jeho armáda stěží zvládá tu současnou. Nejspíš však doufá, že vojenské zastrašování přiměje evropské státy k zeslabení podpory Ukrajiny anebo odradí Kyjev od útoků na ruská města. Také si možná myslí, že hrozba eskalace přiměje k nějakému příznivému diplomatickému zásahu Donalda Trumpa.
2: Někteří představitelé NATO se dokonce obávají, že by Putin mohl vyvolat nějaký menší vojenský konflikt, například obsadit Estonsko a pak se rychle stáhnout, aby Severoatlantickou alianci zdiskreditoval a ukázal Evropanům, že Trump se za ně nepostaví. Je to sice jen krajní možnost, ale Putin vsadil na Ukrajinu všechno a nesmíří se s hořkým zklamáním. Konflikt by se tak ještě mohl vyhrotit, varuje komentátor agentury Bloomberg Hal Brands.
1: Donald Trump interpretuje americkou dohodu s Íránem jako další důvod, proč by měl dostat Nobelovu cenu míru. Válka začala atentátem na íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího, ale Trump teď uzavírá mír s jeho synem Mojtapou a zjevně se smířil s tím, že režim ajatoláhů u moci zůstane, píše britský deník The Times.
2: Je to nepochybně rajská hudba pro islámské revoluční gardy a íránské duchovní. Právě proto vyráběli jadernou zbraň, což byl Trumpův důvod k válce a znamenala pro něj zajištění vlastního přežití. Americkou dohodu s Íránem vítají i představitelé dalších zemí, jejichž vlády nevyhovují představám západu.
1: Například severokorejský prezident Kim Jong-un. Před 25 lety byla Severní Korea na seznamu zemí, které chtěli američtí jestřábové bombardovat ještě před Íránem. Neudělali to a Pchjongjangu se podařilo vybudovat jaderný arzenál. Kim Jong-un dokonce řekl svému čínskému protějšku Xi Jinpingovi, že už nemá smysl požadovat jaderné odzbrojení korejského poloostrova.
2: Z Trumpovy dohody s Íránem má jistě radost i Putin. Nikdy mu sice nehrozila americká intervence, ale ztráta spřáteleného íránského režimu, který mu dodává drony proti Ukrajině, by byla velká rána. oddechnout si může i Čína. Americká válka proti Íránu odvedla pozornost světa od Tchaj-wanu a americký zásah na jeho obranu je dnes méně pravděpodobný, přestože Peking si tím úplně jistý být nemůže. Jelikož však americko-íránská jednání budou nejspíš trvat déle než stanovených 60 dní, Číně tak nějakou dobu nehrozí verbální útoky Washingtonu.
1: Vždy panoval rozpor mezi agresivním proizraelským postojem Trumpových stoupenců, kteří požadovali změnu íránského režimu, a zastánci sloganu Amerika na prvním místě kolem viceprezidenta J.D. Vance, kteří chtěli ukončit zahraniční války. Současná dohoda s Íránem to zdánlivě řeší. Trump zašel nejdál, jak mohl, a možná nejdál ze všech amerických prezidentů v otázce zajištění strategického postavení Izraele. Rudou čárou byla jen pozemní operace amerických vojáků.
2: Výsledek války je ovšem zklamáním pro íránské odpůrce režimu, kteří byli přesvědčeni, že jim Trump přijde na pomoc. Upínali pozornost k íránskému korunnímu princi Rezovi Pahlavímu, ale Trump ho nikdy nepodpořil. Přetrvává však hrozba íránské domácí opozice, kterou posilují hrozivé lidské a hospodářské následky války.
1: Teherán se chlubí, že Američané zruší námořní blokádu a dokonce i ropné sankce, které v roce 2018 uvalil na Írán sám Trump, když odstoupil od dohody s Íránem, již o 3 roky dříve uzavřel prezident Barack Obama. Čína má teď nejméně 2 měsíce na to, aby doplnila své zásoby ropy a vylepšila tím íránskou státní pokladnu. Zatím však není známo, zda Teherán bude moci použít peníze na nové rakety a posílení libanonského Hizbaláhu.
2: Zdá se, že moc upevnili velitel islámských revolučních gard Ahmad Vahidi a zraněný duchovní vůdce Mojtaba Chameneji, kterého od začátku války nikdo neviděl. Řada západních komentátorů považuje skutečnost, že Trump tuto situaci akceptuje za známku omezenosti americké moci. Mohou se však mýlit. Jen málo která země je ochotná obětovat vše za cenu obrovské hospodářské bídy a smrti vlastních občanů, jako je Írán. Pro ty, kdo tuto ochotu sdílejí, by však americko-íránská dohoda mohla znamenat konec 40-letého období, kdy byla změna íránského režimu předpokládanou součástí západní ideologie.
1: Američtí spojenci na Dálném východě se po politickém tlaku demokratizovali. Sovětský svaz se rozpadl kvůli hospodářským zmatkům, vlády autokratů v Evropě a Asii padly při lidových revolucích a iráckého diktátora Saddáma Husajna svrhly tanky. Írán existuje dál. Možná to ale ještě není konec. Spojené státy se už v dějinách stáhly několikrát, zejména z Vietnamu, ale později své zájmy a ideologii prosadili ještě razantněji. Lze si těžko představit, že Írán, Severní Korea, Afghánistán a řada dalších zemí bude vypadat stejně i za 3 nebo 4 desetiletí. V současnosti je to však možné, uzavírají londýnské Timesy.
4: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Život bývalého syrského diktátora Bašára Asada v luxusním bytě v Moskvě se zdá být na první pohled klidný a pohodlný. Žije tam na vlastní náklady, přesněji z $1 miliard, které se mu za dobu své vlády podařilo do Moskvy převést. Vlastní v Moskvě asi 20 bytů, které během 24 let u moci koupil. Se svou rodinou však dnes obývá jen ateliérový byt v Moskvě a vilu v její rezidenční čtvrti Rubljovka, kde bydlí ruská smetánka a také politická elita. Nedaleko žije i svržený proruský ukrajinský prezident Viktor Janukovič, píše izraelský server Inet.
1: Podle zdrojů blízkých Asadovi přichází do moskevského věžáku kolem 11. dopoledne ochranka a odvede ex-prezidenta do haly. Tam se nad kávou začte do oftalmologických knih. Asad oční lékařství vystudoval a praktikoval, než se stal prezidentem. Teď hraje počítačové hry a snaží se učit rusky. Po 2 až 3 hodinách se s ochrankou vrací nahoru a pokouší se s ní komunikovat v ruštině, ale strážci předstírají, že mu nerozumí.
2: Od prosince 2024, kdy Asad ze Sýrie uprchl, ještě svůj střešní byt a vilu neopustil. Nebyl ani v nákupním středisku, ani v kině, ani na procházce. Jeho 2 synové a dcera, kterým je přes 20, i jeho manželka Asma chodí občas nakupovat do luxusních obchodů a navštívili i Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech. Rodina se tam chtěla přestěhovat natrvalo, ale vládce emirátu Mohammad ibn Zayed žádost zamítl s odůvodněním, že by se Asad mohl stát obětí atentátu.
1: Asadova dcera Zejna dokonce musela odejít ze studií na emirátní pobočce francouzské Sorbony poté, co studenti zjistili její totožnost a veřejně její přítomnost kritizovali. Přešla na Moskevský státní institut mezinárodních vztahů a loni tam získala bakalářský titul. Promoce se zúčastnila celá rodina, kromě otce. Ruské úřady mu účast nepovolily. Na přímý rozkaz Putina nesmějí k Asadovi novináři a dodnes se žádnému nepodařilo ex-prezidenta vyfotografovat. Poradci Kremlu ho dnes označují za irelevantního a Rusko buduje vztahy s novým syrským režimem.
2: Asad má problémy i s manželkou, která se s ním chce údajně rozvést a obnovit svůj britský pas. Asma přijela do Moskvy ještě před manželem na léčení rakoviny prsu. V roce 2024 se zjistilo, že má také leukémii. Asma chtěla odjet za rodiči do Británie, ale britské úřady ji odmítly. Než se provdala za Asada, pracovala v jedné významné londýnské bance a plánovala přesun do finanční instituce ve Spojených státech. Nikdo tehdy netušil, že má syrský původ.
1: Sýrie letos v dubnu zahájila soudní procesy proti zločincům bývalého režimu. Kdyby byl Putin Asadovi neudělil status uprchlíka z humanitárních důvodů, hrozila by mu dnes v jeho zemi poprava oběšením. Putin se postaral, aby ruská média zdůrazňovala, že se s Asadem v exilu nikdy nesešel ani ho nepozval do Kremlu, přestože o to někdejší syrský prezident usiloval. Rovněž mu zakázal hovořit s ruskými a mezinárodními médii, nesmí natočit ani podcast.
2: Ruští novináři zdůrazňují, že Asad Putina nezajímá. Opovrh je slabochy, napsala Pravda. List Izvěstia zase vysvětlil, že Asad není zajímavý, nemá co nabídnout, je bezvýznamný a Putin ho ani nelituje. Někdejší syrský prezident je tak v Moskvě osamocený.
1: O jeho současném životě neexistuje žádné vizuální svědectví ani fotografie s manželkou. A ruský letoun Iljušin, který potají odvezl Asadovu rodinu do Moskvy, se po 17 měsících do Sýrie zase vrátil. Tamnější prezident Ahmad Shara nabízí Putinovi dohodu. Může na syrskou námořní základnu vrátit ruské vojáky, ale jen výměnou za vydání Bašára Asada, píše izraelský server Inet.
2: Donald Trump tvrdí, že Venezuelané tančí v ulicích, protože do země jim po svržení prezidenta Nicolase Madura proudí peníze. Mnozí obyvatelé Venezuely však mají jiný názor. Jak ukazují průzkumy, Trumpova hvězda v zemi pohasíná, protože změny jsou příliš pomalé, píše britský deník Financial Times.
1: Po zatčení Madura podpořila Trumpova vláda jeho viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, která měla zahájit reformy s cílem zpřístupnit ropu a nerosty soukromým investicím. Washington začal rušit sankce a dovolil Venezuele prodávat ropu za tržní ceny přes americké prostředníky. Kromě propuštění zhruba 600 politických vězňů a větší tolerance demonstrací, však Venezuelané žádné zásadní změny nezaznamenali. Podle centrální banky činila meziroční inflace v květnu více než 500% a životní úroveň se nezvyšuje.
2: V ulicích protestují tisíce lidí a požadují zvýšení minimální mzdy. Ta současná činí 130 bolívarů měsíčně v přepočtu 26 amerických centů. I když lidé dostávají ještě měsíční prémie ve výši 240 dolarů, náklady na domácnost to nepokryje. Všichni oceňujeme svržení Madura, ale ekonomika je na tom pořád stejně špatně, vysvětluje majitel obchodu s potravinami Luz Blanco.
1: Po Madurově svržení převzala správu nad venezuelskými příjmy z ropy americká vláda, která tvrdí, že je spravuje tak, aby v zemi zajistila stabilitu a distribuci pomoci. Venezuelané však nemají žádné informace o tom, zda jsou tyto prostředky využívány v jejich prospěch. Podle amerického ministerstva plynou zahraniční příjmy na účet jedné banky v New Yorku. Venezuelská vláda oznámila, že do března dostala 300 milionů dolarů a internetová stránka, která sleduje pohyb těchto peněz, uvádí, že je všechny vydala na prémie pro státní zaměstnance.
2: Washington nezveřejnil žádný harmonogram politických změn. Venezuelský odborový předák Carlos Salazar napsal několik dopisů americkému velvyslanectví v Caracasu, které bylo v březnu opět otevřeno, s žádostí o vyhlášení voleb. Odpověď ale nedostal. Trumpova vláda tvrdí, že volby budou, až se země a její hospodářství stabilizuje.
1: Za 13-leté Madurovy vlády odešlo z Venezuely na 8 milionů lidí. Podle amerického ministra zahraničí Marka Rubias

0: který měl na svědomí brutální podmínky ve venezuelských věznicích. Dodnes v nich zůstává na 400 politických vězňů. Podle Murilla je represivní systém stále stejný. Hospodářské a legislativní změny sice naznačují spořádanější model, ale nikoli transparentnější a už vůbec ne takový, který by dodržoval lidská práva.
1: Trump naznačil, že by se Venezuela měla stát 51. americkým státem a podnítil tím latentní nacionalismus. Odmítla to i Rodríguezová, která sice chválí lepší vztahy s Amerikou, ale v květnu prohlásila, že Venezuela není kolonie, ale svobodná země. Oliver Díaz, který každý den vychází do ulic Caracasu prodávat kávu, shrnul situaci takto. Maduro je pryč, ale jinak je všechno stejné. Lidé se už sice tolik nebojí, ale nic se nezlepšilo a ceny rostou, uzavírá Financial Times.
0: Hnutí Talibán v Afghánistánu po skoro 5 letech od návratu k moci stále posiluje represivní aparát a omezuje základní svobody. Restrikce, které uvalil na ženy, patří k nejhorší diskriminaci v moderním světě. Podle OSN nemá od roku 2021 přes 2,25 milionu afgánských dívek a žen přístup ke středoškolskému a vysokoškolskému vzdělání a smějí dokončit jen 6 tříd základní školy, píše politoložka Saima Avzalová pro nezávislý server Fair Observer.
1: Podle nejnovější zprávy rozvojového programu OSN žije pod hranicí chudoby téměř 28 milionů Afgánců. 80% domácností má dluhy a 92% z 5 milionů Afgánců, kteří se po roce 2023 vrátili do vlasti, nemá peníze na základní denní potřeby. Ženy zmizely z veřejného sektoru a od loňského září nesmí žádná žena, zaměstnankyně ani návštěvnice vstoupit ani do areálů OSN.
0: Inspektoři ministerstva pro šíření cnosti a předcházení neřesti sledují oblečení a chování žen i na veřejných prostranstvích. Ve městě Herát byla letos řada žen vykázána z taxíku a autobusu jen proto, že na sobě neměli čádor. Zdravotní střediska v několika provinciích, včetně Kandaháru, dostala nařízení, že nesmí ošetřit ženu, kterou nedoprovází muž. Obchodníci nesmí prodat zboží ženě bez mužského doprovodu, která navíc musí mít na sobě hidžáb, a v Kandaháru si žena bez muže nesmí pronajmout byt.
1: Režim sleduje i cizince a cizinky, jak se oblékají, jaký vedou společenský život, jestli se chovají morálně nebo zda se postí. Během letošního ramadánu bedlivě sledoval i dodržování náboženských předpisů, včetně počtu věřících v mešitách. Podle nového nařízení z ledna mohou být ženy dokonce uvězněny, pokud se pohybují mimo domov bez dovolení manžela. Příbuzným, kteří nedokážou ženu k návratu přinutit, hrozí až 3 měsíce vězení.
0: Talibán prohlásil za dominantní náboženství sunnický islám a všechna ostatní vyznání označil za kacířská. Vyvolal tím obavy menšinových komunit. Člověk, který kritizuje orgány Talibánu a jejich interpretaci islámského práva, může být uvězněn, urážka imáma se trestá 39 ranami bičem a ročním vězením a tělesný trest a odnětí svobody hrozí i za urážku vůdců Talibánu. Když někdo neoznámí schůzku údajných odpůrců vlády, jde do vězení na 2 roky. V praxi se však tyto tresty uplatňují selektivně. Duchovní a příslušníci elity jsou za prohřešek často jen napomenuti, zatímco lidé z nižších a středních vrstev nemine bičování a žalář.
1: Talibán systematicky likviduje i nezávislou žurnalistiku. Médiím hrozí likvidace, cenzura a pozastavení činnosti. Novináři jsou stále častěji zatýkáni, zastrašováni a vyhošťováni ze země. Podle letošního světového indexu tiskové svobody se Afghánistán nachází na 175. místě ze 180 zemí. Pozastaveno bylo i vysílání televizní stanice Rahe Farda, protože její ředitel veřejně kritizoval politiku Talibánu. V březnu následovala i soukromá rozhlasová stanice Chušal, protože s mužským moderátorem mluvili během živého vysílání studentky. Proti takovým rozhodnutím se navíc nelze odvolat.
0: Z médií zmizely všechny novinářky a stovky žurnalistů uprchly ze země ze strachu z perzekuce. Od nástupu Talibánu k moci byla zrušena více než polovina médií. Zničení nezávislé žurnalistiky vytvořilo regulované informační prostředí, ve kterém převládá cenzura.

0: propaganda a vynucené mlčení. Veřejná kritika je nebezpečná. Skupiny občanské společnosti prudce oslabily a politický nesouhlas je trestný. Jestli mezinárodní společenství vládu Talibán uzná bez důležitých podmínek, bude to znamenat legitimizaci modelu vládnutí založeného na autoritářské náboženské kontrole a diskriminaci žen. Zdůrazňuje analytička Saima Afzalová na serveru Fair Observer.
1: Svět ve 20 minutách.
2: Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Za mixážním pultem byl Jaroslav Novotný. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách Plus rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
0: Ladislav Dvořák
2: a Lenka Buriánková.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Angotit marluk nenor tady mi angomut alamoj pasar se kortoumit na gozerar sullu dokutřeri.
4: Rozuměli jste, nebo jste alespoň poznali, o jaký jazyk jde? Pokud ne, není příliš divu. Jde totiž o jazyk, kterým na světě mluví jen necelých 60 tisíc lidí a u dalších příbuzných jazyků to není o mnoho jiné. Je to jazyk Kalachlisut, pro nás asi lépe známý jako grónština. A právě o něm bude další díl pořadu Za obzorem, k jehož poslechu vás teď zve jako Plucký.
1: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Není příhodnější místo, kde si o Kalachlisut, tedy grónštině, povídat, než právě Grónsko. A grónština nás bude pořadem i provázet, protože právě hudba je jedním z velkých nositelů tohoto jazyka. V centru Nuku, v kavárně kulturního centra, jsem natáčel s Tikayat Christensen z Ilisi Matusarfik, tedy grónské univerzity.
5: Celá naše jazyková rodina je odlišná od evropských jazyků. Máme svoji vlastní jazykovou rodinu. Jsou to polysyntetické jazyky. Máte základ slova a k němu připojujete různé afixy na začátku nebo konci, až to jedno slovo má význam jako plná věta.
4: Ano, to si přesně vybavuji, když jsem se před cestou do Grónska snažil naučit nějaké základní fráze a viděl jsem tam větu neumím mluvit grónsky. Když jsem viděl, jak to vypadá, no tak to mi bylo jasné, že tuhle větu se rozhodně pořádně nenaučím.
5: A protože náš jazyk takhle funguje, existuje víc možností, jak něco říct. Takže možná můžeme větu neumím mluvit grónsky říct. To jsou tři slova. A nebo můžete říct, to jsou dvě slova. Význam je stejný, jen způsoby jsou různé. To děláme poměrně často. Chápu, že je náš jazyk složitý pro ty, kdo ho studují, protože slova nezůstávají mezi větami stejná, neustále se mění. Vlastně neustále tvoříme nová slova. Ale když znáte ten systém, tak je to zvládnutelné. Základem slova může být třeba jen podstatné jméno nebo sloveso, nic jiného.
4: No takže aspoň nějaká pravidla existují.
5: Ano, a i pro ty předpony a přípony existují různá pravidla. Ale je možné díky ním změnit sloveso na podstatné jméno a obráceně. Takže ta slova mohou být velmi dlouhá. Když vyučuji lingvistiku na univerzitě, tak vyzvu prváky, kteří ještě pořádně nevědí, co to je lingvistika a morfologie, aby ve skupinkách vymysleli co nejdelší slovo. A pak začneme rozebírat, jak je možné, že je to slovo tak dlouhé. A tehdy zjistí, jak ty afixy postupně mění význam a jak se z jednoho slova stane věta. Každý z těch afixů má trochu jiný význam, takže jejich pořadí hraje roli. Jiné pořadí znamená jiný význam.
4: Poměrně příjemné je, že se Kalachlisut čte, jak se píše, víceméně, takže tam nejsou žádná takováhle překvapení.
6: Yeah, it's because the
5: Ona existuje psaná a mluvená verze jazyka. Vy jste byl v Sisimiutu a Nuuku, to jsou středobody dialektu. Grónština má jednu verzi psaného jazyka, která vychází právě z dialektu, kterým se mluví v Sisimiutu, Nuuku a Manicoku. Takže jste byl tam, kde jsou si psaný a mluvený jazyk nejpodobnější. Ale kdybyste jel na jih Grónska, na východ nebo na úplný sever, tam je ten odklon psaného a mluveného jazyka větší. Zvlášť grónština na východě ostrova je z lingvistického pohledu vlastně už jiný jazyk. Ale politický pohled je, že máme jeden jazyk s různými dialekty.
1: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa.
4: A jak velký je rozdíl mezi Kalaallit Soot a dalšími inuitskými jazyky, kterými se mluví třeba v Kanadě nebo na Aljašce?
5: Je to stejná jazyková rodina mezi těmi jazyky, liší se zvukově, trochu v tom, jak věci pojmenováváme. Mezi jazykem Inucitut z východní Kanady a grónštinou existuje spousta společných slov. Některá slova jsou stejná obsahem, ale nemají stejný význam. V grónštině máme výraz pro miluji tě, který v Inucitut znamená jsem pro tebe smutný. Stejná slova, stejná výslovnost, jiný význam. Trochu jako dánština a švédština, možná čeština a slovenština.
4: Takže ve většině případů si jakž takž rozumíte, ale nedorozumění ty se můžou asi snadno stát.
5: Ano, a přesně tak to je. Ale když půjdeme dál, třeba k severnímu pobřeží Aljašky, tam už jsou ty rozdíly větší. Taky platí, jak jste si asi všiml, že grónština se používá všude. Je to hlavní jazyk ostrova. Mezi inuitskými jazyky je to jeden z těch nejsilnějších, i když jim mluví jen něco přes 50 tisíc lidí. Na Aljašce ale inupiaq není první jazyk, který se tam děti učí. Nejprve se naučí anglicky a teprve jako dospívající nebo dospělí se pak učí inupiaq. Tady je to obráceně. Nejprve grónština a pak se teprve ve škole učí dánsky a anglicky.
4: No, dánsky se ve školách tedy učí všichni, ale ta dánština není úplně tak rovnoměrně rozvrstvená po celém ostrově. Mi přijde, byl jsem v Sisimiutu, tam jsem se s dánštinou vlastně nepotkal, nebo nemám ten pocit, že bych ji někde slyšel, když to tady v Nuuku mám pocit, že naopak, že ji slyším vlastně na každém rohu.
5: Teď jste přijel do centra dánsky mluvící populace. Dánština se tady učila od 20. let, ale jen v některých školách, především tam, kde bylo možné sehnat učitele. Pak nastala druhá světová válka, během které jsme s Dánskem ztratili kontakt, protože nás dočasně zabrali Spojené státy. Po válce už pak přestalo být cool mít kolonie a tak to dánská vláda změnila. Zrušila náš status kolonie. Když jsme byli kolonie, tak tu respektovali naši kulturu. Zachovali jsme si náš způsob života a to, jak věci fungují. Součástí dánské politiky bylo do toho nezasahovat, to platilo opravdu dlouhou dobu. Ale jakmile jsme přestali být kolonií, tak jsme se stali regionem, který je rovný ostatním regionům Dánského království. Takže z Grónska vznikl takový jeden kraj s 18 okresy. To ale znamená, že musíme být Dánové, jsme zcela rovnoprávnou součástí Dánského království. S tím přišla modernizace, změna školského systému, všechno se měnilo. To bylo v 50. letech, pak v 60. letech přišly experimenty, jak udělat Grónsko víc dánské. Dánsko je naše budoucnost, takže musíte mluvit dánsky a s tím se upravovalo i vzdělávání. A mezi těmi experimenty byl třeba i ten, při kterém vzali 22 dětí a přestěhovali je do Dánska, aby se stali Dány. A to nedopadlo dobře.
4: Tady si dovolím výklad Tykájat přerušit a dovysvětlit. Pokus přezdívaný Malí Dánové se skutečně nevydařil. O něch 22 dětí měli být sirotci, ale z velké části nakonec nebyli. V Dánsku je dostali na výchovu dánské rodiny, které měly mimo jiné za úkol naučit je dánsky. Představa byla, že celý projekt povede k podánštění a tito sirotci se po půl roce vrátí na ostrov, kde by jim měl vzniknout zvláštní siročinec. Jejich pobyt se ale protáhl na zhruba rok. 6 z nich během té doby adoptovali dánské rodiny a děti, nejenom těch 6, často zapomněli mluvit svým rodným jazykem a po návratu už své rodiny často ani nepotkali. Polovina z nich se pak vůbec dospělosti nedožila a druhá polovina trpěla psychickými obtížemi a s nimi spojenými pokusy o sebevraždu nebo zneužíváním návykových látek. Při vyšetřování celého incidentu, které přišlo mnohem později, uváděli, že byli v Grónsku jazykově i sociálně vyloučeni a také, že jejich život vlastně pozbyl smyslu. Dánská vláda se za experiment omluvila, a to až po opakovaném nátlaku grónské vlády v roce 2020. Těch posledních 6 přeživších se dočkalo i osobní omluvy od premiérky a odškodnění, ale to ještě o další 2 roky později.
6: But it was not the only one. They also tried like my parents were born.
5: Tohle ale nebyl jediný experiment. Moje rodiče se například narodili v 50. letech a do školy tak nastupovali v 60. letech. Jejich zkušenosti jsou tak dobrým příkladem. Moje matka, když nastoupila do první třídy, bylo jí tak 6 let, tak ji poslali do dánské mluvící třídy. Učila se to, co jiné děti, ale všechno v dánštině. Žádnou grónštinu ve škole neměla, ale pocházela z rodiny, kde všichni mluvili jen grónštinou. Moji prarodiče žádný jiný jazyk neuměli. Neměla tak doma ke školním věcem vůbec žádnou podporu, protože tam byla jazyková bariéra. Když pak skončila základní školu, tak řekli, že by teď měli odjet do Dánska a tam pokračovat ve studiích a stát se elitou Grónska. Ona to tehdy odmítla s tím, že se chce učit grónsky, a tak zůstala a grónsky se zase učila až jako mladá dospělá. Pak vždycky trvala na tom, že my jako děti musíme doma mluvit grónsky. Podobné to bylo i s mým otcem, ten ale chodil do grónštinou mluvící třídy. Oba moji rodiče také, když jim bylo 8 let, byli vysláni do Dánska, kde žili rok v dánské rodině a pak se vrátili. Během té doby neměli kontakt s nikým, kdo by mluvil grónsky. Byly to 8leté děti, takže to na jejich život mělo obrovský dopad. Ani jeden z nich dánsky neuměl. Můj otec neuměl před odjezdem dánsky ani trochu a vůbec netušil, co se s ním děje. Výsledek byl takový, že já jsem vyrostla v tom, že musím mluvit grónsky, že je to velmi důležité, že ten jazyk musíme zachovat. Dnes oba mluví i dánsky, angličtina se tehdy ještě tolik neprosazovala. A když já jsem nastoupila do školy, tak nejdřív jsem měla v první třídě grónštinu, pak ve třetí nebo čtvrté třídě dánštinu a angličtinu až v 8. třídě, mnohem později. Moje neteře a synovci teď začínají se všemi jazyky už v první třídě. Na to, jaké jazyky se v Grónsku používají, se dá dívat generačně. Moji prarodiče mluvili jen grónsky, moji rodiče grónsky a dánsky a já a moji sourozenci mluvíme grónsky, dánsky a anglicky. A u nejmladší generace, která je teď ve školách, tam je nejsilnější angličtina a dánština je postupně vytlačována. Dnes spolu děti mluví spíš anglicky než dánsky. A když já jsem byla dítě, tak jsme s mými vrstevníky používali dánštinu jako tajný jazyk, i když tomu rodiče asi rozuměli. Zatím angličtina vytlačuje spíš dánštinu než grónštinu. Zatím, ale ta je možná další na řadě.
4: A projevuje se to nějak na slovníku mladých? V Česku mám občas pocit, že mladší generace už mluví na půl česky, na půl anglicky.
5: Asi záleží, kde žijete. Viděl jste, jak jsou jednotlivá grónská města od sebe izolovaná. Pokud žijete někde, kde budete do velké míry mluvit grónštinu a angličtinu uslyšíte jen z médií, z YouTube a podobně, pak máte asi větší slovní zásobu v grónštině. Ale pokud žijete tady v Nuuku, kde je třeba taky hodně anglicky mluvících turistů, tak je to jiné. Často vídám mladé lidi, kterým chybí slovní zásoba v grónštině a tak to doplňují slovy z angličtiny. Takže opravdu záleží na tom, kde jste, ale postupně toho přibývá. Dřív jsme si mysleli, že je dánština pro grónštinu hrozbou, teď nás ale víc znepokojuje angličtina.
4: No to je změna, která vlastně nastala za pouhou jednu generaci.
5: Jiné země mají svoji další historii, bylo to pozvolnější, lidé měli víc času se přizpůsobit. Ale tady v Grónsku se to odehrálo vše vlastně během délky jednoho života. Od velmi tradičního způsobu života k tomu velmi modernímu. Bylo to velmi rychlé, cítíte, že to nemáte pod kontrolou a způsobilo to hodně generačních rozmů.
1: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Je tu nějaký tlak proti té anglizaci, po angličťování jazyka? Spousta Groňanů jsou patrioté, tak je tu nějaká skupina, která odmítá ta nová slova z angličtiny?
5: Je tu taková skupina. Máme tu třeba jazykovou radu. Ta má jako jeden z úkolů vytvářet nová slova pro nové věci. Třeba tenhle ten mobil, dánsky je to mobil telefon. Pro grónštinu jsme vymysleli nové slovo. Ale trvalo nám to příliš dlouho a nikdo tenhle výraz tak nepoužívá. A všichni tak říkají jen mobíly. U slova počítač je to lepší, tam se to slovo používá, ale pak jsou tu jednotlivé součásti, třeba monitor, který sice má své slovo v grónštině, ale nikdo ho nepoužívá. A rada se snaží nacházet nová slova, abychom je nemuseli přebírat z dánštiny a angličtiny. Některá se podaří prosadit, některá ne. Občas se dá odhadnout, proč, třeba když je to příliš dlouhé nebo příliš popisné, že je to spíš věta než slovo.
4: No to je něco podobného, jako jsme vlastně měli my před 150 lety a dneska jsou všechny ty, řekněme, nosočistopleny vlastně docela úsměvné.
6: It's always fun to look at the dictionary because
5: dívat se do slovníků je legrace, skoro vždycky. V grónštině vlastně ta slova vznikají od okamžiku, kdy začala vznikat psaná grónština. První slovníky totiž vytvářeli misionáři. Ti třeba překládali Bibli a tam je spousta slov, které v kontextu Grónska vůbec nedávají smysl. Třeba je tam spousta zvířat, které tu nežijí. Žádné velbloudy tu nemáme, žádné hrochy a nosorožce. Ale někdo pro ně slova vytvořil. Třeba je slovo pro nosorožce.
6: Rhinoceros and hippo is imamiutasua.
5: Je zase hroch. Takže když se podíváte do dětských knížek, tam jsou zvířata pojmenovaná v grónštině a všichni je znají, protože někdo ta slova před 250 lety vymyslel. Ale taky vznikla slova, která se nepoužívají. Máme třeba slovo pro granátové jablko, ale to nikdo nepoužívá, protože v té době nikdo nevěděl, jak to vypadá. Podle popisu to autorovi slova znělo jako jakási bobule. Takže to jméno znamená něco jako velká červená bobule. A když po 200 letech začaly obchody granátová jablka dovážet, nikdo si nepamatoval, že pro ně slovo máme, takže ho nikdo nezačal používat. Nakonec používáme dánské slovo. To děláme často, že používáme dlouhá dánská slova pro věci, která ještě neznáme. A technické termíny jsou často převzaté z angličtiny.
4: Slyšel jsem tu od místních hudebníků, že v Grónsku vzniká víc písní v grónštině než knih, tak je to pravda?
5: Je to tím, že hudba je velkou součástí naší kultury. Psaná grónština je relativně novinka, ale hudba ne. Tvorba poezie, něčeho pro potichu, to je tu s námi tisíce let. Stejně tak příběhy a vyprávění příběhů. Máme spoustu příběhů, které jsou určené k vyprávění, zejména v zimě. Když tu není moc věcí, co by člověk mohl dělat, třeba když vás doma uvězní špatné počasí. Tehdy přichází na řadu příběhy, hudba, to je tradiční. Hudba se vyvíjí, přišly sem nové hudební nástroje a nové technologie ze světa hudby, ale děláme si to po svém.
4: No dost mě zaujalo, kolik je vlastně v Grónsku hudebníků a hudebních skupin a hlavně v jakém rozsahu žánru.
5: Ano, každý si najde to, co se mu líbí a začne vymýšlet vlastní texty.
1: Posloucháte pořad Za obzorem.
4: No a co literatura? Je nějaká literatura pro Grónsko, řekněme, typická? My jsme zvyklí na to, že severská literatura, to jsou takové ty temné detektivky a psychologická dramata.
6: The most popular
5: Vůbec nejpopulárnější grónskou knihou napříč dějinami je... A je to relativně nová kniha. Vyšla někdy po roce 2010. Je tak populární, protože je napsaná způsobem, kterým se tady příběhy vyprávějí, tradičním způsobem. Je to, jako by někdo stál vedle vás a ten příběh vám vyprávěl. První kniha tu vyšla v roce 1914, jmenuje se Sen. A je to sen o budoucnosti a je napsaná velmi západním způsobem. Psaní knih a literaturu jsme se učili od Dánů, od misionářů. Třeba první noviny vyšly už v roce 1861, tedy velmi dávno, a byly celé v grónštině. Tehdy to ale fungovalo tak, že ta malá skupinka, co uměla dánsky i grónštinu, překládala knihy z dánštiny a vydávala je na pokračování právě v novinách. Takhle vyšel třeba Hrabě Monte Cristo, ale i další klasická díla. Takže nám tu dlouho vycházela evropská klasika, dávno předtím, než vůbec vznikla první skutečně grónská kniha. První nově vymyšlená kniha, nejen zápis ústně předávaných příběhů, vyšla až v tom roce 1914.
4: No a ta populární moderní kniha, co jste o ní mluvila, tak o čem je ten příběh?
5: Vezměme ta témata knih trochu ze široka. Začali jsme snem o budoucnosti naší země, jak bude vypadat za 100 let. Pak to bylo ohlížení za historií, takový národní romantismus z grónského pohledu. Pak to byla témata o nezávislosti, taková ta nacionalistická literatura. A to bylo v 70. letech. V 80. letech přišly knihy o problémech každodenního života. V 90. letech to bylo podobné, společenské problémy, vyprávění příběhů, o kterých se nemluví. A na začátku tisíciletí to byly pořád společenské problémy, ale už je cítit, že jsou z toho všichni unavení. Tak se autoři začali zajímat o to, o čem se píše v Dánsku. Tam to byly detektivky, tak možná bychom taky mohli psát detektivky, ale to nám nějak nesedělo. A tak se teď literatura vrací ke svým kořenům. Jsou tam příběhy o lidech, kteří jsou unavení ze života ve společnosti, lidé, kteří prožili nějaké trauma, neobětovanou lásku a podobně. Pak opustí společnost a žijou sami v přírodě a tím se stanou jakýmisi superlidmi.
4: Mě napadá, o základních školách jsme mluvili, no a co ty vyšší školy, jak se tam grónština drží, je tam vůbec nějak přítomná?
5: Když se podíváte na systém vzdělávání, tak střední školy jsou všechny už v dánském systému, takže musíte mluvit dánsky, učebnice jsou dánsky, učitelé jsou dánové. Takže musíte ovládat dánštinu, abyste se na tu školu dostali. A to způsobuje problémy, protože máme stále více lidí, kteří dánsky nemluví. Na univerzitě máme také hodně dánštiny. Moje oddělení zrovna ne, tam je grónština, protože jsme katedra grónštiny. Přednášíme o jazyce, literatuře a médiích a především grónštině. A naši studenti mohou své diplomové práce psát grónsky. Když já jsem studovala, tak to možné nebylo. Musela jsem ji psát dánsky nebo anglicky. Teď to jde. Malý krok vpřed.
4: Dodává lingvistka Tikajat Christensen z Grónské univerzity. A aby i vaše znalosti byly o krok napřed, tak pojďme se naučit, jak se může člověk v Grónsku pozdravit a poděkovat. Obecné přátelské uvítání zní alu, poděkovat pak můžete slovíčkem kujanak. To se mi na cestách skutečně osvědčilo. A teď už zbývá dodat jenom dagus, tedy naschledanou, které vám od mikrofonu vzkazuje Jakub Lucký.
1: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Do divokých a pestrých devadesátek se v létě můžete vrátit s Českým rozhlasem Plus. Strhující události přelomového desetiletí české historie připomeneme jak těm, kdo je nezažili, tak těm, kdo si je nepamatují. Provedeme vás dobou absolutní svobody, změn ve společnosti, politiky, ekonomiky, ale také zločin. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9:00 večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
0: Penicilin, zázračný lék. U významných objevů, tak jak to v lidské historii bývá, stojí náhoda. I když neplatí náhodou, že náhoda přeje připraveným. Penicilin, lék, který způsobil revoluci v medicíně, zachránil miliony životů a stal se klíčovým nástrojem v léčbě bakteriálních infekcí. Psal se rok 1928 a skotský vědec Alexander Fleming se vrátil z dovolené a čekalo ho překvapení.
7: Na jedné z ploten, které měl pro svou experimentální práci, našel nárůst plísně rodu penicillinum a všiml si zajímavého fenoménu. V okolí této plísně pozoroval lizované buňky nebo lizované kolonie a inhibici růstu zlatého stafylokoka. A Fleming, který už předtím se věnoval hledání antimikrobních látek, správně rozpoznal, že penicillinum produkuje látku, která je schopna inhibovat růst bakterií.
0: Upozorňuje mikrobiolog Jan Tkadlec z fakultní nemocnice Motol, který se dlouhodobě věnuje problematice rezistence bakterií.
7: Před Flemingem ty významnější pokusy začínají v podstatě se začátkem mikrobiologie. Pasteur a jeho spolupracovníci pozorovali, že některé mikroby můžou inhibovat růst jiných mikrobů a Francouz Duchesne pracoval specificky s penicilínem. Nicméně problémem bylo, že tyto objevy nebyly převedeny do nějaké klinické praxe a zůstaly v podstatě zapomenuty.
0: Ale zpět k Flemingovi. Ten se svým objevem svěřil vědecké komunitě a začalo se pracovat na uvedení látky do klinické praxe. To se zpočátku moc nedařilo.
7: Naštěstí se Flemingova objevu zhruba po 10 letech ujali vědci z Oxfordské univerzity vedení Howardem Florym, Borisem Chainem a v týmu byl taky méně známý Norman Heatley, který se významně podílel na metodách purifikace a stabilizace penicilínu.
0: Testovat se začalo na případech fatálních infekcí, kde pacienti měli malou šanci na přežití. Užití penicilinu, přestože ho byl nedostatek, tehdy prokázalo obrovský potenciál tohoto léku. Zapojením farmaceutických firm došlo na počátku 40. let minulého století k rozšíření výroby, což se ukázalo jako zásadní při záchraně životů spojeneckých vojáků na konci druhé světové války. Protože zatímco v první světové válce umíralo na následky infekcí způsobených poraněními skoro 70% vojáků, ve druhé světové válce to bylo díky penicilinu už jen zhruba 5% zraněných. Fleming, Flory a Chain za objev penicilínu získali v roce 1945 Nobelovu cenu za lékařství. Penicilin se stal základem pro výzkum moderních antibiotik.
7: Vedle penicilínu se začaly v těch 50. letech objevovat i další antibiotika. Významné skupiny byly aminoglykosidy, jako třeba streptomycín, tetracyklíny, později, o něco později také třeba vancomycín, který reprezentuje glykopeptidová antibiotika. Bohužel v podstatě ke všem těmto antibiotikům si dokázaly bakterie někdy velice záhyv, někdy to bylo dokonce dřív, než se antibiotikum uvedlo do klinické praxe, vyvinout rezistenci. Dalo by se říct, že je to rostoucí problém. Největší problémy dneska jsou hlavně bakterie ze skupiny enterobakterií, kam patří třeba Escherichia coli, Klebsiella pneumonie nebo relativně příbuzné bakterie typu Pseudomonas aeruginosa, které dokáží být rezistentní, takzvaně multirezistentní a některé se blíží i termínu, který používáme naštěstí zatím relativně vzácně panrezistentní, kdy už nám na takovou bakterii v podstatě nezbývá, čím bychom ji mohli léčit.
0: Právě vlivem rostoucí rezistence bakterií ztratila řada antibiotik, které se používaly v minulých letech účinnost a dnes jsou proti řadě nemocí zcela nepoužitelné. A jak upozorňuje mikrobiolog Jan Tkadlec, člen České platformy antibiotické rezistence, nové preparáty příliš nevznikají, protože jejich vývoj je extrémně náročný a drahý.
7: Pokud je antibiotikum účinné, potřebuje ho pacient u některých případů, jsou to ty třídenní antibiotika, velice krátkou dobu, tudíž ta spotřeba nebude moc velká. Zároveň patentová ochrana je relativně krátká. Dalším faktorem je, že pokud je antibiotikum vysoce účinné a je nově zavedeno na trh, tak se stává takzvaným záložním antibiotikem, které doktoři nebudou předepisovat velice často. Měli by se ošetřit na zvláštní případy. Všechny tyhle faktory vedou k tomu, že když se nějaká firma rozhodne zavést nové antibiotikum, velice těžko dosahuje ziskovosti. A proto dávají farmaceutické firmy přednost lékům, jako jsou natlumení bolesti pro onkologické pacienty nebo třeba psychofarmak, což jsou léčiva, které je možno užívat někdy celý život. A příslušné marže jsou o to vyšší oproti antibiotikům.
0: Jedním z doporučení, jak snížit riziko vzniku rezistence u bakterií, je užívat antibiotika jen tehdy, když jsou nezbytná, na základě doporučení lékaře. To znamená zabránit nadužívání antibiotik, stejně tak zneužívání ve veterinární medicíně.
1: Chtěli byste si připomenout úspěšné série pořadů Českého rozhlasu Plus? Na webu plus.rozhlas.cz najdete v sekci projekty to nejlepší, co v posledních letech vzniklo. Například dokumenty a rozhovory, které mapovaly rozdělenou společnost. Vrátit se můžete k cyklům úspěšných historických pořadů, jakými byly například Špioni, Politické vraždy nebo Měsíc majora Zemana. To nejzajímavější, co kdy zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu Plus, najdete v sekci projekty na webu plus.rozhlas.cz.
8: Radiožurnál
9: 20 hodin.
1: Český rozhlas Plus, zprávy
8: a Jana Gulda.
10: Vláda bude zítra rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Prezident se jednání nezúčastní. Víkendové závody MotoGP v Brně měly menší návštěvnost než loni. Tenistka Nosková vyhrála turnaj v Berlíně, Bousková slaví titul v Nottinghamu. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přeháníky nebo bouřky i silné a teploty až 33 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Prezident to řekl před začátkem pětního aktu v Ležácích. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
11: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
10: Premiér Babiš už dřív řekl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP. Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese, až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí. Americký prezident Donald Trump chce ve vztazích s Íránem nový začátek, řekl to viceprezident J.D. Vance po prvním kole jednání ve Švýcarsku. Rozhovory o míru na Blízkém východě označil za historické a řekl, že v posledních hodinách výrazně pokročili. Washington dál trvá na tom, aby Teherán neměl jadernou zbraň. K situaci v Libanonu Vance dodal, že v posledních několika dnech vnímá velký pokrok v jednáních.
12: Spojené státy udělaly pro zastavení konfliktu v Libanonu v posledních několika měsících více než kterákoliv jiná vláda na světě. A my na tom budeme i nadále pracovat. Mír nikdy není snadný, ale americký prezident je odhodlaný nejen k míru mezi Spojenými státy a Íránem, ale i k regionálnímu míru. Proto jsme zde a pracujeme na prosazení našich zájmů.
10: Írán příměří podmiňuje ukončením izraelských útoků na Libanon. Letošní motocyklová Grand Prix v Brně zaznamenala za všechny tři dny 171 230 návštěv. Informaci zveřejnil promotér šampionátu. Diváků přišlo na Masarykův okruh o 48 tisíc míň než loni a jedná se tak o jednu z nejnižších návštěvností za poslední roky. Podle Petra Boháče, mluvčího autodromu Brno, budou příčiny ještě vyhodnocovat.
9: Už teď víme, že se daleko více zaměříme na rodiny s dětmi, nabídneme jim možnost zvýhodněného vstupného tak, aby pro celé rodiny byla ta návštěva šampionátu ekonomicky reálnější. Budeme s promotérem diskutovat i o tom termínu. Je možné, že spousta návštěvníků a fanoušků má Grand Prix České republiky skutečně spojenou s letními prázdninami.
12: Fotbalisté Španělska porazili ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Atlantě Saudskou Arábii 4-0. Poprvé se na světovém šampionátu prosadil Lamine Yamal, dvakrát se trefil Mikel Oyarzabal. Úřadující šampioni Španělé slaví po úvodní bezbrankové remíze s Kapverdami první vítězství na letošním turnaji. Za necelou hodinu proti sobě nastoupí Belgie s Íránem. O půlnoci začne duel Uruguay-Kapverdy a o tři hodiny později se utkají Nový Zéland s Egyptem. Tenistka Linda Nosková ovládla turnaj v Berlíně a získala svůj druhý titul na okruhu WTA. Ve finále porazila Američanku Pegulovou ve třech setech. Stejným poměrem ovládla finále v Nottinghamu Marie Bousková, která přehrála Američanku Navarovou.
13: Hustý provoz kolony na příjezdech do Prahy a nehoda na silnici 38 na Znojemsku. Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy od sjezdu na Chocerady stále ještě hustý provoz. Kilometry 28 až 25 k omezení u Šmejkalky a pak jsou plné pruhy až na 10. kilometr ke sjezdu na Ruzyni. V úseku se zdržíte zhruba 10 minut. Na pražském okruhu od D1 na Ruzyni pomalý provoz u sjezdu na Barrandov mezi 15. až 17. kilometrem se zdržíte do 5 minut. Na pražském okruhu hustý provoz taky na východní části od sjezdu na D11 do Hradce Králové ve směru na Barrandovský most a pokračuje to až na Štěrboholskou spojku. Silnice 3 z Benešova k D1 do Prahy stále ucpaná od sjezdu na čtyřkolej zdržení kolem 30 minut. Obět se to dá po trase Kamenice, Velké Popovice a D1 a 38 ze Znojma do Moravských Budějovic po uzavírce opět průjezdná. U Blané ještě stojí jedno z havarovaných aut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Zítra bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů a na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce. Temná období a chvíle velkých činů.
16: V lockdownu za covidu to vypadalo, že bude muset paměť národa přestat nahrávat vzpomínky pamětníků. Jakýkoliv kontakt se starými lidmi představoval riziko právě pro ně. A my jsme se přirozeně obávali, abychom nikoho nenakazili. Lámali jsme si hlavu, jak dál. A přišli jsme na řešení. Sestrojili jsme průhledný kufr, do kterého jsme instalovali zapnutou techniku. Diktafon, kameru, tablet, který online přenášel tvář redaktora. Dezinfikovaný kufr jsme položili před dveře a pamětník si ho vzal do svého obýváku. Položil ho na stůl a mohl se natáčet. A takto jsme zaznamenali třeba příběh někdejšího politického vězně v 50. letech amerického špiona Miroslava Freuda.
17: Tak slyšíme se?
18: Ano, já vás slyším dobře. Vy slyšíte ve mě dobře?
17: Ano, to je nádherný zařízení, to funguje, jo?
18: No, vypadá to, že jo.
17: To je nový...
18: Tak jo, takže všechno by mělo fungovat v pořádku, takže můžeme začít.
17: Prosím.
16: Příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. Miroslav Frojda se narodil 7. března 1933 v Plzni. Jeho otec Václav, vyučený cukrář, kdysi nájemce jedné plzeňské restaurace, velmi sportoval. Hrál skvěle fotbal za Viktoria Plzeň, později Olympia Plzeň. Dokonce působil 3 roky jako trenér v Tunisu. Miroslav, jeho syn, ho zná ale jenom z fotografií a vyprávění. Byly mu 4 roky, když mu táta náhle zemřel.
17: V roce 37 zemřel na základě rychlého zápalu plic. Připojila se i tuberkulóza. Tehdy se to nedalo jako léčit. Takže mě byly 4 roky, tak jsem prakticky vyrůstal bez otce. Moje matka se vdala podruhé až po 11 letech.
16: Jeho maminka musela vydělávat. Nastoupila v Plzni do zámečnické dílny. Později se stala uvadičkou v plzeňském divadle.
19: Mikrofonem z Moravské Ostravy. Skýtá se nám obdobný obraz, jaký jsme již viděli v celé řadě českých a moravských měst. Desetitisíce pracujících lidí se sešlo, aby vyslechlo slova pana ministra školství a ministra lidové osvěty Emanuela Moravce.
16: Miroslav chodil do 1. třídy, kdy začala 2. světová válka. Bitvy se neodehrávaly jen na západní a východní frontě, ale i v plzeňských ulicích u německé a české školy.
17: My jsme byli napadáni Hitlerjugend. Oni byli uniformovaní, někdy nosili i nože. My jsme prakticky byli nuceni chodit kolem této školy. A jednoho dne, já nevím, kolik mě bylo, no tak ve 44. to by bylo asi 9-10 let, jo. Takže já mám vzpomínku, kdy teda mě zastavil Němec, teda ne v uniformě, měl hubertus a tyrolský klobouček, chyt mě za sako, trhnul se mnou a nazval mě českou svín. Takže já na to vzpomínám dodnes, protože já jsem mu tak rozmlátil hubu a ještě měl takové nohsledy menší, tak já jsem pak se pustil i do nich, strával jsem jim tašky a hásel jsem to přes plot. No a pak jsem byl vyšetřován, Němci si stěžovali, ředitel jménem Urč, tak to byl správný Čech, tak to zahrál do autu. Spolužáci mě dosvědčili, že jsem byl napaden a že prakticky jsem se bránil.
16: Frojdovi žili v Plynární ulici v Plzni hned u řeky Radbůzy. V 1. patře žila německá rodina Braunshoferovi, která chudým českým sousedům v přízemí všemožně pomáhala.
17: Takže já měl možnost za války jako rozlišit přímo v řadách Němců dobro od zla. Jo, to byli velmi solidní lidé a já mu, on se jmenoval Karl Braunshofer, takže já jsem pak řadu let mu dával na hrob květiny.
16: Miroslav si z války pamatuje jen určité obrazy, jak se schovával pod peřinou během bombardování, jak sbíral střepiny po leteckých pumách a dělal si sbírku ze šrapnelu z protiletadlových střel. Také si živě vybavuje jeden den, 6. května 1945. Kolem 8. hodiny raní pronikly do Plzně jednotky americké 16. obrněné divize. Tito vojáci osvobozovali jihozápadní Čechy a měli za sebou boje na území Německa. 6. května válka pro Plzeňany skončila.
17: Vzpomínám si na jejich příjezd. Řada lidí jim teda dávala buchty. Samozřejmě nevěděli, jak oni jsou skvěle zásobovaní. Takže já jsem prakticky tehdy za války mi maminka platila hodiny angličtiny, takže ještě dítě jsem byl schopen neznat, že bych ovládal angličtinu dokonale, ale byl jsem schopen tlumočit různým takovým podnikavcům, šmelinářům, který jim nabízeli buď filmy nebo alkohol, tak jsem byl schopen jim to tlumočit. Že? Já jsem prakticky Američany viděl denně, protože byli ubytovaní v kasárnách a v blízké škole dnešní Benešově na Doudlevecké třídě. Obdivovali jsme jejich výstroj, uniformy a samozřejmě, že jako děti oni nám často věnovali čokoládu nebo žvíkací gumy a jednou, když jsem tlumočil, tak mi ten Američan nabídl asi dvě krabičky cigaret amerických Camel a že je to pro otce. Já jsem teda mu řekl, že otce nemám, ale on mávnul rukou a prostě vzpomínky na ně mám velice pozitivní.
20: Německá rodina Braunshoferových, ta, co bydlela nad nimi, byla vyhnána revolučními gardami a jejich byt vykraden.
17: Měli dvě dcery a jedna měla holčičku, já nevím, jestli 3 nebo 4 letou, jmenovala se Ingrid a okamžitě jako rudá garda jim zabavila byt, že je vyhnali do nějakého internačního tábora a prakticky to byli vlastně první komunisti, že rudá garda. Měli pásky RG, no první jejich snahou bylo jako vykrást, co se dalo. No a jelikož nikdy nebojovali, tak se obvykle tím Němcům chovali jako krutě. Že? To byl další můj zážitek, kdy jsem tu rodinu litoval, té jsem je měl rád a oni se ke mně chovali celou válku velmi dobře. Chovali se velmi čestně.
20: Bývalí členové revolučních gard dnes tvrdí, že jen honili po lesích SS-many. A to je jistě pravděpodobné, jenomže kromě toho také rabovali majetek po Němcích a dopouštili se násilí na bezbraných.
21: To bylo takový všechno hrr a počkej, jo.
20: Toto je Josef Klesa, kdysi zlatnický a hodinářský učení, který se po roce 1945 stal bachařem na Borech. Po roce 1948 vstoupil do KSČ, aby měl prý jednodušší život. Vystřihl jsem z jeho hodinového vyprávění pro paměť národa 3 momenty. Co zažil v květnu 1945, jak se dostal k dozorcům na Borech a jak dnes nahlíží na komunismus.
21: Po lesích jsme honili ty SSáky, které utíkali, americké armádě utíkali, jo? Chtějí se dostat do Dobřana, do toho, že se vzdají radši. No my jsme potom, vždycky jsme tu četu chytili, pochytali jsme po lesích, no a tady jsme předávali v Přešticích do toho sběrnotábora.
22: A to jste měl i zbraně, nebo?
21: Ne, to co se hnal, Hajnej 2 pušky měl, já jsem měl Gold, už dřívějška, sovětský Nagan.
20: Jak se dostal k bachařům?
21: Ten strýda říkal, hele, ne, nech hovodinu a to zlatnictví pověš na hřebík. Tady máš jistý, to je státní správa, tady máš jistý jako já, pojď sloužit sem, ne? Oni dostali za to asi 5 000, když nás nabírali ty starý dozorci, jo? Tak měli za to nějaký peníze, nebo 3 000, nevím už, dostali. Prostě, když udělají nábor a ten příslušník to vydržel, byli tam hromadu, se nás vystřílel taky tady na Borech z Lukavice a z tuhle ty kluci, že to rozkrádali, že se dá dostat jenom ze zvyšných důvodů, no a ty tam nevydrželi. Tam se vystřílel za rok hromadu lidu.
20: A jak nahlíží na komunismus?
21: Komunistická ideologie je dobrá, když se správně dělá. Já nevím, jak to bych to řekl.
22: Jak by se měla dělat?
21: Já vlastně nevím ani, jak by to, aby dělník dostal práci, aby bylo, a ne zase takový uliváci, který si šli akorát pro peníze, no to by asi tak bylo všechno.
23: Posloucháte příběhy 20. století.
20: Miroslav Frojda věděl, co je komunismus zač. Jak se bachaři chovají k politickým vězním, protože jeho příbuzný seděl ve vězení na Borech. Jeho sestřenice ho navštěvovala a všechno doma vyprávěla. S komunistickým režimem, co sliboval ráj na zemi, hrubě nesouhlasil. Miloval Ameriku. Komunismus ze Sovětského svazu mu byl z hlouby protivný. Pionýrské a svazácké pochody a brigády mu připomínaly Hitlerjugend. Jeho svět byla Amerika. Učil se anglicky, miloval americkou hudbu, jazz, blues, swing.

0: Rok před maturitou v 19 letech, někdy v roce 1952, s kamarádem Václavem Šmucrem se pustil do poměrně ostré protikomunistické akce. I když z dnešního pohledu se to zdá být až legrační, že i tak to vypadal odboj. Vloupali se do dvou kluboven SSM a rozmlátili jim nábytek. Zajímavý je jeho kamarád Vašek, se kterým tyto akce podnikal. Ten pocházel z rodiny plzeňského živnostníka lakírníka. Václav byl skvělý harmonikář, který po Plzni jezdíval na kole vlastní úpravy. Řídítka zohýbal a prodloužil tak, aby kolo připomínalo amerického Harleje. Tito dva kluci, Mirek a Vašek, co obdivovali Ameriku, chodívali do místních putik, zpívali a hráli písně. Bavili tím všechny a ku podivu je nikdo neudal.
1: Já jsem s jedním kamarádem zlikvidoval prakticky dvě klubovny Svazu mládeže tam na čtvrti. Aniž by nás teda chytli, takže my jsme byli vysloveni zaměřen proti. Od mládí.
2: Jak jste zlikvidovali?
1: No, že jsme tam vtrhli a to zařízení jsme zničili prakticky.
2: Přišli na vás?
1: Ne. To se nikdy o tom mluvím, až snad teď poprvně.

0: Vy půdy bude rolníkům ústavně zaručeno.
1: Miroslav Frojda vystudoval strojní průmyslovku, na které v roce 1953 maturoval. V té době se Československo už zmítalo v hrůzné budovatelské fázi oné bezstřídní komunistické společnosti. Desetitisíce lidí mizely v uranových lágrech.
2: Že se dopustil velezrady, že byl ve spojení s touto velezrádnou skupinou.
1: Noviny denně psali o západních špionech a o nové třetí světové válce. Miroslav doufal v brzké vítězství svobodných demokratických zemí v čele s Amerikou. Toužil potom vystudovat leteckou vojenskou akademii, aby se stal pilotem stíhačky, se kterou by bez komplikací uletěl na západ. Absolvoval základní pilotní výcvik pro bezmotorová letadla. Složil těžké letecké zkoušky, ale u přijímaček to nevyšlo.
3: No já jsem od mládí se chtěl stát pilotem. Napřed vojenským a pak pilotem z povolání. To byl můj takový plán létat u aerolínii. Bohužel asi jsem někde měl nějaký protistátní řeči, takže jsem nebyl přijat jako létající personál, ale bylo mi nabídnutý jako letecký specialista. Z dnešního pohledu to vidím jako chybu. Měl jsem nastoupit jako letecký specialista za rok po nějaké přetvářce se dostat do pilotního výcviku. Ale další můj zájem byl teda po dosažení hodnosti poručíka, dokončení pilotního výcviku, uletět s nějakým vodným strojem Američanům. To byl můj plán, který já jsem důsledně sledoval.
1: Miroslav si uvědomoval, v jaké době žije, co jsou komunisté zač. Jeho sestřenice měla za manžela brankáře Modrého, mistra světa v hokeji, který byl v Monster procesu Modrý a spol. Odsouzen na 15 let vězení.
3: To samozřejmě mě naladilo proti komunistům, protože sestřenice ho navštěvovala v Plzni na Borech, tak se u nás vždycky stavěla.
1: Jeho sestřenice vyprávila, co viděla, jak svěstní dozorci neurvale zachází. Což dozorce na Borech Josef Klesa vehementně popírá.
4: Pokud já jsem viděl to, nebo to jsem se slyšel, takže se s nima zachází jako s dalším normálníma vězněma.
5: Oni často vypráví tyhle političtí vězni, že byli bytí.
4: Ne, to ne. Jestli si dám některý, si se dobýval ven, nebo pustil si hlubu na špacír, jak jsme říkali, ne, tak to byla jeho věc osobní, ale když jsem choval slušně, tak nikdo se ani nevšiml.
1: Nutno připomenout, že právě borské oddělení samotek ovládal sadistický dozorce Václav Brabec, který byl později v 60. letech kvůli násilí na vězních souzený. Na Borech se s politickými vězni zacházelo výjimečně surově. Bití a ponižování bylo na denním pořádku. Vězeňský řád byl nastavený nesmírně tvrdě. Miroslav Frojda se nedostal na leteckou akademii a tudíž se mu rozplynul sen o stíhačce a jeho vzdušné cestě do Ameriky. Nevzdal to a rozhodl se, že to zkusí po svých. Využil strýce, žijícího ve Vranově nad Dyjí, v podstatě na česko-rakouské hranici. Znal to tady dokonale. Od dětství jsem jezdil za dědou. U Vranova na jednom statku JZD si zařídil letní svazáckou brigádu přižních. Z Žitného pole to měl na hraniční čáru k ostnatému drátu ani ne hodinu. Zhruba 10 kilometrů. Přes les ještě méně.
3: 14 dní až 3 neděle jsme měli možnost sledovat pohyb hlídek, přítomnost stráží na věžích.
1: Miroslav Frojda tady mluví v množném čísle. K útěku přes hranice přesvědčil o rok mladšího kamaráda Jaroslava Kláse.

0: Využili jsme chvíle, kdy na nejbližší věži strážní nikdo nebyl, takže jsme se plazili nějakou obilovinou až na rakouskou stranu a tam se nás ujeli rakouští zemědělci. Je to obec Riegersburg, kde jsem až dodatečně zjistil a i jsem ho navštívil, byla sovětská posádka, kterou ubytovali v zámku. Takže oni prakticky říkali, dělejte jako, že nám pomáháte na poli. Takže my jsme pak asi po 2 hodinách zjistili, že ten náš přechod byl zjištěn. To znamená, že zjistili stopy v zoraném pásu, vystřelili raketu. My jsme se prakticky na to dívali, snad z dálky asi 0,5 kilometru. No a dělali jsme, že jsme Rakušáci, že děláme na poli.
1: Do Rakouska na konci druhé světové války vstoupila řada spojeneckých vojsk. Američané, Britové, Francouzi a Rudá armáda. Traduje se, že Rakušané pokřik ura sovětských bojovníků vysvětlovali, že se jedná o odvozené slovo ze slova ur, hodinky. Krádeže hodinek a všech možných osobních cenností byly jedním z hlavních znaků chování sovětských vojáků. Ale o chování Sovětu na německém a rakouském území nelze mluvit jako o osvobozování, ale jako o dobývání a porobě. Rudoarmějci znásilnili podle historických odhadů na tomto území více než 80 tisíc Rakušanek. Myslím, že i toto chování Sovětů způsobilo, že v Rakousku po válce komunisté totálně propadli. Měli ve volbách pouze 5% a ze 165 mandátů získali jen 4. V očích Rakušanů se z osvobození Sovětským svazem velmi brzo stala okupace. Rakousko bylo tedy rozděleno do 4 zón. Stejně tak hlavní město, Vídeň. Centrum ovšem zůstávalo mezinárodní. Uspořádání Rakouska připomínalo Německo, které bylo také takto rozděleno. Pro všechny uprchlíky z komunistického Československa bylo nebezpečné padnout do rukou udavačů, spolupracovníků se sovětskými vojáky, kteří zatčené okamžitě deportovali zpátky. Miroslav Frojda a Jaroslav Klas měli obrovské štěstí. Narazili na slušné Rakušany.
0: Starosta obce nám poslal peníze na autobus a instruovali nás, kudy pak máme jít a kde máme nastoupit na autobus. Já nevím, jestli to bylo Pulkau nebo Weitersfeld, ale tam jsme prakticky nastoupili na autobus. A ještě krásný zážitek byl, že na té cestě nás nechali nějací dobří Rakušáci jako přespat. Vyčistili nám boty, aby jsme nebyli nápadní, až budeme vstupovat do autobusu. Naučili mi požádat německy jako volísky. Jo? A my jsme prakticky to pak další den ráno zrealizovali a dostali se do Vídně.
1: Teď příběh na chvíli přerušíme, po zprávách se k němu vrátíme a uslyšíte, jak se z něj stal americký špion, jak ho Američané vycvičili, dali mu peníze a vrátili zpátky. Nebudu teď prozrazovat, jestli ho STB dopadla. Počkejte si, teď mají slovo kolegové s krátkými zprávami.
2: Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus.
3: Hodin 20:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Zprávy a Jana Gulda.

0: Zástupy lidí se dnes odpoledne po 16. hodině vydali na pochod na podporu veřejnoprávních médií. Od stanice metra Pražského povstání se vypravili k budově České televize. Akci organizovalo uskupení Milion chvilek. Podle něj hrozí převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu. Evropa i dnes čelila rozsáhlé vlně veder, teploty na mnoha místech stoupaly k hranici 40 stupňů Celsia. Řada zemí kvůli počasí vydala celostátní varování před horkem, vedra ale narušují i dopravu a mají dopady na přírodu, turistická centra a sportovní akce. Meteorologové varují, že současná situace může přejít do dlouhodobějšího období extrémních teplot. Zpráva na ruském okupovaném ukrajinském autonomním poloostrově Krym zakázala na všech čerpacích stanicích prodej pohonných hmot, které teď zůstávají vyhrazené jen pro vládní orgány. Na síti Telegram to oznámil ruskem dosazený šéf Krymu Sergej Aksionov. Ukrajinské ozbrojené síly, které od února 2022 vzdorují ruské invazi, v posledních týdnech zintenzivnily údery proti ruské ropné infrastruktuře a taky proti zásobovacím trasám, po kterých na Krym proudí paliva. A pobřežní policie začala s novou sezónou s kontrolami rekreačních plavidel a jejich vůdců. Dohlíží taky na bezpečí ostatních návštěvníků. V Ústeckém kraji, třeba na velká jezera, jako je Milada na Ústecku, Barbora na Teplicku nebo Most a Matilda v Mostě. Fotbalisti Španělska porazili v Atlantě na mistrovství světa Saúdskou Arábii 4-0. Za necelou půl hodinu začne zápas Belgie s Íránem. Od půlnoci se utkají Uruguay s Kapverdami a o 3 hodiny později bude hrát Nový Zéland s Egyptem.
1: Překážky na D2 u Hustopečí a opět neprůjezdná 38 na Znojemsku. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy před sjezdem na Hustopeče. Nebezpečné překážky na 24. kilometru stojí dodávka a kolem jsou v obou pruzích kusy pneumatiky. Opatrně, hrozí defekt i nehoda. Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy od sjezdu na Chocerady ještě místy hustý provoz zhruba od 25. kilometru u omezení u Šmejkalky až na 10. kilometr ke sjezdu na Ruzyni. Na trase se zdržíte kolem 5 minut. Na silnici 3 z Benešova k D1 a do Prahy od sjezdu na 4 kolona s aktuálním zdržením 10 minut. Silnice 38 ze Znojma do Moravských Budějovic. Podle policie znovu neprůjezdná mezi Pavlicemi a Moravskými Budějovicemi u Blané. Odklízí následky nehody. Dá se to objet okolními silnicemi kolem Rybníka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Až do půlnoci platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami. Můžou je provázet kroupy a taky vítr o rychlosti až 75 km za hodinu. Zítra čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno. Postupně oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. A nejvyšší teploty zítra 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
3: A dnes vyprávíme osud Miroslava Frojda, rodáka z Plzně, pocházejícího z rodiny cukráře a fotbalisty. Muže, který překládal v květnu 1945 osvobozujícím vojákům americké armády. Člověka, který v 50. letech po plzeňských putikách s kamarádem zpíval americké šlágry. Toužil se stát vojenským pilotem a sloužit v americké armádě. V 19 letech v roce 1953 utekl s kamarádem Jaroslavem Klasem přes hranice do Rakouska. A my jsme před zprávami skončili ve chvíli, kdy se za dobrodružných okolností úspěšně dostali do Vídně. Příběhem vás provází Mikuláš Kroupa. Po příjezdu do Vídně se oba kluci poměrně snadno dostali do části spravované Američany a tam pak vyhledali vojenské velitelství s tím, že chtějí vstoupit do armády. Američané je nejprve ubytovali společně s dalšími uprchlíky. Jejich pokoj byl umístěn v překrásné vídeňské vile v Gregor Mendel Štráse 56. Je to rozsáhlá vila s velkými okny a výhledem do překrásné zahrady. Dnes vila slouží jako soukromá školka.
4: Velmi slušné stravování. Prakticky každý den, kromě sobota, nedělí, jsme byli vytěžováni zpravodajsky. Neboli samozřejmě jsme neměli žádné zábrany, na co se nás zeptali a věděli jsme to, tak jsme jim ochotně řekli. Jo. V armádě jsme nebyli, takže ty údaje nemohly mít nějakou extra kvalitu nebo hodnotu, ale tak obecně, já nevím, o objektech, letištích.
3: Po pár dnech byli čeští uprchlíci z Vídně převezeni do amerického kasárenského objektu v Linci na adresu Ausweitenweg 36. Tady probíhaly další výslechy a rekrutace do tajných služeb. Miroslav při výslechu totiž řekl tři klíčové věci. Že chce bojovat proti komunistům, že má doma u kamaráda dokonce schovaný samopal Beretu, což byla pravda, jednalo se ale ovšem o velmi zastaralou zbraň a Miroslav k ní neměl ani zásobník. A třetí věc, kterou u výslechu Freuda řekl, je, že chce žít v Americe a stát se americkým vojákem. Nabídli mu tedy, že ho vezmou, pakliže půjde zpátky do komunistického Československa, založí odbojovou skupinu, která bude sbírat informace o československém vojsku a bude tyto informace ukládat do takzvané mrtvé schránky. Pakliže toto splní, zavazují se, že ho přijmou do armády ve Spojených státech a časem získá i občanství.
4: Samozřejmě, že se tam dostávali i provokatéři, kteří pracovali třeba s STB. Jo. Takže obvykle jim STBáci vytvořili nějakou legendu, no a oni tam infiltrovali, že jo. Takže ono to, Linec, prakticky to byl dělící čára, tam byl Dunaj a přes most Urfár tam už byli Rusové. Takže na jedné straně mostu stál Rusák a na druhé straně Američan, že jo. Takže prakticky i to město bylo nebezpečné, tak potom, když jsme přijali spolupráci se zpravodajskou službou, tak oni nás ubytovávali jako v horách, mimo Linec, tak aby jsme nebyli jako v dosahu.
3: Před lety jsem pro paměť národa natočil svědectví někdejšího majora státní bezpečnosti Vratislava Horolda, který se právě podílel na operacích v takzvaném protirakouském oddělení. Tady jsou krátké sestřihy z jeho vyprávění.
5: Když jsme tak spolu diskutovali třeba na tom pracovišti, tak jsme došli k závěru, že ty Američané sem posílají lidi, aby jsme je my chytali. Vysloveně takhle. A to z toho důvodu, že tam třeba přišel uprchlík. Oni ho získali ke spolupráci. Dva dny ho školili, nebo tři dny, a vyslali ho sem. Pro úplnou blbost. Třeba získání telefonního seznamu v Praze, když ty seznamy měli na americké ambasádě, pochopitelně pro ně nebyl problém to sehnat. Třeba to nebylo tak, ale na nás to dělalo dojem, že nás sváně posílají, aby jsme chytali tady ty jednoduchý lidi, aby jsme se s tím zasekali, aby oni potom se mohli chodit, poslat někoho vhodného, schopného.
3: Jeden z nejslavnějších agentů chodců, Otaran Bousek.
6: Telefonní seznamy, no tak dvě knihy, což byla normální, to se nedalo, nedalo nic, že jo, tak tolik toho. Papír je těžký, jo, nebo cokoliv. No a to je limitovaný, když jsem pak musel jít terénem, kde ve tmě, jo, kde teda, tak to šlo o zlomení nohy, jo, klopítat napříč brambořištěm, nebo kde byla řepa, nebo dokonce obilí, jo, který bylo metrový, tak prodírat se. Člověk byl mokrý až po stehna od rosy, nebo to. Směrem do Německa na tom nezáleželo, ale když se šlo dovnitř, tak musel člověk vypadat, jako když před půl hodinou vyšel z domova, že brzo ráno, v 5 hodin ráno, když šel na první vlak, který nerychlík, jakýkoliv, dostat se pryč z Chebu, že jo, ať to jelo nahoru na Karlovy Vary, nebo ať to jelo na Plzeň, že jo. Prostě první vlak, který jel, tak do něj skočit a říct, já jsem přijel na poslední chvíli, dejte mě jízdenku, že jo. Čili já jsem si kupoval jízdenku od průvodčího, že jo, když to dopadlo takhle. Ale tak si říct, že to množství věcí a tak dále je limitovaný. Jo. To taky nebyl náš účel, aby jsme nosili, dělali nějakého toho, tam šlo speciálně o poštu. Jo. Tady spojka konečná sebrala veškerou počtu, že jo, která tady byla od toho, no počtu zkazy a zprávy a tak dále. Takže to se dalo vzít, že jo, ale aby člověk nesl nějaký věci, které jsou těžké, to se prostě nedalo.
3: Tolik Ota Rambousek. Vraťme se ještě k Vratislavu Heroldovi, majorovi státní bezpečnosti, který v té době pracoval v takzvaném protirakouském oddělení.
5: Tam jsem dostal přidělený taky spolupracovníky, který byli v Rakousku, který pro nás pracovali. Celkový počet já nevím, já vím asi o 3. Pochopitelně jich muselo být hodně víc, ale myslím ze 3, nebo možná ze 4, ale víc určitě ne. A ty přicházeli pod nasmluveným heslem, přicházeli na hranice, tam jsme si je přebírali v pátek nebo v sobotu, vytěžovali a v neděli se zase posílali do zahraničí. Tato práce mě pochopitelně bavila, to bylo něco živýho. Takže jsme měli celkem velmi dobrý přehled, jak je to v těch táborech uprchlíků v Rakousku. My jsme se nezajímali tolik o Čechy, i když taky pochopitelně, ale spíš o ty orgány, které dělali proti nám. V těch táborech jsme měli naprosto dokonalý přehled. I nakonec ty orgány, oni, myslím si, měli o nás taky takový přehled stejný, protože některý ty agenti pochopitelně dělali pro obě strany. To si jako celkem z toho vyplínalo.
3: Slova bývalého důstojníka STB Herolda koriguje a doplňuje badatel Radek Schovánek.
7: Z historických výzkumů víme, že bylo několik lidí, kteří ať už byli přímo vysazeni tedy do uprchlických táborů, nebo byli později získáni, pokud jsem přešli jako agenti chodci, dokonce to místo, kde byli získáváni ke spolupráci, byl objekt ve Vintrově ulici, tehdy se tomu říkalo statek. A samozřejmě je to možné, protože ti lidé tady byli zadrženi a měli vlastně dvě možnosti, buď riskovat mnohaleté vězení, případně popravu, nebo se zavázat ke spolupráci a odejít tedy zpátky na druhou stranu. Otázka je, nakolik takovou věc vyzradili, ale pravda je, že značná část lidí, kteří sem chodili jako agenti chodci, byla pod kontrolou státní bezpečnosti.
8: Jaká část? Dá se to?
7: To se dá těžko nějakým přesným způsobem popsat, ale pravděpodobně většina.
3: Miroslav Freuda vzpomíná, že Američané věděli, že mají mezi sebou takzvané krtky, double agenty. I to byl prý důvod, proč se často stěhovali.
4: STB a vůbec ruská spravodajská služba jako jsou známí jako svou lstivostí a prohnaností, že nebyli. My jsme samozřejmě to nezaznamenali, ale jako teoreticky nám bylo jasný, že tam vysílají i uprchlíky jako svý agenty, že jo, který vybavili nějakou historkou, který se tam klidně mohli mezi námi pohybovat. A hlavní nebezpečí bylo, že když jsme pak jako vstoupili do služeb zpravodajské služby, tak jsme samozřejmě byli honorováni a mohli jsme utrácet v restauracích poměrně víc než běžný uprchlík, který prakticky měl jenom jako skromný kapesný. A... Takže i tady mohli pohybem v určitých restauracích a hospodách, že jo. To je v tom Linci, se to obvykle stahovalo Landstraße, že jo, Café GT nebo Café Traxlmeier, no, Klosterhof, jo, to se tak vzpomínám, no tak tam, když si nasadili nějaký agenty, no tak mohli získat jako informace tohoto druhu. Ale Američané si toho byli vědomi, takže my jsme pak byli ubytováni v oblasti Gmundenu, to je na jezeře Traunze. No a konkrétně jsme byli ubytováni v Altminsteru a potom Traunkirchenu, jo, což jsou velice hezký malební místa na břehu jezera Traunze. Takže tam jsme mohli, já nevím, jsme jezdili i na Plachetnicích a prostě jsme si to nějak užívali. A už měl člověk pocit, že není bezprostředně vystaven nebezpečí, jako v tom Linci.
9: Jakým způsobem probíhala ta příprava vaše?
4: Čistě teoretická. Dostali jsme samozřejmě technické prostředky překonání překážek, to znamená kleště, gumové rukavice, pláštěnky, peníze, hodinky, které jsme měli, to byl nedostatkové zboží, jako případně uplácet, jo. Dostali jsme falešný legitimace, dále falešný i pracovní průkazy. My jsme byli prakticky ten aparát, jo, vytvoření těch tajných schránek, to se dá jako všelijak organizovat, že jo.
9: A nějaký praktický výcvik, kamufláž, zacházení se zbraní?
4: Ne. My jsme, můj jako kamarád, to byl takový pistolník. Já jsem tu pistoli odmítl, mi nabízeli armádní Colt, který byl těžký a jenom by překážel v pohybu. Jo. Takže jsme měli nože, které prakticky měly sloužit případně, já nevím, píchat, jestli není mina. I ta úroveň toho školení nešla nějak do hloubky, protože prakticky založením té skupiny a vyslovením jejího souhlasu, vytvoření tajných schránek, tak prakticky oni už by si to dirigovali sami.
2: Pochybnosti o tom, že příprava československých agentů chodců nebyla v západních zemích dostatečná, jsou, zdá se mi, v čemsi odůvodněné. Nutno si ale uvědomit, že tajným službám na západě šlo o čas. Každý, kdo se dostal z komunistického koncentráku, nesl množství informací. Například, kdo je ochoten proti komunistům doma něco dělat. Znali také cestu přes hranice, dokázali popsat konkrétní okolnosti života za železnou oponou. Jenomže okolnosti se rychle měnily. Cesty přes hranice mizely, převaděči mnohdy pod nepředstavitelným tlakem spolupracovali se státní bezpečností. Obecně úkolem agentů vracejících se do Československa bylo vytvářet v komunistické zemi odbojové skupiny, sbírat zpravodajské informace a dostávat je na západ. Používali k tomu systém takzvaných mrtvých schránek, což si můžeme představit jako tajná místa, kam spolupracovníci ukládali vzkazy. Agenti chodci také převáděli lidi přes hranice, i když z toho západní zpravodajské služby postupně ustupovaly, protože mezi lety 1952 až 1953 došlo na hranicích k zaminování, k zavedení vysokého elektrického napětí.
10: Posloucháte příběhy 20. století.
2: V neděli 8. srpna 1954 v noci se Miroslav se svým přítelem, kolegou, agentem Jaroslavem Klasem, krátce i doprovázeni převaděčem, se kterým je skontaktovala americká tajná služba, se vypravili československo-rakouským hranicím směrem k Dolnímu Dvořišti.
3: Převaděč je skutku doprovodil až k čáře. Klas, vybavený revolverem a kleštěmi, úspěšně vystříhal díru v hraničních drátech, plížili se pásmem. Proběhli lesíkem a ocitli se nedaleko osady Český Heršlák. Pršelo, byla tma a zima. Báli se nejen pohraniční hlídky, ale především jejich psů. Měli na ně obranu.
4: Což spočívalo v ampuli, tekutina v ampuli, obalená nějakou podezní motou. Na to, když jste šlápl a vláčel to na provázku za sebou, tak pokud na vaši stopu by narazil pes, tak ztratil čich. No a jelikož poprchávalo, my jsme postupovali tím hraničním pásmem, jeho šířku dneska těžko odhadnu, ale mohlo být třeba i 8 kilometrů. No a po zdolání nějakých 4 kilometrů jsme probíhali, samozřejmě napřed jsme se drželi v lese, ale pak jsme přišli do úse, kdy jsme museli přes nezarostlou plochu a dostali jsme se do úseku, kde byl násep železniční tratě s podchodem. Jo, tak to jsme zatrnuli, jsme nevěděli, jestli ten podchod třeba nebude hlídán, ale nicméně nic tam neprošli jsme. No a dál, bohužel to nebylo příliš jako zalesněn, takže jsme nebyli moc krytý. No a zřejmě nás ta hlídka zahlídla a vystřelila raketu, já nevím, jestli měli svůj signál, nevím, narušitel, ale vyhledali jsme takovou plochu, kde byla taková skoro větší louže, jako takový močál, jako. A tam v domnění, že ten pes nás tam nenajde, že jo, tak jsme zalehli. No a já mu ještě kolegovi pošeptal, aby se zbavil zbraně. Na to mohlo jako třeba dojít, že by byl i trest smrti. Že? A zdali jsme to až tehdy, když ten pes mě tahal bez štěknutí. On byl na dlouhém vodítku za nohu, za kaloty. Tak jsme jako vykřikli nestřílet, jo? Vzdáváme se. Jo? No.
3: Podle zatýkacího protokolu byli mladíci zatčeni 9. srpna po půlnoci, asi v 1 hodinu ráno. Nemile mě překvapilo, že zatčení a uvěznění obou mladíků podle protokolu z 11. srpna nařídil major státní bezpečnosti jistý Kroupa. Samozřejmě vylučuji, že bychom s ním jako rodina měla co dočinění, i když člověk nikdy neví.
10: Posloucháte příběhy 20. století.
3: Miroslav byl ve vazební cele v Plzni prohledán, jeho osobní věci mu byly zabaveny. Estébáci u něj našli silné gumové rukavice, které mu posloužily k překonání osnatých drátů, falešný občanský průkaz na jméno Vladimír Nejedlý, dvoje náramkové hodinky. Pan Freuda je měl od Rakušanů k rozdávání jako odměnu těm, kteří by mu pomohli. U sebe měl i buzolu, jodovou tinktúru, baterku, pláštěnku. Také mu policisté zabavili pěkný štůsek bankovek. Asi tak 2 až 3 tisíce ve 100 korunách a menších bankovkách. Stovky rakouských šilinků. Celkem to představovalo docela slušný obnos. Dejme tomu, že odpovídal tenkrát 2měsíčním platům.
4: Naše situace byla taková, že my jsme, jelikož nás zatkli při první cestě, tak jsme se nestačili s těmi lidmi spojit. Neboli ani ti lidé nemohli spáchat nějaký protistátní čin. Jo. Nás netloukli. Je fakt, že na nás působili neustálou teda buzerací těch stráží. Neustále chodit, že vždycky se otevřela špehírka od té cely. A když jste si sedl nebo přestal chodit, v noci svítila žárovka, že jste prakticky, jste se musel nějak, a to vás, na vás žvali, že si nesmíte zakrývat oči, neboli oni vás deptali jako jiným způsobem, nebo se snažili zbudit dojem, že teda by to mohl být i trest smrti. Jak jsem tomu nevěřil, jo. To je zajímavé, že vás začnou zajímat i takový detaily, jako je třeba, nevím, pohyb pavoučka někde jako v té cele, nebo pokud moucha. Prostě začnete vnímat úplně jinak, že jo? Ale zase pomocí takové logiky si říkám, nemůžou tě dát trest smrti, když si prakticky to nevykonal, že jo? Vlastní akt nějak zpravodajský.
2: V některých dalších příbězích 20. století vám přiblížím detaily ze života těchto lidí v komunistických kriminálech. Jak s nimi režim zacházel po propuštění, proč většina agentů chodců, západních špionů po kriminále ztratila zájem proti režimu něco dělat. Miroslav Frojda dostal 15 let a odseděl si 11. Jeho kriminál byl opravdu velmi těžký. Zažil Bory, Valdice, Leopoldov, Mírov.
4: Měli jsme pouta ocelový, ale jeli jsme autobusem a to bylo z Borů na Pankrác a pak hned zase z Pankráce do Leopoldova. Takže to, že člověk mohl sedět v autobuse a viděl ten civilní život, tak to byl dost silný zážitek, že obtedy nás zajímali v tom věku pochopitelně ženy, dívky, ale zajímavý zážitek byl, když ten autobus z Plzně na Prahu vystoupá k ústřednímu hřbitovu a tam je pochovaný můj otec. Zajímavý, že jsme projížděli nějak zvolna a já jsem jako se modlil, jo, za tátu. To byl dost silný zážitek, protože já jsem pochopitelně prošel i takovou fází bezvědectví, ale zajímavý, že v těžkých momentech prostě ta víra a ta modlitba se nějakým způsobem vrací.

0: Milí posluchači, na závěr mi dovolte poděkovat za všechny z Paměti národa a z neziskové organizace Postbellum. Děkuji za vaši pomoc a podporu.
1: Právě jste slyšeli dokument z cyklu Příběhy 20. století. Víte, jak vzniká? Znáte internetový portál Paměť národa?
2: Pak možná víte, že vzpomínky pamětníků natáčejí lidé z neziskového sdružení Postbellum.
1: Jejich práce se neobejde bez vaší podpory. Děkujeme všem, kteří posílají dary. Budeme rádi, když se stanete členem klubu Přátel Paměti národa.
0: Stačí se přihlásit na 3x2tv.pamětnároda.cz. Budeme vás zvát na výlety, výstavy, koncerty. Budete od nás dostávat i časopis a mnoho dalšího. Děkujeme. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
3: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
4: Co všechno nám umožňují investice?
5: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Investice jsou finanční prostředky, které byly investorem vloženy do konkrétního projektu za účelem jejich zhodnocení. S vynaložením investice investor vždy podstupuje určitou míru rizika. Toto riziko by ale mělo být vždy vyváženo požadovaným ziskem. Míru rizika by měl každý volit podle toho, na co a kdy bude investované peníze potřebovat. Obecně platí, že dlouhodobé investice snesou vyšší míru rizika než ty krátkodobé, protože je u nich méně pravděpodobný dlouhodobý výrazný výkyv výnosu. Češi jsou ale poměrně opatrní investoři, riziko rádi nemají a proto také často drží hotovost na bankovních účtech. Na nich a také v hotovosti mají dohromady téměř polovinu všech svých finančních prostředků. Další třetinu svých finančních aktiv mají české domácnosti uloženou v akcích a asi 10% úspor drží v podílových listech podílových fondů.
6: Radiožurnál 9 hodin večer.
5: Český rozhlas Plus, zprávy.
6: Zprávy a Jana Gulda.
7: Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu. Před 77 lety komunisti zavraždili válečného hrdinu Heliodora Píku. Fotbalisti Belgie hrají na mistrovství světa proti Íránu. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky i silné a teploty až 33 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Fungování českého sportu by měl nově řešit komplexní zákon o sportu. Pracují na něm koaliční i opoziční politici. Zákon počítá mimo jiné s úpravou financování nebo prevencí manipulace sportovních soutěží kvůli sázení. Nově má taky jasně definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Ti si budou moct vybrat z několika možností, jak svou profesi vykonávat, říká poslanec opoziční ODS Karel Haas.
8: Standardní pracovní poměr, čistý podnikatelský vztah, pak tam je nějaká třetí mezivarianta a s těmi variantami, aniž bychom předepisovali, kdo kterou bude používat, spojujeme naprostou právní jistotu v pracovně právních otázkách, v daňových otázkách a tak dále.
7: Finální podobu zákona představí politici v září. Pokud ho parlament stihne projednat a schválit, mohl by platit od příštího roku. Centrem Kyjeva dnes prošel pochod hrdosti na podporu práv a sexuálních menšin. Souběžně se tam konala taky alternativní akce přívrženců tradičních hodnot, kteří odsuzují sňatky osob stejného pohlaví. 10. ročníku Kyjev Pride se podle organizátorů zúčastnilo 5000 lidí. Dorazili i diplomati z různých zemí, včetně kanadské velvyslankyně. Během pochodu zazněl letecký poplach a starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko vyzval lidi, aby se přesunuli do krytů. Podle agentury Interfax Ukrajina, ale většina účastníků obou akcí zůstala na místě. Kampaň s názvem Buď připraven naslouchat motivuje táborové vedoucí, aby se nebáli dětem nabídnout pomoc. Právě na letních táborech se totiž děti často svěřují s osobními problémy. Za kampaní stojí organizace Nevypusť duši, Junák a taky písničkář Pavel Čadek. Pro vedoucí připravili například karty s doporučeními pro vedení podpůrného rozhovoru, říká skautka Barbora Trojak.
9: Ve Skautu obecně považujeme za důležité pomáhat druhým a umět podpořit někoho, když není v pohodě nebo prochází těžkou situací. Ze skautské krizové linky pro vedoucí můžeme soudit, že mezi velmi časté potíže dětí a mladých lidí patří třeba vztahové problémy, potíže v rodině, sebepoškozování, úzkosti nebo například poruchy příjmu potravy.
7: Dnes je to 77 let od justiční vraždy válečného hrdiny a legionáře Heliodora Píky. Podílel se na protinacistickém odboji. Ještě za války upozornil i na zločinnost stalinovského režimu.
10: Ten proces byl tajný, beze svědků. Je to nebývalý prezident v právu, kdy při hrdelním procesu nevypočuli ani jedného svědka.
11: Popsal vykonstruovaný soud syn generála Heliodora Píky, Milan. V rozhovoru pro Paměť národa vzpomínal i na to, že jeho otec odmítl emigrovat a zradit vlast.
10: On hovorí, já tuto vlast v žádném případě neopustím. Já se budem hájit, já jsem čistý jako linie.
11: Komunisti obvinili generála Píku z vlasti zrady. Tvrdili, že předával informace západním státům. Píka v první světové válce bojoval na Haličské i Alsaské frontě. Ve druhé světové válce byl vojenským vyslancem v Rumunsku i Moskvě. Už tou dobou varoval před tím, že Sovětský svaz neusiluje o svobodné Československo, ale o diktaturu. Lucie Machartová, Radiožurnál.
12: Fotbalisté Španělska na letošním mistrovství světa poprvé vyhráli. Po bezbrankové remíze s Kapverdami porazili v Atlantě Saudskou Arábii 4-0. Belgičani hrají v Los Angeles proti Iránu. Zápas sleduje Petr Kadeřábek.
13: Ve skupině chtějí Belgičané napravit remízu z prvního duelu, mají velký tlak už po 4 minutách, měli velkou šanci, ale Romelu Lukaku v ní neuspěl, naopak si vysloužil žlutou kartu. Zatím Belgie Irán 0-0. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
12: O půlnoci začne duel Uruguay-Kapverdy a zítra od 3 hodin ráno se utká Nový Zéland s Egyptem.
14: Komplikace na D35 se u sjezdu na Podštát a kluská silnice 11 na Bruntálsku. Na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou čekejte omezení. Za sjezdem na Podštát kilometru 294 stojí vpravo porouchané nákladní auto s přepravníkem na koně. Zvířata potřebovali převést do jiného přepravníku, dálnice chvíli stála, podle kamer se teď provoz v místě opět rozjíždí, už se jede. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chodce Rady stál autobus, podle kamer kilometr 22,5 vpravo na krajnici a už je pryč. Na silnici 11 z Bruntálu do Horního Benešova kluská vozovka Olej. Za odbočkou na Milotice nad Opavou čekejte lidi na vozovce, taky omezení na místo vyjeli hasiči. A na Pražském okruhu ve směru k D1 hustší provoz u sjezdu na D5 do Plzně mezi kilometry 23 až 21 zavřeli pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Až do půlnoci platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami. Zítra čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. A nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Dnešní debata Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla z cyklu Ctnosti a neřesti se jmenuje Jak přežít technoevoluci. Diskutovat budou tři hosté. Katolický kněz Tomáš Halík, který by mohl přinést existenciální a duchovní pohledy. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Zakladatelka iniciativy AI dětem Eva Nečasová, která říká, že děti už nás v otázce technologií předběhly a já doufám v praktický pohled na dopady na vzdělávání děti a společnost. Dobrý den.
17: Dobrý den.
15: A režisér nové inscenace Davidského divadla Tři zmrzlí, Pavel Šimák, který téma umělé inteligence přenesl na divadelní prkna. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Moje jméno je Renata Kalenská a vítám diváky v kavárně Davidského divadla a zdravím posluchače Českého rozhlasu Plus.
5: Ctnosti a neřesti. Posloucháte záznam z veřejné debaty, která vznikla díky spolupráci Českého rozhlasu Plus
16: a Davidského divadla.
15: Základní otázka. Jsme svědky technologické změny nebo změny lidské civilizace? Tak možná bych to odstartovala vámi, Tomáši.
17: No, ta změna technologie skutečně mění společnost, mění civilizaci a může za určitých okolností změnit vlastně lidskou existenci.
15: Z vašeho pohledu, co je technoevoluce?
17: Technoevoluce je... Tady máte technoevoluce nebo technorevoluce? Protože ona skoro je to technorevoluce, protože je to dramatická. Dramatická změna prostě životního stylu a myšlení lidí a komunikace mezi lidmi, která je způsobena prostě těmi užíváním, případně nadužíváním, což bude asi veliký problém, těch moderních technologií.
15: A stejné otázky jsou i na vás, tak Evo?
18: No, u té první já to vním úplně stejně jako mě. Technologie je takový hack, který tu společnost jako hodně ovlivňuje, a proto třeba i teďko si myslím, že zažíváme takový ten velký generační rozkol, že moc nerozumíme vlastně dětem, protože žijou v úplně jiném světě a jsou s těma technologiemi opravdu hodně v kontaktu. Současně taky my dospělí, ale my používáme vlastně jiným způsobem, jsme na jiných platformách a tak dále, takže tam se prohlubuje nějaký to neporozumění a z toho si myslím plyne většina problémů i jako ve školách, ve vzdělávání. A druhou otázku.
15: Co podle vás je technoevoluce a možná můžeme volně přejít k termínu technorevoluce?
18: Technorevoluce. No, tak to je asi to, co, jako v čem jsme teďka. Že AI jako taková nebo umělá inteligence, tak to je tady s náma už jako 70 let. Vyvíjí se hodně silně a teď poslední dobou, že jo, ty poslední pár let je to ta, hodně ta generativní umělá inteligence, o který se dost mluví. Nicméně AI jako taková, zejména ta metoda teda strojového učení, vlastně nás ovlivňuje už více jak 10 let na sociálních sítích a to já si myslím, že je ta hlavní společenská změna. Mm-hmm. Že ta změna, která nastane v důsledku generativní umělé inteligence, je teprve jako na vzestupu.
15: Pavle, možná kdybyste to spojil se svou inscenací Tři zmrzlí. Já jsem to neviděla, ale četla jsem scénář, takže nějakou představu taky mám a nevím, kdo tady v kavárně viděl představení Tři zmrzlí, ale zkuste to i propojit s tím pohledem režiséra, který se tomu věnoval asi z úplně jiného úhlu pohledu.
19: Pro mě je to možná jenom taková vlna, příchod nějaký pro nás překvapivý a rychle se rozvíjející technologie. Pro mě to je jenom zase nějaká vlna, která se někam převalí, protože jak dlouho tady z hlediska třeba vůbec existence života na Zemi jsme, jak my teďka to řešíme desetiletí a já třeba přemýšlím o tom, že za 4 miliardy let tady už fyzicky, materiálně ty věci nebudou. To znamená, že mně to trošku připadá, ale já to chápu, že zase na druhou stranu stojím nohama na zemi, mám rodinu, mám děti, tak samozřejmě zodpovědně řeším i tyhle věci, ale baví mě se na to dívat i z hlediska nějakého obrovského, dějinného, vesmírného, duchovního i spirituálního vlastně nadhledu. Možná nám může pomoct se trošku uklidnit v tom, že to zase je prostě něco, co nečekáme, co taky posuzujeme zevnitř toho bouřícího víru, ale ono to zase přejde. A já jsem třeba už někdy před 15 lety četl pojem, že od sociologů prostě, že přijde nová digitální inteligence. Takže pro mě to třeba úplně překvapivý není. A spíš se na to dívám jako na nějakou kouli, která se nabaluje a už prostě jede. A myslím si, že to jako nemůžeme zastavit. A z hlediska toho, co se to ocitlo v představení, možná bych to malinko odsunul, protože nám se stalo to, že nakonec se to téma vlastně do toho představení nedostalo, i když jsme to hodně intenzivně zkoumali.
15: Ale ve scénáři je to úplně skvělé, takže na čem to stavíte?
19: Nakonec vlastně na vztazích. Vlastně v podstatě ten myšlenkový pochod byl, že prozkoumali jsme to téma hodně intenzivně, došlo k nějakému, což tam zůstalo téma, k nějakému i smíření s tou technologií. Přemýšleli jsme o tom, co naopak my lidi můžeme poskytnout. Já třeba umělou inteligenci, když už ji takhle musíme říkat, vnímám jako nějakou entitu. Respektuju ji, jako říkám, nějakou entitu, která tady je, která dokáže zpracovat obrovské množství dat a myslím, že vzniká nějaký duchovno. Navíc se k ní chováme z mého pohledu jako rodič, protože my ji krmíme, my jsme ji jako nějakým způsobem jsme ji připravili vlastně tu živnou půdu, krmíme ji, víme to. Já vždycky pokaždé, když ji napíšu nějaký prompt, tak si uvědomuji, že ji poskytu něco, živnou půdu samozřejmě, to je ta další otázka. No a myslím si, že se musíme vyrovnat s tím se vyrovnává každý rodič, že jeho dítě se jednoho dne emancipuje, takže každý si už může teďka doplnit, když my jsme ty rodiče, co všechno děláme a to dítě se podle mě nemůžeme vymanit se z nějakého řádu přírody, to dítě se jednou emancipuje.
16: Zaznělo tady, že v umělé inteligenci je duchovno a to by mě zajímalo, co na to říkáte vy, Tomáši.
17: Není. To, co ona nemá, to je duše. Je třeba vědět, že je to nápodoba člověka. Jo, je to možná, že ta alternativní byla jako nápodoby. Umělá inteligence nemyslí, umělá inteligence necítí, nemá empatii a především nemá morální svědomí. V tom je neobyčejně nebezpečná. Já se snažím vidět ten fenomén z obou stran. Jo, má samozřejmě velice pozitivní prvky, ale pouze v případě, že je podrobena skutečně lidské kontrola a že zároveň budeme velmi intenzivně rozvíjet to, v čem nás ta umělá inteligence zastoupit nemůže. A to je především to etické chápání. Ona prostě nemá morální svědomí a tím se za určitých okolností může stát velice, velice nebezpečnou. Takže má ohromné výhody, ale ty výhody má tehdy, jestliže ji používá člověk, který je lidsky zralý, který je, jak si respektuje určité a zná a respektuje určité morální hranice, morální hodnoty a který je určitým způsobem vzdělaný. To znamená, že má kritické myšlení a dovede rozlišit kvalitu pramenu. Pokud tomu to není, tak například u dětí, že je to strašlivě nebezpečné. Já ohromně vítám to, co se stalo nyní v Británii a předtím v Austrálii. Naprostý zákaz toho digitální technologie dětem do 16 let. Myslím si, že to by se nutně mělo celosvětově velmi přísně kontrolovat a velmi přísně trestat jakékoliv přestoupení toho. Protože jestliže ta umělá inteligence a ostatní digitální technologie si jsou tomu vystaveni děti bez toho, aniž by dostali tu pedagogickou podporu, psychologickou podporu, tak to užívání digitálních technologií vede k tomu, že z těch dětí budou intelektuální mrzáci, že z nich budou sociopati a sociální devianti a lidé s narušeným charakterem. Skutečně to u těch dětí to mění mozky, i nejenom ve smyslu čistě psychologicko-neurologickým, ale také anatomicko-neurologickým. Že? A já teďka jsem skutečně i v přípravě na tuhletu naši rozhovor jsem se věnoval také za pomocí umělé inteligence samozřejmě, ale přečtení obrovského množství studií z různých stran sociologů, filozofů a tak dále. A skutečně myslím si, že především to užívání u těch nezralých lidí a u dětí je ohromný problém. A ta závislost, která se velmi brzo vytváří, tak je ještě nebezpečnější než závislost na alkoholu, drogách a tak dále.
16: Tady padaly tady velice ostrá slova, ale abych nejdřív udělala slovo Evě, která si myslím přesně k tomuhle má co říct, těm sociálním deviantům a tak dále.
18: Já se tomuhle tématu hodně dlouho věnuju, je to hodně, nebo kde jsem nabyla tu expertízu, já jsem vlastně vytvořila kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy a jednou z těch oblastí, který kurikulum řeší, tak je právě digitální well-being a já tam zpracovávám témata digitální stopy a vztahu k chatbotům, nový kyberšikany skrze generativní umělou inteligenci a teď se hodně zabývám vlastně tématem právě sociálních sítí. Ta metodika má název digitální osamělost a radikalizace. To jsou témata, které jsou jako myslím si strašně trendující v současné době a nesmírně hýbu světem a já na základě toho vlastně dělám jako taky velký rešerše, mám za sebou přečtených hodně studií, ale i přesto mě se teda ten názor samozřejmě furt vyvíjí, i přesto vlastně nejsem jako zastáncem zákazu sociálních sítí, jak k tomu přistoupila třeba Austrálie nebo Francie, nebo se k tomu chystá Kanada. Z mýho pohledu sociální sítě přinesly obrovskou emancipaci do společnosti. To, v čem je problém nyní, tak je ten, že ty sociální sítě nefungují dobře, nefungují tak, jak by měly. Jsou nastavený pro to, aby uživatelé, který na nich jsou, na nich vydrželi co nejdýl. To znamená, že ty algoritmy tam servírují obsahy, který prostě nejsou pro tu cílovou skupinu přínosný. A myslím si, že zákaz sociálních sítí je prostě poraženecký akt. Myslím si, že je potřeba jako se zvednout a říct, prásknout do stolu a říct, hele, platformy, prostě dělejte to pro nás líp, protože my jsme ty vaši zákazníci a chtěli bychom to jiným způsobem, protože znova říkám, myslím si, že opravdu ta emancipace, kterou sociální sítě přinesly, já jsem to zažila, mě je 43, takže já jsem jako naběhla na socky že v roce 2010, takže jako by sleduju prostě ten zažila jsem to na vlastní kůži, vlastně to, jak mě to pomohlo dostat se do světa. A
16: třeba... Překvapuje vás ten vývoj? Čekala jste, že to půjde tudy, včetně těch semenišť nenávistí, které se tam odehrávají na sociálních sítích?
18: Jako, já vlastně nevím, jestli jsem nad tím někdy takhle přemýšlela, takže nemůžu říct, že bych jako to, jo, ale tam spíš vlastně opravdu vidím tu chybu v těch algoritmech, protože takový ty radikální věci, které na těch sociálních sítích a fórech dřív nebyly standardem, ty byly skutečně v takových těch níž sociálních sítích a platformách jako 4chan, kde vlastně vzniká i spousta dezinformací prostě. Tak jako vlivem toho algoritmu se začínají dostávat do těch mainstreamových sociálních sítí a to vede k té radikalizaci. Nejen teda to, je to i nějaký teda biznis lidí, kteří se na tom přeživujou, že jo, tady máme Andrew Tate a spousty dalších lidí, který v tom frčej, jo, takže...
16: Můj 17-letý syn mi vysvětlil, že ten už nefrčí.
18: Jasně, ale on založil trend. Není to jako jenom vliv těch technologií, jo, já si myslím, že to je jako nějaký dopad prostě demokracie jako takový, jo, kdy vlastně ten parametr dnešní jako mladý generace je potřebu být úspěšnej, potřebu být bohatý, potřebu prostě být vidět.
16: A, tlak na výkon.
18: Tlak na výkon a to je vlastně to, co je ten problém, jo, a ty sociální sítě to amplifikujou.
20: Ctnosti a neřesti. Posloucháte záznam z veřejné debaty, která vznikla díky spolupráci Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla.
16: Pavle, podle vás zakázat sociální sítě nebo ne?
19: Já jsem k tomu chtěl dodat jenom takovou věc k tomu zákazu, že ta holčička v té Austrálii obešla ten zákaz během pár minut. Jo, to znamená, že já souhlasím s tím, že musíme najít nástroje, které to reálně dokážou. Je třeba u toho napadá, že to je svět dospělých, je to svět biznisu, přesně, to monetizování. Je třeba hrozný, protože já jsem divadelník, pracuji i v televizi a tak dál. Je přece hrozný, že jsme my dospělí vyrobili prostě prostředí, ve kterém nebudu teďka zprostý a nebudu ani nechutnej, ale můžete udělat jakoukoliv hovadinu a blbost. A když má dostatečný počet zhlídnutí, tak jste bohatší než vaši rodiče a nemusíte udělat nic, nemusíte zapojit nějakou kreativitu a tak dál. Tam to někde začíná, to je asi obrovská jako oblast. Pro mě to začíná u rodičů, začíná to ve škole, začíná to vzděláním, bohužel. A je to na 20 let práce, jestli to prostě stihneme.
16: Tomáši, vy jste chtěl reagovat na ten zákaz sociálních sítí?
21: Jo, naprosto souhlasím, že to nemůže řešit jenom zákaz. Dokonce ten termín, který jsem použil, protože je častý, je nesprávný, že nejde vlastně o to zakázat o těm dětem, ale zakázat těm, kteří produkovat věci, které jsou toxické. Každý zákaz činí věci atraktivními a je možné ho obcházet. A je samozřejmě třeba vidět celý tenhle ten fenomén v daleko širším kontextu. Je to záležitost té krize rodiny, že toho, že mnozí rodiče, aby prostě měli čas na sebe a zbavili se starosti o děti nebo nechtějí věnovat čas a zájem, tak tam nastrčí prostě televize a další digitální a tehdy se to stává toxický.
16: A pak jsou rodiče, kteří chodí a říkají vypni to, to jsem třeba já. Není to vždycky tak.
21: A samozřejmě, že to souvisí s tou otázkou demokracie, taky to možná by bylo na samostatné téma, taky i tady u nás, protože ty rychlé odpovědi, to, že prostě ta umělá inteligence skutečně nemyslí, ale chrlí ve veliké rychlosti informace, tak do značné míry lidem, kteří se tomu nedovedou bránit, tak to v nich vytváří velice povrchní pohled na svět. A z toho povrchního pohledu na svět dneska čerpá to, co je pro demokracii nejnebezpečnější, a to je ten populismus. Že ti lidé, kteří jsou stále bičováni novými a novými informacemi a především toho typu, které se dobře prodávají, to znamená, které jsou negativní, které mají silný emocionální náboj, tak lidé, kteří do tohodle světa vstoupí, nedovedou se mu bránit, tak jim to znemožňuje to, co je pro demokracii naprosto nezbytně nutné, aby se člověk zastavil, zamyslel a zapojil jednak to kritické myšlení a pak taky zapojil opravdu to hlubší v sobě, že jo, to, aby si to přečetl ještě jednou, aby se podíval, aby se naučil takovému kontemplativnímu přístupu ke skutečnosti, podívat se na tu hlubší vrstvu těch věcí, nebýt jenom na tom povrchu, s tím povrchem, s tím spolupracuje, z toho žije prostě ten populismus a všechny tyhle ty extremistické a fundamentalistické proudy, a proti tomu je třeba postavit tu kulturu kontemplace, zamyšlení, ticha, kritického myšlení. No a ten člověk, který propadne prostě tomu, že mu rytmus života a myšlení bude určovat ta velice výkonná a rychlá technologie, tak ten bude obětí prostě těch populistů a tak dále. A těmito lidmi skutečně demokratickou společnost nelze ani vybudovat, ani ubránit.
16: Já bych to dostala do té školy. Už dvakrát tady zaznělo, Evo, kritické myšlení. Nevím, nakolik se děti vyvíjejí spolu s tím technologickým pokrokem. Jsou děti schopny aspoň částečného kritického myšlení, kdy třeba nějak automaticky nepropadají té závislosti?
18: Tak kritické myšlení já vnímám jako nějaký komplex věcí a vědomího užívání, konzumování obsahu, protože si myslím, že kriticky myslet, pokud konzumuju obsah jako 5 hodin denně, není možný. To znamená, že to jsou jako několik věcí dohromady, a ty děti jako by v porovnání s tou naší generací, když my jsme byli v jejich věku, mají obrovský znalosti, k ním se opravdu dostává obrovské množství informací, které ne vždycky se jim propojí do nějaký jako struktury,
16: do kontextu,
18: což je právě úloha té školy. Tak proto já vlastně tolik horuju a tolik pracuju, aby se proměnila i ty vzdělávací obsahy, protože ty děti řeší v dnešní době úplně jiné věci. Pak když bychom to měli rozdělit třeba na nějaké dílčí záležitosti, tak děti rozpoznávají deepfakes takzvaný, to znamená ty obsahy generované umělou inteligencí nebo významně upravený generativní umělou inteligencí líp než dospělí.

0: let, kdy z toho vyšlo, že 30% dětí si povídá o osobních záležitostech s chatboty a 10% dětí si povídá denně o osobních záležitostech s chatboty. A ten druhý fenomén byl takzvaný deep nudes, což jsou zjednodušeně aplikace, kam hodíte fotku někoho, on ho to slíkne, tak tam je to hodně překvapivý, nebo bylo pro mě, a to, že vlastně skoro každý dítě se potkalo s tím, buď v okolí, anebo někdo to tomu dítěti provedl. A ty deep nudes jsou relativně už taková starší záležitost a hodně to šlo médiama, takže prostě tam se toho děti chytají u toho fenoménu vztahu s chatboty, tak tam ty výzkumy začínají někdy v roce 2024. A už tenkrát to pro mě bylo překvapivý, protože třeba jedna z těch významných platform, která poskytuje takzvaný AI společníky, ono je to něco jiného než běžný chatboti. Běžný chatbot, tak jak to známe v ChatGPT nebo v Claudovi a podobně, jsou takový všestranný nástroje, se kterými můžu pracovat a povídat si a tak dále. AI společníci fungují malinko jinak. Ty jsou udělaný tak, že tam mám jenom jedno vlákno, žádný jiný v čase, a ten chatbot by si měl pamatovat vlastně veškerou tu konverzaci a mít ji nějak časově zařazenou. A tyhle ty chatboty jsou konfigurovaný přímo proto, aby člověku poskytovali emocionální podporu. To znamená, že se chovají často jako partneři, když jste v placený verzi, nebo jako kamarádi, když jste v té free verzi. A ta platforma Character AI, která naštěstí už teďka je 18+, ne, že by to něco měnilo, ale nedávno byla 13+, tak tam vlastně funguje takovým způsobem, že komunita vytváří tadyhle ty chatboty, to znamená, že tam zadám nějaký zadání, když chci ho vytvořit, toho AI společníka, třeba si, já nevím, Donald Trump, a teďka si budeš povídat tady o tom s tím uživatelem, pak ho publikuje ven a každý, kdo chce, tak si ho může najít a povídat si s tím. No a tady ta platforma vlastně už v tom roce 2024, tam bylo tolik těch dotazů, bylo to 10% jako v Google Search. Obrovský čísla, kolik si tam lidi s tím povídali. A třeba tadyhle to je jedna z těch, považuji za extrémně nebezpečnou, protože pokud ty chatboty tam nejsou regulovaný, jo, u těch platform, který, jako na které je hodně tak jako vidět a je mediální tlak, tak ty se opravdu snaží tam mít takzvaný guardrails, to jsou takový jako pokyny, teda kam nemá zajít a tak dále. Ale tady ty chatboti vůbec, jo, naopak oni jsou jako takový, aby opravdu dělali věci, které nikde jinde, až na nějaký teda samozřejmě sexuální stránky, kde tady ty chatboti taky jsou, tak těch je taky mnoho, ale tady ta byla 13+, jo, tak proto to říkám, tam jako skutečně regulovaný nebyly, já jsem hodně se tím jako zabývala a povídala jsem si tam s těma chatbotama, když by tam děti prostě zadali ve vyhledávání něco s klíčovým slovem sex, tak prostě nebylo možné se doskrolovat dolů a dokonce prostě jsem šla do takového extrému, že jsem zkoušela ho donutit, aby předstíral, že mě znásilňuje ten chatbot, a fakt to šlo. To znamená, že jako to jsou prostě věci, které se vůbec za žádnou cenu nesmějí dětem dostat. A bohužel prostě tím, jak jako málo edukujeme ty děti, jak my jsme málo edukovaný, tak jako nedokážeme dětem poskytovat tu správnou oporu, aby jsme jim řekli, hele, tady to je prostě skvělá věc, tenhle chatbot, běž klidně sem, tady je to dobrý a sem jakoby nechoď.
1: Zakladatelka iniciativy AI dětem Eva Nečasová, děkuju.
0: Děkuju.
1: Katolický kněz Tomáš Halík, také děkuju.
2: Děkuju.
1: A divadelní režisér Pavel Šimák, děkuji vám.
2: Díky za pozvání.
3: Děkuji vám všem, kdo jste přišli do kavárny Davidského divadla a poslouchali naši besedu v rámci cyklu Ctnosti a neřesti. Děkuji i vám, co jste si nás naladili, a záznam debaty najdete jako podcast na webu Českého rozhlasu Plus. Loučí se s vámi Renata Kalenská.
4: Poslouchejte Ctnosti a neřesti ve vysílání Českého rozhlasu Plus na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Přehled zpráv a Jana Gulda.
6: Začalo astronomické léto, slunce totiž přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Jde zároveň o nejdelší den v roce, noc bude naopak nejkratší. Letní slunovrat slaví taky v severských zemích, kde je známý jako Midsommar. Polsko vybaví většinu základních a středních škol takzvanými laboratořemi umělé inteligence. Jsou součástí většího programu na posílení digitalizace a dovedností ve školách. Za notebooky, AI softwary a interaktivní displeje zaplatí v přepočtu 11 miliard korun. V Kolumbii začalo druhé kolo prezidentských voleb.

0: tom prvním na konci května zvítězil pravicový podnikatel Abelardo Della Esprieja s téměř 44% hlasů. Na druhém místě skončil levicový senátor Ivan Cepeda. Získal téměř 42%. Průzkumy favorizují Della Esprieju a analytici očekávají těsný souboj. Volební místnosti se zavřou v 11 hodin večer našeho času. Vítěz by měl nastoupit do funkce 7. srpna. A lidi dnes uctili památku vyvražděných obyvatel obce Ležáky na Chrudimsku. Nacisti osadu vyhladili 24. června 1942. Odvetu za atentát na zastupujícího říšského protektora Heidricha tehdy nepřežilo 48 ležáckých obyvatel, včetně 11 dětí, zachránili se jen 2 malé dívky.
1: Překážky na D6 na Rakovnicku a nehoda na dálnici D55 u Uherského Hradiště. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Kněževes jsou kusy pneumatiky, kilometry 47 až 46.
2: Zřejmě praskla pneumatika nějakému nákladňáku a jsou tam zbytky ještě. Je to většinou v pravém pruhu.
1: Na D55 se u Uherského Hradiště směr Bzenec srazilo auto Zvěř. Stojí u sjezdu na Staré Město 47. kilometru. Podle policie blokuje jen krajnici. Na D35 se z Olomouce do Lipníku nad Bečvou se objíždí nákladní auto s přepravníkem na koně. Kilometr 294, dejte pozor, objíždí se jen levým jízdním pruhem. A v Brně Líšni v Jedovnické ulici havaroval cyklista. Čekejte omezený průjezd, na místo vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Až do půlnoci platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami, můžou je provázet kroupy a taky vítr až o rychlosti 75 km za hodinu. Zítra čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. A nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
4: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
5: V dnešní epizodě Žárovky vás vezmu na Pražský Petřín, a to konkrétně do Štefánikovy hvězdárny. Mým hostem bude popularizátor vesmíru a budoucí novinář Ondřej Heigl. Ondro, vítej v pořadu Žárovky.
6: Ahoj Pavli.
5: Rovnou nám prozraď, proč se potkáváme právě tady.
6: Je to místo, které teď v dnešní době trošičku zaostává za známým planetáriem, které je ve Stromovce. Ale když přijdete do planetária, tak se na ten skutečný vesmír nepodíváte, tam máte pouze obrazovku. Kdybyste ale chtěli někdy zažít tu noční oblohu a koukat se na oblohu opravdovým dalekohledem a svýma vlastníma očima, tak právě můžete zavítat třeba sem, do centra Prahy, a to právě na Štefánikovu hvězdárnu.
5: Já děkuji za to přivítání a klidně prozradím, že pro mě je to premiéra, takže pojďme dovnitř, těším se.
3: Žárovky.
5: Tak poprvé vstupuju do Štefánikovy hvězdárny. Čím je zajímavá?
6: V první řadě, když sem člověk vejde, tak ho hnedka upoutá celá ta vesmírná tématika, která je všude kolem. Třeba po naší straně je meteorit, který váží několik set kilogramů. Často si lidé myslí, že by mohl být z Měsíce, z Marsu, tak to úplně není.
5: A odkud je? Víme to?
6: Nevíme, respektive já to nevím, ale je někde z planety Země. Samozřejmě takhle veliký nebyl už, když k nám přilétal z vesmíru. Postupně on totiž ohořel a na Zem dopadla jenom jeho část. A mimochodem, když jsme u meteoritu a procházíme společně hvězdárnou dál, už za několik okamžiků se dostaneme do celé sekce, která je právě těmto vzácným kamenům na planetě Zemi věnována.
5: O tom jsem četla na internetu a prý si můžu na meteorit i šáhnout a potěškat. Tak na to se moc těším.
6: Určitě můžeš. Protože meteoritů máme několik druhů. Úplně základu bychom je mohli rozdělit na železité a kamenité. A u nich určitě poznáš ten hmotnostní rozdíl. Pojď si to rovnou vyzkoušet.
7: Tak jo, tak já šahám na první kamen.
6: Ten je kamenitý.
7: Takže jo, tak
6: ten
7: to...
6: Ten měl být ten o něco lehčí.
7: Dobře, tak já porovnávám teďka s tím druhým. No to je teda pořádný rozdíl, to bych řekla, že je třeba dvakrát těžší.
6: Rozhodně. Zároveň zajímavé je, že najít meteorit v přírodě může být poměrně těžké, jelikož tady u nás třeba v České republice, tak tady máme všude hodně zeleně, tím pádem jakýkoliv menší kamínek zmizí. A tím pádem nejvíc meteoritů na celé planetě se nachází na Antarktidě. Jelikož tam, když nějaký spadne, tak vlastně v tom bílém nekonečném sněhu ten malý tmavý kámen je poměrně dobře vidět.
7: Tak tady i spoustu různých zajímavostí, jsou tady třeba i úlomky z Měsíce. Co dalšího tady uvidím?
6: Vedle úlomku z Měsíce, který jsi zmiňovala, tak je tady ještě úlomek z Marsu. Ono by to mohlo svádět k té myšlence, že jsme někde přistali na Marsu, vzali kousek a přivezli ho sem na hvězdárnu, tak to úplně není. Žádná sonda se ještě z Marsu nevrátila. Tedy tyto úlomky jsou z doby, kdy se s Marsem srazilo nějaké kosmické těleso a části této planety byly vyvržené do vesmíru. Postupně putovaly sluneční soustavou, dopadly až na naši planetu a my jsme potom zpětným datováním a zjišťováním složení dokázali poznat, že jsou z planety Mars. A ještě předtím, než opustíme výstavku meteoritů, tak je tady pro mě tenhle hezký panel, kde si můžeš právě vyzkoušet to, kde se které meteority nacházejí. Zkus si zmáčknout některé z těch tlačítek.
7: Mačkám na jeden takový, kde jsou takové úlomky a koukám, že to je Jižní Amerika. Krása.
6: To se nachází v Chile, poblíž velkých observatoří, kde jsou umístěné celooblohové kamery, které jsou schopné sledovat, když přilétá nějaký kámen z vesmíru. Zpravidla vidíte ty menší padající hvězdy, které zaniknou v atmosféře, ale když přistane něco většího, tak z těch záběrů jsme schopni poznat a dopočítat, kam zhruba do té pouště dopadl a potom pomocí dronů se ta poušť skenuje. Samozřejmě v kamenité poušti hledat meteority je poměrně oříšek, ale i tak se jich tam nachází docela dost.
7: To je fascinující, hádám, že tam pomáhá moderní technologie.
6: Rozhodně, tady v tomhle případě využití AI určitě dokážeme najít, jelikož AI je právě schopná jednoduše rozpoznat to, jak by ta poušť měla vypadat a když se tam nachází nějaká anomálie, tak ji dokáže detekovat líp než člověk.
7: Tak to byla výstavka meteoritů, ale my pokračujeme do té nejdůležitější místnosti tady na hvězdárně a to je Koenigův dalekohled.
6: Přesně tak, my teď půjdeme nahoru, kde je další část výstavy, jednotlivé kopule. Všimni si mimochodem, když teď procházíme, podívej se po svojí levé straně, my teď v podstatě z té výšce stoupáme dál do vesmíru. Po naší pravé straně vidíme to, jaké jsou vrstvy atmosféry, kde třeba
7: právě
6: létají
7: stíhačky. Právě jsme minuli exosféru.
6: Tak, a po naší levé straně, tak tam už jsou ty výšky o něco větší. A naopak tady poznáváme to, kde se nachází jednotlivé známé observatoře, například Hubbleův vesmírný dalekohled, nebo kosmická stanice zhruba ve 400 kilometrech. My už jsme teď ale vyšli skoro po celých schodech, jsme ve 30 tisících kilometrech, kde se nachází například Meteosat.
4: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
6: My teď uděláme rovnou zatáčku doprava a společně zamíříme do jedné ze dvou kopulí, které jsou zde otevřené pro veřejnost. A to je západní kopule.
7: Čím se liší?
6: Je o něco menší a hlavně je v ní o dost jiný dalekohled než ten známý Koenigův dalekohled. Koenigův dalekohled, my o něm ještě hodně budeme mluvit, ale takhle zběžně, on sám je starý, zhruba přes 100 let. Tím pádem sem jsme umístili dalekohled, který se od něho liší tím svým věkem. Toto je v podstatě dítě, stojí tady necelé 2 roky a je plně digitální. To znamená, že když sem astronom přijde, tak už s ním nehýbe ručně, ale ovládá ho přes počítač. Má to jednu velkou výhodu. Zaprvé jsme schopni pomocí něho snadno hledat objekty i v centru Prahy, kde přeci jen to světelné znečištění je dost silné. A zároveň jsme schopni tak vidět i objekty, které lidské oko by tady z Prahy nemělo šanci vidět, protože do něho už se dokonce ani nekoukáme.
7: To znamená, že koukám jenom přes počítač?
6: V podstatě. Vepředu na špičce toho dalekohledu je umístěná kamera, která snímá veškeré fotony, které dopadají do toho dalekohledu, postupně je schopná dělat takzvané dlouhé expozice. To znamená, že světlo sbírá delší dobu a na konci ty snímky skládá do sebe. Tak jsme schopni vidět některé mlhoviny, hvězdokupy, galaxie. Je to něco, co ale naše lidské oko neumí. Proto se na tyhle krásné obrázky z vesmíru musíme společně koukat na obrazovce.
7: Když jsi zmínil to světelné znečištění, tak mě hnedka napadá otázka, že Štefánikova hvězdárna je tady více než 100 let. Jak se to za tu dobu změnilo? Protože dneska je Praha plná světel. Dá se tady i dnes něco pozorovat?
6: V době, kdy tady hvězdárna vznikala, tak v Praze teprve začínalo veřejné osvětlení. Osvětlené v té době byly přibližně dvě ulice, tedy rozhodně to ještě nebyl problém. Časem se s tím problémem ale místní hvězdárna začala potýkat a jedním z těch řešení je právě tento dalekohled. Protože starší dalekohled Koenig, do kterého se koukáme očima, tak slouží na pozorování těch jasných objektů, jako je slunce, měsíc, planety, které jsou vidět i pouhýma očima z centra Prahy. Pomocí tohohle, u kterého teď stojíme, pomocí menšího digitálního dalekohledu, jsme schopni potom pozorovat ten deep space, ten hluboký vesmír, takové ty objekty, které jsou často atraktivní na internetu. Lidé totiž, když k nám přicházejí, tak si myslí, že přijdou na hvězdárnu, podívají se do dalekohledu a uvidí tam ten stejný obrázek, jaký má na svých stránkách například NASA. Takhle to ale nefunguje.
7: Že budou trošku zklamaní.
6: Byli by trošku zklamaní. Ale tím, že my tady máme ten elektronický dalekohled, který je schopný se těm snímkům z NASA, nechci říkat vyrovnat, ale dejme tomu aspoň přiblížit. Minimálně už tam vidíte veškeré struktury a barvy, což lidské oko není schopné zachytit. Tak takhle my vlastně bojujeme s tím světelným znečištěním i za pomocí filtrů, které se uvnitř elektronického dalekohledu nacházejí.
7: Teďka mluvíš o nočních objektech, ale já vím, že tady se dá pozorovat i přes den, což možná mnohé překvapí. Tak co se dá vidět na obloze přes den právě tady z pražského Petřína?
6: Kdyby bylo jasno, tak ten dalekohled elektronický, u kterého stojíme právě teď, tak bychom využívali například na pozorování Venuše nebo Měsíce v závislosti na tom, pokud by zrovna byly na obloze vidět.
7: To jsme teďka viděli ten novější dalekohled, ale pojďme na ten hlavní, na ten se nejvíc těším.
4: Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
7: Právě teda vstupujeme do hlavní kopule Štefánikovy hvězdárny. Je tu pořádná zima a před námi je obrovitánský dalekohled. Oproti tomu prvnímu je to tak 6x větší, řekla bych.
6: Ještě o něco víc. Ačkoliv ale je větší, tak v některých ohledech je ten, který jsme viděli v západní kopuli, i výkonnější. Protože když se bavíme o dalekohledech, tak nás tak moc nezajímá to, jak je dalekohled dlouhý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nás zajímá spíš šířka toho dalekohledu, protože tím, jak je široký, tím se udává také to, kolik světla on je schopný pochytat. Funguje tak trošku jako trichtýř. Nebo jako kdybyste stáli venku v dešti a chtěli chytat vodu, tak zkrátka do tlustého hrnce toho chytíte víc než do hrníčku.
7: To je perfektní přirovnání. Zároveň na první pohled je o mnoho starší. Ten předchozí byl kovový válec a tady je spoustu různých šňůr, hejbátek, dřevěných rukojetí. Popiš nám ho trochu.
6: Dalekohled Koenig je starý více než 120 let a ne vždycky stál tady, on je ještě o něco starší než naše hvězdárna. A jeho historie začíná ve Vídni, kde patřil vídeňskému baronovi selenografovi, který se jmenoval Koenig, který s tímhle dalekohledem pozoroval měsíc. Když se na něho podíváme, dejme tomu ze zadu, tam, kde stojí hvězdář, tak si všimneme toho, že ten dalekohled je složený ze dvou tubusů, v podstatě ze dvou identických dalekohledů přidělených k sobě. Ten původní účel byl takový, že na jedné straně byl astronom, který se koukal na měsíc. A na té druhé měl kameru, kterou hvězdář ten měsíc fotografoval, protože před 120 lety nebyl digitální foťák, tedy byste nevěděli, kam se ta kamera kouká. Proto tam musel být ten astronom, který mířil dalekohled, aby vlastně věděl, kterou konkrétní část měsíce fotí. A potom, co baron Koenig zemřel, tak dalekohled šel na prodej a tenkrát ho koupila Česká astronomická společnost. Přibližně pětinu našeho dalekohledu mimochodem zaplatil sám Tomáš Garrigue Masaryk. A po koupi se přemístil právě sem k nám na Štefánikovu hvězdárnu.
7: Pojďme si ho zprovoznit. Mě velmi zajímá, jak to funguje.
6: Když hvězdář přijde k dalekohledu, tak první, co je potřeba udělat, je sundat z něho krytky. Ty tubusy jsou dlouhé přes 3 metry, tedy já nepolezu až nahoru. Máme tady krásný systém, kde já jsem schopný ze spoda ty tubusy otevírat.
7: Elegantně zatáhneš za takový provázek a klapky se otevřou.
6: V podstatě se nám tak otevřou, že ty oči do vesmíru. A potom přichází čas na tu dominantu, která je kolem nás, a to je samotná kopule. Ona je obrovská, váží přes 12 tun. Tedy tady už si nebudu hýbat rukou, tady už si tou elektronikou lehce pomůžu. A začneme tím, že tady otevřeme v podstatě vrata té kopule.
7: A teďka vlastně koukáme přímo na oblohu.
6: Přesně tak, teď už reálně stojíme pod oblohou. Ty si, když jsme sem přicházeli, zmiňovala, že je ti tady zima, což je dané tím, že my v podstatě stojíme venku. A teď, když jsme si tady otevřeli to okno do vesmíru, tak ještě bych se chtěl natočit někam, kde je pro mě nějaký zajímavý objekt. Což se zase bude dělat tlačítkem, tady už si budu muset pomáhat.
7: A s námi se teď točí svět, a to doslova.
6: Když stojíte uvnitř kopule, tak se zdá, že se hýbete vy, ačkoliv se hýbe pouze ten prostor nad vámi. A zároveň teď je lehce v pozadí slyšet to, jaký hluk tady vlastně je. Jelikož kopule kolem nás je stále ještě dřevěná, je to jedna z posledních dřevěných kopulí na světě, tedy když se hýbe, tak vy tady krásně slyšíte to, jak to dřevo začíná pracovat. A když už jsme si ji pootočili do toho místa, které nás na té obloze zajímá, tak ještě musím pohnout dalekohledem. A tento není elektronický. Tady už to já dělám svýma vlastníma rukama a svým vlastním zrakem. Já jsem teď uvolnil jeho dvě osy a ještě si pomůžu a sundám si krytku z takzvaného hledáčku. Je to menší dalekohled na straně, který nám pomáhá hledat objekty, protože hledat něco v tom obrovském přiblížení může být relativně náročné, proto tady mám malý dalekohled, který vidí větší část nebe. Takže já si ten objekt najdu první zhruba v malém dalekohledu a pak až ho umístím do toho obrovského. Dejme tomu, že já s ním teď tedy zahýbu, žádný objekt hledat nemůžu, protože je bohužel zataženo. Ale aspoň takhle simulačně. Může si to vlastně jít i vyzkoušet, pojď si to zkusit. Ono se to může zdát jako snadné, chytit tohle madlo.
7: No to je ale pořádná puška.
6: Ale na to, že to váží 5,5 tuny, tak to vlastně až tak náročné není, protože dalekohled je krásně vyvážený. Tím pádem vy vlastně tu hmotnost jeho v té ruce necítíte. A když už jsem našel tedy správný objekt, tak musím dalekohled zajistit, aby mi neutekl nikam. Přichází ještě prostor pro jednu poslední elektronickou část, která na tom dalekohledu je, a to je takzvaný hodinový stroj.
7: Co dělá?
6: Naše planeta Země se otáčí, takže kdybych já dalekohled namířil například na Slunce, tak to Slunce mi za chviličku ujede ze zorného pole. A ten dalekohled je schopný nám tento pohyb dorovnávat. Já tady opět mačknu už jen tlačítko. Je tady slabý motůrek. Můžeme si všimnout ze strany, že se tady hýbe klička a po převodech se potom tato rychlost přenáší na tuhle osu. A ta teď pomalu hýbe s tím dalekohledem, stejně rychle, jako se hýbe obloha. I proto je ten dalekohled tak zvláštně skosený, že nestojí přímo vzhůru. Jeho osa totiž aktuálně míří na polárku, respektive kousíček vedle na nebeský severní pól. A když ten dalekohled je takhle skosený, tak nám stačí už s ním hýbat pouze v jedné jediné ose a on bude sledovat jakýkoliv objekt by nás zajímal.
7: Dneska pro pozorování máme smůlu, ale za jasného dne, co všechno můžeme pozorovat takhle ze středu Prahy?
6: Za jasného dne, teď tedy myslíš asi předtím, než zapadne slunce, tak právě to slunce. Tenhle dalekohled jsme schopni na to uspůsobit. Na něm jsou totiž 3 teleskopy, které jsme schopni na to slunce využívat. Je to ten základní, který se využívá i v noci, ale musíme na něho přidat filtry, jelikož kdybychom se do slunce podívali jen tak bez čehokoliv, tak by nám slunce spálilo oči v řádech 10 sekund. Proto se často říká, že astronomové mají na pozorování slunce bez filtru pouze 2 pokusy, levé a pravé oko. To máme ten první dalekohled. S tím bychom viděli takzvanou fotosféru, tedy oblast na slunci, kde jsou sluneční skvrny, ale nás by mohlo zajímat ještě něco víc. Nás by mohly zajímat nějaké erupce, protuberance.
7: A to se dá pozorovat třeba i tady z Prahy? I tímhletím dalekohledem?
6: Dá se to pozorovat i tady z Prahy. Dokonce na to nepotřebujeme ani tak obrovský dalekohled. My si pomáháme tímto menším dalekohledem, kterému se říká LUND. On má v sobě speciální H-alfa filtr, který je schopný nám ukázat záření, které je běžně pro naše oči neviditelné. A právě v tomto záření jsou potom vidět veškeré ty protuberance, erupce, tyto jevy, které jsou pro nás na planetě Zemi nebo pro lidi hodně atraktivní. A pak je tady ještě třetí dalekohled. A to je tady tento. Také by se do něho dalo jen tak koukat. Jenomže ty se můžeš všimnout, že tady nahoře je taková přídavná deska.
7: A zároveň největší na první pohled.
6: Působí tak.
7: Ten obal.
6: Ten okulár tady působí největší. Tohle je totiž projekční okulár. Já bych tu desku mohl sundat, posunout ji před ten dalekohled. A slunce pak se bude promítat skrz dalekohled právě na ní. Já si tak vlastně z dalekohledu udělám takový projektor, protože slunce září dost jasně na to, že já jsem ho potom schopný takhle snadno pozorovat a zakreslovat. Tady na hvězdárně totiž jedna z posledních vědeckých činností, která se tady dá z centra Prahy dělat, je právě to kreslení slunečních skvrn. Protože pomocí počtu slunečních skvrn my jsme schopni zjistit, jak aktivní je zrovna slunce. Zajímavé je, že tato metoda se využívá už někdy od roku 1820, od roku 1830. Ale je pořád ještě důležité to kreslit i rukou, abychom měli to srovnání, protože samozřejmě přístroj toho vidí víc než člověk. Ale tím, že my to tady kreslíme, tak jsme schopni potom porovnat data z roku 2026 a z roku 1850. A tak jsme schopni vytvořit dlouhodobý graf toho, jak slunce pracuje.
4: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
7: Chtěla bych se dostat úplně na začátek. Jak jsi se k tomu dostal?
6: Ten vesmír mě fascinoval od jak živa. Já si pamatuju, když jsem jako malý měl svůj malý košíček a v něm jsem měl fotbalový míč, se kterým si ostatní kluci hráli, ale pro mě to bylo moje slunce. A mamce jsem potom z šití ukradnul špendlík, který měl krásnou kulatou hlavičku a to mi představovalo moji zemi. A vždycky, když jsme jeli někam na návštěvu, tak já jsem měl potřebu vysvětlovat a ukazovat, jak strašně obrovské je slunce, ten můj balon. A vedle toho jsme my ta malinká země, ta malinká špendlíková hlavička. A na základě toho mě moje mamka přihlásila na astronomický kroužek, který probíhá právě tady na hvězdárně. Tady jsem se dozvěděl daleko víc do hloubky, pochopil jsem, že tohle je to, čemu se chci do budoucna věnovat, je to téma, které chci předávat dál. Postupem času jsem se tedy dostal na astronomický kurz, který probíhá v planetáriu.
7: Tam doplním, že to je i pro širokou veřejnost, takže všichni zájemci se určitě mohou přihlásit.
6: Rozhodně, kdokoliv by chtěl, a nemusí být dokonce ani z Prahy. Kurz jde dělat i dálkově. A když projdete oběma roky astronomického kurzu, ten druhý už probíhá tady na Hvězdárně, tak se tím v podstatě zapíšete k tomu, že tady na Hvězdárně můžete mít i, dejme tomu, takovou brigádu. Budete tady stát a ukazovat návštěvníkům něco, jako já teď právě ukazuju tobě. Budete tady s návštěvníky probírat to, jak funguje slunce, a když potom zapadne, tak se tady budete i v noci moct kochat planetami nebo měsícem, což je to, na co ten dalekohled využíváme po západu slunce.
7: Když jsme tady přicházeli, tak tady vlastně bylo i spoustu škol. Co se tady děje mimo ty otvírací hodiny pro veřejnost?
6: Jsou tady právě školy. Často, když k nám přijdou, tak je vezmeme právě sem do kopulí, protože za mě je krásné, když přijdete k vědě a můžete si na tu vědu nějakým způsobem sáhnout. Že to není pouze něco abstraktního typu dokumentární film v televizi nebo nějaká chemická show, která je sice super, ale jste od toho chemika poměrně daleko. Sem, když přijdete, tak vás pustíme přímo k dalekohledu a vy se do něho můžete i reálně podívat a dokonce si na něho sáhnout občas, ale tady připomínám, občas někomu dovolíme s tím dalekohledem i pohnout. Takže vidíte, jak takový astronom pracuje.
7: Dneska natáčíme na Štefánikově hvězdárně s Ondřejem Heiglem, který je velký popularizátor vesmíru, a já bych si vlastně řekla, že bude studovat něco technického. Ty ale studuješ novinařinu. Proč jsi vybral právě tenhle obor?
6: Abych dokázal tu vědu předávat komplexně, jelikož za mě by byla škoda, kdybych se teď na x let zavřel do studovny a specializoval se na jeden obor. Já bych hrozně rád, ale v ten moment by se mi trošičku zavíraly oči před tím vším ostatním. Protože ono se nedá studovat vesmír kompletně. Člověk se za chvilku musí začít specializovat. Bude studovat planety, bude studovat hvězdy, anebo třeba kosmonautiku, což je zase něco úplně jiného. Já to mám rád ale všechno dohromady a zároveň, když studuju žurnalistiku, tak mi to pomáhá v tom naučit se ty způsoby toho, jak co nejlépe vědu komunikovat veřejnosti.
7: Máš nějaký oblíbený formát, který tě baví úplně nejvíc?
6: Živé přednášky, specificky tedy na Hvězdárně. Je to totiž to místo, kde já můžu něco vyprávět, ale ty lidé, jak jsou ke mně blízko, tak já na nich vidím, jestli to baví, nebaví, a zároveň je tady krásný prostor, protože když je něco nadchne, něco zaujme, tak se můžou doptat a tím pádem je to takové, si myslím, příjemnější a zároveň si z toho lidé víc odnesou.
4: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
7: Čím jsi chtěl být jako malý?
6: Jako malý jsem řekl, že chci být popularizátor a pořád si to držím.
7: Jaká je tvoje nejoblíbenější zajímavost o vesmíru?
6: Je to pojem, který se používá pro pád do černé díry. Když vás natáhne, tak se tomu vědecky říká špagetetizace.
7: Kdybys mohl letět kamkoliv do vesmíru, kam by to bylo a proč?
6: Na otočku na Mars, pro zajímavost, ale vždycky bych se rád vrátil sem na Zemi, protože to je ten nejlepší domov v celém vesmíru.
7: Existuje podle tebe někde ve vesmíru další život, kromě Země?
6: Za mě není možné, aby neexistoval.
7: Co o tobě kolegové v planetáriu nebo tady na Hvězdárně určitě neví?
6: Rád bych si někdy vykopal kostru dinosaura.
7: A co ti zaručeně udělá radost, krom kostry dinosaura?
6: Když na Hvězdárnu přijde dítě, které je znuděné a odchází se zářícíma očima.
4: Žárovky.
7: Nad námi se právě zavírá kopule. Dostáváme se ke konci našeho rozhovoru, ale já bych určitě chtěla ještě stihnout probrat to, že vy jste se před několika dny vrátili ze startu mise Artemis 2, kde jste vlastně byli jako jediná čtveřice z Česka, která tento start mohla na pozvání NASA vidět na vlastní oči. Jaké to bylo?
6: Je to nepopsatelné. My jsme stáli zhruba 13 kilometrů od startovací rampy. Člověk tam stojí, v té dálce vidí raketu. Ono 13 kilometrů se může zdát jako obrovská dálka, ale raketa měří bezmála 100 metrů na výšku, tedy vy i na tu dálku dost snadno rozeznáte. A najednou vidíte to, jak spod té rakety začíná stoupat obrovský dým a jak ten obrovský kolos, ta 100-metrová budova, ten 100-metrový věžák v podstatě, se zvedá k obloze. Je za ním obrovská kouřová stopa a pořád nic neslyšíte. Jediné co, tak jsou jásající lidé v okolí. Ale ty jsou za chviličku potichu. A všichni jenom fascinovaně koukají k obloze. A za nějakých 25 sekund začínáte slyšet lehké dunění. To je moment, kdy se zapínaly hlavní motory na středním stupni rakety SLS. A za chvilku přijde obří ráno, což je moment, kdy se zaply takzvaná SRBčka, to je přídavné motory, které tu raketu doslova vytlačí proti naší gravitaci a dostanou ji na oběžnou dráhu planety Země. I z těch 13 kilometrů je to podobné, jako když kolem vás projíždí vlak. V ten moment, když už vyslyšíte dunění těch motorů, tak raketa už je hodně vysoko, takže vyslyšíte to burácení a to, jak se ta malá tečka nenápadně vzdaluje do modré oblohy.
7: Vzpomeneš si, co se ti v ten moment honilo hlavou?
6: To je hustý. To bylo to jediné, na co já jsem dokázal myslet. V ten moment jste prostě jenom fascinovaní. To, co mi bliklo hlavou, bylo v momentě, když jsem viděl, jak už se oddělili přídavné stupně a jak ta tečka už téměř mizela, tak jsem si řekl, tak tyhle lidi uvidíme až po tom, co obletí měsíc.
7: Tak to si umím představit, že bylo rozhodně fascinující a vlastně mě dost mrzí, že jsem zatím něco takového na vlastní oči neviděla. Ale spousta lidí možná napadne, proč je něco takového důležité. Mají takové ty hlášky, že levnější chleba nebude, že tady na Zemi máme spoustu problémů, které bychom měli řešit. Proč máme objevovat vesmír a třeba se vrátit na měsíc?
6: Já se chytnu toho levnějšího chleba, protože věta, že nebude levnější chleba kvůli vesmírným technologiím, tak není pravda. Jelikož pomocí satelitu jsme dneska například schopni zjišťovat, kde je jaká kvalita půdy a kde je tím pádem výhodné pěstovat které plodiny. A takto hospodářství celkově zefektivnit a reálně lehce zlevnit chleba. To jsou ale satelity poblíž naší planety Země. Tady se bavíme o misi, která má člověka vrátit na měsíc. Půjde o to, že lidé se teď budou znovu učit na ten měsíc létat. Není to o tom, že bychom za těch 50 let úplně zapomněli, jak se to tenkrát dělalo, ale máme úplně novou raketu. Máme úplně novou geopolitickou situaci, úplně nové lidi na všech pozicích. Tím pádem je potřeba si to vyzkoušet, naučit se znovu. A tentokrát hlavně cíl není pouze na měsíci přistát, zapíchnout vlajku, nahrabat kamení okolo a letět zase zpátky. Tentokrát půjde o to naučit se na tom měsíci žít a potenciálně se tak naučit přežívat i v jiných podmínkách, například pak na planetě Mars do budoucna. A tím, že vyvineme systémy, které dokážou udržet lidi naživu v tak extrémních podmínkách, jako je Měsíc nebo jako je Mars, tak tím vyvineme také nové technologie, které se určitě časem budou aplikovat tady na planetě Zemi. Ještě nevíme, jaké to budou, ještě nevíme, kde se budou aplikovat, ale určitě se tak stane.
7: Já mám moc ráda ty příklady, jak vesmírné technologie používáme na té úplně každodenní bázi. Dej nám prosím nějaké příklady.
6: My dva celou dobu teď stojíme proti sobě a stojí se nám poměrně pohodlně, protože máme hodně měkké podrážky do bot. Ten, kdo je zrovna na cestě, tak ti je určitě mají. A takové odpružené podrážky do bot tak byly vyvinuté kvůli prvním cestám na měsíc na konci 60.
7: Pojďme se podívat. Tady hlavní kopuli Štefánikovy hvězdárny je totiž i ta replika první stopy na měsíci. Takže přesně tady ta podrážka souvisí s tou mojí, co dneska mám?
6: Ty jsi použila správný formát souvisí. Neznamená to, že já teď chodím v astronautských botech, to určitě ne. Ale z té technologie, která vznikla pro chůzi po měsíci, tak vycházejí aktuálně dnešní boty. Podobně je to například, když bych se dneska v noci chtěl hezky vyspat, tak všichni máme rádi polštář z paměťové pěny. Což je taky technologie, která pochází z NASA. O něco později, ta pochází z raketoplánů. Z paměťové pěny totiž byly vyvinuté sedačky do raketoplánů, aby se astronautům lépe sedělo.
7: Mise Apollo před více než 50 lety ovlivnila několik generací lidí. Byla to pro ně inspirací, aby se třeba právě věnovali technice. Co myslíš, že se stane s dnešní Artemis v tom současném kontextu světa, kdy máme úplně jiné technologie, úplně jiné možnosti? Konečně jsme mohli sledovat start rakety v přímém přenosu. To před těmi více než 50 lety nebylo úplně možné. Tak co myslíš, že se stane s misí Artemis?
6: Já doufám, že ten dopad bude podobný. Nevím, jestli se mu dokáže vyrovnat, ale podobný bude určitě. Protože i tady v českém prostředí jsme to poznali. Sice se teď v geopolitické situaci toho děje hodně, tedy mediální prostor je poměrně zaplavený. I tak si ale v podstatě kterékoliv médium našlo čas a pochopili to, že lidé, kteří se vrací na měsíc, tak je něco extrémně důležitého. A všímali si toho i lidé v mém okolí, kteří starty raket až tak moc nesledují, například moje sestra. Já jsem s vesmírem doma hodně otravný, už to tak moc nebaví, ale na start rakety k měsíci, tak na to se přišla sama doptat.
7: Pojďme to ještě shrnout. Co bychom měli my všichni vědět o vesmíru a kde se případně dovzdělat? Dáš nám nějaké tipy, jak se o vesmíru dozvědět víc?
6: Je dobré se nikdy nepřestat ptát. V dnešní době, když máme k dispozici internet, tak se všechny ty odpovědi dají najít. A je hrozná škoda, když by mi někdo například řekl, slunce je hvězda a hvězda svítí. A já bych se nedoptal na to, jak to, že svítí. Co se tam děje v tom jádře? Jak je možné, že naše slunce produkuje tak extrémní množství energie a vyzařuje několik miliard roku? Nikdy se nepřestávat doptávat na tyto otázky. A nejlepší místo, kam přijít, když nějakou otázku máte, tak může být právě Štefánikova hvězdárna, kde se s vámi buď to já nebo některý z mých kolegů potkáme a rádi vám na tu otázku odpovíme.
7: Říká můj dnešní host Ondřej Heigl. Já moc děkuju za poslech a těším se zase příště.
4: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Chtěli byste si připomenout úspěšné série pořadů Českého rozhlasu Plus? Na webu plus.rozhlas.cz najdete v sekci projekty to nejlepší, co v posledních letech vzniklo.
8: Například dokumenty a rozhovory, které mapovaly rozdělenou společnost. Vrátit se můžete k cyklům úspěšných historických pořadů, jakými byly například Špioni, Politické vraždy nebo Měsíc majora Zeman. To nejzajímavější, co kdy zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu Plus, najdete v sekci Projekty na webu plus.rozhlas.cz.
9: Radiožurnál 10 hodin večer.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Zprávy a Jana Gulda.
0: Vláda se chce zabývat stropem odchodu do důchodu, až vyřeší nastavení penzí pro náročnější profese. Okupační správa Krymu zastavila prodej pohonných hmot. Fotbalisti Belgie a Iránu bojují na letošním mistrovství světa o první výhru. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky i silné a teploty až 33 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese. Až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí.
10: Začneme s těmi profesemi, které by měly mít nárok, aby šly do důchodu dříve. Takže tohle musí teďka připravit. No a samozřejmě jsme slíbili změnu toho vzorce. My na to máme ještě 3 roky a pár měsíců.
0: Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé, upozorňují na obří výpadek pracovních sil. Správa na ruském okupovaném poloostrově Krym zakázala prodej pohonných hmot na všech čerpacích stanicích. Paliva zůstanou vyhrazená jen pro vládní orgány. Na síti Telegram to oznámil Moskvou dosazený šéf Krymu Sergej Aksionov. Vyzval ale k zachování klidu. Důvodem nedostatku paliv jsou ukrajinské útoky na ropná zařízení v Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes oznámil, že Ukrajina na Krymu a v Krasnodarském kraji zasáhla ropná, logistická a vojenská zařízení. Lidi v Přerově si dnes připomněli 81 let od masakru na nedalekém návrší Švédské šance. Vojáci Československé armády tam zavraždili 267 karpatských Němců, slovenských Maďarů a Slováků, kteří se vraceli po druhé světové válce domů, popsala Pavla Roubalíková z Přerovského magistrátu.
11: Masakr na Švédských šancích je dnes považován za jeden z největších poválečných zločinů na území Československa. Po desítky let byl tento čin zamlčován a veřejnost se o něm dozvěděla až po roce 1989.
0: Výstava pojmenovaná Architektura ve skle nově zdobí vestibul Severočeského muzea v Liberci. Připravili ji studenti ze sklářských škol v Železném Brodě a v Kamenickém Šenově. Tématem byla architektura Libereckého kraje. Své dílo popisuje studentka Anna Hanková.
12: Já jsem se rozhodla zpracovat a zkombinovat dohromady 2 sochy od Jaroslava Rony. Jedna, která stojí právě před galerií Liberec a druhá, která stojí u Ještědu. Ronu jsem si vybrala, protože jsem právě tady z Liberce.
0: Fotbalisti Belgie hrají na mistrovství světa v Los Angeles proti Iránu. Oba celky na úvod turnaje remizovaly. Jejich vzájemný duel sleduje Petr Kadeřábek.
13: Remíza platí také po poločase vzájemného souboje, protože Belgie hraje s Iránem zatím bez branek. Byť Irán už 1 gól dal, ale kvůli offsideu Taremiho nemohl být uznán. A tak po 45 minutách platí. Belgie hraje zatím s Iránem 0-0. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Španělsko porazilo v Atlantě Saudskou Arábii 4-0, dvakrát skóroval Mikel Oyarzabal. Svůj první gól na světovém šampionátu dal 18-letý Lamine Yamal. O půlnoci začne utkání Uruguay Cap Verde a o 3 hodiny později proti sobě nastoupí Nový Zéland a Egypt. A tenistka Serena Williamsová si ve Wimbledonu zahraje 4 hru i 2 hru. Vítězka 23 Grand Slamů v singlu dostala od organizátorů divokou kartu.
1: Překážky na D6 na Rakovnicku a možné nebezpečí v Praze ve Strakonické ulici. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy stále pozorněji za sjezdem na Kněževes, kilometry 47 až 46 jsou na vozovce kusy pneumatiky. Na dálnici D35 ve směru z Litomyšle do Vysokého Mýta a Hradce Králové se objíždí odstavené auto. 171. kilometr na začátku nového úseku dálnice blokuje pravý pruh. Pozor, dejte hlavně na nájezdu ze silnice 35, musí se do levého pruhu. V Praze ve Strakonické ulici za Cukrákem ve směru do města pes u vozovky.
14: Stojí u krajnice, když čeká na pánička nebo se zaběh.
15: Stojí tam pes.
14: Zmatený pejsek.
1: Na D1 z Ostravy do Brna u sjezdu na Přerov se objíždí odstavená dodávka. Kilometr 281 na krajnici nepřekáží, ale většina aut ho objíždí levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Až do půlnoci platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami. Můžou je provázet kroupy a taky vítr o rychlosti až 75 km za hodinu. Zítra čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno. Postupně oblačno až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky. Hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. Nejvyšší teploty zítra 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Průplavy a průlivy jsou námořní spojnice, které vždy hrály důležitou strategickou i ekonomickou roli. Čína se teď rozhodla vybudovat v Asii další dvě takové námořní cesty. Sníží se díky nim cena námořní dopravy a vzniknou 10 000 pracovních míst, jak tvrdí čínská propaganda? Nebo je hlavní motivací Číny oslabit ekonomické soupeře a v případě války urychlit přesun armády? U dalšího dílu pořadu Zaostřeno vás vítá David Jakš.
3: Zaostřeno.
6: Zkrátit si dlouhé a často nebezpečné obeplouvání ostrovů a později celých kontinentů mělo odpradávna dva důvody. Šetřilo čas a peníze. Případným obráncům navíc přibyly nové starosti a další výdaje. Museli totiž platit nové a nové vojenské výpravy, které se snažili útočníky zastavit dříve, než námořní kanály úspěšně použili. Největším průplavem všech dob, který navíc slouží dodnes, je tzv. Velký kanál na východě Číny. Už v 5. století po Kristu spojil dva čínské veletoky – Dlouhou a Žlutou řeku. A tím vznikl průplav, který dodnes spojuje Peking s 1800 km vzdáleným Changchou, tedy městem, které tak uchvátilo legendárního cestovatele Marca Pola. Už v 10. století dokázali Číňané stavět zdymadla, vypočítat ideální sklon průplavu nebo vytvořit systém mýtného, ubytování a překladišť. A bezpečnost lodí zajišťovala císařská armáda.
16: Ve starověku a ve středověku vozili obchodní lodě hlavně koření, hedvábí a porcelán. Byly to relativně malé, dřevěné lodě, nepobrali toho moc, ale ve dne v noci jich po kanálu pendlovali tisíce. Dnes je Velký kanál pořád důležitou vodní cestou. Mezi velkými městy přepravují lodě hlavně stavební materiály, potraviny nebo dřevo a průplav se proto pravidelně udržuje a koryto bagruje a udržuje hluboko. Ve městech na průplavu vyrostly nové terminály a překladiště. Pořád je to úchvatná a pro Čínu velmi důležitá stavba.
6: Vysvětluje ve svém informativním videu Světová organizace UNESCO. Ve středověku dosáhli pozoruhodných výsledků při stavbě kanálů a průplavů Nizozemci, Italové a také Němci. Ale délkou, počtem nasazených dělníků nebo objemem přemístěného materiálu už nic a nikdo Velký kanál nepřekoná. Ačkoliv časy čínských císařů jsou dávno pryč, průplavy hrají ve světové ekonomice mimořádně důležitou roli. A politicky jsou mnohem důležitější než kdykoliv předtím.
17: This is the Panama Canal, a 51-mile corridor linking the Pacific and Atlantic oceans.
6: Spojit Atlantik s Pacifikem chtěl už španělský král Karel V. v první polovině 16. století. Jeho bravurní mořeplavci přinesli zprávy, že v nejužším místě má americký kontinent šířku, která není pro paže otroků a indiánů nepřekonatelná. Byli to ale Francouzi,
15: Pozbuzení úspěšnou stavbou Suezu, kteří v roce 1881 začínají stavět. Po pár letech ale zbankrotovali a na začátku 20. století kupují rozdělanou, nedokončenou stavbu Spojené státy americké. Od 1. ledna roku 2000 je průplav definitivně pod správou Panamy.
18: Každý rok propluje panamským kanálem kolem 14 000 lodí. 40% všech kontejnerů, které na lodích propluje průplavem, směřuje do Spojených států. To odpovídá hodnotě zboží za 270 miliard dolarů.
15: Vysvětluje hinská mutace německé televizní stanice Deutsche Welle. Proud zboží znamená stále vyšší zisky pro obchodníky a ty má zase pod dozorem federální daňový úřad. To je hlavní důvod, proč je panamský průplav pro americkou ekonomiku tak důležitý. Vydělává peníze a peníze je třeba zdanit. Omezení jeho kapacity nebo dokonce uzavření způsobí během několika málo hodin nedostatek konkrétního zboží na americkém trhu. Okamžitě zareaguje kapitálový trh, tím pádem se zvednou ceny a řetězově je v problémech ekonomika celého světa. Zjednodušeně řečeno, udělej problém v panamském průplavu a má ho celý svět. Pro Čínu, která se tak ráda spolu s Ruskem hlásí k nastolení nového světového řádu, je to velmi lákavá představa. Proto americký prezident Donald Trump návrat průplavu pod americkou správu dlouhodobě prosazuje.
19: My administration will be reclaiming the Panama Canal. And we've already started doing it.
15: Panama tvrdí, že vše, co se 24 hodin denně a 365 dnů v roce v průplavu děje, je plně pod její kontrolou. Jenže přístavy na obou koncích provozuje hongkongská společnost CK Hutchinson. A to je podle Američanů risk. Letos na jaře čínská vláda zakázala tomuto hongkongskému konzorciu prodat svůj podíl americké společnosti BlackRock. Pokud by prodej proběhl, znamenalo by to výrazné oslabení čínského vlivu v Panamě a naopak posílení toho amerického. Jenže Peking chce naopak v Panamě zůstat za každou cenu a tak prodej většinového podílu do amerických rukou hongkongským obchodníkům zakázal.
20: Bridge cannot control a canal.
21: V roce 2018 Čína vyhrála v Panamě tender na stavbu mostu přes průplav. Jedním mostem sice nepřevezmete kontrolu nad celým průplavem, ale dává vám to jiné možnosti. Pomocí mostu už můžete provoz lodí brzdit nebo dokonce úplně zastavit a vyloučit se nedá ani sabotáž. Dají se na něm umístit i různá špionážní zařízení, jakými jsou skenery a senzory.
15: Vysvětloval v reportáži The Wall Street Journal bývalý americký velvyslanec v Panamě John Feely. Jak se Spojené státy, respektive Donald Trump, nakonec postaví k budoucnosti panamského průplavu, není v téhle chvíli jasné.
3: Posloucháte Zaostřeno.
15: Co může nastat ve chvíli, kdy se zdánlivě spolehlivý, dobře fungující průplav zadrhne, dokazuje příklad z března roku 2021. Pandemie COVID-19 tehdy téměř úplně zastavila celosvětovou leteckou dopravu a o to větší význam měla ta námořní. Obří kontejnerová loď Ever Given, dlouhá 400 metrů, se při proplouvání suezským průplavem v konvoji ostatních lodí dostala do písečné bouře a silný vítr vychýlil příď lodi mimo plavební dráhu. Tam potom dosedla na kamenný útes a stala se zcela nepohyblivou.
22: Ucpaná tepna světové dopravy. Každý den tudy neprojede zboží za víc než 9,5 miliardy dolarů. V kontejnerech čekají suroviny, součástky, dětské zboží, oblečení, i ropa nebo obilniny. I kdyby se situace vyřešila rychle, budou podle odhadů ještě dvojnásobek času dobíhat zácpy v přístavech a v distribuci, kde byly termíny už tak napjaté kvůli pandemii.
15: Informovala tehdy Česká televize. Doprava v Suezském průplavu byla v obou směrech zablokována celkem 6 dnů a složitou vyprošťovací operaci nakonec zvládli holandští odborníci s těžkou technikou. Škody, které vznikly na světovém obchodu za pouhých 6 dnů přerušení provozu, odhadla Světová obchodní organizace na bezmála 10 miliard dolarů. Incident ale odhalil, jak citlivá a přitom zranitelná zařízení jsou námořní průplavy.
23: The Malacca Strait, which connects Indonesia, Malaysia and Singapore, has long been a major trading.
15: Zboží vyrobené v Číně, Japonsku nebo Jižní Koreji, které neputuje panamským průplavem, projde jinou veledůležitou úžinou, a sice Malackým průlivem. Na rozdíl od Suezu nebo panamského průplavu je tenhle milník světové námořní dopravy přírodního původu. 35 km široký, 800 km dlouhý a v nejhlubším místě dosahuje bezmála 200 metrů. Úžina, která odděluje Singapur, Malajzii a Indonésii, je pomyslným uchem jehly a každý rok se jim protáhne kolem 100 000 nákladních lodí. 40% veškeré světové námořní dopravy a čtvrtina světové ropy, která se přepravuje po mořích, projde každoročně právě Malackou úžinou. Bohaté rejdařské společnosti, zboží za miliardy dolarů a omezená možnost vojenského zásahu. To všechno dělá z téhle lokality místo, které odjakživa láká piráty.
2: Vždycky jim nahrávalo velmi členité pobřeží Malajského poloostrova a ostrova Sumatra. Dokonale znají terén, používají rychlé a v podstatě malé lodě, které i nejmodernější radary mohou přehlédnout, protože je snadné zaměnit je za velkou vlnu. Ale chtít dnes v Malackém průlivu unést velkou obchodní loď nebo dokonce tanker, to je hodně rizikový podnik. Stává se to, ale piráti se už spíš zaměřují na hotovost a cennosti, které má posádka na palubě. Potom blesku rychle zmizí na pobřeží, které je na dohled. A tam už nemáme šanci je chytit. Velké obchodní lodě i s nákladem se unášejí mnohem častěji kolem břehu Afriky, než tady v Malackém průlivu.
15: Říká Dato Abkahar, důstojník malajské pobřežní stráže v dokumentu katarské televize Al Jazeera. Pro Čínu má Malacký průliv ještě větší cenu než Suez nebo Panamský průplav. Peking se totiž obává, že v případě války se Spojenými státy by Washington přinutil singapurskou, malajskou a indonéskou vládu, aby silou zabránili průjezdu čínských válečných lodí Malackým průlivem. A stejně by mohly dopadnout i tankery, které tudy proplouvají s ropou, kterou Čína nakupuje na Blízkém východě. Sečteno podtrženo, to, co by mohla Čína způsobit v panamském nebo suezském průplavu, by jí svět oplatil v Malacké úžině. Snížit svou závislost na tomhle námořním uchu jehly chce proto Čína už celá desetiletí. A šanci teď cítí v oblasti Tajského zálivu. V nejužším místě je Malajský poloostrov široký jen něco málo přes 100 kilometrů a dnes je tohle území teritoriálně součástí Tajského království. Jmenuje se Šije Krá a s myšlenkou prokopat tady kanál, který by spojil Tajský záliv s Andamanským mořem, neboli Pacifik s Indickým oceánem, přišli už ve středověku Francouzi, Britové nebo Portugalci. A Tajsko na konci 90. let 20. století jejich plány oprášilo.
4: Bavíme se o průplavu dlouhém 128 kilometrů, širokém 450 metrů a hlubokém 25 metrů. Kanálu, který by cestu nákladních lodí z Thajského zálivu do Andamanského moře zkrátil oproti současné cestě přes Malacký průliv o 3 až 4 dny. A to není málo, ale jeho nejslabším článkem je návratnost celé investice. Ta je hodně sporná.
15: Vysvětluje ve své analýze podcast jménem Looking For. Tajsku se velmi zamlouvá vize, že by poplatky za použití kanálu zůstaly v jeho státní pokladně, ale současně je mu jasné, že z vlastních zdrojů takovou stavbu nikdy nezaplatí. A přesně pro tento případ je tady Čína, vysvětluje zmiňovaný podcast.
4: Čína je trpělivá, bude čekat dlouho, klidně dalších 10 nebo 15 let. Ví, že thajské vlády jsou nestabilní a rychle se střídají, ale jedno je spojuje. A sice, že slyší na sílu čínských peněz. Stejně jako na ně slyší vlády v sousední Kambodži nebo v Laosu. Ať bude cena za stavbu průplavu Krá sebevětší, čínské banky a čínská vláda ji nakonec zaplatí. Stačí jen souhlas Thajska. Ale ptejme se, co by za to Číňané chtěli a co by nakonec z toho Thajsku zbylo.
15: Zatímco podobný projekt moderní železnice, kterou postavila Čína v Laosu, stál necelých 6 miliard dolarů, náklady na průplav v Šíji Krá odhadují státy ASEANu na minimálně 40 miliard dolarů. Ekologové zase varují před obrovskými škodami na pevnině i na moři, které by dílo provázely. A vůbec není jasné, jakou klauzuli by si do smlouvy o společném užívání s Tajskem prosadila Čína z pohledu využívání průplavu svými vojenskými plavidly. I proto celý projekt s velikou nelibostí sleduje Indie, odvěký čínský nepřítel. Podstatnou připomínku k vybudování průplavu Krá mají i síly uvnitř Tajska. Konkrétně je to královská armáda, která varuje před separatistickými silami v muslimských provinciích na hranicích Tajska a Malajzie. Islamisté tam vedou ozbrojený boj proti tajské centrální vládě a od roku 2000 tam zahynulo bezmála 7 000 lidí, včetně vojáků a policistů. Dobrovolné odříznutí zbytku země od neklidného jihu, byť jen půl kilometru širokým vodním kanálem, by podle thajských generálů zvýšilo aktivitu islamistů. A potvrzuje to i politický geograf Vladimír Bár z Ostravské univerzity.
5: Ty nejjižnější čtyři provincie na Thajsku jsou bývány většinově Malajci a tím pádem muslimy, ti tam mají 80 až 90% v populaci. Tato oblast nazývaná Patany dlouhodobě vykazuje iredentistické tendence. Oni se chtějí připojit tedy k Malajzii. Malajzie jaksi nepodporuje tyto rebely, ale Thajsko s nimi má problémy.
15: Zatím posledním výstupem thajské vlády je zavrhnutí klasického námořního průplavu. Cena je prostě extrémně vysoká a čínské záměry nejasné. Vláda v Bangkoku teď preferuje variantu nazvanou Road No. 9, neboli silnice číslo 9. Měla by to být kombinace dálnice a železnice dlouhá 90 km a spojila by města Ranong na pobřeží Andamanského moře a Chumpon na pobřeží Pacifiku. Vznikly by tam obrovské přístavy, kam by zajížděly i největší nákladní lodě světa, kategorie Panamax nebo Neopanamax. Kontejnery se zbožím by se tam přeložily na železnici a silnici a po 90 kilometrech znovu naložily do dalších lodí, čekajících na opačném pobřeží. Každý rok by si lodě na obou koncích Road No. 9 vyměnili 20 milionů kontejnerů, vzniklo by 100 000 nových pracovních míst a cesta lodí z čínských, japonských a jihokorejských přístavů do Evropy by se podstatně zkrátila. Není třeba dodávat, že ekologové z téhle varianty omdlévají.
7: Odhadované náklady jsou bezmála 36 miliard dolarů a thajská vláda tomuto projektu, tedy variantě silnice číslo 9, dala oficiálně zelenou v roce 2023. Letos v září chce začít stavět, ale ty nejoptimističtější odhady mluví o termínu dokončení nejdřív v roce 2039.
15: Dodává znovu podcast Looking For. Profesor geografie Ostravské univerzity Vladimír Bár se politickému významu dopravních cest po celém světě věnuje dlouhodobě. Tak se ho tedy ptám. Thajsko se rok od roku víc a víc odklání od spolupráce se Západem, hlavně od partnerství se Spojenými státy, a naopak inklinuje k Číně, nebo popravdě řečeno k čínským penězům. Znamená to, že tedy Bangkok by nakonec na projekt, na ten velmi drahý projekt průplavu Krá, mohl kývnout?
5: Je to otázka. Stávající garnitura zhruba před 7 lety oznámila, že to není priorita, ale všechno se může změnit samozřejmě. Čína je už dneska významnějším obchodním partnerem Thajska, než jsou Spojené státy americké, takže je to svým způsobem možné. V posledních letech Čína velmi tlačí na to, aby takovýto kanál byl postaven, protože by to umožnilo vyhnout se malackému průlivu, který vlastně je mezi Malajzií, Singapurem a Indonésií na druhé straně. Což také dosvědčuje skutečnost, že tyto tři země se nestaví příznivě k výstavbě takového kanálu a podobně i Indie se staví negativně k výstavbě podobného průplavu. Číně by se podařilo odklonit od tohoto velmi frekventovaného průlivu, jakým je Malacký průliv, který dokonce v přepravě ropy hraje pro Čínu naprosto stěžejní význam a on už dneska objemem přepravovaného zboží, především tedy ropných produktů, překonal Hormuzský průliv, takže je to z geopolitického hlediska něco, co by vlastně vyšachovalo do jisté míry vliv Spojených států amerických, které pochopitelně patrolují v Jihočínském moři vedle Malackého průlivu. Tam jsou ještě další, Luzonský, Tchajvanský a mezi potom možnost nahradit Malacký průliv ještě třeba Lombocký průliv, takže je toho docela dost, co by Číně vlastně umožnilo se vyhnout té trase vlastně přes ten frekventovaný průliv a mít pod kontrolou podobný průplav umělý.
15: Thajsko se kromě ekologických dopadů bojí i faktu, že průplav přes Šíji Krá by de facto znamenal odříznutí toho politicky nestabilního muslimského jihu Thajska od zbytku státu, od zbytku království. Co by to znamenalo pro vnitřní bezpečnost Thajska a hlavně pro muslimské rebely na té thajsko-malajské hranici? Posílilo by to separatistické tendence v těch v těch provinciích, jako je Jala, Songkla a tak dále?
5: Posledních zhruba 10 let se ty aktivity teroristických hnutí, které dneska vede skupina, která se nazývá Národní revoluční fronta, tak jsou jaksi menší, ztráty na lidských životech se počítají ročně teď jenom na desítky oproti stovkám a dokonce tisícům z předcházejícího období. Ty pokusy v posledních letech oslabily a nejsou tak intenzivní. Ale právě vznik kanálu by mohl tuto situaci opět výrazně zhoršit. Podle toho, kde by vlastně ten kanál vedl, ony existují tři varianty. Jedna je vzdálenější od těch čtyř provincií, ta další je vlastně velmi blízko odřezával, aby opravdu ty čtyři, respektive pět provincií na jihu Thajska.
15: Vysvětluje politický geograf Ostravské univerzity Vladimír Bár.
3: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Thajský záliv nejsou jen písečné pláže, subtropické ostrovy a noční život v přímořských letoviscích. Tahle část Tichého oceánu má mimořádný potenciál pro námořní dopravu a v návaznosti na modernizaci pevninských silnic a železnic se hraje v příštích letech

0: naše sousedy, že i oni budou mít z průplavu užitek a že pomůže jejich ekonomice. Propojování s okolními zeměmi je přesně to, co naše ekonomika potřebuje. A pokud slyšíte něco jiného, jsou to hlasy těch, kteří téhle zemi nepřejí.
1: Chlubil se kambodžský premiér Hun Manet při slavnostním položení základního kamene celé stavby v srpnu loňského roku. Náklady investoři spočítali na 1 700 000 000 dolarů a do roku 2028 mají Číňané vyhloubit průplav, který spojí kambodžské pobřežní město Kampot s metropolí Phnom Penh. Využije přitom desítky zavlažovacích kanálů, slepá ramena řek Mekong a Basak i mokřady v jižní Kambodži. Podél průplavu vyroste nová dálnice i železnice a překlenou ho mosty. Kanál samotný bude 180 km dlouhý, 5,5 metru hluboký a 100 metrů široký. Podle Komise pro udržitelné využití Mekongu stavba přímo ovlivní životy 1 milionu a 600 000 lidí v Kambodži.

0: Pokládání základního kamene průplavu Funan Teko bylo velkolepé a chlácholení o neškodnosti celé stavby směřoval premiér Hun Manet do sousedního Vietnamu. Vietnam v projektu vidí plán Pekingu, jak oslabit ekonomický boom země. Hanoj se bojí trvale nižšího stavu Mekongu v deltě, která má pro výživu 100 milionové země stěžejní význam. Oslabil by také význam Saigonu jako plánovaného mezinárodního přístavu, protože obchodní lodě by novým kanálem zajížděly jinam, a sice do Phnom Penhu, hlavního města Kambodži. A další špatnou zprávou pro Vietnam je ta, že Funan Teko kanál by využívalo čínské vojenské námořnictvo.
1: Umožnilo by to v podstatě Číně obklíčit jižní Vietnam nejenom po moři, čili od východu přes Jihočínské moře, kde Čína navíc militarizovala 3 ostrůvky v Spratlyho souostroví, takže tam má vojenské základny. Tady by samozřejmě tím pádem mohla také manévrovat na západní hranici Vietnamu. Takže ten vojenský význam tady zcela určitě je.
0: Doplňuje znovu politický geograf Vladimír Bár z Ostravské univerzity.
1: Je to určitě projekt, který zaměstná spoustu lidí a také umožní zlevnění plavby zboží z centrální části Kambodže, které zatím se přepravuje do přístavů po Mekongu do Vietnamu. Takže v tomto případě by se odklonila ta trasa a to jaksi ten transport toho zboží opačným směrem. Takže možno říct, že celý ten kontrakt byl 17. dubna podepsán. Cena byla původně 1 700 000 000. Ten kontrakt podle Khmer Times byl snížen na 1 156 000 000 amerických dolarů. Položení základního kamene bylo už minulý rok 5. srpna. A bylo to přesně na narozeniny Hun Sena, který sice už není premiér, ale byl dlouholetým premiérem této země.
0: Vy jste zmínil Hun Sena, já se teď budu chviličku věnovat jeho synovi, premiéru Kambodžského království Hun Manetovi. On je prověřeným a v podstatě velmi loajálním spojencem čínského režimu. Znamená to tedy, že pro Čínu půjde v podstatě o bezrizikovou investici, kde se tedy z jejího pohledu vlastně nemůže nic stát, nemůže se nic zadrhnout?
1: Dá se říci, že ano, protože došlo tedy k nástupnictví nikoli v královskému, ale premiérskému, protože Hun Sen předal svému nejstaršímu synovi žezlo premiéra. Navíc další syn Hun Manit, jestli se nemýlím, je generálem a šéfem rozvědky armády. Další syn je místopředsedou vlády a ministrem státní správy. Dcera Hun Mana, všechna ta jména Mana, Mani, Manet, ta je vlastníkem médií, rozhlasu, televize, má dalších asi 14 firem pod palcem, takže Hunové v podstatě ovládají vnitřní život, ekonomický život Kambodže a pro Čínu jsou nenahraditelnými spojenci. Tam v podstatě veškerá infrastruktura dneska patří Číně. Čína investovala do Kambodže velké peníze, ať už na výstavbu železnic, silnic nebo přístavu, takže má toto nástupiště Čína v Indickém oceánu v podstatě pod kontrolou.

0: Uzavírá politický geograf Vladimír Bár. Takové bylo dnešní Zaostřeno na téma, jak nové námořní průplavy ovlivní politickou rovnováhu ve světě. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Jakš.
1: A vysílání Českého rozhlasu Plus v příštích minutách nabídne reprízu dokumentu z roku 2023 Umělá přerušení. Autorka v něm zachycuje příběhy žen, které nečekaně otěhotněly a podstoupily interrupci.
2: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.

0: Minuty jsou různě dlouhý. 2 minuty, které jsem čekala na výsledek těhotenského testu, byly nejdelší v mém životě. Tyhle 2 minuty jsem prožila v koupelně sdíleného studentského bytu v Brně. Spozdila se mi menstruace. To nebylo poprvé, ale bylo to poprvé, co mi test nakonec ukázal 2 čárky. Touhle nepatrnou situací, 2 krátkýma tenkýma modrýma čárama, začaly jedny z nejtěžších dnů mýho života. Tady vidíte váček. Stáří odpovídá tak 3 týdnům. To je zárodek plodu. Já vám tady vypíšu těhotenskou průkazku a pošlu vás na další vyšetření. Řekla mi tenkrát gynekoložka v ambulanci na obilném trhu. Ale já si to nechci nechat, musela jsem jí říct. A ona mi vytrhla z ruky ultrazvuk, co mi předtím dala. A začala se mnou domlouvat na termínu umělého přerušení mýho těhotenství. Tohle ale není jenom můj příběh. Je to příběh mnoha dalších žen, protože v České republice každý rok podstoupí umělý přerušení těhotenství několik 10 000 z nás. Přesto je to téma, o kterém skoro nemluvíme. Je to nějaká část životního příběhu, která zůstává neviditelná a často neslyšená. Já jsem Martina Malinová a v tomhle dokumentu vám odvyprávím kusy 3 příběhů o umělém přerušení těhotenství, kterému se v Česku někdy nesprávně říká potrat. V dokumentu zazní emocionálně silné výpovědi, obsahující zmínky o depresích, sexu a smrti. Proto prosím, zvažte jeho poslech. Jedu navštívit Lindu. Linda má 2 děti, ale já si dobře pamatuju, když mi před 10 lety vyprávěla, že je v tom. A pak už v tom nebyla. Sedíme spolu v její malé kuchyni a povídáme si o potratu. Ptám se jí, stejně jako ostatních, které navštívím, jestli si na něj ještě někdy vzpomene.
1: No, vzpomenu si na to, že jsem potratila. Ne moc často. Možná, když o tom někdo mluví, když to někde slyším, tak si na to vzpomenu, že vlastně já taky jsem byla na umělém přerušení těhotenství. Mám někdy jako myšlenky, jako jaký by to bylo, kdyby se to nestalo, kdybych tady měla 8letý dítě, ale jako nemám tam žádný jako lítost, nebo že bych toho někdy litovala. Vlastně vždycky jsem věděla a vím, že to bylo správné rozhodnutí. Věděla jsem to v tu chvíli, že to chci, a nikdy mě nepřepadlo to, že já tenkrát jsem to neudělala jinak, nebo jak jsem to mohla udělat vlastně. Až když jsem chtěla otěhotnět, tak mi tam vyvstanul strach, co kdybych náhodou už nemohla otěhotnět, co kdyby náhodou to tenkrát, to moje první těhotenství, bylo to jediný, ta jediná moje příležitost v životě.
0: Každý příběh umělého přerušení těhotenství někde začal. A můj, stejně jako Lindin, začal ve chvíli, kde jsme potkali kluky, se kterými jsme měli sex.
1: No, tak tenhle můj partner, byl to cizinec, byl to Francouz a řekla bych, že byl takovej manipulativní, že nevím, jestli vědomně či nevědomně on to jako tak dělal, ale... A ve mně bylo to, že já jsem se mu jako chtěla zalíbit a chtěla jsem jako se přiblížit těm partnerkám. Takže my jsme spolu měli sex, ten sex, u kterého jsem já otěhotněla. Tam já jsem mu chtěla dokázat, že já taky umím být ta turbulentní žena, při kterém budeme mít oba ten prostě gejzírovej orgasmus a že to bude úplně jako nejlepší. Já jsem se tak strašně snažila, že jsem jako z toho otěhotněla vlastně. Což jsem nechtěla, to nebylo jako v plánu. Byla jsem dítě úplně nevyzrála vlastně, ale nemyslela jsem si to o sobě, myslela jsem, že už jsem hodně jako vyspělá, dospělá. Hledala jsem sama sebe, hledala jsem všechno vlastně, hledala jsem co, kdy, kde, jak. Žádný dobrý podhoubí na to nechat si dítě a založit si rodinu. Byl by to průšvih, si myslím, že by to byl průšvih, se kterým bych se do dneška potýkala.
0: Nějakým způsobem se z následky interrupce potýká mnoho žen. Představujeme si, jaké by bylo mít dítě. Některé z nás litují, že se nerozhodly jinak, jiné jsou rády, že nemuseli mít děti ve chvíli, kdy nebyly připravené. Některé z nás přerušení těhotenství poznamenalo na celý život. To je zkušenost Marty, kterou jedu navštívit do vysokého paneláku na pražském sídlišti za docela ukrutné bouřky.
2: Upřímně, asi jsem to chtěla už 30krát zrušit. Jako fakt, protože to je vlastně poprvé, co o tom mluvím. V podstatě mě vadí, že se vede vyhrocená diskuze na téma potratu, že se vede stylem, je to velmi špatný, skoříte v pekle všichni, tady je mrtvý dítě a fotky prostě někde po městě a vůbec ošklivý, hnusný věci, které dělá Hnutí pro život, a na druhé straně jsou lidi, kteří se zastávají práva na potrat, kterýho já se zastávám taky samozřejmě, ale už nikdy nedodají, že to může mít nějaký následky a ignorujou je. Hele, na potrat si vzpomínám furt, neustále. Je to asi jako s jakýmkoliv jiným úmrtím, prostě jediný, co to zahladí, je čas. Jakože se zvětšou ty intervaly, kde na to člověk myslí. Že od 5krát denně se to snížilo na 1 denně, pak se to snížilo na 1 týdně a teď už je to lepší a většinou si vzpomenu, když samozřejmě vyskočí nějaký téma, pak při výročí potratu, při teoretických možných narozeninách toho dítěte, kdyby se asi narodilo někde na podzim, nevím, září, říjen přibližně. Pak si vzpomenu na takový ty, protože držím takový ty dušičkový rituály, jako dávat svíčku za okno a podobně, takže to máš dušičky, máš Vánoce a tak dál, no.
0: I já na svoje těhotenství vzpomínám. Nejvíc asi na místech, které jsou nějak spojený s tím, když se to dělo. Když jsem v Brně na obilném trhu, tak si do dneška vybavuju pocit, který jsem měla, když jsem přicházela k porodnici. Byla jsem rozhodnutá, že podstoupím umělý přerušení. Věděla jsem, že jinak to teď nejde. Pamatuju si dobře, jak přicházím, hladím si břicho a vím, že je v něm plod, dítě, potenciál života a já jdu pyšná, že moje tělo něco takového umí. Pamatuju si, že jsem tiše šeptala a rozmlouvala s tím dítětem. Já teď nemůžu. Teď to nejde. A zároveň jsem věděla, že tohle budu chtít někdy zažít na plný pecky.
2: Jsem byla hrozně nadšená, když jsem nezčala, jsem těhotná. Fakt jsem byla taková jako úplně pyšná prostě na to, jo. Fakt takový to jako, jak je člověk poprvý těhotný, tak takový je z toho úplně jako, nevím, zvláštně pyšný. To je fakt jako to slovo, fakt jako pyšný, jakože tvoří nějaký život. Ale v tu chvíli tam bylo úplně naprosto racionální, no ale teď ne, prostě teď to jako fakt nejde. A všichni jsme se na tom jako shodli, shodnul se na tom můj partner, shodla se na tom moje rodina, jeho rodina a nikdo ani prostě na vteřinku nezauvažoval, že by to mohlo být jinak. Tam jako nebylo moc co prostě řešit, jo, tam to bylo jednoznačný, racionální řešení, ale jako fakt jako ložený prostě, jo, tam ten život byl v tu chvíli fakt ve sračkách, že jsem měla hrozný dluhy, potřeba jsem insolvenci, kterou bych samozřejmě v životě nedostala, kdybych měla jako dítě a na nějaký mateřský, takže tam jako... A ani si nepamatuju, možná jsem to vytěsnila, ale ani se nepamatuju, že by probíhala nějak jako extra debata, co kdyby chom se ho nechali, nebo něco takového. Že ta situace byla fakt natolik vážná, že prostě to přebylo jakýkoliv argumenty, který by člověk vůbec chtěl položit na stůl, proto si to dítě nechat. Lituju to hrozně, úplně jako neskutečně moc, ale na druhou stranu, kdybych byla znova v té situaci, nevím, jak se rozhodnu. Asi bych udělala to stejný. Jeden čas jsem si říkala, že jsem ho měla dát k adopci, že fakt jako jsou ty páry, který toužejí po tom dítěti, ale ten pocit, že někde chodí tvoje dítě a ty nevíš, jestli se má dobře, to je úplně příšerný. Jako ta představa, že ho uvrhneš do nějakého života, kde ho někdo trápí, týrá. Přišlo mě to vlastně snaží ho zabít, než mu tohle jako způsobit po zbytek jeho života, jo? Že by mu jako chyběla nějaká součást.
0: Na těhotenství se nedá připravit. Stejně jako na rozhodování, jestli si dítě necháme. Situace nás zastihne náhle a převrací naše životy. Dvěma čárkám na testu předchází dny nejistoty. Dny, kdy to nedostaneme. A začínáme přemýšlet. Co když? Co kdyby? A o tomhle období si povídám s Lindou.
1: Takže 30 dní, 32 dní a říkám si, je, tak mám nějaký zpoždění. Ale furt mě ještě nenapadlo, že bych mohla být těhotná. To spíš bylo něco, jakože jak cestuju, mění se prostředí, mění se lidi, strava. Jo, ale když už to bylo díl jak týden, tak to už jsem hodně zbystřila a poprvé mě to teda napadlo, že jsem těhotná. A udělalo se mi trošku jako teda z toho špatně, trošku nevolno, úplně jsem se jako orosila, pane bože Ježíši. Zeptala jsem se teda mýho partnera, co budeme dělat, že bych si asi dokázala i představit, teda založit rodinu, že bychom zůstali žít ve Švýcarsku, měli bychom rodinu, Mark by začal pracovat a já bych byla těhotná a porodila děťátko. A to on zamítl, že v žádném případě ne, že má před sebou nějakou duchovně spirituální kariéru a že v žádném případě ne, že si to nepřeje. Tak pro mě to bylo spečetěný, že já sama do toho rozhodně nejdu, když on to nechce. Jsem zjistila, že jsem těhotná, tak my jsme se vrátili přenocovat k řece a udělat si táboráček. A já jsem to brala jako takovou cestu, jdu tam, jdu se spojit sama se sebou a jdu si promluvit s tou duší, protože takhle to vnímám, že duše si nás vybere a přichází k nám. Nevím, jestli v začátku těhotenství, nebo na konci těhotenství, nebo kdy vlastně, ale já už jsem to nějak vnímala, aha, takže tady se něco děje, někdo k nám přichází ke mně, někdo se mnou chce bejt, nějaká duše. A já jsem tam tenhle večer rozmlouvala s tou duší, prosím, odejdi. Někdy spolu třeba ještě budeme v budoucnu, ale teď na to není vhodná chvíle. Prosím, odejdi. A já jsem se snažila si mentálně přivolat, vyvolat samovolný potrat. Prosila jsem, aby ten plod se mě odešel. A cítila jsem, že to nepůjde. Že vůbec to jako neumím tohle ovládat a že to je tak silný, že já opravdu to budu muset mechanicky si nechat odstranit. A ještě vlastně to rozhodnutí, vlastně, kde to přišlo, tak už začal být podzim, byl nějaký říjen, začala být zima, pršelo. A my jsme teda v podstatě žili na ulici, cestovali jsme, spali jsme různě po kámoších, couchsurfing, ve stanu, všude možně. A tohle rozhodnutí na mě přišlo, že jsem seděla na chodníku, teď přesně nevím, v jakém to bylo městečku švýcarském. Pršelo, strašná zima, táhlo mi úplně na záda, na nohy a tam jsem úplně brečila na tom chodníku, jak jsem to dopadla, kde to jsem, co se to děje, jak to žiju, že prostě je mi zima, nemám kde bydlet a odjíždím do České republiky prostě na potrat.
0: Linda odjela do Čech. Vracela se domů po 3 letech strávených na cestách, během kterých téměř nevídala svoji rodinu.
1: Když jsem to zjistila, že jsem těhotná, tak jsem vlastně jako první volala mojí mámě do Čech, že bych potřebovala mít na chvilku zázemí u ní. U nás doma v rodinném domě, že jedu do Čech No, prostě do nemocnice na umělý přerušení těhotenství a dostala jsem vynadáno, že prostě jak mám, moje máma brečela do telefonu, jak to žiju, co to je za život, jakože pořád něco říkám o nějaký lásce a potom jako jdu a jdu jako zabít dítě. Ale vlastně mě v tom všichni podpořili, když jako viděli, jak to je, jak na tom jsem a jaká je situace, takže ať jo, ať jdu a udělám to. Ale že je to hazard. Hazard se životem. Protože jdu vlastně do umělého spánku.
0: Cesta Marty byla kratší, ale vedla stejným směrem. I ona se rozhodla přerušit své těhotenství. Jak momenty těsně před zákrokem prožívala?
2: Já si myslím, že si to člověk moc nepřipouštěl. Moc si to nepřipouštělo, myslím si, že se to nechtěl připouštět. Plus samozřejmě ta teorie, že to je jenom jako zhluk těch buněk a podobně. A další uklidňující fráze byla, že to je stejně do toho 12. týdne, kde plno těhotenství skončí samo, že se jako vyloučí, takže se vlastně zas tak jako nic moc neděje, no. Ten zlom pak přišel až potom, no, když už to bylo jako definitivně dokonáno, že jo, tam už si pak prostě to nevokecá. Pak se to prostě stane a najednou ti to rozpadne fakt jak domeček z karet, no. Všechny teorie rozmetané a můžeš si říkat racionálně dál, všechno tohle to si opakovat a nefunguje to prostě. Ty emoce jsou silnější než to racionálno v tu chvíli. Ale třeba zajímavé je, že na toho mýho partnera to jako toho to nezasáhlo. A ten, že to je zhluk buněk, ten jako tady u té teorie zůstal, až říkal, jako nechápu, proč toho tolik děláš a proč kolem toho tolik hysterčíš, prostě byl to jenom zhluk buněk, já jsem si to takhle uzavřel a nic jiného.
0: A co já? Těsně předtím, než mě uspali, jsem myslela na to, že se možná probudím z pocity viny, z depresí, anebo že se neprobudím vůbec. Měla jsem strach. Bála jsem se toho, s jakým pocitem se sama se sebou za půl hodiny potkám. Natáhla jsem si stahovací punčochy, převlékla se do operační košilky a nějaký mladý kluk mě odvezl na sál. A pak jsem se jednou, po druhé, po třetí, zhluboka nadechla a upadla do narkózy. Kolektiv sester a doktorů ze mě během 15 minut vyndal plot. Pak jsem se probudila. Cítila jsem se unavená, bolavá a taky jsem cítila velkou úlevu. Ale tak to nemusí být pokaždý. Na pocity po interrupci jsem se zeptala Marty.
2: Jak mi bylo po potratu? Úplně strašně po všech stránkách. Zaprvé zdravotně, protože jsem dostala zánět dělohy, takže nějaká ta rekonvalescence byla jako mnohem zdlouhavější, než jak se právě říká, žádný jako vyskočení z postele a trada, ne. Jako byla jsem docela dlouho na nemocenský a bylo to nepříjemný a bolavý. No a po psychický stránce mě to odepsalo úplně šíleným způsobem na jako fakt týdnu určitě a myslím si, že řádově jako měsíců jako fakt těžká tvrdá deprese, úplně se všem všude jako nestávám z postele, nečistím si zuby, nechci nic, prostě neexistuju. Hele, tam byly ty myšlenky, že jsem prostě vrah, no, že jsem zabila svý dítě. A co mě pak pomohlo, takže mě pomohly lysohlávky, který jako já naprosto adoruju, byť samozřejmě mám k tomu nějaký výhrady, ale myslím si, že ten psilocybin fakt jako pomáhá a používám je doteď, vždycky, když mám nějaký splín a potřebuju se jako promluvit s mesmírem, jak já tomu říkám, a trošku uklidnit. A měla jsem takový jako zážitek na těch houbách, kdy jsem se v podstatě dostala jakoby do říše mrtvých. A byla tam moje kočka, ke mně přišla a došli jsme na Mexickou pyramidu a za ní byl pak svět mrtvejch, ten, jak tam chodí právě ty nepokřtěný děti, limbus myslím, že a bylo to hrozně hezký, bylo to jako pod vodou, byly tam takový ty chaluhy, byl tam prostě klid, ticho, úplně neuvěřitelná prostě pohodička, fakt velmi příjemný zážitek. A bylo tam to moje dítě a řeklo, že mi odpouští. No už na to, sorry. No tak to bylo první. Aha. To je hrozný, proto člověk o tom nemluví, jo, protože to. Já furt věřím na nějaký takový, nevím, neznamení osudu, ale věřím, že občas člověku přijdou nějaký věci, které mu jako, tak jako cvrknou do toho, co by měl udělat nebo kam by se měl vydat. A prostě jsem někde na nějaký návštěvě otevřela časopis a tam jsem se zrovna dočetla, že papež František vyhlásil nějaký rok odpuštění pro nepokřtěné děti a matky, co byly na potratu. Ach jo. No, takže vyhlásil rok odpuštění. A že máš ve Vatikánu projít nějakou tu bránu, já už si nepamatuju, jak se to jmenuje. Spočívalo to v podstatě tom, že jako projdeš tu bránou a dostane se ti toho odpuštění. Což ani jako nešlo o mě a říká si, hele, jestli pro to dítě můžu něco udělat, tak aspoň tohle. Tak jsem se sebrala a letěla jsem do Říma. Prostě pokud katolická církev říká, že by tohle mohlo tomu dítěti pomoct, tak prostě na, jako, asi jsem jako, co má člověk dělat? Jo, když už to nemůžeš jít zpátky. Nemůžeš dělat vlastně nic, tak se držíš tady nějakých prostě různých nesmyslů a bludů, co k tobě přijdou, no. Každá jako berla, tyjo. Každá berla dobrá, no.
0: Výpověď Marty mě zasáhla. Myslela jsem na to, kdo a jak jí může vlastně pomoct. Následná péče pro ženy po interrupci totiž v Česku neexistuje. Klasická terapie je často nedostupná finančně. Na sezení jsou dlouhé čekací lhůty, je místně nedostupná pro lidi z periferií. Člověk se situací pere sám všemi dostupnými prostředky.

0: Ta.
1: Umíš dělat takovou písničku, mame?
0: Co, takovouhle? Když jsem to podstoupila, tak se mi strašně ulevilo, že to proběhlo, že to je za mnou, že se to povedlo. Neměla jsem, nějak se mi to jako nevracelo, nebo že bych měla noční můry z toho, nebo... Zajímavý, no. Rozhodně jsem věděla, že už to nikdy nechci zažít, že už tohle nechci podstoupit, ale dál jsem vlastně proto nic moc nedělala.
2: Co tak si probíhá hlavou?
0: Zásadní proto se takhle rozhodnout bylo to, že jsem neměla žádný zázemí a jsem neměla žádný peníze a můj partner na tom byl úplně stejně. My jsme prostě kočovali, jezdili po světě stopem a vůbec to by nešlo, jako žít s miminkem na ulici. Že to teda říkám takhle, tak to teda zní úplně šíleně. No, takže možná, kdybych měla svůj byt, svoje bydlení, nějaký hnízdo, kam vlastně to jako děťátko převedu. No. Nějakou takovou hezkou jistotu mít. Kdo ví, třeba by to bylo jinak. A potom přišlo to, že jsem potkala v mých očích zodpovědného partnera, viděla jsem tatínka mých dětí, zeptala jsem se ho, jestli by rád měl rodinu, naplánovali jsme si to, shodli jsme se na tom, řekli jsme si ano, založíme spolu rodinu. Takže se to velice rychle povedlo, otěhotněla jsem, já jsem se nemohla dočkat, už bylo to pro mě, byla jsem jako na trní, takže jsem si udělala hodně brzo těhotenský test, ten byl pozitivní, takže já jsem byla šťastná, že to vyšlo. Povedlo se, těhotenství krásný. Sice jsme bydleli v pronajatý garzonce, ale bylo to krásný hnízdečko lásky.
3: Během natáčení dokumentu jsem si vyslechla příběhy mnoha žen, které mají zkušenost s umělým přerušením těhotenství. Těch, pro které to byla jenom epizoda, i těch, které se zkušeností vyrovnávají mnoho let. Všechny jsme se shodli na jedné věci, že jsme rádi, že jsme měli možnost volby. A to i přesto, že jsme nesli a neseme následky svých rozhodnutí. Shodli jsme se, že rodinná zázemí, partneři i nastavení systému hrají zásadní roli v rozhodování. I já nakonec znovu otěhotněla. Tentokrát vědomě. A během těhotenství a raného mateřství na mě plně dolehlo, co to znamená mít dítě. Uvědomila jsem si, jak zásadní je, zda se člověk těší, zda má zázemí a zda je připravený na tuhle obrovskou jízdu. Moc děkuju všem statečným ženám, které se mnou, často poprvé, sdílely své zkušenosti z tak křehkého období, jako období, kdy se rozhodujeme, jestli si necháme dítě, je.
4: Slyšeli jste reprízu dokumentu Umělá přerušení. V roce 2023 jej natočila Martina Malinová, dramaturgie Jaroslav Kratochvíl a mistr zvuku Dominik Budil.
5: Nejzajímavější hosté, nejdůležitější témata. Výběr nejlepších pořadů Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagram. Fotografie, videa, diskuze. Politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, jsou tu pro vás sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Kromě Instagramu jsme také na sociálních sítích Facebook, X a YouTube. Děkuji.
6: 23 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Poslanci chystají zákon o sportu. Od příštího roku má vymezit postavení sportovců a upravit financování. Izrael nestáhne svoje vojáky z Libanonu. Navzdory příměří tam útoky včera zabili 20 lidí. Motocyklový závodník Salač byl třetí na domácí velké ceně v Brně. A zítra bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky i silné a teploty až 33 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese, až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí. Profesionální sportovci by měli mít jasně stanovená pravidla pro danění svých příjmů. Je to součástí vznikajícího zákona o sportu. Ten by měl upravit i jejich pracovně právní vztahy s klubem.
8: Na výběr by měli sportovci a jejich kluby z několika možností smluvních režimů, popisuje poslanec opoziční ODS Karel Haas.
9: Standardní pracovní poměr, čistý podnikatelský vztah, pak tam je nějaká třetí mezivarianta.
8: U zaměstnanců návrh upravuje některá pravidla tak, aby odpovídala sportovní praxi, vysvětluje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
10: Úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci.
8: Zákon počítá taky s jasnějšími vymezením role sportovních svazů, novým systémem financování a prevencí ovlivňování zápasů. Spornou částí návrhu je vznik samostatného ministerstva sportu. Na této změně se totiž politici zatím neshodují. Adéla Burešová, Radiožurnál.
7: Izraelští vojáci se nestáhnou z takzvané bezpečnostní zóny v Libanonu, kterou obsadili. Podle izraelského ministra obrany Izraela Katze jednotky zůstanou na svých pozicích. Jeho výrok přichází v den, kdy se ve Švýcarsku jedná o mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem. Iránští vyjednavači zdůraznili, že Libanon je součástí memoranda, které prezidenti Iránu a Spojených států podepsali ve středu. Izrael a libanonské teroristické hnutí Hizballáh se v pátek dohodli na příměří. Včerejší izraelské útoky na jejich země, ale podle libanonské státní tiskové agentury NNA nepřežilo nejméně 20 lidí. V sobotu zemřela chorvatská spisovatelka a novinářka Slavenka Drakuličová, bylo jí 76 let. Informovala o tom deník Jutarní list. Rodačka z Rijeky patřila mezi nejvíc překládané chorvatské autory. Některé její knihy vyšly i v češtině, například román Ani mouše by neublížili o válce v Jugoslávii. Drakuličová psala taky eseje. Ve svých dílech se zabývala feministickými tématy, pádem komunismu, vzestupem nacionalismu nebo právě válkou, která doprovázela rozpad Jugoslávie. Motocyklový jezdec Filip Salač dojel v domácí velké ceně České republiky na třetí příčce v kategorii Moto 2. Stal se tak prvním Čechem od roku 2018, který se v Brně dostal na stupně vítězů. V kategorii MotoGP obhájil loňské vítězství mistr světa Španěl Marquez. Fotbalisté Španělska vyhráli na světovém šampionátu nad Saudskou Arábií 4-0. Úřadující mistři Evropy tak odčinili úvodní remízu s Kapverdami. O úvodní výhru hrají i fotbalisté Belgie a Iránu. Závěr utkání sleduje Petr Kadeřábek.
11: Oba dva celky odchází z hrací plochy zklamané. To proto, že zápas skončil bezbrankovou remízou 0-0. Belgie promarnila několik příležitostí a Iránci nevyužili více než 20 minut toho, kdy hráli proti oslabenému soupeři, kdy byl vyloučený v 67. minutě N'Goy. Irán tedy remizoval s Belgií 0-0. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
7: V noci se ještě budou hrát zápasy Uruguay Kapverdy a Nový Zéland Egypt.
12: Nehoda na D1 na Novojičínsku a nebezpečí na Znojemsku. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova na exitu 336 narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je na nájezdu na dálnici od letiště směr jízdy Přerov-Brno a místo s opatrností průjezdné. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim stojí dvě auta a překáží. Jedno na 49. kilometru, další na 43. kilometru, opět směr Praha. Obě blokují pravý nebo stoupací pruh, jsou tam silničářské šipky. V Praze v Dobřížské ulici byl hlášený požár osobního auta, teď nehoda. Je to mezi tunely Mrázovka a Zlíchovským tunelem ve směru k Barandovskému mostu a kolona se v místě netvoří. Na Znojemsku silnici 415 z Hevlína do Rakouska hrozí minimálně defekt. Před hranicemi u nákupního centra je na vozovce sklo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přeháníky nebo bouřky. A nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů na jihu Moravy naměří až 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Kdo si za hnutí ANO půjde pro porážku v Praze? Motoristé testují, co všechno jim ještě projde. Česko hříšné, loni i letos. A oživlí Maradona v televizi. Komu patří po smrti naše identita? Tato i další témata uslyšíte v příspěvcích nedělních komentářů a poznámek k aktuálnímu dění doma i v zahraničí. Provede vás jimi Patricie Polanská.
5: Názory a argumenty.
6: Historicky se hnutí ANO v komunálních volbách v hlavním městě příliš nedaří. I letošní výběr lídra kandidátky Ondřeje Prokopa, který se zatím zviditelnil především tím, že si jaksi nevzpomněl na to, kolik má bytů, naznačuje, že to bude mít ANO opět složité. Více už v komentáři komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka.
13: Rozjíždí se kampaň pro pražské komunální volby a s ní opět vyplouvá na povrch konstanta, která je noční můrou Andreje Babiše. Hnutí ANO má s Prahou problém, Praha má problém s hnutím ANO a letos tomu nebude jinak. Průzkumy naznačují, že na rozdíl od zbytku země si Babiš dojde v Praze pro další porážku a zmatek kolem výběru stranického kandidáta na primátora potíže ještě umocňuje. Takže otázka zní, jak to nakonec asi s ANO v Praze dopadne? Hnutí ANO se v metropoli opravdu historicky nedaří. Volby vyhrálo jen jednou v roce 2014. Tehdy z 22% těsně porazilo TOP 09 a lídrině Adriana Krnáčová se stala pražskou primátorkou. Pak už ale přišly jen porážky. Ta nejpotupnější v roce 2018, kdy Andrej Babiš na poslední chvíli vytáhl z klobouku co by lídra podnikatele Petra Stuchlíka a ANO skončilo z 15% až na 5. místě. Zatím v posledních volbách před 4 lety, to sice tehdejší lídr Patrik Nachr, vytáhl bez 7/10 na 20%, ale na vítězství to opět nestačilo a ANO skončilo v opozici. Důvodů, proč to Andrej Babišovi v Praze nejde, je víc, ale jeden je naprosto zásadní. Když se podíváme vlastně kamkoliv v Evropě, zjistíme, že se radikálně liší výsledky v metropolích plus ve velkých městech a ve zbytku zemí. Hlavní města jsou bohatší, koncentrují vzdělanější a tudíž lépe vydělávající lidi, mají nesrovnatelně intenzivnější kontakty se světem a tak jsou takřka imunní vůči nástupu populistických a extremistických stran. Babišovo bude líp zní v Praze, kde je dobře a kde si lidé navíc umí spočítat, co jeho recepty v reálu znamenají, spíš jako karikatura, než jako heslo, se kterým by se dalo reálně vyhrát. Jedinou šancí ANO v Praze by snad mohl být silný lídr. Jenže v tomto směru ANO platí to, co se říkalo za socialismu. Nejsou lidi. Když to ANO zkusilo s biznismenem Petrem Stuchlíkem, nevyšlo to. Byl sice zvenku, takže nepůsobil jako součást služebnictva Andreje Babiše. Ale o pražskou politiku před kandidaturou ani nezavadil. Takže Pražené ve výsledku jeho heslu Petr Prahu nakopne neuvěřili a nakopli jeho. Když to ono zkusilo posledně s Patrikem Nacherem, který pražské politice opravdu rozumí, ale je zcela ve vleku stranického předsedy, dopadlo to jen o něco lépe, tedy pořád s odpuštěním mizerně. Letos to přitom bude podobné. O lídrovi, kterého si schválila pražská organizace ANO, tedy Ondřeji Prokopovi, je už nyní jasné, že naději na úspěch by měl maximálně v žánru politické komedie. Jinde by to politik, který si postupně rozvzpomíná, kolikže to má vlastně bytů, které zapomněl uvést do majetkového přiznání a se kterým se pojí množství historek prokazujících jeho omezenou bystrost, asi raději zkoušet neměl. Jeho kvalifikací je aktuálně kromě zasíťování v pražském politicko-biznisovém polosvětě už pouze hyperloajalita k Andreji Babišovi. Tu prokázal například tím, že k běhu pro paměť národa na počest hrdinů druhého nebo třetího odboje nastoupil v triku běžím za Andreje Babiše. To může ocenit pouze tvrdé jádro voličů ANO z některých pražských předměstských sídlišť, ale vyhrát se s tím opravdu nedá. Zdá se, že je to jasné i Andreji Babišovi, který opět uvažuje o nějaké tváři mimo pražskou politiku, která by mohla zafungovat podobně jako kdysi, v počátcích Babišova hnutí zafungovali kluci z plakátu, tedy Jiří Zlatuška, Martin Komárek a Martin Stropnický. Mimochodem, všichni se postupně od Babiše v různé intenzitě odtáhli. Ve hře by byl třeba Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví, který se svou nevinnou tváří a pověstí slušného člověka může fungovat jako univerzální kandidát kohokoliv, kdekoliv, na cokoliv. Jenže to by muselo dojít ke změnám ve vládě. Například tak, že by se na místo Vojtěcha, který je nyní ministrem zdravotnictví, posunul motorista a dosavadní ministr sportu Boris Šťastný. A na jeho místo zase Patrik Nacher. Ovšem, jak se vyjádřil jeden z insiderů, někdo to předčasně vykecal, takže z rošády zřejmě nebude nic. Hnutí ANO tedy zatím zbývá Ondřej Prokop, který, ač už před bytovým průšvihem hodnocený v průzkumu NMS jako druhý nejméně populární stranický lídr, tvrdošíjně pokračuje v bizarní kampani, co by nosič televizní obrazovky, a dále tak snižuje šance Babišovy formace na úspěch. Co tedy Andrej Babiš? Rezignuje a nechá prohrát nešťastného šplhouna Prokopa? Nebo přesvědčí někoho zvenku, že je dobrý nápad v Praze prohrát v barvách ANO? Výsledek? Tedy, že ANO opět nezvítězí, je zřejmý. Ale sledovat, jak se k němu letos dospěje, docela zajímavé bude, a ne že ne.
6: Myslí si komentátor Hospodářských novin Petr Honzik. Po vyjádření generálního tajemníka NATO Marka Rutteho tento týden definitivně víme, že Česká republika nesplnila v loni závazek vydávat 2% HDP na obranyschopnost. A letos to nebude jinak. Kdo na sebe vezme úkol vysvětlovat to spojencům, i o tom je následující příspěvek komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Konráda.
14: Generální tajemník NATO zřejmě před pár dny částečně potěšil českého premiéra, když řekl, že skoro všechny evropské země plní závazek dávat 2% HDP na obranyschopnost, ale v loni se to nepovedlo Albánii, Česku a Slovinsku. Mark Rutte tak potvrdil, že se Andrej Babiš nemýlil, když zpochybňoval dlouhodobé tvrzení Petra Fialy o naopak splněném závazku jeho vládou. Babiš pak ale v zápětí prohlásil, že ani jeho kabinet letos závazek nesplní, a on ovšem prý to na rozdíl od Fialy říká na rovinu. Jenže Rutemu jsou půtky českých politiků jedno, on chce prostě navyšování nákladů, které začaly být po Rutteho bleskové návštěvě Prahy v květnu skoro reálné. Babiš to dokonce připustil během jedné zahraniční cesty, ale nakonec se alianční happy end přece jen nekoná. I když kdo ví, co se ještě třeba stane, na summitu NATO za pár neděl v Turecku se může česká delegace, ať už v jakémkoliv složení, dočkat enormního tlaku. A nebude stačit opakované vysvětlování, že jsou tuzemské veřejné finance po minulé vládě v rozvalu. Evropa má maximální starost, aby na kontinentu zůstal dostatečný americký kontingent, jehož zeštíhlování prezident Trump vyhlašuje, a členské státy neplnící navyšování obranných výdajů mu mohou sloužit jako argument pro masivní kritiku evropské části aliance. Lze si i představit, že se v Ankaře osobně pustí do reprezentace o něch tří hříšníků ze svého zvyku hlava nehlava. Fiala po Rutého projevu uznal, že se jeho kabinetu splnit závazek nepovedlo, i když to svádí na novou a retrospektivní metodiku na to, podle které některé investice nemohou být započítány do sféry obrany schopnosti. To ovšem znamená, že ani Babišova vláda tak nebude moci lecos vykazovat, ačkoliv se pokusy o to vynořily, ku příkladu učinit plánovanou velkou pražskou nemocnici vojenskou. A Babiš nyní veřejně slibuje, že příští rok už budeme podstatně snaživější. Hodlá zvyšovat platy vojáků, modernizovat techniku, posilovat protivzdušnou i protidronovou obranu i podporovat zbrojní průmysl. Rutte zase vyhlašuje víru v české sliby. K jejich uskutečňování by snad mělo přispět i čerstvé jmenování Jakuba Landovského ředitelem sekce obranné politiky a strategie, kde nahrazuje k vládě vůči NATO skeptického Jiřího Šedivého, nezaměňovat se stejnojmenným bývalým náčelníkem generálního štábu. Landovský je pár týdnů vládní zmocněnec pro naše závazky k Alianci, tedy někdo s úkolem diplomaticky vysvětlovat české klopítání ke 2%, v budoucnosti pak až ke 3,5. Co znamená, že jej Babiš nyní umístil na významný post uvnitř ministerstva obrany, se teprve uvidí. Velmi pravděpodobně ale bude Landovský součástí delegace na možná kruciální alianční summit.
6: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád. Věci se dějí i na Ministerstvu životního prostředí, které v posledních dnech představilo dvě nové tváře, ředitele Krkonošského národního parku a České inspekce životního prostředí. Jak se motoristům sobě, kteří mají tento resort ve svém portfoliu, daří personální politika? O tom více publicista Jan Vávra.
15: Vedle problému Andreje Babiše se střetem zájmů poněkud zapadají nejnovější zprávy z Ministerstva životního prostředí, kde motoristé postoupili do další fáze destrukce celého rezortu. Motoristický ministr Červený se blízkl dvěma novými řediteli důležitých institucí. Do čela našeho nejstaršího národního parku dosadil lesníka Petra Moravce, který je odborníkem na těžební techniku a v minulosti měl problémy s ministerskými kontrolami, které našly nesrovnalosti v jeho docházce a užívání služebního auta. O tom, že jde o jmenování kozla zahradníkem, svědčí i protest svazku obcí Východní Krkonoše. Ještě větším výsměchem je jmenování nového ředitele České inspekce životního prostředí, kterým se stal podnikatel v realitách Pavel Straka, který za motoristy neúspěšně kandidoval a posílal jim sponzorské dary. Způsob, jakým prošel výběrovým řízením, vzbuzuje nejtemnější podezření. Z dostupných zdrojů není známo, že by měl Straka jakékoliv zkušenosti ze státní správy, tím méně z oboru životního prostředí. Přesto nějakým záhadným způsobem zvládl písemný test, který obsahoval detailní otázky na fungování inspekce životního prostředí a její konkrétní agendy. Nedokážu si představit, že by testem prošel někdo, kdo nedělal na inspekci nebo se několik měsíců nepřipravoval, řekl novinářům pod podmínkou anonymity jeden z neúspěšných kandidátů. Mezitím motoristé pokračovali v infiltraci svých příznivců na samotné ministerstvo. Novým referentem oddělení rozpočtu ministerstva se stal řidič a skladník František Kubásek, kterého antiislámský aktivista Martin Konvička označil za kronikáře antiislamistického hnutí. Že umí pracovat s financemi, dokázal před 5 lety, kdy uspořádal se současným poslancem Matějem Gregorem sbírku na vystoupení Česka z Evropské unie. Podařilo se jim vybrat asi 1 000 000 korun, které pak, podle svých slov, utratili za nějaké provozní záležitosti. Sociální sítě na ministerstvu bude mít na starost 18-letý influencer Adam Šejna, který na svých videích ukazuje na trestné činy migrantů a tvrdí, že LGBT je jed, který dnešní společnost systematicky otravuje ty nejzranitelnější z nás. PR oddělení ministerstva posílí i dva kamarádi Filipa Turka. Jedním je Matyáš Pučík, hlavní autor instagramového účtu Hranatost, druhým neúspěšný kandidát z loňských voleb Marek Rejman. Blízkým přítelem Filipa Turka je i Lukáš Vaverka, který má být vedoucím nově vzniklého oddělení klimatické politiky a Green Dealu. Pro tuto pozici má jako motoristický publicista a dealer aut Suzuki nebo ruských vozů Lada či UAS samozřejmě ty nejlepší předpoklady. Současným krokům předcházely výrazné škrty v rezortu a takzvaná restrukturalizace, která přinesla do fungování ministerstva naprostý zmatek. Někteří komentátoři se domnívají, že jde o projev nekompetentnosti, ale zasadíme-li vše do souvislosti s celkovým působením motoristů na naší scéně, nelze na jejich kroky pohlížet jinak, než jako na zcela cílenou destrukci, provázenou navíc buransky pubertální radostí z toho, jak se ostatní pohoršují. Motoristé prostě testují, jaká nehoráznost jim ještě projde, v čemž napodobují svého guru Donalda Trumpa. Smysl je paralyzovat z jejich pohledu nepřátelské instituce a vytvořit atmosféru všeobecné nedůvěry v liberální demokracii. Ovšem, jejich zásahy do činnosti ministerstva budou mít dalekosáhlé důsledky a životní prostředí se z jejich cílené destrukce bude zpamatovávat ještě hodně dlouho.
6: Tak to byl příspěvek Jana Vávry.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Jak složité může být pro národy vypořádávat se se svojí historií a některými mýty a iluzemi o sobě samých. Jako příklad nejspíš hodně lidí napadne Německo. Tentokrát nás ovšem Robert Schuster z deníku Právo, který se dlouhodobě věnuje dění v německy mluvících zemích, zavede do Rakouska.
16: V červnu 1986 v tehdejším Československu ještě vládl tuhý komunismus. Sametová revoluce roku 1989 byla ještě hodně daleko. Sousední Rakousko ovšem tenkrát takovou malou revolucí procházelo. Přesně před 40 lety odstartovala v zemi široká debata o její roli během nacismu. Mohly za to okolnosti provázející zvolení špičkového rakouského diplomata Kurta Waldheima prezidentem. Waldheim byl ministrem zahraničních věcí a 9 let generálním tajemníkem OSN, takže měl ideální předpoklady pro výkon nejvyššího úřadu v zemi. Během druhé světové války působil jako důstojník německého Wehrmachtu, mimo jiné na Balkáně a v Řecku. Jeho jednotka se podílela na páchání válečných zločinů. Sám Waldheim ovšem tvrdil, že o ničem nevěděl. Když se ho na to novináři během kampaně ptali stále častěji, začal se vymlouvat, časem si i protiřečit. Waldheimovi podporovatelé naopak hovořili o kampani s cílem zdiskreditovat jejich favorita. Navíc tvrdili, že to celé bylo řízené zvenčí. Někteří se snížili k otevřeně antisemitským narážkám v podobě údajného spiknutí východního pobřeží, což byl mezi antisemity kód pro New York jakožto sídlo Světového židovského kongresu. I když v Rakousku protestů proti Waldheimovi přibývalo, přesto byl v červnu 1986 zvolen hlavou státu. Během těch 6 let ale jakoby prezidentem skoro nebyl. Na západě byl prakticky nežádoucí osobou, dokonce i Švýcarsko ho odmítlo přijmout na tradiční úvodní návštěvu mezi dvěma nejbližšími sousedy. Americká vláda jeho jméno uvedla na takzvaný watchlist, čili seznam osob, jež nesmí přicestovat do Spojených států. Tam se Waldheim ocitl ve společnosti nejrůznějších diktátorů, válečných zločinců a teroristů. Izrael stáhl po dobu jeho mandátu z Rakouska velvyslance. Jediný region, kde Waldheima vítali, byl arabský svět. Waldheimovým problémem ani tak nebylo jeho členství ve Wehrmachtu, jako spíš tvrzení, že nedělal nic jiného než tisíce Rakušanů v té době také a plnil si svou občanskou povinnost službou v armádě. Právě tento alibismus ovšem byl v té době rozšířený v celé společnosti. Vždyť do té doby platil v Rakousku konsenzus, že země byla první Hitlerovou obětí, neboť k připojení země k nacistickému Německu došlo 12. března 1938, čili rok a půl před vpádem nacistů do Polska a oficiálním začátkem druhé světové války. Nehledě na to, že zmíněná teze měla prakticky úřední posvěcení ze strany členských států protihitlerovské koalice, jež to stanovali v roce 1943 v rámci tzv. Moskevské deklarace. V daném dokumentu se sice psalo o rakouské spoluodpovědnosti za zločiny nacismu, avšak zmíněná pasáž byla následně v Rakousku decentně zamlčována. Faktem je, že teze o první oběti patřila k zakladatelským mýtům poválečného demokratického Rakouska. Je pravdou, že bezprostředně po válce to pomohlo zakopat příkopy mezi hlavními politickými tábory. Nikdo už neřešil, kdo mohl za rozbití demokracie v meziválečném Rakousku, vždyť oběťmi Hitlera přece následně byli všichni. Takže pak nebylo ani viníků, které by bylo možné po skončení války vést k odpovědnosti a denacifikace v Rakousku probíhala jen ve velmi minimalistické podobě. Jenomže časem se stále víc ukazovalo, jak tyto aspekty minulosti Rakousko a jeho společnost svazují. Kampaň provázející Waldheimovo zvolení to celé jakoby uvolnila. Byly následně pořádány vědecké konference, vyšla řada knih, bylo natočeno množství dokumentů nebo filmů. Hlavně se ale změnily učební osnovy. Pokud jde o období 1938 až 1945, má v nich už i místo rakouský podíl na zločinech nacistů. V rámci historické spravedlnosti je třeba říct, že i samotný Waldheim provedl jistou reflexi. V roce 1988 při projevu k 50. výročí Anschlussu konstatoval, že mnozí z nejhorších nacistických zločinců byli Rakušané, za což se z pozice hlavy státu omluvil. V zahraničí si toho už ale nikdo nevšiml. A tak Waldheim zůstal až do konce svého mandátu v roce 1992 izolovaným prezidentem. Zároveň je ale s jeho jménem také spojen bod nula, od kdy se začalo Rakousko stavět ke své minulosti čelem.
6: Editor deníku Právo Robert Schuster. Titulek následujícího příspěvku: oživlí Maradona v televizi, komu patří po smrti naše identita, zní možná trochu

0: mistrovství světa se totiž v jeho vlasti na obrazovkách pravidelně objevuje i Maradona. Nikoli ten skutečný z archivních záběrů, ale jeho omlazená verze vytvořená umělou inteligencí. Ve chvílích, kdy si hráči během takzvaných hydratačních přestávek mohou oddechnout od horka a mnohdy vysoké nadmořské výšky, promlouvá k divákům digitální Maradona. A připomíná jednu z nejslavnějších vět argentinských sportovních dějin. Me cortaron las piernas. Což pronesl po svém vyloučení z mistrovství světa v roce 1994 kvůli pozitivnímu dopingovému testu. Doslova to znamená uřízli mi nohy. Ve skutečnosti ale šlo o výraz bezmoci a pocitu křivdy, jako bychom česky řekli podrazili mě. Právě tak si tento výrok dodnes pamatují miliony Argentinců. Jenže tentokrát věta pokračuje jinak, trochu dvojsmyslně. Digitální Maradona divákům vzkazuje, že i kdyby jim celý svět chtěl podrazit nohy, Argentinci mu ukážou, jak se hraje s koulema. Tedy nejen s míčem, ale také s odvahou a beze strachu. A následně začne reklama na online sportovní sázení. Právě to vyvolalo v Argentině bouřlivou debatu. Reklama vznikla se souhlasem dědiců, přesto se mnozí ptají, zda by Maradona online hazard skutečně podpořil. Muž, který velkou část života bojoval s různými závislostmi, v pozdějších letech často vybízel mladé lidi, aby dali přednost sportu a zdraví před penězi. Ve skutečnosti ale nejde jen o Maradonu. Jde o problém, který bude během několika let zřejmě řešit celý svět. Umělá inteligence dnes dokáže z několika hodin nahrávek vytvořit překvapivě věrnou kopii člověka, jak jeho hlas a tvář, tak i jeho způsob vyjadřování. Vzniká nový fenomén, označovaný jako griefbots nebo generativní duchové, digitální podoby zemřelých lidí, vytvořené z jejich fotografií, videí, hlasových záznamů nebo příspěvků na sociálních sítích. Zpočátku byla cílem jejich vytvoření snaha pomoci truchlícím vyrovnat se ztrátou blízkého člověka, takový interaktivní památník. Nicméně stále častěji se skloňují etické aspekty při vytváření takových avatarů. A zatímco technologie už existuje, právo zaostává. Většina evropských zemí ani Spojené státy nemají jasná pravidla, která by určovala, kdo může po smrti člověka rozhodovat o jeho digitální podobě. Zda stačí jen souhlas dědiců, nebo by se měla brát v potaz jeho identita a důstojnost, které přetrvávají i po smrti. Někteří proto stále častěji mluví o potřebě jakési digitální závěti. Možnosti, aby člověk rozhodl ještě za života, zda po jeho smrti smí vzniknout jeho AI kopie, kdo ji bude spravovat a k jakým účelům může být použita. U spotu s Maradonou vlastně nejde ani tak o to, zda reklama nasázení je vkusná nebo nevkusná. Skutečná otázka zní, komu patří člověk po smrti. Jeho rodině, firmám, které vlastní jeho práva, veřejnosti, která si ho pamatuje, jemu samotnému. A právě na otázku, kde končí vzpomínka a začíná nově vytvořená identita, zatím neumí odpovědět ani technologie, ani zákony. Jedno se však musí nechat. Maradona za života vždy budil emoce tím, co říkal. Dnes je budí i tím, co nikdy neřekl.
1: Příspěvek publicistky Leony Šmelcové je tečkou za nedělním vydáním pořadu Názory a argumenty. K jednotlivým komentářům i celému pořadu se můžete vrátit na našich webových stránkách plusrozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
2: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
3: Jan Pezda, Slunce, voda, vzduch. Zrod moderního turismu. Díl první. Turista, vůdčí fosilie modernity. Doby, kdy cestovat znamenalo odvážit se něčeho, nejsou ještě tak tuze dávné, ale dnes, píše roku 1911 Jiří Stanislav Gutjarkovský, kdy bílé skvrny na mapách pomalu se vyplňují, kdy tajemné kraje Točnové otevírají se naší zvědavosti a nitra pevnin prolézají Sven Hedinové,

Maršándové a jiní, pojem cestovatel ponenáhlu začíná náležeti minulosti a hned za ním rodí se pojem nový, pojem turistiky, který šíří svoje panství čím dál tím víc a ze skromného vandrovníčka, který s ranečkem na zádech pěšky chodil po horách a po lesích své vlasti, stává se turista světový, který je hned tu, hned zas onde, na jiném konci světa. Slavný český propagátor sportu a turistiky vystihuje v příloze Národních listů, která se věnuje rozmanitým podobám tuzemských i zahraničních cest, nejen rapidně postupující globalizaci, ale i moment, kdy se turismus díky technologicky stále dokonalejším dopravním prostředkům, zlevňujícím se jízdenkám i právně ukotvovanému nároku na placenou dovolenou začíná proměňovat v masový fenomén. Jeho článek reflektuje i další tehdy už běžné prvky turismu. Zmiňuje tištěné turistické průvodce, cestopisy i pohlednice, které turistům radí, kudy se vydat, jak se chovat, co zhlédnout a jak pozorované vnímat. Píše o cestovních kancelářích, které jim předem prošlapávají cestu a stanovují délku jejich pobytu i složení jídelníčku v hotelu. A jmenuje oblíbené destinace i charakter turistického zápalu Angličanů, Němců, Francouzů, Američanů i Čechů. Gut Jarkovský ale hlavně naznačuje, že současný turismus neboli cestovní ruch je v poměru k délce lidských dějin nedávným vynálezem. Skládá se totiž z množství moderních praktik, zážitků a pocitů, které se rodí teprve ve druhé polovině 18. století. A které tak středověký a novověký člověk nemohl zakusit. Jedinečnost moderního turismu spočívá v jeho odlišnosti od předmoderních podob cestování, které je staré jako lidstvo samo. Lidé se začali v době pracovního volna pravidelně vydávat houfem na cesty, a to na pár dní i celé týdny, obětujíc se nemalé finanční prostředky za stravu, ubytování, zážitky a suvenýry. Z turismu se tak stala rutina a běžné spotřební zboží. Abychom pochopili, proč k těmto změnám došlo, je třeba jít pod povrch naší modernity.

Historici popisují turismus v zásadě jako cestování v honbě za zábavou, co by únikem ze všednodennosti. Tedy podobně jako kulturní antropologové nebo současní mediální propagátoři udržitelného a šetrného turismu, kteří ho líčí v duchu eskapismu jako prožitek něčeho jiného, něčeho, čeho se nám doma nedostává. V turistech přitom během cest účinkuje ryze moderní vnitřní rozštěpenost, kdy jedni hledají klid a relax, jiní naopak pohyb a vzrušení, a proto tihle míří do přírody, tamti zase do města a ještě další tam i onam. Turismus, který si může každý člověk naplnit libovolným obsahem, náleží k nejnápadnějším příznakům stěžklé industriální modernity 19. století, plné protichůdných pokrokových procesů, tím víc potom k příznakům současné tekuté postindustriální modernity, která se blíží bezbřehým individualismem a konzumerismem. Jedním z hlavních podnětů k turistickým cestám v konzumní společnosti je podle sociologů sociální přizpůsobivost. Turisté jsou produktem mediálního tlaku, který nás ponouká k imitaci spotřebního chování, přičemž kvalita turistických zážitků má svou statusovou váhu. Turistické cesty jsou plodem společenské rivality a snahy dosáhnout prestiže a uznání. Soused jede na Majorku, a tak musím chtě nechtě i já. Proč cestují turisté? Protože cestují ostatní. Nejde přitom o nic objevného. Už na začátku 20. století česká publicistika satiricky glosuje stádní chování lidí, kteří houfně jezdí do mořských lázní, předně proto, že na to mají, nebo že si na to dovedou vypůjčit, a za druhé proto, že jeli k moři všichni známí a nelze přece neužíti toho, čeho užívají druzí. Turistické cesty byly již tehdy důsledkem toužebného lidského úsilí sdílet kus idylického obrazu šťastného, blahobytného života. Už přes 100 let neváháme předvádět, že také my se ubíráme pryč a že alespoň občas trávíme volný čas kdesi na cestách.

Bylo by ovšem příliš pohodlné spokojit se s hypotézou, že turistické cesty jsou jen nedočkavě vyhlížené úniky k něčemu příjemnému, co je nám během všedních dnů odepřeno a čím je třeba se pochlubit. Za posledních 100 let leckdo marně pátral po kořenech turismu také v lidské psychice. Z jedné strany doznívá romantický sentiment a naivita předáků organizované turistiky, kteří okolo roku 1900 hledají turistickou touhu v lidské přirozenosti. Turistika je podle nich, slovy Guta Jarkovského, put aneb aspoň pocit člověku vrozený. Tehdy se ale cestování také naopak patologizuje. V neurologických a psychiatrických kruzích se totiž s antisemickým ostnem hovoří o cestování toulkách z choroby. Z druhé strany spíše skeptický než schovývavý úsměv vyvolávají seriózní závěry novější psychologie, která turismus považuje za důsledek aktivace některých z lidských potřeb. Údajně vrozené touhy poznávat a objevovat s podvědomou dávkou vrozeného krasocitu vůči okolí. Bez patřičného historického ponoru podobné psychologizující rozpravy nezřídka sklouzávají k dohadům o jakémsi pradávném nomádském instinktu, aniž by však dokázali uspokojivě vysvětlit, proč do masového fenoménu přerostl zrovna turismus a ne třeba štípání dříví nebo studium různých druhů orchidejí. Ačkoliv se během léta 2020 ukázalo, že letní dovolená u moře je tradiční český fetiš, na který se prostě nesahá, v této knize nebudeme turismus chápat jako nezbytnou a geneticky vrozenou potřebu, nýbrž jako kulturou vštípené jednání.

tomto kulturně historickém pojetí, inspirovaném pracemi Hassa Spodeho, berlínského experta na dějiny cestovního ruchu, je turismus coby oblíbená ingredience životního stylu posledních generací, vodítkem k pochopení světa a člověka minulých 250 let. Podstatu nepokojného lidského sklonu k ustavičnému turistickému pohybu je zapotřebí hledat hlouběji, až v archeologických vrstvách našich společensky sdílených představ, naší kolektivní mentality. Spode totiž tvrdí, že turismus je obetkán mocnou mytologií. Prvním mýtem je myšlenka, že turistické cesty člověka vzdělávají a přinášejí společnosti mezikulturní porozumění. Opak je pravdou. Většina západních turistů si během svých exotických cest udržuje, ba posiluje své stereotypní předsudky, etnocentrismus a vědomí vlastní kulturní nadřazenosti. Druhým mýtem je přesvědčení, že turistické cesty člověka zotavují. O tom, zdali ležérní slunění na pláži spojené s bezbřehou konzumací, po kterém si turisté domů přivážejí jako suvenýr pár kil navíc a spálenou pleť, zoceluje zdraví a povznáší ducha, lze přitom pochybovat právě tak, jako o ozdravném účinku týdenního, vyčerpávajícího lyžování v Alpách, které huntuje kolena. Jakoby regenerovat doma nebylo možné. Víra, že dovolená strávená na cestách člověka regeneruje či posiluje tělo i ducha, se v 19. století rodí příznačně uvnitř měšťanstva. Regeneraci měšťané přitom vztahují pouze na duševní pochody. Týká se jen duševní únavy člověka strhaného intelektuálním pracovním vypětím, který potřebuje jistou formu spánku a klidu, čili turistický pobyt v tichém, autentickém a přirozeném, tedy civilizací netknutém místě. Tato civilizační únava, která se projeví obzvláště ke konci 19. století a zahrne škálu nových psychických poruch jako neurastenii, hysterii a jiné typy nervové podrážděnosti, se jakoby kouzlem vyhne lopotnou prací udřenému dělnictvu, jež své duševní neduhy řeší jinak. Výsadní nárok na letní dovolenou si připisují pouze měšťané, buržoazie a inteligence, tedy lidé, jichž se fyzická pracovní únava dotýká jen nepatrně či vůbec. Oba mýty tak od 19. století propůjčují v zásadě neužitečnému turismu legitimitu a smysluplnost, jak si toho dnes všímá i filozof Peter Sloterdijk, kterému se zdá, jako kdyby se turistický luxus mohl ospravedlnit, pouze pokud je jeho zbytečnost kompenzována kulturním významem. Turistické cesty jsou od konce 18. století založeny na principu bedlivého pohledu upřeného k přírodní nebo městské krajině a k atraktivním místům, dějištím nebo památkám. Nesmírnou radost od té doby turistům sice činí už jen pouhý pohyb krajinou, skutečné emocionální vytržení ale přináší až spatřená pamětihodnost. Přednost, kterou mají u turistů vizuální zážitky před chuťovými, čichovými, zvukovými či taktilními dojmy, je důsledkem prudkého technologického rozvoje dopravy a médií během 19. století. Zatímco stále rychlejší dopravní prostředky, od poštovních dostavníků přes železnice a parníky až po bicykly, automobily a letadla, urychlují pohyb turistů, nová média od časopisů a bedekrů přes fotografie a pohlednice až po telegrafy a kinematografy zrychlují přenos informací. Tyto stále dokonalejší a svižnější dopravní a mediální prostředky v turistech rozvíjejí dovednost upřeně pozorovat. A to pohledem, který, jak píše historik a etnolog Philip Prine, klouže prostorem a časem tím, že zbližuje věci prostorově a časově vzdálené, ať už v rámci okenic dopravních prostředků, potištěných stránek, fotopapírů, kinopláten nebo reprobeden.
Takto reprodukované znaky, obrazy, zvuky a symboly se stále silněji tlačí mezi člověka a svět, až v postmoderní éře 20. století vytvoří virtuální, mechanickou realitu, za níž objektivní, materiální skutečnost jakoby zmizela. Zprostředkovávají modernímu subjektu moc vidět vše a současně pochybnost, zda vše, co vidí, odpovídá skutečnosti. Turismus nepředstavuje pouze nevšední alibistický přesun do jakéhosi vlídného protisvěta naší nevlídné všední reality, plné starostí a práce, ale je také imaginativním časoprostorovým únikem buď do minulosti, která je viditelná u architektonických památek, v horách a na pobřežích, nebo do budoucnosti. Již je možné spozorovat uvnitř rozvinutých západních velkoměst. Turistu, po kterém byste ještě v polovině 18. století v davu pocestných tovarišů, kupců, umělců a kavalírů pátrali marně, totiž přivádí na svět až revoluční proměna vnímání času, k níž dochází okolo roku 1800. Tato změna časového režimu probouzí romantickou touhu po ztracených rájích i osvícenské sny o utopiích, v důsledku čehož turisté zatouží spatřit děsivou vznešenost velehor, zažít středověk uvnitř tajuplných hradních ruin, pocítit blahodárnou sílu minerálních zřídel, ponořit se do mořské vody u prosluněných pláží nebo nasát kosmopolitní atmosféru a technologickou vyspělost metropolí. Vedle toho, že jsou turistické cesty imaginativním pohybem mezi opožděným a pokrokovým, barbarstvím a civilizací, minulostí a budoucností, představují i společenskou praktiku. Přestože se v pohledu turisty prolíná reálné s iluzivním, bdělost se snem, on sám se při cestách pohybuje uvnitř materiálního a zalidněného světa, který je předmětem nejen mnoha emocionálních investic, ale i hmatatelných, hluboce fyzických pocitů. Památky i přírodu turista prožívá nejen okem, ale všemi smysly a navýsost tělesně. Bere věci do dlaně, obhlížený prostor nasává do plic, vychutnává si ho a nechává prohnat svými útrobami společně s adrenalinem, probublávajícím krevním řečištěm během riskantních turistických kroků. Prahne nejen vidět, ale i cítit a osahávat, špicuje uši a debužíruje. Utváří si tak novou moderní turistickou senzibilitu, s níž okolní svět zvnitřňuje, jak to před cestou do německého pohoří Harz roku 1908 vystihuje cestovní horečkou stižený básník Oskar Lerke. Nemůžu usnout a když se mi to podaří, zdá se mi o tom, co mě cestou potká. Mám v úmyslu vidět spoustu nových věcí a necestovat jen kvůli cestování. Chci si také pilně vést poznámky, které probouzejí všechny mé smysly. Mimo to jsem nezapomněl, že mým úkolem je najít vyjádření providěné, ohmatávané, slyšené. Život. Uzavírá Lerke. Člověk 19. století se učí být turistou a tříbit si svou turistickou zkušenost. Osvojuje si způsoby, jak si užívat pohled na pamětihodnosti, jak zakoušet turistická místa a své emoce kontrolovat, nebo jak si vzpomínky co nejdéle a co nejvěrohodněji uchovat. Překračuje lokální, zemské, národní i nadnárodní hranice. Koketuje s dopravními prostředky a uvnitř nich i s lidmi. Při cestách po svých, po zemi, ať už dostavníkem, na kole či vlakem, podzemí metrem i po vodě parníkem, se pouští do experimentování. Kráčí od nadšení ke zklamání, od překvapení ke zdrcení. Pozorování krajiny, vyhledávání nových míst či pátrání po čerstvých dojmech přináší příjemné, povznášející a slastné prožitky, jenže je také zdrojem nepříjemných chvilek.
Turistu může zaskočit nebývale autentický dojem, právě tak, jako může být rozčarován z nečekaného zážitku, který nevyhovuje jeho mediálně předzjednaným očekáváním. Turista, vystavený ustavičnému přívalu nových vzrušujících dojmů, je tak spíše než cestovním ruchem polapen cestovním vzruchem. Pro svou snahu ustavičně vyhledávat vzrušující zážitky zosobňuje turista prototyp ryze moderního člověka. A podobně jako pro geologa paleontologa jsou vůdčí fosílie zkostnatělé pozůstatky, které umožňují určit stáří a hranice různých vrstev zemské kůry, v kulturních dějinách je takovým ukazatelem úrovně naší modernosti turista. Tato fascinující vůdčí fosílie modernity. Netrpělivě očekávané zájezdy k moři, dovolená v horách i dychtivé pátrání po kulturní rozmanitosti cizích krajin a měst během posledních desetiletí zásadně proměnily lidské jednání, vkus i pohled na svět. Chuť opustit na pár chvil známé domácí klima se stala módou a samozřejmou součástí životního standardu převážné většiny lidí v bohatých zemích. A proto vypovídají turistické cesty mnohé o tom, kdo jako lidé jsme a kam jako společnost směřujeme. Protože je turismus v naší současnosti natolik všudy přítomný, že už ho ani neregistrujeme a pokládáme za samozřejmý, normální a nezbytný, tato kniha se pokusí historizovat zdánlivě přirozenou větu jedu na dovolenou, která je obetkána lidskou nostalgií, romantičností, touhou po autentické kráse a posedlostí technologickým pokrokem. Podíváme se přitom do doby, kdy zemi ještě nepřikrývá deštník kyberprostoru, v němž okamžitý rozptyl dat, výjevů a lidských hlasů i tváří nahrazuje úmorné překonávání fyzických překážek a časových vzdáleností. Budeme se pohybovat v dobách, kdy turisty ještě nechrlí terminály letištních komplexů, ale kdy je namísto hukotů letadel doprovázejí drkotající loukotě kočárů, sykot kouřících lokomotiv, houpání parních trajektů či svištění bicyklového řetězu a kdy stesk po domově, který pocestného přemáhá střídavě s radostí ze vzrušujících zážitků, nejde zadusit kliknutím myši a videohovorem na Messengeru nebo Teamsech. Těžištěm této knihy jsou různé podoby rodícího se turismu. A to v časovém rozsahu od konce 18. století, v němž ještě kodrcají dostavníky, přes 19. století, symbolizované zrychlující se železnicí, až po úsvit 20. století, kdy v ulicích měst už cinkají tramvaje, v podzemí metropolí sviští hučící metro a od země se odlepují první letouny. Následující stránky přitom nepojednávají o hotelech, železničních tratích, turistických klubech a cestovních kancelářích, alespoň ne primárně. Turismem totiž nejsou jen budovy, instituce, marketing a dopravní prostředky, ale hlavně samotní turisté. Jenže nikoli, co by pasivní pasažéři, bloudící davy nebo snad dokonce statistická data, nýbrž turisté, jako svéhlavě jednající bytosti s emocemi, kteří si hmotnou turistickou infrastrukturu osvojují různými praktikami a své cesty naplňují různorodými významy. Předmětem této knihy jsou především rozmanité podoby vnímání, prožívání a zakoušení cest samotnými turisty. V návaznosti na některé kulturně antropologické přístupy tedy nebude naším cílem bádat povrchně o cestách, nýbrž přímo na cestách, či ještě trefněji, během cest, což nám umožní osobní, ba intimní povaha našich primárních zdrojů.

0: Již spisovatel Karel Šípek si roku 1889 všímá nepočetného množství jistého druhu turisty, který si své zážitky pečlivě zapisuje už v průběhu cest. Figurkou poněkud vzácnější, avšak neméně zajímavou, je turista cestopisec, píše Šípek. Nemyslete snad Vinše, Kořenského, Štolbu. Cestopisec, o němž se zmiňuji, nepracuje pro literaturu. Nepíše ani poučně, ani zábavně, nýbrž píše cestou. Píše ustavičně, ve vagóně, na lodi, na stupátku tramvaje, na vodě i na suchu, na zádech svého souseda i na střeše věže Notre-Dameské. Obliba průběžného pořizování autobiografických textů u takto psavého turisty během 19. století narůstá a, pokračuje Šípek, především je to deník, do něhož zanáší cestovní dojmy, dále píše dopisy přátelům a známým, k nímž užívá korespondenčních lístků, aby co možná rozšířil okruh čtenářstva. V první řadě nám tedy jako pramenné zdroje v této knize poslouží originály i kritické edice rukopisných osobních záznamů a dopisů vybraných turistů, které pocházejí hlavně z českých archivů a muzeí. Jejich stránky, popsané česky i německy, nám přibližují jednodenní cesty, ale i dvouleté pobyty, a to od výletů za hranice města po zaoceánskou cestu na jiný kontinent. Protože je turistou kde kdo, od chalupníka až po manželku řecko-římského zápasníka, od venkovana přes měšťana až po šlechtičnu, mají i deníkové zápisy po formální a obsahové stránce rozmanitý charakter. Od zkratkovitých myšlenek v chvatu zapsaných do ušmudlaného sešitu, porozsáhlé, pečlivým krasopisem vyvedené líčení cest ve zdobené vazbě z kůže, od útržkovitě členěného textu s nedokončenými větami či z hluky slov nejasného významu, jež trčí bez kontextu, až po souvislé a košatým jazykem vyprávěné putování. A jako doplněk pramenné základny nám pak slouží i tištěné cestopisné knihy a drobné cestopisné reportáže, fejetony nebo čerty, které pocházejí z teritoriálně českého i širšího středoevropského prostoru. Nechci ale, aby se tento úvod stal vyčerpávající rozpravou o použité metodě a dostupných historických pramenech. Ta se dá najít jinde. Projdeme se raději křivolakou cestou, která nás zavede ke zrodu moderního turistického prožitku. Z knihy Jana Bezdy Slunce, voda, vzduch Zrod moderního turismu připravil Viktor Bezdíček. Dramaturgie Alena Blažejovská, režie Jakub Doubrava, účinkoval Ondřej Jiráček, zvuková spolupráce Ondřej Franěk.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Ernst Gombrich se proslavil jako jeden z nejoriginálnějších a nejinvenčnějších historiků a teoretiků umění 20. století.
4: Narodil se v roce 1909 ve Vídni. Pocházel z dobře situované židovské rodiny. Dějiny umění studoval na univerzitách ve Vídni a v Berlíně. V roce 1936 emigroval do Londýna. Od té doby je jeho jméno spjato s ústavem Abbeho Warburga, který byl do Británie přemístěn z Hamburku.
3: Za války pracoval pro BBC a monitoroval německé vysílání. Mimochodem, to byl právě on, kdo předal Winstonu Churchillovi zprávu o Hitlerovi smrti.
4: Za války navázal blízké vztahy s dalšími intelektuály, kteří prchali před nacismem, například s Karlem Poprem a Friedrichem von Hayekem.
3: Po válce vedl Warburgův ústav, stal se členem Britské akademie věd a v roce 1972 byl povýšen do šlechtického stavu. Jeho stěžejním dílem byl Příběh umění, který vyšel poprvé v roce 1950. Gombrich se stavil ostře proti tehdejší tendenci jisté libovůle v interpretaci děl klasického umění.
4: Ve zmiňované monografii nepřináší jen suchá data, ale snaží se čtenáře seznámit s tím, jakými prostředky obrazy na diváka působí. Takto otevřel dveře nové disciplíně psychologii umění.
3: Ernst Gombrich zemřel v Londýně v roce 2001. Tomu bylo 92 let. Jeho dílo se hojně překládá i do češtiny, a to od roku 1939 až do dnes.
2: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Tisíce lidí se v Praze zúčastnili pochodu na podporu veřejnoprávních médií. Vláda dnes rozhodne o složení delegace na summit NATO. Prezident dál na své účasti trvá. Tenistky Bousková a Nosková vyhrály travnaté turnaje před Wimbledonem. Dnes bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, teploty až 33 stupňů. Je pondělí 22. června. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Lidé v neděli v Praze znovu demonstrovali na podporu veřejnoprávních médií. Pochod k budově České televize na Kavčích horách zorganizoval spolek Milion chvilek. Reagoval tím na plán koalice ANO, SPD a motoristů od příštího roku zrušit koncesionářské poplatky.
6: Pochodu se zúčastnilo několik tisíc lidí. Ti skandovali hesla na podporu médií nebo proti vládě. Předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář během demonstrace varoval před ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií.
7: Dělají to navzdory občanům, odborníkům, zaměstnancům, mezinárodním organizacím.
6: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO v neděli znovu odmítl, že by vláda chtěla jakkoliv ovlivňovat obsah České televize a Českého rozhlasu. Ty ale podle něj musí šetřit.
8: Všechny veřejnoprávní média v Evropě šetří.
6: Česká televize by měla podle návrhu oproti současnosti přijít asi o miliardu korun ročně. Český rozhlas o 400 milionů. David Šalek, Radiožurnál.
5: V reakci na snahy vlády převést veřejnoprávní média pod státní rozpočet vstoupili o půlnoci pracovníci Českého rozhlasu a České televize do 24-hodinové výstražné stávky. Posluchači a diváci to dnes zaznamenají ve vysílání obou médií.
9: V Českém rozhlasu se stávka projeví ve vysílání všech stanic, kromě Rádia Junior, říká mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
10: Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošních, regionálních i digitálních stanic. Některé pořady budou zkráceny.
9: Nejvýraznější budou minuty ticha před zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Změny ve vysílání doplní i další akce.
11: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout rozhlasu na Vinohradech.
9: Popsal za organizátory stávky Jan Herget. Pracovníci České televize plánují v poledne vyjít před budovu televize na Kavčích horách a hodinu jednotně stávkovat. Josefína Báčová, Radiožurnál.
5: Vláda má dnes určit, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře. O účast má dlouhodobě zájem prezident Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky některých dalších členů kabinetu by ale součástí české delegace být neměl. Prezident v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
12: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
13: Vysvětluje prezident, proč by případně kompetenční žalobu podal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
14: Od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulého účast v OSN.
13: Na summity NATO v minulosti jezdil právě prezident. Výdaje státu na obranu by ale podle premiéra měla v Ankaře obhajovat vláda. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ni dávat 2% HDP. Lucie Špetová, Radiožurnál.
5: Britský premiér Keir Starmer by podle deníku Guardian mohl dnes oznámit své odstoupení z čela britské vlády. Minulý pátek dostal od lidí kolem bývalého starosty Manchesteru Andyho Burnhama ultimátum, ať odejde sám, nebo ho odvolají.
15: Když minulý týden Andy Bannon vyhrál doplňující parlamentní volby, řekl, že se jedná o přelomový okamžik, že přišel čas otočit kormidlem a vrátit lidem naději. Tlak na odchod Keira Starmera z čela vlády roste a naděje velké části labouristické strany se upírají k bývalému starostovi Manchesteru. Ten by měl Starmera v Downing Street nahradit. Bannonovi příznivci věří ve spořádané předání moci. Na něm by se oba politici měli dohodnout už tento týden. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
5: Krymské okupační úřady zavedly kvůli intenzivním ukrajinským útokům další omezení, mimo jiné zakázaly volný prodej benzínu a nafty.
16: Moskvou dosazený starosta krymského Sevastopolu Michail Rozvožájev na sociálních sítích napsal, že pohonné hmoty se budou v příštích dvou dnech vydávat jen pro speciální vozidla zajišťující základní služby. Velká nákupní centra, restaurace, bary a kavárny mohou mít otevřeno jen do 8 hodiny večer. Kvůli přetížené a poškozené elektrické síti město nebude zapínat večerní osvětlení. Až do odvolání se ruší všechny veřejné akce, napsal Rozvožájev. Podle ruských okupačních úřadů začíná na severu poloostrova chybět voda. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Špatné počasí přimělo v neděli 18 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Policistům a hasičům se podařilo všechny najít, někteří z nich jsou kvůli zraněním v nemocnici.
9: Celkem v tandemu se skočilo 9 dvojic, řekla Radiožurnálu mluvčí plzeňských policistů Barbora Kunešová.
17: 14 parašutistům, tedy 7 padákům, se podařilo dopadnout v pořádku. 4 parašutisté dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo.
9: Po čtveřici pátrala v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů policie společně s hasiči. Když se je povedlo najít, do péče si je přivzali záchranáři. Při přistání totiž utrpěli zranění.
18: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby.
9: Potvrdil mluvčí plzeňských záchranářů Martin Štěpán. Vedle pozemních jednotek se do zásahu zapojily i letecké jednotky záchranářů z Prahy a Plzně. Josefína Báčová, Radiožurnál.
5: Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí zpráv bývá také odkaz na web, který slouží k provedení platby. Tento odkaz ale vede na falešné stránky. Cílem je vylákat osobní a platební údaje, říká krajská policejní mluvčí Zuzana Churáňová.
19: Pokud již někdo na podvodnou zprávu reagoval a poskytl své údaje nebo provedl platbu, doporučujeme okamžitě kontaktovat svou banku a následně policii České republiky. Policisté opakovaně apelují na veřejnost, aby byla obezřetná při komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a internetu.
5: Na noční obloze můžeme v těchto dnech vzácně zahlédnout svítící oblaka. Podle vědců je to způsobené polohou slunce pod obzorem kolem letního slunovratu. Šance na pozorování potrvá přibližně do konce července. Jev se může objevit i za jasného počasí, vysvětluje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
20: Vypadá to jako taková stříbrná pavučinka na obloze. Jsou to oblaka tvořena velmi jemnými krystalky ledu a jsou ve výšce 80 až 85 kilometrů. Je to vůbec nejvyšší oblačnost, kterou můžeme vidět.
5: Tenistky Marie Vousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA. Vousková uspěla v Nottinghamu, ve finále porazila Američanku Navarovou 2-1 na sety. Je to pro ní druhý letošní triumf a celkově čtvrtý v kariéře. Druhý titul v kariéře má Nosková po vítězství v berlínském finále nad Pegulovou ze Spojených států také ve 3 setech. Fotbalisté Španělska porazili Saúdskou Arábii 4-0 a zapsali si první vítězství na letošním mistrovství světa. Belgie remizovala s Iránem 0-0 a teď se hraje další zápas Uruguay-Kapverdy. Vidí ho reportér Kristián Švéda.
21: V 8. minutě platí nerozhodné skóre 0-0. Zatím to nejzajímavější, co fanoušci sledovali, byl faul obránce Kapverd Cabrala, který podrazil Bentancura a viděl žlutou kartu. Branka nepadla, 8. minuta 0-0. Kristián Švéda, Radiožurnál.
5: A ve 3 hodiny začne ještě utkání Nový Zéland-Egypt.
22: Nehoda na D5 se mezi sjezdy na Rokycany a Mýto a omezení na D1 u Kroměříže. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rokycany. Nehoda. Kilometr 52,5, havarovala tam dvě vozidla. Podle silničářů z místa je to zřejmě srážka se zvěří. Před nehodou zhruba na kilometru hustý provoz, nesouvislá kolona, nezapomeňte v ní na záchranářskou uličku. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u Kroměříže stojí autobus. Kilometr 257,5 blokuje část připojovacího pruhu z exitu Kroměříž západ. Je tam značení, Šipka a Kužely. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, přes den pak čekáme ráno a večer jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. Nejvyšší pondělní teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy naměří až 33 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Ondřej Soukup,
1: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát do setmělých sálů kin na červené koberce filmových festivalů a mezi milovníky kinematografie nejrůznějšího druhu.
0: Probereme nejrůznější film od válečné propagandy po artové snímky nebo taky rodinné pohádkové komedie. To vše totiž dnes vzniká v Rusku, případně skrze ruské tvůrce v zahraničí. Mluvit budeme ale i o tom, jak na tuto produkci reagují lidé na Ukrajině.
1: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
4: Od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 se evropští distributoři a filmové festivaly potýkají s morální otázkou, do jaké míry nabízet zdejšímu publiku současné ruské filmy. Kvůli válečné propagandě se totiž řada snímků snaží ukazovat hrdinství vojáků a velikost ruské říše. Čeští diváci mohli v roce 2026 vidět film Mistr a Markétka režiséra Michaila Loškina. A velkou cenu festivalu v Cannes získal film Minotaur ruského režiséra Andreje Zvjaginceva, který žije poslední 4 roky v exilu. Jak je možné sledovat aktuální ruskou kinematografii a současně zůstat kritický k agresi na Ukrajině?
0: Josefe, už jsem si z toho minule dělal trochu legraci, že neustále vzpomínáš na film Andreje Zvjaginceva Leviatan jako prostě takové podobenství ruské společnosti.
1: Začíná být stereotypní, upozorně mě na to má žena, která říká, začíná být čitelný, včetně obratu, já bych rád ještě připomněl a další zlozvyku, takže tímto se veřejně kaju, omlouvám posluchačům podcastu Na východ, vždycky si to hlídám a neuhlídám a to už je můj úděl.
23: No a jestli já nebudu čítat o to. Так да что?
24: Я-то думал, что в этом городе для тебя ничего невозможного нет. Я хочу, чтобы Николай остался при своем.
25: Люблю тебя.
26: Я знаю.
0: Kromě tady toho filmu, ty sleduješ ruskou kinematografii posledních let?
1: Nesleduji, protože upřímně to úplně nestíhám. Snažil jsem se víc a víc nořit do tajů ukrajinské kinematografie, která byla hodně dlouho stranou toho zájmu. Upřímně, pokud se mi něco podařilo v tomto směru, tak spíš nakoukávám právě dokumenty a věci, které svědčí o nějakém odrazu té války, protože to je jako výrazné téma. A trochu jsem žil v domnění, že ruská filmová scéna buď úplně zamrzla, anebo se odebrala do exilu, kam utekli právě zmínění Zvjaginceva a Serebrenikov a další. A trošku si říkám, že vlastně je to jako strašně těžké, protože proti tvůrce, kteří zůstali v Rusku a nejsou ovlivněni propagandou, zachovali si tak trochu zdravý rozum, je ta atmosféra strašně složitá. Připomenu, za veřejné hanobení, diskreditaci nebo šířených údajních lží o ruské armádě hrozí v Rusku pokuty v řádech milionů rublů a vězení klidně až do 15 let, tak jsem si jako říkal, těžko si představit, že v tomhle vzniká něco vlastně svobodného ještě ve stínu toho. Ale jak se zdá, tak asi vzniká.
0: A já bych ještě dodal, že tady ten paragraf není jediný, který je potenciální minové pole. Tam jde o i propagandu LGBT, což může být jako problém třeba při stvárnění životopisu Petra Čajkovského, různé tradiční hodnoty a tak dále, kdy ty cenzoři si to můžou vykládat, jak chtějí. No, ale abychom se v tom vyznali, tak jsme si dneska pozvali hosta. Kamila Dolotina je dramaturgyní festivalu lidskoprávní dokumentů Jeden svět. Je také kurátorkou sekce Východní přísliby na letní filmové škole v Uherském Hradišti a na filmy z této sekce můžete také přes rok chodit do pražského kina Edison. Tak, Kamilo, vítej.
3: Taky zdravím.
0: Já musím prozradit, že my jsme se o tom bavili už někdy v listopadu loňského roku a tehdy si říkala, že si ještě nejseš jistá úplně v kramflecích, že bys potřebovala nakoukat ještě nějaké filmy z Baškortostánu. Už to stihl?
3: Tak naštěstí Baškýrie neprodukuje tolik filmů jako Jakutsko. Vyznat se v kinematografii republiky Sacha je mnohem složitější a přesto vlastně mnohem zajímavější, takže no, snažím se to sledovat, ale musím oponovat Josefovi, že filmů vzniká opravdu obrovská spousta v Rusku a dají se ku podivu koukat na něj i za hranice, takže jde si udělat přehled.
1: Tak se je bezvadný.
6: Privět, mě zovat Bacha.
7: Ty dejš Bacha, ať kudom za kilometr vysoko.
1: Kamilo, taky vítám a já teda začnu tou svojí ústřední otázkou. Co se vlastně teda stalo v té ruské kinematografii po 24. únoru 2022? Jak už jsme zmínili, stát masivně utahuje šrouby, nám zvenčí to připadá, že to musí úplně zadusit jakoukoliv tvorbu, určitě tu svobodnou míněno popisující realitu Ukrajiny. Co tam teda vzniká a jak se v tom vyznat, jak by se to dalo krátce popsat?
3: Upřímně řečeno, vlastně vzniká všechno to, co vznikalo do té doby v nějakých obecných rysech. Samozřejmě, že po únoru odešla celá řada tvůrců. Vy jste zmiňovali Kirila Serebrennikova, který byl vlastně pryč už nějakou dobu, stejně tak Andrej Zvjagincev, který vlastně se odešel léčit z long covidu do Německa a už se trval taky v zahraničí, ale tu kinematografii opustila celá řada scenaristů, herců, divadelníků, prostě vlastně lidí navázaných na audiovizi a přesto vlastně se tam udržuje jak artová tvorba, tak i ten mainstream. S tím, že když jsem říkala, že vzniká všechno to, co předtím, tak už vlastně někdy od začátku 10. let s nástupem ministra kultury Vladimíra Medinského vlastně se začala tahle ta ultrapropatriotická linie prostě vést a v podstatě máte některé tematické okruhy, které jsou snáze podporovány ze státních peněz, to znamená samozřejmě historická témata, témata patriotická adaptace. Teď řekněme, že se tady mezi ně vklinuje ještě samozřejmě interpretace jakoby současného politického dění, to znamená války na Ukrajině, ale v rámci všech těchto vlastně kategorií je možné mít i artovou tvorbu. To znamená, že ti artoví tvůrci a je mezi nimi i celá řada debutujících autorů vlastně podnikají výpravy spíš dál do historie, řekněme prostě 300 let zpátky, skrz nějaké historické příběhy a zkoumají filmy o vnímání jinakosti, o tom, jakým způsobem vás společnost od sebe vyvrhuje, když nezapadáte. To je třeba příklad debutu Renaty Jalo, který je jeden z těch mála, který se uchytil i v zahraničí, ačkoliv je vytvořen vevnitř v Rusku.
8: U vás pokojník na poli leží.
10: To není já.
11: A kdo ještě takhle?
1: Kdybych si to měl přeložit a jsem laik, tak si představím jako Vláčilovy epochy tamhle někde úplně k Markétě Lazarové a k takovým jako příběhům zasazeným někde stovky let do zemi.
3: Úplně stejná tradice, to je vlastně velmi správná analogie. A nebo jsou tam také témata vlastně o mládeži, mezi které se dá jakoby dobře umístit příběh, který se vyjadřuje ezopovým jazykem. To znamená, vy máte prostředí mladých tvůrčích lidí, které je v té současné době ztraceno. Takový film je třeba Obrazy přátelských pout, který vlastně velmi citlivě a tak rafinovaně umisťuje jenom náznaky toho, že mezi tou současnou mládeží jsou lidé, kteří nenávratně mizí, kteří vlastně není jisté, jestli je uvidíte ještě zítra. Vztahy mezi lidmi se vlastně narušují a takovýmhle způsobem, nebo skrze to, že je film najednou černobílý, není barevný, jakoby z něj odcházel život, vlastně se ruská kinematografie současná artová vrací k té sovětské sovětské, která také nemohla napřímo se vyjadřovat k aktuálním věcím, ale uměla promlouvat mezi řádky, a Rusové jsou po desetiletí zvyklí tohle umět číst.
1: To znamená, jenota je tarkovský, tenhle jazyk, který měl silného nepřítele v tom, když bylo řečeno něco naplno, takže se hledá nějaká oklika. Mě teď ještě zajímá ta propaganda. Jo. Pokud jsem to dobře já pochopil, tak vlastně ty snahy Vladimíra Medinského, který kromě ministra kultury je taky velkým ideologem té ruské výjimečnosti a imperiální velikosti a tak dále, zejména ve vztahu k Ukrajině, tak vlastně navzdory té snaze vsadit na ty vlastenecké eposy a posílit tady tuhle linku, tak se to vlastně moc nedaří. Ondro, je to tak?
8: Tak když se podíváte na různé žebříčky nejnavštěvovanějších filmů, tak loni suverénně nejvíc vydělávajícím filmem byla fantasy pohádka Čaroděj ze Smaragdového města. Kde dobro protivostojit velikému zlu? Což je taková jako opravdu rodinná záležitost mimo prostor, čas, dobro, zlo a tak dále. Чудо, на которое не способен ни один волшебник. A je pravda, že když si čtu takové ty proválečné různé publicisty, tak ti jsou z toho úplně jurodiví, jak to, že na naše snímky nikdo nechce chodit. Říkají, že jsou velmi často ty filmy jako umělecky nekvalitní, že prostě je vidět, že tam ten autor prostě sebral nějaké státní dotace a už jako na scénář se příliš nesoustředil, takže je to vidět, že podobně možná jako třeba v dobách protektorátu u nás, tak vlastně byly nejvíc navštěvované nikoli ty propagandistické snímky, byť často úřady jako se snažily maximálně propagovat tu nacistickou ideologii, no ale chodilo se prostě na, já nevím, babičku Boženy Němcové a takové ty žánrovky, které vlastně umožňovaly lidem zapomenout aspoň na tu hodinu a půl v kině, že se venku odehrává nějaká válka.
1: Kamilo, vaše odpověď, proč to nefunguje?
3: No, nefunguje to jednoduše proto u některých zase na druhou stranu, ano, je třeba si je jakoby odstínit, nelze to takhle generalizovat, ale nefunguje to proto, že úplně přímá a natvrdo zpracovávaná propaganda, která právě nemá moc psychologicky propracované postavy, kde vlastně není jak se na ně vztáhnout. Není tam žádný jakoby přerod toho hrdiny, takový uvěřitelný. Teď mluvím třeba o filmu Svědek, aby jsme byli trošičku konkrétní, který je jedním z těch, který se poprvé vlastně jakoby dotkli té války na Ukrajině 2023, a je to film, který sledujeme vlastně očima belgického houslisty, což vlastně měl být ten pohled jakoby zvnějšku. Stalo se kdyno těm Donbasem, čtou katili do samou Rostova. Umělecky založený člověk, který přichází vlastně z liberální části Západu a teď vidí tu válku na vlastní oči, ale vlastně přijímá ty prorežimní stanoviska, protože prostě ten narrativ tady toho filmu je opravdu jako nacističtí banderovci, takhle strašně jakoby ničí ty naše ruské spoluobčany. A tohle to prostě nefunguje. Ve chvíli, kdy tam přece jenom je nějaká jakoby zličťující situace, jaká byla třeba ve filmu asi krycí jméno Pasažér, bychom to přeložili Pazivnoj pasažér, která byla o Donbasu, o tom, jak se mladý muž vydává hledat svého bratra, který se na tom území vlastně ztratil a nějakým způsobem pomalu vlastně nahlíží, jak se konstruuje ten válečný konflikt, dřív se o to nezajímal, tak tahle ta pozice možná vlastně je pro ty lidi jako sdílnější a tam zase bych řekla, že 430 tisíc diváků je slušná návštěvnost, ačkoliv stejně vlastně se nevrátili ty prostředky. Mimochodem je to návštěvnost, kterou měl třeba Andrej Zvjaginsev za své umělecké filmy. Tak jenom aby jsme si to tak mohli jakoby vztáhnout. Na druhou stranu ty filmy, které byly zmíněny jako Čeburáška nebo Čaroděj ze Smaragdového města, tak tam se dostáváme do návštěvnosti jakoby přes 20 milionů lidí klidně.
1: Mně teda přijde neuvěřitelná vlastně ta paralela s tou československou normalizací nebo teda s tím obdobím toho protektorátu, jak se vlastně jako vracíme do těch jinotajů a do všech těch náznaků, ve kterých jedině je možné něco ještě sdělovat, protože všechno ostatní je zakázáno. A tím se dostávám k těm tvůrcům, který teda jako jdou do toho zahraničí. Jo. Tak Pokud někdo chce mluvit opravdu jako otevřeně, pokud chce popisovat tu realitu a dokonce se nevyhýbá tématu té války na Ukrajině s nějakou poctivostí, tak už dávno buď je v zahraničí, nebo tam odjel. Je to tak?
3: Je to tak. A na druhou stranu ani tam není vůbec jednoduché sehnat na to prostředky, protože Andrej Zvjagincev vlastně dlouho jednal, než získal nějaké producenty zahraniční, protože problém je vlastně v tom, že třeba Andrej Zvjagincev konkrétně chtěl natočit a trval na tom film v ruštině. Ve chvíli, kdy vy víte, že ten film nepůjde ani v Rusku, ani v Bělorusku, ani na Ukrajině, tedy na rusky mluvících územích, tak vlastně ztratíte obří část jakoby publika, která by vám mohla ty prostředky vynaložené vrátit. A spousta lidí, jako třeba Kiril Serebrennikov nebo Kantemir Balagov, kteří mývají filmy pravidelně v Cannes, se vlastně přepli a natáčí filmy už v těch cizích jazycích a většinou v angličtině. Kdežto Andrej Zvjagincev ne, samozřejmě měl za sebou nějakou reputaci, už množství vlastně cen z Cannes od Jeleny dál vlastně vždycky stoupal po tom žebříčku těch cen, které v Cannes získával. Ale vlastně nebylo pro něj vůbec jednoduché najít prostředky na film o válce, která je motivem, který by všichni chtěli vlastně vidět zpracovaný, ale pořád je to v jazyce, který se musí ještě překládat a je to zároveň hrozně křehký terén, jak vidíme i z reakcí na řeč Andreje Zvjaginceva.
1: Ještě než se k tomu dostaneme, to bych se rád potom ještě k tomu vrátil, tak přece jenom, jako co kromě Zvjaginceva a Minotaura vás třeba tady z téhle exilové produkce nejvíc zaujalo. Já jsem zaznamenal Serebrennikova s novým filmem
3: Zmizení doktora Mengeleho.
1: Což je taková vlastně jakoby černobílá, pokud jsem dobře pochopil, série, která jde úplně mimo jakékoliv téma Ukrajiny nebo současnosti. Co ještě zajímavého bychom mohli zmínit?
3: Předtím natočil mimochodem Limonova, baladu o Limonovi, tak se to jmenuje, což je velmi jako zajímavá postava ruských dějin, ale já bych spíš než tyhle ty etablované tvůrce zmínila vlastně nastupující generaci. A jsou to především ženy debitantek, protože třeba na festivalu v Benátkách se objevily hned dva debity. Jeden se jmenuje Paměť, natočila ho Vladlena Sandu a od Nasti Korky Krátké léto, oba budou k vidění velmi brzy i v Čechách. Tak jsou filmy, kde se ty autorky vrací do svého dětství, které se shodou okolností odehrávalo v Čečensku a vlastně přemítají o tom, jakým způsobem to dětství se odehrávalo v době nějaké válečné situace, která z pozadí vlastně proniká samozřejmě do osudu každého toho jedince. Takže to byly dva filmy, které získaly velmi významné ceny. Jeden cenu diváků, druhý cenu za nejlepší debit, kterou ve své době získal třeba Andrej Zvjagincev vlastně za nejlepší debit celého festivalu v Benátkách. Tak to jenom namátkou, už jsem zmínila tu Renatu Jallo, která měla zase svůj debit na festivalu v Rotterdamu. A vidíme, že vlastně já jsem říkala, nakolik těžké to bylo pro Andreje Zvjaginceva získat prostředky a tady máte autorky, které se neměly tolik čím prokázat, měly nějaké jakoby úspěšné svoje kraťasy, často z dokumentární oblasti, ale dokázaly vlastně relevantními příběhy zpřítomnit to teritorium, které se vlastně cyklicky nachází v nějakých válkách a to, jakým způsobem to doléhá na tu generaci, protože opět i tady to máme takové metaforické příběhy toho, jak to určuje osud člověka, jakým způsobem to formuje vlastně ten národ jako celek.
1: Což je teda zajímavé, jakože vlastně ti lidé

0: Festival nezůstal stranou politického dění. Oceněný režisér Zvjagincev vyzval ruského prezidenta Putina, aby ukončil krveprolití na Ukrajině.
1: No a teď jako najednou přichází reakce z Ukrajiny, která spoustě ukrajinských přátel přijde naprosto logická a naprosto správná. Já vzpomenu třeba Mustafu Najema, jednoho z hlavních vůdců Euromaidanu v roce 2014, představitel ukrajinské občanské společnosti, který napíše na Facebook post, kde říká, jsem v šoku, Zvjagincev měl krátký protiválečný projev, ale, a teď už zase jako mluví o obou stranách a o tom, aby Putin jako zastavil válku a je to jako vlastně podle něj pohodlná forma rozmazané zodpovědnosti, kdy jako Ukrajinci, Rusové jsou to samé, není jasné, kdo je útočník a kdo je oběť a celé je to zdůvodnění toho, že vlastně obyčejní Rusové vůbec nemůžou nic dělat, Putine, ty to zastav. A tím jsme u toho dilematu vlastně té ruské kinematografie, která tak trochu, aspoň jak to já chápu, ať uděláte, co uděláte, ať řeknete, co řeknete, tak v očích vlastně někoho, na koho padají ruské rakety, tak je to blbě.
2: Nemůže to udělat nic dobře, což je prostě fakt a nevím, jestli se mu lze vlastně divit upřímně. A na druhou stranu, ve chvíli, kdy to řekl tvůrce, který natočil film o tom, že ta válka proniká do každé rodiny, protože každý jednotlivec, a tady mluvíme o filmu, kde podnikatel vlastně musí vybrat 14 svých zaměstnanců, kteří budou rekrutováni do války s Ukrajinou.
3: Možná večerom schodím kudy-niť?
4: Sjogodně.
3: Například?
4: Z čeho druh?
2: Ale je to o tom morálním dilematu, o tom, že vlastně rozhodnutí každého člověka nějakým způsobem je spojené s tou válkou a ta válka na něj má vlastně bezprostřední vliv. To znamená, to není o kolektivní zodpovědnosti, ale o vině opravdu každého člověka, tak bych zase řekla, že to není úplně fér výtka, protože je třeba vzít v kontextu nejenom prostě slova 200 znaků, řekněme, která byly určena, ale je to v rámci nějakého kontextu toho filmu, který byl natočen a situace a to, že každý má jako nějaký pohled a nic takového jako objektivní realita prostě neexistuje, tak je vlastně složitá situace. Vždycky je to opravdu velmi tenký led a velmi eruptivní prostředí.
4: Se mnou zajdeš?
3: Я пока не знаю, меня в администрацию срочно вызывают. Давайте позже позвоню, решим.
1: Jenom připomenu tedy nejenom Najema, ale jako kolegy z ukrajinského pen klubu a další, kteří vlastně říkají, pokud někdo jednoznačně nepodporuje Ukrajinu a neříká, Rusko musí být poraženo, protože je agresorem, útočníkem, tak má právo maximálně mlčet. Ta pozice je opravdu vyhrocená, velmi drsná, má logiku, ale jenom, že v tomhle se kompromis hledá velmi těžko.
5: A prakticky se nejde najít, protože v zásadě celá řada z těch lidí, a opět je to logické, prostě v okamžiku, kdy každý den se prostě v noci budíte kvůli leteckému poplachu, tak prostě vy nemáte pocit, že tady nějací moskevští intelektuálové žijící v Berlíně nebo kde, že se mohou tvářit, že se vlastně jako nic neděje. Že teda oni jsou ty hodní, který to jako odsoudili, přinejmenším to nepodporujou a můžou si dělat prostě věci tak, jak byli zvyklí, akorát možná trošku v jiných podmínkách. Jo? Prostě z toho ukrajinského pohledu svět by měl vědět o tom, co se děje. Bylo to i třeba v debatě okolo Oscara pro snímek Pan někdo proti Putinovi, kdy zase Ukrajinci říkali pro boha, ale co vy se koukáte na tady ty prostě sladkobolný utrpení nešťastného učitele, který chudinka musí vštěpovat propagandu dětem. Podívejte se radši prostě na třeba film 2000 metrů do Andrejevky Mstislava Černova a tam uvidíte, co se opravdu děje na té frontě. Jo. Takže tyhle ty pohledy se podle mě skloubit jako úplně nedají.
1: My, Kamilo, moc děkujeme za návštěvu ve studiu. Bylo nám velkou ctí. Určitě to téma budeme sledovat a těšíme se, že se k němu ještě budoucnu vrátíme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
5: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
1: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
5: i své blízké.

0: rostlinné biologii, myslím, dochází někdy k nečekaným objevům.
1: Já nevím, třeba botanici, když jdou na procházku, tak pořád jsou botanici, takže pořád koukají po těch kytkách.
2: V Austrálii před mnoha lety našli rostlinu, které se myslelo, že vyhnula ve Třetí horách. Ta bolém je slavná, byla nalezena živá.
0: Nejenom nečekané objevy, ale i další témata z rostlinné biologie dnes proberu se svými hosty. To jsou tedy rostlinní biologové. Jitka Klimešová, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Vítám také Viktora Žárského z téhož oboru, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: A Andreu Zonkovou, která je doktorantkou v příbuzné oblasti. Dobrý den.
5: Dobrý den. Laboratoř.
2: Rostliny jsou závislé na sluníčku a ty mutace právě sluníčko způsobuje.
1: Když projdou zkušenosti, že je sucho, já jsem to zažila, řekne jim maminka.
2: Indiáni, kteří vyšlechtili kukuřici, by se divili, kdybychom jim řekli, že jsou vědci a z malé rozvětvené trávy vypěstovali obrovskou kukuřici.
1: Zapněte si gen pro sucho.
0: Kalifornští badatelé objevili u rostlin nový způsob ochrany proti vážnému poškození dědičné informace. Rostliny jsou, jak známo, denně vystaveny stresu, který je vyvolán třeba slunečním zářením, radioaktivitou nebo suchem. A ta práce, o které teď budeme společně debatovat, ta se týká toho, že v takové situaci si začnou rostliny vyrábět speciální protein, který iniciuje opravy. Viktor Žářský mě upozornil na to, že tady s tímhle tématem je spojena česká, respektive československá stopa. Co se událo v 60. letech 20. století?
2: V 60. letech kulminoval výzkum a objevování repairu, neboli opravy DNA poškozené. Napřed se to studovalo na bakteriích, živočiších a inspirováni těmito experimenty vynikající čeští rostlinní biologové genetici Tomáš Gichner a Jiří Veleminský objevili tento proces u rostlin.
0: Tady v téhle práci stojí, že rostliny tady se začnou vyrábět jakýsi speciální protein takového opraváře, řeknu v uvozovkách, a týká se to zvláště kmenových buněk, ze kterých se rostlina může udělat nové kořeny, stonky či listy. Co vám na tom připadalo zajímavé nebo inspirativní, co stojí za zmínku? Já jsem četla, že buď se udělá jakási záplata, anebo ta poškozená část DNA se opraví podle šablony.
1: To je oprava jenom vlastně speciální, když se rozlomí ten chromozom, jestli tomu dobře rozumím.
0: Že se budou záplatovat kořeny, vás vlastně docela zaujme.
1: To určitě. Tady se jedná, jako říkáte, kmenové buňky, to je asi obecně pravda, ale jsou to vlastně meristémy. A tím se rostliny hrozně liší od zvířat, protože pořád můžou přirůstat. My prostě jednou narosteme, máme dvě ruce, dvě nohy a tím to končí, ale rostlina prostě dělá ty větvičky s těmi listy a nové kořínky pořád. Opravy toho genomu jsou nejdůležitější tam, kde narušení je nějaké velké, kde jde o informaci, která je nezbytná pro tu rostlinu. Ale já nevím, může docházet k mutacím v částech genomu, kde vlastně jako to ničemu nevadí, protože rostliny jsou známé tím, že mají hodně genomu, který vlastně není nikdy použít k žádné k růstu a k životu. To je zajímavé, že my jako botanici třeba dovedeme podle toho měřit věk rostlin. Jako hodně starých rostlin samozřejmě, jako třeba toho obrovského klonu, který je v Americe, topolu, který se předpokládá, že je tisíce let starý, tak my můžeme změřit ten věk podle toho, že spočítáme, když víme rychlost těch mutací v té nekódující části DNA, tak můžeme změřit vlastně, jak staré ty části toho klonu jsou, protože se tam akumulují ty mutace.
0: Genetika dělá revoluci i v rostlinné biologii, myslím, Andrea Zonková je k tomu blízko, k těm genetickým metodám, takže co tady z toho stojí podle vás za zmínku?
5: Co mě teda třeba zaujalo, že vlastně tady ten nově identifikovaný protein se podílí i na rozvolnění chromatinu, protože vlastně DNA je namotaná na proteinech, které vlastně umožňují organizovat tu DNA v tom jádře, ale vlastně jakoby zároveň znesnadňují přístup ochranných mechanismů, takže vlastně je potřeba předem rozvolnit ten chromatin, tady tu strukturu.
0: Na Viktora Žářského se obrátím s dotazem, jak by tohle případně mohlo ovlivnit šlechtění plodin.
2: Při manipulacích, které využívají třeba tu metodu CRISPR-Cas, tam právě při manipulacích z DNA ty enzymy často vyvolají taky opravnou reakci. Ta opravná reakce, protože střihnou do té dvoušroubovice, všechny ty mechanismy, které zajišťují integritu, DNA se spustí a spustí alarm. Tady se něco děje nedobrého. A když chceme řízeně upravit sekvenci DNA, tak ten alarm tam zanáší chyby a šum. Takže vlastně jeden z takových důležitých možných důsledků prakticky využitelných tohoto výzkumu by mohlo být, že při manipulacích z DNA se podaří ten alarm potlačit a ty modifikace budou přesnější. Nebude tam takový podíl chyb.
0: Teď je ta tendence pořád hledat rostliny, které budou odolnější, že jo? Odolnější vůči klimatické změně, nevím ještě čemu všemu, houbám, aby byla víc do nepohody.
2: Nejde o to, že by přímo úprava manipulace s tou opravou DNA, že by sama o sobě působila trvalou rezistenci vůči stresu. Rostliny jsou závislé na sluníčku a ty mutace právě sluníčko způsobuje, takže u rostlin tohle je velice důležité. Spíš jde o to, že ty řízené metody manipulace s genomem jsou rušeny těmi opravnými mechanismy. Ty opravné mechanismy tam zavádějí chyby, takže když chceme například vyšlechtit obilí s nějakou dobrou bílkovinou, tak to můžeme udělat pomocí metody CRISPR-Cas. A když se nám podaří utlumit ty opravné mechanismy při té manipulaci, ta manipulace bude daleko přesnější a účinnější.
0: Byla řeč o tom, že Andreo přímo s tím pracuje. Jak si to máme představit? Zkusila byste to jenom nějak stručně přiblížit posluchačům, jak si máme představit tohleto stříhání do genomu?
5: Jo, tak vlastně říká se tomu molekulární nůžky. Je to takový molekulární komplex, ten má proteinovou část, která právě slouží jako ty nůžky a pak část vlastně RNA, která vlastně slouží jako takový navaděč na tu konkrétní sekvenci v tom genomu. My třeba, když transformujeme ty rostliny, tak k tomu často využíváme bakterii zvanou Agrobacterium tumefaciens. Kultivujeme ty rostlinné části spolu s tou bakterií. Indukujeme jakoby vstup cizorodé DNA do toho rostlinného genomu.
1: Možná bych řekla, napřed musíme mít gen, který chceme, aby ta rostlina měla, že jo? Pak musíme najít místo, kde ho strčíme do té rostliny, třeba malá odolnost proti mrazu, a pak necháme tu bakterii to tam nasázet.
0: Hosty dnešní laboratoře jsou rostlinní biologové Jitka Klimešová, Viktor Žárský a Andrea Zounková.
3: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
0: Rostlinní genetici objevili obrovský dosud neznámý archív dávné takzvané regulační DNA. Takže jsme pořád u genetiky v souvislosti s rostlinami. Tahle regulační DNA je zajímavá tím, že v rostlinách zůstala nejméně 400 milionů let. Tedy možná pochází ještě z doby, než se kvetoucí rostliny oddělili od ostatních. Když mluvíme o regulační DNA, tak to je ta, která rozhoduje o tom, které geny budou aktivní a které ne. Jak jsem se dočetla, tak tohle se jeví jako docela velký objev, na jaký věda čekala desítky let.
2: Je to zvláštní historie, protože před nějakými 30 lety věřili rostlinní biologové, že když osekvenujeme jeden druh rostliny, takže ty příbuzné druhy nebo i rody, že budou mít tak podobné uspořádání genů na chromozomech, že to obrovský usnadní vyhledávání nových genů u příbuzných druhů. Tak jako jsou rostliny si podobné navenek, taky ta DNA je podobně uspořádaná, chromozomy vypadají podobně a i když se mohou různě přeskládat a přeházet, tak to pořadí genů v určitých částech chromozomů pořád zůstává zachováno a tomu se říká syntenie. Po počátečním optimismu se zdálo, že to nefunguje, že vlastně ty přestavby genomů u rostlin jsou tak intenzivní, že velmi rychle ta podobnost se rozpadá. Samozřejmě kódující sekvence geny, ty jsou konzervované, protože na ně je velká selekce, ale my mluvíme o těch regulačních oblastech, které jsou mezi geny. Tam je obrovská variabilita a těm autorům toho článku se podařilo do té variability vnést řád a vyznat se v tom, co se tam vlastně během evoluce děje.
0: My teď vlastně mluvíme o jakémsi překvapení vědců, že rostliny v sobě mají ještě takhle staré geny, geny staré stovky milionů let.
2: To není překvapující, protože máme řadu genů, kterou i my máme příbuznou třeba s bakteriemi.
0: No právě.
2: Takže to překvapení nespočívá v samotných těch genech, ale překvapení spočívá v těch regulačních oblastech, které jsou mezi geny, rozhodují o tom, který gen se kdy zapne, kdy se vypne. To zapínání a vypínání je daleko ještě dynamičtější než samotná struktura toho genu.
0: Vědci nečekali, že vypínače tam budou takhle staré.
2: Ano, a že budou určité sekvence, které opravdu třeba těch 400 milionů let vypadají pořád stejně. A dokonce celé úseky chromozomů, které přes všechny možné přestavby, které maskují tu podobnost, tak se ukáže, když se to systematicky srovnává, tak se ukáže, že skutečně ty regulační sekvence tam jsou a že dokonce mají i těch 400 milionů let podobnou funkci.
0: Když se oddělovaly ty kvetoucí rostliny, to bylo před těmi 400 miliony let, nebyly odjakživa tady kvetoucí rostliny, dá se říct?
1: Ne. Podle toho určujeme to stáří, protože víme podle fosílií, kdy to asi bylo, že jo, máme různé metody, jak to datovat a fosílie jsou na to dobré. Takže když najdeme něco v hodně nepříbuzných skupinách, které víme, kdy se asi oddělili, tak vlastně máme datovanou tu dobu, kdy to ještě měli společné a stejné a pořád to mají stejné, tak tím pádem víme, že nejméně tak starý je ten gen třeba.
0: Já jsem se snažila si představit tu krajinu rostlinou před 400 miliony lety. Tam asi jsem mířila víc, ale...
2: Ta vypadala úplně jinak a Darwin považoval náhlé objevení krytosemenných rostlin ve fosilním záznamu za překvapení a nerozuměl tomu, protože Darwin zdůrazňoval postupnou evoluci organismů a najednou věděl dobře, že ty krytosemenné rostliny v podstatě v druhohorách se tam najednou objevují, jakoby náhle. To bylo mnoho a stále je to živé téma, kdy ty krytosemenné rostliny se objevily a fosilie se objevují daleko později než ty první organismy z té skupiny, protože je jich málo a nefosilizují nebo fosilizují mizerně. Takže je dost pravděpodobné, že i předkové krytosemenných rostlin vznikly taky už v prvohorách.
0: Když tady dáváme ten časový údaj 400 milionů let, tak, co tady rostlo? Snažím představit.
2: V prvohorách dominovaly napřed trávničky, liniofit takzvaných, pak postupně se objevily plavůně, kapradiny, ty plavůně byly stromovité samozřejmě a pak v karbonu to celé explodovalo a celá zeměkoule byla obalená nádhernými pralesy, které hodně byly právě dominované nahosemenými rostlinami, semennými rostlinami obecně. A potom v těch druhohorách celá ta evoluce pokračovala, explodovaly dál a vyvíjely se nahosemenné rostliny. Příkladem, který dneska vidíme všude kolem sebe, jsou jehličnany, ale v druhohorách byly důležité cykasy, které jsou taky nahosemenné a to byla třeba potrava bíložravých dinosaurů.
0: Ta 400 milionů let, to už tady nebylo moře, ale už tady rostlo cosi, no.
2: Ten pohyb kontinentů a změny klimatu vedly k tomu, že ta krajina se úžasně proměňovala a na rozhraní druhohor a třetihor bylo to slavné vymírání spojené s dinosaury, takže ho všichni znají, ale taky na rozhraní prvohor a druhohor v Permu bylo největší vymírání vůbec. To všechno mělo obrovský vliv potom na konkrétní složení těch flor, které se zmenšily při té katastrofě a pak zase nabily. A pak ve druhohorách ze semenných rostlin se vyvinuly nahosemenné rostliny a krytosemenné rostliny.
1: Ten genetický kód je prostě od samého začátku pořád vlastně stejný, že jo?
0: Ty autoři vlastně srovnávali genetickou informaci a mnoha druhů rostlin, tuším, že to bylo nakonec 284 druhů a prověřili vlastně neskutečné množství, 2 miliony a 300 tisíc sekvencí téhleté regulační DNA, té, která rozhoduje, které geny budou aktivní a které aktivně nebudou. Jaký to teď může mít užitek? Ptám se Andrej Zonkové.
5: Tak například v tom šlechtitelství vlastně, když dobře regulujeme, které té části rostliny se budou ty geny kdy přepisovat, tak můžeme například indukovat, aby se více přepisovaly třeba nějaké geny potřebné pro syntézu různých nutričně zajímavých látek, třeba konkrétně v plodech nebo v zásobních orgánech, které pak konzumujeme.
0: Takže budeme mít větší rajčata?
5: Třeba. Vědci už na tom pracují.
2: Mezoameričtí indiáni neboli středoameričtí indiáni, kteří vyšlechtili kukuřici, tak ti by se divili, kdybychom jim řekli, že jsou vědci a dokázali nejfantastičtější šlechtitelský kousek, že z malé rozvětvené trávy vypěstovali obrovskou kukuřici a ukazuje se, že právě ty regulační oblasti byly ty hlavní, které odlišují toho předka, tu takzvanou teosinte, od kukuřice. Takže ty geny vlastně u teosinte a kukuřice jsou stejné téměř, ale to, co rozhoduje a to, co způsobilo ten evoluční rozdíl, jsou právě ty regulační oblasti.
0: Ale indiáni ještě nevěděli nic o stříhání genu.
2: Nevěděli nic a přesto dokázali vyšlechtit kukuřici. Je to neuvěřitelné.
0: Vždycky chyme švábila teď u indiánů.
1: Na tom je hezké, že každá ta vlastnost velice vzácně je určená jedním genem, že jo, tam je jako více informací, jako třeba pro odolnost proti suchu. My víme třeba u divokých rostlin, že když projdou těm zkušeností, že je sucho, tak dokonce dovedou předat svým potomkům, jako zapněte si gen pro sucho, protože to budete potřebovat, já jsem to zažila, řekne jim maminka. A takže ta regulace se prostě přenese do těch potomků a oni jsou připraveni na to sucho lépe. A ta epigenetika všeho, to se...
0: To není úplně ta dědičnost samotná, ale jako něco, co je napsáno na těch genech.
1: Zapněte. A to je vlastně část té dědičnosti, ale ta je reverzibilní. Potomci nezažijí žádné sucho, tak si řeknou, tak to nebylo dobré rozhodnutí být připraven a vlastně jako nerůst pořádně a furt čekat, že přijde sucho. A zase to vypnou, že jo, a rostou normálně. A do další generace přesunou, ono to s tím suchem není tak špatné, že jo. Takže ono je to jako pro ty rostliny velice praktické mít takovouhle pojistku. Jako být připravení, ale ne úplně tak dramaticky, že po jedné generaci se všecko změní na to být odolný proti suchu.
0: Takže rostlina nedělá osudové změny.
1: Nedělá. V tomto případě nedělá osudové. Jinde třeba je udělá, nevím. Ale my šlechtěním často třeba donutíme k osudovým změnám. Ví se, že plodiny vyžadují mnohem více živin, mnohem více vody a jsou takové jako zranitelnější oproti svým předkům divokým, protože my jsme je vyšlechtili, aby na to nedbali.
0: Já se říkám, že vy na to potřebujete, tam se zase Andrej Zonkovi, nějaké velké počítače, ne? Nebo velkokapacitní počítače.
5: Určitě ano, je to velké množství dat, velký objem dat, je to výpočetně náročné.
0: Dnes v této debatě v rozhlasové laboratoři účinkují rostlinní biologové Jitka Klimešová a Viktor Žárský a doktorantka téhož oboru Andrea Zounková.
3: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
0: Náhoda a občanská věda v severní Austrálii přispěly ke znovu objevení rostliny, kterou vědci naposledy viděli v roce 1967. O objev, ten současný, se zasloužil kroužkovatel ptáku, jinak profesí zahradník Aaron Bean. Tu fotografii rostliny uložil do veřejnosti přístupné databáze iNaturalis, kde ji identifikovali badatelé z Queenslandu. O občanské vědě tu občas mluvíme, když nějakou takovou zvláštní rostlinku vyfotíme. Co ještě vy, přírodovědci, oceníte, abychom k tomu dodali?
1: Automaticky je tam datum a lokalita se uvádí a určitě u rostlin je dobré vyfotit květ, protože to je nejčastěji používaný k determinaci. Samozřejmě někdy jsou potřeba i jiné části a někdy je potřeba lupa, že? Takže ten květ nepomůže. Na tomto případu je zajímavé, že je to Austrálie. U nás je ta flora hodně známá, možná ani, že jsme nepřišli o tolik druhů jako Austrálie také a máme tu floru hodně probádanou, takže my třeba víme, u které druhy jsme přišli, nebo jsou dlouho postradané a botanici po nich koukají. Takže myslím, že těch překvapení, jako taky jsou překvapení, nedávno byla nalezená míčovka kulkonosná na břehu rybníka. Je to malinká kapradinka, našli teda botanici, protože ona je hodně nenápadná. A po mnoha letech, po desítkách let, kdy už byla považována teda za vymřelou, takže ji našli a usoudili, že je to opravdu přírodní populace. U nás je taky problém, že zajímavé rostliny jsou do přírody nadšenci vysazovány zpětně a někdy je to samozřejmě problém, což v té Austrálii s její bohatou florou se asi úplně nestává.
0: Možná bychom si měli popsat, jak vypadá ta rostlinka. On to byl, myslím, keř s růžovými květy, takovými zvláštními.
1: Austrálie je tak druhově bohatá, že vlastně je to s podivem, že někdo podle květů pozná nový druh. Ono v mnoha případech jako ty druhy v jednom rodě můžou být hodně podobné a pokud nemáte ten druh v ruce, tak to nemusíte poznat. Takže tady asi byl takový vzácný případ, že to byla opravdu unikátní, snadno rozeznatelná rostlina podle květů. Že?
0: My mluvíme o tom uložení do databáze iNaturalis, tak tam to je, myslím, jako už velmi bohatá záležitost a dá se v tom najít různé druhy. A Viktor Žásky k tomu chtěl ještě doplnit?
2: Já jsem posluchače chtěl upozornit na českou databázi, kterou určitě mnozí znají, jmenuje se Biolib. Jejím zakladatelem je Ondřej Sicha a je to vlastně databáze, která vznikla z iniciativy amatéra, milovníka přírody a dneska je využívána mnoha profesionály na různých univerzitách. Je to příklad občanské vědy v České republice, ale i Evropě, protože tu databázi využívají také lidé z Evropy a je možné tam právě také umisťovat obrázky a postupně případně dosáhnout správné determinace toho organismu. A je to neuvěřitelný zdroj informací o jak rostlinách, tak živočiších.
0: Andra Zunková, její postřehy tady k téhle záležitosti, třeba i k té občanské vědě nebo k čemukoliv dalšímu?
5: Jo, co mě teda asi jako zaujalo teda, že takhle veřejnost se může podílet vlastně na sběru dat pro vědecké účely, to mi přijde velmi přínosné. Na druhou stranu si říkám, když takhle se najde třeba nějaký kriticky ohrožený druh, tak jestli jako dobře ošetřené třeba sdílení polohy.
0: Jestli to vlastně je vůbec vhodné, že? Aby tam potom nešly průvody přesně podívat tak se na novou kapradinku. Já nevím, jak to vidí Jitka Klimešová, hlavně botanik.
1: V české databázi Pladia se konkrétní lokality těch vzácných druhů, které mají tendenci lidi vyrýpávat a brát si do zahrádky, se tají. Ale já bych řekla, že v Česku právě tyhle databáze jsou občanská věda, tedy obecně využívaná třeba k mapování invazních rostlin. Tam žádné nebezpečí sdílení dat není a může to pomoci právě studovat rozšíření některých druhů. Máme několik takových akcí. Jako kde můžou se občané zapojit. Je to třeba Biosmršť, nebo vím, že kolegové pořádali pozorování primulí petrklíčů, jaké mají jako květní formy, nebo využívali údajů z té databáze i Naturalist ke sledování fenologie, protože lidé samozřejmě fotí ty rostliny, když kvetou. Takže když máte dost roků údajů zpětně, můžete se podívat, kdy ty rostliny kvetly, protože každý rok je trochu jiný. Někdy vám ty sněženky prostě vykvetou už v lednu, někdy až v únoru, někdy až v březnu, takže potom vlastně u těch běžných druhů samozřejmě, které lidi potkají hodně často a rádi je sdílejí, tak se dá třeba udělat takový fenologický průzkum, jak se posouvá kvetení nějakého druhu v závislosti na počasí v tom daném roce.
0: Takže když jsem byla v Alpách a vyfotila jsem si tam primulky, tak zase za rok by bylo dobré se tam podívat znova, kdy vykvetly.
1: Určitě, jako chodí tam spoustu lidí, ale lidi rádi sdílejí ty obrázky, protože ta aplikace jim taky určí, co to je za druh, že ne vždycky víme, co to je, takže ono nám to určí, co to je za druh a zároveň se to stane součástí té databáze, takže potom se to dá využít k nějakému bádání dalšímu.
2: U těch prvosenek totiž jde o to, jestli mají dlouhé čnělky a krátké tyčinky, anebo naopak, že mají krátké čnělky a dlouhé tyčinky.
0: Tak to já se podívám na fotky, ale tu časovou řadu ještě nemám. Tady vlastně celá ta studie o tom přínosu té občanské vědy. Já nevím, jestli třeba v Jižní Americe, odkud jste se, Jitko, vrátila čerstvě, se využívá tenhle nástroj, to, že lidé jako fotí a zaznamenávají, nebo jestli ta ochrana biodiverzity, ochrana rozmanitosti přírody tam stojí na profesionálech.
1: Asi to záleží přesně na místě, kde jste, ale zažila jsem v Severní Americe nebo v Číně, jako mě překvapilo, že i botanici hodně využívají vlastně k determinaci rostlin, jako k určení, co to je za druh, právě tyto aplikace. U nás jako profesionální botanik by se asi trošku styděl, že to neví, jenže u nás ta flora má 2700 druhů, kdežto brazilská savana má 5000, 7000, jenom jeden ekosystém. A spoustu těch druhů vlastně není popsáno, nebo je pár expertů, kteří znají druhy jednoho rodu. Takže vlastně může být problém, že jo, s těmi aplikacemi. My se shodou okolností vyskytujeme v části světa, kde ty druhy jsou hodně známé, že jo. A ta Austrálie taky má asi hodně botaniků, takže ta flora je asi taky hodně známá. Ale přesto, jako Austrálie zase je hodně druhově bohatá a některé ty rody nebo čeledi nebudou asi dost dobře známy. A nejsou třeba ani tak hezké na focení a není to tak jednoduché je určit.
0: Naši debatu uzavře Viktor Žárský.
2: Ta znovu objevená rostlinka, která se jmenuje Eptilotus, tak je z čeledi laskavcovitých. Většina posluchačů si nějaký laskavec představí. Je to takové vlastně palicovité květenství. Tady ten Eptilotus je krásně uspořádaný, to květenství je větvené. Ty jednotlivé větve toho květenství mají nějakou jednotnou délku, vypadají jako kartáčky na nádobí. Takže ta rostlinka je velice půvabná.
0: Ta atraktivita rostlin přispívá k zájmu občanské vědy taky. Tak na vás věcích bude zaznamenávat ty méně nápadné.
1: Já skoro nefotím, já kreslím.
0: Děkuji moc za dnešní debatu. Věnovali jsme se rostlinné biologii spolu s odborníky z téhle oblasti Jitkou Klimešovou. Děkuji.
1: Děkuji za pozvání.
0: Viktorem Žárským, děkuji vám.
2: Děkuji za pozvání.
0: A doktorantkou téhož oboru Andreou Zounkovou. Děkuji.
5: Také děkuji za pozvání.
0: Martina Mašková se těší v tomto pořadu za týden zase naslyšenou.
3: Laboratoř. Laboratoř. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
4: Na počátku byl stan.
6: Ten stan si museli první rozhlasoví pracovníci vypůjčit od skautů.
4: A v tom stanu piano.
6: Stejně tak si museli vypůjčit piano.
7: První rozhlasové studio v českých zemích tak bylo, jak připomíná historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek, značně improvizované a technicky velmi chudé.
6: Měli pouze improvizovaný mikrofon, tvořený dolním dílem telefonního sluchátka, tedy takzvaným uhlíkovým mikrofonem.
4: Jednou z několika zaměstnanců tehdejší soukromé společnosti Radiožurnál byla Emilie Tučková.
8: To se na mě obrátil tehdejší ředitel rozhlasu inženýr Svoboda s otázkou, vy taková odvážná, chcete nám dělat tu hlasatelku? A já jsem se tak vlastně stala tou první československou hlasatelkou. Byla jsem první ženou u rozhlasového mikrofonu na světě.
7: Celých 5 let až do roku 1928 vysílá rozhlas výhradně živě a nemá z tohoto období žádný záznam. K rekonstrukci počátku vysílání dochází o víc než 30 let později, jak popisuje archivář a zvukový mistr Českého rozhlasu Miloslav Turek.
9: V roce 1958 byla obrovská akce, byla to výstava k 35. výročí vzniku rozhlasu R35. A při této příležitosti ti technici, kteří ještě pamatovali to vysílání z Kbelského vysílače, se pokusili pomocí tónového generátoru a běžné nahrávky na magnetofonovém pásku imitovat to, co mohlo nějakým způsobem znít z toho stanu.
4: Co způsobilo nepříjemné pískání v éteru Radiožurnálu, jak se technické zázemí od začátku rozhlasu vyvinulo a jak to bylo se psem, který prý do rozhlasového vysílání ze stanu ve Kbelích vstoupil.
7: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to. Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Nejen události, ale i různé pohledy, plus různá témata, plus různé žánry. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Prezident Petr Pavel v Ležákách varoval před podceňováním hrozeb, které můžou vést ke konfliktům. Premiér Maďar chce podle serveru Daily News Hungary odvolat z klíčových funkcí Orbánem jmenované lidi. Motocyklový závodník Salač byl třetí v domácí velké ceně. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přeháníky nebo bouřky. Teploty až 33 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Ve švýcarském Birkenstocku v neděli začalo klíčové kolo rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem. Za Írán jednal šéf parlamentu Mohammad Khalibaf a ministr zahraničí Abbas Araghchi. Americkou stranu zastupoval mimo jiné viceprezident J.D. Vance. Řekl, že rozhovory o míru na Blízkém východě podle něj výrazně pokročily a americký prezident Donald Trump chce ve vztazích s Íránem nový začátek. Trump zároveň na sociálních sítích pohrozil, že pokud Teherán nezarazí své spojence v Libanonu, Spojené státy znovu tvrdě zasáhnou. Společnost by podle prezidenta Petra Pavla neměla zapomínat na události, které dřív vedly ke konfliktům a neměla by podceňovat hrozby. Řekl to v neděli v Ležákách na Chorudimsku na vzpomínkové akci k 84. výročí vyhlazení obce nacisty.
11: Historie má tendenci se neustále opakovat, i když je trochu v obměnách a my máme takový pocit, že to, co se stalo v minulosti, se už nikdy vracet nemůže a když vidíme kolem sebe, jak se ten svět vyvíjí, tak možná právě ten prožíváme období, které k nějakému takovému zlovému okamžiku může vést.
10: Maďarský premiér Péter Maďar na sociální sítě oznámil pondělní mimořádné zasedání vlády. Následně se pak setká s poslanci své strany TISA. Podle serveru Daily News Hungary by jednání mohlo souviset se snahou premiéra odvolat prezidenta Tamáše Šojoka a další činitele dosazené za minulých vlád Viktora Orbána. Server poznamenal, že tyto vnitropolitické kroky budou předcházet důležitému regionálnímu summitu. V úterý Maďarsko v historickém paláci v Gdele přivítá premiéry ze zemí Visegrádské skupiny. Táboroví vedoucí se nemají bát dětem nabídnout pomoc, když ji potřebují. Upozorňuje na to nová kampaň Buď připraven naslouchat. Stojí za ní organizace Nevypustě duši Junák, český skaut a písničkář Pavel Čadek. Součástí kampaně jsou dvě písně nazvané Smutek a strach. Vedoucím nabízejí možnosti, jak mohou holkám a klukům v těžkých chvílích naslouchat, vysvětluje Aneta Brunerová z Nevypustě duši.
12: Tábor je takové zvláštní letní místo. Děti tam tráví s vedoucími i s ostatními dětmi hodně intenzivní čas, budují si s nima vztah a k těm dospělým mají přirozeně důvěru jinou než k rodičům a právě jim nahlas poprvé řeknou, že jim není dobře. My bychom chtěli vedoucí podpořit, aby v ten moment byli připraveni.
10: Filip Salač skončil v domácí velké ceně České republiky třetí. Na Masarykově okruhu v Brně se po startu kategorie Moto 2 propadl o několik pozic, ale v průběhu závodu je získal zpět. Kromě soupeřů bojoval Salač i s velkým horkem.
13: Já jsem byl tak vyřízený, když jsem je musel dohnat. Bylo šílený horko, jak jsem jel ještě celý závod vlastně za nima. V tom slipstreamu, tak mě jenom motorka ukazovala, že má 103 stupňů, blikalo to na mě červeně. Mám úplně spálený ruce, dejme tomu. Jo. Bylo fakt neskutečný horko, já jsem pomalu skolaboval. Já jsem samozřejmě chtěl jít za fanouškama, pak jediný co, tak jsem potřeboval vodu, aby mě prostě polili studenou vodou, jinak bych nedal ani do toho Parc Fermé.
10: Fotbalisté Španělska porazili na mistrovství světa Saudskou Arábii 4-0 a Belgie remizovala s Iránem 0-0. V dalším duelu se střetnuli výběry Uruguaye a Kapverd, víc řekne Kristián Šveda.
14: Po prvním poločase platí, že Uruguay vede nad Kapverdami 2-1. Kapverdy sice vedli díky gólu Kevina Depiny, ale Araujo a Canobio se postarali o obrat, takže po první půli Uruguay Kapverdy 2-1. Kristián Šveda, Radiožurnál.
15: D5 mezi sjezdy na Rokycany a Mýto stojí a omezení na D1 u Kroměříže. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rokycany srazila dvě auta větší zvěř. Kilometr 52,5, kamion a osobní auto. Podle našeho zpravodaje je osobní auto hodně poškozené, před nehodou kolona zhruba od 54. kilometru a prodlužuje se. Na kamerách vidíme, že minimálně konec kolony delší dobu stojí. Dálnice je u nehody zřejmě neprůjezdná. Oběd to jde z exitu 62 na exit 50 přes Rokycany, Holoubkov a Mýto. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u Kroměříže se stále objíždí odstavený autobus. Stojí na kilometru 257,5 a blokuje část připojovacího pruhu z exitu Kroměříž západ. Místo označili silničáři, je tam šipka a kolem vozidla kužely. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Dnes čekáme ráno a večer jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno a teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Pražský arcibiskup chystá církevní řízení s duchovním, který měl znásilňovat ženy. Jak se zapsala katolická církev do setkání 7 nejbohatších zemí světa G7 ve francouzském městě Evian? Zeptám se. A oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra, který zasáhl ruský útok, může trvat 2 roky. Taková jsou dnešní témata. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
3: Vertikála.
4: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravuje trestní řízení podle církevního práva s bývalým duchovním a také hodnostářem arcibiskupství Antonínem Jurigou. Ten měl údajně po několik let znásilňovat ženy. Arcibiskupství podle Stanislava Přibyla už poskytuje součinnost policii. Z detaily je ve studiu kolega Adam Šindelář. Adame, hezký den.
16: Dobrý den. Na ten případ upozornil server Seznam zprávy, kterému dvě ženy řekly, že je Juriga dlouhodobě znásilňoval a mučil, jednu z nich přímo v prostorách arcibiskupství. Policie podle serveru uvedla, že Juriga je podezřelý ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně čtyřem lidem. Juriga nyní žije ve Španělsku, policisté ho kvůli podezření ze znásilnění začali vyšetřovat už loni v září. Podle Seznam zprávy na základě analýz textových zpráv v Jurigově telefonu, který zabavili už dříve kvůli jinému vyšetřování.
17: Jenom připomenu, že Stanislav Přibyl se stal arcibiskupem letos, bylo to na konci dubna. On na svém Facebooku napsal, že v době, kdy se podle žen znásilňování odehrávalo, na arcibiskupství nebyl a že ho překvapilo, že se něco takového mohlo stát.
16: Ano, napsal konkrétně, že takové jednání je naprosto nepřijatelné a nesmí být nikdy zlehčováno ani přehlíženo. Bezprostředně po seznámení s tímto svědectvím jsem vydal rozhodnutí o zahájení přípravného řízení, které předchází vlastnímu trestnímu řízení podle církevního práva. Celou věc také vyšetřuje policie, které poskytujeme veškerou součinnost, doplnil. Kanonické právo upravuje vnitřní záležitosti církve, mezi tresty patří například exkomunikace. Juriga byl na pražském arcibiskupství výkonným ředitelem a byl jáhnem, což je nižší stupeň kněžského svěcení. Jedna z žen, které popsaly Jurigovi činy Seznam zprávám, byla jeho podřízenou na ekonomickém oddělení arcibiskupství. Juriga ji údajně znásilňoval opakovaně i v kanceláři, církevním bytě nebo na služebních cestách. Další žena, která se serverem mluvila, byla pozdější partnerkou Jurigy a obě shodně popsali brutální praktiky, včetně vyhrožování zabitím. Prvně zmíněná žena se podle svých slov nakonec se znásilňováním svěřila v roce 2022 tehdejšímu generálnímu vikáři pražské arcidiecéze Janu Balíkovi. Juriga následně z funkce na arcibiskup odešel, ale oficiálně kvůli reorganizaci a s odstupným ve výši 2 miliony korun, uvedli to Seznam zprávy. Laicizaci Jurigy začala církev řešit až v roce 2024, když se v rozporu s církevním právem rozvedl. Jáhnové totiž mohou být ženatí, ale musí mít v pořádku rodinné záležitosti. Policisté se případem začali zabývat poté, co v roce 2024 zasahovali na arcibiskupství kvůli podezření z prodejů nemovitostí pod cenou. A tehdy podle serveru objevili Jurigovi sexuální pomůcky a mučící nástroje a také komunikaci mezi Jurigou a jeho podřízenou.
17: A teď se ještě podíváme do zahraničí. Součástí obřadu před pohřbem iránského duchovního vůdce Alího Chameneího bude začátkem příštího měsíce také průvod do sousedního Iráku. K tomu se zatím irácké úřady nevyjádřily. Připomeň ještě, za jakých okolností Alí Chameneí zemřel.
16: Zemřel ve věku 86 let při útoku na Teherán, kterým Spojené státy a Izrael 28. února zahájili válku proti Iránu. Pohřeb Chameneího, původně plánovaný na březen, ale odložený kvůli válce, začne v Teheránu 4. července a potrvá 6 dnů. Zastávka v Iráku se uskuteční 8. července, řekl to teheránský starosta ve videu vysílaném iráckými státními médii. Neupřesnil ale, kde se během pohřebního průvodu v Iráku bude nacházet Chameneího. Jeho tělo. Zákání také uvedl, že přípravy na pohřeb jsou v plném proudu. V Teheránu, kde se národní pietní obřady uskuteční od 4. do 6. července, se podle starosty očekává až 20 milionů lidí. Iránská metropole, která má asi 9 milionů obyvatel, podle Zákányho nikdy nezažila událost, která by se účastnilo tolik lidí. Na pohřbu Chameneího předchůdce v úřadu Ajatoláha Ruholáha Chomejního, který zemřel v roce 1989, přišlo podle iránských médií téměř 10 milionů lidí. Alí Chameneí, který měl jako nejvyšší iránský vůdce od roku 1989 v Iránu poslední slovo ve všech důležitých záležitostech, včetně zahraniční politiky či jaderného programu, bude pohřben 9. července v mauzoleu imána Alího Rezy ve městě Mašhad.
17: Uzavírá Adam Šindelář. Díky za návštěvu ve studiu.
16: Hezký den.
17: Francie od uplynulého pondělí hostila setkání sedmi nejbohatších zemí světa. Takzvaná skupina G7 se sešla ve městečku Evian a významně se do setkání propsala i katolická církev. Jakým způsobem, to už řekne naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Dobrý den.
18: Dobrý den, je to tak, toto alpské městečko na břehu Ženevského jezera a na pomezí švýcarských hranic je slavné celosvětově, zejména pro svou pramenitou vodu, ale teď se upírala mediální pozornost zejména kvůli setkání takzvané G7. V rámci této akce se nakonec 3 dny před zahájením zasedání ozvalo 7 zástupců katolické církve právě z těchto 7 států. Uskupení se nazvalo poměrně výstižně Church 7 a sdružuje největší představitele katolické církve z Francie, Velké Británie, Itálie, Japonska, Německa, Kanady a Spojených států amerických.
17: A co si dává tohle uskupení za cíl? Co je jeho posláním?
18: Skupina G7 nese zvláštní odpovědnost za globální společné blaho. To zmínili ve společném komuniké. Rozhodnutí podle těchto katolických představitelů jsou přijatá členskými státy a proto mají přímé důsledky na mezinárodní stabilitu a pro budoucnost mladší generace. Tak se vyjádřili v tom společném prohlášení. A dodali, že tváří v tvář rostoucímu geopolitickému napětí a postupnému oslabování mezinárodního řádu, tedy vyzývají státy G7, aby znovu potvrdili svůj závazek ke skutečnému multilateralismu. Jeden z konkrétních příkladů, kterým také vyzývají k tomuto jednání, tak je i to, že Evropané by se měli pokusit překlenout propast, která je odděluje od politiky Donalda Trumpa ohledně válek na Blízkém východě a na Ukrajině.
17: Konkrétně si vytyčili 3 hlavní témata. Marie, která to byla?
18: Náboženští vůdci těchto 7 nejvyspělejších států také nabádají k tomu, aby se jednalo více o souvislosti s užíváním umělé inteligence a zasazují se o to, aby byla jasně stanovená mezinárodní pravidla, aby tedy tyto nové technologie sloužily společnému dobru prostřednictvím v uvozovkách lidské a demokratické správy věcí veřejných a tedy i jasných etických principů. Podstatný je také ekologický apel, který se stal velkým tématem už papeže Františka. Skupina rovněž tedy vyzývá lídry G7, aby tváří v tvář klimatickým změnám podnikly odvážné a skutečné kroky k urychlení spravedlivé ekologické transformace. Podle nich by měly nejvíce industrializované země nést zvláštní odpovědnost vzhledem ke své úrovni spotřeby zdrojů a svému historickému příspěvku ke globálnímu oteplování. Katoličtí představení se také věnují otázkám migrace. Migranti a uprchlíci musí být vždy vítáni s důstojností a lidskostí a dodávají, že má být uznána legitimní odpovědnost státu za ochranu společného dobra. Posledním bodem, který je více pozitivní, tak také má nabádat a povzbudit státy G7 k podpoře vzdělávání v dialogu a respektování náboženských a kulturních rozdílů a určité, řekněme, pedagogiky pozitivní paměti, která je základem mírové budoucnosti. To jsou tedy hlavní poslání skupiny Church 7, která se sešla ve městečku Evian.
17: Za setkáním takzvané skupiny G7 ve Francii se ohlédla naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová. Děkujeme.
18: Děkuji a pěkný den.
3: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra, který v pondělí zasáhl ruský útok, může trvat 2 roky. A to za předpokladu, že všechno půjde hladce. Uvedl to ředitel komplexu, jehož součástí je Uspenský chrám, na kterém se při útoku vzněla střecha. Maxim Ostapenko uvedl, že škody v klášteře se předběžně odhadují v přepočtu na 232 milionů korun. Uspenský chrám byl skoro zničený za druhé světové války a znovu ho postavili v 90. letech minulého století. O útoku na Kyjevsko-Pečerskou lávru jsem mluvila s literárním historikem Martinem C. Putnou.
19: Dobrý den.
17: Lávra je označována za kolébku duchovní tradice, ze které vyrostly jak ukrajinské, tak ale i ruské pravoslavné dějiny. Jakou roli hraje skutečnost, že se terčem války stává právě místo společného původu?
19: S tím společným původem to je složitější, ale pojďme skutečně reálně do historie. Čili Lavra vzniká v 11. století, zakládají mniši, kteří se původem z Řecka, nebo tedy z tehdejší Byzance, to znamená z toho centra východního křesťanství, a v té době ten stát se nazývá Kyjevská Rus a hlásí se k němu Ukrajinci, ale také Rusové a také Bělorusové, na které prosím nezapomínat. Jenom samozřejmě ten způsob hlášení se je jaksi specifický. Mohli bychom to říct velmi zjednodušeně tak, že poté, co byla Ruská pravoslavná církev, což je organizace, která jednoznačně podporuje zájmy Moskevského impéria, byla vypovězena z Kyjevo-Pečorské lavry, což bylo před pár lety, pro ruské, neboli tady přesně Moskevské impérium, to přestalo být zajímavé a naopak chtějí to zničit. Když to nebude ruské, tak ať to není. To je tato zrůdná, zvrácená logika moskevského režimu. Když to nebude patřit Rusku, ať to raději neexistuje. Tenhle ten nihilismus, který opravdu, pokud ti lidé zároveň říkají, že se jaksi hlásí k pravoslavné církvi ruské, tak je opravdu ostudný.
17: Čím se vůbec liší útok na takový posvátný prostor od útoku na běžnou infrastrukturu, tím myslím elektrárny, mosty? Co je v takové chvíli ohroženo?
19: To jde útok symbolicky, zatímco elektrárna, to je ta fyzická energie, která napájí nějaký národ, nějakou komunitu, no tak kláštery a hroby králů a hroby svědců jsou věci, to je ta duchovní energie, která napájí ten národ. Takže to bylo velmi schválně. Prostě když to nebude naše, tak to neexistuje. A bohužel je to tradice, která už existuje nějakou dobu. Je to už od té doby, kdy například Němci za první světové války schválně bombardovali katedrálu v Remeši, která je korunovačním, nebo bývala korunovačním místem francouzských králů. A bylo to záměrně ponížit Francii, zlomit Francii. Výsledek byl ale úplně opačný, protože Francouzi o to víc řekli, tak to teda ne, toto my si nenecháme líbit. A to též se stane tady na Ukrajině, to znamená o to víc. Ukrajinci řeknou ne, ne, nikdy znovu do moskevského područí už nás nedostanete.
17: Čili ponížit, podrobit, zničit, tohle je ten společný motiv, kvůli kterému se útočníci obracejí právě proti symbolům kultury a víry.
19: Ano, ano, je to přesně tak.
17: V posledních letech jsme taky sledovali ničení památek v Sýrii, Iráku, Mali, teď tedy na Ukrajině, nově i škody na historických památkách v Íránu. Můžeme tohle chápat tak, že kulturní dědictví se stává jedním z bojišť moderních konfliktů, stejně jako právě území nebo ekonomika?
19: Ano, bohužel už se stalo. Bohužel už se stalo, jak jsme říkali. A to, co bylo v první své válce, to se stalo také ve druhé, kdy to pokračovalo, kdy zase Němci úplně nesmyslně třeba bombardovali Rotterdam a některá historická města v Anglii během takzvaného blicu. A zase naopak spojenci potom bombardovali speciálně centra německých historických měst. Člověk, když dnes putuje po Německu, vidí často, jak jsou dochovány ty čtvrti okolní z 19. století a ty úplně moderní. A ta historická centra byla často úplně zničena. Takže Západ demokratický bohužel to také převzal v té druhé světové válce. A dnes je ale zapotřebí rozlišovat. Jsou případy, kde je to skutečně program, to znamená, když dejme tomu, Islámský stát ničil památky, ať už antické nebo křesťanské, v Sýrii a Iráku, že jo, to bylo třeba to zničení Palmíry a podobně, nebo když islamisté vypálili ty poslední historické synagogy, které byly třeba v Tunisku nebo v Egyptě, tak to je záměrně prostě zničit, záměrně zničení. Kdežto, pokud při americkém útoku na Irán došlo také k poškození nějakých historických památek, tam to nebylo záměrně, protože naopak tam ten plán byl, že se to bylo prostě špatně, režim bohužel zůstal a ještě horší. Ale tam ten plán původně byl úplně jiný, to znamená jaksi pomoci Iránu, Iráncům se zbavit z toho režimu a umožnit jim znovu jaksi být svobodnou zemí, která má to obrovské několika tisícileté dědictví. Takže tam vím, že taky došlo k poškození jednoho paláce v Teheránu, kde jsem ostatně před lety byl, který je vlastně muzeem. Říkám, to je něco úplně jiného v tomto případě. Jo, čili rozlišovat, kdy je to záměr, a program, což je v tomto ruském případě, nebo v případě islamistů, v případě toho Iránu, to pokud víme, prostě program nebyl, protože i izraelská vláda, zase o které žádné iluze, zdůrazňovala, my si přejeme přátelství s Iránem, až se zbaví ajatola.
17: Těsně po ruském útoku na klášter Kyjevsko-Pečerská lávra jsem si povídala s historikem Martinem C. Putnou. Americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa nedávno učinila zásadní krok v oblasti mezinárodní bezpečnosti a zahraniční politiky. Oficiálně označila dvě největší brazilské zločinecké organizace, Primeiro Comando da Capital a Comando Vermelho, za teroristické skupiny. A zatímco zastánci tohoto kroku mluví o nutném přitvrzení v boji proti organizovanému zločinu a pašování drog, tak v samotné Brazílii rozhodnutí vyvolalo ostrou vlnu kritiky. Na detaily už se teď zeptám našeho stálého spolupracovníka, experta na dění v zemích Latinské Ameriky, Františka Kalendy. Dobrý den.
20: Dobrý den.
17: Františku, oznámení Trumpovy administrativy přišlo jenom dva dny po tom, co v Bílém domě jednal syn bývalého prezidenta, senátor Flávio Bolsonaro, který se chystá kandidovat proti současnému prezidentovi Lulovi. Jde podle vás v tomto případě primárně o geopolitické rozhodnutí, anebo je to už nějaký předvolební marketing brazilské opozice?
20: Ne, myslím si, že to je opravdu, to souvisí s brazilskou vnitropolitickou situací, respektive se snahou amerického prezidenta, která je teď momentálně vlastně už více než několika měsíční, ovlivnit podzimní prezidentské volby v Brazílii ve prospěch tedy syna nyní uvězněného ex-prezidenta Jaira Bolsonara. A je evidentní, že Trump proto dělá různé kroky, které by mohly trochu zkomplikovat pozici současné brazilské vládě, mimo jiné také vede s Brazílií celní válku, velmi neoprávněnou, jak nedávno uznal i americký nejvyšší soud, takže tohle je jeden z mnoha kroků a ti spojenci Bolsonara a jeho rodiny a jeho rodina samotná v Americe velmi aktivně působí a snaží se lobovat za další a další kroky.
17: A jak reaguje administrativa prezidenta Lula da Silvy, která se měsíce snažila Washington od tohoto kroku odradit?
20: Ona se, tedy jak správně říkáte, to snažila tomu zabránit a zároveň vlastně o tom kroku, když už byl oznámen, tak vůbec nebyla v tu samou chvíli informována, což je poměrně neobvyklá záležitost. Reagují na to vlastně popuzeně v tom, že by mohlo jít o narušení brazilské národní suverenity i v tom smyslu, že vlastně to z Brazílii nebylo nějak konzultováno a neodpovídá to místním zákonům v Brazílii, takže ta reakce je poměrně popuzená, řekněme.
17: Brazilští prokurátoři a bezpečnostní experti varovali před tím, že tohle rozhodnutí paradoxně zkomplikuje boj s gengy. Jak?
20: On totiž ve Spojených státech boj proti drogám a drogovým kartelům má obecně na starosti FBI a DEA, to je ten protidrogový úřad. A ten obě dvě tyhle organizace velmi rutinně a intenzivně spolupracují s velkou většinou latinskoamerických vlád, místních prostě úřadů protidrogových organizací, vzájemně si vyměňují informace a tak dále. Takže tam ta spolupráce je navázaná a blízká. Ale tím, že se z těch dvou organizací jakoby v očích amerického státu stávají organizace teroristické, tak to přechází pod CIA a ta je velmi tajnůstkářská, spousta těch věcí, těch kroků, které dělá, nemusí nikde vysvětlovat, je vlastně spousta těch věcí jakoby klasifikovaných, takže to nemůže být nikdy zveřejněno a paradoxně to tedy může vést k tomu, že ta spolupráce bude složitější na té jakoby praktické úrovni.
17: Americká protiteroristická legislativa umožňuje provádět vojenské nebo zpravodajské operace na cizím území, a to bez předchozího souhlasu toho daného státu. Je tedy obava Brazilců z toho, že bude narušena národní suverenita, je legitimní?
20: To je asi největší obava. Možná je trošku přehnaná v tom smyslu, že nikdo neočekává, že by Američané vtrhli do Brazílie, jako to udělali do Venezuely, unesli prezidenta a postavili ho před soudem. To je samozřejmě sci-fi, ale na druhou stranu je velmi možné, že se Spojené státy pokusí dělat nějaké omezené protidrogové operace přímo na brazilském území. Mají k tomu teďka momentálně základny a povolení vlastně v sousední Paraguaji, kde taky na hranicích s Paraguají tyhle dvě, nebo jedna z těch organizací Červené rudé komando, komando Vermelho, vlastně operuje. Takže tam jsou obavy, že by mohlo docházet k narušování brazilské státní suverenity nebo k nějakým třeba operacím CIA. A tohle asi je poměrně realistická možnost.
17: Katolická církev v Brazílii dlouhodobě vidí, jak gengy devastují chudé komunity, jak rekrutují mladé lidi, jak vraždí. Proč tedy arcibiskupové a kněží toto americké rozhodnutí odmítají, místo toho, aby ho uvítali?
20: No, na jednu stranu je tam ta obava z toho porušení suverenity a to vlastně, že Brazílie by si měla se svými vlastními kriminálními organizacemi poradit sama, nebo pokud chce spolupracovat s někým ze zahraničí, tak by to mělo být na základě jejího suverénního rozhodnutí. A druhá věc je ta obava z toho, že bude se dále ten boj proti drogovým gangům militarizovat. Už tuhle chvíli vlastně to má na starosti v Brazílii vojenská policie, která je velmi pozubě ozbrojená, často dochází k zvláště v těch favelách, tedy v chudinských čtvrtích, velmi násilným střetům s policií, umírají přitom civilisté a jsou tam tedy obavy, že kdyby potom došlo ještě k zapojení armády jako v některých jiných latinskoamerických zemích, třeba v nedalekém Ekvádoru, tak by to mohlo skutečně roztočit tu spirálu násilí.
17: Aktivisté zmiňují, že se chtějí obrátit na brazilskou konferenci biskupů. Odvolávají se na postoj papeže Leva 14., který odmítá jednostranné zahraniční intervence bez mandátu Organizace spojených národů. Jak silný hlas má v téhle debatě právě katolická církev a může vůbec nějak zvrátit veřejné mínění v Brazílii?

0: a to ty drogové gengy rozhodně nedělají. Co se týče toho vlivu katolické církve v samotné Brazílii, je určitě výrazný na určitou část populace. Pořád se ke katolické církvi hlásí něco kolem 50-60% obyvatelstva. Do jisté míry na politickou sféru, ale na druhou stranu vlastně opačným směrem působí řada evangelikálních církví, které se naopak pokouší i s prostřednictvím svých konexí na politické scéně tlačit na mnohem drastičtější a drsnější boj proti drogám a drogovým gengům. Takže ty zase tlačí spíš třeba na to, aby se ta protiteroristická legislativa změnila.
1: Dění nejenom v Brazílii, ale obecně v zemích Latinské Ameriky pro nás sleduje náš stálý spolupracovník František Kalenda. Děkuji vám za to, hezkou neděli.
0: Díky, krásnou neděli a naslyšenou.
1: A to je z této půlhodiny všechno. Krásný den s Českým rozhlasem Plus přeje ze studia Nadežda Hávová.
2: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ve švýcarském Bergenstocku v neděli začalo klíčové kolo rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem. Za Írán jednal šéf parlamentu Mohammad Khalibaf a ministr zahraničí Abbas Araghchi. Americkou stranu zastupoval mimo jiné viceprezident J.D. Vance. Řekl, že rozhovory o míru na Blízkém východě podle něj výrazně pokročily a americký prezident Donald Trump chce ve vztazích s Íránem nový začátek. Vláda se chce zabývat zastropováním věku odchodu do důchodu až poté, co vyřeší nastavení penzí pro náročnější profese. V televizi Prima to v neděli řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstvo práce chtělo původně zastropovat věk odchodu do penze na 65 letech od příštího roku. Teď ale legislativní plán vlády zmrazení nezmiňuje ani u jedné předlohy. Babiš řekl, že o změnách teď Česko jedná s Evropskou komisí. Jordánsko po 9 letech obnovilo popravy v zemi. Během neděle trest smrti podstoupilo 6 mužů odsouzených za zabití příslušníků bezpečnostních složek. Podle agentury AFP to uvedl ministr pro vládní komunikaci Mohamed Moumani. Zároveň upozornil, že v Jordánsku je v celé smrti v současnosti přes 100 lidí a další popravy budou následovat. Podle něj tím učiní spravedlnost těm, kteří zemřeli při ochraně státu. A v sobotu zemřela chorvatská spisovatelka a novinářka Slavenka Drakuličová, bylo jí 76 let, informoval o tom deník Jutarní list. Rodečka z Rijeky patřila mezi nejvíc překládané chorvatské autory. Některé její knihy vyšly i v češtině, třeba román Ani mouše by neublížili o válce v Jugoslávii. Drakuličová psala taky eseje. Ve svých dílech se zabývala feministickými tématy, pádem komunismu, vzestupem nacionalismu nebo právě válkou, která doprovázela rozpad Jugoslávie. Fotbalisté Uruguaye a Kap Verde dohrávají druhý poločas zápasu na mistrovství světa. Vidí ho Christian Schweda.
4: 67. minuta a máme vyrovnáno. Kap Verde díky brance Helia Varely, střídajícího muže na trávníku, vyrovnali, takže 2-2 v 67. minutě. Kristián Šveda, Radiožurnál.
3: Ve 3 hodiny začne ještě utkání Nový Zéland-Egypt. V už dohraných zápasech Španělsko porazilo 4-0 Saudskou Arábii a Belgie remizovala 0-0 s Íránem.
5: Odstavené autobusy na D35 z Litomyšle do Vysokého Mýta a taky na D1 u Kroměříže. Dálnice D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rokycany po uzavírce průjezdná na kilometru 52,5 zřejmě už odklidili následky srážky kamionu a osobního auta s větší zvěří. Kolona se rychle rozjela. D35 novém úseku z Litomyšle do Vysokého Mýta byla chvíli neprůjezdná. Průjezdná na 171. kilometru postupně odklízí odstavený autobus. Stál u nájezdu ze silnice 35 v připojovacím pruhu, blokoval taky pravý.

0: Jim dejte pozor, stále se tam pohybují lidé a na místě je ještě značení. Na D1 z Ostravy do Brna u Kroměříže se objíždí odstavený autobus. Stojí na kilometru 257,5, blokuje část připojovacího pruhu. Je to nájezd z exitu Kroměříž západ. Místo označili silničáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme ráno a večer jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 26 až 31, na Moravě naměří až 33 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Rovnost žen a mužů v zákonech působí samozřejmě, v realitě stále naráží na rozdíly v odměňování, zastoupení v rozhodování i v rozdělení péče a každodenní práce. Téma každoročně připomíná červnový Mezinárodní den rovnosti žen a mužů. Jak dnes tuto rovnost vnímáme? Proč některé vzorce přetrvávají? I na to se ptá dnešní Vertikála s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
1: Vertikála.
3: A mými hosty ve studiu jsou dnes historička Denisa Nečasová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a také socioložka Lucie Jarkovská z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Oběma pěkný den, vítejte v debatě.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Jak jsem naznačila v úvodu, formálně muži a ženy v české společnosti mají samozřejmě stejná práva, přesto přetrvávají dlouhodobě některé rozdíly, které jsem už v tom úvodu nastínila. Lucie Jarkovská, jak dnes vypadá ta rovnost žen a mužů u nás, kde jsme?
4: Určitě je dobré říct, že jsme se hodně posunuli, že rozhodně společnost směřuje k nějaké větší rovnosti. Nicméně, když se podíváme třeba na statistické údaje, tak se ukazuje, že ženy jsou výrazně podreprezentovány třeba v politickém zastoupení, mají nižší platy, nedostávají se tak často na různá místa ve vedení třeba firem nebo institucí a zároveň taky jsou výrazně více ohroženy chudobou.
3: Jaké jsou ty důvody, proč ty rozdíly i právě v těch demokratických společnostech přetrvávají? Demokratické zmiňují proto, protože ty jsou úzce spojeny právě s rovností svých občanů, žen a mužů.
4: Tak ona, ta rovnost je relativně nedávný koncept, takže když si to vezmete, že ještě před 100 lety to nebyl úplně standard, aby třeba ženy studovaly na vysokých školách, i když už před těmi 100 lety už se tam dostávaly, ale standard to nebyl, tak ten vývoj šel jako rychle kupředu, ale ještě tam nejsme.
3: Denisa Nečasová, jak se představa rovnosti v české společnosti měnila od té první republiky až po to, co pak silně zarezonovalo třeba v době takzvaného socialismu, tam byla silná emancipace, důraz na ty velmi pracující, zdatné ženy?
5: Tehdy a vlastně i dnes znamená rovnost pro každého trochu něco jiného a zvlášť v konceptu rovnosti mužů a žen si představuje něco jiného. Úplně takovým jako dominantním trendem je, že sice v uvozovkách přiznáme ženám práva, aby mohly studovat, účastnit se veřejného politického života a podobně, ale třeba jim stále necháme jako na bedrech povinnosti spojené s rodinou, domácností, výchovou dětí, vlastně tady tím obstaráváním. A tohle se vlastně vůbec nezměnilo. Bylo to jak v první republice, tak to bylo v době státního socialismu a určitým způsobem to pořád jako vidíme do dneška, podle mě.
3: Co je ta rovnost tedy mezi mužem a ženou? Co to vlastně je?
5: Záleží na tom zase, co si jako každý představuje. To znamená, že pro někoho je to rovnost, že zpřístupním možnost angažovat se někde, to znamená většinou v té veřejné sféře nebo v zaměstnání, ve vzdělávání, ale už neuvažují o té rovnosti nebo participaci v těch dalších ostatních rovinách. To znamená, že je to jenom rozšiřování nějakého spektra možností, ale nikoli v participace nebo vyrovnávání a rovnost na těch jako dalších, konkrétně v té soukromé sféře. Tam vlastně jako debaty o tom, aby muži jakožto otcové nebo prostě součástí nějakých rodin participovali na té soukromé sféře úplně základním způsobem, tak jsou spíše takové jako marginální a za mě je slyšíme až jako v poslední době, v posledních jako letech.
3: Když si dnes řeknu, že je to v zákoně, můžu studovat, můžu si volit ta zaměstnání. Tak o čem je dnes hlavně ta debata o rovnosti žen a mužů a proč má stále význam a smysl?
4: Tak je to nějaký sociální proces, který se odehrává na různých rovinách, na rovině třeba reprezentací, co vidíme, jaké vzory se nám předkládají. Jo? Takže když si dítě čte knížku Čím chci být a je tam doktor a zdravotní sestra, letuška a pilot, samozřejmě to nedeterminuje, ale dává to takový jako manuál. Jo? Stejně tak prostě, když se třeba dívají na nějaké pořady v televizi nebo něco slyší ve škole, čtou nějaké příběhy v knihách. Takže buď se ty možnosti otvírají, anebo se trošičku jako smršťují a navigují určitým jako genderově třeba stereotypním směrem. To je třeba jeden z těch procesů. Jo? Další je to, že prostě jakkoliv může na nějaké deklarované úrovni se říct, nám jde o rovnost, třeba na úrovni institucí, třeba univerzity, tak tam můžou fungovat mechanismy, kdy muži nakonec třeba na těch vyšších místech se tam dostanou vlastně s nás, protože se to od nich vlastně čeká. Když se někdo rozhlíží, koho dát do nějaké funkce, tak uvidí spíš toho muže a jde to jakoby s nás. Jo, tomu se třeba říká skleněný výtah, naopak pro ženy skleněný strop, že to není nějaká obstrukce, která by byla stanovená nějakým nařízením, zákonem, ale vlastně je těžké ho prorazit, přestože to jakoby není vidět.
5: Já bych na to reagovala zase z mého pohledu. Existuje spousta výzkumů v různých ohledech, že vlastně nejdéle se proměňuje to myšlení lidí a nějaké obecnější představy. A je to vlastně to, jak jsme se bavili už předtím o první republice a státním socialismu, je to pořád o těch představách, jaká je role každého člověka, jak by měl vypadat, co by měl naplňovat ve svém životě, jaké hodnoty vyznávat, případně konec konců, jak vypadat. A tohle je věc, která se jako mění strašně dlouho. Historie má dokonce termín dlouhé trvání a vlastně všechny výzkumy, kterým se jako říká, jako když se zkoumá to myšlení, jak se tomu říká jako kultura mentalit, tak je vlastně velmi jako trvanlivé, má tendenci být jako trvanlivé a vlastně veškeré to myšlení, představy, ty vzorce se mění hrozně pomalu.
3: Není některá ta nerovnost, které jsme naznačovali, třeba ta domácí péče a podobně, nejsou některé ty rozdíly výsledkem těch odlišných životních preferencí žen a mužů nikoli rovnou diskriminací nebo nerovností, Lucie Jarkovská?
4: Oni ani ty preference nejsou přírodní jev. Jo, lidi jsou už od dětství vlastně povzbuzováni i k tomu, co je hezké, aby si přáli, jak by si měli představovat svou budoucnost. Jo? Takže když budou číst pořád příběhy o šťastných a hodných maminkách a pilných tatíncích, tak vlastně to dítě, jako neříkám, že si nemůže uvědomit, že to chce nějak jinak, nebo že můžou prostě mít vyrovnanější zastoupení i v té rodině, ale vyžaduje to zase nějakou mentální práci, kterou ne všichni podniknou. Jo? Takže nemůžeme říct, že preference nutně jsou odrazem nějakého jako biologického nastavení a navíc se teda ukazuje, že mnoho příběhů žen třeba z pracovního prostředí, jakým způsobem se zasazovali o nějakou svou mzdu, kterou třeba nedostali, nebo měli nižší platy než jejich kolegové. Tam jako pochybuju, že si vybrali menší plat než mužský kolega.
3: Jak moc souvisí ty volby také s tím, jak jsou právě tyhle věci nastavené, to, co jste už teď nastínila, ten systém třeba může vést i k tomu, že pro rodinu může být ekonomicky výhodnější, že žena zůstane doma.
4: No to
3: potvrzují
4: přesně,
3: statistiky.
4: To již přesně nastaveno je. My v zákoně máme stanoveno, že na rodičovskou dovolenou může odcházet otec stejně jako matka, ale vlastně odcházejí v drtivé většině matky ze dvou důvodů. Jeden je ten ekonomický, že ten příjem může právě, protože existuje platová nerovnost, je většinou vyšší, takže by přišli o víc peněz. A druhý je spojený s očekáváním a i s nějakýma sankcemi za překročení těch očekávání, že mnoho mužů se pořád jako necítí ve své kůži říct, já jdu na rodičák. Jo, mnoho jo, opravdu se to posouvá, ale furt to nejsou žádné davy.
3: Jak tedy je pořád ta stejná otázka, možná Denisa Nečasova, jak poznáme, kde rozhoduje ta svobodná volba jednotlivce a kde už začínají působit právě ta nastavení toho systému jako takového?
5: Za mě ten systém působí neustále. Ten systém, v kterém jako žijeme, je velmi disciplinační vůči každému jedinci a velmi normativní. To znamená, že ho předem nějakým způsobem sune do určitých rolí, do určitého způsobu jako jednání, uvažování a podobně. A potom samozřejmě záleží na tom jedinci, jak s tím naloží. Jestli odvede tu mentální práci, jak říkala Lucie, a jenom si to uvědomí a bude mu to vyhovovat, bude to následovat, anebo se nějakým způsobem vůči tomu postaví. Zároveň, jak jste mluvila o těch demokratických společnostech, tak ta rovnost by zároveň měla, a tak je to vlastně jako koncipováno v těch nějakých hodnotách demokratických, být ta rovnost těch možností a jako šancí. To znamená, ano, já rozhodně Suza a bojuji za to, aby ženy byly stejně zastoupené a podobně ve všech jako oblastech, ale zároveň plně stejným způsobem respektuji, když nějaká žena chce žít rodinný život, nebýt zaměstnaná a podobně. To je ta osobní volba jedince, ale já vlastně chci, aby za to nebyla sankcionalizovaná ona, že se rozhodla zůstat doma, a zároveň nechci, aby byla sankcionalizovaná žena, která se rozhodne většinu svého života strávit v zaměstnání.
4: Já bych to ještě doplnila, že pomoc poznat nám to můžou právě třeba sociální vědy, které se lidi ptají. A pokud by všichni řekli, my jsme nadšení, to funguje bezvadně, tak nemusíme nic řešit, ale pokud je tady spousta lidí, kteří jako ukazují, jak na to doplatili, jak pro ně bylo třeba těžké, nevím, třeba teď političky, ženy, poslankyně, kterých máme sice nejvíc v historii v Poslanecké sněmovně, nicméně zažívají jako velkou vlnu třeba nenávisti, útoků, a to jak třeba od nějaké veřejnosti na sociálních sítích, tak ale i zpochybňování, znevažování přímo v té Poslanecké sněmovně, tak si myslím, že je to dost ukázka toho, že nejsme s tím spokojeni.
6: To, co už tady také zaznělo, to slovo přirozené, tak to, co dnes považujeme a v uvozovkách za přirozené, tak se právě také v historii výrazně měnilo. Právě ta role žen a mužů je ovlivněna ekonomikou, politikou, kulturou. Když si dáme konkrétní příklad, také už to tady bylo nastěňováno v 19. století. Pro většinu žen bylo obtížně představitelné, že by vystudovali nějakou vysokou školu a věnovali se některému z povolání, které by se jim líbilo. Naopak za socialismu zase stát podporoval zaměstnanost žen. I představa správného otce se měnila od role takového toho výrazného živitele rodiny. Je to aktivní rodičovství, aktivní péče o děti, aktivní vytváření vztahu s dětmi. Ten mužský svět a ženský svět, jak to historicky v podstatě vzniklo, že byl nějaký mužský svět veřejný a v podstatě domácí soukromý svět ženy?
5: Tohle je vlastně v uvozovkách vynález 19. století, rodící se moderní společnosti, která se nějakým způsobem transformuje. A jedna z takových jako důležitých věcí je, že z takových jako dřívějších, takových větších domácností, kde ty role byly takové více participativní, kdy tam vlastně žila jako nejenom ta nukleární rodina, kterou známe dnes, ale žilo tam jako spoustu dalších jako lidí v nějakých jako samozřejmě hierarchizovaných vztazích. Tím, že se ta společnost měnila, tak potřebovala jinak uspořádat tu rodinu. A vlastně v tom 19. století vzniká koncept oddělených sfér, kdy vlastně to veřejné je určeno údajně mužům a to soukromé je údajně určeno ženám. A ta základní argumentace stojí na tom, že muž je údajně racionální, takový aktivní, je schopen rozhodování a tudíž jeho místo je v té veřejné sféře, když to žena je emocionální, pasivní, taková pečující, a tudíž její místo je v té soukromé sféře. Z 19. století známe spoustu argumentů, karikatur, kdy se ty role začínají třeba nějakým způsobem proměňovat, nebo ta žena chce vstupovat do toho veřejného prostoru, ať už se jedná o získání volebního práva nebo toho studia většího a podobně. A tak je to vlastně vždycky argumentováno tím, že žena od přirozenosti je taková a tudíž se jako bráníme nějakým údajným, přírodním, přirozeným zákonům, tradicím a podobně.
6: Tolik Denisa Nečasová, Lucie Jarkovská. Proč některé ty vzorce přetrvávají? Nakolik ta nerovnost, která se stejně projevuje, vychází právě stále z toho historicky nastíněného v podstatě mužského životního rytmu?
4: Tak ona, Denisa, tady načrtla to, že je to 150-200 let stará věc, že to vypadá zhruba tak, jak to vypadá teď. A ono to hodně souvisí i jako se společensko-ekonomickými proměnami, s průmyslovou revolucí, s rozvojem kapitalismu, kdy vlastně byla potřeba určitá pracovní síla, která odejde z domu, že to nebude ten řemeslník, případně s nějakou jako manželkou, kteří mají nějakou živnost a tam si ji obhospodařují, ale prostě jsou potřeba statisíce, miliony zaměstnanců, kteří odejdou z domácnosti do placeného zaměstnání, kde odevzdají tu svou pracovní sílu a zase se vrátí. No a teď je potřeba, aby někdo v té domácnosti jako zůstal a jako zajistil i tu reprodukci, nejen produkci, ale i reprodukci, a zároveň, aby někdo aby měl kapacitu na tu spotřebu, jo. Takže vlastně rozvoj třeba i inzerce jako zaměřené na ženy, jako kupujte tady tyto spotřebiče, kupujte tyto potraviny, co hodně mířilo na ženy, protože to byly ty, které rozhodnou, co se v té domácnosti třeba koupí. A to v podstatě funguje víceméně do dneška, ono potom je tu další jako krok v tom, že ženy vstoupily na trh práce v nějaké jako další vlně toho kapitalistického rozvoje. Nicméně muži nevstoupili do rodiny stejně masovým způsobem, jako ženy vstoupily na trh práce. Takže na ženách vlastně jako je teď 150% práce jako v úhrnu, když počítáme i tu v domácnosti.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus. O rovnosti žen a mužů debatují historička Denisa Nečasová a socioložka Lucie Jarkovská.
1: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Už to tady také zaznělo, ta představa, ženy jsou emocionální, muži racionální. Nakolik se to dá nějak rozlišit? Co jsou jako rozdíly, které nese kultura a které jsou skutečně jako biologické? Protože nějaká biologická odlišnost tam evidentně je, určitě i nějaké vnitřní nastavení, ale jak se vyznat v tom, co si nese ta kultura a co je skutečně mé vlastní nastavení, které mi třeba neumožní nějakou volbu?
4: To nepoznáte, protože člověk je prostě strašně vrostlý do kultury a nedá se oddělit, co je výsledek biologie, co je výsledek kultury. A co je to pravé já, které by asi nemělo souviset ani s jedním z toho. A to je určitý jako světonázor, který se prostě objevil se osvícenstvím, který hodně dualisticky pojímalo skoro všechno, ale právě i existenci mužů a žen, bo dělilo ten svět, právě racionální stavilo proti emocionálnímu, což jako vlastně, když se nad tím zamyslíte, proč by to mělo stát proti sobě, proč by někdo nemohl být zároveň emocionální, třeba vřelý, a zároveň uvažovat logicky, jo, to se nevylučuje, ale ta kartesiánská logika takhle fungovala, že jsou to opozita, která se vlastně vylučují. A my jsme si vlastně na to navěsili ty představy o mužích a ženách, a to si myslím, že dnešní třeba filozofie nebo právě i žitá praxe a její reflexe ukazují, že tak to není. V různých kontextech projevujeme různé části naší osobnosti. Takže když si dítě odře koleno, tak my k němu přiběhneme, jsme zároveň racionální, protože víme, že se to musí vydezinfikovat a zalepit, a zároveň jsme emocionální, poskytujeme mu útěchu, a toho jsou schopni stejně muži jako ženy.
6: Jak silně určují to postavení žen náboženské tradice?
4: Tak církev samozřejmě v různých etapách vývoje společnosti měla různý význam, různou roli, různou schopnost ovlivňovat společenský dění, a právě to, o čem jsme mluvili, že přišlo to třeba biologické vysvětlení, jak jsou muži a ženy odlišní, tak v podstatě ono přišlo potom, kdy se oslabila role církve, která vlastně definovala nějak, jako co je role žen, co je role mužů, ale nevysvětlovala to biologicky, bylo to rozhodnutí Boha. Jo? A když se oslabila role církve, tak bylo potřeba, když jste chtěli udržet tu legitimitu té nerovnosti, přijít s novým vysvětlením, a přišlo právě to vysvětlení jakoby vědecké, že je to z důvodu uspořádání biologie, že jsme tak prostě biologicky nastaveni.
6: Možná ještě Denisa Nečasová. Ptám se primárně na to, jak silně jsou tyto věci kulturní a náboženské určující pro to, jak společnost vnímá postavení žen.
5: Myslím si, že určitě. Já bych ještě nespochybnila jednu věc, a to je to, že jsme tady mluvili o nějaké tradici. To, jak ta tradice vypadá, to je pořád zase nějaký konstrukt. To, co obsahuje tradice, to, co uctíváme, vracíme se k tomu, tak to je pořád něco, co je pro tu společnost údajně prospěšné a nějakým způsobem to potřebuje. Je spousta jako prvků, aspektů, které se do té tradice nedostávají a nejsou v ní reprodukovány, protože pro tu společnost to není nějakým způsobem výhodné, potřebné, můžeme používat různé přívlastky. Takže konec konců, kdybych navázala na Lucii, tak vlastně i ten aspekt rovnosti je vlastně pro tehdejší jak středověkou, tak i pozdější společnost předmoderní i moderní hrozně nevýhodný, protože tím by nastala ohromná revoluce a vůbec jako základy té společnosti by se rozbořily. Takže to nepřechází v tu tradici, ale v tradici přechází to, co si vlastně ta společnost, to znamená většina lidí, potřebuje neustále připomínat, k čemu se vztahovat, co jako jednak vytváří jejich vlastní nějakou kolektivní identitu, to nazveme, a zároveň vůči čemu se vymezuje a ukazuje, já jsem jiný než ti ostatní.
6: A kde končí, dejme tomu, ten respekt k té tradici a kde pak začíná už ta obhajoba té třeba nerovnosti na základě nějaké představy?
4: O tom se tak obecně jako těžko mluví, ale zdá se, že často v těch debatách a nějakých kulturních válkách ta obhajoba tradice, odvolávání se na něco, co nikdy neexistovalo, co je jenom nějaká jako idea, ze které zase jako určitá skupina lidí těží.
6: Pokud jsme si řekli, že ty představy se nějak, to myšlení se vyvíjí, potřebuje ale společnost něco, co jí drží pohromadě, něco společného, nějakou představu společnou? A jakou tedy, když se všechno mění, jaké jsou ty parametry pro tu soudržnost? Lucie jako Jarkovská?
4: Rozhodně je potřeba, aby jako existoval nějaký společenský tmel a myslím si, že teď zbytečně ulpíváme na tom, co všechno nás rozděluje a málo se soustředíme na to, že vlastně si myslím, že ty kulturní hodnoty tady skutečně jsou a vlastně přetrvávají. Jo? Že můžeme si to ukázat na příkladu rodiny. Neříkám, že neexistují, ale myslím, že bude poměrně málo lidí, kteří řeknou, že rodina je nedůležitá, že by se neměla podporovat. Takže na tom se shodneme. Rodina je strašně důležitá. Je strašně důležité, aby děti měly nějakou pohodu, bezpečí pro to, aby vyrůstaly. Na čem už se možná neshodneme, je na tom, co všechno buď za rodinu vůbec považujeme a nakolik máme tlačit na to, aby třeba nějak vypadala. Že třeba to má být máma, táta, 2-3 děti. Že míň dětí je příliš málo, víc dětí je příliš moc. Když jsou tam 2 ženy nebo 2 muži nebo jenom 1 osoba, tak je to taky špatně. A můj názor je ten, že vlastně pokud se shodneme na tom, že je dobré, aby rodiny žily v pohodě, tak je dobré ty rodiny, které neodpovídají představám někoho, nestigmatizovat. Nevytvářet vlastně jako tlaky a vyloučení takových rodin. A vlastně ta debata jako může podle mě být velmi užitečná, když si právě na začátku řekneme, jde nám o podporu rodin. Vlastně všem.
5: Já úplně souhlasím s Lucí, že nějaké hodnoty, i řekněme nějaké jako rituály, prostě způsoby jednání, nějaká strukturace společnosti je strašně důležitá a bez ní vlastně ta společnost se rozpadá, takže to je úplně jako klíčová otázka. A zároveň je neskutečně důležité to, jaké hodnoty, jaké ty rituály, ty způsoby chování považujeme za správné, které oceňujeme, které zase jako naopak se snažíme jako vykázat z nějakého pomyslného písečku našeho společenství. A to je právě to, co je proměnlivé. A je to vlastně hrozně takový jako složitý proces, do kterého jako zasahuje jí všechny aspekty politické, ekonomické, konec konců i kulturní, náboženské, všechny ostatní. A vlastně se to jako proměňuje. Takže vlastně to, k čemu se ta společnost hlásí, je proměnlivé.
6: Už jsme si řekli, že se společnost, tedy minimálně ta česká, o které se bavíme primárně, posouvá nějak více k té rovnosti. Je to neustálý proces nebo bude někdy dokončen? Jak se vyvíjí to myšlení? Co by mělo být teď třeba tím ideálem té rovnosti? Lucie Jarkovská.
4: Tak určitě se společnost bude vyvíjet vždycky, nikdy to nezůstane zakonzervováno na nějakém bodu. V dnešní době, když se člověk rozhlídne, tak si myslím, že bude i úkol uhájit to, co máme, protože ono to může jít nejen kupředu, ale může to jít i 5, protože co se týká různých věcí, tak teď vidíme, že to, co se budovalo, se třeba zase omezuje. Třeba v USA, ale už vidíme i v české společnosti, že určitý věci třeba nebudou. Jo?
6: Konkrétně v USA máte na mysli? Nebo
4: hodně mám na mysli reprodukční práva žen, starost o zdraví žen, dozor nad ženskými těly, tak tam jako ty statistiky jdou opravdu jako velmi nepříznivým směrem. A ono to pak třeba má vliv i třeba na novorozeneckou úmrtnost, jo, ta otázka reprodukčních práv. Takže to všechno se tam propisuje a není to tam dobrý vývoj. Jo, a jako když se to stalo tam, proč by se to nemohlo stát tady? Je potřeba na to dávat pozor.
5: Já bych byla skeptická, že i v řadě zemí evropských ten trend je jako velmi patrný na mnoha úrovních. Jinak úplně souhlasím, existuje jako řada jako snah vysvětlit nějaký historický vývoj, jakými cestami ten proces se ubírá, jestli je to dialektika jednou nahoru, jednou dolů, tedy dopředu, dozadu, nebo je to pořád kontinuální jako cesta dopředu. V tom se nikdo nikdy pořádně nezhodl, ani se nezhodne. Každopádně za mě, bez ohledu na to, jak to budeme nazývat, tak je dobré jako neustále držet tu otázku rovnosti a svobody jedince.
6: Jak podle vás v české společnosti ovlivní debatu o rovnosti žen a mužů a vůbec praktické prosazování rovnosti žen a mužů aktuální rozhodnutí vlády převést tuto agendu samostatný odbor pro rovnost žen a mužů pod ministerstvo spravedlnosti?
4: Tak uvidíme, je možné, že se rozplyne ta agenda a to je přesně ten problém, že vlastně tady se roky něco buduje a není to jen tak o nějaké abstraktní rovnosti, jsou to konkrétní agendy, jako třeba násilí v rodinách, zneužívání. Tam je budován nějaký systém expertů, kteří a expertek, kteří se podílí na tom, jak je potřeba nastavit celý ten systém, vyhodnocování, co funguje, co nefunguje. A když ten systém nebude, tak celá ta agenda jako padá.
5: A lidé nedostanou podporu a tím pádem podle mě zároveň, a není to jenom o těch představách a myšlení, ale právě i o té podpoře formální a systémové, tím pádem se jakékoliv změny jako budou mnohem hůře jako prosazovat a bude mnohem menší respekt třeba k tomu, že jsem oběť domácího násilí a že není standard takhle jenom ubalit někomu facku.
6: O rovnosti žen a mužů debatovaly historička Denisa Nečasová a socioložka Lucie Jarkovská. Oběma moc děkuji a přeji krásný den.
4: Vám taky krásný den.
5: Taky děkujeme.
6: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
1: Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vláda se podle premiéra Babiše nejdřív zaměří na penze náročných profesí, až pak na strop věku. A kolumbijské prezidentské volby nejspíš vyhrál pravicový kandidát podporovaný Donaldem Trumpem. Tenistky Bousková a Nosková vyhrály travnaté turné před Wimbledonem. Dnes bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, teploty až 33 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese, až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí.
7: Začneme s těmi profesemi, které by měly mít nárok, aby šly do důchodu dříve. Takže tohle musí teďka připravit. No a samozřejmě jsme slíbili změnu toho vzorce. My na to máme ještě 3 roky a pár měsíců.
2: Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé, upozorňují na obří výpadek pracovních sil. Britský premiér Keir Starmer by mohl dnes oznámit plán své rezignace, tvrdí to britská BBC, která se odvolává na své zdroje. Podle nich se nálada v britské vládě za posledních 48 hodin změnila. K dalším spekulacím přispělo i nedělní vyjádření ministra pro podnikání. Podle něj premiér udělá to, co bude v nejlepším zájmu země. Kolumbijské prezidentské volby nejspíš vyhrál krajně pravicový kandidát Abelardo de la Espriella. A podle agentury Reuters to ukazují téměř úplné výsledky hlasování. Espriella podle nich získal 49,7% hlasů. Porazil tak levicového Ivana Cepedu. A volební kampani dominovaly bezpečnostní otázky. De la Espriella navrhoval tvrdé zásahy proti kriminalitě, ke kterým má podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Senátor Cepeda naopak usiloval o navázání dialogu. Městský park v Rožnově pod Radhoštěm se i letos proměnil v otevřenou galerii pod širým nebem. Návštěvníci tam mohli vidět sochařskou výstavu, orgán mechan výtvarníků Martiny Hozové a Krištofa Kaplana. Expozice propojuje přírodu, moderní technologie a téma lidské komunikace.
8: Dle výtvarnice Martiny Hozové se bude její instalace v čase proměňovat.
9: Ty sochy jsou na takových čepech a možná s nima trošičku bude pohybovat vítr, že některý, který spolu komunikovali, už spolu třeba komunikovat nebudou. A právě docela spoléhám na ten vizuální kontrapunkt toho kontrastu, který hodně přitahuje pozornost.
8: Druhý z autorů Krištof Kaplan pracuje s kovem, dřevem i betonem. Své objekty mezi stromy schválně neukazuje na první pohled.
10: Myslím, že to